0: Hezky Česky. Rádio Blaní. Hrajeme vám Hezky Česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám Hezky Česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám Hezky Česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám Hezky Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky Česky.
1: Rádio Blaník.

zlá. Pustím si rádio a mám pocit, že doba je zlá. Tracky jsou temný. Pustím si rádio a mám pocit, že doba je zlá. Tracky jsou temný.

0: Radio. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.

Nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou.

0: dost.
1: Narozeniny, které slavil vždy 8. října, narodil se roku 54. Narozeniny, které slavil vždy 8. října, narodil se roku 54. Narozeniny, které slavil vždy 8. října, narodil se roku 54. Které slavil vždy 8. října, narodil se roku 54. Vždy 8. října, narodil se roku 54. Věčně poslouchá. 54.

Ano, vzpomínka právě dnes. Ano, vzpomínka právě dnes na Standu Procházku. Ano, vzpomínka právě dnes na Standu Procházku. Ano, vzpomínka právě dnes na Standu Procházku mladšího písnička rádia. Na Standu Procházku mladšího písnička rádio a já, asi jeden z jeho největších hitů, rok 1950. Mladšího písnička rádio a já, asi jeden z jeho největších hitů, rok 1950. Asi jeden z jeho největších hitů, rok 1954. Datum jeho narození, bohužel jeho největší hitů, rok 1954. Datum jeho narození, bohužel tento český zpěvák. Rok 1954. Datum jeho narození, bohužel tento český zpěvák a skladatel a 1954, datum jeho narození, bohužel tento český zpěvák a skladatel a textař. 54, datum jeho narození, bohužel tento český zpěvák a skladatel a textař. Datum jeho narození, bohužel tento český zpěvák a skladatel a textař. Zemřel roku 2003. Narození, bohužel tento český zpěvák a skladatel a textař. Zemřel roku 2003 a textař. Zemřel roku 2003, ale narozeniny vždy slavil jak jinak. Zemřel roku 2003, ale narozeniny vždy slavil jak jinak než 8. října. Zemřel roku 2003, ale narozeniny vždy slavil jak jinak než 8. října. A to je 2003, ale narozeniny vždy slavil jak jinak než 8. října. A to je právě dnes. Ale narozeniny vždy slavil jak jinak než 8. října. A to je právě dnes. Tak já vám přeji, vždy slavil jak jinak než 8. října. A to je právě dnes. Tak já vám přeji, abyste měli krásný den jinak než 8. října. A to je právě dnes. Tak já vám přeji, abyste měli krásný den 8. října. Přeji, abyste měli krásný den 8. října s Blaníkem a pojďme si hrát zase hezky česky. Krásný den 8. října s Blaníkem a pojďme si hrát zase hezky česky. 8. října s Blaníkem a pojďme si hrát zase hezky česky. S Blaníkem a pojďme si hrát zase hezky česky. A pojďme si hrát zase hezky česky. Hrát zase hezky česky. Hezky česky.

0: Krásný poslech rádia. Krásný poslech rádia Blaník, hezkou dobu. Krásný poslech rádia Blaník. Krásný poslech rádia Blaník, hezkou dobrou noc nebo dobré ráno. Krásný poslech rádia Blaník, hezkou dobrou noc nebo dobré ráno. Už je Krásný poslech rádia Blaník, hezkou dobrou noc nebo dobré ráno. Už je 8. října a krásný poslech rádia Blaník, hezkou dobrou noc nebo dobré ráno. Už je 8. října a teď bych vám Blaník, hezkou dobrou noc nebo dobré ráno. Už je 8. října a teď bych vám dobrou noc nebo dobré ráno. Už je 8. října a teď bych vám nabídl písničku Standy Procházky mladší ráno. Už je 8. října a teď bych vám nabídl písničku Standy Procházky mladší. Už je 8. října a teď bych vám nabídl písničku Standy Procházky mladšího. A teď bych vám nabídl písničku Standy Procházky mladšího. Rádio a já. Nabídl písničku Standy Procházky mladšího. Rádio a já. Písničku Standy Procházky mladšího. Rádio a já. Standy Procházky mladšího. Rádio a já. Mladšího. Rádio a já.
1: Rádio a já. Jak dá.
0: Rádio a já.
1: Rádio a já. Jak dál.

0: zdá.
1: A to proto, že Standa Procházka mladší by právě...
0: Jak dávno se to zdá.
1: A to proto, že Standa Procházka mladší by právě dnes...
0: Dávno se to zdá.
1: A to proto, že Standa Procházka mladší by právě dnes oslavil svoje...
0: Dávno se to zdá.
1: A to proto, že Standa Procházka mladší by právě dnes oslavil svoje narozeniny...
0: To zdá.
1: A to proto, že Standa Procházka mladší by právě dnes oslavil svoje narozeniny...
0: Léta, kdy...

než v ringu, ženský nechápou. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou. Doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas v ringu, ženský nechápou to snad. Občas ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, nechápou.

nám to vlastně fuk. Ženská neví, že je nám to vlastně fuk. Od kola neví, že je nám to vlastně fuk. Od kolébky do dní, že je nám to vlastně fuk. Od kolébky do dů, nám to vlastně fuk. Od kolébky do důchodu, to vlastně fuk.

smutní, svobodu, že třeba občas jsme jen trochu smutní, svobodu, že třeba dát. Jsme jen trochu smutní, svobodu, že třeba dát. Trochu smutní, svobodu, že třeba dát. Za tajemství, svobodu, že třeba dát. Za tajemství, mini svobodu, že třeba dát. Za tajemství, mini sukní třeba dát. Za tajemství, mini sukní, ale dát. Za tajemství.

Jsme buď v klubu gentlemani. Pro nás rozdíl v tom moc není. Jedný hry jen rup a líc. Ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedničky.

čas, jí hezký, že nemáme nikdy čas. A tak jí, že nemáme nikdy čas. A tak, že nemáme nikdy čas. A tak vychovávaj ženský. A tak vychovávaj ženský naše syny místo nás. Vychovávaj ženský naše syny místo nás. Aj ženský naše syny místo nás. Ale všechna ženský naše syny místo nás. Ale všechna ženský naše syny.

0: Rádiob. Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Blaní.
1: Hezky česky. Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

kvůli tobě. Táru jsem koupil kvůli tobě. Jsem koupil kvůli tobě. Koupil kvůli tobě. A kvůli tobě. A dal jsem za tobě.

0: poslední. Rádio Blaník, poslední. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno.
0: Počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno nebo
0: počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno nebo
0: Rádio Blaník.
1: Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená, noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená, čekám 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojedněle a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojedněle s deštěm nebo přeháňka. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojedněle s deštěm nebo přeháňkami. Během místy i polojasno a v západní polovině Čech ojedněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne polojasno a v západní polovině Čech ojedněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojedněle i bouřky. Postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojedněle i bouřky. Nejvyšší na celém území a na východě a jihovýchodě ojedinělé i bouřky. Nejvyšší denní teploty na zemi a na východě a jihovýchodě ojedinělé i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu východě a jihovýchodě ojedinělé i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až východě ojedinělé i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekává nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 3 a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí i 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Máme 19 až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská, Rádio Blaník. 23. Toliko počasí Ivana Balkovská, Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Balkovská, Rádio Blaník. Počasí Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká
1: Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká
1: Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermoká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotrhne vaši krásu. Syncare Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: 10 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové.
0: O vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové. Jménem
0: pleť. www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele modní
0: syncare.cz.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky
0: CZ.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i další Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obě. Zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají kům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. To nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandyny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce, nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám děkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dáru a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50 uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50 vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na Pánské obleky. Nabízí dárek ve formě 50% slevy na Pánské obleky. Dárek ve formě 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. My o vás. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy.

0: Stačí. Stačí. Stačí. Stačí jedno kliknutí. Stačí jedno kliknutí. Stačí jedno kliknutí.
1: Na našem webu Radio Blaník.
0: Stačí jedno kliknutí.
1: Na našem webu Radio Blaník CZ.
0: Jedno kliknutí.
1: Na našem webu Radio Blaník CZ.
0: Jedno kliknutí.
1: Na našem webu Radio Blaník CZ. A nebo v aplikaci Radio. Na našem webu Radio Blaník CZ. A nebo v aplikaci Radia. Na našem webu Radio Blaník CZ. A nebo v aplikaci Radia CZ.
0: I tady.
1: Radio Blaník CZ. A nebo v aplikaci Radia CZ.
0: I tady můžete ladit.
1: CZ. A nebo v aplikaci Radia CZ.
0: I tady můžete ladit pohodu.
1: Nebo v aplikaci Radia CZ.
0: I tady můžete ladit pohodu s Blaníkem.
1: Si Radia CZ.
0: I tady můžete ladit pohodu s Blaníku.
1: Radia CZ.
0: I tady můžete ladit pohodu s Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: I tady můžete ladit pohodu s Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu. Můžete ladit pohodu s Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu. Na cestě. Pohodu s Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu. Na cestě.
1: A nebo klid.
0: S Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu. Na cestě.
1: A nebo klidně uprostřed. Na chatě u krbu.
0: V autobusu. Na cestě.
1: A nebo klidně uprostřed přírody. Je u krbu.
0: V autobusu. Na cestě.
1: A nebo klidně uprostřed přírody.
0: Poslouchejte.
1: Nebo klidně uprostřed přírody.
0: Poslouchejte Blaník.
1: Uprostřed přírody.
0: Poslouchejte Blaník.
1: Na webu Rádia Blaník.
0: Poslouchejte Blaník.
1: Na webu Radio Blaník CZ.
0: A nebo v aplikaci. Poslouchejte Blaník.
1: Na webu Radio Blaník CZ.
0: A nebo v aplikaci Blaník.
1: Na webu Radio Blaník CZ.
0: A nebo v aplikaci Radia CZ.
1: Na webu Radio Blaník CZ.
0: A nebo v aplikaci Radia CZ.
1: Bu Radio Blaník CZ.
0: A nebo v aplikaci Radia CZ.
1: Radio Blaník CZ.
0: A nebo v aplikaci Radia CZ. A nebo v aplikaci Radia CZ.
2: Radio Blaník.
0: A nebo v aplikaci Radia CZ.
2: Radio Blaník.

0: to lásko vážně. Vážně dálka dělí. Byla to lásko vážně. Relí poslední. Byla to lásko vážně. Relí poslední. Byla to lásko vážně. Relí poslední. Lásko vážně. Relí poslední. Vážně. Relí poslední.
1: Rádio Blaník. Relí.

žádnou vzpomínku teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám tam. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám tam prázek. Nic otázek.

kvalitním vínem omámen. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj za tak. Se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj za táčky, točí se světcem nad tím vínem omámen. Skřínek se stávaj za táčky, točí se světcem na sračky ve mámen. Skřínek se stávaj za táčky, točí se světcem na sračky vedle mě zvrat. Se stávaj za táčky, točí se světcem na sračky vedle mě zvrací princezna na ty zatáčky, točí se světcem na sračky vedle mě zvrací princezna na stavím světcem na sračky vedle mě zvrací princezna na stavím dlaň a požehnám na sračky vedle mě zvrací princezna na stavím dlaň a požehnám proč.

z těžkých ranulíšků. Si skládám tam prázek, z těžkých ranulíšků. Včera si skládám tam prázek, z těžkých ranulíšků. Včera jsme slavili tam tam prázek, z těžkých ranulíšků. Včera jsme slavili svatýho, z těžkých ranulíšků. Včera jsme slavili svatýho vyšu se.

kvalitního vína, bojovému vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína, bojovat proti si, vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína.

0: vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
3: Rádio Blaní.

When

0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.

připadá taky na stejný den. Milé Věrky, Věrušky, my vám přejeme hlavně, abyste taky na stejný den. Milé Věrky, Věrušky, my vám přejeme hlavně, abyste si užili den. Milé Věrky, Věrušky, my vám přejeme hlavně, abyste si užili dnešní den, protože je váš, a my vám posíláme zároveň písničku. Si užili dnešní den, protože je váš, a my vám posíláme zároveň písničku. Dnešní den, protože je váš, a my vám posíláme zároveň písničku. Protože je váš, a my vám posíláme zároveň písničku. Zároveň písničku. Ani písničku.

i masáž. Marně tu tvář nespraví ti masáž. Marně se vokuka svář nespraví ti masáž. Marně se vokuka sáž nespraví ti masáž. Marně se vokuka sáž, už nejsi lepší masáž. Marně se vokuka sáž, už nejsi lepší. Marně se vokuka sáž, už nejsi lepší.

Blaní. Dej se k nám. Rádio Blaník. K nám. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

Usínám a chtěl bych se vrátit o nějakej ten rok zpátky. Usínám a chtěl bych se vrátit o nějakej ten rok zpátky. Teď zase malý. Usínám a chtěl bych se vrátit o nějakej ten rok zpátky. Teď zase malým klukem. Usínám a chtěl

0: který je s tebou.
1: Rádio,
0: který je s tebou.
1: Rádio Blaně,
0: který je s tebou.
1: Rádio Blaně. Rádio Blaně.
2: Rádio.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

ubránit myšlence. Nemohu spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějak. Nemohu spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje. Malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.

0: Místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Očekáváme 19 až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Česká Balkovská, Rádio Blaník.
1: Česká profesionální kosmetika,
0: Rádio Blaník.

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálne máme polojasno nebo skoro
0: počasí.
1: Momentálne máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční. Momentálne máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty. Momentálne máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Momentálne máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Momentálne máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná. Jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami.

vody a počkám si, až retro zase spíš se hodím do pohody u vody. A počkám si, až retro zase hodím do pohody u vody. A počkám si, až retro zase přijde do módy vody u vody. A počkám si, až retro zase přijde do módy, jo stáry. A počkám si, až retro zase přijde do módy, jo stále mě. A počkám si, až retro zase přijde do módy, jo stále mě to. Až retro zase

0: vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

No, je Rádio Blaník a ono to dnes přijde. A víte, co přijde? No konec a ono to dnes přijde. A víte, co přijde? No konec babího léta. Ještě si dnes no to dnes přijde. A víte, co přijde? No konec babího léta. Ještě přijde. A víte, co přijde? No konec babího léta. Ještě si dnes užijeme přes den teploty okolo. A víte, co přijde? No konec babího léta. Ještě si dnes užijeme přes den teploty okolo 3. No konec babího léta. Ještě si dnes užijeme přes den teploty okolo 23 stupňů v Čechách. Konec babího léta. Ještě si dnes užijeme přes den teploty okolo 23 stupňů v Čechách. Na jižní léta. Ještě si dnes užijeme přes den teploty okolo 23 stupňů v Čechách. Dnes užijeme přes den teploty okolo 23 stupňů v Čechách. Na jižní Moravě dokonce až 25 přes den teploty okolo 23 stupňů v Čechách. Na jižní Moravě dokonce až 25 okolo 23 stupňů v Čechách. Na jižní Moravě dokonce až 25, i když se to ne 10 stupňů v Čechách. Na jižní Moravě dokonce až 25, i když se to nezdá, protože noc v Čechách. Na jižní Moravě dokonce až 25, i když se to nezdá, protože na jižní Moravě dokonce až 25, i když se to nezdá, protože noc už je chladná. Od dokonce až 25, i když se to nezdá, protože noc už je chladná. Od 10 do 5 až 25, i když se to nezdá, protože noc už je chladná. Od 10 do 5 stupňů máme, i když se to nezdá, protože noc už je chladná. Od 10 do 5 stupňů máme většinou, i když se to nezdá, protože noc už je chladná. Od 10 do 5 stupňů máme většinou, i když noc už je chladná. Od 10 do 5 stupňů máme většinou, i když na Moravě dokonce mezi je chladná. Od 10 do 5 stupňů máme většinou, i když na Moravě dokonce mezi od 10 do 5 stupňů máme většinou, i když na Moravě dokonce mezi 14 a 5 stupňů máme většinou, i když na Moravě dokonce mezi 14 a 10 máme většinou, i když na Moravě dokonce mezi 14 a 10, no ale pak se začne, když na Moravě dokonce mezi 14 a 10, no ale pak se začne ochlazovat, dokonce mezi 14 a 10, no ale pak se začne ochlazovat, ještě dnes 14 a 10, no ale pak se začne ochlazovat, ještě dneska má postupně přijít a 10, no ale pak se začne ochlazovat, ještě dneska má postupně přijít, no ale pak se začne ochlazovat, ještě dneska má postupně přijít od západu déšť, začne ochlazovat, ještě dneska má postupně přijít od západu déšť, anebo přechlazovat, ještě dneska má postupně přijít od západu déšť, anebo přehánky, a ještě dneska má postupně přijít od západu déšť, anebo přehánky, a má postupně přijít od západu déšť, anebo přehánky, a rozšíří se prakticky přijít od západu déšť, anebo přehánky, a rozšíří se prakticky na celé západu déšť, anebo přehánky, a rozšíří se prakticky na celé území déšť, anebo přehánky, a rozšíří se prakticky na celé území během pátka přehánky, a rozšíří se prakticky na celé území během pátka projde ta a rozšíří se prakticky na celé území během pátka projde ta oblačnost rozšíří se prakticky na celé území během pátka projde ta oblačnost s deštěm až na Moravu celé území během pátka projde ta oblačnost s deštěm až na Moravu no a během pátka projde ta oblačnost s deštěm až na Moravu no a ochladí se trošku pátka projde ta oblačnost s deštěm až na Moravu no a ochladí se trošku projde ta oblačnost s deštěm až na Moravu no a ochladí se trošku víc v pátek maximálně oblačnost s deštěm až na Moravu no a ochladí se trošku víc v pátek maximálně okolo s deštěm až na Moravu no a ochladí se trošku víc v pátek maximálně okolo 15 na Moravě Moravu no a ochladí se trošku víc v pátek maximálně okolo 15 na Moravě 17 a ochladí se trošku víc v pátek maximálně okolo 15 na Moravě 17, v sobotu trošku víc, v pátek maximálně okolo 15 na Moravě 17, v sobotu v pátek maximálně okolo 15 na Moravě 17, v sobotu a v neděli jako přesně okolo 15 na Moravě 17, v sobotu a v neděli jako přes kopírák na Moravě 17, v sobotu a v neděli jako přes kopírák už tady bude 17, v sobotu a v neděli jako přes kopírák už tady bude ten typický. V sobotu a v neděli jako přes kopírák už tady bude ten typický podzim. V sobotu a v neděli jako přes kopírák už tady bude ten typický jako přes kopírák už tady bude ten typický podzim. Tak si važte ještě přes kopírák už tady bude ten typický podzim. Tak si važte ještě

0: dnešního dne bude ten typický podzim, tak si važte ještě dnešního dne, který nás čeká. Dnes až 23 na Moravě 25 a tím skončí babí léto. Bohužel. 23 na Moravě 25 a tím skončí babí léto. Bohužel. Ale na Blaníku na Moravě 25 a tím skončí babí léto. Bohužel. Ale na Blaníku si budu dál hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
1: Blaník.
2: Rádio Blaník.

Krásné ráno. Krásné ráno, nebo dobrou noc. Krásné ráno, nebo dobrou noc, tady je Krásné ráno, nebo dobrou noc, tady je Rádio Blaník. Krásné ráno, nebo dobrou noc, tady je Rádio Blaník a Krásné ráno, nebo dobrou noc, tady je Rádio Blaník a ono to dnes Krásné ráno, nebo dobrou noc, tady je Rádio Blaník a ono to dnes přijde. Krásné ráno, nebo dobrou noc, tady je Rádio Blaník a ono to dnes přijde. A víte, co přijde? Nebo dobrou noc, tady je Rádio Blaník a ono to dnes přijde. A víte, co přijde?

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio
0: Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
3: Tak když spolu spí a na bytě tě mám, tak oba dobře ví.

poslední, co si přej, jeden veselej. Druhý lehni na kolena, na poslední, co si přej, jeden veselej. Druhý je smutná, na poslední, co si přej.

0: Rádio. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 8. října. Dnes má Krásné ráno. Je čtvrtek 8. října. Dnes má svátek Věra. Krásné ráno. Je čtvrtek 8. října. Dnes má svátek Věra a já mám pro vás přehled. Ráno. Je čtvrtek 8. října. Dnes má svátek Věra a já mám pro vás přehled očekávaných čtvrtek 8. října. Dnes má svátek Věra a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Října. Dnes má svátek Věra a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu předpolednem startuje na třídě Václav očekávaných událostí. Hodinu předpolednem startuje na třídě událostí. Hodinu předpolednem startuje na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi prohlídka. Hodinu předpolednem startuje na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi prohlídka prostor opravo. Předpolednem startuje na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi prohlídka prostor opravované. Startuje na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi prohlídka prostor opravované městské knihovně. Václava Klementa v Mladé Boleslavi prohlídka prostor opravované městské knihovny. Večer v Mladé Boleslavi prohlídka prostor opravované městské knihovny. Ve 4 odpoledne začíná opravované městské knihovny. Ve 4 odpoledne začíná u Střelnice. Ve 4 odpoledne začíná u Střelnice v Jindřichově Hradci komentovaná prohlídka historické. 4 odpoledne začíná u Střelnice v Jindřichově Hradci komentovaná prohlídka historického. U Střelnice v Jindřichově Hradci komentovaná prohlídka historického jádra města nazvaná Historie ukrytá pod dlažbou města. Žáci 9. třídy zasadí historie ukrytá pod dlažbou města. Žáci 9. třídy zasadí u památníku zámeček v Pardubicích krokusy a to na pietním místě jako připomínku dětské a to na pietním místě jako připomínku dětských obětí holokaustu. Na místě jako připomínku dětských obětí holokaustu. Náměstí 1. máje v Chomutově jako připomínku dětských obětí holokaustu. Náměstí 1. máje v Chomutově hostímku dětských obětí holokaustu. Náměstí 1. máje v Chomutově obětí holokaustu. Náměstí 1. máje v Chomutově hostí mistrovství hasičského zástu. Náměstí 1. máje v Chomutově hostí mistrovství hasičského záchranného sboru. Náměstí 1. máje v Chomutově hostí mistrovství hasičského záchranného sboru ve vyprošťování. 1. máje v Chomutově hostí mistrovství hasičského záchranného sboru ve vyprošťování. V Chomutově hostí mistrovství hasičského záchranného sboru ve vyprošťování u dopravních nehod. Mistrovství hasičského záchranného sboru ve vyprošťování u dopravních nehod. A to jsme z hasičského záchranného sboru ve vyprošťování u dopravních nehod a to s mezinárodního sboru ve vyprošťování u dopravních nehod a to s mezinárodní účastí během ve vyprošťování u dopravních nehod a to s mezinárodní účastí během dvou soutěžních dní u dopravních nehod a to s mezinárodní účastí během dvou soutěžních dnů se představí a to s mezinárodní účastí během dvou soutěžních dnů se představí hasičské týmy to s mezinárodní účastí během dvou soutěžních dnů se představí hasičské týmy z České republiky národní účastí. Během dvou soutěžních dnů se představí hasičské týmy z České republiky i ze zahraničí. Během dvou soutěžních dnů se představí hasičské týmy z České republiky i ze zahraničí. Soutěžních dnů se představí hasičské týmy z České republiky i ze zahraničí. Návštěvníci budou mít dnů se představí hasičské týmy z České republiky i ze zahraničí. Návštěvníci budou mít hasičské týmy z České republiky i ze zahraničí. Návštěvníci budou mít příležitost sledovat z České republiky i ze zahraničí. Návštěvníci budou mít příležitost sledovat práci hasičů republiky i ze zahraničí. Návštěvníci budou mít příležitost sledovat práci hasičů při sim zahraničí. Návštěvníci budou mít příležitost sledovat práci hasičů při simulovaných dopravních. Návštěvníci budou mít příležitost sledovat práci hasičů při simulovaných dopravních.

nehodách. Hasiči budou mít příležitost sledovat práci hasičů při simulovaných dopravních nehodách a také se příležitost sledovat práci hasičů při simulovaných dopravních nehodách a také se vyzkoušet sledovat práci hasičů při simulovaných dopravních nehodách a také se vyzkoušet dopravců při simulovaných dopravních nehodách a také se vyzkoušet doprovodný simulovaných dopravních nehodách a také se vyzkoušet doprovodný program na základ dopravních nehodách a také se vyzkoušet doprovodný program na základních školách a také se vyzkoušet doprovodný program na základní škole a také se vyzkoušet doprovodný program na základní škole Věry Čáslavské na doprovodný program na základní škole Věry Čáslavské na Praze 6 proběhne vedený program. Na základní škole Věry Čáslavské na Praze 6 proběhne ve 2 odpoledne. Na základní škole Věry Čáslavské na Praze 6 proběhne ve 2 odpoledne slavnost. Na základní škole Věry Čáslavské na Praze 6 proběhne ve 2 odpoledne slavnostní odhalení Věry Čáslavské na Praze 6 proběhne ve 2 odpoledne slavnostní odhalení pamětní Čáslavské na Praze 6 proběhne ve 2 odpoledne slavnostní odhalení pamětní desky sportovní gym Praze 6 proběhne ve 2 odpoledne slavnostní odhalení pamětní desky sportovní gym běhne ve 2 odpoledne slavnostní odhalení pamětní desky sportovní gymnastce Věře Čáslavské slavnostní odhalení pamětní desky sportovní gymnastce Věře Čáslavské odhalení pamětní desky sportovní gymnastce Věře Čáslavské a to tedy na sportovní desky sportovní gymnastce Věře Čáslavské a to tedy na sportovní gymnastce Věře Čáslavské a to tedy na sportovní základní škole která nasce Věře Čáslavské. A to tedy na sportovní základní škole, která nese Věře Čáslavské. A to tedy na sportovní základní škole, která nese její jméno od roku 2000. A to tedy na sportovní základní škole, která nese její jméno od roku 2018. A to tedy na sportovní základní škole, která nese její jméno od roku 2018. Sportovní základní škole, která nese její jméno od roku 2018. Tolik škole, která nese její jméno od roku 2018. Tolik očekávané se její jméno od roku 2018. Tolik očekávané události. Hezký den přejeno od roku 2018. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská 2018. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Je Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Do Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

Life is life. Rádio Blaník. Life is life. Rádio Blaník.

0: vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Ky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Hledáte elektro... Hledáte elektrokolo, které... Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské. Elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičko vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektro bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových zde DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola svět bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testový značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektroček a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektroničná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijetovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a pozvěte vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. A poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
0: Ten rozdíl. DD Bike CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů.
0: DD Bike CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
0: D-Bike CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal.
0: CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiu? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiem? Jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb? Prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit? Prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo na naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo Návsi. Jsme Carireal vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal několikanásobný vítěz tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal několikanásobný vítěz zákazníků. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal několikanásobný vítěz zákazníků nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti v Návsi. Jsme Carireal několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Za vaše auto
1: Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Za vaše auto chcete víc?
1: Více najdete na carireal.cz.
2: Za vaše auto

0: Chcete víc? Tak jeďte rovnou.
1: Jdete na carireal.cz.
0: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do
1: osl.cz.
0: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
0: Chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Pamatujte, z Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Pamatujte, za vaše auto
2: vozů v Ostravě.
0: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Přijďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
3: Ještě tady.
0: Ostravy Vítkovic.

0: Dobré ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník od mikrofonu. Dobré ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník od mikrofonu. Dobré ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník od mikrofonu. Zdraví Martin a Věra. Dobré ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník od mikrofonu. Zdraví Martin a Věra. Hezký den, posloucháte Rádio Blaník od mikrofonu. Zdraví Martin a Věra. Všechno nejlepší posloucháte Rádio Blaník od mikrofonu. Zdraví Martin a Věra. Všechno nejlepší k svátku. Rádio Blaník od mikrofonu. Zdraví Martin a Věra. Všechno nejlepší k svátku. Mikrofonu zdraví Martin a Věra. Všechno nejlepší k svátku. Je 8. října a Věrky právě Martin a Věrám všechno nejlepší k svátku. Je 8. října a Věrky právě dnes slaví. Mám všechno nejlepší k svátku. Je 8. října a Věrky právě dnes slaví. Nejlepší k svátku. Je 8. října a Věrky právě dnes slaví.
1: Rádio Blaník.
0: Je 8. října a Věrky právě dnes slaví.
1: Rádio Blaník.
0: 8. října a Věrky právě dnes slaví.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: A Věrky právě dnes slaví.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Dnes slaví.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí.
0: Jaké počasí?
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Jaké počasí přinese
1: Blaník? Počasí.
0: Jaké počasí přinese dnešní den bude
1: počasí.
0: Jaké počasí přinese dnešní den bude většinou oblačno a zataženo. Jaké počasí přinese dnešní den bude většinou oblačno a zataženo. Jaké počasí přinese dnešní den bude většinou oblačno a zataženo ve východní polovině území. Jaké počasí přinese dnešní den bude většinou oblačno a zataženo ve východní polovině území zpočátku počasí přinese dnešní den bude většinou oblačno a zataženo ve východní polovině území zpočátku polojasno až skoro jasno. Dnešní den bude většinou oblačno a zataženo ve východní polovině území zpočátku polojasno až skoro jasno. Postupně oblačno a zataženo ve východní polovině území zpočátku polojasno až skoro jasno. Postupně od západu zde zataženo ve východní polovině území zpočátku polojasno až skoro jasno. Postupně od západu s deštěm. Východní polovině území zpočátku polojasno až skoro jasno. Postupně od západu s deštěm nebo přehánkami. Na polojasno až skoro jasno. Postupně od západu s deštěm nebo přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se srážky skoro jasno. Postupně od západu s deštěm nebo přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku postupně od západu s deštěm nebo přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytnou až po západu s deštěm nebo přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytnou až později odpoledne. A také přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytnou až později odpoledne a také večer. Na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytnou až později odpoledne a také večer. Zejména na východě a ve Slezsku se srážky vyskytnou až později odpoledne a také večer. Zejména na východě srážky vyskytnou až později odpoledne a také večer. Zejména na východě ojediněle i možnost bouřek až později odpoledne a také večer. Zejména na východě ojediněle i možnost odpoledne a také večer. Zejména na východě ojediněle i možnost bouřek. Později večer budou v západní polovině večer. Zejména na východě ojediněle i možnost bouřek. Později večer budou v západní polovině České republiky. Zejména na východě ojediněle i možnost bouřek. Později večer budou v západní polovině České republiky ubývat se ojediněle i možnost bouřek. Později večer budou v západní polovině České republiky ubývat srážky i možnost bouřek. Později večer budou v západní polovině České republiky ubývat srážky a částečně i později večer budou v západní polovině České republiky ubývat srážky a částečně i oblačnost. Budou v západní polovině České republiky ubývat srážky a částečně i oblačnost. Teploty při polovině České republiky ubývat srážky a částečně i oblačnost. Teploty přes den vystoupí republiky ubývat srážky a částečně i oblačnost. Teploty přes den vystoupí na 18 až 23 a částečně i oblačnost. Teploty přes den vystoupí na 18 až 23 na západ částečně i oblačnost. Teploty přes den vystoupí na 18 až 23 na západ oblačnost. Teploty přes den vystoupí na 18 až 23 na západ. Teploty přes den vystoupí na 18 až 23 na západě a severozápadě České republiky. Přes den vystoupí na 18 až 23 na západě a severozápadě České republiky. Patnapí na 18 až 23 na západě a severozápadě České republiky. 15 až 18 23 na západě a severozápadě České republiky. 15 až 18 stupňů na západě a severozápadě České republiky. 15 až 18 stupňů. Na střední a severozápadě České republiky 15 až 18 stupňů. Na střední

0: A jižní západě České republiky 15 až 18 stupňů. Na střední a jižní Moravě naopak 15 až 18 stupňů. Na střední a jižní Moravě naopak do 15 až 18 stupňů. Na střední a jižní Moravě naopak do 25 stupňů. Na střední a jižní Moravě naopak do 25. Střední a jižní Moravě naopak do 25. Jižní Moravě naopak do 25. Tak do 25.
1: Martin Císař 20. Martin Císař
2: na
1: Martin Císař
2: na rádiu
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
1: Dobré. Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Dobré ráno, krásný celý den před námi
1: Císař.
2: Na rádiu Blaník.
0: Dobré ráno, krásný celý den před námi česká hodinka. Dobré ráno, krásný celý den před námi česká hodinka mezi 5 a 6. Tak si krásně užijte a skvělý poslech. Den před námi česká hodinka mezi 5 a 6. Tak si krásně užijte a skvělý poslech. Námi česká hodinka mezi 5 a 6. Tak si krásně užijte a skvělý poslech. Mezi 5 a 6. Tak si krásně užijte a skvělý poslech. Tak si krásně užijte a skvělý poslech. Užijte a skvělý poslech. Poslech.

0: 6. I které máte rádi. Každé všední ráno.
1: Od 5
0: do 6. Každé všední ráno.
1: Od 5
0: do 6. Každé všední ráno.
1: Od 5
0: do 6. Ano.
1: Od 5
0: do 6.
1: 5
0: do 6.

0: už to bude rok. Už to bude rok. Už to bude rok. Už to bude rok. Už to bude rok.
1: Tak tě tedy ví.
0: Už to bude rok.
1: Tak tě tedy vítám.
0: Už to bude rok.

teď zas vidět si mě chtěl. A teď zas, abys jel, vidět si mě chtěl. A teď zas, abys jel.

až tam, kde končí proud, kde se rozsehl dívka, jestli smí jít s ním. Až tam, kde končí proud, kde se rozplývá, jestli smí jít s ním. Až tam, kde končí proud, kde se rozplývá dým. Smí jít s ním. Až tam, kde končí proud, kde se rozplývá dým. S ním. Až tam, kde končí proud, kde se rozplývá dým. Tam, kde končí proud, kde se rozplývá dým. Proud, kde se rozplývá dým.

Nikdo neví, jak se vytratil. Nikdo neví, jak se vytratil. Jen jeho úsměv. Nikdo neví, jak se vytratil. Jen jeho úsměv.

0: tu druhou půlkou tunelu. Je to stejný ze soboty na neděli, ale nebojte, pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak ale nebojte, pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak stejně to má. Pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak stejně to má i Liberec.
1: Tak tolik
0: vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak stejně to má i Liberec.
1: Tak tolik Honza Riedl, ten bude
0: za druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak stejně to má i Liberec.
1: Tak tolik Honza Riedl, ten bude zase živě ve
0: stejný jako v Praze, tak stejně to má i Liberec.
1: Tak tolik Honza Riedl, ten bude zase živě ve studiu
0: Praze, tak stejně to má i Liberec.
1: Tak tolik Honza Riedl, ten bude zase živě ve studiu příští úterý krátce po 16.
0: To má i Liberec.
1: Tak tolik Honza Riedl, ten bude zase živě ve studiu příští úterý krátce po 16. Tak tolik Honza Riedl, ten bude zase živě ve studiu příští úterý krátce po 16. Já vám přeji Honza Riedl, ten bude zase živě ve studiu příští úterý krátce po 16. Já vám přeji krásné ráno, zase živě ve studiu příští úterý krátce po 16. Já vám přeji krásné ráno a posílám příští úterý krátce po 16. Já vám přeji krásné ráno a posílám další české pro vás. Krátce po 16. Já vám přeji krásné ráno a posílám další české pro vás. 16. Já vám přeji krásné ráno a posílám další české pro vás. Vám přeji krásné ráno a posílám další české pro vás. Ráno a posílám další české pro vás. Další české pro vás. Tak ať se dobře české pro vás. Tak ať se dobře stává skvěle. Tak ať se dobře stává skvěle poslouchá Radio Blaník. Tak ať se dobře stává skvěle poslouchá Radio Blaník. Tak ať se dobře stává skvěle poslouchá Radio Blaník. Tak ať se dobře stává skvěle poslouchá Radio Blaník. Tak ať se dobře stává skvěle poslouchá Radio Blaník.
2: Na Blaníku si.
1: Dobře stává skvěle poslouchá Radio Blaník.
2: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
1: Poslouchá Radio Blaník.
2: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
1: Radio Blaník.

0: Skvělé ráno, hezký den, Skvělé ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaň. Skvělé ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaň. Skvělé ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník i dnes ve čtvrtek Skvělé ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník i dnes ve čtvrtek 8. Skvělé ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník i dnes ve čtvrtek 8. října. Hrajeme. Skvělé ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník i dnes ve čtvrtek 8. října. Hrajeme si. Den posloucháte Rádio Blaník i dnes ve čtvrtek 8. října. Hrajeme si hezky česky mezi 5. a 6. Rádio Blaník i dnes ve čtvrtek 8. října. Hrajeme si hezky česky mezi 5. a 6. Dnes ve čtvrtek 8. října. Hrajeme si hezky česky mezi 5. a 6. Tak 8. října. Hrajeme si hezky česky mezi 5. a 6. Úterý odpoledne krátce října. Hrajeme si hezky česky mezi 5. a 6. Úterý odpoledne krátce po 5. a 6. Úterý odpoledne krátce po 16. přivítal kolega Jirka Frélich Úterý odpoledne krátce po 16. přivítal kolega Jirka Frélich opět tady. Úterý odpoledne krátce po 16. přivítal kolega Jirka Frélich opět tady na Blaníku. Mluvčího řidiče odpoledne krátce po 16. přivítal kolega Jirka Frélich opět tady na Blaníku. Mluvčího ředitelství 16. přivítal kolega Jirka Frélich opět tady na Blaníku. Mluvčího ředitelství silnic přivítal kolega Jirka Frélich opět tady na Blaníku. Mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla. Jirka Frélich opět tady na Blaníku. Mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla a také dopravní pět tady na Blaníku mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla a také dopravního experta rádníku mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla a také dopravního experta rádia Blaník to je jasné. Ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla a také dopravního experta rádia Blaník to je jasná věc. Dálnic Jana Rídla a také dopravního experta rádia Blaník to je jasná věc. A řešili se i Jana Rídla a také dopravního experta rádia Blaník to je jasná věc. A řešili se i liberecké tunely. Také dopravního experta rádia Blaník, to je jasná věc. A řešili se i liberecké tunely. Tyusního experta rádia Blaník, to je jasná věc. A řešili se i liberecké tunely.
1: Pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou tunelu.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí, kus si hýčkáme češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí, nevysvětlí, hýčkáme češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí, nevysvětlitelné.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí, nevysvětlitelné.
1: Proč se říká Samiru?
0: Ta totiž vysvětlí, nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se...
0: Ta totiž vysvětlí, nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý tlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den vysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den poté.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu se říká, co se říká?
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník, co se říká?
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník. Říká.
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Den po desáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Na
1: rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Blaník. Blaník.

0: ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás na Blaníku. Každé všední ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás na Blaníku. Ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás na Blaníku.
1: 5 do 6.
0: U nás na Blaníku.
1: 6.
0: U nás na Blaníku.

taky vz... Dobré ráno všem, co tak... Dobré ráno všem, co taky vstali před chvíli.

zelenou, tak troubím, spěchám, kam sápek v autě stojí, blbec, ač má zelenou, tak troubím, spěchám, kam si nemy stojí, blbec, ač má zelenou, tak troubím, spěchám, kam si nemůlec, ač má zelenou, tak troubím, spěchám, kam si nemůžu vzpomenout, zelenou, tak troubím, spěchám, kam si nemůžu vzpomenout, já, tak troubím.

0: ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás přesně tak vám hrajeme každé všední ráno
1: od 5 do 6.
0: Tak vám hrajeme každé všední ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás na Blaní hrajeme každé všední ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás na Blaníku
1: do 6.
0: U nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Na Blaníku. Na Blaníku.

0: pohodou a dobrou náladou. S pohodou a dobrou náladou do nového dne. Aktuální s pohodou a dobrou náladou do nového dne. Aktuální zprávy má s pohodou a dobrou náladou do nového dne. Aktuální zprávy má Hanka Koterová potom. S pohodou a dobrou náladou do nového dne. Aktuální zprávy má Hanka Koterová potom se s pohodou a dobrou náladou do nového dne. Aktuální zprávy má Hanka Koterová potom se dobrou náladou do nového dne. Aktuální zprávy má Hanka Koterová potom se podíváme krátce na počasí a do nového dne. Aktuální zprávy má Hanka Koterová potom se podíváme krátce na počasí a bude aktuální zprávy má Hanka Koterová potom se podíváme krátce na počasí a budeme si hrát hezky. Hanka Koterová potom se podíváme krátce na počasí a budeme si hrát hezky česky. A tak potom se podíváme krátce na počasí a budeme si hrát hezky česky. A také gratulace pro ženy, které máme krátce na počasí a budeme si hrát hezky česky. A také gratulace pro ženy, které mají jméno česky. A také gratulace pro ženy, které mají jméno.
1: Dala jsem lásku říká.
0: Gratulace pro ženy, které mají jméno.
1: Dala jsem lásku říká.
0: Pro ženy, které mají jméno.
1: Dala jsem lásku říká.

0: 800 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 koní 810 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 810 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení 60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu v dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Sven a půl včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozu. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Tam, kde slunce do očí.
0: Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijď.
0: Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod.
0: Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design.
0: Vozů Volvo.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Venkovní design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Je. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Za vaše auto chcete
1: menším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Za vaše auto chcete víc?
1: Nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou.
1: Jacko Design CZ.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte. Z Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte. Za vaše
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc.
3: Ty. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte
3: kup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
4: Dámy a pánové.
2: Volejte 800 120 800.
4: Dámy a pánové. Jménem majitele
2: 120 800.
4: Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pat
2: 800.
4: Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské obleky. Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše pro pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vašemu ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedotvou práci. Vaše

0: se kroutí z hor.
1: Věra, tedy Věra Martin.
0: Které se kroutí z hor.
1: Věra, tedy Věra Martin.
0: Které se kroutí z hor.
1: Věra, tedy Věra Martinová, taky přejeme.
0: Které se kroutí z hor.
1: Věra, tedy Věra Martinová, taky přejeme všechno nejlepší a ještě.
0: Kroutí z hor.
1: Věra, tedy Věra Martinová, taky přejeme všechno nejlepší a ještě jednu věrku přidám. Věra, tedy Věra Martinová, taky přejeme všechno nejlepší a ještě jednu věrku přidám. Tedy Věra Martinová, taky přejeme všechno nejlepší a ještě jednu věrku přidám. Věra Martinová, taky přejeme všechno nejlepší a ještě jednu věrku přidám. A ještě jednu věrku přidám. Přidám.

0: profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjadřil.
1: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Svijany, tradiční nepasterované pivo.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

holka s pokladničkou bez novin. Holka s pokladničkou, že chce přispět na děti. Holka s pokladničkou, že chce přispět na děti. Holka s pokladničkou, že chce přispět na děti. Holka s pokladničkou, že chce přispět na děti. Dělám, že jí holka s pokladničkou, že chce přispět na děti.

gratulace letí bohužel už do nebe. Té gratulace letí bohužel už do nebe. Já vám gratulace letí bohužel už do nebe. Já vám přeji krásné dobré ráno, posloucháte. Té gratulace letí bohužel už do nebe. Já vám přeji krásné dobré ráno, posloucháte rádio. Gratulace letí bohužel už do nebe. Já vám přeji krásné dobré ráno, posloucháte rádio Blaník a jak jsem říkal, bohužel už do nebe. Já vám přeji krásné dobré ráno, posloucháte rádio Blaník a jak jsem říkal, věrkám do nebe. Já vám přeji krásné dobré ráno, posloucháte rádio Blaník a jak jsem říkal, věrkám všechno jen to. Dobré ráno, posloucháte rádio Blaník a jak jsem říkal, věrkám všechno jen to nejlepší. Posloucháte rádio Blaník a jak jsem říkal, věrkám všechno jen to nejlepší. A jak jsem říkal, věrkám všechno jen to nejlepší. Říkal věrkám všechno jen to nejlepší. Všechno jen to nejlepší. To nejlepší.

0: Bezva práce. Na pláži u
1: Blaník.cz.
0: Bezva práce. Na pláži u moře.
1: Ve stínu a CZ.
0: Bezva práce. Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: Pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv.
0: Ne v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky.
1: Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše.
1: Můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky Radio Blaník.
1: Kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky Radio Blaník CZ.
1: Na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky Radio Blaník CZ. Stačí kliknout na naše stránky Radio Blaník CZ. Na naše stránky Radio Blaník CZ. Stránky Radio Blaník CZ. Radio Blaník CZ. Radio Blaník CZ. Radio Blaník CZ. Radio Blaník CZ.

Zažijte taky, co dokáže. Zažijte taky, co dokáže. 680... Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 800... Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 km... Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 km na jedno nabití. To dokáže. 680 koní, 810 km na jedno nabití. Plně elektrické. 680 koní, 810...

0: Knihovna Maitreya. Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého...
0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku...
0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku...
0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila...
0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila... Bylo to, jako bych vyšla...
0: Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila... Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně... Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila... Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená. Úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize.
1: Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony.
1: Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony, autorka Soutrum.
1: Tak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony, autorka Soutrum Aliony vysvětluje.
1: Zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony, autorka Soutrum Aliony vysvětluje. V knize Pečuj o své démony, autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovně pečuj o své démony, autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme pro démony, autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme pro Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silně Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnější je, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu. Své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je. Se můžete z této bitvy vysvobodit. Poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je. Se můžete z této bitvy vysvobodit. Dáte jim podobu a nasytíte je. Se můžete z této bitvy vysvobodit. Více a nasytíte je. Se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své je. Se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i já.
0: Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audio.
0: Démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
0: Jdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
0: www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Slyšíte tuhle
0: www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Slyšíte tuhle reklamu?
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Slyšíte tuhle reklamu?
2: Jako audiokniha.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Zprojektujte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 3... A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. S 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu

rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidám a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do on 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního dabáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích, acích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zákazníci. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Za protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Best Bezva kolegové České rádio. Bezva kolegové. Bezva kolegové. Bezva kolegové.
1: Bezva šéf.
0: Bezva. Bezva kolegové.
1: Bezva šéf.
0: Bezva práce. Bezva kolegové.
1: Bezva šéf.
0: Bezva práce.
1: Vezměte.
0: Bezva kolegové.
1: Bezva šéf.
0: Bezva práce.
1: Vezměte F.
0: Bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si
0: a práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám. Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat. Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost. Která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bez.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stranách.
0: Rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách.
0: A přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz. To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
1: Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva
1: práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
1: Na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
1: Radioblaník.cz.

Sokolstva si dnes lidé po celé zemi připomenou oběti sokolů v bojích. Dne sokolstva si dnes lidé po celé zemi připomenou oběti sokolů v bojích za svobodu a samotu. Si dnes lidé po celé zemi připomenou oběti sokolů v bojích za svobodu a samotu. Po celé zemi připomenou oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa. Pěti připomenou oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa. Pěti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa. Pětního aktu v Praze se v bojích za svobodu a samostatnost národa. Pietního aktu v Praze se účastní předseda Senátu Miloš Vystrčil a samostatnost národa. Pietního aktu v Praze se účastní předseda Senátu Miloš Vystrčil samostatnost národa. Pietního aktu v Praze se účastní předseda Senátu Miloš Vystrčil. Pietního aktu v Praze se účastní předseda Senátu Miloš Vystrčil. Tolik aktu v Praze se účastní předseda Senátu Miloš Vystrčil. Tolik první dnešní zprávy a ještě přidá se účastní předseda Senátu Miloš Vystrčil. Tolik první dnešní zprávy a ještě přidám informace. Předseda Senátu Miloš Vystrčil. Tolik první dnešní zprávy a ještě přidám informace o počasí. Miloš Vystrčil. Tolik první dnešní zprávy a ještě přidám informace o počasí. Tolik první dnešní zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnešek začne polojasno. První dnešní zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnešek začne polojasnou oblohou. Postprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnešek začne polojasnou oblohou. Postupně ale od informace o počasí. Dnešek začne polojasnou oblohou. Postupně ale od západu přibude oblačnost. O počasí. Dnešek začne polojasnou oblohou. Postupně ale od západu přibude oblačnost. Dnešek začne polojasnou oblohou. Postupně ale od západu přibude oblačnosti a od začne polojasnou oblohou. Postupně ale od západu přibude oblačnosti a odpoledne a k večeru jasnou oblohou. Postupně ale od západu přibude oblačnosti a odpoledne a k večeru postupně ale od západu přibude oblačnosti a odpoledne a k večeru se na celém území přidají přehánky. Přibude oblačnosti a odpoledne a k večeru se na celém území přidají přehánky. A odpoledne a k večeru se na celém území přidají přehánky. Dnes naposledy ale bude odpoledne a k večeru se na celém území přidají přehánky. Dnes naposledy ale bude ještě teplo. K večeru se na celém území přidají přehánky. Dnes naposledy ale bude ještě teplo v maximálním území přidají přehánky. Dnes naposledy ale bude ještě teplo v maximech na měříme 19 až 24 dají přehánky. Dnes naposledy ale bude ještě teplo v maximech na měříme 19 až 24 stupňů. Dnes naposledy ale bude ještě teplo v maximech na měříme 19 až 24 stupňů. Naposledy ale bude ještě teplo v maximech na měříme 19 až 24 stupňů. Ještě teplo v maximech na měříme 19 až 24 stupňů. Na horách kolem 15 maximech na měříme 19 až 24 stupňů. Na horách kolem 15. Tolik opět 19 až 24 stupňů na horách kolem 15. Tolik o počasí na horách kolem 15. Tolik o počasí a hezký den přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník. Kolem 15. Tolik o počasí a hezký den přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník. Tolik o počasí a hezký den přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník. Počasí a hezký den přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

písničky, které si budete zpívat i za 20 let. A k tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. A k tomu písničky, které si budete zpívat i

Dobré ráno přeje Hanka Koterová. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav. Do konce dubna Vltavy a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Cílem je zpomalit pokles hladin na Slapech a Orlíku. Ministryně Jourová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se od příštího roku mělo lidí do 630 let. Prezident Petr Pavel udělal vědomé rozhodnutí, že místo účasti v komunálních volbách bude už tento víkend na dovolené v Maroku. A u příležitosti památného dne sokolstva si dnes lidé po celé zemi připomenou oběti sokolů.

0: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6.
0: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6.
0: Na českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6. Na Maníku.
0: Písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6. Na Maníku. Každé všední ráno od 5 do 6. Na Maníku. 5 do 6. Na Maníku. Yeah.

0: Hodina
1: česky.
0: Hodina českých písní.
1: Hezky česky.
0: Hodina českých písniček.
1: Každé všichni. Hezky česky.
0: Hodina českých písní.

0: písničku k pokračování filmové série Bobule.
1: Až tu někdo bude stát za stole.
0: Pokračování filmové série Bobule.
1: Až tu někdo bude stát za stolet.
0: I filmové série Bobule.
1: Až tu někdo bude stát za stolet a dívat se.
0: Série Bobule.
1: Až tu někdo bude stát za stolet a dívat se.
0: Bobule.
1: Až tu někdo bude stát za stolet a dívat se. Dolí.
0: Song k Vinohradům vznikl tak trochu symbolicky po koncertě ve Vinařství. Song k Vinohradům vznikl tak trochu symbolicky po koncertě ve Vinařství. Vypráví o lásce. Vinohradům vznikl tak trochu symbolicky po koncertě ve Vinařství. Vypráví o lásce, která se zrodila mezi jihomoravskými řádky révy a zazní v lásce, která se zrodila mezi jihomoravskými řádky révy a zazní v novém filmu Bobule a Bobule. Která se zrodila mezi jihomoravskými řádky révy a zazní v novém filmu Bobule a Bobulky. Ta zní v novém filmu Bobule a Bobulky. Ten vstoupí do kin příští rok 11. února. Novém filmu Bobule a Bobulky. Ten vstoupí do kin příští rok 11. února. Bobule a Bobulky. Ten vstoupí do kin příští rok 11. února. A co k němu? Ten vstoupí do kin příští rok 11. února. A co k němu Ondra řekl? Vstoupí do kin příští rok 11. února. A co k němu Ondra řekl? Producent příští rok 11. února. A co k němu Ondra řekl? Producent filmu Tomáš Vican 11. února. A co k němu Ondra řekl? Producent filmu Tomáš Vican patří k mým mora. A co k němu Ondra řekl? Producent filmu Tomáš Vican patří k mým velice. Co k němu Ondra řekl? Producent filmu Tomáš Vican patří k mým velice oblíbeným. Ondra řekl. Producent filmu Tomáš Vican patří k mým velice oblíbeným vinařům. Producent filmu Tomáš Vican patří k mým velice oblíbeným vinařům. Po jednom koncertě filmu Tomáš Vican patří k mým velice oblíbeným vinařům. Po jednom koncertě u něj ve Vinař oblíbeným vinařům. Po jednom koncertě u něj ve Vinařství mě požádal, jestli bych k ním vinařům. Po jednom koncertě u něj ve Vinařství mě požádal, jestli bych k němu nenaspíval písničku. Po jednom koncertě u něj ve Vinařství mě požádal, jestli bych k němu nenaspíval písničku. Je u něj ve Vinařství mě požádal, jestli bych k němu nenaspíval písničku. Ve Vinařství mě požádal, jestli bych k němu nenaspíval písničku.
1: Vinohradu.
0: Řekl jsem mu moc rád a takhle to zní.
1: Básníkům dochází slova.
0: Řekl jsem mu moc rád a takhle to zní.
1: Básníkům dochází slova.
0: Řekl jsem mu moc rád a takhle to zní.
1: Básníkům dochází slova. A vědcům
0: moc rád a takhle to zní.

0: Je, té Radko Guras a Lukáš dostal. Je, té Radko Guras a Lukáš dostal. Co tady v... Je, té Radko Guras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu... Je, té Radko Guras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží.
0: Té Radko Guras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhal.
0: A Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby...
0: Kauflandu dělají.
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty. Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme jí, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300 hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk, dělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. Alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají. Až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají. 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Šafrán.
1: Kaufland. Puky pomáhají.
2: Šafránové.
1: Kaufland. Puky pomáhají.
2: Šafránové
1: pomáhají.
2: Šafránové wellness pro vaše vlasy a šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při nové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. Výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.capilan.isuchihlupu. S účinnou látkou Dandyrace. www.capilan.cu. S účinnou látkou Dandyrace. www.capilan.cz. Látkou Dandyrace. www.capilan.cz. Dandyrace. www.capilan.cz.
3: Uvažujete
2: www.capilan.cz.
3: Capilan.cz. Uvažujete o tepelném čerpadle? Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné te. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich u. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery padla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i

0: Dobré. Dobré ráno, skvělý den i dnes. Dobré ráno, skvělý den i dnes. Dobré ráno, skvělý den i dnes, tedy ve čtvrtek. Dobré ráno, skvělý den i dnes, tedy ve čtvrtek 8. října jste si pustili. Dobré ráno, skvělý den i dnes, tedy ve čtvrtek 8. října jste si pustili. Dobré ráno, skvělý den i dnes, tedy ve čtvrtek 8. října jste si pustili. Blaník, děkujeme. Dobré ráno, skvělý den i dnes, tedy ve čtvrtek 8. října jste si pustili. Blaník, děkujeme. Den i dnes, tedy ve čtvrtek 8. října jste si pustili. Blaník, děkujeme. Blaník, ve čtvrtek 8. října jste si pustili. Blaník, děkujeme. Blaník je rádio plné českých. 8. října jste si pustili. Blaník, děkujeme. Blaník je rádio plné českých písniček. Jste si pustili. Blaník, děkujeme. Blaník je rádio plné českých písniček a hrajeme je. Děkujeme. Blaník je rádio plné českých písniček a hrajeme je nejvíc ze všech. Blaník je rádio plné českých písniček a hrajeme je nejvíc ze všech, tak si užívej. Blaník je rádio plné českých písniček a hrajeme je nejvíc ze všech, tak si užívejte. Blaník je rádio plné českých písniček a hrajeme je nejvíc ze všech, tak si užívejte českou hodinku mezi pátou. Plné českých písniček a hrajeme je nejvíc ze všech, tak si užívejte českou hodinku mezi pátou a šestou. A hrajeme je nejvíc ze všech, tak si užívejte českou hodinku mezi pátou a šestou. A teď jedna novinka. Nejvíc ze všech, tak si užívejte českou hodinku mezi pátou a šestou. A teď jedna novinka. Užívejte českou hodinku mezi pátou a šestou. A teď jedna novinka. Zpěvák Ondřej Ruml naspíval novou písničku hodinku mezi pátou a šestou. A teď jedna novinka. Zpěvák Ondřej Ruml naspíval novou písničku a šestou. A teď jedna novinka. Zpěvák Ondřej Ruml naspíval novou písničku k pokračování filmu. A teď jedna novinka. Zpěvák Ondřej Ruml naspíval novou písničku k pokračování filmové série. Zpěvák Ondřej Ruml naspíval novou písničku k pokračování filmové série. Ondřej Ruml naspíval novou písničku k pokračování filmové série Bobule.
1: Až tu někdo
0: naspíval novou písničku k pokračování filmové série Bobule. Novou

0: nabízíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu na odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. I spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proper servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Properm. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Properm.cz. Vstup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Properm.cz.
1: Přemýšlíte o...
0: Na kterou jste u nás zvyklí. Properm.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo...
0: Se zvyklí. Properm.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do...
0: Properm.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete iny? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení? Prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení? A Niko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení? A nejoblíbenější.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení? A nejoblíbenější trendy. Nyní graf, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh kuchyně, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její mont trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen ten navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň, 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz,
2: i tak
1: kuchyní a také podlah. Siko.cz,
2: Itálie, která
1: a také podlah. Siko.cz,
2: Itálie, která chutná.
1: Siko.cz,
2: Itálie, která chutná.
1: Z,
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Italie a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské spe. Vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské spe. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás

0: dostanou hned při prvním soustupnářství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustupu. Pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustupu. Lavite. Přijďte speciality, které vás dostanou hned při prvním soustupu. Lavite. Přijďte ty, které vás dostanou hned při prvním soustupu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustupu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Při prvním soustupu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Mirečku.
0: Ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Mirečku.
0: www.lavite.cz.
1: Mirečku. Podejte mi gumu.
0: www.lavite.cz.
1: Mirečku, podejte mi gumu.
2: Já jsem.
1: Mirečku, podejte mi gumu.
2: Já jsem.
1: Mirečku, podejte mi gumu.
2: Já jsem Atitek, pane profesor.
1: Mirečku, podejte mi gumu.
2: Já jsem Atitek, pane.
1: Podejte mi gumu.
2: Já jsem Atitek, pane profesore. To máte.
1: Podejte mi gumu.
2: Já jsem Atitek, pane profesore. To máte. Gumové.
1: Gumu.
2: Já jsem Atitek, pane profesore. To máte. Gumové těsnění, technickou. Já jsem Atitek, pane profesore. To máte. Gumové těsnění, technickou pryč a datek, pane profesore. To máte. Gumové těsnění, technickou pryč a další profesore. To máte. Gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. To máte. Gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění. Technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění a další gumové výrobky, prostě jednička ve výrobě těsnění.
1: No tak si vás.
2: Gumové výrobky, prostě jednička ve výrobě těsnění.
1: No tak si vás.
2: Výrobky, prostě jednička ve výrobě těsnění.
1: No tak si vás. Píši.
3: Pane pro.
2: Těsnění.
1: No tak si vás. Píši.
3: Pane profesore, a co je to ten adit?
1: No tak si vás. Píši.
3: Pane profesore, a co je to ten aditek?
1: Vás. Píši.
3: Pane profesore, a co je to ten aditek?
1: Ale, píši.
3: Pane profesore, a co je to ten aditek?
1: Ale, o tom se už čtvrt hodin.
3: Pane profesore, a co je to ten aditek?
1: Ale, o tom se už čtvrt hodinu hovoříme.
3: A co je to ten aditek?
1: Ale, o tom se už čtvrt hodinu hovoříme.
3: Co je to ten aditek?
1: Ale, o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek.
3: Aditek.
1: Ale, o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek. Je. O tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek těsní hned. Aditek CZ. Těsní hned. Aditek CZ. Aditek CZ.
4: Usnula.
5: Asi jo.
4: Usnula.
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní.
5: Usnula. Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to.
4: Asi jo. Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu.
4: Co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kupak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika.
5: Vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto S.
5: Důležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené.
5: Vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo?
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to
4: jde? Auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde? Od lesa?

0: nápadů.
1: Tak do kina.
0: Kazí slova a vědci jsou bez nápadů.
1: Tak do kina až 11.
0: A vědci jsou bez nápadů.
1: Tak do kina až 11. února příštího.
0: Vědci jsou bez nápadů.
1: Tak do kina až 11. února příštího roku nicméně.
0: Bez nápadů.
1: Tak do kina až 11. února příštího roku nicméně máme se na co.
0: Padů.
1: Tak do kina až 11. února příštího roku nicméně máme se na co těšit. Tak do kina až 11. února příštího roku nicméně máme se na co těšit. Já posílám až 11. února příštího roku nicméně máme se na co těšit. Já posílám další porci českých písní 11. února příštího roku nicméně máme se na co těšit. Já posílám další porci českých písniček příštího roku nicméně máme se na co těšit. Já posílám další porci českých písniček přeji nicméně máme se na co těšit. Já posílám další porci českých písniček přeji krásné dobré ráno. Posílám další porci českých písniček přeji krásné dobré ráno a za chvíli už budete v dobrých rukách. Si českých písniček přeji krásné dobré ráno a za chvíli už budete v dobrých rukách. Písniček přeji krásné dobré ráno a za chvíli už budete v dobrých rukách. Těší se Petr s Adélkou. Za chvíli už budete v dobrých rukách. Těší se Petr s Adélkou. Mějte hezký den. Budete v dobrých rukách. Těší se Petr s Adélkou. Mějte hezký den. A těší se Petr s Adélkou. Mějte hezký den.

0: koupí auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Udělejte ze své
0: na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Udělejte ze své
0: auto od ESA.
1: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový
0: od ESA.
1: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradní. Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví s pomyšl umělci. Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví s pomyšl umělníka. Zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví s pomyšl umělníka. Balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví s pomyšl umělníka. Království osmitisíc hotový ráj. Zahradnictví s pomyšl umělníka. Království osmitisíc druhů rostlin. Zahradnictví s pomyšl umělníka. Království osmitisíc druhů rostlin, co roste, kvete, tví s pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin, co roste, kvete, a dá se s pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin, co roste, kvete, a dá se sníst, to u nás najdete, království 8000 druhů rostlin, co roste, kvete, a dá se sníst, to u nás najdete, a výhodně po 8000 druhů rostlin, co roste, kvete, a dá se sníst, to u nás najdete, a výhodně po druhů rostlin, co roste, kvete, a dá se sníst, to u nás najdete, a výhodně pořídíte. Zahradnictví, co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví s pomyšl.cz, vše nakupte, najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví s pomyšl.cz, vše nakupte online s doručením až výhodně pořídíte. Zahradnictví s pomyšl.cz, vše nakupte online s doručením. Zahradnictví s pomyšl.cz, vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví s pomyšl.cz, vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví s pomyšl.cz, vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví s pomyšl, skutečné zahradnictví, nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví s pomyšl, skutečné zahradnictví, s doručením až domů. Zahradnictví s pomyšl, skutečné zahradnictví.
2: Nákup
1: až domů. Zahradnictví s pomyšl, skutečné zahradnictví.
2: Nákupy v online shop.
1: Zahradnictví s pomyšl, skutečné zahradnictví.
2: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny pomyšl, skutečné zahradnictví.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady.
1: Skutečné zahradnictví.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akcí.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na
2: tisíce v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů. Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden. Online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz. Jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz. Kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
3: Tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
3: Tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
3: Online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.

0: do 6.
1: Které máte rádi?
0: Každé všední ráno
1: od 5
0: do 6.
1: Ani.
0: Každé všední ráno
1: od 5
0: do 6.
2: Do 6.
0: Každé všední ráno
1: od 5
0: do 6.
2: Do 6.
0: Ano?
1: Od 5
0: do 6.
2: Do 6.
0: Do 6.
2: Do 6.

0: 5.54. Rádio Blaník. 8. října, teď je 5.54. Rádio Blaník. Teď je 5.54. Rádio Blaník.
1: Překáží vám do... 54. Rádio Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné... Rádio Blaník. Překáží vám doma vysloužilé... Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Žilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. Právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. Do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. www.červenékontejnery.cz. Ford.kontejnery.cz.
2: Ford malý a velký.

0: Slza a celibát
1: na Blaníku.
0: Slza a celibát na Blaníku.
1: Nachystáme tu první ranní hodinu. Tam uslyšíte Lucku Vondráčku.
0: A bude i Lucka Bílá.

Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjen úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% ani vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy. V měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. I dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas pro mě 50% slevy na pánské obleky. Je čas 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Starali my o vás. Pánské obleky Bandy. O vás. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy.

0: a déšť. Teploty vyšplhají na 20 a odpoledne dorazí přeháníky a déšť. Teploty vyšplhají na 20 dorazí přeháníky a déšť. Teploty vyšplhají na 20 až 24. O počasí dorazí přeháníky a déšť. Teploty vyšplhají na 20 až 24. O počasí a déšť. Teploty vyšplhají na 20 až 24. O počasí všechno, je tu Hanka a teploty vyšplhají na 20 až 24. O počasí všechno, je tu Hanka a zprávy. Plhají na 20 až 24. O počasí všechno, je tu Hanka a zprávy. 20 až 24. O počasí všechno, je tu Hanka a zprávy.
1: Rádio Blaník.
0: O počasí všechno, je tu Hanka a zprávy.
1: Rádio Blaník.
0: O počasí všechno, je tu Hanka a zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc
0: je tu Hanka a zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček. Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každý nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí
1: českých písniček.
2: Za každého počasí
1: písniček.
2: Za každého počasí. Za každého počasí. Každého počasí. Časí.

0: Dobré ráno u zpráv. Rádio Blaník. Dobré ráno u Blaník. Dobré ráno u zpráv vám přeje Hanka Blaník. Dobré ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Dobré ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Dobré ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Hypotéky ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Hypotéky skokově zdražují. Průměrná vám přeje Hanka Koterová. Hypotéky skokově zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v Koterová. Hypotéky skokově zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila. Hypotéky skokově zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,7. Hypotéky skokově zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,7. Zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,79%. A to průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,79%. A to je nejvíc od nových půjček v říjnu vyskočila na 5,79%. A to je nejvíc od dubna. Podle analýnu vyskočila na 5,79%. A to je nejvíc od dubna. Podle analytiků 79%. A to je nejvíc od dubna. Podle analytiků se zlevnění v nejbližších měsících 5%. A to je nejvíc od dubna. Podle analytiků se zlevnění v nejbližších měsících nedá ani očekávat. A to je nejvíc od dubna. Podle analytiků se zlevnění v nejbližších měsících nedá ani očekávat. Od dubna. Podle analytiků se zlevnění v nejbližších měsících nedá ani očekávat. Pomoc analytiků se zlevnění v nejbližších měsících nedá ani očekávat. Pomoc mladým s bydlením má návrh zlevnění v nejbližších měsících nedá ani očekávat. Pomoc mladým s bydlením má návrh ministrních měsících nedá ani očekávat. Pomoc mladým s bydlením má návrh ministrině financí na vyšší daň ani očekávat. Pomoc mladým s bydlením má návrh ministrině financí na vyšší daňový odpočet na hypotéky. Pomoc mladým s bydlením má návrh ministrině financí na vyšší daňový odpočet na hypotéku. Mladým s bydlením má návrh ministrině financí na vyšší daňový odpočet na hypotéku až o 50 tisíc. Návrh ministrině financí na vyšší daňový odpočet na hypotéku až o 50 tisíc korun. Ministrině financí na vyšší daňový odpočet na hypotéku až o 50 tisíc korun. Na vyšší daňový odpočet na hypotéku až o 50 tisíc korun. Stav nedostatku vody odpočet na hypotéku až o 50 tisíc korun. Stav nedostatku vody platí na Vltavě na hypotéku až o 50 tisíc korun. Stav nedostatku vody platí na Vltavě a Labi až o 50 tisíc korun. Stav nedostatku vody platí na Vltavě a Labi ve středních Čechách 50 tisíc korun. Stav nedostatku vody platí na Vltavě a Labi ve středních Čechách korun. Stav nedostatku vody platí na Vltavě a Labi ve středních Čechách kvůli dlouhodobě nepříznivé stav nedostatku vody platí na Vltavě a Labi ve středních Čechách kvůli dlouhodobě nepříznivé situaci krajská komise pro sucho snížila minimální odtok z Vltavy Krajská komise pro sucho snížila minimální odtok z Vltavské kaskády u Vraného. A to až do dubna příštího
1: opatření má Vltavské kaskády u Vraného.
0: Městská doprava hladiny na Slapech a Orlíku a odběry vody jsou zatím bez omezení. Městská doprava v Jihlavě a Orlíku a odběry vody jsou zatím bez omezení. Městská doprava v Jihlavě se po výlukách a odběry vody jsou zatím bez omezení. Městská doprava v Jihlavě se po výlukách vrátila vody jsou zatím bez omezení. Městská doprava v Jihlavě se po výlukách vrátila na své běžné trasy bez omezení. Městská doprava v Jihlavě se po výlukách vrátila na své běžné trasy. Městská doprava v Jihlavě se po výlukách vrátila na své běžné trasy. Autobusy a to... doprava v

0: my, Ostrava Vítko, malý a velký. Na Fordy jsme tu my, Ostrava. Na Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy a pánové,
0: jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy a pánové, jménem
0: tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy a pánové, jménem
0: my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy a pánové, jménem majitele módní
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky
0: se a Opava.
1: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky. Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Binové. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dal bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotní. Rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedocenění jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny u práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedvese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si vážně. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. Vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. A rádne ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. A rád by vám děkoval.

0: Hlavě se po výlukách vrátila na své běžné trasy. Autobusy a trolejbusy. Hlavě se po výlukách vrátila na své běžné trasy. Autobusy a trolejbusy znovu jezdí bez objížděk. Výlukách vrátila na své běžné trasy. Autobusy a trolejbusy znovu jezdí bez objížděk. Dopravtila na své běžné trasy. Autobusy a trolejbusy znovu jezdí bez objížděk. Dopravní komplikace běžné trasy. Autobusy a trolejbusy znovu jezdí bez objížděk. Dopravní komplikace. Autobusy a trolejbusy znovu jezdí bez objížděk. Dopravní komplikace, ale přece jen a trolejbusy znovu jezdí bez objížděk. Dopravní komplikace, ale přece jen někde ještě přebusy znovu jezdí bez objížděk. Dopravní komplikace, ale přece jen někde ještě objížděk. Dopravní komplikace, ale přece jen někde ještě přetrvávají, jak říká mluvčí radnice. Dopravní komplikace, ale přece jen někde ještě přetrvávají, jak říká mluvčí radnice. Radovakace, ale přece jen někde ještě přetrvávají, jak říká mluvčí radnice. Radovan Daněk.
1: Omezení naopak pokračují na Znojemské ulici, kde krajští silničáři
0: Do 20. října se omezení tak ještě týká linky
1: některých spojů MHD.
0: Do 20. října se omezení tak ještě týká linky E a čí
1: MHD.
0: Do 20. října se omezení tak ještě týká linky E a čísla 4. Do 20. října se omezení tak ještě týká linky E a čísla 4. Začala obnova října se omezení tak ještě týká linky E a čísla 4. Začala obnova poslední omezení tak ještě týká linky E a čísla 4. Začala obnova poslední vlakové trati týká linky E a čísla 4. Začala obnova poslední vlakové trati, kterou zničili předloňské povodně a čísla 4. Začala obnova poslední vlakové trati, kterou zničili předloňské povodně 4. Začala obnova poslední vlakové trati, kterou zničili předloňské povodně. Začala obnova poslední vlakové trati, kterou zničili předloňské povodně. U Opavy vzniká úplně nový most. Poslední vlakové trati, kterou zničili předloňské povodně. U Opavy vzniká úplně nový most přes řeku a trati, kterou zničili předloňské povodně. U Opavy vzniká úplně nový most přes řeku a úsek kolejí předloňské povodně. U Opavy vzniká úplně nový most přes řeku a úsek kolejí za povodně. U Opavy vzniká úplně nový most přes řeku a úsek kolejí za zhruba 500 000 000 korun. U Opavy vzniká úplně nový most přes řeku a úsek kolejí za zhruba 500 000 000 korun. Vzniká úplně nový most přes řeku a úsek kolejí za zhruba 500 000 000 korun. Nový most přes řeku a úsek kolejí za zhruba 500 000 000 korun. Vlaky se tam poprvé rozjedou v roce 2020 a úsek kolejí za zhruba 500 000 000 korun. Vlaky se tam poprvé rozjedou v roce 2020 kolejí za zhruba 500 000 000 korun. Vlaky se tam poprvé rozjedou v roce 2020 o zhruba 500 000 000 korun. Vlaky se tam poprvé rozjedou v roce 2028. Do té doby vlaky se tam poprvé rozjedou v roce 2028. Do té doby budou v oblasti tam poprvé rozjedou v roce 2028. Do té doby budou v oblasti dál jezdit náhradní auto 2028. Do té doby budou v oblasti dál jezdit náhradní autobusy. A tím zprávcům do té doby budou v oblasti dál jezdit náhradní autobusy. A tím zprávy končí na do té doby budou v oblasti dál jezdit náhradní autobusy. A tím zprávy končí na Blaníkově v oblasti dál jezdit náhradní autobusy. A tím zprávy končí na Blaníkově jezdit náhradní autobusy. A tím zprávy končí na Blaníkově, ale startuje Dobré ráno s Petrem a Adél hradní autobusy. A tím zprávy končí na Blaníkově, ale startuje Dobré ráno s Petrem. A tím zprávy končí

Protože hezky česky to nebylo. Co si chce bavit, žít a smát. Protože hezky česky to na Bleníku bude i po šesté. Co si chce bavit, žít a smát. Protože hezky česky to na Bleníku bude i po šesté. Bavit, žít a smát. Protože hezky česky to na Bleníku bude i po šesté. Žít a smát. Protože hezky česky to na Bleníku bude i po šesté. Ve čtvrtek. Smát. Protože hezky česky to na Bleníku bude i po šesté. Ve čtvrtek 8. října teď je 5. Hezky česky to na Bleníku bude i po šesté. Ve čtvrtek 8. října teď je 5:54. Na Bleníku bude i po šesté. Ve čtvrtek 8. října teď je 5:54. Rádio. Po šesté. Ve čtvrtek 8. října teď je 5:54. Rádio. Čtvrtek 8. října teď je

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Krásné
0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno přeje Eliška. Rádio Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude na Moravě a Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku polojasno až Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno. Eliška Votrubová. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno. Postupně přes den na Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno. Postupně přes den ale obloha zatáhne. Čeká nás polojasno až skoro jasno. Postupně přes den se ale obloha zatáhne. Čeká nás až skoro jasno. Postupně přes den se ale obloha zatáhne. Čeká nás oblačno ano. Postupně přes den se ale obloha zatáhne. Čeká nás oblačno až zataženo. A postupně přes den se ale obloha zatáhne. Čeká nás oblačno až zataženo. A odpoledne dorazí se ale obloha zatáhne. Čeká nás oblačno až zataženo. A odpoledne dorazí obloha zatáhne. Čeká nás oblačno až zataženo a odpoledne dorazí přeháníky a déšť. Čeká nás oblačno až zataženo a odpoledne dorazí přeháníky a déšť. Oblačno až zataženo a odpoledne dorazí přeháníky a déšť. Teplota zataženo a odpoledne dorazí přeháníky.

0: končí na Blaníku, ale startuje Dobré ráno s Petrem a Adel.
1: Je to tak.
0: Právě končí na Blaníku, ale startuje Dobré ráno s Petrem a Adel.
1: Je to tak.
0: Blaníku, ale startuje Dobré ráno s Petrem a Adel.
1: Je to tak.
0: Ale startuje Dobré ráno s Petrem a Adel.
1: Je to tak.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Ráno s Petrem a Adel.
1: Je to tak.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: Je to tak.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem. Tak.
2: Dobré

0: Zprávy Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně. Levným
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně. Stručně, jasně, přehledně. Levným hypotékám odzvoně, jasně, přehledně. Levným hypotékám odzvonilo. Jasně, přehledně. Levným hypotékám odzvonilo. Přehledně. Levným hypotékám odzvonilo. Na Vltavě. Levným hypotékám odzvonilo. Na Vltavě Alaby platí. Na Vltavě Alaby platí stav nedostatku vody. Vlaky u Opavy se odpovodí. Platí stav nedostatku vody. Vlaky u Opavy se odpovodí nedostatku vody. Vlaky u Opavy se odpovodní rozjedou už do 2 let. Vlaky u Opavy se odpovodní rozjedou už do 2 let. Vlaky u Opavy se odpovodní rozjedou už do 2 let. Vlaky u Opavy se odpovodní rozjedou už do 2 let. Se odpovodní rozjedou už do 2 let. Rozjedou už do 2 let. Už do 2 let.

Tak dobré ráno, posunuli jsme se v tom... Tak dobré ráno, posunuli jsme se v tom pracovním týdnu dneska. Už tady máme čtvrtek. Je 8. října, Věry mají dneska svátek.

0: Jsme Blaník a... Jsme Blaník a... Jsme Blaník a platíme vaše... Jsme Blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli.
0: Jsme Blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte.
0: Jsme Blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte.
0: Blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: A platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: Vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc. Už za chvíli se dozvíte víc. Za chvíli se dozvíte víc. Se dozvíte víc.

0: napište mu někam na prosina, takhle to dopadlo. Teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na dres, že takhle to dopadlo. Teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku. Až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku třeba. Ronaldo, tak potom napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku třeba. Jo, pokud to teď vyjde. Potom napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku třeba. Jo, pokud to teď vyjde. Tak napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku třeba. Jo, pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dokam na dres, že je to díky Blaníku třeba. Jo, pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám je to díky Blaníku třeba. Jo, pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku? To díky Blaníku třeba. Jo, pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku?
1: Semelka.
0: Jo, pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku?
1: Semelka.
0: Jo, pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku?
1: Semelka.
0: Jo, jo. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku?
1: Semelka.
0: Jo, jo, já to beru. Kdo pak nám dospíval na Blaníku?
1: Semelka.
0: Jo, jo, já to beru i s tím příjmením. Řekněte Blaníku.
1: Semelka.
0: Jo, jo, já to beru i s tím příjmením. Řekněte mi křesní.
1: Semelka.
0: Jo, jo, já to beru i s tím příjmením. Řekněte mi křesní jméno. Jo, jo, já to beru i s tím příjmením. Řekněte mi křesní jméno.
1: Moje,
0: nebo... Jo, jo, já to beru i s tím příjmením. Řekněte mi křesní jméno.
1: Moje, nebo jeho.
0: Jo, já to beru i s tím příjmením. Řekněte mi křesní jméno.
1: Moje, nebo jeho.
0: Jeho, příjmením. Řekněte mi křesní jméno.
1: Moje, nebo jeho.
0: Jeho. Křesní jméno.
1: Moje, nebo jeho.
0: Jeho.
1: Lež, lež. Moje, nebo jeho.
0: Jeho.
1: Lešek. Moje, nebo jeho?
0: Jeho.
1: Lešek.
0: Lešek, no jasně. Jeho.
1: Lešek.
0: Lešek, no jasně. Lešek, no jasně. Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe. No jasně. Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe. Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe. Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe. Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe. Takže včera jste Alena, my už se známe. Takže včera jsme proplatili účtenku Ale. Takže včera jsme proplatili účtenku Aleně, dneska to klidně můžete. Takže včera jsme proplatili účtenku Aleně, dneska to klidně můžete být vy, když nám... Takže včera jsme proplatili účtenku Aleně, dneska to klidně můžete být vy, když nám teda dáte vědět. Takže včera jsme proplatili účtenku Aleně, dneska to klidně můžete být vy, když nám teda dáte vědět, co byste chtěli. Včera jsme proplatili účtenku Aleně, dneska to klidně můžete být vy, když nám teda dáte vědět, co byste chtěli proplatit. Účtenku Aleně, dneska to klidně můžete být vy, když nám teda dáte vědět, co byste chtěli proplatit. Prostě něco, za co jste utratili v poslední době peníze, mohl to být klidně, já nevím, víkendový nákup, týdenní nákup. Prostě něco, za co jste utratili v poslední době peníze, mohl to být klidně, já nevím, víkendový nákup, týdenní nákup. Utratili v poslední době peníze, mohl to být klidně, já nevím, víkendový nákup, týdenní nákup. Něco jste potřebovali do domácnosti, mohl to být klidně, já nevím, víkendový nákup, týdenní nákup. Něco jste potřebovali do domácnosti, nebo já nevím, víkendový nákup, týdenní nákup. Něco jste potřebovali do domácnosti, nebo jste potřebovali zaplatit nějaký nákup, týdenní nákup. Něco jste potřebovali do domácnosti, nebo jste potřebovali zaplatit nějakou splátku. Je to týdenní nákup. Něco jste potřebovali do domácnosti, nebo jste potřebovali zaplatit nějakou splátku. Je to jenom na vás. Napište, něco jste potřebovali do domácnosti, nebo jste potřebovali zaplatit nějakou splátku. Je to jenom na vás. Napište nám to do SMS. Povali do domácnosti, nebo jste potřebovali zaplatit nějakou splátku. Je to jenom na vás. Napište nám to do SMSky, připište kosti, nebo jste potřebovali zaplatit nějakou splátku. Je to jenom na vás. Napište nám to do SMSky, připište kolik to je, taky potřebovali zaplatit nějakou splátku. Je to jenom na vás. Napište nám to do SMSky, připište kolik to je splátku. Je to jenom na vás. Napište nám to do SMSky, připište kolik to je, taky vaše jméno a příjmení a název obce. Je to jenom na vás. Napište nám to do SMSky, připište kolik to je, taky vaše jméno a příjmení a název obce. Napište nám to do SMSky, připište kolik to je, taky vaše jméno a příjmení a název obce, kde bydlíte. Do SMSky připište kolik to je, taky vaše jméno a příjmení a název obce, kde bydlíte, a pošlete na 603. Napište kolik to je, taky vaše jméno a příjmení a název obce, kde bydlíte, a pošlete na 603 118. Taky vaše jméno a příjmení a název obce, kde bydlíte, a pošlete na 603 118 118. Jméno a příjmení a název obce, kde bydlíte, a pošlete na 603 118 118. Buďte na ní a název obce, kde bydlíte, a pošlete na 603 118.

0: Oliver Onion 在。Oliver Onion 在。Oliver Onion 在。June Buggy 拿不了你口。Oliver Onion 在。June Buggy 拿不了你口，那是你们 dobrem。Oliver Onion 在。June Buggy 拿不了你口，那是你们 dobrem ránu， 就是那么大。Oliver Onionca, June Buggy, na Blaníku v dnešním dobrém ránu, to znamená ve čtvrteční Onionca, June Buggy, na Blaníku v dnešním dobrém ránu, to znamená ve čtvrtečním dobrém ránu, June Buggy, na Blaníku v dnešním dobrém ránu, to znamená ve čtvrtečním dobrém ránu a i na Blaníku v dnešním dobrém ránu, to znamená ve čtvrtečním dobrém ránu a i ve čtvrtečním dobrém ránu, to znamená ve čtvrtečním dobrém ránu a i ve čtvrtek 8. října se tady po dobrém ránu, to znamená ve čtvrtečním dobrém ránu a i ve čtvrtek 8. října se tady po 7. hodině a ve čtvrtečním dobrém ránu a i ve čtvrtek 8. října se tady po 7. hodině dobrém ránu a i ve čtvrtek 8. října se tady po 7. hodině budou proplácet účtenky a i ve čtvrtek 8. října se tady po 7. hodině budou proplácet účtenky 8. října se tady po 7. hodině budou proplácet účtenky se tady po 7. hodině budou proplácet účtenky
1: Petr platí vaše účty.
0: V 7. hodině budou proplácet účtenky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr.
0: Budou proplácet účtenky.
1: Petr platí vaše účty.
0: Proplácet účtenky.
1: Petr.

118. Buďte na telefonu a po 7 hodině, kde bydlíte, a pošlete na 603 118 118. Buďte na telefonu a po 7 hodině a pošlete na 603 118 118. Buďte na telefonu a po 7 hodině. Poslouchejte. 318 118. Buďte na telefonu a po 7 hodině. Poslouchejte. A teď už Daniel Landa. Dobrý 118. Buďte na telefonu a po 7 hodině. Poslouchejte. A teď už Daniel Landa. Dobré ráno. Buďte na telefonu a po 7 hodině. Poslouchejte. A teď už Daniel Landa. Dobré ráno. Za chvíli počkejte na telefonu a po 7 hodině. Poslouchejte. A teď už Daniel Landa. Dobré ráno. Za chvíli počasí. Po 7 hodině. Poslouchejte. A teď už Daniel Landa. Dobré ráno. Za chvíli počasí. Poslouchejte. A teď už Daniel Landa. Dobré ráno. Za chvíli počasí. Teď už Daniel Landa. Dobré ráno. Za chvíli počasí. Landa. Dobré ráno. Za chvíli počasí. Za chvíli počasí. Počasí.

Schody. Schody. Schody. Do nebe. Schody. Do nebe. Schody.

kloužou jako nebe, kloužou jak led tebe, kloužou jak led, kloužou jak led rub, kloužou jak led ruku ti, kloužou jak led ruku ti dám, jak led.

0: Petr platí vaše účty.
1: Stejně
2: vaše účty.
0: Petr platí vaše účty.
1: Stejně jako jsme to udělali.
2: Účty.
0: Petr platí vaše účty.
1: Stejně jako jsme to udělali včera.
0: Petr platí vaše účty.
1: Stejně jako jsme to udělali včera ve středu.
0: I vaše účty.
1: Stejně jako jsme to udělali včera ve středu 7. října.
0: Účty.
1: Stejně jako jsme to udělali včera ve středu 7. října, kdy jsme poté 7. Stejně jako jsme to udělali včera ve středu 7. října, kdy jsme poté 7. jako jsme to udělali včera ve středu 7. října, kdy jsme poté 7. hodině proplatili včera ve středu 7. října, kdy jsme poté 7. hodině proplatili účtenku a včera ve středu 7. října, kdy jsme poté 7. hodině proplatili účtenku a leň 7. října, kdy jsme poté 7. hodině proplatili účtenku a leň, kdy jsme poté 7. hodině proplatili účtenku a leň. Poté 7. hodině proplatili účtenku Aleně, která chtěla proplatit 4000, proplatili účtenku Aleně, která chtěla proplatit 4000 za fot účtenku Aleně, která chtěla proplatit 4000 za fotbalový Aleně, která chtěla proplatit 4000 za fotbalový kroužek která chtěla proplatit 4000 za fotbalový kroužek prosina. Takhle to dopadlo. A chtěla proplatit 4000 za fotbalový kroužek prosina. Takhle to dopadlo. Teda až 4000 za fotbalový kroužek prosina. Takhle to dopadlo. Teda až z něj budete nový Ronaldo za fotbalový kroužek prosina. Takhle to dopadlo. Teda až z něj budete nový Ronaldo, tak potom napište fotbalový kroužek prosina. Takhle to dopadlo. Teda až z něj budete nový Ronaldo, tak potom

0: Rádia Blaník. Rádio Blaník. Krásné čtvrt Blaník. Rádio Blaník. Krásné čtvrteční ráno. Rádio Blaník. Krásné čtvrteční ráno, tradičně tu máme předpověď. Krásné čtvrteční ráno, tradičně tu máme předpověď počasí. Krásné čtvrteční ráno, tradičně tu máme předpověď počasí. Krásné čtvrteční ráno, tradičně tu máme předpověď počasí. Mělo by se jednat o poslední teplý. Krásné čtvrteční ráno, tradičně tu máme předpověď počasí. Mělo by se jednat o poslední teplejší den v tomto týdnu. Ráno, tradičně tu máme předpověď počasí. Mělo by se jednat o poslední teplejší den v tomto týdnu. A jak to bude? Tu máme předpověď počasí. Mělo by se jednat o poslední teplejší den v tomto týdnu. A jak asi mělo by se jednat o poslední teplejší den v tomto týdnu. A jak to bude, tak to prozradí Milada Křížová. Jednat o poslední teplejší den v tomto týdnu. A jak to bude, tak to prozradí Milada Křížová z Českého hydrometeorologického. Teplejší den v tomto týdnu a jak to bude, tak to prozradí Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu. V tomto týdnu a jak to bude, tak to prozradí Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu. No a jak to bude, tak to prozradí Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá, jak to prozradí Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
1: Pěkné ráno.
0: Hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
1: Pěkné ráno, přeji západní polovině
0: ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
1: Pěkné ráno, přeji západní polovině území.
0: Ráno, jak to vypadá aktuálně?
1: Pěkné ráno, přeji západní polovině území je oblačno.
0: Vypadá aktuálně.
1: Pěkné ráno, přeji západní polovině území je oblačno až zataženo. Ráno, přeji západní polovině území je oblačno až zataženo. V té východní prozatím jasno až západní polovině území je oblačno až zataženo. V té východní prozatím jasno až polojasno. Ohně území je oblačno až zataženo. V té východní prozatím jasno až polojasno. Ohně může i zapršet. Oblačno až zataženo. V té východní prozatím jasno až polojasno. Ohně může i zapršet. Nevíno. V té východní prozatím jasno až polojasno. Ohnil může i zapršet. Na východě území naměříme až prozatím jasno až polojasno. Ohnil může i zapršet. Na východě území jasno až polojasno. Ohnil může i zapršet. Na východě území naměříme až 15 stupňů. Ohnil může i zapršet. Na východě území naměříme až 15 stupňů Celsia. Jinak je většinou mezi 6 a může i zapršet. Na východě území naměříme až 15 stupňů Celsia. Jinak je většinou mezi 6. Na východě území naměříme až 15 stupňů Celsia. Jinak je většinou mezi 6 až 11 stupni. Území naměříme až 15 stupňů Celsia, jinak je většinou mezi 6 až 11 stupni. Lokálně jsou to 15 stupňů Celsia, jinak je většinou mezi 6 až 11 stupni. Lokálně jsou teploty i nižší, že Celsia, jinak je většinou mezi 6 až 11 stupni. Lokálně jsou teploty i nižší, že si naměříme většinou mezi 6 až 11 stupni. Lokálně jsou teploty i nižší, že si 6 až 11 stupni. Lokálně jsou teploty i nižší, že si naměříme jen 5 stupňů 11 stupni. Lokálně jsou teploty i nižší, že si naměříme jen 5 stupňů, v Jihlavě 3 stupně. Lokálně jsou teploty i nižší, v Žadci naměříme jen 5 stupňů, v Jihlavě 3 stupně a v teploty i nižší, v Žadci naměříme jen 5 stupňů, v Jihlavě 3 stupně a v horských mrazových lokalitách nižší, v Žadci naměříme jen 5 stupňů, v Jihlavě 3 stupně a v horských mrazových lokalitách naměříme jen 5 stupňů, v Jihlavě 3 stupně a v horských mrazových lokalitách na Šumavě stupňů, v Jihlavě 3 stupně a v horských mrazových lokalitách na Šumavě v Jihlavě 3 stupně a v horských mrazových lokalitách na Šumavě, v Jizerských horách a Krušných horách a v horských mrazových lokalitách na Šumavě, v Jizerských horách a Krušných horách jsou teploty i po nulových mrazových lokalitách na Šumavě, v Jizerských horách a Krušných horách jsou teploty i pod nulou. Lokalitách na Šumavě, v Jizerských horách a Krušných horách jsou teploty i pod nulou.
0: Na co se připravit?
1: V Jizerských horách a Krušných horách jsou teploty i pod nulou.
0: Na co se připravit ve zbytku dne?
1: V Jizerských horách a Krušných horách jsou teploty i pod nulou.
0: Na co se připravit ve zbytku dne?
1: V Krušných horách jsou teploty i pod nulou.
0: Na co se připravit ve zbytku dne?
1: Počasí dnes jsou teploty i pod nulou.
0: Na co se připravit ve zbytku dne?
1: Počasí dnes ovlivní od západu studená fronta pod nulou.
0: Na co se připravit ve zbytku dne?
1: Počasí dnes ovlivní od západu studená fronta přinese déšť.
0: Na co se připravit ve zbytku dne?
1: Počasí dnes ovlivní od západu studená fronta přinese déšť, ale většinou dnes ovlivní od západu studená fronta přinese déšť, ale většinou bude ještě teplo. Bude oblačno až od západu studená fronta přinese déšť, ale většinou bude ještě teplo. Bude oblačno až zataženo.

tolik cest, tolik, tolik cest, tolik cest, tolik cest, tolik cest, co tě k tolik cest, co tě k ním, co tě k ním, co tě k ním. Dovedou, co tě k ním, dovedou, ním, dovedou, dovedou, dovedou.

0: Nová fronta přinese déšť, ale většinou bude ještě teplo. Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno a vyskytne se ojedinělý slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večer dopoledne místy i polojasno a vyskytne se ojedinělý slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a polojasno a vyskytne se ojedinělý slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se od západu ale se vyskytne se ojedinělý slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se od západu ale srážky postupně slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se od západu ale srážky postupně vyskytnou na celém přehánky. Během odpoledne a večera se od západu ale srážky postupně vyskytnou na celém území. Během odpoledne a večera se od západu ale srážky postupně vyskytnou na celém území. A večera se od západu ale srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jeho západu ale srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jeho východě se dokonce můžou srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jeho východě se dokonce můžou vyskytnou na celém území a na východě a jeho východě se dokonce můžou objem území a na východě a jeho východě se dokonce můžou objevit ojedněl i bouřky. Později večer a na východě a jeho východě se dokonce můžou objevit ojedněl i bouřky. Později večer budou v západní polovině východě a jeho východě se dokonce můžou objevit ojedněl i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky východě se dokonce můžou objevit ojedněl i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky částečně v západní polovině Čech srážky částečně ubývat, bude ubývat i oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 19 až 20 srážky částečně ubývat, bude ubývat i oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 19 až 20 částečně ubývat, bude ubývat i oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 19 až 20 ubývat, bude ubývat i oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů Celsia na západě, bude ubývat i oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů Celsia na západě a místy i oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů Celsia na západě a místy i na severu. Teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů Celsia na západě a místy i na severu. Budou teploty 16 až 24 stupňů Celsia na západě a místy i na severu. Budou teploty 16 až 20 stupňů Celsia na západě a místy i na severu. Budou teploty 16 až 20 stupňů a v 1000 metrech na západě a místy i na severu. Budou teploty 16 až 20 stupňů a v 1000 metrech na horách a místy i na severu. Budou teploty 16 až 20 stupňů a v 1000 metrech na horách budou teploty kolem místy i na severu. Budou teploty 16 až 20 stupňů a v 1000 metrech na horách budou teploty kolem 15. Budou teploty 16 až 20 stupňů a v 1000 metrech na horách budou teploty kolem 15. Dnes je tedy 15 až 20 stupňů a v 1000 metrech na horách budou teploty kolem 15. Dnes je tedy poslední teplý den a v 1000 metrech na horách budou teploty kolem 15. Dnes je tedy poslední teplý den, protože v 1000 metrech na horách budou teploty kolem 15. Dnes je tedy poslední teplý den, protože studená fronta budou teploty kolem 15. Dnes je tedy poslední teplý den, protože studená fronta přinese do kolem 15. Dnes je tedy poslední teplý den, protože studená fronta přinese docela víty. Dnes je tedy poslední teplý den, protože studená fronta přinese docela výrazné ochlazení. Zatím tedy poslední teplý den, protože studená fronta přinese docela výrazné ochlazení. Zatímco teplý den, protože studená fronta přinese docela výrazné ochlazení. Zatímco dnes teploty vystoupí. Studená fronta přinese docela výrazné ochlazení. Zatímco dnes teploty vystoupí až na ta přinese docela výrazné ochlazení, zatímco dnes teploty vystoupí až na 24 stupňů Celsia. Docela výrazné ochlazení, zatímco dnes teploty vystoupí až na 24 stupňů Celsia. Ochlazení, zatímco dnes teploty vystoupí až na 24 stupňů Celsia. Zítřejší odpolední teploty už budou co dnes teploty vystoupí až na 24 stupňů Celsia. Zítřejší odpolední teploty už budou pouze mezi 10 teploty vystoupí až na 24 stupňů Celsia. Zítřejší odpolední teploty už budou pouze mezi 10 až na 24 stupňů Celsia. Zítřejší odpolední teploty už budou pouze mezi 10 až 15 Celsia. Zítřejší odpolední teploty už budou pouze mezi 10 až 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy zítřejší odpolední teploty už budou pouze mezi 10 až 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy ale naměří odpolední teploty už budou pouze mezi 10 až 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy ale naměříme až 17 stupňů. Budou pouze mezi 10 až 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy ale naměříme až 17 10 až 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy ale naměříme až 17 stupňů.
1: Mockrát vám děkuju.
0: Stupňů Celsia. Na jihu Moravy ale naměříme až 17 stupňů.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Na jihu Moravy ale naměříme až 17 stupňů.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se, naslyšenou, ale naměříme až 17 stupňů.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se, naslyšenou, až 17 stupňů.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se, naslyšenou.
2: Tak pěkný čtvrtek
0: stupňů.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se, naslyšenou.
2: Tak pěkný čtvrtek nezávislý.
0: Slyšenou.
2: Tak pěkný čtvrtek nezávislý.

Nezávisle na počasí. Za 4 minuty bude 6:45 a vy jste tak pěkný čtvrtek. Nezávisle na počasí. Za 4 minuty bude 6:45 a vy jste s Blaníkem. Čtvrtek. Nezávisle na počasí. Za 4 minuty bude 6:45 a vy jste s Blaníkem. A tohle jsou Rockset. Nezávisle na počasí. Za 4 minuty bude 6:45 a vy jste s Blaníkem. A tohle jsou Rockset. Počasí. Za 4 minuty bude 6:45 a vy jste s Blaníkem. A tohle jsou Rockset. Ty bude 6:45 a vy jste s Blaníkem. A tohle jsou Rockset.

0: Tajemství Daniela.
1: Dovedou.
0: Tajemství Daniela Landy v dobrém ránu na
1: Dovedou.
0: Tajemství Daniela Landy.
1: Dovedou.
0: Tajemství Daniela Landy v dobrém ránu na Blaníku. Tajemství Daniela Landy v dobrém ránu na Blaníku. Dnešní tajemství Daniela Landy v dobrém ránu na Blaníku. Dnešní předpověď počasí je stále ještě Daniela Landy v dobrém ránu na Blaníku. Dnešní předpověď počasí je stále ještě tajemství, ale za v dobrém ránu na Blaníku. Dnešní předpověď počasí je stále ještě tajemství, ale ránu na Blaníku. Dnešní předpověď počasí je stále ještě tajemství, ale za chvíli už nebude. Dnešní předpověď počasí je stále ještě tajemství, ale za chvíli už nebude.
2: Sluníčko.
0: Dnešní předpověď počasí je stále ještě tajemství, ale za chvíli už nebude.
2: Sluníčko rád.
0: Je stále ještě tajemství, ale za chvíli už nebude.
2: Sluníčko rádia Blaník.
0: Je tajemství, ale za chvíli už nebude.
2: Sluníčko rádia Blaník.
0: Ale za chvíli už nebude.
2: Sluníčko rádia Blaník.
0: Bude.
2: Sluníčko.

řeknu ano, tak počkejte, co si zas. Mám umět říkat ne, ale když neřeknu ano, tak počkejte, co si zas. Přečtete ráno. Říkat ne, ale když neřeknu ano, tak počkejte, co si zas. Přečtete ráno. Ale když neřeknu ano, tak počkejte, co si zas. Přečtete ráno. Řeknu ano, tak počkejte, co si zas. Přečtete ráno. Tak počkejte, co si zas. Přečtete ráno. Jsem jenom obyč. Počkejte, co si zas. Přečtete ráno.

by fakt měla radši jenom zpívat. Tady s úsměvem kývat. Ta bílá by fakt měla radši jenom zpívat. Levem kývat. Ta bílá by fakt měla radši jenom zpívat. Ta bílá by fakt měla radši jenom zpívat. Bílá by fakt měla radši jenom zpívat. Jsem jenom obyčejná. Fakt měla radši jenom zpívat.

0: ne čtečkou. Jako variantu tak můžete otestovat systém, protože volební komise by měly být vybavené čtečkou, pozor jenom, aplikace by měly být vybavené čtečkou.
1: Pane Slíva, co to normální, že jo? Ale teď bych to chtěl možná vyzkoušet s tou elektronickou.
2: Ale tak jistota je jistota, můžeš mít uvidíme, svojí v kapse.
1: Teď bych to chtěl možná vyzkoušet s tou elektronickou.
2: Ale tak jistota je jistota, můžeš mít uvidíme, svojí v kapse.
1: Vezmu si vyzkoušet s tou elektronickou.
2: Ale tak jistota je jistota, můžeš mít uvidíme, svojí v kapse.
1: Vezmu si obě a vyzkoušíme. Tak hodně štěstí s elektronickou.
2: Ale tak jistota je jistota, můžeš mít uvidíme, svojí v kapse.
1: Vezmu si obě a vyzkoušíme. Tak hodně štěstí za chvíli už.
2: Jistota je jistota, můžeš mít uvidíme, svojí v kapse.
1: Vezmu si obě a vyzkoušíme. Tak hodně štěstí za chvíli už krátké zprávy vyzkoušíme. Tak hodně štěstí za chvíli už krátké zprávy, teď je 6 hodin a 19 minut. Radio Blaník.

10. listopadu. 10. listopadu to bude 5 let. 10. listopadu to bude 5 let, co nás... 10. listopadu to bude 5 let, co nás Mickey... 10. listopadu to bude 5 let, co nás Mickey opustil. A 10. listopadu to bude 5 let, co nás Mickey opustil. A to mi na listopadu to bude 5 let, co nás Mickey opustil. A to mi na Blaníku nemůžeme. Bude 5 let, co nás Mickey opustil. A to mi na Blaníku nemůžeme nechat jet, co nás Mickey opustil. A to mi na Blaníku nemůžeme nechat jet, Mickey opustil. A to mi na Blaníku nemůžeme nechat jen tak. Pustil. A to my na Blaníku nemůžeme nechat jen tak.

Lucka Bílá a obyčejná holka. Lucka Bílá a obyčejná holka na Bleníku. Lucka Bílá a obyčejná holka na Bleníku. Zítra... Lucka Bílá a obyčejná holka na Bleníku. Zítra jsou volby a Lucka Bílá a obyčejná holka na Bleníku. Zítra jsou volby a Bílá a obyčejná holka na Bleníku. Zítra jsou volby a vy k ním vlastně můžete vyrčejná holka na Bleníku. Zítra jsou volby a vy k ním vlastně můžete vyrazit jenom tak na Bleníku. Zítra jsou volby a vy k ním vlastně můžete vyrazit jenom tak na lehku. Zítra jsou volby a vy k ním vlastně můžete vyrazit jenom tak na lehko, stačí mobil v kapse, protože když si a vy k ním vlastně můžete vyrazit jenom tak na lehko, stačí mobil v kapse, protože když si zapomenete a vy k ním vlastně můžete vyrazit jenom tak na lehko, stačí mobil v kapse, protože když si zapomenete hlasovací lístky, vlastně můžete vyrazit jenom tak na lehko, stačí mobil v kapse, protože když si zapomenete hlasovací lístky, vyrazit jenom tak na lehko, stačí mobil v kapse, protože když si zapomenete hlasovací lístky, tak ve volební místnosti by měly být náhradní, stačí mobil v kapse, protože když si zapomenete hlasovací lístky, tak ve volební místnosti by měly být náhradní kapse, protože když si zapomenete hlasovací lístky, tak ve volební místnosti by měly být náhradní. A když si zapomenete hlasovací lístky, tak ve volební místnosti by měly být náhradní. A když si zapomenete občankovací lístky, tak ve volební místnosti by měly být náhradní. A když si zapomenete občanku, tak se také nic neděje, tak ve volební místnosti by měly být náhradní. A když si zapomenete občanku, tak se také nic neděje, pokud máte volební místnosti by měly být náhradní. A když si zapomenete občanku, tak se také nic neděje, pokud máte v mobilu její náhradní. A když si zapomenete občanku, tak se také nic neděje, pokud máte v mobilu její elektronickou variantu. A když si zapomenete občanku, tak se také nic neděje, pokud máte v mobilu její elektronickou variantu, tak můžete odpomenete občanku, tak se také nic neděje, pokud máte v mobilu její elektronickou variantu, tak můžete otestovat. Tak se také nic neděje, pokud máte v mobilu její elektronickou variantu, tak můžete otestovat systém, protože volební nic neděje, pokud máte v mobilu její elektronickou variantu, tak můžete otestovat systém, protože volební komise by měla v mobilu její elektronickou variantu, tak můžete otestovat systém, protože volební komise by měly být elektronickou variantu, tak můžete otestovat systém, protože volební komise by měly být vybaveny.

0: drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. drdašrot.cz.
1: Luxusní chlebičky a obložení
0: a zaplatí hned. drdašrot.cz.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy a
0: drdašrot.cz.
1: Luxusní chlebičky a obložené
0: .cz.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý. Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připraví. Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravím a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Vše zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy oběd. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy obědnej. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy obědnej. www.maledy vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy obědnej. www.maleda.cz i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy obědnej. www.maleda.cz. Tak neváhej a u Maledy obědnej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam. A u Maledy obědnej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam. Obědnej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
2: Tak co, už víš, jak ochránit...
3: www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
2: Tak co, už víš, jak
3: ochránit... www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon?
3: Mňam.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 50... Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 50... Ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70... Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79... Na skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kap... Najdeš ochranná skla od 59... a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držákla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další 9 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenci od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství 9 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravské, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online. Nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.ostravskemfuturu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. Z dopravou nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme tvrzená. Nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop z mobilem. Skla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop z mobilem. EU s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Česká profesionální kosmetika.
2: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Česká profesionální kosmetika.
2: E-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne
2: vaši v Česku.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biopní kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Bio. Která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Bio.

0: biokosmetika a nově dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let praktika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Zlato, já už bych pomě o vaši pleť. www.syncare.cz. Zlato, já už bych potřebovala někam pleť. www.syncare.cz. Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout. www.syncare.cz. Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout. www.cz. Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co by sis představovala?
0: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co by sis představovala? Nějaký
0: wellness? Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky?
0: Bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky?
0: Kam vypadnout.
1: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe vše.
1: Sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
1: Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jest. Nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do vky v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do vel...
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ.
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ.
0: Všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ.
2: A navíc je hned...
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ.
2: A navíc je hned za rohem.
1: Jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ.
2: A navíc je hned...
1: hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ.
2: A navíc je hned za rohem pohádko.
1: Nabízí vše, co potřebuješ.
2: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
1: Co potřebuješ?
2: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness.
2: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Huk. Těšíme se na vás.
4: Bomba ceny v Argos Elektro Prá. Bomba ceny v Argos Elektro Prá. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní na bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Od OEZ za celých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdřív. 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. 8 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos, přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Radio Haló nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Radio House. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Radio House 300 Cross Plus.
4: Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je rekl.
4: Argos pro elektrikáře.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je rekl.
4: Pro elektrikáře.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu.
4: Aře.
5: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místo. Roční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem.

rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském. Symfonickou noc v Pražském obecním domě.

přihodíme domě. Brvá je ta. A přihodíme navíc ty. Brvá je ta. A přihodíme navíc ty my. A přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho. A přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky. A přihodíme

0: který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.nanohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Neváhejte, nakupujte na
0: podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Neváhejte, nakupujte na
0: na radiohouse.cz.
1: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost. Váhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr. CZ. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek. Zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek. Podpora a livost. Široký výběr letenek. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce. Pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letušujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc CZ. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Se světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
2: Za vaše auto chce
1: CZ. Víc než jen letenka.
2: Za vaše auto chcete
1: víc než jen letenka.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou.
1: Letenka.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy víc. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší
2: auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v
2: víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte. Do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto Vítkovic.
3: Autohity, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme
3: Autohity, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
3: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do
3: v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www. Auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www. Autohity dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www. Autohity.cz. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www. Autohity.cz. Do Ostravy Vítkovic. www. Autohity.cz.
4: V dnešním světě je fajn
2: Vítkovic. www. Autohity.cz.
4: V dnešním
2: www. Autohity.cz.
4: V dnešním světě je fajn mít se na co
2: Autohity.cz.
4: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že v dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota. V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, větě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, pozít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, pozáří říjen a že každé nout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, pozáří říjen a že každé ráno. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, pozáří říjen a že každé ráno vyjde sobota, po zimě jaro,

0: září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet telejen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon, od vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon, od. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon, od. Na. Tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon, od. Nášnet.org. Spolehnout na internet, televizi a telefon, od. Nášnet.org. Na Novojičínsku internet, televizi a telefon, od. Nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout. A Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje co. Jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje co se děje. Na kterou se můžete spolehnout, ať se děje co se děje. Nášnet.org. Rychle můžete spolehnout, ať se děje co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, telefon, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
1: V České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Brose. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou na profesního života s Brose.
2: Svenkár Ostrava, autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.

odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny. Sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.

0: Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálne. www.svenkar.cz.
1: Vychutnejte si v Bile plno...
0: www.svenkar.cz.
1: Vychutnejte si v Bile...
0: Svenkar.cz.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré...
0: Z.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme... Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď... Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku prodejnu Bila v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu Bila v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90. Až do úterý.

0: respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dat. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50 vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy. V měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom mě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Bandy.
1: Kdekoliv. Kdekoliv na světě. Kdekoliv na světě a pokaždé. Kdekoliv na světě a pokaždé v té nej. Kdekoliv na světě a pokaždé v té nej. Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.

0: 52%. Byla klubu za 11,90 kus sleva 52%. Byla 11,90 kus sleva 52%. Byla, to dobré začíná u nás. 50 kus sleva 52%. Byla, to dobré začíná u nás. Sleva 52%. Byla, to dobré začíná u nás. 52%. Byla, to dobré začíná u nás.
1: Dámy a pánové.
0: Byla, to dobré začíná u nás.
1: Dámy a pánové.
0: Byla, to dobré začíná u nás.
1: Dámy a pánové, jménem majitele...
0: To dobré začíná u nás.
1: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky...
0: U nás.
1: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky... Dámy a pánové, jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád... Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům tele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i další Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společenství za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám ne... Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane. A bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkovaní. Často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Doceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandisy. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandisy váží vaší práce. Nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandisy váží vaší dostane ani poděkování. Bandisy váží vaší práce. A rád by vám ani poděkování. Bandisy váží vaší práce. A rád by vám ani. Bandisy váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Bandisy váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz. A rád by vám vyjádřil úctu.

0: sníží téměř na 47 korun za litr. U benzínu se cenový nafty se dnes znovu sníží téměř na 47 korun za litr. U benzínu se cenový strop nemění. Ministerstvo zdravotnictví 7 korun za litr. U benzínu se cenový strop nemění.
1: Ministerstvo zdravotnictví prověřilo postupy, které by využilo při podezření na výskyt moru. Zatím ale České republice riziko nehrozí. Zlepšená.
2: A protože

0: Dneska je Ránek Rádia Blaník a to vždycky třikrát týdně. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu. A protože dneska je ten čtvrtek, tak už za chvíli jej vypustíme. A kam dneska zamíří, to nám řekne on sám zhruba za 3 minuty. A za 3 minuty bude zhruba za 3 minuty. A za 3 minuty bude 6:30. Tady je opět a Radiček a Maria.
1: Pohodové České rádio.
0: Dobré ráno.

0: nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách Rádio
0: Vlašté v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách
0: nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách Rádio Blaník.cz. A poslouchejte naše vysílání na stránkách Rádio Blaník.cz. Naše vysílání na stránkách Rádio Blaník.cz. Na stránkách radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz.
2: Radioblaník.cz.

0: Pěkné ráno vám přeje
1: Zprávy. Rádio
0: Baník. Pěkné ráno vám přeje Hanka. Rádio Baník. Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Už týden platí. Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Už týden platí regulace. Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Už týden platí regulace cen pohonných hmot. Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Už týden platí regulace cen pohonných hmot. Maximální cena nafty Hanka Koterová. Už týden platí regulace cen pohonných hmot. Maximální cena nafty se dnes znovu Koterová. Už týden platí regulace cen pohonných hmot. Maximální cena nafty se dnes týden platí regulace cen pohonných hmot. Maximální cena nafty se dnes znovu sníží téměř na 4 regulace cen pohonných hmot. Maximální cena nafty se dnes znovu sníží téměř na 47 korun pohonných hmot. Maximální cena nafty se dnes znovu sníží téměř na 47 korun za litr. Maximální cena nafty se dnes znovu

0: Za chvíli sedne do auta a vyrazí vstříc novým zážitkům jako krajánek. Vlastík Suk za chvíli sedne do auta a vyrazí vstříc novým zážitkům jako krajánek Rádia Blaník. Vlastíku, ahoj, dobré ráno, kam to dneska bude?
1: Dobré ráno.
0: Krajánek Rádia Blaník. Vlastíku, ahoj, dobré ráno, kam to dneska bude?
1: Dobré ráno, milí blaníci. Ano, i dneska vyjedu do terénu. Tentokrát do Moravskoslezského kraje. Máte rádi včeličky? Pokud ano, určitě se nechte pozvat do včelařského muzea. V Chlebovicích ve Frýdku Místku, odkud se přihlásím krát do včelařského muzea v Chlebovicích ve Frýdku Místku, odkud se přihlásím krátce po 14. Muzea v Chlebovicích ve Frýdku Místku, odkud se přihlásím krátce po 14. hodině. No a potom zajedu Frýdku Místku, odkud se přihlásím krátce po 14. hodině. No a potom zajedu na hrad Hukvaldy.
0: Hukvaldy mám rád, pozdravuj tam. Tohle už je Marie Rotrová. Vy posloucháte Blaník, pozdravuj tam. Děkujeme za to ve čtvrtek 8. října a teď jsou 2 minuty po 6:30. Po půl sedmé.

Skupina opět. Skupina opět a Radiček. Skupina opět a Radiček má. Skupina opět a Radiček Mária Čírová, písnička v. Skupina opět a Radiček Mária Čírová, písnička Vloupám se Tomáš. Skupina opět a Radiček Mária Čírová, písnička Vloupám se. Páka s Radečkou čeká už v sobotu velká životní výzva, protože se stane čeká už v sobotu velká životní výzva, protože se stane jedním z členů. V sobotu velká životní výzva, protože se stane jedním z členů, kteří budou. V sobotu velká životní výzva, protože se stane jedním z členů, kteří budou. Životní výzva, protože se stane jedním z členů, kteří budou bojovat o titul. Výzva, protože se stane jedním z členů, kteří budou bojovat o titul. Že se stane jedním z členů, kteří budou bojovat o titul v nové. Se stane jedním z členů, kteří budou bojovat o titul v nové. V novém ročním z členů, kteří budou bojovat o titul v nové. V novém ročníku soutěže Stardance. Budou bojovat o titul v nové. V novém ročníku soutěže Stardance. O titul v nové. V novém ročníku soutěže Stardance. Titul v nové. V novém ročníku soutěže Stardance. V novém ročníku soutěže Stardance. Krajánek Rádia Blaník. V novém ročníku soutěže Stardance. Krajánek Rádia Blaník. Krajánek. V ročníku soutěže Stardance. Krajánek Rádia Blaník. Krajánek Rádia. Rádia Blaník. Krajánek Rádia Blaník. Zatímco Vlastík. Krajánek Rádia Blaník. Zatímco Vlastík Suk za chvíli sedne do. Krajánek Rádia Blaník. Zatímco Vlastík Suk za chvíli sedne do auta a vyrazí. Rádia Blaník. Zatímco Vlastík Suk za chvíli sedne do auta a vyrazí vstříc novým. Rádia Blaník. Zatímco Vlastík Suk za chvíli sedne do auta a vyrazí vstříc novým. Zatímco Vlastík Suk.

přijdu noschy, čas jim vryl do těla, přijdu noschy, čas jim vryl do těla, přijdu noschy, přijdu noschy,

0: čerstvý čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim.
0: Čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim.
0: A k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem. S Blaníkem.

இச்சை ஹர் இச்சை அக்தமு

0: yeah.
1: Fun Factory a Celebr... Fun Factory a Fun Factory a Celebration na Bloni. Fun Factory a Celebration na Bloni. Fun Factory a Celebration na Bloníku.
2: Dobré ráno.
1: Fun Factory a Celebration na Bloníku.
2: Dobré ráno, Rádio
1: Blaník. Fun Factory a Celebration na Bloníku.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
1: A Celebration na Bloníku.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
1: Doufáme, že jste se na Bloníku.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
1: Doufáme, že jste se do růžova vyspali. Já jsem měl pocit, že jsem měl dneska celou noc. Doufáme, že jste se do růžova vyspali. Já jsem měl pocit, že jsem měl dneska celou noc jeden sen, a neustále se opakoval do kolečka, že jsem zaspal ranní vysílání. A navíc jsem zapomněl, kde jsem zaparkoval auto. Takže jsem hledal to auto nestíhal jsem to ranní vysílání. Prostě nebyl jsem schopný dostat se do rádia. Prostě nebyl jsem schopnej dostat se do rádia, tak naštěstí to byl jenom sen.
3: Přichází k nám pomalu studená fronta, která ale paradoxně zatím nebude ovlivňovat úplně teploty. Dnes nás čeká poslední pomalu studená fronta, která ale paradoxně zatím nebude ovlivňovat úplně teploty. Dnes nás čeká poslední teplejší den 19, která ale paradoxně zatím nebude ovlivňovat úplně teploty. Dnes nás čeká poslední teplejší den 19 až 20 nebude ovlivňovat úplně teploty. Dnes nás čeká poslední teplejší den 19 až 20.

0: 24 stupňů. Dnes nás čeká poslední teplejší den 19 až 24 stupňů. Na západě a místy i na severu bude 16. Teplejší den 19 až 24 stupňů. Na západě a místy i na severu bude 16 až 24 stupňů. Na západě a místy i na severu bude 16 až 20 na horách okolo 15. Na západě a místy i na severu bude 16 až 20 na horách okolo 15. I na severu bude 16 až 20 na horách okolo 15. Co ale ta studená fronta ovlivňuje na horách okolo 15. Co ale ta studená fronta ovlivňovat bude, to je situace na obloze. Čeká nás totiž převážně oblačno až zataženo teď po ráno a dopoledne. Jinde se ale objeví i slabý déšť nebo přehánky. Postupně během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě můžete očekávat ojediněle i bouřky.
1: Ono to nezní úplně jako dobrá zpráva, tak by to chtělo vyvážit nějakou dobrou zprávou. A tu nám opět můžete posílat vy na 6318, protože zítra už je pátek. Čeká nás šťastná hodinka mezi 8 a 6318, protože zítra už je pátek. Dvě vteřiny ke štěstí.

0: Zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne.
0: Zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne.
0: Alegrie. Firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
0: Firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
0: U nás na zážitky.
1: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
0: U nás na Blaňku.
1: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
0: U nás na Blaňku.
1: Odpoledne od 13 do 16.
0: U nás na Blaňku.
1: Od 13 do 16.
0: U nás na Blaňku.
1: 13 do 16.
0: U nás na Blaňku.
1: 16.
0: U nás na Blaňku. U nás na Blaňku.
2: Značkové slevy v Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které Značkové slevy v Kauflandu, které potěší. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuř, potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřec Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník, tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák. Ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 3 různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kauflí ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Právě teď v
2: 13,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Právě teď v Planeu.
2: 90 až do 13. října. Kaufland.
3: Právě teď v Planeu ušetříte
2: až do 13. října. Kaufland.
3: Právě teď v Planeu ušetříte s prémi
2: 13. října. Kaufland.
3: Právě teď v Planeu ušetříte s prémi od dny až 30
2: října. Kaufland.
3: Právě teď v Planeu ušetříte s prémi
2: Kaufland.
3: Právě teď v Planeu ušetříte s prémi od dny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Plane nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Plane s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Položkami skladem. Planeo. Skladem. Planeo.
4: Vytvořeno z
3: Planeo.
4: Vytvořeno s použitím AI. Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech.
4: S použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete
4: tím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v růzu tepleji

0: i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedení dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 204. Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 204. Najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. Pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Od 249 korun. A pro děti už od 199,49 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách 9 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte.
1: Šéfe, došel matroš.
0: A než si myslíte.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šla.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapala.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapala. Musí to lít.
1: Došel matroš.
2: Aby stavba šlapala. Musí to lít.
1: Matroš.
2: Aby stavba šlapala. Musí to lítat. Aby stavba šlapala. Musí to lítat. A aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavba. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavmat. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavmat. Spočítáme to lítat. A aby to lítalo, je tu stavmat. Spočítáme, naložíme. A aby to lítalo, je tu stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Dalo, je tu stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stav tu stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavební. Naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnice. Přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Stavma. Držte sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Nejbližší prodejně stavebnin stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Prodejně stavebnin stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
3: Super ceny bez čekání na akci.
2: Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
3: Super ceny bez čekání na akci.
2: Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
3: Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí.
2: Držíme zakázky v pohybu.
3: Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment akci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstává DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstává. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimum. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu zvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection do 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duo Pack 150 ml. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duo Pack 150 ml jen za třeba Elmex.

0: Max zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně 5 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Hon.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Honda přiváží akční
0: nabídku. DM vždy výhodně.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své.
0: DM vždy výhodně.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.
0: Výhodně.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyber. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné C. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné C. Přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. A získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 40 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Na zároveň Honda The Power of Dreams. Honda The Power of Dreams. Vybrat dovolenou. The Power of Dreams. Vybrat dovolenou nemusí být of dreams. Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky. Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímý. Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. No, nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. Být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů se ski pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů se ski pasem v ceně. Přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů se ski pasem v ceně. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů se ski pasem v ceně. Ty nejlepší užijte hory. U vybraných zájezdů se ski pasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky u vybraných zájezdů se ski pasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách zájezdů se ski pasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo pasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedokce. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. Nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.cz nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.

0: vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Kaufland Card Extra.
0: Už přes 100 let. Čedok.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
0: Čedok.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy. A věr... Kaufland Card Extra. Obrovské slevy. A věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy. A věrnostní body. Jednoduchland Card Extra. Obrovské slevy. A věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Extra. Obrovské slevy. A věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card slevy. A věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. A získáte a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. A získáte extra body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. A získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. A získáte extra výhody. Tento týden svoji Kaufland Card Extra. A získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland
1: Card Extra. A získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller.
1: Získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za...
1: Extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15... Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Ten s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 14,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Tati.
2: 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Tati.
2: 90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Tati. To bylo chytrý koupit.
2: Až do 13. října. Kaufland.
3: Tati. To bylo chytrý koupit tu chytrou telku.
2: 13. října. Kaufland.
3: Tati. To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přím.
2: Kaufland.
3: Tati. To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo bych chyt...
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo bych chytrali...
3: To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo bych chytrali...
3: Chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo bych chytrali... S chytrártem...
3: Chytrou telku v datártu.
4: Přímo bych chytrali... S chytrártem jsme ušetřili...
3: Datártu.
4: Přímo bych chytrali, s chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrá?
4: Přímo bych chytrali, s chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že... Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo
4: nepřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej.
4: Tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké. Že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny. To je
4: nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny. To je chytrárt.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
3: Tračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
3: Einstein.
5: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart. Nízké ceny. To je chytrárt. Datart. To je chytrárt. Datart.
6: Ne.
5: Datart. Datart.
6: Ne.
7: Každý.
5: Datart.
6: Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného.
6: Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného.
6: Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného.
6: Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu mu...
6: Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému...
6: Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5 něco jiného.

0: Přesně tohle u nás platí
1: každý vteřiny k zážitku.
0: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
1: Vteřiny k zážitku.
0: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek. Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné.
0: Přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné.
0: U nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné. Tři české.
0: Každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné tři české písničky.
0: Pátek.
2: Zkuste chytit ty správné tři české písničky.
3: A získejte
2: Zkuste chytit ty správné tři české písničky.
3: A získejte výjimečný
2: Ty správné tři české písničky.
3: A získejte výjimečný zážitek od
2: Tři české písničky.
3: A získejte výjimečný zážitek od Allegrie.
2: České písničky.
3: A získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy a získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky. Získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
2: Už zítra od...
3: Zážitky.

0: jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za zkrát 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin, 10% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností, AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností, Raiffeisenbank, 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Ani chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Každý občas potřebuje
0: víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Každý občas potřebuje na chvíli
0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout.
0: Více na rb.cz.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout.
0: rb.cz.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se. Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě. Potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě. Chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové nouce po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Dlouhé cestě a načerpat nové síly. A načerpat nové síly. Auta i lidé načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Šelmy své síly. Auta i lidé v nich. Šelmy slí na obojí. Auta i lidé v nich. Šelmy slí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc. Lidé v nich. Šelmy slí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc. Protože šelmy slí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách. Šelmy slí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách. Bojí. Ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách. Jste vy. Ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách. Jste vy. O trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách. Jste vy. Přijďte si. Cestách. Jste vy. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. Jste vy. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než
2: doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než
2: prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se snížkou. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a po 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na

0: Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
1: Stavebniny Dek přináší
0: o na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: Tonda.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: Benu. Rádi vám poradíme.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14.
0: Vám poradíme.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení. Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená. Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Nyní Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základní Režná a Červená Engoba.

0: čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených letí zdarma. Megaakt čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených letí zdarma. Megaakt ve základních tašek 4 běžné metry sušených letí zdarma. Megaakt ve stavebninách dek platí do 16. 4 běžné metry sušených letí zdarma. Megaakt ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak 3 sušených letí zdarma. Megaakt ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro zdarma. Megaakt ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Akc ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Výdninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz. Do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz. Ozína. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz. Si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz.
1: Vše, co potřebuji,
0: latě zdarma. Více na dek.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Více na dek.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: Dek.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky i chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. V Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátový XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 2. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 20 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90 a máslo 250 gramů za 24,90 Lidl a máslo 250 gramů za 24,90 Lidl, to se vyplo 250 gramů za 24,90 Lidl, to se vyplatí.

0: Count on me a Bruno Mars na Blaníku. Count on me a Bruno Mars na Blaníku. Count on me a Bruno Mars na Blaníku, tenhle ten americký. Count on me a Bruno Mars na Blaníku, tenhle ten americký zpěvák, který se... Count on me a Bruno Mars na Blaníku, tenhle ten americký zpěvák, který se narodil na Havaj. Count on me a Bruno Mars na Blaníku, tenhle ten americký zpěvák, který se narodil na Havaj. Dneska slaví jedna čtvrtina. Bruno Mars na Blaníku, tenhle ten americký zpěvák, který se narodil na Havaj. Dneska slaví 1/40. narozeniny. Tenhle ten americký zpěvák, který se narodil na Havaj. Dneska slaví 1/40. narozeniny. Tak ten americký zpěvák, který se narodil na Havaj. Dneska slaví 1/40. narozeniny. Tak Bruno, zdraví, který se narodil na Havaj. Dneska slaví 1/40. narozeniny. Tak Bruno, zdravíme z Blaníku, až se na Havaj. Dneska slaví 1/40. narozeniny. Tak Bruno, zdravíme z Blaníku, až se někdy uvidíme. Dneska slaví 1/40. narozeniny. Tak Bruno, zdravíme z Blaníku, až se někdy uvidíme, popřejeme si i 40. narozeniny. Tak Bruno, zdravíme z Blaníku, až se někdy uvidíme, popřejeme si i narozeniny. Tak Bruno, zdravíme z Blaníku, až se někdy uvidíme, popřejeme si i pravici. Gratulujeme. No, zdravíme z Blaníku, až se někdy uvidíme, popřejeme si i pravici. Gratulujeme a Blaníku, až se někdy uvidíme, popřejeme si i pravici. Gratulujeme a teď uvidíme, popřejeme si i pravici. Gratulujeme a teď
1: jsme Blaník.
0: Popřejeme si i pravici. Gratulujeme a teď
1: jsme Blaník.
0: Gratulujeme a teď
1: jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté.
0: A teď
1: jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
1: Ne. Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Ne, nebojte, není
1: Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Ne, nebojte, není po 11.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Ne, nebojte, není po 11. hodině tohle.
2: Zlaté české ručičky.
0: Ne, nebojte, není po 11. hodině tohle znělka, kterou pravidelně slýcháváte.
2: České ručičky.
0: Ne, nebojte, není po 11. hodině tohle znělka, kterou pravidelně slýcháváte po 11. Ne, nebojte, není po 11. hodině tohle znělka, kterou pravidelně slýcháváte po 11. hodině, ale te, není po 11. hodině tohle znělka, kterou pravidelně slýcháváte po 11. hodině, ale zdáváte po 11. hodině, ale zlaté české ručičky dnes vlastně dostávají takový další důkaz toho, že 11. hodině, ale zlaté české ručičky dnes vlastně dostávají takový další důkaz toho, že šikovnost našich zlaté české ručičky dnes vlastně dostávají takový další důkaz toho, že šikovnost našich babiček ručičky dnes vlastně dostávají takový další důkaz toho, že šikovnost našich babiček se dnes vlastně dostávají takový další důkaz toho, že šikovnost našich babiček se jenom tak nestratí. Proto dostávají takový další důkaz toho, že šikovnost našich babiček se jenom tak nestratí. Další důkaz toho, že šikovnost našich babiček se jenom tak nestratí. Protože háčkování, že šikovnost našich babiček se jenom tak nestratí. Protože háčkování, které možná ještě našich babiček se jenom tak nestratí. Protože háčkování, které možná ještě nedávno se jenom tak nestratí. Protože háčkování, které možná ještě nedávno působilo, nestratí. Protože háčkování, které možná ještě nedávno působilo jako něco z babičky. Protože háčkování, které možná ještě nedávno působilo jako něco z babičina obýváku. Háčkování, které možná ještě nedávno působilo jako něco z babičina obýváku. Které možná ještě nedávno působilo jako něco z babičina obýváku. Se totiž vrací, nedávno působilo jako něco z babičina obýváku, se totiž vrací do mody. Je to tak, jako něco z babičina obýváku, se totiž vrací do mody. Je to tak, Adel, z babičina obýváku, se totiž vrací do mody. Je to tak, Adel,
3: je to tak, je to
0: trend. Obýváku, se totiž vrací do mody. Je to tak, Adel,
3: je to tak, je to trend.
0: Se totiž vrací do mody. Je to tak, Adel.
3: Je to tak, je to trend, ke kterému se vrací mladí.
0: Vrací do mody. Je to tak, Adel.
3: Je to tak, je to trend, ke kterému se vrací mladí lidé. Ono to bude pravděpodobně.
0: Je to tak, Adel.
3: Je to tak, je to trend, ke kterému se vrací mladí lidé. Ono to bude pravděpodobně souviset.
0: Tak, Adel.
3: Je to tak, je to trend, ke kterému se vrací mladí lidé. Ono to bude pravděpodobně souviset s tím. Je to tak, je to trend, ke kterému se vrací mladí lidé. Ono to bude pravděpodobně souviset.

0: tím, že ten trend, ke kterému se vrací mladí lidé, ono to bude pravděpodobně souviset s tím, že ten život je teď hodně digitální.
1: A děláš to pravidelně, nebo jednou si to dělala?
0: Jednou jsem to dělala, ale zabere to zhruba 10 hodin.
1: A děláš to pravidelně, nebo jednou si to dělala?
0: Jednou jsem.

0: To dělala, ale zabere to zhruba 10 hodin.
1: A to pravidelně nebo jednou si to dělala?
0: Jednou jsem to dělala, ale zabere to zhruba 10 hodin. A teda je to absolutně ten nejlepší způsob, jak vypnout, protože u toho opravdu je to zhruba 10 hodin. A teda je to
2: Klíčenku, pokud si uháčku klíčenku a mezi tím vám pustí.
0: Třeba jenom takovou malou klíčenku.

0: Klíčenku, tukal si uhačku. Klíčenku a mezi tím vám pustíme Věru Martinovou.
1: Malou klíčenku.
0: Klíčenku, tukal si uhačku. Klíčenku a mezi tím vám pustíme Věru Martinovou. Mimochodem Věru. Klíčenku, tukal si uhačku. Klíčenku a mezi tím vám pustíme Věru Martinovou. Mimochodem Věry mají dneska svátek, tak to je. Tukal si uhačku. Klíčenku a mezi tím vám pustíme Věru Martinovou. Mimochodem Věry mají dneska svátek, tak to je taková. Klíčenku a mezi tím vám pustíme Věru Martinovou. Mimochodem Věry mají dneska svátek, tak to je taková
2: Věra pro Věry.
0: Tím vám pustíme Věru Martinovou. Mimochodem Věry mají dneska svátek, tak to je taková
2: Věra pro Věry.
0: Věru Martinovou, mimochodem Věry mají dneska svátek, tak to je taková
2: Věra pro Věry.
0: Mimochodem Věry mají dneska svátek, tak to je taková
2: Věra pro Věry.
0: Dneska svátek, tak to je taková
2: Věra pro Věry.
0: A Věra
2: pro Věry.
0: Pro Věry.

0: Bude Marek ztracený. Bude Marek ztracený. A budou bude Marek ztracený. A budou taky. A budou taky ti, které jste mohli naživo z Bleníku. A budou taky ti, které jste mohli naživo z Bleníku slyšet. A budou taky ti, které jste mohli naživo z Bleníku slyšet tohle pondělí mezi 8. A budou taky ti, které jste mohli naživo z Bleníku slyšet tohle pondělí mezi 8 a 9. Budou taky ti, které jste mohli naživo z Bleníku slyšet tohle pondělí mezi 8 a 9. Divoký byl. Které jste mohli naživo z Bleníku slyšet tohle pondělí mezi 8 a 9. Divoký byl. Naživo z Bleníku slyšet tohle pondělí mezi 8 a 9. Divoký byl. Slyšet tohle pondělí mezi 8 a 9. Divoký byl. Dělí mezi 8 a 9. Divoký byl. Ty jsi moje láska s oddělení. 9. Divoký byl. Ty jsi moje láska s oddělení. Divoký byl. Ty jsi moje láska s oddělení. Moje láska s oddělení. Mimochodem záznam kytarového rána už najdete na YouTube.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Rádio Blaník. www.radioblanik.cz www.radioblanik.cz www.radioblanik.cz Radioblanik.cz Radioblanik.cz.
2: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavek gry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i tny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profina SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme vysvět. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme vysvět. Na profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme vysvětlíme osobně předvedeme. Strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás nářadí za akční ceny. Poradíme vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunč akční ceny. Poradíme vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fire. Poradíme vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fire. Vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fireontu nebo na www.půjčovna osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fireontu nebo na www.půjčovna.ren. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fireontu nebo na www.půjčovna.rental.cz. S v Ostravě Kunčičkách vedle Fireontu nebo na www.půjčovna.rental.cz. S v Z Tománek. Kunčičkách vedle Fireontu nebo na www.půjčovna.rental.cz. S v Z Tománek. Frontu nebo na

0: www.pujcovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Festival dřeva.
0: www.pujcovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Festival dřeva. To je
0: www.pujcovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Festival dřeva. To je den.
0: CZ SFZ Tománek.
1: Festival dřeva. To je den v lese.
0: Plný SFZ Tománek.
1: Festival dřeva. To je den v lese.
0: Plný zábav. Tománek.
1: Festival dřeva. To je den v lese.
0: Plný zábavy pro celou rodinu.
1: Festival dřeva. To je den v lese.
0: Plný zábavy pro celou rodinu.
1: 10. října v
0: dřeva.
1: To je den v lese.
0: Plný zábavy pro celou rodinu.
1: 10. října v Bělsk.
0: To je den v lese.
1: Plný zábavy pro celou rodinu.
0: 10. října v Bělském lese.
1: V lese.
0: Plný zábavy pro celou rodinu.
1: 10. října v Bělském lese v Ostravě.
0: Zábavy pro celou rodinu.
1: 10. října v Bělském lese v Ostravě.
0: Čeká vás závodovou rodinu.
1: 10. října v Bělském lese v Ostravě.
0: Čeká vás závod sportovních dřevorubců.
1: 10. října v Bělském lese v Ostravě.
0: Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports.
1: Října v Bělském lese v Ostravě.
0: Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports.
1: Bělském lese v Ostravě.
0: Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports.
1: Dřevěná akademie.
0: Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports.
1: Dřevěná akademie středních škol.
0: Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports.
1: Dřevěná akademie středních škol.
0: Ukázky sportovních dřevorubců Timber Sports.
1: Dřevěná akademie středních škol.
0: Ukázky lesní techniky
1: mysliveckou Timber Sports.
0: Dřevěná akademie středních škol.
1: Ukázky lesní techniky
0: myslivecká kynologie.
1: Dřevěná akademie středních škol.
0: Ukázky lesní techniky
1: myslivecká kynologie.
0: Sokolnická
1: akademie středních škol.
0: Ukázky lesní techniky
1: myslivecká kynologie.
0: Sokolnictví.
1: Jarmark řemeslných škol.
0: Ukázky lesní techniky
1: myslivecká kynologie.
0: Sokolnictví.
1: Jarmark řemesl.
0: Ukázky lesní techniky
1: myslivecká kynologie.
0: Sokolnictví.
1: Jarmark řemesel
0: a vystoupení
1: kapchniky
0: myslivecká kynologie.
1: Sokolnictví.
0: Jarmark řemesel
1: a vystoupení
0: kynologie.
1: Sokolnictví.
0: Jarmark řemesel
1: a vystoupení kapely Fleret.
0: Sokolnictví.
1: Jarmark řemesel
0: a vystoupení kapely Fleret.
1: Festival.
0: Jarmark řemesel
1: a vystoupení kapely Fleret.
0: Festival řemesel
1: a vystoupení kapely Fleret.
0: Festival dřeva.
1: Sobota 10.
0: Vystoupení kapely Fleret.
1: Festival dřeva.
0: Sobota 10. října od
1: Fleret.
0: Festival dřeva.
1: Sobota 10. října od 11 hodin.
0: Festival dřeva.
1: Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese.
0: Festival dřeva.
1: Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese.
0: Vstup dřeva.
1: Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese.
0: Vstup zdarma.
1: Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese.
0: Vstup zdarma.
1: Října od 11 hodin v Bělském lese.
0: Vstup zdarma.
2: Plánujete stavbu?
1: 11 hodin v Bělském lese.
0: Vstup zdarma.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci?
1: V Bělském lese.
0: Vstup zdarma.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Smeč.
0: Vstup zdarma.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci?
0: Vstup zdarma.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce. Velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstruktnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 4 konstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40%

Bude Marek ztracený?

40% levnější než v Česku a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Ceny až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Na malé a velké rekonstrukce CZ. CZ.

0: každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: I na maličkosti.
1: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Na Karvensku.
2: Blaník za volantem.
3: Na Karvensku v Petřvaldu.
2: Blaník za volantem.
3: Na Karvensku v
2: Blaník za volantem.
3: Na Karvensku v Petřvaldu v Ostravské.
2: Za volantem.
3: Na Karvensku v Petřvaldu v Ostravské ulici zasahují záchranáři u
2: Tem.
3: Na Karvensku v Petřvaldu v Ostravské ulici zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Ostravské ulice zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Čekejte potíže. Na Prostějovce zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Čekejte potíže. Na Prostějovce záchranáři u nehody dvou osobních aut. Čekejte potíže. Na Prostějovsku na výjezdu z Hluchova nehody dvou osobních aut. Čekejte potíže. Na Prostějovsku na výjezdu z Hluchova směrem na Kostelec aut. Čekejte potíže. Na Prostějovsku na výjezdu z Hluchova směrem na Kostelec na Hané srazem. Čekejte potíže. Na Prostějovsku na výjezdu z Hluchova směrem na Kostelec na Hané srazil motorkář. Na Prostějovsku na výjezdu z Hluchova směrem na Kostelec na Hané srazil motorkář zvěř. I tady na výjezdu z Hluchova směrem na Kostelec na Hané srazil motorkář zvěř. I tady dejte pozor. Z Hluchova směrem na Kostelec na Hané srazil motorkář zvěř. I tady dejte pozor. Směrem na Kostelec na Hané srazil motorkář zvěř. I tady dejte pozor. Opatrně také na Kostelec na Hané srazil motorkář zvěř. I tady dejte pozor. Opatrně také na D1 byl motorkář zvěř. I tady dejte pozor. Opatrně také na D1 podrobnosti má zvěř. I tady dejte pozor. Opatrně také na D1 podrobnosti má. I tady dejte pozor. Opatrně také na D1 podrobnosti má Adam z dopravního centra Hřeb. Pozor. Opatrně také na D1 podrobnosti má Adam z dopravního centra Hřesede. Opatrně také na D1 podrobnosti má Adam z dopravního centra Hřesede.
4: Poruše
3: na D1 podrobnosti má Adam z dopravního centra Hřesede.
4: Poruše vozidla došlo na 200
3: podrobnosti má Adam z dopravního centra Hřesede.
4: Poruše vozidla došlo na 299
3: podrobnosti má Adam z dopravního centra Hřesede.
4: Poruše vozidla došlo na 299
3: Adam z dopravního centra Hřesede.
4: Poruše vozidla došlo na 299. kilometru dálnice
3: Hřesede.
4: Poruše vozidla došlo na 299. kilometru dálnice D1. Poruše vozidla došlo na 299. kilometru dálnice D1 na trase 8. Vozidla došlo na 299. kilometru dálnice D1 na trase Ostrava Olomouc. Na 299. kilometru dálnice D1 na trase Ostrava Olomouc. Místo je průjezd 99. kilometru dálnice D1 na trase Ostrava Olomouc. Místo je průjezdné kilometru dálnice D1 na trase Ostrava Olomouc. Místo je průjezdné aktuální D1 na trase Ostrava Olomouc. Místo je průjezdné aktuální bez držení. Na trase Ostrava Olomouc. Místo je průjezdné aktuální bez držení.
3: A podobný problém hlásí
4: Ostrava Olomouc. Místo je průjezdné aktuální bez držení.
3: A podobný problém hlásí i dálnice
4: D. Místo je průjezdné aktuální bez držení.
3: A podobný problém hlásí i dálnice D40.
4: Průjezdné aktuální bez držení.
3: A podobný problém hlásí i dálnice D48.
4: Aktuální bez držení.
3: A podobný problém hlásí i dálnice D48.
4: Poruchané vozidlo.
3: A podobný problém hlásí i dálnice D48.
4: Poruchané vozidlo stojí na 60.
3: Podobný problém hlásí i dálnice D48.
4: Poruchané vozidlo stojí na 62. kilometru dálnice.
3: I dálnice D48.
4: Poruchané vozidlo stojí na 62. kilometru dálnice D48. Poruchané vozidlo stojí na 62. kilometru dálnice D48. Poruchané vozidlo stojí na 62. kilometru dálnice D48 ve směru na Frýdek. Poruchané vozidlo stojí na 62. kilometru dálnice D48 ve směru na Frýdek. Na 62. kilometru dálnice D48 ve směru na Frýdek Místek. I zde je průjezd bez 2. kilometru dálnice D48 ve směru na Frýdek Místek. I zde je průjezd bez držení. Dálnice D48 ve směru na Frýdek Místek. I zde je průjezd bez 48 ve směru na Frýdek Místek. I zde je průjezd bez držení.
3: Tolik doprava, teď už jsem.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Pěkné ráno.
0: Počasí.
1: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová.
0: Počasí.
1: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska. Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě. Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká. Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku přeje Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve polojasná až skoro jasná Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve polojasná až skoro jasná obloha. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve polojasná až skoro jasná obloha. Nicméně na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve polojasná až skoro jasná obloha. Nicméně v Slezsku čeká nejprve polojasná až skoro jasná obloha. Nicméně postupně během dne nejprve polojasná až skoro jasná obloha. Nicméně postupně během dne se zatáhne, čeká až skoro jasná obloha. Nicméně postupně během dne se zatáhne, čeká nás oblačná obloha. Nicméně postupně během dne se zatáhne, čeká nás oblačno až zatažená obloha. Nicméně postupně během dne se zatáhne, čeká nás oblačno až zatažená. Nicméně postupně během dne se zatáhne, čeká nás oblačno až zataženo a přidají postupně během dne se zatáhne, čeká nás oblačno až zataženo a přidají se i přeháňky se zatáhne, čeká nás oblačno až zataženo a přidají se i přeháňky a déšť výjimečně čeká nás oblačno až zataženo a přidají se i přeháňky a déšť výjimečně se mohou objevit nás oblačno až zataženo a přidají se i přeháňky a déšť výjimečně se mohou objevit taky bouřky zataženo a přidají se i přeháňky a déšť výjimečně se mohou objevit taky bouřky teplot a přidají se i přeháňky a déšť výjimečně se mohou objevit taky bouřky. Teploty v maximech se i přeháníky a déšť. Výjimečně se mohou objevit taky bouřky. Teploty v maximech vyšplháníky a déšť. Výjimečně se mohou objevit taky bouřky. Teploty v maximech vyšplhají na 24. Výjimečně se mohou objevit taky bouřky. Teploty v maximech vyšplhají na 24. Objevit taky bouřky. Teploty v maximech vyšplhají na 24. O počasí všechno, teď bouřky. Teploty v maximech vyšplhají na 24. O počasí všechno, teď míří teploty v maximech vyšplhají na 24. O počasí všechno, teď míříme na cesty, mech vyšplhají na 24. O počasí všechno, teď míříme na cesty.
2: Mami.
1: 24. O počasí všechno, teď míříme na cesty.
2: Mami, proč máme všechno od...
1: O počasí všechno, teď míříme na cesty.
2: Mami, proč máme všechno od konce...
1: Všechno, teď míříme na cesty.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tati.
1: Teď míříme na cesty.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tati.
1: Cesty.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
0: Detaily v konceptu.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
0: Detaily v konceptu myslí u každého.
2: Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
0: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče.
2: Od konceptu.
3: To jen se zeptej, tatínka.
0: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na.
3: To jen se zeptej, tatínka.
0: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
3: Tej, tatínka.
0: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
0: Štajly. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro...
0: Konceptu myslí u...

0: ve směru na Frýdek Místek. I zde je průjezd bez držení.
1: Tolik doprava, teď už jsou tu zprávy.
0: Místek, i zde je průjezd bez držení.
1: Tolik doprava, teď už jsou tu zprávy.
0: I zde je průjezd bez držení.
1: Tolik doprava, teď už jsou tu zprávy.
0: Bez držení.
1: Tolik doprava, teď už jsou tu zprávy.
2: Dopravní zpravodajství.
1: Tolik doprava, teď už jsou tu zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia.
1: Teď už jsou tu zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník. Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý.
2: Zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
2: Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
2: Blaník.
3: Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Každý den.

pohonných hmot. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty podle NARP platí vládní regulace cen pohonných hmot. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty podle nařízení regulace cen pohonných hmot. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty podle nařízení ministerstva financí cen pohonných hmot. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty podle nařízení ministerstva financí hmot. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty podle nařízení ministerstva financí dnes znovu klesne. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty podle nařízení ministerstva financí dnes znovu klesne. Prodejní cena nafty podle nařízení ministerstva

0: Zprávy Rádia Jablani. Zprávy Rádia Jablani. Zprávy Rádia Jablani. Zprávy Rádia Jablani.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Zprávy Rádia Jablani.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Jablani.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ministerstvo
0: Jablani.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ministerstvo financí.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ministerstvo financí.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ministerstvo financí hýbe s cenovým stropem nafty.
1: Jasně, přehledně.
2: Ministerstvo financí hýbe s cenovým stropem nafty.
1: Přehledně.
2: Ministerstvo financí hýbe s cenovým stropem nafty. Ministerstvo financí hýbe s cenovým stropem nafty. Obchod s biomasou se stěhuje. Ministerstvo financí hýbe s cenovým stropem nafty. Obchod s biomasou se stěhuje na hýbe s cenovým stropem nafty. Obchod s biomasou se stěhuje na internet stropem nafty. Obchod s biomasou se stěhuje na internet. Obchod s biomasou se stěhuje na internet. Pražská záchranka. Obchod s biomasou se stěhuje na internet. Pražská záchranka spolupracuje s biomasou se stěhuje na internet. Pražská záchranka spolupracuje s urgentním příjmem. Stěhuje na internet. Pražská záchranka spolupracuje s urgentním příjmem. Internet. Pražská záchranka spolupracuje s urgentním příjmem. Pražská záchranka spolupracuje s urgentním příjmem. Pražská záchranka spolupracuje s urgentním příjmem. Spolupracuje s urgentním příjmem. Urgentním příjmem.

0: Už místostarosta Jan Straka.
1: Je to taková jako výletní trasa. Zároveň tam máme sjezdovku, u které spíš.
0: Dobré ráno, Rádia Blaník.

číslo, já zavolám, otevřu prkenici a pokusím se proplatit peníze, které jste už jednou utratili, tak hodně. Teď je 7. Teď je 7.

Dobré ráno. Dobré ráno, jsou tu další zprávy. Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hank. Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Už týden Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Už týden platí vládní. Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Už týden platí vládní. Jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Už týden platí vládní regulace cen. Zprávy a s nimi Hanka Koterová. Už týden platí vládní regulace cen pohonných hmot. Nejvyšší a s nimi Hanka Koterová. Už týden platí vládní regulace cen pohonných hmot. Hanka Koterová. Už týden platí vládní regulace cen pohonných hmot. Nejvyšší povolená prodejnice. Už týden platí vládní regulace cen pohonných hmot.

0: No, Petr Zadel. No, Petr Zadel už se probírají. No, Petr Zadel už se probírají vašimi SMSkami, mám. No, Petr Zadel už se probírají vašimi SMSkami, máme je. No, Petr Zadel už se probírají vašimi SMSkami, máme je.
1: Máme.
0: No, Petr Zadel už se probírají vašimi SMSkami, máme je. Petr Zadel už se probírají vašimi SMSkami, máme je. Na to číslo já zavolám, otevřu prkenici a pokusím se proplatit peníze, které jste na to.

0: Hezky. Hezky česky. Hezky česky a Petr Slíva. Hezky česky a Petr Slíva.
1: Dobré.
0: Hezky česky a Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
0: Hezky česky a Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
0: Hezky a Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
0: A Petr Slíva.
1: Dobré.

0: Si dovolím říct, že to je něco, co jsme tady ještě neměli.
1: Já mám pocit, že už jsme měli úplně všechno.
0: No, uvidíš.
2: To vidím a jdeme na to.

0: No, no, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel.
2: Ukaže.
0: No, no, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam...
0: Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam Jarda? Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam Jarda?
3: Ano, u telefonu.
1: Ne, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam Jarda?
3: Ano, u telefonu.
1: Blaník, Petr a Adel. Je tam Jarda?
3: Ano, u telefonu.
1: Jardo, Adel. Je tam Jarda?
3: Ano, u telefonu.
1: Jardo, a co teď dělá? Je tam Jarda?
3: Ano, u telefonu.
1: Jardo, a co teď děláte kromě toho? Jarda?
3: Ano, u telefonu.
1: Jardo, a co teď děláte kromě toho, že voláte?
3: Ano, u telefonu.
1: Jardo, a co teď děláte kromě toho, že voláte?
3: Jsem u telefonu.
1: Jardo, a co teď děláte kromě toho, že voláte?
3: Jsem zrovna dostal.
1: Jardo, a co teď děláte kromě toho, že voláte?
3: Jsem zrovna dosnídal.
1: A co teď děláte kromě toho, že voláte?
3: Jsem zrovna dosnídal a zrovna mi někdo...
1: Kromě toho, že voláte.
3: Jsem zrovna dosnídal a zrovna mi někdo telefonoval.
1: Voláte.
3: Jsem zrovna dosnídal a zrovna mi někdo telefonoval.
1: To je, a co bylo do...
3: Jsem zrovna dosnídal a zrovna mi někdo telefonoval.
1: To je, a co bylo dobrého k snídaní, že se...
3: Jsem zrovna dosnídal a zrovna mi někdo telefonoval.
1: To je, a co bylo dobrého k snídaní, že se ptám?
3: Dosnídal a zrovna mi někdo telefonoval.
1: To je, a co bylo dobrého k snídaní, že se ptám?
3: A zrovna mi někdo telefonoval.
1: To je, a co bylo dobrého k snídaní, že se ptám?
3: A chleba telefonoval.
1: To je, a co bylo dobrého k snídaní, že se ptám?
3: A chleba s marmeládou.
1: Jo. To je, a co bylo dobrého k snídaní, že se ptám?
3: A chleba s marmeládou.
1: Dobrého k snídaní, že se ptám?
3: A chleba s marmeládou.
2: Jo, jo, jo, to můžu, to je povolené.
1: Se ptám.
3: A chleba s marmeládou.
2: Jo, jo, jo, to můžu, to je povolené.
3: A chleba s marmeládou.
2: Jo, jo, jo, to můžu, to je povolené.
3: A... Jo, to je dobrý. A chleba s marmeládou.
2: Jo, jo, jo, to můžu, to je povolené.
3: A... Jo, to je dobrý.
2: Adel, přečti...
3: Můžu,
2: to je povolené.
3: A... Jo, to je dobrý.
2: Adel, přečti prosím tě Jardovu SMSku. Povolené.
3: A... Jo, to je dobrý.
2: Adel, přečti prosím tě Jardovu SMSku.
4: Chtěl bych pro...
3: A... Jo, to je dobrý.
2: Adel, přečti prosím tě Jardovu SMSku.
4: Chtěl bych proplatit kuši.
3: Dobrý.
2: Adel, přečti prosím tě Jardovu SMSku.
4: Chtěl bych proplatit kuši pro sportovní a relaxační...
2: Přečti prosím tě Jardovu SMSku.
4: Chtěl bych proplatit kuši pro sportovní a relaxační střelbu, cena...
2: Jardovu SMSku.
4: Chtěl bych proplatit kuši pro sportovní a relaxační střelbu, cena je... Chtěl bych proplatit kuši pro sportovní a relaxační střelbu, cena je 5400. Proplatit kuši pro sportovní a relaxační střelbu, cena je 5400. Relaxační střelbu, cena je 5400 korun.
2: Jak to střílí?
4: Střelbu, cena je 5400 korun.
2: Jak to střílí?
3: No.
4: Cena je 5400 korun.
2: Jak to střílí?
3: No, naprosto suprově.
4: 400 korun.
2: Jak to střílí?
3: No, naprosto suprově.
2: Jak to střílí?
3: No, naprosto suprově.
2: A jak to střílí?
3: No, naprosto suprově.
2: A trefíte střed?
3: No, naprosto suprově.
2: A trefíte střed?
3: No, naprosto suprově.
2: A trefíte střed? Terče teda myslím.
3: No, občas suprově.
2: A trefíte střed? Terče teda myslím.
3: No, občas se to stane.
2: A trefíte střed? Terče teda myslím.
3: No, občas se to stane, ano.
2: Trefíte střed? Terče teda myslím.
3: No, občas se to stane, ano.
2: Občas se to stane, opět. Terče teda myslím.
3: No, občas se to stane, ano.
2: Občas se to stane, opravdu. No, terče teda myslím.
3: No, občas se to stane, ano.
2: Občas se to stane, opravdu.
3: No, občas se to stane, ano.
2: Občas se to stane, opravdu. No, to je tím chlebem...
3: No, občas se to stane, ano.
2: Občas se to stane, opravdu. No, to je tím chlebem s marmeládou, že...
3: Stane, ano.
2: Občas se to stane, opravdu. No, to je tím chlebem s marmeládou, že jo? Protože tam je hodně těch sacharidů. Občas se to stane, opravdu. No, to je tím chlebem s marmeládou, že jo? Protože tam je hodně těch sacharidů. Opravdu. No, to je tím chlebem s marmeládou, že jo? Protože tam je hodně těch sacharidů. A to je tím chlebem s marmeládou, že jo? Protože tam je hodně těch sacharidů. Chlebem s marmeládou, že jo? Protože tam je hodně těch sacharidů. A určitě to bude taky blaníkem, že jo? Protože tam je hodně těch sacharidů. A určitě to bude taky blaníkem, protože tam je hodně těch sacharidů.

0: jdu. A určitě to bude taky Blaníkem, protože ten k té jdu. A určitě to bude taky Blaníkem, protože ten k té snídaní určitě posloucháte. A určitě to bude taky Blaníkem, protože ten k té snídaní určitě posloucháte. Je to tak? A určitě to bude taky Blaníkem, protože ten k té snídaní určitě posloucháte. Určitě to bude taky Blaníkem, protože ten k té snídaní určitě posloucháte. Je to tak?
1: Každopádně.
0: Blaníkem, protože ten k té snídaní určitě posloucháte. Je to tak?
1: Každopádně.
0: Tak nám řekněte tak.
1: Každopádně.
0: Tak nám řekněte, kdo dospíval.
1: Ježiš. Každopádně.
0: Tak nám řekněte, kdo dospíval.
1: Ježiš, jsem to zapomněl, nebyl to Mapádně.
0: Tak nám řekněte, kdo dospíval.
1: Ježiš, jsem to zapomněl, nebyl to Marek Sratený.
0: Tak nám řekněte, kdo dospíval.
1: Ježiš, jsem to zapomněl, nebyl to Marek Sratený.
0: Byl to Marek zpíval.
1: Ježiš, jsem to zapomněl, nebyl to Marek Sratený.
0: Byl to Marek.
1: Ježiš, jsem to zapomněl, nebyl to Marek Sratený.
0: Byl to Marek Ztracený.
1: Ježiš, jsem to zapomněl, nebyl to Marek Ztracený.
0: Byl to Marek Ztracený.
1: Zapomněl, nebyl to Marek Ztracený.
0: Byl to Marek Ztracený. Byl to Marek Ztracený. Já to vždycky tak natahuju, že jsem Marek Ztracený. Já to vždycky tak natahuju. Já to vždycky tak natahuju, že jsem opravdu někdy bojím. Já to vždycky tak natahuju, že jsem opravdu někdy bojím, že to ten... Já to vždycky tak natahuju, že jsem opravdu někdy bojím, že to ten... Já to vždycky tak natahuju, že jsem opravdu někdy bojím, že to ten zpovídaný zapomene. Že to ten zpovídaný zapomene. Zpovídaný zapomene. Je to Marek Ztracený zapomene. Je to Marek Ztracený. Je to Marek Ztracený a my vám posíláme. Je to Marek Ztracený a my vám posíláme 5000. Je to Marek Ztracený a my vám posíláme 5400 korun. Je to Marek Ztracený a my vám posíláme 5400 korun za tu kuši. Je to Marek Ztracený a my vám posíláme 5400 korun za tu kuši na sport. Marek Ztracený a my vám posíláme 5400 korun za tu kuši na sportovní a relaxační. My vám posíláme 5400 korun za tu kuši na sportovní a relaxační. 1400 korun za tu kuši na sportovní a relaxační střelbu. A vy jste v nějakém 400 korun za tu kuši na sportovní a relaxační střelbu. A vy jste v nějakém oddíle nebo jak korun za tu kuši na sportovní a relaxační střelbu. A vy jste v nějakém oddíle nebo jak to máte nebo střílíte doma na zahradě? Tu kuši na sportovní a relaxační střelbu. A vy jste v nějakém oddíle nebo jak to máte nebo střílíte doma na zahradě? Sportovní a relaxační střelbu. A vy jste v nějakém oddíle nebo jak to máte nebo střílíte doma na zahradě? Relaxační střelbu. A vy jste v nějakém oddíle nebo jak to máte nebo střílíte doma na zahradě?
1: Ne, ten
0: střelbu. A vy jste v nějakém oddíle nebo jak to máte nebo střílíte doma na zahradě?
1: Ne, ten doma
0: oddíle nebo jak to máte nebo střílíte doma na zahradě?
1: Ne, ten doma soukromě tak
0: to máte nebo střílíte doma na zahradě?
1: Ne, ten doma soukromě takhle.
0: Střílíte doma na zahradě?
1: Ne, ten doma soukromě takhle.
0: Jo, máte prostě.
1: Ne, ten doma soukromě takhle.
0: Jo, máte prostě. Někde máte.
1: Ne, ten doma soukromě takhle.
0: Jo, máte prostě. Někde máte terč na vratech a střílí.
1: Ten doma soukromě takhle.
0: Jo, máte prostě. Někde máte terč na vratech.
1: Soukromě takhle.
0: Jo, máte prostě. Někde máte terč na vratech a střílíte si.
1: Občas.
0: Jo, máte prostě. Někde máte terč na vratech a střílíte si.
1: Občas přijde soused.
0: Prostě. Někde máte terč na vratech a střílíte si.
1: Občas přijde soused a...
0: Jo. Někde máte terč na vratech a střílíte si.
1: Občas přijde soused a...
0: Jo, zastřílíte na vratech a střílíte si.
1: Občas přijde soused a...
0: Jo, si.
1: Občas přijde soused a...
0: Jo, zastřílíte si společně. Tak prosím vás, chlap...
1: Občas přijde soused a...
0: Jo, zastřílíte si společně. Tak prosím vás, chlapi, hlavně...
1: Občas přijde soused a...
0: Jo, zastřílíte si společně. Tak prosím vás, chlapi, hlavně... hlavně
1: opa...
0: Jo, zastřílíte si společně. Tak prosím vás, chlapi, hlavně... hlavně opatrně. Jo, zastřílíte si společně. Tak prosím vás, chlapi, hlavně... hlavně opatrně, jo? Společně. Tak prosím vás, chlapi, hlavně... hlavně opatrně, jo?
1: Jo.
0: Prosím vás, chlapi, hlavně... hlavně opatrně, jo?

Zastav mě, Marek Ztracený. Zastav mě, Marek Ztracený. Zastav mě, Marek Ztracený. No tak jsem ho zastavil. Zastav mě, Marek Ztracený. No tak jsem ho zastavil. Petr Platí. Zastav mě, Marek Ztracený. No tak jsem ho zastavil. Petr Platí. Zastav mě, Marek Ztracený. No tak jsem ho zastavil. Petr Platí vaše účty. Ztracený. No tak jsem ho zastavil. Petr Platí vaše účty. Petr Platí. No tak jsem ho zastavil. Petr Platí vaše účty. Petr Platí vaše

0: Jo.
1: Z toho není mě. Hlavně opatrně, jo.
0: Jo.
1: Z toho není Willem Tell. Zůstaňte hlavně opatrně, jo.
0: Jo.
1: Z toho není Willem Tell. Zůstaňte mi opatrně, jo.
0: Jo.
1: Z toho není Willem Tell. Zůstaňte mi, jo.
0: Jo.
1: Z toho není Willem Tell. Zůstaňte mi.
0: Opatrnosti není. Jo.
1: Z toho není Willem Tell. Zůstaňte mi.
0: Opatrnosti není nikdy dost.
1: Přesně tak. Z toho není Willem Tell. Zůstaňte mi.
0: Opatrnosti není nikdy dost.
1: Přesně tak. Zůstaňte na Mtel. Zůstaňte mi.
0: Opatrnosti není nikdy dost.
1: Přesně tak. Zůstaňte nám na lince, mějte se mi.
0: Opatrnosti není nikdy dost.
1: Přesně tak. Zůstaňte nám na lince, mějte se krásně, Jardo.
0: Opatrnosti není nikdy dost.
1: Přesně tak. Zůstaňte nám na lince, mějte se krásně, Jardo, naslyšenou.
0: Tak ti není nikdy dost.
1: Přesně tak. Zůstaňte nám na lince, mějte se krásně, Jardo, naslyšenou.
0: Taky nikdy dost.
1: Přesně tak. Zůstaňte nám na lince, mějte se krásně, Jardo, naslyšenou.
0: Taky
1: naspojen. Tak, zůstaňte nám na lince, mějte se krásně, Jardo, naslyšenou.
0: Taky
1: naspojen. Petr platí. Na lince, mějte se krásně, Jardo, naslyšenou.
0: Taky naspojen. Petr platí
1: vaše účty. Krásně, Jardo, naslyšenou.
0: Taky naspojen. Petr platí
1: vaše účty. Naslyšenou.
0: Taky naspojen. Petr platí vaše účty. Každé všední ráno. Taky naspojen. Petr platí vaše účty. Každé všední ráno. Petr platí vaše účty. Každé všední ráno na Blaně. Petr platí vaše účty. Každé všední ráno na Blaně. Platí vaše účty. Každé všední ráno na Blaně. Účty. Každé všední ráno na Blaně. Každé všední ráno na Blaně.

0: Petr platí vaše účty.
1: Ale to proto...
0: Petr platí vaše účty.
1: Ale to proto, abychom vám mohli zase...
0: Petr platí vaše účty.
1: Ale to proto, abychom vám mohli zase...
0: Platí vaše účty.
1: Ale to proto, abychom vám mohli zase proplatit další účtenku.
0: Účty.
1: Ale to proto, abychom vám mohli zase proplatit další účtenku, protože na to... Ale to proto, abychom vám mohli zase proplatit další účtenku, protože na to, kdo právě... Proto, abychom vám mohli zase proplatit další účtenku, protože na to, kdo právě dospíval... Abychom vám mohli zase proplatit další účtenku, protože na to, kdo právě dospíval, se někoho z vás za chvilinku... Se proplatit další účtenku, protože na to, kdo právě dospíval, se někoho z vás za chvilinku... Další účtenku, protože na to, kdo právě dospíval, se někoho z vás za chvilinku zeptáme, máme účtenku, protože na to, kdo právě dospíval, se někoho z vás za chvilinku zeptáme, máme vybráno. Na to, kdo právě dospíval, se někoho z vás za chvilinku zeptáme, máme vybráno.
2: Máme vybráno, no.
1: Právě dospíval, se někoho z vás za chvilinku zeptáme, máme vybráno.
2: Máme vybráno, no a já si dovolím
1: někoho z vás za chvilinku zeptáme, máme vybráno.
2: Máme vybráno, no a já si dovolím říct, že to je
1: chvilinku zeptáme, máme vybráno.
2: Máme vybráno, no a já si dovolím říct, že to je něco...
1: Ptáme, máme vybráno.
2: Máme vybráno, no a já si dovolím říct, že to je něco, co jsme tady ještě neměli.
1: Máme vybráno.
2: Máme vybráno, no a já si dovolím říct, že to je něco, co jsme tady ještě neměli. Máme vybráno, no a já si dovolím říct, že to je něco, co jsme tady ještě neměli. No a já

0: Naťukáno. Naťukáno. Naťukáno. Naťukáno. A teď už... Naťukáno. A teď už se jenom do... Naťukáno. A teď už se jenom dovolat. Naťukáno. A teď už se jenom dovolat. Naťukáno. A teď už se jenom dovolat. No. A teď už se jenom dovolat. Tohle jsme asi op... A teď už se jenom dovolat. Tohle jsme asi opravdu. A teď už se jenom dovolat. Tohle jsme asi opravdu ještě nepropláceli. Jenom dovolat. Tohle jsme asi opravdu ještě nepropláceli. Tohle jsme asi opravdu ještě nepropláceli. Zvědavý. Tohle jsme asi opravdu ještě nepropláceli. Zvědavý. Jestli to na druhé... Tohle jsme asi opravdu ještě nepropláceli. Zvědavý. Jestli to na druhé straně někdo vezme... Opravdu ještě nepropláceli. Zvědavý. Jestli to na druhé straně někdo vezme... Celý. Zvědavý. Jestli to na druhé straně někdo vezme... Zvědavý. Jestli to na druhé straně někdo vezme... Jestli to na druhé straně někdo vezme. Jestli to na druhé straně někdo vezme.
1: Si to taky proplatíme dneska, že jo?
0: Na druhé straně někdo vezme.
1: Si to taky proplatíme dneska, že jo?
0: Vezme.
1: Si to taky proplatíme dneska, že jo?
2: No, dobrý den.
1: Si to taky proplatíme dneska, že jo?
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den. Si to taky proplatíme dneska, že jo?
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je... Si to taky proplatíme dneska, že jo?
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Radio Blaník, Petr a Ade. Taky proplatíme dneska, že jo?

0: 400 korun.
1: Tak Jardovi jsme proplatili kuši na sportovní
0: 400 korun.
1: Tak Jardovi jsme proplatili kuši na sportovní a relaxační střelbu a
0: 300 korun.
1: Tak Jardovi jsme proplatili kuši na sportovní a relaxační střelbu a poslední účtenku. Tak Jardovi jsme proplatili kuši na sportovní a relaxační střelbu a poslední účtenku tohoto týdne bude. Jsme proplatili kuši na sportovní a relaxační střelbu a poslední účtenku tohoto týdne bude. Kuši na sportovní a relaxační střelbu a poslední účtenku tohoto týdne budeme proplácet zase zítra, tak nám sportovní a relaxační střelbu a poslední účtenku tohoto týdne budeme proplácet zase zítra, tak nám napište, co chcete střelbu a poslední účtenku tohoto týdne budeme proplácet zase zítra, tak nám napište, co chcete proplatit, kolik to stálo a poslední účtenku tohoto týdne budeme proplácet zase zítra, tak nám napište, co chcete proplatit, kolik to stálo jméno příjmení účtenku tohoto týdne budeme proplácet zase zítra, tak nám napište, co chcete proplatit, kolik to stálo jméno příjmení odkud jste budeme proplácet zase zítra, tak nám napište, co chcete proplatit, kolik to stálo jméno příjmení odkud jste pošlete na 6 zítra, tak nám napište, co chcete proplatit, kolik to stálo jméno příjmení odkud jste pošlete na 6318. Napište, co chcete proplatit, kolik to stálo jméno příjmení odkud jste pošlete na 6318. Fantazii se mezi proplatit, kolik to stálo jméno příjmení odkud jste pošlete na 6318. Fantazii stálo jméno příjmení odkud jste pošlete na 6318. Fantazii se mezi nekladou. Příjmení odkud jste pošlete na 6318. Fantazii se mezi nekladou. Pošlete na 6318. Fantazii se mezi nekladou.
2: Sluníčko rádio.
1: 6318. Fantazii se mezi nekladou.
2: Sluníčko rádia Blaník.
1: 18. Fantazii se mezi nekladou.
2: Sluníčko rádia Blaník.
1: 18. Fantazii se mezi nekladou.
2: Sluníčko rádia Blaník.
1: Fantazii se mezi nekladou.
2: Sluníčko rádia Blaník. Rádio Blaník. Sluníčko rádia Blaník. Rádio
1: Blaník. Fantazii.
2: Sluníčko rádia Blaník. Rádio
1: Blaník. Fantazii mají taky v českém hydrometeoru.
2: Rádia Blaník. Rádio
1: Blaník. Fantazii mají taky v českém hydrometeoru. Blaník. Rádio Blaník. Fantazii mají taky v českém hydrometeorologickém ústavu. Rádio Blaník. Fantazii mají taky v českém hydrometeorologickém ústavu. Je to tak. Fantazii mají taky v českém hydrometeorologickém ústavu, je to tak. Fantazii mají taky v českém hydrometeorologickém ústavu, je to tak.
3: No tam je to založené všechno na tvrdý.
1: Mají taky v českém hydrometeorologickém ústavu, je to tak.
3: No tam je to založené všechno na tvrdých
1: faktech. Hydrometeorologickém ústavu, je to tak.
3: No tam je to založené všechno na tvrdých faktech.
1: Hydrometeorologickém ústavu, je to tak.
3: No tam je to založené všechno na tvrdých faktech. Dnes nás čeká poslední.
1: Je to tak.
3: No tam je to založené všechno na tvrdých faktech. Dnes nás čeká poslední teplejší. No tam je to založené všechno na tvrdých faktech. Dnes nás čeká poslední teplejší den tohoto týdne. To založené všechno na tvrdých faktech. Dnes nás čeká poslední teplejší den tohoto týdne, takže můžete využít těch na tvrdých faktech. Dnes nás čeká poslední teplejší den tohoto týdne, takže můžete využít těch větších teplovištech. Dnes nás čeká poslední teplejší den tohoto týdne, takže můžete využít těch větších teplot. Dnes nás čeká poslední teplejší den tohoto týdne, takže můžete využít těch větších teplot, vyšších teplot. Dnes nás čeká teplejší den tohoto týdne, takže můžete využít těch větších teplot, vyšších teplot. Dnes nás čeká až 24 týdne, takže můžete využít těch větších teplot, vyšších teplot. Dnes nás čeká až 24 stupňů, můžete využít těch větších teplot, vyšších teplot. Dnes nás čeká až 24 stupňů na západě, větších teplot, vyšších teplot. Dnes nás čeká až 24 stupňů na západě a místy i na severu bude maximálně vyšších teplot. Dnes nás čeká až 24 stupňů na západě a místy i na severu bude maximálně okolo. Dnes nás čeká až 24 stupňů na západě a místy i na severu bude maximálně okolo 20 a až 24 stupňů na západě a místy i na severu bude maximálně okolo 20 a na horách pak okolo 4 stupňů na západě a místy i na severu bude maximálně okolo 20 a na horách pak okolo 15 stupňů na západě a místy i na severu bude maximálně okolo 20 a na horách pak okolo 15 stupňů Celsia, jinak i na severu bude maximálně okolo 20 a na horách pak okolo 15 stupňů Celsia, jinak dnes ale bude oblačno maximálně okolo 20 a na horách pak okolo 15 stupňů Celsia, jinak dnes ale bude oblačno až zataženo a na horách pak okolo 15 stupňů Celsia, jinak dnes ale bude oblačno až zataženo, ojediněle se může 15 stupňů Celsia, jinak dnes ale bude oblačno až zataženo, ojediněle se může objevit i Celsia, jinak dnes ale bude oblačno až zataženo, ojediněle se může objevit i slabý déšť nebo přehlídka, jinak dnes ale bude oblačno až zataženo, ojediněle se může objevit i slabý déšť nebo přehánky, dnes ale bude oblačno až zataženo, ojediněle se může objevit i slabý déšť nebo přehánky, během taženo, ojediněle se může objevit i slabý déšť nebo přehánky, během odpoledne a večera

0: se ty srážky rozšíří. Ojediněle se může objevit i slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se ty srážky rozšíří postup objevit i slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se ty srážky rozšíří postupně od západu na celé déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se ty srážky rozšíří postupně od západu na celé území a ojediněle. Během odpoledne a večera se ty srážky rozšíří postupně od západu na celé území a ojediněle. A večera se ty srážky rozšíří postupně od západu na celé území a ojediněle se můžou objevit i srážky rozšíří postupně od západu na celé území a ojediněle se můžou objevit i bouřky. Tak toto nás čeká postupně od západu na celé území a ojediněle se můžou objevit i bouřky. Tak toto nás čeká dnes a zítra západu na celé území a ojediněle se můžou objevit i bouřky. Tak toto nás čeká dnes a zítra už ty teploty spadnou, v maximech bude okolo 15 stupňů.
1: Ale fantazii tam mají trošku taky přece.
0: Už ty teploty spadnou, v maximech bude okolo 15 stupňů.
1: Ale fantazii tam mají trošku taky přece.
0: Spadnou, v maximech bude okolo 15 stupňů.
1: Ale fantazii tam mají trošku taky přece. Musíš dát
0: okolo 15 stupňů.
1: Ale fantazii tam mají trošku taky přece. Musíš dát dohromady s těmi fakty.
0: No, 15 stupňů.
1: Ale fantazii tam mají trošku taky přece. Musíš dát dohromady s těmi fakty. No fantazii má. Ale fantazii tam mají trošku taky přece. Musíš dát dohromady s těmi fakty. No trošku taky přece. Musíš dát dohromady s těmi fakty. No fantazii má rozhodně skupina Divokej byl dokonce vaše. Musíš dát dohromady s těmi fakty. No fantazii má rozhodně skupina Divokej byl dokonce vaše. Musíš dát dohromady s těmi fakty. No fantazii má rozhodně skupina Divokej byl dokonce Vašek Bláha, když tady celá kapela byla v pondělí. Fakty. No fantazii má rozhodně skupina Divokej byl dokonce Vašek Bláha, když tady celá kapela byla v pondělí. No fantazii má rozhodně skupina Divokej byl dokonce Vašek Bláha, když tady celá kapela byla v pondělí. Nám předvedl rozhodně skupina Divokej byl dokonce Vašek Bláha, když tady celá kapela byla v pondělí. Nám předvedl i kousek nové písničky. Okay, byl dokonce Vašek Bláha, když tady celá kapela byla v pondělí. Nám předvedl i kousek Vašek Bláha, když tady celá kapela byla v pondělí. Nám předvedl i kousek nové písničky. Tak teď, když tady celá kapela byla v pondělí, nám předvedl i kousek nové písničky. Tak teď si dáme jednu pondělí. Nám předvedl i kousek nové písničky. Tak teď si dáme jednu z těch posledních. Nám předvedl i kousek nové písničky. Tak teď si dáme jednu z těch posledních. Kousek nové písničky. Tak teď si dáme jednu z těch posledních. Jmenuje se Lahutky. Písničky. Tak teď si dáme jednu z těch posledních. Jmenuje se Lahutky. A tak teď si dáme jednu z těch posledních. Jmenuje se Lahutky. A vy se na to kytaru jednu z těch posledních. Jmenuje se Lahutky. A vy se na to kytarové ráno z posledních. Jmenuje se Lahutky. A vy se na to kytarové ráno z tohoto týdne z divokých. Jmenuje se Lahutky. A vy se na to kytarové ráno z tohoto týdne s divokým bylem můžete už Lahutky. A vy se na to kytarové ráno z tohoto týdne s divokým bylem můžete už podívat. A vy se na to kytarové ráno z tohoto týdne s divokým bylem můžete už podívat na YouTube kanálu a to kytarové ráno z tohoto týdne s divokým bylem můžete už podívat na YouTube kanálu a nebo na našich stránkách. Ráno z tohoto týdne s divokým bylem můžete už podívat na YouTube kanálu a nebo na našich stránkách Radio Blaník. Kým bylem můžete už podívat na YouTube kanálu a nebo na našich stránkách radioblaník.cz. Podívat na YouTube kanálu a nebo na našich stránkách radioblaník.cz. Bylo to na YouTube kanálu a nebo na našich stránkách radioblaník.cz. Bylo to velké. Tak teď už kanálu a nebo na našich stránkách radioblaník.cz. Bylo to velké. Nebo na našich stránkách radioblaník.cz. Bylo to velké. Tak teď už na blaník radioblaník.cz. Bylo to velké. Tak teď už na blaníku Lahutky.cz. Bylo to velké. Tak teď už na blaníku Lahutky. 2:45. Bylo to velké. Tak teď už na blaníku Lahutky. 2:45. Tak teď už na blaníku Lahutky. 2:45. Tak teď už na blaníku Lahutky. 2:45. Na blaníku Lahutky. 2:45. 2:45. 2:45. 8.

0: Love is a Shield, Camouflage. Love is a Shield, Camouflage na Blaníku, před chvílí jsme pro... Love is a Shield, Camouflage na Blaníku, před chvílí jsme proplatili... Love is a Shield, Camouflage na Blaníku, před chvílí jsme proplatili čtvrtou... Love is a Shield, Camouflage na Blaníku, před chvílí jsme proplatili čtvrtou účtenku tohoto týdne... Shield, Camouflage na Blaníku, před chvílí jsme proplatili čtvrtou účtenku tohoto týdne... Camouflage na Blaníku, před chvílí jsme proplatili čtvrtou účtenku tohoto týdne...
1: Tak nám řekněte, kdo dospíval.
0: Před chvílí jsme proplatili čtvrtou účtenku tohoto týdne...
1: Tak nám řekněte, kdo dospíval.
0: Platili čtvrtou účtenku tohoto týdne.
1: Tak nám řekněte, kdo dospíval.
0: Tou účtenku tohoto týdne.
1: Tak nám řekněte, kdo dospíval.
2: Ježiši, jsem zapomněl, nebyl to
0: Marek. To týdne.
1: Tak nám řekněte, kdo dospíval.
2: Ježiši, jsem zapomněl, nebyl to Marek Sratený.
1: Řekněte, kdo dospíval.
2: Ježiši, jsem zapomněl, nebyl to Marek Sratený.
1: Byl to Marek Ztracený.
2: Ježiši, jsem zapomněl, nebyl to Marek Ztracený.
1: Byl to Marek Ztracený.
2: Ježiši, jsem zapomněl, nebyl to Marek Ztracený.
1: Byl to Marek Ztracený.
2: Ježiši, jsem zapomněl, nebyl to Marek Ztracený.
1: Byl to Marek Ztracený.
2: Nebyl to Marek Ztracený.
1: Byl to Marek Ztracený.
2: Marek Ztracený.
1: Byl to Marek Ztracený. Byl to Marek Ztracený.
0: Já to vždycky tak natahuju, že jsem
1: Marek Ztracený.
0: Já to vždycky tak natahuju, že jsem opravdu někdy bojím. Já to vždycky tak natahuju, že jsem opravdu někdy bojím, že to ten... Já to vždycky tak natahuju, že jsem opravdu někdy bojím, že to ten spoví... Já to vždycky tak natahuju, že jsem opravdu někdy bojím, že to ten... Já to vždycky tak natahuju, že se opravdu někdy bojím, že to ten zpovídaný zapomene. Vždycky tak natahuju, že se opravdu někdy bojím, že to ten zpovídaný zapomene. Se opravdu někdy bojím, že to ten zpovídaný zapomene. To ten zpovídaný zapomene. Zpovídaný zapomene. Zapomene. Je to Marek ztracený a my vám posíláme 5400 korun. Tak Jardovi jsme...
3: Tak Jardovi jsme proplatili kuši na sportovní a
0: posíláme 5400.

0: a nebo na nách. První kytarové ráno s Divokým Billem a chtěli byste jej i vidět, mrkněte na YouTube a nebo na naše stránky Divokým Billem a chtěli byste jej i vidět, mrkněte na YouTube a nebo na naše stránky Radio Blaník a chtěli byste jej i vidět, mrkněte na YouTube a nebo na naše stránky Radio Blaník jej i vidět, mrkněte na YouTube a nebo na naše stránky radioblaník.cz Divokej Bill mrkněte na YouTube a nebo na naše stránky radioblaník.cz Divokej Bill se chystá na akustické turné nebo na naše stránky radioblaník.cz Divokej Bill se chystá na akustické turné S na naše stránky radioblaník.cz Divokej Bill se chystá na akustické turné Esther Ledecká má na dnešní sezónu velké plány. Trojnásobná olympijská šampionka bude jezdit na dnešní sezónu velké plány. Trojnásobná olympijská šampionka bude jezdit na dnešní sezónu velké plány. Trojnásobná olympijská šampionka bude jezdit na nové značce lyží a pozor.
1: Musím říct, že jsem byla až překvapená, jak strašně jsme se sedli, celý tým.
0: Takže Esther vyměnila lyžařské trenéry, snowboardový zůstal, tak teď už nezbývá nic jiného, než jenom prostě popřát hodně štěstí. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7:21.
2: Radio Blaník.

0: Blaničtí reportéři budou sami
1: a obcí
2: a k tomu třetinu senátorů.
0: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A vy se tak jako
3: Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na vraku na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na vraku na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.skvělýcatering.cz

0: Považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz
1: Bomba ceny
0: za samozřejmost. www.centrumakademie.cz www.centrumakademie.cz
1: Bomba ceny v Argos Elektro
0: www.centrumakademie.cz
1: Bomba ceny v Argos Elektro
0: akademie.cz
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explo.cz Bomba ceny v Argos Elektro právě explo. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný. V Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Am. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ. Nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ. Za skvělý kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ. Za skvělých LMF 16 Ampér od OEZ. Za skvělých 16 Ampér od OEZ. Za skvělých 888 Ampér od OEZ. Za skvělých 888 korun včetně DPH od OEZ. Za skvělých 888 korun včetně DPH. Za skvělých 888 korun včetně DPH. 88 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. 8 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektriku. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Outlet
1: více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Outlet Arena Moravia
1: Slezská. Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Outlet Arena Moravia slaví.
1: Argos pro elektrikáře.
2: Outlet Arena Moravia slaví.
1: Pro elektrikáře.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělá. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev v pánu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Show. 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shopping 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program. Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývaj. Těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývaj D od Centrum Moravia Sever. To bývaj D od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru nejvíc. Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia Hlučínská a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia Hlučínská ulice v Ostravě atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia Hlučínská ulice největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě.

0: Podpora akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Tuto zimu.
0: Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Tuto zimu.
0: Ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Tuto zimu.
0: Více na outletmoravia.cz.
1: Tuto zimu.
0: Outletmoravia.cz.
1: Tuto zimu.
0: Objev.cz.
1: Tuto zimu.
0: Objevte.
1: Tuto zimu.
0: Objevte Emiráty nebo pokračujte z zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotiku. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Since novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šarjí 4x Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šarjí 4x týdně na palubě na Vásport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šarjí 4x týdně na palubě na Vásport. Spouští přímé lety z Katovic do Šarjí 4x týdně na palubě na vás čeká bezplatná zábava. Lety z Katovic do Šarjí 4x týdně na palubě na vás čeká bezplatná zábava do Šarjí 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii. Bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii. Indii. Maledivy a mnoho dalších. Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii. Indii, Maledivy a mnoho dalších pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na Air Arabia a dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat. .com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
2: Dobrý den.
0: A v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
2: Dobrý den.
0: Kancelářích Katovice Airport, miluji létat.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda.
0: Katovice Airport, miluji létat.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier.
0: Miluji létat.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda? Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit? Prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit a plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a továrnu a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Našetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci. Korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carrier. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu

Pokud se poslouchali pondělní kytarové ráno s divokým bylem a chtěli byste jej i vidět, mrkněte na YouTube.

0: Škoda Plus. Více najdete na Carireál nízké spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireál.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireál.cz a partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireál.cz. Programu Škoda Plus. Více najdete na Carireál.cz. Více najdete na Carireál.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: Jdete na carireal.cz.
1: Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem sedlo.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem sedlo.
1: Ano, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to...
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to bude už...
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to bude už na pořád, když máme...
2: Nevyspala.
1: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design. Tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní...
1: Už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým design...
1: Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem...
1: Žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem...
1: Od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu... Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte! Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte! Jacko s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte! Jacko Design! Designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte! Jacko Design! Tam, kde slunce do očí bije? Nábalem na trhu? Volte! Jacko Design! Tam, kde slunce do očí bije? Při trhu? Volte! Jacko Design! Tam, kde slunce do očí bije? Přijdou vhod Jacko Design. Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije? Přijdou vhod Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije? Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije? Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesignžaluzie. www.jackodesign.cz.
4: Na stěny
3: in žaluzie. www.jackodesign.cz.
4: Na stěny lidé malují od
3: www.jackodesign.cz.
4: Na stěny lidé malují od pravěku.
3: Jackodesign.cz.
4: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek. Malíři na těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek. Po práci uklidí a na těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek. Po práci uklidí a navíc a zakryjí nábytek. Po práci uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Bytek po práci uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Práci uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu.
5: Nejnižší cenu na trhu.
4: A navíc garantují nejnižší cenu na trhu.
5: Nejnižší cenu na trhu.
4: Tak si nechte spočítat. Garantují nejnižší cenu na trhu.
5: Nejnižší cenu na trhu.
4: Tak si nechte spočítat. Garantují nejnižší cenu na trhu.
5: Nejnižší cenu na trhu.
4: Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu nižší cenu na trhu.
5: Nejnižší cenu na trhu.
4: Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Malý trhu.
5: Nejnižší cenu na trhu.
4: Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Čítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Vymalování bytu má cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Vymalování bytu za cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
6: 800 226 226.
4: Cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
6: 800 226 226.
4: Malování neděláme divadlo.
7: Tak co jí koupíme? Přála si...
4: Malování neděláme divadlo.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: Máme divadlo.
7: Tak co jí koupíme?

0: opět k volbám.
1: Už ten...
0: Česko míří opět k volbám.
1: Už tento pátek a...
0: Česko míří opět k volbám.
1: Už tento pátek a sobotu si zvolí...
0: Opět k volbám.
1: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele...
0: Volbám.
1: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a... Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí. Zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
1: Nové zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
1: Blaničtí reportéři měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.

0: Přála si něco?
1: No.
0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že...
0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: Co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
0: Dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: A tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už ne...
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat...
2: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte...
2: Řešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od
2: Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou...
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
0: Pobyt. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
2: House
0: Allegrie.
2: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
2: House running.
0: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový. Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
2: House running.
0: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek.
0: Pobyt pro dva.
2: House running.
0: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo
0: jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii v
2: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro
2: zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitkovou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledej.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
0: Vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
0: Opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky. Na zážitky.
2: CZ.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek.
2: CZ.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejnek.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
4: Horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. I horský může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. I horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. I horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. I horským gorilám.
4: Jsem horská.
5: Neobyčejné kávy pomůže vám. I horským gorilám.
4: Jsem horská gorila.
5: Kávy pomůže vám. I horským gorilám.
4: Jsem horská gorila.
5: Vám. I horským gorilám.

Věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodeji a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. V prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. I na www.bushman.cz. www.bushman.cz. www.bushman.cz.

0: za volantem. Blaník za volantem.
1: Na Karvensku v Petřvaldu.
0: Blaník za volantem.
1: Na Karvensku v Petřvaldu v Ostravsku.
0: Za volantem.
1: Na Karvensku v Petřvaldu v Ostravské ulici zasahují záchranné
0: volantem.
1: Na Karvensku v Petřvaldu v Ostravské ulici zasahují záchranné složky UNE. Na Karvensku v Petřvaldu v Ostravské ulici zasahují záchranné složky u nehody dvou osob. Karvensku v Petřvaldu v Ostravské ulici zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut. V Ostravské ulici zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut. V Ostravské ulici zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut. Očekávejte komplikace. Zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut. Očekávejte komplikace v provozu. Záchranné složky u nehody dvou osobních aut. Očekávejte komplikace v provozu. Nehody dvou osobních aut. Očekávejte komplikace v provozu. A na trase mezi Bruntálem a u osobních aut. Očekávejte komplikace v provozu. A na trase mezi Bruntálem. Očekávejte komplikace v provozu. A na trase mezi Bruntálem a Opavou u velké komplikace v provozu. A na trase mezi Bruntálem a Opavou u Velkých Heraltic došlo ke srážce osob provozu. A na trase mezi Bruntálem a Opavou u Velkých Heraltic došlo ke srážce. A na trase mezi Bruntálem a Opavou u Velkých Heraltic došlo ke srážce osoba. Na trase mezi Bruntálem a Opavou u Velkých Heraltic došlo ke srážce osobáku se zvěří. Bruntálem a Opavou u Velkých Heraltic došlo ke srážce osobáku se zvěří. I tady buďte při průjezdu Opavou u Velkých Heraltic došlo ke srážce osobáku se zvěří. I tady buďte při průjezdu osobáku se zvěří. I tady buďte při průjezdu velmi opatrní. Tolik dopravní servis pro Moraví. I tady buďte při průjezdu velmi opatrní. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. I tady buďte při průjezdu velmi opatrní. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My přejeme šťastnou cestu. A na řadě jsou tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My přejeme šťastnou cestu. A na řadě jsou opět zprávy a obs pro Moravu a Slezsko. My přejeme šťastnou cestu. A na řadě jsou opět zprávy a opět Slezsko. My přejeme šťastnou cestu. A na řadě jsou opět zprávy a opět s Hankou. Přejeme šťastnou cestu. A na řadě jsou opět zprávy a opět s Hankou. A na řadě jsou opět zprávy a opět s Hankou. Na řadě jsou opět zprávy a opět s Hankou. Opět zprávy a opět s Hankou.
0: Dopravní
1: opět s Hankou.
0: Dopravní zpravodajství. Dopravní zpravodajství rád. Dopravní zpravodajství Rádia Blaník. Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den.

V jejich obcích přehled informací. Voliči o víkendu rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři. Komunální volby rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Komunální volby začnou zítra ve 14 hodin. Hypotéky zdražují už sedmý měsíc v řadě. Ministryně financí Alena Schillerová proto přichází s návrhem zvýšit daňový odpočet na hypotéky. Od příštího roku ho uplatní mladí do 36 let. A vánoční stromky budou podle pěstitelů letos dražší než vloni. Co vám v poslední době udělalo radost?

0: tablet.
1: Kdekoliv na světě.
0: Na tablet.
1: Kdekoliv na světě.
0: Na tabletu, mobilním telefonu.
1: Kdekoliv na světě.
0: Na tabletu, mobilním telefonu, anebo...
1: Kdekoliv na světě.
0: Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně...
1: Kdekoliv na světě.
0: Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně na klasickém... Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně na klasickém počítači. Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně na klasickém počítači.
1: Tady.
0: Mobilním telefonu, anebo klidně na klasickém počítači.
1: Tady všude můžete poslouchat...
0: ...telefonu, anebo klidně na klasickém počítači.
1: Tady všude můžete poslouchat
0: nebo klidně na klasickém počítači.
1: Tady všude můžete poslouchat rádio
0: na klasickém počítači.
1: Tady všude můžete poslouchat rádio Blaník
0: 20 počítači.
1: Tady všude můžete poslouchat rádio Blaník
0: 24 hodin.
1: Tady všude můžete poslouchat rádio Blaník
0: 24 hodin denně.
1: Se můžete poslouchat rádio Blaník
0: 24 hodin denně.
1: 7 chat Rádio Blaník.
0: 24 hodin denně.
1: 7 dnů v týdnu. Blaník.
0: 24 hodin denně.
1: 7 dnů v týdnu.
0: Nehledejte rádio. 24 hodin denně.
1: 7 dnů v týdnu.
0: Nehledejte rádio.
1: Písničky z Blaníku.
0: 4 hodin denně.
1: 7 dnů v týdnu.
0: Nehledejte rádio.
1: Písničky z Blaníku.
0: Denně.
1: 7 dnů v týdnu.
0: Nehledejte rádio.
1: Písničky z Blaníku. Máte kdykoliv v týdnu.
0: Nehledejte rádio.
1: Písničky z Blaníku. Máte kdykoliv po...
0: Nehledejte rádio.
1: Písničky z Blaníku. Máte kdykoliv po ruce.
0: Na webu rádio.
1: Písničky z Blaníku. Máte kdykoliv po ruce.
0: Na webu.
1: Písničky z Blaníku. Máte kdykoliv po ruce.
0: Na webu radioblaník.cz.
1: Ale kdy...

v poslední době udělalo radost. No nám třeba včera udělala radost návštěva Igora Tymka v poslední době udělalo radost. No nám třeba včera udělala radost návštěva Igora Tymka ze skupiny. Třeba včera udělala radost návštěva Igora Tymka ze skupiny No Name. Stal se Pepovým parťákem. Udělala radost návštěva Igora Tymka ze skupiny No Name. Stal se Pepovým parťákem. Návštěva Igora Tymka ze skupiny No Name. Stal se Pepovým parťákem. Tak více za malou chvíli Igora Tymka ze skupiny No Name. Stal se Pepovým parťákem. Tak více za malou chvíli, za minutu skupiny No Name, stal se Pepovým parťákem. Tak více za malou chvíli, za minutu stal se Pepovým parťákem. Tak více za malou chvíli, za minutu bude půl osmé. Pepovým parťákem. Tak více za malou chvíli, za minutu bude půl osmé. Tak více za malou chvíli, za minutu bude půl osmé. Za malou chvíli, za minutu bude půl osmé.

Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte z coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte 50 korun z každého balení věnujeme.

Dobré ráno vám přeje Hanka Radio. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás Radio. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Voliči o víkend přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Voliči o víkendu mám pro vás stručný přehled informací. Voliči o víkendu rozhodnou o tom, kdo bude vládnout stručný přehled informací. Voliči o víkendu rozhodnou o tom, kdo bude vládnout.

0: před 30 lety o věcech, ale došlo samozřejmě i na historku o tom, jak tehdy před 30 lety konkrétně šech, ale došlo samozřejmě i na historku o tom, jak tehdy před 30 lety konkrétně 26. srpna samozřejmě i na historku o tom, jak tehdy před 30 lety konkrétně 26. srpna 19. o tom, jak tehdy před 30 lety konkrétně 26. srpna 1990. Jak tehdy před 30 lety konkrétně 26. srpna 1990. Před 30 lety konkrétně 26. srpna 1996 No Name vznikly. Lety konkrétně 26. srpna 1996 No Name vznikly.
1: Vznikly
0: konkrétně 26. srpna 1996 No Name vznikly.
1: Vznikly, to je také moc.
0: 6. srpna 1996 No Name vznikly.
1: Vznikly, to je také moc, by som povedal.
0: 96 No Name vznikly.
1: Vznikly, to je také moc, by som povedal.
0: No Name vznikly.
1: Vznikly, to je také moc, by som povedal, také vznešené.
0: No.
1: Vznikly, to je také moc, by som povedal, také vznešené.
0: No.
1: My sme prišli. Vznikly, to je také moc, by som povedal, také vznešené.
0: No.
1: My sme prišli na chatu. Je také moc, by som povedal, také vznešené.
0: No.
1: My sme prišli na chatu v maličkej obci. Moc, by som povedal, také vznešené.
0: No.
1: My sme prišli na chatu v maličkej obci Zlatá Jitka. Také vznešené.
0: No.
1: My sme prišli na chatu v maličkej obci Zlatá Jitka a donesli vznešené.
0: No.
1: My sme prišli na chatu v maličkej obci Zlatá Jitka a donesíme si nejaké nástroje.
0: No.
1: My sme prišli na chatu v maličkej obci Zlatá Jitka a donesíme si nejaké nástroje. Chatu v maličkej obci Zlatá Jitka a donesíme si nejaké nástroje, nejaké kytary, nejaké v maličkej obci Zlatá Jitka a donesíme si nejaké nástroje, nejaké kytary, nejaké bubny, nejaké kytary, nejaké bubny a basu piva českého.
0: Hm.
1: Čiže preto hovorím nejaké bubny a basu piva českého.
0: Hm.
1: Čiže preto hovorím, či sme vznikli bubny a basu piva českého.
0: Hm.
1: Čiže preto hovorím, či sme vznikli a basu piva českého.
0: Hm.
1: Čiže preto hovorím, či sme vznikli, neviem, ale otvorili sme sa piva českého.
0: Hm.
1: Čiže preto hovorím, či sme vznikli, neviem, ale otvorili sme si každý tú svoju lahvinku a povedal, že pss. Tak ako to spravíme, aby sme si každý tú svoju lahvinku a povedal, že pss. Tak ako to spravíme, aby sme boli slávni. Čiže to bolo také tú lahvinku a povedal, že pss. Tak ako to spravíme, aby sme boli slávni. Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing alebo tak. Čiže či to bol vznik, neviem. Taký brainstorming, nejaký briefing alebo tak. Čiže či to bol vznik, neviem, ale dobre sme sa nejaký briefing alebo tak. Čiže či to bol vznik, neviem, ale dobre sme sa sundali. Či to bol vznik, neviem, ale dobre sme sa sundali. A ešte sme ani struny všetky nemali. Neviem, ale dobre sme sa sundali. A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si dobre sme sa sundali. A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože hrali. A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože a ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože raz budeme slávni. A človeče, asi ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože raz budeme slávni. A človeče, asi bolo to pivo. Ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože raz budeme slávni. A človeče, že raz budeme slávni. A človeče, asi bolo to pivo české dobre. Zafungovalo to.
0: Mám takový pocit, že takhle vznikla spousta
1: slávni. A človeče, asi bolo to pivo české dobre. Zafungovalo to.
0: Mám takový pocit, že takhle vznikla spousta kapel. Celé povídání s Egorem budete moci brzo nejenom spousta kapel. Celé povídání s Egorem budete moci brzo nejenom slyšet, ale i vidět na webu. Radioblaník.cz a na našem YouTube. Dnešním dobrém ránu na Blaníku 4 minuty po půl 8.

Deníku 4 minuty po půl osmé.

0: alebo a... Nie, alebo áno. Nie, alebo áno. A no name. Nie, alebo áno. A no name na Blaníku. Nie, alebo áno. A no name na Blaníku. Nie, alebo áno. A no name na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové.
0: Ano. A no name na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A jak jsem říkal, no name na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A jak jsem říkal před chvílí, vy nám pešku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A jak jsem říkal před chvílí, vy...
1: Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A jak jsem říkal před chvílí, vy nám pešte dobré zprávy.
2: Pohodové ráno.
0: A jak jsem říkal před chvílí, vy nám pešte dobré zprávy s tím, co vám v... Vy nám pešte dobré zprávy s tím, co vám v poslední době udělalo radost. Tak nám včera udělala radost. Dobré zprávy s tím, co vám v poslední době udělalo radost. Tak nám včera udělala radost návštěva právě Igora. Tím, co vám v poslední době udělalo radost. Tak nám včera udělala radost návštěva právě Igora. Době udělalo radost. Tak nám včera udělala radost návštěva právě Igora Týmka ze skupiny. Radost. Tak nám včera udělala radost návštěva právě Igora Týmka ze skupiny. No name, který se stal odpoledne. Včera udělala radost návštěva právě Igora Týmka ze skupiny. No name, který se stal odpoledne. Pepovi. Radost návštěva právě Igora Týmka ze skupiny No Name, který se stal odpoledne Pepovým parťákem. Igora Týmka ze skupiny No Name, který se stal odpoledne Pepovým parťákem. A o čem se byli No Name, který se stal odpoledne Pepovým parťákem. A o čem se povídalo? No, který se stal odpoledne Pepovým parťákem. A o čem se povídalo? Pepovým parťákem. A o čem se povídalo? No, o mnoha věcech, ale došlo samozřejmě i tím parťákem. A o čem se povídalo? No, o mnoha věcech, ale došlo samozřejmě i na hitákem. A o čem se povídalo? No, o mnoha věcech, ale došlo samozřejmě i na historku o tom. A o čem se povídalo? No, o mnoha věcech, ale došlo samozřejmě i na historku o tom, jak tehdy. No, o mnoha věcech, ale došlo samozřejmě i na historku o tom, jak tehdy.

0: Dobré. Dobré ráno. Dobré ráno s Petrem Slívou. Dobré ráno s Petrem Slívou. Dobré ráno s Petrem Slívou. Dobré ráno s Petrem Slívou.
1: Na rádiu Blaník.
0: Dobré ráno s Petrem Slívou.
1: Na rádiu Blaník.
0: Dobré ráno s Petrem Slívou.
1: Na rádiu Blaník. Blaník.

0: I promise myself a nekejme na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Já jsem se teď podíval do kalendáře a zjistil jsem, že 5. října.
2: Mnohokrát u nás byl a tohleto půlkulaté výročí samozřejmě nemůžeme nechat jen tak. To znamená, že po ten celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na speciální událost.
0: Která proběhne 20. listopadu a přihodíme navíc ty, ne, pardon, tak ta proběhne 20. října. listopadu a přihodíme navíc ty, ne, pardon, tak ta proběhne 20. října. Přihodíme navíc ty, ne, pardon, tak ta proběhne 20. října. Mně ten kalendář dneska nejde.
2: Mně ten kalendář dneska nejde, tak ta proběhne 20. října a přihodíme navíc ty nejhezčí Mackyho písničky. Takže laďte

0: Blaníky o víkendu a my se podíváme na počasí.
1: Dnes nás čeká den
0: Mekyho písničky. Takže laďte Blaníky o víkendu a my se podíváme na počasí.
1: Dnes nás čeká den.
0: Takže laďte Blaníky o víkendu a my se podíváme na počasí.
1: Dnes nás čeká den, který bude poslední teplejší v tom.
0: Blaníky o víkendu a my se podíváme na počasí.
1: Dnes nás čeká den, který bude poslední teplejší v tomto týdnu.
0: A my se podíváme na počasí.
1: Dnes nás čeká den, který bude poslední teplejší v tomto týdnu 19 až 23.
0: Počasí.
1: Dnes nás čeká den, který bude poslední teplejší v tomto týdnu 19 až 24. Dnes nás čeká den, který bude poslední teplejší v tomto týdnu 19 až 24 stupňů na západě a místy. Den, který bude poslední teplejší v tomto týdnu 19 až 24 stupňů na západě a místy. I na sní teplejší v tomto týdnu 19 až 24 stupňů na západě a místy. I na severu bude tomto týdnu 19 až 24 stupňů na západě a místy. I na severu bude do 20 stupňů a na 19 až 24 stupňů na západě a místy. I na severu bude do 20 stupňů a na horách okolo 4 stupňů na západě a místy. I na severu bude do 20 stupňů a na horách okolo 15. Zítra se západě a místy. I na severu bude do 20 stupňů a na horách okolo 15. Zítra se prudce ochladí. I na severu bude do 20 stupňů a na horách okolo 15. Zítra se prudce ochladí. Jinak na severu bude do 20 stupňů a na horách okolo 15. Zítra se prudce ochladí. Jinak dnes ale studená do 20 stupňů a na horách okolo 15. Zítra se prudce ochladí. Jinak dnes ale studená fronta a na horách okolo 15, zítra se prudce ochladí. Jinak dnes ale studená fronta ovlivňuje oblohu, bude okolo 15, zítra se prudce ochladí. Jinak dnes ale studená fronta ovlivňuje oblohu, bude oblačno až za zítra se prudce ochladí. Jinak dnes ale studená fronta ovlivňuje oblohu, bude oblačno ochladí. Jinak dnes ale studená fronta ovlivňuje oblohu, bude oblačno až zataženo. Počítejte s deštěm, ale studená fronta ovlivňuje oblohu, bude oblačno až zataženo. Počítejte s deštěm během odpoledne a večera. Fronta ovlivňuje oblohu, bude oblačno až zataženo. Počítejte s deštěm během odpoledne a večera se od západu rozšiřuje oblohu, bude oblačno až zataženo. Počítejte s deštěm během odpoledne a večera se od západu rozšíří srážky, bude oblačno až zataženo. Počítejte s deštěm během odpoledne a večera se od západu rozšíří srážky na zataženo. Počítejte s deštěm během odpoledne a večera se od západu rozšíří srážky na naprosto. S deštěm během odpoledne a večera se od západu rozšíří srážky na naprosto celé území a na východě odpoledne a večera se od západu rozšíří srážky na naprosto celé území a na východě a jihovýchodě se můžou ojediněle objevit i bouřky.
0: Tak a nás čeká víkend s Mekym Žbírkou, kdyby někdo nepochopil, co jsem chtěl původně.
1: Můžou ojediněle objevit i bouřky.
0: Tak a nás čeká víkend s Mekym Žbírkou, kdyby někdo nepochopil, co jsem chtěl původně říct.
1: I bouřky.
0: Tak a nás čeká víkend s Mekym Žbírkou, kdyby někdo nepochopil, co jsem chtěl původně říct. Za chvíli už Olympiky. Tak a nás čeká víkend s Mekym Žbírkou, kdyby někdo nepochopil, co jsem chtěl původně říct. Za chvíli už Olympik. Nás čeká víkend s Mekym Žbírkou, kdyby někdo nepochopil, co jsem chtěl původně říct. Za chvíli už Olympik a o Olympiku. S Mekym Žbírkou, kdyby někdo nepochopil, co jsem chtěl původně říct. Za chvíli už Olympik a o Olympiku budeme mít taky důležité. Nepochopil, co jsem chtěl původně říct. Za chvíli už Olympik a o Olympiku budeme mít taky důležité informace. Ale až zapomněl říct. Za chvíli už Olympik a o Olympiku budeme mít taky důležité informace. Ale za chvíli už Olympik a o Olympiku budeme mít taky důležité informace. Ale až za pár minut, za tři minuty bude tři čtvrtě a o Olympiku budeme mít taky důležité informace. Ale až za pár minut, za tři minuty bude tři čtvrtě na osm. Olympiku budeme mít taky důležité informace. Ale až za pár minut, za tři minuty bude tři čtvrtě na osm. Důležité informace. Ale až za pár minut, za tři minuty bude tři čtvrtě na osm.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní říz potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za kurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 20 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90.

0: máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď v Plané
0: 4,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď v Planéhu ušetří.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď v Planéhu ušetříte s prémií.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď v Planéhu ušetříte s prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a dopad až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. A do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. Do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. Minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. Vedněte na prodejně. Planéo. Prodejně. Planéo.
2: Značko
1: Planéo.
2: Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunkaví Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběr, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Příklad Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Flor, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet 20. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet 10 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13 zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13 káva krema kilo za 299,90 až do 13. října Kauf kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland.
3: Paní
2: 99,90 až do 13. října Kaufland.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: 90 až do 13. října Kaufland.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Až do 13. října Kaufland.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Října Kaufland.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady.
3: Můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme.
4: Dvojnásobíme investice. Rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme.
4: Dvojnásobíme investice. Přijde to riziko?
5: Ale je to na vás.
2: Nejjednodušší rozhodnutí. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance v George. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna, které dnes

0: děláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
1: Máte příznaky COVID. Máte příznaky COVID-19. Máte příznaky COVID-19? Je vám víc? Máte příznaky COVID-19? Je vám víc? Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronický COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronický COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu 55 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Horečku, bolí vás chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Horečku, bolí vás hlava, svaly? Kašel či rýmu? Horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte. Horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a přijde klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás, nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Návštěva lékaře je důležitá. Je důležitá. Důležitá.
2: 2+1 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku. 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii. 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus. K tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Prodej let včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shop Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. Procent. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. V Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. Prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
3: Honda
2: na e-shopu Teta Drogerie CZ.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městskou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Až nebo městské HRV a získejte skvělé.

0: Skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 RV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybrid SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
0: Of dreams.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte z Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra.
1: Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Mill.
1: Získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Mill. Meč.
1: Extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Mill. Mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října Kaufland až do 13. října Kaufland.
3: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
4: Vy chytralí,
3: chytrá
5: Kaufland.
3: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
4: Vy chytralí, chytrátem jsme ušetřili.
5: Kaufland.
3: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
4: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
3: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
4: Vy chytrali, s chytrátem jsme ušetřili.
3: Kup Datartu.
4: Vy chytrali, s chytrátem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Chytrali, s chytrátem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Vneste do.
4: S chytrátem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů.
4: Jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem Et.
3: Nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem Eta, který.
3: Úplnej Einstein.
6: Vneste.

0: smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Stavebniny.cz/smart/soutěž.
1: Stavebniny.cz/smart/soutěž.

0: mega akci 5 plus 1. Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům více stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům více účelového tmelu si přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům více účelového tmelu Sikaflexia. Ke každým 5 kusům více účelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů. Každým 5 kusům více účelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete více účelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kulového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Megaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz. 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz. Zína. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz. Ty přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
1: Přijďte si
0: Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky.
0: Více na DEK.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: CZ.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu?
1: Pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte.
2: Plácet, prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Je to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobně než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v léku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kameních nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Když uvidíte
1: nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Když uvidíte Albert,
1: vám poradíme.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, zadejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 70. Tento týden u nás. Vepřová krkovice.

0: Kovice bez kosti kilo za 74,90. Kovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou 4,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 20,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Nis Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Nissan Days jsou...
0: Dle srovnání k 30.9.
1: Nissan Days jsou tady.
0: Ani k 30.9.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až...
0: 9.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až... Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc. Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou záruku. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5. Slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sado 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních 1000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan do zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. I akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. CZ.

Krémové latte i osvěžující cold brew. So krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Vezmi svůj... To je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Vezmi svůj osud do vlast... Opravdový elektrospecialista. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s... Elektrospecialista. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s... Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Aj v osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnost a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnost korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smartcen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/sou. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/

0: To, že včera proběhnul křest a my jsme byli u toho.
1: Je to tak na našich sociálních...
0: A jednak proto, že včera proběhnul křest a my jsme byli u toho.
1: Je to tak na našich sociálních sítích, konkrétně na...
0: Křest a my jsme byli u toho.
1: Je to tak na našich sociálních sítích, konkrétně na Instagramu ve Stories se můžete podívat, jak...
0: Jsme byli u toho.
1: Je to tak na našich sociálních sítích, konkrétně na Instagramu ve Stories se můžete podívat... Je to tak na našich sociálních sítích, konkrétně na Instagramu ve Stories se můžete podívat, jak to tam vypadalo. Sociálních sítích, konkrétně na Instagramu ve Stories se můžete podívat, jak to tam vypadalo, ale co vám můžu prozradit, konkrétně na Instagramu ve Stories se můžete podívat, jak to tam vypadalo, ale co vám můžu prozradit už teď, takže Instagramu ve Stories se můžete podívat, jak to tam vypadalo, ale co vám můžu prozradit už teď, takže to probíhalo v Praze. Můžete podívat, jak to tam vypadalo, ale co vám můžu prozradit už teď, takže to probíhalo v Praze a bylo to ve velkém, to tam vypadalo, ale co vám můžu prozradit už teď, takže to probíhalo v Praze a bylo to ve velkém. Vám můžu prozradit už teď, takže to probíhalo v Praze a bylo to ve velkém stylu, protože vlastně ten už teď, takže to probíhalo v Praze a bylo to ve velkém stylu, protože vlastně ten křest byl konaný, to probíhalo v Praze a bylo to ve velkém stylu, protože vlastně ten křest byl konaný v restauraci na Střeleckém ostrově a bylo to ve velkém stylu, protože vlastně ten křest byl konaný v restauraci na Střeleckém ostrově stylu, protože vlastně ten křest byl konaný v restauraci na Střeleckém ostrově a členové kapely tam protože vlastně ten křest byl konaný v restauraci na Střeleckém ostrově a členové kapely tam připluli vlastně ten křest byl konaný v restauraci na Střeleckém ostrově a členové kapely tam připluli po Vltavě. V takové byl konaný v restauraci na Střeleckém ostrově a členové kapely tam připluli po Vltavě. V takové stylové lodi restauraci na Střeleckém ostrově a členové kapely tam připluli po Vltavě. V takové stylové lodičce na ostrově a členové kapely tam připluli po Vltavě. V takové stylové lodičce nové kapely tam připluli po Vltavě. V takové stylové lodičce a role kmotrů se ujali Lukáš připluli po Vltavě. V takové stylové lodičce a role kmotrů se ujali Lukáš Vě. V takové stylové lodičce a role kmotrů se ujali Lukáš Pavlásek a Michal Kocáb. V takové stylové lodičce a role kmotrů se ujali Lukáš Pavlásek a Michal Kocáb.
0: Tak se mrkně
1: lodičce a role kmotrů se ujali Lukáš Pavlásek a Michal Kocáb.
0: Tak se mrkněte na náš Insta.
1: A role kmotrů se ujali Lukáš Pavlásek a Michal Kocáb.
0: Tak se mrkněte na náš Instagram do Stories.
1: Se ujali Lukáš Pavlásek a Michal Kocáb.
0: Tak se mrkněte na náš Instagram do Storíček,
1: protože Lukáš Pavlásek a Michal Kocáb.
0: Tak se mrkněte na náš Instagram do Storíček, protože jsme vám to včera všechno tak.
1: Pavlásek a Michal Kocáb.
0: Tak se mrkněte na náš Instagram do Storíček, protože jsme vám to včera všechno taky na.
1: Michal Kocáb.
0: Tak se mrkněte na náš Instagram do Storíček, protože jsme vám to včera všechno taky natočili. Mimochodem, se mrkněte na náš Instagram do Storíček, protože jsme vám to včera všechno taky natočili. Mimochodem, já se ještě vrátím k Teresce. Instagram do Storíček, protože jsme vám to včera všechno taky natočili. Mimochodem, já se ještě vrátím k Teresce. Storíček, protože jsme vám to včera všechno taky natočili. Mimochodem, já se ještě vrátím k Teresce, která vyjde zítra. Kromě že jsme vám to včera všechno taky natočili. Mimochodem, já se ještě vrátím k Teresce, která vyjde zítra. Kromě snad jsem to zavinil. Včera všechno taky natočili. Mimochodem, já se ještě vrátím k Teresce, která vyjde zítra. Kromě snad jsem to zavinil. Natočili. Mimochodem, já se ještě vrátím k Teresce, která vyjde zítra. Kromě snad jsem to zavinil. Já, což jsem říkal, že v pořadí. Mimochodem, já se ještě vrátím k Teresce, která vyjde zítra. Kromě snad jsem to zavinil já, což jsem říkal, že v pořadí druhá. Tě vrátím k Teresce, která vyjde zítra. Kromě snad jsem to zavinil já, což jsem říkal, že v pořadí druhá písnička, tak je, která vyjde zítra. Kromě snad jsem to zavinil já, což jsem říkal, že v pořadí druhá písnička, tak je tam Dej mi víc své lásky zítra. Kromě snad jsem to zavinil já, což jsem říkal, že v pořadí druhá písnička, tak je tam Dej mi víc své lásky, a je tam Želva. Snad jsem to zavinil já, což jsem říkal, že v pořadí druhá písnička, tak je tam Dej mi víc své lásky, a je tam Želva. Což jsem říkal, že v pořadí druhá písnička, tak je tam Dej mi víc své lásky, a je tam Želva, je tam Tak rosomák. Otázky jeden. V pořadí druhá písnička, tak je tam Dej mi víc své lásky, je tam Želva, je tam Tak rosomák. Otázky dynamit, okna písnička, tak je tam Dej mi víc své lásky, je tam Želva, je tam Tak rosomák. Otázky dynamit, okno mé lásky. Dej mi víc své lásky, je tam Želva, je tam Tak rosomák. Otázky dynamit, okno mé lásky. No prostě je tam Želva, je tam Tak rosomák. Otázky dynamit, okno mé lásky. No prostě 21 Tak rosomák. Otázky dynamit, okno mé lásky. No prostě 21 Otázky dynamit, okno mé lásky. No prostě 21 okno mé lásky. No prostě 21 hitů Olympiku, včetně téhleté lásky. No prostě 21 hitů Olympiku, včetně téhleté. Prostě 21 hitů Olympiku, včetně téhleté novinky. 21 hitů Olympiku, včetně téhleté novinky, která tady teď hraje. 21 hitů Olympiku, včetně téhleté novinky, která tady teď hraje pode mnou. Olympiku, včetně téhleté novinky, která tady teď hraje pode mnou.

0: Snad jsem to zavinil já a Olympik na Blaníku.
1: Jmenuje se

0: Tak zítra si včetně téhleté novinky, která tady teď hraje pode mnou.
1: Avinas je 7:51.

0: Vina za Bananarama na konci další ranní hodiny. A co mezi 8 a 9? Třeba Krištof? Iveta Bartošová.
1: A dáme si i malinovej sirup z Miraje.
2: Pohodový den.

A proč to říkám? No jednak... A proč to říkám? No jednak proto, že ta deska vyjde zítra a jednak pro...

0: zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Plex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také dvě zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně. Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flora Olomouc. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flora Olomouc Hortikomplex. Na květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flora Olomouc Hortikomplex. A barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flora Olomouc Hortikomplex. To všechno na jednom místě. Flora Olomouc Hortikomplex.
1: Stavíte a
0: na jednom místě. Flora Olomouc Hortikomplex.
1: Stavíte a potřebujete dobrý
0: Flora Olomouc Hortikomplex.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu.
0: Hortikomplex.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. A potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. Dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levné. Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz Po celé České republice. www.levnekomíny.cz Po republice. www.levnekomíny.cz Ford Levné komíny.cz Ford Malý a velký.

0: Lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme jen skládky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme jen skládky autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme jen skla a to se pozná. Lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen a jsou spokojení. Protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass
0: skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass
0: se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví.
0: Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Na carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.

0: Kdy bude to správné počasí na výlet? Kdy bude to správné počasí na výlet?
1: Poslouchejte Blaník.
0: To správné počasí na výlet.
1: Poslouchejte Blaník.
0: Ne počasí na výlet.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Na výlet.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. A dozvíte se víc. Dozvíte se víc.

0: starého Hrozenkova. Tak tam dejte pozor a v místě raději dejte nohu z plynu. Tolik dopravní Hrozenkova. Tak tam dejte pozor a v místě raději dejte nohu z plynu. Tolik dopravní servis, dejte pozor a v místě raději dejte nohu z plynu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, v místě raději dejte nohu z plynu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, dejte nohu z plynu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, my vám přejeme šťastnou cestu kam. No. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, my vám přejeme šťastnou cestu kamkoliv jedete. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, my vám přejeme šťastnou cestu kamkoliv jedete. A teď servis pro Moravu a Slezsko, my vám přejeme šťastnou cestu kamkoliv jedete. A teď už jsou na řadě a Slezsko, my vám přejeme šťastnou cestu kamkoliv jedete. A teď už jsou na řadě opět zprávy, my vám přejeme šťastnou cestu kamkoliv jedete. A teď už jsou na řadě opět zprávy a opět přejeme šťastnou cestu kamkoliv jedete. A teď už jsou na řadě opět zprávy a opět s Hankou Koterovou. Tu kamkoliv jedete. A teď už jsou na řadě opět zprávy a opět s Hankou Koterovou. A teď už jsou na řadě opět zprávy a opět s Hankou Koterovou. Teď už jsou na řadě opět zprávy a opět s Hankou Koterovou. Opět zprávy a opět s Hankou Koterovou.
1: Šťastnou cestu.
0: A opět s Hankou Koterovou.
1: Šťastnou cestu domů přejí
0: opět s Hankou Koterovou.
1: Šťastnou cestu domů přejí
0: Koterovou.
1: Šťastnou cestu domů přejí Matrace za hubičku CZ. Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Vet. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. Ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. Je pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. Bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. www. Matrace za hubičku CZ. Matrace za hubičku CZ.
2: Zprávy rádia
1: CZ.
2: Zprávy rádia Blaník. Zprávy rádia Blaník.
3: Stručně ja.
2: Zprávy rádia Blaník.
3: Stručně jasně.
2: Zprávy rádia Blaník.
3: Stručně jasně přehledně.
2: Zprávy rádia Blaník.
3: Stručně jasně přehledně.
2: Rádia Blaník.
3: Stručně jasně přehledně.
4: V pondělí se sejde.
3: Stručně jasně přehledně.
4: Pondělí se sejde
3: stručně, jasně, přehledně.
4: Pondělí se sejde Národní koalice pro boj s
3: jasně, přehledně.
4: Pondělí se sejde Národní koalice pro boj se suchem.
3: Přehledně.
4: Pondělí se sejde Národní koalice pro boj se suchem. Pondělí se sejde Národní koalice pro boj se suchem. Flora Olomouc představí dary Národní koalice pro boj se suchem. Flora Olomouc představí dary naší země. Se pro boj se suchem. Flora Olomouc představí dary naší země. Suchem. Flora Olomouc představí dary naší země. V neděli se Flora Olomouc představí dary naší země. V neděli se jede velká Flora Olomouc představí dary naší země. V neděli se jede velká Pardubická představí dary naší země. V neděli se jede velká Pardubická naší země. V neděli se jede velká Pardubická. V neděli se jede velká Pardubická. V neděli se jede velká Pardubická. Se jede velká Pardubická. Velká Pardubická. Pardubická.

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké ráno přeje.
0: Počasí.
1: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dnes. Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska se vám bude. Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska se vám budou hodit deštníky. Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska se vám budou hodit deštníky. Na Moravě přeje Eliška Votrubová. Dneska se vám budou hodit deštníky. Na Moravě a Eliška Votrubová. Dneska se vám budou hodit deštníky. Na Moravě a ve Slezsku čeká. Dneska se vám budou hodit deštníky. Na Moravě a ve Slezsku čekáme teď po ránu se vám budou hodit deštníky. Na Moravě a ve Slezsku čekáme teď po ránu sice nejprve polojasno až budou hodit deštníky. Na Moravě a ve Slezsku čekáme teď po ránu sice nejprve polojasno. Na Moravě a ve Slezsku čekáme teď po ránu sice nejprve polojasno až skoro jasno. Na Moravě a ve Slezsku čekáme teď po ránu sice nejprve polojasno až skoro jasno. Postupně od západu čekáme teď po ránu sice nejprve polojasno až skoro jasno. Postupně od západu se ale mraky vrátí. Po ránu sice nejprve polojasno až skoro jasno. Postupně od západu se ale mraky vrátí. Nejprve polojasno až skoro jasno. Postupně od západu se ale mraky vrátí. Bude spíše oblačno až skoro jasno. Postupně od západu se ale mraky vrátí, bude spíše oblačno až zataženo. No, postupně od západu se ale mraky vrátí, bude spíše oblačno až zataženo. A odpoledne od západu se ale mraky vrátí, bude spíše oblačno až zataženo. A odpoledne se přidají i přehled, se ale mraky vrátí, bude spíše oblačno až zataženo. A odpoledne se přidají i přehled, bude spíše oblačno až zataženo. A odpoledne se přidají i přeháníky a déšť. Oblačno až zataženo. A odpoledne se přidají i přeháníky a déšť. Teploměr ukáže 20 až 20 a odpoledne se přidají i přeháníky a déšť. Teploměr ukáže 20 až 24 stupňů. Dne se přidají i přeháníky a déšť. Teploměr ukáže 20 až 24 stupňů. O počasí přeháníky a déšť. Teploměr ukáže 20 až 24 stupňů. O počasí všechno. Déšť. Teploměr ukáže 20 až 24 stupňů. O počasí všechno. Je tu doprava. Teploměr ukáže 20 až 24 stupňů. O počasí všechno je tu doprava. 20 až 24 stupňů. O počasí všechno je tu doprava.
0: Kdy bude
1: 24 stupňů. O počasí všechno je tu doprava.
0: Kdy bude to správné
1: stupňů. O počasí všechno je tu doprava.
0: Kdy bude to správné počasí na
1: počasí všechno je tu doprava.
0: Kdy bude to správné počasí
1: no, je tu doprava.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet.
1: Posle.

0: za volantem. Blaník za volantem.
1: Nadálně.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D1 na...
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D1 na třístem 4...
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D1 na třístem 40...
0: Za volantem.
1: Na dálnici D1 na třístem 46. kilometru...
0: Volantem.
1: Na dálnici D1 na třístem 46. kilometru směrem z Přerova... Na dálnici D1 na 346. kilometru směrem z Přerova na Ostravu do... Dálnici D1 na 346. kilometru směrem z Přerova na Ostravu došlo k požáru vozidla. D1 na 346. kilometru směrem z Přerova na Ostravu došlo k požáru vozidla. 46. kilometru směrem z Přerova na Ostravu došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují... 6. kilometru směrem z Přerova na Ostravu došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují záchranné složky směrem z Přerova na Ostravu došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují záchranné složky, připravte Přerova na Ostravu došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují záchranné složky, připravte se na zdržení, došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují záchranné složky, připravte se na zdržení, kolona má zhoršenou vozidla. Na místě zasahují záchranné složky, připravte se na zdržení, kolona má zhruba kilo. Na místě zasahují záchranné složky, připravte se na zdržení, kolona má zhruba kilometr. Zasahují záchranné složky, připravte se na zdržení, kolona má zhruba kilometr. Na příjezdné složky, připravte se na zdržení, kolona má zhruba kilometr. Na příjezdu do Olomouce, připravte se na zdržení, kolona má zhruba kilometr. Na příjezdu do Olomouce směrem zdržení, kolona má zhruba kilometr. Na příjezdu do Olomouce směrem z Lipníku, kolona má zhruba kilometr. Na příjezdu do Olomouce směrem z Lipníku nad Bečvou probíhají 2 kilometr. Na příjezdu do Olomouce směrem z Lipníku nad Bečvou probíhají práce na údržbě krajnice. Silničáře pak potkáte i na trase ze Slovenska směrem na Uherský Brod.
2: Tak tam dejte pozor a v místě raději dejte nohu z plynu.

0: Hezké ráno u zpráv vám přeje Hanka Blaník. Hezké ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Blaník. Hezké ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Hezké ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Hezké ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Premiér Andrej Babiš svolal další jednání. U zpráv vám přeje Hanka Koterová. Premiér Andrej Babiš svolal další jednání národní. Vám přeje Hanka Koterová. Premiér Andrej Babiš svolal další jednání národní koalice pro boj se Koterová. Premiér Andrej Babiš svolal další jednání národní koalice pro boj se suchem. A premiér Andrej Babiš svolal další jednání národní koalice pro boj se suchem. Na Vltavě Andrej Babiš svolal další jednání národní koalice pro boj se suchem. Na Vltavě a Labi ve středních volal další jednání národní koalice pro boj se suchem. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav národní koalice pro boj se suchem. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku pro boj se suchem. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody a krajská se suchem. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody a krajská komise pro Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody a krajská komise pro sucho u Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody a krajská komise pro sucho už proto snížila minimální odklad platí stav nedostatku vody a krajská komise pro sucho už proto snížila minimální odtok z Vltavy nedostatku vody a krajská komise pro sucho už proto snížila minimální odtok vody a krajská komise pro sucho už proto snížila minimální odtok z Vltavské kaskády Uvraného a komise pro sucho už proto snížila minimální odtok z Vltavské kaskády Uvraného až do dubna. Sucho už proto snížila minimální odtok z Vltavské kaskády Uvraného až do snížila minimální odtok z Vltavské kaskády Uvraného až do dubna příštího roku. Další minimální odtok z Vltavské kaskády Uvraného až do dubna příštího roku. Další jednání Vltavské kaskády Uvraného až do dubna příštího roku. Další jednání je na programu v pondělí Uvraného až do dubna příštího roku. Další jednání je na programu v pondělí.
1: Volby
0: dubna příštího roku. Další jednání je na programu v pondělí.
1: Volby 2000
0: roku. Další jednání je na programu v pondělí.
1: Volby 2000
0: Další jednání je na programu v pondělí.
1: Volby 2026
0: programu v pondělí.
1: Volby 2026
0: Česko čeká
1: Volby 2026
0: Česko čekají další volby.
1: 2026.
0: Česko čekají další volby zítra a v sobotu.
1: 2026.
0: Česko čekají další volby zítra a v sobotu budou lidé rozhodovat o nové.
1: 6.
0: Česko čekají další volby zítra a v sobotu budou lidé rozhodovat o novém složení. Česko čekají další volby zítra a v sobotu budou lidé rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstv. Další volby zítra a v sobotu budou lidé rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev. Zítra a v sobotu budou lidé rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev a v části budou lidé rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev a v části republiky také o novém složení obecních zastupitelstev a v části republiky také o senátorech po uzavřených zastupitelstev a v části republiky také o senátorech po uzavření volebních místností se pak stev a v části republiky také o senátorech po uzavření volebních místností se pak pozornost o senátorech po uzavření volebních místností se pak pozornost přesune ke sčítání hlasů jak říká po uzavření volebních místností se pak pozornost přesune ke sčítání hlasů jak říká mluvčí volebních místností se pak pozornost přesune ke sčítání hlasů jak říká mluvčí Českého statistického se pak pozornost přesune ke sčítání hlasů, jak říká mluvčí Českého statistického úřadu, Jan přesune ke sčítání hlasů, jak říká mluvčí Českého statistického úřadu, Jan Cízlání hlasů, jak říká mluvčí Českého statistického úřadu, Jan Cízlar.
2: Důležitá přes...
0: Jak říká mluvčí Českého statistického úřadu, Jan Cízlar.
2: Důležitá při zpracování je...
0: Mluvčí Českého statistického úřadu, Jan Cízlar.
2: Důležitá při zpracování je především bez...
0: Statistického úřadu, Jan Cízlar.
2: Důležitá při zpracování je především bezchybnost
0: úřadu Jan Cízlar.
2: Důležitá při zpracování je především bezchybnost předávaných výsledků
0: Cízlar.
2: Důležitá při zpracování je především bezchybnost předávaných výsledků. Důležitá při zpracování je především bezchybnost předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Při zpracování je především bezchybnost předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Je především bezchybnost předávaných výsledků.

Podzim patří Flóře. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás... Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte 15. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší a vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naše Flóra Olomouc

0: tu my. Ostrava Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Ahoj.
0: Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Ahoj, jsem...
0: Jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Cargo.
0: My. Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc
0: a Opava.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desky Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Lidé mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Lidé se vrací opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Lidé se vrací a jsou spokojení. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Lidé se vrací a jsou spokojení. Protože vyměníme desítky tisíc autoskel.

0: výsledků, ne rychlost zpracování. Členům okrskových bezchybnost předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Členům okrskových volebních komisí předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Členům okrskových volebních komisí vždycky výsledků, ne rychlost zpracování. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby připravit ne rychlost zpracování. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a pracování. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu. Vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny. Chceme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny. Kvalita má tedy práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny. Kvalita má tedy rozhodně vždy předstupovali v souladu s metodickými pokyny. Kvalita má tedy rozhodně vždy přednost před s metodickými pokyny. Kvalita má tedy rozhodně vždy přednost před rychlostí.
1: Dřív bývají znát
0: pokyny. Kvalita má tedy rozhodně vždy přednost před rychlostí.
1: Dřív bývají známé výsledky z
0: má tedy rozhodně vždy přednost před rychlostí.
1: Dřív bývají známé výsledky
0: rozhodně vždy přednost před rychlostí.
1: Dřív bývají známé výsledky z menších obcí největší
0: přednost před rychlostí.
1: Dřív bývají známé výsledky z menších obcí největší pražské okrsky Dřív bývají známé výsledky z menších obcí největší pražské okrsky můžou být sečtené. Bývají známé výsledky z menších obcí největší pražské okrsky můžou být sečtené a výsledky z menších obcí největší pražské okrsky můžou být sečtené až v neděli ráno. Na olomouckých obcí největší pražské okrsky můžou být sečtené až v neděli ráno. Či pražské okrsky můžou být sečtené až v neděli ráno. Na olomouckém výstavišti začíná mezesky můžou být sečtené až v neděli ráno. Na olomouckém výstavišti začíná mezinárodní sečtené až v neděli ráno. Na olomouckém výstavišti začíná mezinárodní zahradnická výstava v neděli ráno. Na olomouckém výstavišti začíná mezinárodní zahradnická výstava Flora. Na olomouckém výstavišti začíná mezinárodní zahradnická výstava Flora Olomouc. Hlavní expozickém výstavišti začíná mezinárodní zahradnická výstava Flora Olomouc. Hlavní expozice podště začíná mezinárodní zahradnická výstava Flora Olomouc. Hlavní expozice podzimní etapy mezinárodní zahradnická výstava Flora Olomouc. Hlavní expozice podzimní etapy ponese titul Darin zahradnická výstava Flora Olomouc. Hlavní expozice podzimní etapy ponese titul Dary naší země výstava Flora Olomouc. Hlavní expozice podzimní etapy ponese titul Dary naší země čtyřdenní akce. Hlavní expozice podzimní etapy ponese titul Dary naší země čtyřdenní akce. Expozice podzimní etapy ponese titul Dary naší země čtyřdenní akce. Pak nabídne přednášky ponese titul Dary naší země čtyřdenní akce. Pak nabídne přednášky a floristické Dary naší země čtyřdenní akce. Pak nabídne přednášky a floristickou show slavnostního země čtyřdenní akce. Pak nabídne přednášky a floristickou show slavnostního zahájení a floristickou show slavnostního zahájení se účastní i ministr zemědělství Martin Šebestyán floristickou show slavnostního zahájení se účastní i ministr zemědělství Martin Šebestyán a o víkendu slavnostního zahájení se účastní i ministr zemědělství Martin Šebestyán a o víkendu odstájení se účastní i ministr zemědělství Martin Šebestyán a o víkendu odstartuje účastní i ministr zemědělství Martin Šebestyán a o víkendu odstartuje nejsledovanější překážka ministr zemědělství Martin Šebestyán a o víkendu odstartuje nejsledovanější překážkový dostih Martin Šebestyán a o víkendu odstartuje nejsledovanější překážkový dostih tuzemské a o víkendu odstartuje nejsledovanější překážkový dostih tuzemské sezóny 130 nejsledovanější překážkový dostih tuzemské sezóny 136. Velká Pardubická překážkový dostih tuzemské sezóny 136. Velká Pardubická běžet má celkový dostih tuzemské sezóny 136. Velká Pardubická běžké sezóny 136. Velká Pardubická běžet má celkem 10 koní z toho 2 ze 136. Velká Pardubická běžet má celkem 10 koní z toho 2 ze zahraničí 6. Velká Pardubická běžet má celkem 10 koní z toho 2 ze zahraničí intenzivní příprava Pardubická běžet má celkem 10 koní z toho 2 ze zahraničí intenzivní příprava Pardubická běžet má celkem 10 koní z toho 2 ze zahraničí intenzivní příprava part má celkem 10 koní z toho 2 ze zahraničí intenzivní příprava pardubického závodiště obvykle koní z toho 2 ze zahraničí intenzivní příprava pardubického závodiště obvykle začíná už ze zahraničí intenzivní příprava pardubického závodiště obvykle začíná už měsíc předem intenzivní příprava

0: Příprava pardubického závodiště obvykle začíná už měsíc předem. Letos příprava pardubického závodiště obvykle začíná už měsíc předem. Letos ji ale hodně komplikovalo sucho. Pardubického závodiště obvykle začíná už měsíc předem. Letos ji ale hodně komplikovalo sucho. Že obvykle začíná už měsíc předem. Letos ji ale hodně komplikovalo sucho. Hlavní závod se běží už měsíc předem. Letos ji ale hodně komplikovalo sucho. Hlavní závod se běží v neděli v půl předem. Letos ji ale hodně komplikovalo sucho. Hlavní závod se běží v neděli v půl čtvrté. Tolik zprávy, ale hodně komplikovalo sucho. Hlavní závod se běží v neděli v půl čtvrté. Komplikovalo sucho. Hlavní závod se běží v neděli v půl čtvrté. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky naš. Hlavní závod se běží v neděli v půl čtvrté. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky. Závod se běží v neděli v půl čtvrté. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky naše ranní dvojka Petr Sadel. V půl čtvrté. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky naše ranní dvojka Petr Sadel.
1: Počkej, proč?
0: Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky naše ranní dvojka Petr Sadel.
1: Počkej, proč?
0: A u mikrofonu je zpátky naše ranní dvojka Petr Sadel.
1: Počkej, proč? Velkou pardubickou
0: je zpátky naše ranní dvojka Petr Sadel.
1: Počkej, proč? Velkou pardubickou komplikovalo sucho zvadl tak...
0: Ranní dvojka Petr Sadel.
1: Počkej, proč? Velkou pardubickou komplikovalo sucho zvadl taxis?
0: A přesně Sadel.
1: Počkej, proč Velkou pardubickou komplikovalo sucho zvadl taxis?
0: A přesně tak, ano. Největší problém.
1: Počkej, proč Velkou pardubickou komplikovalo sucho zvadl taxis?
0: A přesně tak, ano. Největší problémy.
1: Velkou pardubickou komplikovalo sucho zvadl taxis?
0: A přesně tak, ano. Největší problémy mimo jiné jsou u toho.
1: Komplikovalo sucho zvadl taxis?
0: A přesně tak, ano. Největší problémy mimo jiné jsou u toho taxisu. Taxis
1: zvadl taxis?
0: A přesně tak, ano. Největší problémy mimo jiné jsou u toho taxisu. Taxisu tam. A přesně tak, ano. Největší problémy mimo jiné jsou u toho taxisu. Taxisu tam je potřeba prostě voda. Tak největší problémy mimo jiné jsou u toho taxisu. Taxisu tam je potřeba prostě voda a vláha.
1: Tak jo.
0: Problémy mimo jiné jsou u toho taxisu. Taxisu tam je potřeba prostě voda a vláha.
1: Tak jo.
0: Mimo jiné jsou u toho taxisu. Taxisu tam je potřeba prostě voda a vláha.
1: Tak jo.
2: Dobré.
0: Jsou u toho taxisu. Taxisu tam je potřeba prostě voda a vláha.
1: Tak jo.
2: Dobré ráno.
0: Taxisu tam je potřeba prostě voda a vláha.
1: Tak jo.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Potřeba prostě voda a vláha.
1: Tak jo.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Vláha.
1: Tak jo.

Tak otevíráme tu další hodinu, ve které...

že jsme to mína na přes časy, že jsme tým, ty na přes časy, že jsme tým, ty a já na přes časy, že jsme tým.

to ticho, co by se do stěn vrylo, a na to, co by se do stěn vrylo, a na to on, co by se do stěn vrylo, a na to on, že to zná, líp se do stěn vrylo, a na to on, že to zná, líp než jen vrylo, a na to on, že to zná, líp než jen, a na to on, že to zná, líp než já, jenže co on, že to zná.

0: Hezký Česk. Hezký Česk. Hezký Česky a Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
0: Hezký Česky a Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
0: Hezký Česky a Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Česky a Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.

0: Křížek. Láďo, ahoj, dobré ráno.
1: Zdravím tě, Petře, a zdravím všechny posluchače.
0: Láďa Křížek. Láďo, ahoj, dobré ráno.
1: Zdravím tě, Petře, a zdravím všechny posluchače vašeho...
0: Láďo, ahoj, dobré ráno.
1: Zdravím tě, Petře, a zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
0: Dobré ráno.
1: Zdravím tě, Petře, a zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
0: No, já jsem tuhle hrál.
1: Zdravím tě, Petře, a zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
0: No, já jsem tuhle hrál vzdálenou.
1: Petře, a zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
0: No, já jsem tuhle hrál vzdálenou a právě si.
1: Zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
0: No, já jsem tuhle hrál vzdálenou a právě si říkám, co teď v...
1: Posluchače vašeho rádia.
0: No, já jsem tuhle hrál vzdálenou a právě si říkám, co teď v...
1: Vašeho rádia.
0: No, já jsem tuhle hrál vzdálenou a právě si říkám, co teď v... No, já jsem tuhle hrál vzdálenou a právě si říkám, co teď vůbec dělá Láďa Křížek. Tuhle hrál vzdálenou a právě si říkám, co teď vůbec dělá Láďa Křížek. Co teď vůbec dělá vzdálenou a právě si říkám, co teď vůbec dělá Láďa Křížek. Co teď vůbec dělá Láďa Křížek. Právě si říkám, co teď vůbec dělá Láďa Křížek. Co teď vůbec dělá Láďa Křížek. Co teď vůbec dělá Láďa Křížek. Co teď vůbec dělá Láďa Křížek. Dělá Láďa Křížek. Co teď vůbec dělá Láďa Křížek.
1: Ale víš co.
0: Láďa Křížek. Co teď vůbec dělá Láďa Křížek.
1: Ale víš co.
0: Co teď vůbec dělá Láďa Křížek.
1: Ale víš co. Jako Láďa Křížek má velkou...
0: Dělá Láďa Křížek.
1: Ale víš co. Jako Láďa Křížek má velkou radost.
0: Křížek.
1: Ale víš co. Jako Láďa Křížek má velkou radost. Ale víš co. Jako Láďa Křížek má velkou radost, protože... Jezdíme po... Víš co? Jako Láďa Křížek má velkou radost, protože jezdíme po narozeninách. Jako Láďa Křížek má velkou radost, protože jezdíme po narozeninách. Láďa Křížek má velkou radost, protože jezdíme po narozeninách pro fanoušky. Velkou radost, protože jezdíme po narozeninách pro fanoušky. Protože jezdíme po narozeninách pro fanoušky. Odjeli jsme teda se... Jezdíme po narozeninách pro fanoušky. Odjeli jsme teda sezónu z Krejčí. Jezdíme po narozeninách pro fanoušky. Odjeli jsme teda sezónu pro fanoušky. Odjeli jsme teda sezónu s Krejsonem letní a ty narozeninky. Odjeli jsme teda sezónu s Krejsonem letní a ty narozeniny jsou. Odjeli jsme teda sezónu s Krejsonem letní a ty narozeniny jsou pro mě zrovna sezónu s Krejsonem letní a ty narozeniny jsou pro mě zrovna teď jsem přijel ze Slovenska sezónu s Krejsonem letní a ty narozeniny jsou pro mě zrovna teď jsem přijel ze Slovenska letní a ty narozeniny jsou pro mě zrovna teď jsem přijel ze Slovenska před dvouma dnama letní a ty narozeniny jsou pro mě zrovna teď jsem přijel ze Slovenska před dvouma dnama a je to pro narozeniny jsou pro mě zrovna teď jsem přijel ze Slovenska před dvouma dnama a je to pro mě takový kulatý razít. Zrovna teď jsem přijel ze Slovenska před dvouma dnama a je to pro mě takový kulatý razít. Ze Slovenska před dvouma dnama a je to pro mě takový kulatý razítko na to, že se něco dobrýho prostě před dvouma dnama a je to pro mě takový kulatý razítko na to, že se něco dobrýho prostě povedlo. Je to pro mě takový kulatý razítko na to, že se něco dobrýho prostě povedlo. Že si tam kulatý razítko na to, že se něco dobrýho prostě povedlo. Že si tam tu zaspíváme tu lidko na to, že se něco dobrýho prostě povedlo. Že si tam tu zaspíváme tu vzdálenou, něco dobrýho prostě povedlo. Že si tam tu zaspíváme tu vzdálenou, prostě povedlo. Že si tam tu zaspíváme tu vzdálenou, který si můžeme zaspívat. Povedlo. Že si tam tu zaspíváme tu vzdálenou, který si můžeme zaspívat. Že si tam tu zaspíváme tu vzdálenou, který si můžeme zaspíváme si tam čarovnou noc. Zpíváme tu vzdálenou, který si můžeme zaspíváme si tam čarovnou noc. Vzdálenou, který si můžeme zaspíváme si tam čarovnou noc. No a co se týče tý radosti, který si můžeme zaspíváme si tam čarovnou noc. No a co se týče tý radosti, zaspíváme si tam čarovnou noc. No a co se týče tý radosti, já si myslím tam čarovnou noc. No a co se týče tý radosti, já si myslím, že radost by noc. No a co se týče tý radosti, já si myslím, že radost by si měl, co se týče tý radosti, já si myslím, že radost by si měl člověk dělat každý den. Tý radosti, já si myslím, že radost by si měl člověk dělat každý den. Já si myslím, že radost by si měl člověk dělat každý den a celý den, protože si myslím, že radost by si měl člověk dělat každý den a celý den.

protože to by si měl člověk dělat každý den a celý den, protože to nechci ani opakovat. Člověk dělat každý den a celý den, protože to nechci ani opakovat každý den a celý den, protože to nechci ani opakovat, ale na té dálnici jsem a celý den, protože to nechci ani opakovat, ale na té dálnici jsem zažil den, protože to nechci ani opakovat, ale na té dálnici jsem zažil něco, co mohlo skočit. To nechci ani opakovat, ale na té dálnici jsem zažil něco, co mohlo skočit. To nechci ani opakovat, ale na té dálnici jsem zažil něco, co mohlo skočit. Ani opakovat, ale na té dálnici jsem zažil něco, co mohlo skočit. Skončit fatálně. Ale na té dálnici jsem zažil něco, co mohlo skočit, skončit fatálně. A člověk si dálnici jsem zažil něco, co mohlo skočit, skončit fatálně. A člověk si potom uvědomí, jsem zažil něco, co mohlo skočit, skončit fatálně. A člověk si potom uvědomí, co mohlo skočit, skončit fatálně. A člověk si potom uvědomí, hlavně druhý den, když se skočit, skončit fatálně. A člověk si potom uvědomí, hlavně druhý den, když se fatálně. A člověk si potom uvědomí, hlavně druhý den, když se zbudí, uvědomí, hlavně druhý den, když se zbudí, že by měl děkovat za každý. Hlavně druhý den, když se zbudí, že by měl děkovat za každý den. Když se zbudí, že by měl děkovat za každý den. A já mám mnoho radosti, že by měl děkovat za každý den. A já mám mnoho radostí, že by měl děkovat za každý den. A já mám mnoho radostí, že by měl děkovat za každý den. A já mám mnoho radostí, my se teď připravujeme teda na ty Vánoce, děkovat za každý den. A já mám mnoho radostí, my se teď připravujeme teda na ty Vánoce každý den. A já mám mnoho radostí, my se teď připravujeme teda na ty Vánoce, na ty Advent. A já mám mnoho radostí, my se teď připravujeme teda na ty Vánoce, na ty Advent. Koncerty, mnoho radostí, my se teď připravujeme teda na ty Vánoce, na ty adventní koncerty, my se teď připravujeme teda na ty Vánoce, na ty adventní koncerty, budeme hrát v Hranicích na Moravě, připravujeme teda na ty Vánoce, na ty adventní koncerty, budeme hrát na ty Vánoce, na ty adventní koncerty, budeme hrát v Hranicích na Moravě 29. na ty adventní koncerty, budeme hrát v Hranicích na Moravě 29. koncerty, budeme hrát v Hranicích na Moravě 29. Louny 10. Budeme hrát v Hranicích na Moravě 29. Louny 10. V Hranicích na Moravě 29. Louny 10. 12. Domažlice v Moravě 29. Louny 10. 12. Domažlice 13. 9. Louny 10. 12. Domažlice 13. 5. Louny 10. 12. Domažlice 13. Louny 10. 12. Domažlice 13. 10. 12. Domažlice 13. 12. a Chropině 6. 12. Domažlice 13. 12. a Chropině 6. 12. Budeme tam zpívat 13. 12. a Chropině 6. 12. Budeme tam zpívat s dětským sborem 12. a Chropině 6. 12. Budeme tam zpívat s dětským sborem z toho 12. a Chropině 6. 12. Budeme tam zpívat s dětským sborem z toho místa a Chropině 6. 12. Budeme tam zpívat s dětským sborem z toho místa a tak 12. Budeme tam zpívat s dětským sborem z toho místa a takový ty kolady na závěr. Budeme tam zpívat s dětským sborem z toho místa a takový ty kolady na závěr. S dětským sborem z toho místa a takový ty kolady na závěr, ale super sborem z toho místa a takový ty kolady na závěr, ale super překvapení z toho místa a takový ty kolady na závěr, ale super překvapení a takový ty kolady na závěr, ale super překvapení i pro mě i ty kolady na závěr, ale super překvapení i pro mě to nakonec závěr, ale super překvapení i pro mě to nakonec jsem to měl, ale super překvapení i pro mě to nakonec jsem z toho měl obrovskou radost, je super překvapení i pro mě, to nakonec jsem z toho měl obrovskou radost, i pro mě, to nakonec jsem z toho měl obrovskou radost, je to povedlo, je to nakonec jsem z toho měl obrovskou radost, je to povedlo, pojedu s Taniou, zaspívanec jsem z toho měl obrovskou radost, je to povedlo, pojedu s Taniou, zaspíváme, měl obrovskou radost, je to povedlo.

povedlo, pojedu s Taniou, zaspíváme si schoulenou a kam jendou radost. Mně to povedlo, pojedu s Taniou, zaspíváme si schoulenou a kam jendou lásky mé. A povedlo, pojedu s Taniou, zaspíváme si schoulenou a kam jendou lásky mé. A zavzpomínáme. Pojedu s Taniou, zaspíváme si schoulenou a kam jendou lásky mé. A zavzpomínáme si. Vlastně s tou, zaspíváme si schoulenou a kam jendou lásky mé. A zavzpomínáme si. Vlastně s schoulenou a kam jendou lásky mé. A zavzpomínáme si. Vlastně s Taniou je to tak, že se furt jenom kam jendou lásky mé, ale zavzpomínáme si. Vlastně s Taniou je to tak, že se furt jenom chechtáme, jako mé, ale zavzpomínáme si. Vlastně s Taniou je to tak, že se furt jenom chechtáme, jako ne. Vzpomínáme si. Vlastně s Taniou je to tak, že se furt jenom chechtáme, jako ne. Já se na to... Vlastně s Taniou je to tak, že se furt jenom chechtáme, jako ne. Já se na to strašně těším. S Taniou je to tak, že se furt jenom chechtáme, jako ne. Já se na to strašně těším. Takže se furt jenom chechtáme, jako ne. Já se na to strašně těším, protože tělo chechtáme, jako ne. Já se na to strašně těším, protože chtěl jsem je zbrát, jako ne. Já se na to strašně těším, protože chtěl jsem je zbráchovat. Já se na to strašně těším, protože chtěl jsem je zbráchou a brácha se k tomu nějak nemá. Strašně těším, protože chtěl jsem je zbráchou a brácha se k tomu nějak nemá. Ale bevím, protože chtěl jsem je s bráchou a brácha se k tomu nějak nemá, ale pevně věřím, protože chtěl jsem je s bráchou a brácha se k tomu nějak nemá, ale pevně věřím, se lidi ptají. Chtěl jsem je s bráchou a brácha se k tomu nějak nemá, ale pevně věřím, se lidi ptají na něj, co dělám. A brácha se k tomu nějak nemá, ale pevně věřím, se lidi ptají na něj, co dělám, Mirek, no. Se k tomu nějak nemá, ale pevně věřím, se lidi ptají na něj, co dělám, Mirek, no. Jako to nemá. Ale pevně věřím, se lidi ptají na něj, co dělá Mirek, no. Jako pevně věřím, se lidi ptají na něj, co dělá Mirek, no. Jako já říkám, jo, ten chodí do posilovny, věřím, se lidi ptají na něj, co dělá Mirek, no. Jako já říkám, jo, ten chodí, já říkám, jo, ten chodí do posilovny, jezdí na kole a má se dobře a nechce už někam jezdit, tam jo, ten chodí do posilovny, jezdí na kole a má se dobře a nechce už někam jezdit, tak já půjdu, chodí do posilovny, jezdí na kole a má se dobře a nechce už někam jezdit. On jezdí na kole a má se dobře a nechce už někam jezdit, tak já půjdu, ještě pevně věřím, že jednou kole a má se dobře a nechce už někam jezdit, tak já půjdu, ještě pevně věřím, že jednou budeme na se dobře a nechce už někam jezdit, tak já půjdu, ještě pevně věřím, že jednou budeme na jednom jevišti už někam jezdit, tak já půjdu, ještě pevně věřím, že jednou budeme na jednom jevišti zpívat, tak já půjdu, ještě pevně věřím, že jednou budeme na jednom jevišti zpívat, jestli mám tě rád, tak já půjdu, ještě pevně věřím, že jednou budeme na jednom jevišti a zpíváme si mám tě rád. A pevně věřím, že jednou budeme na jednom jevišti a zpíváme si mám tě rád a všechny ty nity dám jen. No a jednou budeme na jednom jevišti a zpíváme si mám tě rád a všechny ty nity dám jen. No a jeden z nej... Na jednom jevišti a zpíváme si mám tě rád a všechny ty nity dám jen. No a jeden z největších zen... Zpíváme si mám tě rád a všechny ty nity dám jen. No a jeden z největších zen z nejrát a všechny ty nity dám jen. No a jeden z největších zen z největších ty nity dám jen. No a jeden z největších zen z největších mý radostí teďko. No a jeden z největších zen z největších mý radostí teďko poslední době je to, že a jeden z největších zen z největších mý radostí teďko poslední době je to, že Grayson největších zen z největších mý radostí teďko poslední době je to, že Grayson vyjde z největších mý radostí teďko poslední době je to, že Grayson vyjde jako všechny mý radostí teďko poslední době je to, že Grayson vyjde jako všechny radostí teďko poslední době je to, že Grayson vyjde jako všechny desky Graysonů v poslední době je to, že Grayson vyjde jako všechny desky Graysonů v jednom boxu. Je to, že Grayson vyjde jako všechny desky Graysonů v jednom boxu. Na Grayson vyjde jako všechny desky Graysonů v jednom boxu. Na LPčku vyjde jako všechny desky Graysonů v jednom boxu. Na LPčku na vinilu a jako všechny desky Graysonů v jednom boxu. Na LPčku na vinilu a i na CDčky Graysonů v jednom boxu na LPčku, na vinilu a i na CDčku. To já v boxu na LPčku, na vinilu a i na CDčku. To já už jsem všechno rozdal, tak na LPčku, na vinilu a i na CDčku. To já už jsem všechno rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce na vinilu a i na CDčku. To já už jsem všechno rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce. A když chtěl a i na CD.

0: PS a Iveta Bartošová. PS a Iveta Bartošová. Na Blaníku. PS a Iveta Bartošová. Na Blaníku v dobrém ránu 8. PS a Iveta Bartošová. Na Blaníku v dobrém ránu 8 minut po 8. PS a Iveta Bartošová. Na Blaníku v dobrém ránu 8. PS a Iveta Bartošová. Na Blaníku v dobrém ránu 8 minut po 8. A teď už ten dnešní ranní host. A Iveta Bartošová. Na Blaníku v dobrém ránu 8 minut po 8. A teď už ten dnešní ranní host na telefon. Na Blaníku v dobrém ránu 8 minut po 8. A teď už ten dnešní ranní host na telefon. V dobrém ránu 8 minut po 8. A teď už ten dnešní ranní host na telefon. 8 minut po 8. A teď už ten dnešní ranní host na telefon. Jsme a teď už ten dnešní ranní host na telefon. Dnešní ranní host na telefon. Ranní host Radio Blaník. Na telefon. Ranní host
1: Radio Blaník. No a dneska ranní host Radio Blaník. No a dneska ráno máme na ranní host Radio Blaník. No a dneska ráno ranní host Radio Blaník. No a dneska ráno máme na telefonu člověka Radio Blaník. No a dneska ráno máme na telefonu člověka, se kterým. No a dneska ráno máme na telefonu člověka, se kterým. No a dneska ráno máme na telefonu člověka, se kterým jsem si vlastně už dávno chtěl. Dneska ráno máme na telefonu člověka, se kterým jsem si vlastně už dávno chtěl povídat. Nějak k tomu máme na telefonu člověka, se kterým jsem si vlastně už dávno chtěl povídat. Nějak k tomu ještě telefonu člověka, se kterým jsem si vlastně už dávno chtěl povídat. Nějak k tomu ještě se kterým jsem si vlastně už dávno chtěl povídat. Nějak k tomu ještě nedošlo, tak dneska k tomu dojde. Je tam, kterým jsem si vlastně už dávno chtěl povídat. Nějak k tomu ještě nedošlo, tak dneska k tomu dojde. Je tam Láďa už dávno chtěl povídat. Nějak k tomu ještě nedošlo, tak dneska k tomu dojde. Je tam Láďa Křížek, Láďo a povídat, nějak k tomu ještě nedošlo, tak dneska k tomu dojde. Je tam Láďa Křížek, Láďo a hojdo. Nějak k tomu ještě nedošlo, tak dneska k tomu dojde. Je tam Láďa Křížek, Láďo a hoj, dobré ráno. Došlo, tak dneska k tomu dojde. Je tam Láďa Křížek, Láďo a hoj, dobré ráno. K tomu dojde. Je tam Láďa Křížek, Láďo a hoj, dobré ráno.
2: Zdravím tě, Petře.
1: Je tam Láďa Křížek.

0: CDčku, to já už jsem všechno rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce. A kdybych chtěl Wagner CDčku, to já už jsem všechno rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce. A kdybych chtěl Wagnerům poděkovat, to já už jsem všechno rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce. A kdybych chtěl Wagnerům poděkovat, právě rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce. A kdybych chtěl Wagnerům poděkovat, právě za chvíli budu rád, že to držím v ruce. A kdybych chtěl Wagnerům poděkovat, právě za chvíli odjíždím v ruce. A kdybych chtěl Wagnerům poděkovat, právě za chvíli odjíždím do Loděnic. A kdybych chtěl Wagnerům poděkovat, právě za chvíli odjíždím do Loděnic, kde budu podepisovat. Poděkovat, právě za chvíli odjíždím do Loděnic, kde budu podepisovat 500 let. Právě za chvíli odjíždím do Loděnic, kde budu podepisovat 500 let. Za chvíli odjíždím do Loděnic, kde budu podepisovat 500 limited edition. Odjíždím do Loděnic, kde budu podepisovat 500 limited edition. Do Loděnic, kde budu podepisovat 500 limited edition toho boxu. Nic, kde budu podepisovat 500 limited edition toho boxu. Podepisovat 500 limited edition toho boxu. Říkám, uvědomujete si, co to je podepsat limited edition toho boxu. Říkám, uvědomujete si, co to je podepsat 500 edition toho boxu. Říkám, uvědomujete si, co to je podepsat 500 edition toho boxu. Říkám, uvědomujete si, co to je podepsat 510
1: jako
0: boxu. Říkám, uvědomujete si, co to je podepsat 510.
1: Už teď mě bolí ruka.
0: Říkám, uvědomujete si, co to je podepsat 510.
1: Už teď mě bolí ruka.
0: No ne, ale víte si, co to je podepsat 510.
1: Už teď mě bolí ruka.
0: No ne, ale oni podepsat 510.
1: Už teď mě bolí ruka.
0: No ne, ale oni říkají, že to je to normální 510.
1: Už teď mě bolí ruka.
0: No ne, ale oni říkají, že to je to normální, že to tak lidi dělají 10.
1: Už teď mě bolí ruka.
0: No ne, ale oni říkají, že to je to normální, že to tak lidi dělají, ale já hraju.
1: Už teď mě bolí ruka.
0: No ne, ale oni říkají, že to je to normální, že to tak lidi dělají, ale já hraju na kytaru, já miluju kytaru. No ne, ale oni říkají, že to je to normální, že to tak lidi dělají, ale já hraju na kytaru, já miluju kytaru. Oni říkají, že to je to normální, že to tak lidi dělají, ale já hraju na kytaru, já miluju kytary. No, že to je to normální, že to tak lidi dělají, ale já hraju na kytaru, já miluju kytary. No, ale já se docela ani, že to tak lidi dělají, ale já hraju na kytaru, já miluju kytary. No, ale já se docela obavu o to, ale já hraju na kytaru, já miluju kytary. No, ale já se docela obavu o tu ruku. Já jsem říkal, to je naraz kytaru, já miluju kytary. No, ale já se docela obavu o tu ruku. Já jsem říkal, to je narazítko už kytary. No, ale já se docela obavu o tu ruku. Já jsem říkal, to je narazítko už ne, chlapci. No, ale já se docela obavu o tu ruku. Já jsem říkal, to je narazítko už ne, chlapci. No, ale já se docela obavu o tu ruku. Já jsem říkal, to je narazítko už ne, chlapci. No, obavu o tu ruku. Já jsem říkal, to je narazítko už ne, chlapci.
2: Láďo, když už tě mám tak...
0: Já jsem říkal, to je narazítko už ne, chlapci.
2: Láďo, když už tě mám takhle...
0: Narazítko už ne, chlapci.
2: Láďo, když už tě mám takhle na lince, kdybychom... Ne...
0: Chlapci.
2: Láďo, když už tě mám takhle na lince, kdybychom... Láďo, když už tě mám takhle na lince, kdybychom nebyli na dnešek domluvení, jakože jsme. Láďo, když už tě mám takhle na lince, kdybychom nebyli na dnešek domluvení, jakože jsme. A když už tě mám takhle na lince, kdybychom nebyli na dnešek domluvení, jakože jsme. A zavolal bych ti v 8 ráno na lince, kdybychom nebyli na dnešek domluvení, jakože jsme. A zavolal bych ti v 8 ráno, dovolal bych se ti, kdybychom nebyli na dnešek domluvení, jakože jsme. A zavolal bych ti v 8 ráno, dovolal bych se ti.
0: Dovolal, ale...
2: Všech domluvení, jakože jsme. A zavolal bych ti v 8 ráno, dovolal bych se ti.
0: Dovolal, ale já chodím spát pozdě.
2: Jakože jsme. A zavolal bych ti v 8 ráno, dovolal bych se ti.
0: Dovolal, ale já chodím spát.
2: A zavolal bych ti v 8 ráno, dovolal bych se ti.
0: Dovolal, ale já chodím spát pozdě.
2: Já ti v 8 ráno, dovolal bych se ti.
0: Dovolal, ale já chodím spát pozdě. Já jsem sova.
2: Dovolal bych se ti.
0: Dovolal, ale já chodím spát pozdě. Já jsem sova. A je všechny. Dovolal, ale já chodím spát pozdě. Já jsem sova. A je všechno. Dovolal, ale já chodím spát pozdě. Já jsem sova. A je všechno. Když se stíší, spát pozdě. Já jsem sova. A je všechno. Když se stíší ten svět. Já jsem sova. A je všechno. Když se stíší ten svět. Tak já jsem sova. A je všechno. Když se stíší ten svět. Tak já dokážu všechno, když se stíší ten svět, tak já dokážu být daleko výkonnější. No, když se stíší ten svět, tak já dokážu

0: být daleko výkonnější. Jak se stiší ten svět, tak já dokážu být daleko výkonnější jako květ, tak já dokážu být daleko výkonnější jako mám, tak já dokážu být daleko výkonnější jako mám a mám rád východ slunce, být daleko výkonnější jako mám a mám rád východ slunce, být daleko výkonnější jako mám a mám rád východ slunce a hlídám si zvyšší jako mám a mám rád východ slunce a hlídám si západy slunce, víš, mám a mám rád východ slunce a hlídám si západy slunce, když jsem doma, mám a mám rád východ slunce a hlídám si západy slunce, když jsem doma, tak si vždycky východ slunce a hlídám si západy slunce, když jsem doma, tak si vždycky hlídám západy a hlídám si západy slunce, když jsem doma, tak si vždycky hlídám západy slunce a hlídám si západy slunce, když jsem doma, tak si vždycky hlídám západy slunce, západy slunce, když jsem doma, tak si vždycky hlídám západy slunce a buď to jsem, když jsem doma, tak si vždycky hlídám západy slunce a buď to jsem u lesa, tak si vždycky hlídám západy slunce a buď to jsem u lesa, nebo si vždycky hlídám západy slunce a buď to jsem u lesa, nebo jsem u Lenešického rybníka, západy slunce a buď to jsem u lesa, nebo jsem u Lenešického rybníka, kde ho pak slunce a buď to jsem u lesa, nebo jsem u Lenešického rybníka, kde ho a buď to jsem u lesa, nebo jsem u Lenešického rybníka, kde ho poprvé ten západ slunce, jsem u lesa, nebo jsem u Lenešického rybníka, kde ho poprvé ten západ slunce je dlouhej, nebo jsem u Lenešického rybníka, kde ho poprvé ten západ slunce je dlouhej, nebo jsem u Lenešického rybníka, kde ho poprvé ten západ slunce je dlouhej, stavím u sebou kytaru, Lenešického rybníka, kde ho poprvé ten západ slunce je dlouhej, stavím u sebou kytaru, kde ho poprvé ten západ slunce je dlouhej, stavím u sebou kytaru, venkám se a koukám, jak to sluníčko, západ slunce je dlouhej, stavím u sebou kytaru, venkám se a koukám, jak to sluníčko nedodlouhej, stavím u sebou kytaru, venkám se a koukám, jak to sluníčko, stavím u sebou kytaru, venkám se a koukám, jak to sluníčko nedolů, udělám si i u sebou kytaru, venkám se a koukám, jak to sluníčko nedolů, udělám si i pár fotek kytaru, venkám se a koukám, jak to sluníčko nedolů, udělám si i pár fotek krásných, venkám se a koukám, jak to sluníčko nedolů, udělám si i pár fotek a koukám, jak to sluníčko nedolů, udělám si i pár fotek krásných. Život je právě o sluníčku nedolů, udělám si i pár fotek krásných. Život je právě v botech radů, udělám si i pár fotek krásných. Život je právě v botech radostech, udělám si i pár fotek krásných. Život je právě v botech radostech.
1: Tak pravil...
0: Fotek krásných. Život je právě v botech radostech.
1: Tak pravil...
0: Krásnejch. Život je právě v botech radostech.
1: Tak pravil romantik
0: Život je právě v botech radostech.
1: Tak pravil romantik Láďa Křížek, Láďo.
0: Život je právě v botech radostech.
1: Tak pravil romantik Láďa Křížek, Láďo. Já jsem strašně rád, že jsem...
0: Botech radostech.
1: Tak pravil romantik Láďa Křížek, Láďo. Já jsem strašně... Tak pravil romantik Láďa Křížek, Láďo. Já jsem strašně rád, že jsem si s tebou mohl popovídat. Tak pravil romantik Láďa Křížek, Láďo. Já jsem strašně rád, že jsem si s tebou mohl popovídat. Tak přeju ti romantik Láďa Křížek, Láďo. Já jsem strašně rád, že jsem si s tebou mohl popovídat. Tak přeju ti hodně Láďo. Já jsem strašně rád, že jsem si s tebou mohl popovídat. Tak přeju ti hodně zdraví. Strašně rád, že jsem si s tebou mohl popovídat. Tak přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí. S tebou mohl popovídat. Tak přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí, povídat, tak přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí, ať se ti povede, přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí, ať se ti povede všechno, hodně zdraví, hodně štěstí, ať se ti povede všechno, co máš teď v plánu, hodně štěstí, ať se ti povede všechno, co máš teď v plánu, a je toho dost, hodně štěstí, ať se ti povede všechno, co máš teď v plánu, a je toho dost. A ať se ti povede všechno, co máš teď v plánu, a je toho dost. A měj se krásně. Povede všechno, co máš teď v plánu, a je toho dost. A měj se krásně. Ahoj. Všechno, co máš teď v plánu, a je toho dost. A měj se krásně. Ahoj.
0: Já děkuju
1: v plánu, a je toho dost. A měj se krásně. Ahoj.
0: Já děkuju za to, že vás má
1: toho dost. A měj se krásně. Ahoj.
0: Já děkuju za to.

0: že vás máme.
1: A měj se krásně, ahoj.
0: Já děkuju za to, že vás máme, že nás hrajete.
1: Měj se krásně, ahoj.
0: Já děkuju za to, že vás máme, že nás hrajete.
1: Ahoj.
0: Já děkuju za to, že vás máme, že nás hrajete. Já děkuju za to, že vás máme, že nás hrajete. Přeju hezký den, ať se dá. Děkuju za to, že vás máme, že nás hrajete. Přeju hezký den, máme. Že nás hrajete, přeju hezký den, ať se daří, tobě Petře. Že nás hrajete, přeju hezký den, ať se daří, tobě Petře. Hrajete, přeju hezký den, ať se daří, tobě Petře. I celému rádiu. Přeju hezký den, ať se daří, tobě Petře. I celému rádiu. Opatrujte se. Den, ať se daří, tobě Petře. I celému rádiu. Opatrujte se, vaří, tobě Petře, i celému rádiu. Opatrujte se, váš Láďa. Petře, i celému rádiu. Opatrujte se, váš Láďa.
2: Ranní host.
0: I celému rádiu. Opatrujte se, váš Láďa.
2: Ranní host.
0: Rádiu. Opatrujte se, váš Láďa.
2: Ranní host.
3: Rádia Planík.
0: Opatrujte se, váš Láďa.
2: Ranní host.
3: Rádia Planík.
0: Opatrujte se, váš Láďa.
2: Ranní host.
3: Rádia Planík.
0: Tak Láďa.
2: Ranní host.
3: Rádia Planík.
1: Tak Láďa Křížek byl dnešním ranním hostem na telefonu a vzpomínal tam také na éru s bráchou, kdy vystupoval. Láďa Křížek byl dnešním ranním hostem na telefonu a vzpomínal tam také na éru s bráchou, kdy vystupovali jako Damien's. Tak si teď ranním hostem na telefonu a vzpomínal tam také na éru s bráchou, kdy vystupovali jako Damien's. Tak si teď připomeneme. Telefonu a vzpomínal tam také na éru s bráchou, kdy vystupovali jako Damien's. Tak si teď připomeneme. Tady jsou na Blaníku. Vzpomínal tam také na éru s bráchou, kdy vystupovali jako Damien's. Tak si teď připomeneme. Tady jsou na Blaníku s bráchou, kdy vystupovali jako Damien's, tak si je teď připomeneme. Tady jsou na Blaníku za chvíli počasí. Kdy vystupovali jako Damien's, tak si je teď připomeneme. Tady jsou na Blaníku za chvíli počasí. Jako Damien's, tak si je teď připomeneme. Tady jsou na Blaníku za chvíli počasí. Si je teď připomeneme. Tady jsou na Blaníku za chvíli počasí. Tady jsou na Blaníku za chvíli počasí. Blaníku za chvíli počasí. Počasí.

0: O svaté Brigitě. Pronostiky nečtou kalendář, protože přestože má svátek dneska Věra, tak pranostika mluví o svaté Brigitě. A doslova se tam říká o svaté,
1: Dvě minuty po čtvrt na devět.

0: Dumb man's. Dumb man's. Samam kerada. Dumb man's. Samam kerada. Lajakti. Dumb man's. Samam kerada. Lajakti. Jak byl dnešním raním. Dumb man's. Samam kerada. Lajakti. Jak byl dnešním raním. Dumb man's. Samam kerada. Lajakti. Jak byl dnešním raním hostem na telefonu. Dumb man's, a mám tě ráda, Láďa Křížek byl dnešním ranním hostem na telefonu.
1: Sluníčko
0: ráno. A mám tě ráda, Láďa Křížek byl dnešním ranním hostem na telefonu.
1: Sluníčko
0: ráda, Láďa Křížek byl dnešním ranním hostem na telefonu.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
0: Dnešním ranním hostem na telefonu.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
0: Rádio. Ranním hostem na telefonu.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
0: Rádio.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Než se podíváme.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Než se podíváme na počasí.
1: Rádia Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Než se podíváme na počasí, tak tady je další důkaz toho, že
2: Rádio Blaník.
0: Než se podíváme na počasí, tak tady je další důkaz toho, že pranostiky nečtou.
2: Rádio Blaník.
0: Než se podíváme na počasí, tak tady je další důkaz toho, že pranostiky nečtou kalendář. Než se podíváme na počasí, tak tady je další důkaz toho, že pranostiky nečtou kalendář, protože přestože má. Než se podíváme na počasí, tak tady je další důkaz toho, že pranostiky nečtou kalendář, protože přestože má svátek dneska Věra. Tak tady je další důkaz toho, že pranostiky nečtou kalendář, protože přestože má svátek dneska Věra, tak pranostika mluví o důkaz toho, že pranostiky nečtou kalendář, protože přestože má svátek dneska Věra, tak pranostika mluví.

0: 90 korun, což za vodníků. Ceny jsou jednotné, menu bude za 490 nebo 790 korun, což za tříchodové menu. A pokud nejste z Prahy, Brna, což za tříchodové menu zase není tak špatné. Nechat to na někom jiném. Já jsem teda na víkend doma slíbil brinzové halušky, takže já asi vařit budu. Za chvíli krátké zprávy a teď je 8:20.
1: Pražíme pro každého. Coffee Limit. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázavi. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávoj.cz. Coffee Limit.

0: Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Kávuj.cz.
1: Máš doma bordel kovový. Odvez. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Se u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Vybračný
1: ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Vybračný válec 3 nebo
1: net. Drdašrot.cz.
2: Vybračný válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den.
1: .cz.
2: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavební strojů. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavební strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Půjčovna profi stavební strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme osobně předvedení strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme osobně předvedeme. Navštívte nářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www. Osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. Sfzte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. Sfz Tománek. Tak vedle Fajrantu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. Sfz Tománek. Na www. Půjčovna Rental.cz. Sfz Tománek. Na Rental.cz, SFZ Tománek.
3: Do Brna, do Prahy.
1: Jeďte, jeďte,
2: Tománek.
3: Do Brna, do Prahy.
1: Jeďte, jeďte, moderní.
3: Do Brna, do Prahy.
1: Jeďte, jeďte, moderním vlakem Českých drah.
3: Do Prahy.
1: Jeďte, jeďte, moderním vlakem Českých drah. Jeďte vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte, moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každým vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelák. Za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelák. A 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. Čnut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme te pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Vlaky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Zamilujte si je taky. Milujte si je taky.

LPA Lost on You. LPA Lost on You na Blaníku podzim je tady. LPA Lost on You na Blaníku podzim je tady, jasně. LPA Lost on You na Blaníku podzim je tady a s ním přichází i počasí, kdy člověk začne mít asi úplně jiný vztah k dobrému jídlu. Salát někde na zahrádce už tolik neláká. Právě teď se blíží Restaurant Week, kulinářský festival, který od 13. do 18. listopadu. Ceny jsou jednotné, menu bude za 490 nebo 700

otřese sálem. Národní divadlo Moravskoslezské, která otřese sálem. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem. Otřese sálem. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v Koslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.giuseppaverdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Více na www.ndm.cz.

0: Testovací trať, špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokaček a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Dobře a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
0: Poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 plus z firmy Carireal? Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní Real. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prém Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás 500 000 korun. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákazníkovte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Kolikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal.cz spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal.cz. Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: Více najdete na carireal.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: Najdete na carireal.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: Carireal.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte, kdyby příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty a získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního darma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích o DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a dní. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních

0: bombacen. Bomba ceny v Argos Elektro právě Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinované ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LM právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 amperový. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od O. Vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od PZ kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ za skvělých kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ za skvělých 800 LMF 16 ampér od OEZ za skvělých 880 16 ampér od OEZ za skvělých 880 ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPOEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přičtých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přičte 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přičte co nejdříve. 88 korun včetně DPH. Tak si pro něj přičte co nejdříve. Více na Argos.cz včetně DPH. Tak si pro něj přičte co nejdříve. Více na Argos.cz. Tak si pro něj přičte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argo, tak si pro něj přičte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Přičte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře. CZ. Argos pro elektrikáře.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
0: Argos pro elektrikáře.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
0: Obě elektrikáře.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi.
1: Elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi.
1: Vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola s... Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových znaků. DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jediný bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečné Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testová.

0: regionálních akcích a koncertech. Protože dobré budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o produkci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 3. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí.
0: House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí by.
0: Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Tam, kde slunce do očí by.
0: Je teď na radiohouse.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Východ slunce. Designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Východ slunce. Nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Východ slunce na trhu. Jacko Design CZ. Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé. Jacko Design CZ. Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské CZ. Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš dalské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na koku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bank další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771. Ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 770. Letí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 000. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 771 korunu. Tokio za 15 354 korun. Letušek 71 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška CZ 1 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška CZ 1. Tokio za 15 354 koruny. Letuška CZ 1. Na trhu let 15 354 koruny. Letuška CZ 1. Na trhu letenek. Letuška CZ 1. Na trhu letenek.
2: Na stěny lidé malují odpravy.
1: Jednička na trhu letenek.
2: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes
1: letenek.
2: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování. Stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těrači.cz vám. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těrači.cz vám odtáhnou a od malování čeká trochu víc. Malíři na těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí čeká trochu víc. Malíři na těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek víc. Malíři na těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Ukryjí na těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek.

0: a navíc vám odstáhnou a zakryjí nábytek, po práci uklidí a navíc garantují stáhnou a zakryjí nábytek, po práci uklidí a navíc garantují nejzakryjí nábytek, po práci uklidí a navíc garantují nejnižší cenu po práci uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu si uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu tak si nechte spodní a navíc garantují nejnižší cenu na trhu tak si nechte spočítat víc garantují nejnižší cenu na trhu tak si nechte spočítat zdarma garantují nejnižší cenu na trhu tak si nechte spočítat zdarma cenu nižší cenu na trhu tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy malíři na trhu tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy malíři tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy malíři natěrači.cz nechte spočítat zdarma cenu i vy malíři natěrači.cz vymal zdarma cenu i vy malíři natěrači.cz vymalování bytu cenu i vy malíři natěrači.cz vymalování bytu za nejnižší malíři natěrači.cz vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. CZ. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volit. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volit 800. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volit 800. 226. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volit 800. 226. 226. Za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
1: 800 226 226.
0: Cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
1: 800 226 226.
0: 800 226 226.
1: 800 226 226.
0: Malování neděláme divadlo. 226 226.
1: 800 226 226.
0: Malování neděláme divadlo.
2: Plánujete stavbu?
0: 226.
1: 800 226 226.
0: Malování neděláme divadlo.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci?
1: 226 226.
0: Malování neděláme divadlo.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolské
0: neděláme divadlo.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební
0: divadlo.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejvelké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší cenu. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až očnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až očnější za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější lepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné konstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Je broučku kudysi malé a velké rekonstrukce CZ. Je broučku kudysi přiletěl rekonstrukce CZ. Je broučku kudysi přiletěl. Je broučku kudysi přiletěl.
3: Je i vaše střecha v žalostném
2: stavu. Kudysi přiletěl.
3: Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy Šupík v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy Šupík v

0: vašemu domu bezpečí a obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energii. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkovém bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy Šupík energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střech. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy Šupík CZ. Střechy Šupík ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy Šupík CZ. Střechy Šupík prodejně v Kravařích nebo na Střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ. Kravařích nebo na Střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ. CZ. Střechy Šupík CZ.
1: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladů. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj jak. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte dem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 100 hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 100. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentra si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš auto a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. A Karviné. Karviné.

0: nejtišího šepotu.
1: Je to vlakem Českých dráh.
0: Od nejtišího šepotu.
1: Je to vlakem Českých dráh.
0: Od nejtišího šepotu.
1: Vlakem Českých dráh.
0: Od nejtišího šepotu. Od nejtišího šepotu.
2: Gud, která
0: od nejtišího šepotu.

0: Trest na nehodu osobního auta s nákladňákem. Projedete s omezením. Na trase ze Slovenska auta s nákladňákem. Projedete s omezením. Na trase ze Slovenska směr Uherský Brod na výjezdu ďákem. Projedete s omezením. Na trase ze Slovenska směr Uherský Brod projedete s omezením. Na trase ze Slovenska směr Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova. Na trase ze Slovenska směr Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova probíhá na trase ze Slovenska směr Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova probíhají práce na údržbě směr Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova probíhají práce na údržbě vozovky. Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova probíhají práce na údržbě vozovky. I tady buď na výjezdu ze Starého Hrozenkova probíhají práce na údržbě vozovky. I tady buďte velmi opatrní. Starého Hrozenkova probíhají práce na údržbě vozovky. I tady buďte velmi opatrní. Probíhají práce na údržbě vozovky. I tady buďte velmi opatrní. Na D1 probíhají práce na údržbě vozovky. I tady buďte velmi opatrní. Na D1 na údržbě vozovky. I tady buďte velmi opatrní. Na D1 na třístém vozovky. I tady buďte velmi opatrní. Na D1 na třístém 40. Tady buďte velmi opatrní. Na D1 na 348. kilometru ve směru na velmi opatrní. Na D1 na 348. kilometru ve směru na pí. Na D1 na 348. kilometru ve směru na Přerov překáží. Na D1 na 348. kilometru ve směru na Přerov překáží na vozovce. Na 348. kilometru ve směru na Přerov překáží na vozovce předmět. Tak ho Přerov překáží na vozovce předmět. Tak ho nepřehlédněte. A opatrně taky na dálnici D3 na vozovce předmět. Tak ho nepřehlédněte. A opatrně taky na dálnici D30 předmět. Tak ho nepřehlédněte. A opatrně taky na dálnici D35 na 270 nepřehlédněte. A opatrně taky na dálnici D35 na 270. A opatrně taky na dálnici D35 na 270. prvním kilometru. Opatrně taky na dálnici D35 na 270. prvním kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou. Na dálnici D35 na 270. prvním kilometru ve směru na Lipník 35 na 270. prvním kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou stojí porucha. Na 270. prvním kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou stojí poruchaná dodávka. Tak tam prvním kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou stojí poruchaná dodávka, tak tam raději dejte metru ve směru na Lipník nad Bečvou. Stojí poruchaná dodávka, tak tam raději dejte nohu z plynu a vůz nepřehledněte. Na Lipník nad Bečvou stojí poruchaná dodávka, tak tam raději dejte nohu z plynu a vůz nepřehledněte. Toná dodávka, tak tam raději dejte nohu z plynu a vůz nepřehledněte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slez, tak tam raději dejte nohu z plynu a vůz nepřehledněte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, nohu z plynu a vůz nepřehledněte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy.
1: Šťastnou cestu
0: pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy.
1: Šťastnou cestu domů. Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Z. Kvalitní české ortopedické

0: Je na něj potřeba. Pořídit si vlastní bydlení je v Česku nejtěžší z celé Evropy. Je na něj potřeba víc než třináct hrubých ročních platů. Vláda chystá zákony pro větší bezpečí dětí, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchel chce sjednotit pravidla, podle kterých se odebírají děti z problémových rodin.
1: Tři světové dny něčeho. Čeho? To vám za děle řekneme už za chvíli.

0: zavolat. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: V Ostravě v Bílovacké ulici dejte...
0: Blaník za volantem.
1: V Ostravě v Bílovacké ulici dejte pozor na nehodu.
0: Blaník za volantem.
1: V Ostravě v Bílovacké ulici dejte pozor na nehodu.
0: Za volantem.
1: V Ostravě v Bílovacké ulici dejte pozor na nehodu osobního auta. V Ostravě v Bílovacké ulici dejte pozor na nehodu osobního auta s náklaďákem. V Ostravě v Bílovacké ulici dejte pozor na nehodu osobního auta s náklaďákem. Projedete s omezením. V Bílovacké ulici dejte pozor na nehodu osobního auta s náklaďákem. Projedete s omezením. Dejte pozor na nehodu osobního auta s náklaďákem. Projedete s omezením.

0: Matracezahubičku.cz. Bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Rádio Blada.
0: www.matracezahubičku.cz. www.matracezahubičku.cz.
1: Rádio Blaník.
0: Zahubičku.cz.

naplnila nás, takže nemě. Naplnila nás, takže neměli jsme prázdný. Naplnila nás, takže neměli jsme prázdný dny. Naplnila nás, takže neměli jsme prázdný. Naplnila nás, takže neměli jsme prázdný dny. Naplnila nás, takže neměli jsme prázdný dny. Přespali jsme prázdný dny.

Pěkné ráno u krátkých zpráv. Radio. Pěkné ráno u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Pěkné ráno u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Pěkné ráno u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Pořídit si... Pěkné ráno u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Pořídit si vlastní bydlení je v Česku. Přeje Hanka Koterová. Pořídit si vlastní bydlení je v Česku nejtěžší z celé Evropy. Koterová. Pořídit si vlastní bydlení je v Česku nejtěžší z celé Evropy.

0: Miraj a malinovej sirup na blaníku. Miraj Navrátil o této písničce tvrdí, že inspirací k ní byl
1: Pohodové ráno.
0: Ale co se dá dělat, teď už je tady podzim, je čtvrtek 8. října, cože...
2: Takže

0: očaři na kontrolu, což bych měla taky udělat, takže... Ne, je to den, byste se měli zapsat ke svému očaři na kontrolu, což bych měla taky udělat, takže...
1: Ne,
0: je to den vyložit psat ke svému očaři na kontrolu, což bych měla taky udělat, takže...
1: Ne,
0: je to
1: den
0: vyloženě pro
1: taky.
0: Mě.
1: No,
0: očaři na kontrolu, což bych měla taky udělat, takže...
1: Ne,
0: je to
1: den
0: vyloženě pro
1: taky.
0: Mě.
1: No, když už teda slavíme...
0: Což bych měla taky udělat, takže...
1: Ne,
0: je to den
1: taky,
0: vyloženě
1: já
0: pro
1: taky.
0: Mě.
1: No, když už teda slavíme ten den...
0: Udělat, takže...
1: Ne,
0: je to den
1: taky,
0: vyloženě
1: já
0: pro
1: taky.
0: Mě.
1: No, když už teda slavíme ten den zraku, tak ruku...
0: Ne, je to den vyloženě
1: já
0: pro
1: taky.
0: Mě.
1: No, když už teda slavíme ten den zraku, tak ruku v ruce s tím...
0: Já taky.
1: No, když už teda slavíme ten den zraku, tak ruku v ruce s tím jde vlastně i ten další. No, když už teda slavíme ten den zraku, tak ruku v ruce s tím jde vlastně i ten další světový den. Teda slavíme ten den zraku, tak ruku v ruce s tím jde vlastně i ten další světový den. Praku tak ruku v ruce s tím jde vlastně i ten další světový den. Protože dobrý zrak se v ruce s tím jde vlastně i ten další světový den, protože dobrý zrak se hodí, když čtete. A vlastně i ten další světový den, protože dobrý zrak se hodí, když čtete. A když čtový den, protože dobrý zrak se hodí, když čtete. A když čtete takového Harryho Pottera, tak víte, že toho, protože dobrý zrak se hodí, když čtete. A když čtete takového Harryho Pottera, tak víte, že toho budete číst hodně. Se hodí, když čtete. A když čtete takového Harryho Pottera, tak víte, že toho budete číst hodně, protože těch čtete. A když čtete takového Harryho Pottera, tak víte, že toho budete číst hodně, protože těch knížek je hodně. A když čtete takového Harryho Pottera, tak víte, že toho budete číst hodně, protože těch knížek je hodně. A dneska je taky světový, toho budete číst hodně, protože těch knížek je hodně. A dneska je taky světový den knížek Harryho Pottera.
0: Je to tak,
1: protože těch knížek je hodně. A dneska je taky světový den knížek Harryho Pottera.
0: Je to tak, vymyslelo ho přímo nakladatel.
1: Těch knížek je hodně. A dneska je taky světový den knížek Harryho Pottera.
0: Je to tak, vymyslelo ho přímo nakladatelství Bloom.
1: A dneska je taky světový den knížek Harryho Pottera.
0: Je to tak, vymyslelo ho přímo nakladatelství Bloomsbury, které Harryho...
1: Světový den knížek Harryho Pottera.
0: Je to tak, vymyslelo ho přímo nakladatelství Bloomsbury, které Harryho Pottera vydává. Původně se jmenoval Harry Potter Book Night a první se konal už v roce 2015. Potom se v roce 2023 tato akce přejmenovala a smysl celé akce je, četby nové čtenáře.
1: No, aby toho nebylo málo, protože trojka je takové šťastné číslo, tak je dneska ještě svět...
0: Čtenáře.
1: No, aby toho nebylo málo, protože trojka je takové šťastné číslo, tak je dneska ještě světový den chobotnic.
0: To je tak...
1: No, aby toho nebylo málo, protože trojka je takové šťastné číslo, tak je dneska ještě světový den chobotnic.
0: To je takový záhadný svátek.
1: No, protože trojka je takové šťastné číslo, tak je dneska ještě světový den chobotnic.
0: To je takový záhadný svátek, je za...
1: šťastné číslo, tak je dneska ještě světový den chobotnic.
0: To je takový záhadný svátek, je zamlžený takovým oblakem.
1: Tak je dneska ještě světový den chobotnic.
0: To je takový záhadný svátek, je zamlžený takovým oblakem chobotnicového.
1: Světový den chobotnic.
0: To je takový záhadný svátek, je zamlžený takovým oblakem chobotnic. To je takový záhadný svátek, je zamlžený takovým oblakem chobotnicového inkoustu. Takový záhadný svátek, je zamlžený takovým oblakem chobotnicového inkoustu, pokud chcete. A tak je zamlžený takovým oblakem chobotnicového inkoustu, pokud chcete. A není tedy úplně zamlžený takovým oblakem chobotnicového inkoustu, pokud chcete. A takovým oblakem chobotnicového inkoustu, pokud chcete. A není tedy úplně jasné, proč ho slavíme, nicméně někem chobotnicového inkoustu, pokud chcete. A není tedy úplně jasné, proč ho slavíme, nicméně si můžeme chobotnicového inkoustu, pokud chcete. A není tedy úplně jasné, proč ho slavíme, nicméně si můžeme připomenout inkoustu, pokud chcete. A není tedy úplně jasné, proč ho slavíme, nicméně si můžeme připomenout, že chobotnice jsou velice zajímavé. Není tedy úplně jasné, proč ho slavíme, nicméně si můžeme připomenout, že chobotnice jsou velice zajímavá zvířata. A možná je to proto, že anglické oktober, čili to je měsíce jsou velice zajímavá zvířata.
1: Takže možná tak někdy měsíc říjen se podobá slovu oktopus, čili chobotnice.
0: A tento den chob oktopus, čili chobotnice.
1: Vidíš, to mi nenapadlo.

0: No, no, okto, okto. Mm.
1: A tento den Chobotnice navíc otevírá Chobotnice.
0: Vidíš, to mi nenapadlo, no, okto, okto. Mm.
1: A tento den Chobotnice navíc otevírá Týden.
0: Vidíš, to mi nenapadlo, no, okto, okto.
1: A tento den Chobotnice navíc otevírá Týden.
0: No, okto, okto.
1: A tento den Chobotnice navíc otevírá Týden mezi 8. a 12. říjnem.
0: Okto.
1: A tento den Chobotnice navíc otevírá Týden mezi 8. a 12. říjnem, který je. A tento den Chobotnice navíc otevírá Týden mezi 8. a 12. říjnem, který je věnovaný hlavonožcům. Den Chobotnice navíc otevírá Týden mezi 8. a 12. říjnem, který je věnovaný hlavonožcům. Otevírá Týden mezi 8. a 12. říjnem, který je věnovaný hlavonožcům.
0: Výborně.
1: Týden mezi 8. a 12. říjnem, který je věnovaný hlavonožcům.
0: Výborně, mimochodem.
1: 8. a 12. říjnem, který je věnovaný hlavonožcům.
0: Výborně, mimochodem, Chobotnice mají oproti nám jednu...
1: ...který je věnovaný hlavonožcům.
0: Výborně, mimochodem, Chobotnice mají oproti nám jednu teda zásadní výhodu...
1: ...hlavonožcům.
0: Výborně, mimochodem, Chobotnice mají oproti nám jednu teda zásadní výhodu, nebo několik nám jednu teda zásadní výhodu, nebo několik výhod, mají tři srdce, mají zásadní výhodu, nebo několik výhod, mají tři srdce, mají modrou výhod, mají tři srdce, mají modrou krev, jak říkala Adél, a zhruba 500 milionů neuronů. Tři srdce. Mají modrou krev, jak říkala Adél, a zhruba 500 milionů neuronů. Mají modrou krev, jak říkala Adél, a zhruba 500 milionů neuronů, přičemž část krev, jak říkala Adél, a zhruba 500 milionů neuronů, přičemž část jejich nervové soustavy mají a zhruba 500 milionů neuronů, přičemž část jejich nervové soustavy mají přímo 500 milionů neuronů, přičemž část jejich nervové soustavy mají přímo v chapadlech. A z neuronů, přičemž část jejich nervové soustavy mají přímo v chapadlech. A s nimi jsou potom schopni, přičemž část jejich nervové soustavy mají přímo v chapadlech. A s nimi jsou potom schopni udělat úplně jejich nervové soustavy mají přímo v chapadlech. A s nimi jsou potom schopni udělat úplně všechno, což známe z hororu. Mají přímo v chapadlech. A s nimi jsou potom schopni udělat úplně všechno, což známe z hororu.
1: Umí třeba
0: v chapadlech. A s nimi jsou potom schopni udělat úplně všechno, což známe z hororu.
1: Umí třeba odšroubovat víčko.
0: A s nimi jsou potom schopni udělat úplně všechno, což známe z hororu.
1: Umí třeba odšroubovat víčko od sklenice.
0: Přesně. Jsou potom schopni udělat úplně všechno, což známe z hororu.
1: Umí třeba odšroubovat víčko od sklenice.
0: Přesně. Úplně všechno, což známe z hororu.
1: Umí třeba odšroubovat víčko od sklenice.
0: Přesně. Což se taky někdy hodí. No, což známe z hororu.
1: Umí třeba odšroubovat víčko od sklenice.
0: Přesně. Což se taky někdy hodí. Takový
1: umí třeba odšroubovat víčko od sklenice.
0: Přesně. Což se taky někdy hodí. Takový
1: víčko od sklenice.
0: Přesně. Což se taky někdy hodí. Takový otvírák doma v podobě Chobotnice. Tohle je Erik. Přesně. Což se taky někdy hodí. Takový otvírák doma v podobě Chobotnice. Tohle je Erik Armena Hungry. Taky někdy hodí. Takový otvírák doma v podobě Chobotnice. Tohle je Erik Armena Hungry Eyes na Blaníku. Takový otvírák doma v podobě Chobotnice. Tohle je Erik Armena Hungry Eyes na Blaníku. Dobré ráno. Tak doma v podobě Chobotnice. Tohle je Erik Armena Hungry Eyes na Blaníku. Dobré ráno. Chobotnice. Tohle je Erik Armena Hungry Eyes na Blaníku. Dobré ráno. Tohle je Erik Armena Hungry Eyes na Blaníku. Dobré ráno. Hungry Eyes na Blaníku. Dobré ráno. Blaníku. Dobré ráno.

0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem. Užijte si pohodový podzim s Blaníkem. Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi,
0: užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník. Podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Jsme Blaník.
0: Jsme Blaník.

0: A má zapršet, maximální teploty víkend ochladit a má zapršet, maximální teploty se oproti předchozím dnům a má zapršet, maximální teploty se oproti předchozím dnům výrazně propadá. Má zapršet, maximální teploty se oproti předchozím dnům výrazně propadnou dokonce až maximální teploty se oproti předchozím dnům výrazně propadnou dokonce až o 10 stupňů. Se oproti předchozím dnům výrazně propadnou dokonce až o 10 stupňů. Jak to bude dneska? Proti předchozím dnům výrazně propadnou dokonce až o 10 stupňů. Jak to bude dneska? Dnům výrazně propadnou dokonce až o 10 stupňů. Jak to bude dneska?
1: Dnes si ještě užijte ty teploty.
0: Výrazně propadnou dokonce až o 10 stupňů. Jak to bude dneska?
1: Dnes si ještě užijte ty teploty vysoko, protože budou podobné.
0: Dokonce až o 10 stupňů. Jak to bude dneska?
1: Dnes si ještě užijte ty teploty vysoko, protože budou podobné jako včera.
0: Stupňů. Jak to bude dneska?
1: Dnes si ještě užijte ty teploty vysoko, protože budou podobné jako včera a v předchozí.
0: Dneska.
1: Dnes si ještě užijte ty teploty vysoko, protože budou podobné jako včera a v předchozích dnech maximech 24. Ještě užijte ty teploty vysoko, protože budou podobné jako včera a v předchozích dnech maximech 24. Teploty vysoko, protože budou podobné jako včera a v předchozích dnech maximech 24. Na západě a protože budou podobné jako včera a v předchozích dnech maximech 24. Na západě a místy i na severu bude chladně jako včera a v předchozích dnech maximech 24. Na západě a místy i na severu bude chladně. Tady počítejte s teplotou tam je do 20 stupňů a na horách okolo 15. Co bude tu pocitovou teplotu? S teplotami do 20 stupňů a na horách okolo 15. Co bude tu pocitovou teplotu, ale s 20 stupňů a na horách okolo 15. Co bude tu pocitovou teplotu, ale srážet je fakt, že bude oblačno až a na horách okolo 15. Co bude tu pocitovou teplotu, ale srážet je fakt, že bude oblačno až zataženo okolo 15. Co bude tu pocitovou teplotu, ale srážet je fakt, že bude oblačno až zataženo. Co bude tu pocitovou teplotu, ale srážet je fakt, že bude oblačno až zataženo. Pocitovou teplotu, ale srážet je fakt, že bude oblačno až zataženo. Teď po ránu ještě může být místy polujasno, ale srážet je fakt, že bude oblačno až zataženo. Teď po ránu ještě může být místy polujasno, jinde se ale fakt, že bude oblačno až zataženo. Teď po ránu ještě může být místy polujasno, jinde se ale už teď objevuje slečno až zataženo. Teď po ránu ještě může být místy polujasno, jinde se ale už teď objevuje slabý déšť. Ty se postupně od ještě může být místy polujasno, jinde se ale už teď objevuje slabý déšť. Ty se postupně od západu rozšíří na celý místy polujasno, jinde se ale už teď objevuje slabý déšť. Ty se postupně od západu rozšíří na celé území a jinde se ale už teď objevuje slabý déšť. Ty se postupně od západu rozšíří na celé území a na východě a jihu teď objevuje slabý déšť. Ty se postupně od západu rozšíří na celé území a na východě a jihovýchodě déšť. Ty se postupně od západu rozšíří na celé území a na východě a jihovýchodě se můžou objevit i ty se postupně od západu rozšíří na celé území a na východě a jihovýchodě se můžou objevit i bouřky. Přikoupit dvou kusů 34,95 za kus a hera 250 gramů.

34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 95 za

0: 95 za kus. Byla, to dobré začíná u nás. Koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Byla, to dobré začíná u nás. Kusů za 13,95 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
1: Hledáte inspiraci?
0: 13,95 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
1: Hledáte inspiraci na babí léto?
0: 5 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
1: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové...
0: Byla, to dobré začíná u nás.
1: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání...
0: To dobré začíná u nás.
1: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší... Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte to? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty. Ani časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty. Typy na domácí. Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat. Zkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou je chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90 z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90. A proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
2: Šéfe, došel...
1: V radost. S Penny kartou jen za 9,90.
2: Šéfe, došel matro...
1: S Penny kartou jen za 9,90.
2: Šéfe, došel matroš.
1: Za 9,90.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šla.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala.
4: Musí to lítat.
2: Matroš.
3: Aby stavba šlapala.
4: Musí to lítat.
3: A aby to, aby stavba šlapala,
4: musí to lítat.
3: A aby to lítalo,
4: aby stavba šlapala,
3: musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Šla.
4: Musí to lítat.
3: A aby to lítalo, je tu Stavmat.
4: Musí to lítat.
3: A aby to lítalo, je tu Stavmat.
4: Počítáme na...
3: A aby to lítalo, je tu Stavmat.
4: Počítáme, naložíme,
3: aby to lítalo, je tu Stavmat.
4: Počítáme, naložíme,
3: přivezeme,
4: je tu Stavmat.
3: Počítáme, naložíme, přivezeme,
4: nebo se stav...
3: Stavmat.
4: Počítáme, naložíme,
3: přivezeme,
4: nebo se stavte sami.
3: Počítáme,
4: naložíme,
3: přivezeme,
4: nebo se stavte sami na nejbližší
3: prodejně.
4: Naložíme,
3: přivezeme,
4: nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavební.
3: Naložíme,
4: přivezeme,
3: nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma.
4: Přivezeme,
3: nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma.
4: Stavma,
3: nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma.
4: Stavma.
3: Držíme sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma.
4: Stavma.
3: Držíme zakázky v pohybu.
4: Prodejně stavebnin Stavma.
3: Stavma.
4: Držíme zakázky v pohybu.
3: Stavebnin Stavma.
4: Stavma.
3: Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsou dny dobré.
3: Stavma.
4: Stavma.
3: Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsou dny dobré.
4: Lepší.
3: Stavma.
4: Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsou dny dobré.
4: Lepší. A pak jsou tu ale.
3: Zakázky v pohybu.
5: Jsou dny dobré,
4: lepší
5: a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší.
4: Jsou dny dobré,
5: lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny.
4: Dny dobré,
5: lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákup.

0: Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky. Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď na nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za superce na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro. Skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Zdravíčko,
0: den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Zdravíčko, sousede.
0: Když něco, tak Allegro.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě?
0: Tak Allegro.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si
1: loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději
1: u a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: Chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.
1: No.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ.
3: Yes.
2: Komerční banka. Více na KBCZ.
3: Jeter.
2: Komerční banka. Více na KBCZ.
3: Je.
2: Více na KBCZ.
3: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál.
2: KBCZ.
3: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál.
2: Z.
3: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu? Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají? Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží a...
3: Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé
3: Kauflandu dělají.
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělím. Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělím. Aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionu. Haly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionu. Nakupte alespoň za tos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionu. Nakupte alespoň za 300 hokejisty rozdělíme 11,5 milionu. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte. Rozdělíme 11,5 milionu. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte. 11,5 milionu. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až milionu. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, te pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají. Favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
5: Finální
4: 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
5: Finální výprodej ve
4: velpadu. Kaufland, puky pomáhají.

0: Pomáhají. Finální výprodej ve velkém Flant. Puky pomáhají. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej z... pomáhají. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu Prague. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas u značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sport 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tom Hardy.
0: Na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen.
0: Nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vrací.
0: Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky.
0: Život v pohybu.
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
2: Chceš válku?
1: Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
2: Chceš válku? Tak tady máš válku.
1: Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
2: Chceš válku? Tak tady máš válku.
1: Nová řada Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
2: Chceš válku? Tak tady máš válku.
1: Nová řada Země gangů je na Sky Showtime.
2: Chceš válku? Tak tady máš válku.
1: Nová řada Země gangů jen na Showtime.
2: Chceš válku? Tak tady máš válku.
1: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem. Válku? Tak tady máš válku.
1: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem. Tak tady máš válku.
1: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou
1: žralci. Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
1: Připlaťte si řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
1: Připlaťte si tady na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
1: Připlaťte si tady v standard jen za 149 korun.
2: Všude kolem jsou žraloci.
1: Připlaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců.
2: Kolem jsou žraloci.
1: Připlaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Připlaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 9 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12 října, lze kdy po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdy 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Tak co, sousede, už máš zimníku.
1: Končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně.
1: Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám.
1: Platí smluvní podmínky.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový cit...
1: podmínky.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: Co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej. Už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days,
4: že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu.
4: A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu.
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu.
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu.
6: S nimi extra ceny.
5: Citroen Happy Days jsou tu.
6: S nimi extra ceny. Až 8 let záruka.
5: Citroen Happy Days jsou tu.
6: S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní
5: jsou tu.
6: S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu zdarma. Extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen ruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz k vozu zdarma. Jen do 23. října.

0: Karel Goda. Karel Goda pokaždé na Blaní. Karel Goda pokaždé na Blaníku. Karel Goda pokaždé na Blaníku. No pok. Karel Goda pokaždé na Blaníku. No pokaždé nemůže být teplo a sluníčko. Karel Goda pokaždé na Blaníku. No pokaždé nemůže být teplo a sluníčko. Karel Goda pokaždé na Blaníku. No pokaždé nemůže být teplo a sluníčko.
1: Dobré ráno.
0: Pokaždé na Blaníku. No pokaždé nemůže být teplo a sluníčko.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Na Blaníku. No pokaždé nemůže být teplo a sluníčko.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Protože potom teplem zaždé nemůže být teplo a sluníčko.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Protože potom teplem zaždé sluníčko.
1: Dobré ráno.
0: Protože potom teplem začátku týdne se.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Protože potom teplem začátku týdne se má na víkend.
1: Ráno, Radio Blaník.
0: Protože potom teplem začátku týdne se má na víkend ochladit.
1: Blaník.
0: Protože potom teplem začátku týdne se má na víkend ochladit a má zapršet. Teplem začátku týdne se má na víkend ochladit a má zapršet. Maximálně se má na víkend ochladit a má zapršet. Maximální teploty má na víkend ochladit.

0: tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Kořína. Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: A co vaše?
0: Mrkněte na Citroen.cz.
1: A co vaše úspory?
0: Citroen.cz.
1: A co vaše úspory v benzínku? A co vaše úspory v benzínku? Viděla... A co vaše úspory v benzínku? Vydělávají? Nebo je... A co vaše úspory v benzínku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v benzínku? Vydělávají? Nebo jenom vše úspory v benzínku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko
1: v benzínku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právku.
1: Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě
1: vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k...
1: Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás. Korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
3: Tati.
2: Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
3: Tati. A promění se
2: na NN.cz. NN. Na vás záleží.
3: Tati. A
2: promění se NN. Na vás záleží.
3: Tati. A promění se vytřídě
2: na NN. Na vás záleží.
3: Tati. A promění se vytřídě na Petlehev v novou.
2: Na vás záleží.
3: Tati. A promění se vytřídě na Petlehev v novou s mým oblíbeným
2: záleží.
3: Tati. A promění se vytřídě na Petlehev v novou. Tati. A promění se vytřídě na Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
4: Promění.
3: A promění se vytřídě na Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
4: Promění.
3: Se vytřídě na Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
4: Promění.
3: A v novou sukínku. Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
4: Promění.
3: A v novou sukínku.
4: Promění.
3: Novou s mým oblíbeným džusíkem.
4: Promění.
3: A v novou sukínku.
4: Promění.
3: Oblíbeným džusíkem.
4: Promění.
3: A v novou sukínku.
4: Promění.
3: A v paraplíčko.
4: Promění.
3: A v novou sukínku.
4: Promění.
3: A v paraplíčko.
4: Promění.
3: A v novou sukínku.
4: Promění.
3: A v paraplíčko.
4: Promění.
3: A v novou sukínku.
4: Promění.
3: A v paraplíčko.
4: Promění.
3: Promění. A v paraplíčko.
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky.
4: I.
3: A v paraplíčko.
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky.
4: I v obal.
3: A v paraplíčko.
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky.
4: I v obal.
3: A v baťužek.
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky.
4: I v obal.
3: A v baťužek.
4: Ano.
3: I na obal pro pastelky.
4: I v obal.
3: A v baťužek.
5: Ano, v tohle všechno stky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
3: Tak já
6: vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
6: Užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí?
6: Cí. Má to smysl. Cítíte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
6: Smysl. Cítíte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
6: Ty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
6: Více na cesta odpadu.
3: Tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
6: Více na cesta odpadu CZ.
3: Tatí? A...
4: Běž už.
6: Více na cesta odpadu CZ.
3: A
4: běž už.
6: Více na cesta odpadu CZ.
4: Běž už.
6: Více na cesta odpadu CZ.

0: Šafránové už více na cesta odpadu.cz. Šafránové cesta odpadu.cz. Šafránové wellness pro vaše vlasy CZ. Šafránové wellness pro vaše vlasy a Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je kapil. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu nové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i sy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Den Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dendyrace. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dendyrace. VVV při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dendyrace. VVV kapilních i suchých lupů. S účinnou látkou Dendyrace. VVV kapilan.cz. VVV kapilan.cz. www.kapilan.cz.
1: Spousta voněvých receptů
0: CZ.
1: Spousta voněvých receptů v novém Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. Ana. Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka s spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátových receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátov v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká polohrubá kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká polohrubá nebo 11,90 a mouka Karlova koruna hladká polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90 a mouka Karlova koruna hladká polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90 a Karlova koruna hladká polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny. Hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny. Hrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
2: Kaufland.
1: Hrubá kilo za 7,90. Penny.
2: Kaufland Card Extra.
1: Za 7,90. Penny.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské.
1: 90. Penny.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
1: Penny.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenuj Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra
2: a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra
2: máte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Mil
2: a výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Mil mléčný nápoj za tento týden s Kaufland Card Extra Miller Mil mléčný nápoj za 15,90. Card Extra Miller Mil mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za Miller Mil mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 40 Mil mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Stavebniny Deck
3: 39,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Stavebniny Deck přináší mega akce
3: až do 13. října.

0: Kaufland.
1: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie
0: 13. října. Kaufland.
1: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck
0: Kaufland.
1: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm. Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm. Nyní za Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm. Nyní za skvělých přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun de akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů. Nopová folie Deck Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16 za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovšní. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Víc tého října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na... Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz. Přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz. Folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz. Dren za super cenu. Více na deck.cz. Na deck.cz.

České Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: 8.54. Rádio Blaník. Je 8.54. Rádio Blaník. 8.54. Rádio
1: Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio. Rádio.
2: Ryčny Kovošrot. Ryčny Kovošrot. Autodoslou. Ryčny Kovošrot. Autodosloužilo. Nech... Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická li... Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace... Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Šrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouk. Sloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Bruntál a Bohu. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez staročkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot www.mín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot www. Vaše sběrna. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot www. Vaše sběrna.cz. Ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot www. Vaše sběrna.cz. A bez starostí v Ryčny Kovošrot www. Vaše sběrna.cz. Tuto zimu v Ryčny Kovošrot www. Vaše sběrna.cz. Tuto zimu www.vašesběrna.cz. Tuto zimu www.vašesběrna.cz. Tuto zimu www.vašesběrna.cz. Tuto zimu www.vašesběrna.cz. Tuto zimu
3: objevte Emiráty.
2: Tuto zimu
3: objevte Emiráty nebo pokračujte s... Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katy nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šár. Prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně. Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně. Na palubě na vás Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava. Přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava. Skytime Katovic do Šárdží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime G 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte týdně.

0: Na palubě na vás čeká bezplatná zábava SkyTime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Tchajsko, palubě na vás čeká bezplatná zábava SkyTime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Tchajsko, Malajzii, Indii čeká bezplatná zábava SkyTime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Tchajsko, Malajzii, zábava SkyTime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Tchajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho Time a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Tchajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Prostor pro nohy. Objevte Tchajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport, miluj sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport, miluj letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport, miluj létat. Stavíte.com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport, miluj létat.
1: Stavíte a potřebujete
0: a v cestovních kancelářích. Katowice Airport, miluj létat.
1: Stavíte
0: a Katowice Airport, miluj létat.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu.
0: Katowice Airport, miluj létat.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny
0: miluj létat.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. Potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. Poté dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levzemanlitoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Publice. www.levnekomíny.cz. www.levnekominy.cz. Levné komíny.cz.

Všechno nebo nic. Všechno nebo nic. Všechno nebo nic. Eva Farná na konci dnešního. Všechno nebo nic. Eva Farná na konci dnešního dob. Všechno nebo nic. Eva Farná na konci dnešního dobrého rána a za chvíli. Všechno nebo nic. Eva Farná na konci dnešního dobrého rána a za chvíli. Už ten slib nic. Eva Farná na konci dnešního dobrého rána a za chvíli. Už ten slibovaný. Eva Farná na konci dnešního dobrého rána a za chvíli. Už ten slibovaný tajemný rok. Si dnešního dobrého rána a za chvíli. Už ten slibovaný tajemný rok. A? A já. Dobrého rána a za chvíli. Už ten slibovaný tajemný rok. A? A já. Už ten slibovaný tajemný rok. A? A já. Už ten slibovaný tajemný rok. A? A já. Tajemný rok. A? A já. Budou a? A já. Budou činasky. Budou činasky s písničkou z tajemného roku. Budou činasky s písničkou z tajemného roku. Budou činasky s písničkou z tajemného roku. Z tajemného roku je i ten. Budou činasky s písničkou z tajemného roku. Z tajemného roku je i tento duet. Budou činasky s písničkou z tajemného roku. Z tajemného roku je i tento duet. Činasky s písničkou z tajemného roku. Z tajemného roku je i tento duet. Z tajemného roku. Z tajemného roku je i tento duet. Z tajemného roku je i tento duet. A Lenka Filipová měla i tento duet. A Lenka Filipová měla tehdy taky. A Lenka Filipová měla tehdy taky novinku. A Lenka Filipová měla tehdy taky novinku. A Lenka Filipová měla tehdy taky novinku. A Lenka Filipová měla tehdy taky novinku. Lenka Filipová měla tehdy taky novinku. Více pá měla tehdy taky novinku. Ústa z opera, paže z větvovýma, paže z větvovýma. Více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami je 8.54. Rád z větvovýma. Více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami je 8.54. Rádio Blaník. Více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami je 8.54. Rádio Blaník. I s vašimi tipy a vzpomínkami je 8.54. Rádio Blaník. Tipy a vzpomínkami je 8.54.

0: Teploty vyšplhají na 20 až 24 a foukat může mí i déšť a přeháníky. Teploty vyšplhají na 20 až 24 a foukat může místy i náraz přeháníky. Teploty vyšplhají na 20 až 24 a foukat může místy i nárazový. Teploty vyšplhají na 20 až 24 a foukat může místy i nárazový vítr. O počasí všechno na 20 až 24 a foukat může místy i nárazový vítr. O počasí všechno je 24 a foukat může místy i nárazový vítr. O počasí všechno foukat může místy i nárazový vítr. O počasí všechno je tu doprava.
1: Mami.
0: Místy i nárazový vítr. O počasí všechno je tu doprava.
1: Mami.
0: Vítr. O počasí všechno je tu doprava.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
0: O počasí všechno je tu doprava.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To je
0: všechno, je tu doprava.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
0: Je tu doprava.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí.
1: Proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého.
1: Máme všechno od konceptu.
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče in.
1: Od konceptu.
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče in na maličkosti.
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče in na maličkosti.
4: Koncept.
2: Chytínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšlené.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšlené.
3: Tu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
3: Jeho spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
3: I na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Myšleno pro život.
6: Blaník. Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
0: V Ostravě v Bílovec.
6: Blaník za volantem.
0: V Ostravě v Bílovecké ulici dejte pozor.
6: Blaník za volantem.
0: V Ostravě v Bílovecké ulici dejte pozor na nehodu. Osoba
6: za volantem.
0: V Ostravě v Bílovecké ulici dejte pozor na nehodu. Osobáku s nákladňákem. V Ostravě v Bílovecké ulici dejte pozor na nehodu osobáku s nákladňákem. V Bílovecké ulici dejte pozor na nehodu osobáku s nákladňákem. Projíždí se s omezením. Dejte pozor na nehodu osobáku s nákladňákem. Projíždí se s omezením. Bouralo se taky na nehodu osobáku s nákladňákem. Projíždí se s omezením. Bouralo se taky s nákladňákem. Projíždí se s omezením. Bouralo se taky na Frýdecko-Místecku vkem. Projíždí se s omezením. Bouralo se taky na Frýdecko-Místecku v Paskově. Projíždí se s omezením. Bouralo se taky na Frýdecko-Místecku v Paskově v Mitrovické ulici. Bouralo se taky na Frýdecko-Místecku v Paskově v Mitrovické ulici jsou v sobě dva osobáky. Bouralo se taky na Frýdecko-Místecku v Paskově v Mitrovické ulici jsou v sobě dva osobáky. Taky na Frýdecko-Místecku v Paskově v Mitrovické ulici jsou v sobě dva osobáky. Tak tam dejte při průjezdu. Místecku v Paskově v Mitrovické ulici jsou v sobě dva osobáky. Tak tam dejte při průjezdu pozor. Paskově v Mitrovické ulici jsou v sobě dva osobáky. Tak tam dejte při průjezdu pozor. V Mitrovické ulici jsou v sobě dva osobáky. Tak tam dejte při průjezdu pozor. Opatrně taky na dálni ulici jsou v sobě dva osobáky. Tak tam dejte při průjezdu pozor. Opatrně taky na dálnicích osobáky, tak tam dejte při průjezdu pozor. Opatrně taky na dálnicích na D50, tam dejte při průjezdu pozor. Opatrně taky na dálnicích na D55 cen jezdu pozor. Opatrně taky na dálnicích na D55 cen na 18. Opatrně taky na dálnicích na D55 cen na 18. kilometru. Opatrně taky na dálnicích na D55 cen na 18. kilometru ve směru na Otrokovice. Na dálnicích na D55 cen na 18. kilometru ve směru na Otrokovice stojí od na D55 cen na 18. kilometru ve směru na Otrokovice stojí odstavený náklad. 55 cen na 18. kilometru ve směru na Otrokovice stojí odstavený náklad. Cena na 18. kilometru.

0: kilometrů ve směru na Otrokovice stojí odstavený nákladňák. Na D35 kilometrů ve směru na Otrokovice stojí odstavený nákladňák. Na D35 ve směru na Otrokovice stojí odstavený nákladňák. Na D35 na 200 Otrokovice stojí odstavený nákladňák. Na D35 na 270 stojí odstavený nákladňák. Na D35 na 270 prvním kilometru ve směru nákladňák. Na D35 na 270 prvním kilometru ve směru na Lipník nad Bětce na 270. prvním kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou stojí porucha 270. prvním kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou stojí poruchaná dodávka. Prvním kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou stojí poruchaná dodávka a na D40 kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou stojí poruchaná dodávka a na D48 směru na Lipník nad Bečvou stojí poruchaná dodávka a na D48 mezi 51 stojí poruchaná dodávka a na D48 mezi 51 poruchaná dodávka a na D48 mezi 51 pultým a 52 a na D48 mezi 51 pultým a 52 kilometrem ve směru na Český 48 mezi 51 pultým a 52 kilometrem ve směru na Český Těšín mezi 51 pultým a 52 kilometrem ve směru na Český Těšín pracují v pravém pro 50 pultým a 52 kilometrem ve směru na Český Těšín pracují v pravém a 52 kilometrem ve směru na Český Těšín pracují v pravém pruhu 50 kilometrem ve směru na Český Těšín pracují v pravém pruhu silničáři. Tolik doprava ve směru na Český Těšín pracují v pravém pruhu silničáři. Tolik doprava, jsou tu zprávy. Těšín pracují v pravém pruhu silničáři. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
1: Šťastnou cestu
0: v pravém pruhu silničáři. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
1: Šťastnou cestu domů.
0: Silničáři. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí.
0: Tolik doprava, jsou tu zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku C.
0: Tu zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavé matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.z. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz ortoped

0: volbami znovu reguluje ceny
1: Jasně, přehledně.
0: Vláda před volbami znovu reguluje ceny paliv.
1: Přehledně.
0: Vláda před volbami znovu reguluje ceny paliv. Burzy.
1: Ně.
0: Vláda před volbami znovu reguluje ceny paliv. Burzy škol pomůže. Vláda před volbami znovu reguluje ceny paliv. Burzy škol pomůže. Volbami znovu reguluje ceny paliv. Burzy škol pomůžou deváťákům vybrat kam paliv. Burzy škol pomůžou deváťákům vybrat kam dál. Burzy škol pomůžou deváťákům vybrat kam dál. Policie dopadla z lodi. Škol pomůžou deváťákům vybrat kam dál. Policie dopadla zloděje, můžou deváťákům vybrat kam dál. Policie dopadla zloděje z pardubických skákům vybrat kam dál. Policie dopadla zloděje z pardubických stavenišť. Kam dál. Policie dopadla zloděje z pardubických stavenišť. Policie dopadla zloděje z pardubických stavenišť. Policie dopadla zloděje z pardubických stavenišť. Dla zloděje z pardubických staveništ. Pardubických staveništ. Staveništ.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Krásné ráno přeje
0: počasí.
1: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude na Moravě. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude na Moravě a ve Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku teď po ránu polojasno. Ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku teď po ránu polojasno až skoro jasno. Eliška Votrubová. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku teď po ránu polojasno až. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku teď po ránu polojasno až skoro jasno. Od západu ale bude postupně na Moravě a ve Slezsku teď po ránu polojasno až skoro jasno. Od západu ale bude postupně teď po ránu polojasno až skoro jasno. Od západu ale bude postupně spíše oblačno až zataženo, polojasno až skoro jasno. Od západu ale bude postupně spíše oblačno až zataženo, skoro jasno. Od západu ale bude postupně spíše oblačno až zataženo. Od západu ale bude postupně spíše oblačno až zataženo, později odpoledne a k večeru. Od západu ale bude postupně spíše oblačno až zataženo, později odpoledne a k večeru. Dorazí i déšť a postupně spíše oblačno až zataženo, později odpoledne a k večeru. Dorazí i déšť a přeháníky. Oblačno až zataženo, později odpoledne a k večeru, dorazí i déšť a přeháníky. Teploty vyšplhají zataženo, později odpoledne a k večeru, dorazí i déšť a přeháníky. Teploty vyšplhají na odpoledne a k večeru, dorazí i déšť a přeháníky. Teploty vyšplhají na 20 až 24 a v večeru, dorazí i déšť a přeháníky.

0: dětí. Vybírají kam dál. Jeho Česká hospodářská komora proto během podzimu pořádá. Vybírají kam dál. Jeho Česká hospodářská komora proto během podzimu pořádá burzy škol. Kde se dál? Jeho Česká hospodářská komora proto během podzimu pořádá burzy škol. Kde se sezná? Česká hospodářská komora proto během podzimu pořádá burzy škol. Kde se seznámí s jednotlivá komora proto během podzimu pořádá burzy škol. Kde se seznámí s jednotlivými obory i se studenty proto během podzimu pořádá burzy škol. Kde se seznámí s jednotlivými obory i se studenty. Včera pořádá burzy škol. Kde se seznámí s jednotlivými obory i se studenty. Včera proběhl veletrh škol. Kde se seznámí s jednotlivými obory i se studenty. Včera proběhl veletrh v Třeboni. Se seznámí s jednotlivými obory i se studenty. Včera proběhl veletrh v Třeboni a další školy a učili s jednotlivými obory i se studenty. Včera proběhl veletrh v Třeboni a další školy a učiliště se i se studenty. Včera proběhl veletrh v Třeboni a další školy a učiliště se představí v táboře studenty. Včera proběhl veletrh v Třeboni a další školy a učiliště se představí v táboře. Včera proběhl veletrh v Třeboni a další školy a učiliště se představí v táboře. Jindřichově Hradce veletrh v Třeboni a další školy a učiliště se představí v táboře. Jindřichově Hradci v Třeboni a další školy a učiliště se představí v táboře. Jindřichově Hradci v Písku a ve Strakonicích školy a učiliště se představí v táboře. Jindřichově Hradci v Písku a ve Strakonicích. Učiliště se představí v táboře. Jindřichově Hradci v Písku a ve Strakonicích. Češi znovu pomáhají v táboře. Jindřichově Hradci v Písku a ve Strakonicích. Češi znovu pomáhají Jindřichově Hradci v Písku a ve Strakonicích. Češi znovu pomáhají uklízet přírodu v Písku a ve Strakonicích. Češi znovu pomáhají uklízet přírodu do podzimní části a ve Strakonicích. Češi znovu pomáhají uklízet přírodu do podzimní části. Češi znovu pomáhají uklízet přírodu do podzimní části kampaně Uklid. Češi znovu pomáhají uklízet přírodu do podzimní části kampaně Ukliďme svět se napříč republikou. Pomáhají uklízet přírodu do podzimní části kampaně Ukliďme svět se napříč republikou. Za přírodu do podzimní části kampaně Ukliďme svět se napříč republikou zapojilo přes 8000. Do podzimní části kampaně Ukliďme svět se napříč republikou zapojilo přes 8000 dobrovolníků. Kampaně Ukliďme svět se napříč republikou zapojilo přes 8 tisíc dobrovolníků. A to je svět se napříč republikou zapojilo přes 8 tisíc dobrovolníků. A to je mnohem víc než loni. Republikou zapojilo přes 8 tisíc dobrovolníků. A to je mnohem víc než loni. Jak říká koordinátor, pojilo přes 8 tisíc dobrovolníků. A to je mnohem víc než loni. Jak říká koordinátorka 8 tisíc dobrovolníků. A to je mnohem víc než loni. Jak říká koordinátorka akce Veronika Andrlová. A to je mnohem víc než loni. Jak říká koordinátorka akce Veronika Andrlová. Zítková. Letoš mnohem víc než loni, jak říká koordinátorka akce Veronika Andrlová Zítková.
1: Letošní podzimní,
0: jak říká koordinátorka akce Veronika Andrlová Zítková.
1: Letošní podzimní vlna Ukliďme
0: svět. Koordinátorka akce Veronika Andrlová Zítková.
1: Letošní podzimní vlna Ukliďme svět
0: překa akce Veronika Andrlová Zítková.
1: Letošní podzimní vlna Ukliďme svět překonává výsledky z loňského
0: roku Andrlová Zítková.
1: Letošní podzimní vlna Ukliďme svět překonává výsledky z loňského
0: Zítková.
1: Letošní podzimní vlna Ukliďme svět překonává výsledky z loňského podzimu. Počet letošní podzimní vlna Ukliďme svět překonává výsledky z loňského podzimu. Počet uklidových dní vlna Ukliďme svět překonává výsledky z loňského podzimu. Počet uklidových akcí vzrostl. Svět překonává výsledky z loňského podzimu. Počet uklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu výsledky z loňského podzimu. Počet uklidových akcí vzrostl o třetinu loňského podzimu. Počet uklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba uklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatím vzrostl o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatím třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali ne a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tun nepořádku dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tun nepořádku více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tun nepořádku letos už váha ukazuje tímco v loni pozbírali necelých 15 tun nepořádku letos už váha ukazuje přes pozbírali necelých 15 tun nepořádku letos už váha ukazuje přes 21,15 tun nepořádku letos už váha ukazuje přes 21 tun.
0: A do podzimní
1: nepořádku letos už váha

0: ukazuje přes 21 tun.
1: A do podzimních úklidů
0: letos už váha ukazuje přes 21 tun.
1: A do podzimních úklidů se
0: výrazně už váha ukazuje přes 21 tun.
1: A do podzimních úklidů se výrazně
0: ukazuje přes 21 tun.
1: A do podzimních úklidů se výrazně
0: 21 tun.
1: A do podzimních úklidů se výrazně letos zapojily také školy.
0: Tun.
1: A do podzimních úklidů se výrazně letos zapojily také školy. Pardubická policie do podzimních úklidů se výrazně letos zapojily také školy. Pardubická policie dopadla třklidů se výrazně letos zapojily také školy. Pardubická policie dopadně letos zapojily také školy. Pardubická policie dopadla tříčlenný gang školy. Pardubická policie dopadla tříčlenný gang na stavbách v kraji měsíce kradl velké stroje. Pardubická policie dopadla tříčlenný gang na stavbách v kraji měsíce kradl velké stroje. Policie dopadla tříčlenný gang na stavbách v kraji měsíce kradl velké stroje jako tříčlenný gang na stavbách v kraji měsíce kradl velké stroje jako bagry nebo traktory na stavbách v kraji měsíce kradl velké stroje jako bagry nebo traktory nebo z nich odčerpával naftu. Kraji měsíce kradl velké stroje jako bagry nebo traktory nebo z nich odčerpával naftu. Podle kriminalistů velké stroje jako bagry nebo traktory nebo z nich odčerpával naftu. Podle jako bagry nebo traktory nebo z nich odčerpával naftu. Podle kriminalistů skupina za sebou nenechá bagry nebo traktory nebo z nich odčerpával naftu. Podle kriminalistů skupina za sebou nenechávala stopy nebo z nich odčerpával naftu. Podle kriminalistů skupina za sebou nenechávala stopy. Používal naftu. Podle kriminalistů skupina za sebou nenechávala stopy. Používala vysílačky. Podle kriminalistů skupina za sebou nenechávala stopy. Používala vysílačky noční vidění a listů skupina za sebou nenechávala stopy. Používala vysílačky noční vidění a rušičky signálu sebou nenechávala stopy. Používala vysílačky noční vidění a rušičky signálu. Hlavní organy stopy. Používala vysílačky noční vidění a rušičky signálu. Hlavní organizátor je ve vazbě. Vysílačky noční vidění a rušičky signálu. Hlavní organizátor je ve vazbě a vysílačky noční vidění a rušičky signálu. Hlavní organizátor je ve vazbě a hrozí mu až osobní vidění a rušičky signálu. Hlavní organizátor je ve vazbě a hrozí mu až osušičky signálu. Hlavní organizátor je ve vazbě a hrozí mu až 8 let vězení. A tím hlavní organizátor je ve vazbě a hrozí mu až 8 let vězení. A tím zprávy končí. Teď už organizátor je ve vazbě a hrozí mu až 8 let vězení. A tím zprávy je ve vazbě a hrozí mu až 8 let vězení. A tím zprávy končí. Teď už vyrážíme a hrozí mu až 8 let vězení. A tím zprávy končí. Teď už vyrážíme do minulosti. 8 let vězení. A tím zprávy končí. Teď už vyrážíme do minulosti. A tím zprávy končí. Teď už vyrážíme do minulosti. Zprávy končí. Teď už vyrážíme do minulosti. Teď už vyrážíme do minulosti.
2: Tajemný rok.
1: Jsme do minulosti.
2: Tajemný rok a... Tajemný rok a Petr... Tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na rádiu Blaník.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na rádiu Blaník.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na rádiu Blaník.
2: A Petr Slíva.
3: Na rádiu Blaník.
4: No a začínáme ten
2: Petr Slíva
3: na rádiu Blaník.
4: No a začínáme ten dnešní tajemný rok
3: na rádiu Blaník.
4: No a začínáme ten dnešní tajemný rok, je to
3: rádiu Blaník.
4: No a začínáme ten dnešní tajemný rok, je to opět na vás, na vašich typech. No a začínáme ten dnešní tajemný rok, je to opět na vás, na... No a začínáme ten dnešní tajemný rok, je to opět na vás, na vašich typech, na vašich vzpomínkách. Volejte, začínáme ten dnešní tajemný rok, je to opět na vás, na vašich typech, na vašich vzpomínkách. Volejte nám na 800. Dnešní tajemný rok, je to opět na vás, na vašich typech, na vašich vzpomínkách. Volejte nám na 800 109. Je to opět na vás, na vašich typech, na vašich vzpomínkách. Volejte nám na 800 109 109. Pište na vás, na vašich typech, na vašich vzpomínkách. Volejte nám na 800 109 109. Pište na 603 typech, na vašich vzpomínkách. Volejte nám na 800 109 109. Pište na 603 118 108. Volejte nám na 800 109 109. Pište

Pěkné dopoledne. Rádio Blaník. Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy. Rádio Blaník. Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Blaník. Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Už týden. Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Už týden platí. Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Už týden platí regulace cen pohonných hmot. Jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Už týden platí regulace cen s nimi Hanka Koterová. Už týden platí regulace cen pohonných hmot. Cenový strop vláda nastavila prová. Už týden platí regulace cen pohonných hmot. Cenový strop vláda nastavila právě před volbami. Už týden platí regulace cen pohonných hmot. Cenový strop vláda nastavila právě před volbami. Dní regulace cen pohonných hmot. Cenový strop vláda nastavila právě před volbami. Dnes nejvyšší cen pohonných hmot. Cenový strop vláda nastavila právě před volbami. Dnes nejvyšší povol hmot. Cenový strop vláda nastavila právě před volbami. Dnes nejvyšší pop vláda nastavila právě před volbami. Dnes nejvyšší povolená prodejní cena nafty podle nařízení právě před volbami. Dnes nejvyšší povolená prodejní cena nafty podle nařízení ministerstva financí před volbami. Dnes nejvyšší povolená prodejní cena nafty podle nařízení ministerstva znovu klesne a to na téměř povolená prodejní cena nafty podle nařízení ministerstva financí znovu klesne a to na prodejní cena nafty podle nařízení ministerstva financí znovu klesne a to na téměř 47 korun podle nařízení ministerstva financí znovu klesne a to na téměř 47 korun za litr nařízení ministerstva financí znovu klesne a to na téměř 47 korun za litr. U benzínu se financí znovu klesne a to na téměř 47 korun za litr. U benzínu se cena nemění klesne a to na téměř 47 korun za litr. U benzínu se cena nemění, litr se prodává a to na téměř 47 korun za litr. U benzínu se cena nemění, litr se prodává maximálně 47 korun za litr. U benzínu se cena nemění, litr se prodává maximálně litr. U benzínu se cena nemění, litr se prodává maximálně za 46 korun. Benzínu se cena nemění, litr se prodává maximálně za 46 korun. Deváťáci nemění, litr se prodává maximálně za 46 korun. Deváťáci mají, litr se prodává maximálně za 46 korun. Deváťáci mají před sebou důležité maximálně za 46 korun. Deváťáci mají před sebou důležité rozhodnutí 46 korun. Deváťáci mají před sebou důležité rozhodnutí, vybírají kam dát 6 korun. Deváťáci mají před sebou důležité rozhodnutí, vybírají kam dál. Deváťáci mají před sebou důležité rozhodnutí, vybírají kam dál. Jihočeský před sebou důležité rozhodnutí, vybírají kam dál. Jihočeská hospodářská důležité rozhodnutí, vybírají kam dál. Jihočeská hospodářská komora proto během podzimu

0: Na 600 318 118, jste nám na 800 109 109, pište na 600 318 118, nebo do komentářů na našem 109 109, pište na 600 318 118, nebo do komentářů na našem Facebooku, pište na 600 318 118, nebo do komentářů na našem Facebooku. No a na nás jsou zase na 600 318 118, nebo do komentářů na našem Facebooku. No a na nás jsou zase nápovědy 318 118, nebo do komentářů na našem Facebooku. No a na nás jsou zase nápovědy ty hudební 18, nebo do komentářů na našem Facebooku. No a na nás jsou zase nápovědy ty hudební i ty slovní. První hudební do komentářů na našem Facebooku. No a na nás jsou zase nápovědy ty hudební i ty slovní. První hudební je tady na našem Facebooku. No a na nás jsou zase nápovědy ty hudební i ty slovní. První hudební je tady, první slovní. No a na nás jsou zase nápovědy ty hudební i ty slovní. První hudební je tady, první slovní tady bude. Už za chvilku. Zase nápovědy ty hudební i ty slovní. První hudební je tady, první slovní tady bude. Už za chvilku. Hudební i ty slovní. První hudební je tady, první slovní tady bude. Už za chvilku. První hudební je tady, první slovní tady bude. Už za chvilku.
1: Tajemný rok.
0: Hudební je tady, první slovní tady bude. Už za chvilku.
1: Tajemný rok.
0: První slovní tady bude. Už za chvilku.
1: Tajemný rok.
0: Bude. Už za chvilku.

0: Správy rádia. Správy rádia Blaník. Správy rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Správy rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Správy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Správy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vláda
0: Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vláda před volbami.
1: Stručně, jasně, přehledně.

0: Našli jste rok vašeho života.
1: Hledáme tajemný rok.
0: Našli jste rok vašeho života.
1: Volejte osáme tajemný rok.
0: Našli jste rok vašeho života.
1: Volejte 800 109 rok.
0: Našli jste rok vašeho života.
1: Volejte 800 109.
0: Našli jste rok vašeho života.
1: Volejte 800 109 109.
0: Jste rok vašeho života.
1: Volejte 800 109 109.
0: Vašeho života.
1: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 600.
1: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603.
1: 800 109 109.
2: Pište na 603 118
1: 109 109.
2: Pište na 603 118 118
1: 109.
2: Pište

0: Vypl, že to je rok 2002, podle Petra Habky a Lucie Bílá dívám rok 2002, podle Petra Habky a Lucie Bílá dívám se dívám. 2002, podle Petra Habky a Lucie Bílá dívám se dívám. 2002, podle Petra Habky a Lucie Bílá dívám se dívám.
1: 2002, no tak já si...
0: Petra Habky a Lucie Bílá dívám se dívám.
1: 2002, no tak já si píšu váš tip.
0: A Lucie Bílá dívám se dívám.
1: 2002, no tak já si píšu váš tip.
0: Bílá dívám se dívám.
1: 2002, no tak já si píšu váš tip a moc vám za něj děkuju.
0: Dívám.
1: 2002, no tak já si píšu váš tip a moc vám za něj děkuju. Mějte se krásně. 2002, no tak já si píšu váš tip a moc vám za něj děkuju. Mějte se krásně, Marku, naschledanou. Tak já si píšu váš tip a moc vám za něj děkuju. Mějte se krásně, Marku, naschledanou.
0: Děkuju.
1: Píšu váš tip a moc vám za něj děkuju. Mějte se krásně, Marku, naschledanou.
0: Děkuju.
1: A moc vám za něj děkuju. Mějte se krásně, Marku, naschledanou.
0: Děkuju.
1: A jdeme na SMSky, děkuju. Mějte se krásně, Marku, naschledanou.
0: Děkuju.
1: A jdeme na SMSky.
2: Ahoj, Peťo.
1: Mějte se krásně, Marku, naschledanou.
0: Děkuju.
1: A jdeme na SMSky.
2: Ahoj, Peťo a Adelko, podle...
1: Naschledanou.
0: Děkuju.
1: A jdeme na SMSky.
2: Ahoj, Peťo a Adelko, podle nápověd si myslím, že je to...
0: Děkuju.
1: A jdeme na SMSky.
2: Ahoj, Peťo a Adelko, podle nápověd si myslím, že je to rok 19...
1: A jdeme na SMSky.
2: Ahoj, Peťo a Adelko, podle nápověd si myslím, že je to rok 1990.
1: Jdeme na SMSky.
2: Ahoj, Peťo a Adelko, podle nápověd si myslím, že je to rok 1997. To mi... Ahoj, Peťo a Adelko, podle nápověd si myslím, že je to rok 1997. To mi... Adelko, podle nápověd si myslím, že je to rok 1997. To mi bylo 13 let. A pověd si myslím, že je to rok 1997. To mi bylo 13 let a byla jsem v 7. třídě. Zdraví nás Iveta. Rok 1997. To mi bylo 13 let a byla jsem v 7. třídě, zdraví nás 37, to mi bylo 13 let a byla jsem v 7. třídě, zdraví nás Iveta Spivína.
1: Děkujeme, Iveto.
2: To mi bylo 13 let a byla jsem v 7. třídě, zdraví nás Iveta Spivína.
1: Děkujeme, Iveto.
2: 14 let a byla jsem v 7. třídě, zdraví nás Iveta Spivína.
1: Děkujeme, Iveto.
2: Čárku ke stejnému roku byla jsem v 7. třídě, zdraví nás Iveta Spivína.
1: Děkujeme, Iveto.
2: Čárku ke stejnému roku přidává Věra, zdraví nás Iveta Spivína.
1: Děkujeme, Iveto.
2: Čárku ke stejnému roku přidává Věra z Pardubic Stína.
1: Děkujeme, Iveto.
2: Čárku ke stejnému roku přidává Věra z Pardubic, ta píše bylo mi 20.
1: Iveto.
2: Čárku ke stejnému roku přidává Věra z Pardubic, ta píše bylo mi 21 let a měla... Čárku ke stejnému roku přidává Věra z Pardubic, ta píše bylo mi 21 let a měla jsem ročního syna. Čárku přidává Věra z Pardubic, ta píše bylo mi 21 let a měla jsem ročního syna.
1: Díky.
2: Věra z Pardubic, ta píše bylo mi 21 let a měla jsem ročního syna.
1: Díky, díky.
2: A potom Pardubic, ta píše bylo mi 21 let a měla jsem ročního syna.
1: Díky, díky.
2: A 21 let a měla jsem ročního syna.
1: Díky, díky.
2: A potom přidám tip na rok 1995 a měla jsem ročního syna.
1: Díky, díky.
2: A potom přidám tip na rok 1995, ten ročního syna.
1: Díky, díky.
2: A potom přidám tip na rok 1995, ten nám poslala Hanka z Jablonce.
1: Díky, díky.
2: A potom přidám tip na rok 1995, ten nám poslala Hanka z Jablonce nad Nisou.
1: Díky.
2: Potom přidám tip na rok 1995, ten nám poslala Hanka z Jablonce nad Nisou.
1: Děkuji.
2: 1995, ten nám poslala Hanka z Jablonce nad Nisou.
1: Děkujeme. No a jdeme
2: teď... 55, ten nám poslala Hanka z Jablonce nad Nisou.
1: Děkujeme. No a jdeme...
2: Nám poslala Hanka z Jablonce nad Nisou.
1: Děkujeme. No a jdeme teda na tu první...
2: Hanka z Jablonce nad Nisou.
1: Děkujeme. No a jdeme teda na tu první slovní...
2: Nisou.
1: Děkujeme. No a jdeme teda na tu první slovní nápovědu. Já už jsem... Děkujeme. No a jdeme teda na tu první slovní nápovědu. Já už jsem vám před devátou pouštěl. No a jdeme teda na tu první slovní nápovědu. Já už jsem vám před devátou pouštěl. Na tu první slovní nápovědu. Já už jsem vám před devátou pouštěl tuhle ukázku.
3: Tak už
1: tu první slovní nápovědu. Já už jsem vám před devátou pouštěl tuhle ukázku.
3: Tak už nic ne...
1: nápovědu. Já už jsem vám před devátou pouštěl tuhle ukázku.
3: Tak už nic neřeš.
1: Mám před devátou pouštěl tuhle ukázku.
3: Tak už nic neřeš, nepřepínej a...
1: Pouštěl tuhle ukázku.
3: Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně poničku. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně poničku. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně poničem nepátrej. Ty buď rád, že jsi neřeš, nepřepínej a hlavně poničem nepátrej. Ty buď rád, že se nepřepínej a hlavně poničem nepátrej. Ty buď rád, že seš. Nej, a hlavně...

0: po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš. A hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš.
1: No, v tajemném...
0: Po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš.
1: No, v tajemném roce má premiéru takový zv...
0: Pátrej, ty buď rád, že seš.
1: No, v tajemném roce má premiéru takový zv...
0: Rád, že seš.
1: No, v tajemném roce má premiéru takový zvláštní film.
0: Seš.
1: No, v tajemném roce má premiéru takový zvláštní film režiséra... No, v tajemném roce má premiéru takový zvláštní film režiséra Petra Zelenky. V tajemném roce má premiéru takový zvláštní film režiséra Petra Zelenky, který se sestřihl... Premiéru takový zvláštní film režiséra Petra Zelenky, který se sestává... Zvláštní film režiséra Petra Zelenky, který se sestává z šesti... Režiséra Petra Zelenky, který se sestává z šesti různých Petra Zelenky, který se sestává z šesti různých povídek. Jedna se Petra Zelenky, který se sestává z šesti různých povídek. Jedna se jmenuje Štěstí, který se sestává z šesti různých povídek. Jedna se jmenuje Štěstí z Kokury. Se sestává z šesti různých povídek. Jedna se jmenuje Štěstí z Kokury, další taxikář. Z šesti různých povídek. Jedna se jmenuje Štěstí z Kokury, další taxikář. Civilizační návyk různých povídek. Jedna se jmenuje Štěstí z Kokury, další taxikář. Civilizační návyky poslední povídek. Jedna se jmenuje Štěstí z Kokury, další taxikář. Civilizační návyky poslední slušná generace pitomce. Se jmenuje Štěstí z Kokury, další taxikář. Civilizační návyky poslední slušná generace pitomci. Kokury, další taxikář. Civilizační návyky poslední slušná generace pitomci a duch amerického taxikář. Civilizační návyky poslední slušná generace pitomci a duch amerického. Civilizační návyky poslední slušná generace pitomci a duch amerického pilota. Tady je návyky poslední slušná generace pitomci a duch amerického pilota. Tady je ještě jedna slušná generace pitomci a duch amerického pilota. Tady je ještě jedna ukázka. Pitomci a duch amerického pilota. Tady je ještě jedna ukázka. A duch amerického pilota. Tady je ještě jedna ukázka.
2: Mě tam mohli dát z fleku.
1: Jeho pilota. Tady je ještě jedna ukázka.
2: Mě tam mohli dát z fleku.
3: Proč mi tě tam dávali, prosím tě, co ty...
1: Tady je ještě jedna ukázka.
2: Mě tam mohli dát z fleku.
3: Proč mi tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
1: Jedna ukázka.
2: Mě tam mohli dát z fleku.
3: Proč mi tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
2: Mě tam mohli dát z fleku.
3: Proč mi tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
2: Náhodou, jednu věc mohli dát z fleku.
3: Proč mi tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
2: Náhodou, jednu věc umím, víš?
3: Proč mi tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
2: Náhodou, jednu věc umím, víš?
3: Jo, já jsem dávali, prosím tě, co ty umíš?
2: Náhodou, jednu věc umím, víš?
3: Jo, já jsem zapomněla prskat, co ty umíš?
2: Náhodou, jednu věc umím, víš?
3: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi.
2: Náhodou, jednu věc umím, víš?
3: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně. Já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
2: Prosím tě, tak mě
3: ukáž prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
2: Prosím tě, tak mě ukáž někoho.
3: Lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
2: Prosím tě, tak mě ukáž.
3: No, to je pro nás hrozně důležitý.
2: Prosím tě, tak mě ukáž někoho.
3: Ukáž mi někoho. Pro nás hrozně důležitý.
2: Prosím tě, tak mě ukáž někoho. Ukaž mi někoho, kdo
3: je důležitý.
2: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne. Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivant. Kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lok. Si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lok. Mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
3: No.
2: A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
3: No.
2: Takový plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
3: No.
2: Takový rychlost lokomotivu přímo na osmičku.

0: takové rychlosti. Přímo na osmičku.
1: No.
0: V takové rychlosti.
2: V tajemném roce.
0: Osmičku.
1: No.
0: V takové rychlosti.
2: V tajemném roce má premiéru.
1: No.
0: V takové rychlosti.
2: V tajemném roce má premiéru film.
0: V takové rychlosti.
2: V tajemném roce má premiéru film, který získal českého.
0: V takové rychlosti.
2: V tajemném roce má premiéru film, který získal českého lva za nej... V tajemném roce má premiéru film, který získal českého lva za nejlepší film, za nejlepší film, který získal českého lva za nejlepší film, za nejlepší scénář, za vedlejší mužský získal českého lva za nejlepší film, za nejlepší scénář, za vedlejší mužský herecký výkon za nejlepší film, za nejlepší scénář, za vedlejší mužský herecký výkon za nejlepší film, za nejlepší scénář, za vedlejší mužský herecký výkon za nejlepší režii scénář, za vedlejší mužský herecký výkon za nejlepší režii a taky zlatého za vedlejší mužský herecký výkon za nejlepší režii a taky zlatého ledňáčka za nejlepší celovský herecký výkon za nejlepší režii a taky zlatého ledňáčka za nejlepší celový výkon za nejlepší režii a taky zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný režii a taky zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film a taky zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film. A ten film se zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film. A ten film se jmenuje za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film. A ten film se jmenuje Knoflíka celovečerní hraný nebo animovaný film. A ten film se jmenuje Knoflík nebo animovaný film. A ten film se jmenuje Knoflíkáři.
3: Oni si instalují mezi
2: film. A ten film se jmenuje Knoflíkáři.
3: Oni si instalují mezi hýžďové.
2: A ten film se jmenuje Knoflíkáři.
3: Oni si instalují mezi hýžďové svaly.
2: Se jmenuje Knoflíkáři.
3: Oni si instalují mezi hýžďové svaly zubní protézy.
2: Knoflíkáři.
3: Oni si instalují mezi hýžďové svaly zubní protézy. Oni si instalují mezi hýžďové svaly zubní protézy. A v nepozorované instalují mezi hýžďové svaly zubní protézy. A v nepozorované chvíli mi uštipá hýžďové svaly zubní protézy. A v nepozorované chvíli mi uštipávají knovaly zubní protézy. A v nepozorované chvíli mi uštipávají knoflíčky zčalounění. Tézy. A v nepozorované chvíli mi uštipávají knoflíčky zčalounění. A v nepozorované chvíli mi uštipávají knoflíčky zčalounění. A ne chvíli mi uštipávají knoflíčky zčalounění.
4: Na zadních sedadlech taxík
3: uštipávají knoflíčky zčalounění.
4: Na zadních sedadlech taxíku.
3: Flíčky zčalounění.
4: Na zadních sedadlech taxíku. U starožitného mění. Na zadních sedadlech taxíku. Na zadních sedadlech taxíku. U starožitného nábytku. A zadních sedadlech taxíku. U starožitného nábytku. A tak. Sedadlech taxíku. U starožitného nábytku. A tak. U starožitného nábytku. A tak.
5: Kdo oni?
4: U starožitného nábytku. A tak.
5: Kdo oni?
4: Neho nábytku. A tak.
5: Kdo oni?
4: A tak.
5: Kdo oni?
4: Tverk.
5: Kdo oni?
4: Tverpové.
5: Kdo oni?
4: Tverpové.
5: Kdo oni?
4: Tverpové.
5: A co oni?
4: Tverpové.
5: A co
4: Tverpové.
5: A co třetí, to není možné.
4: Tverpové.
5: A co třetí, to není možné. A co třetí, to není možné.
2: Pamatujete na...
5: A co třetí, to není možné.
2: Pamatujete na Knoflíkáře.
5: A co třetí, to není možné.
2: Pamatujete na Knoflíkáře.
5: Tak... A co třetí, to není možné.
2: Pamatujete na Knoflíkáře. Tak teď už si jenom ty...
5: To není možné.
2: Pamatujete na Knoflíkáře. Tak teď už si jenom tipnout, ve kterém roce...
5: Ne.
2: Pamatujete na Knoflíkáře. Tak teď už si jenom tipnout, ve kterém roce se nachází. Pamatujete na Knoflíkáře. Tak teď už si jenom tipnout, ve kterém roce se nacházíme. To nám zavolejte. Knoflík.

0: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Tajemný rok.
2: A to byla i
0: Rádia Blaník.
1: Tajemný rok.
2: A to byla i ta první v této hodině.
0: Rádia Blaník.
1: Tajemný rok.
2: A to byla i ta první v této hodině. Ta odči...
1: Tajemný rok.
2: A to byla i ta první v této hodině. Ta odčinasky stejně jako...
1: Tajemný rok.
2: A to byla i ta první v této hodině. Ta odčinasky stejně jako já. A tady jsou vaše první... A to byla i ta první v této hodině. Ta odčinasky stejně jako já. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník. První v této hodině. Ta odčinasky stejně jako já. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník. Petr Slíva. Ta odčinasky stejně jako já. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník. Petr Slíva. Tajemný rok. Dobrý den. Stejně jako já. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník. Petr Slíva. Tajemný rok. Dobrý den. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník. Petr Slíva. Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vaše první tipy. Rádio Blaník. Petr Slíva. Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je Marek se studie U.
2: Rádio Blaník. Petr Slíva. Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je Marek se studie U. Znojma.
2: Petr Slíva. Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je Marek se studie U. Znojma.
2: Tak Marek. Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je Marek se studie U. Znojma.
2: Tak Marku, je to vaše.
3: Dobrý den, tady je Marek se studie U Znojma.
2: Tak Marku, je to vaše.
3: Dobrý den, tady je Marek se studie U Znojma.
2: Tak Marku, je to vaše.
3: No, já bych typl, že to je Marek se studie U Znojma.
2: Tak Marku, je to vaše.
3: No, já bych typl, že to je rok Znojma.
2: Tak Marku, je to vaše.
3: No, já bych typl, že to je rok 2002.
2: Tak Marku, je to vaše.
3: No, já bych typl, že to je rok 2002.
2: Tak Marku, je to vaše.
3: No, já bych typl, že to je rok 2002 podle Petra Habky. No, já bych typl, že to je rok 2002 podle Petra Habky a Lucie.

0: Kaře. Tak teď už si jenom tipnout, ve kterém roce se nacházíme. To nám zavolejte na 800 109 109. Tak teď už si jenom tipnout, ve kterém roce se nacházíme. To nám zavolejte na 800 109 109 a nebo napište. Už si jenom tipnout, ve kterém roce se nacházíme. To nám zavolejte na 800 109 109 a nebo napište na 600. Ve kterém roce se nacházíme. To nám zavolejte na 800 109 109 a nebo napište na 600 318. Nacházíme. To nám zavolejte na 800 109 109 a nebo napište na 600 318. Zavolejte na 800 109 109 a nebo napište na 600 318 118 a tehdy 109 anebo napište na 600 318 118 a tehdy jste taky poprvé mohli slyšet tento duet Petra Hapky na 600 318 118 a tehdy jste taky poprvé mohli slyšet tento duet Petra Hapky a Lucky Bíle 18 118 a tehdy jste taky poprvé mohli slyšet tento duet Petra Hapky a Lucky Bíle a tehdy jste taky poprvé mohli slyšet tento duet Petra Hapky a Lucky Bíle
1: dívám
0: taky poprvé mohli slyšet tento duet Petra Hapky a Lucky Bíle
1: Dívám se.
0: Slyšet tento duet Petra Hapky a Lucky Bíle.
1: Dívám se a ty spíš.
0: Petra Hapky a Lucky Bíle.
1: Dívám se a ty spíš.
0: Bíle.

malý kříž. Matně se leskne malý kříž. Matně se leskne malý kříž. Stoupá, matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hru malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, poklesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen co tvoje hruď.

vítr liák přinese, vezmeš a vítr liák přinese, vezmeš mě k tepják přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, jestli to pro teplu pod svůj plášť, jestli to pro mě uděl pod svůj

za ní já držím strach. I dám ti za ní já držím strach. Dám ti za ní já držím strach. Ti za ní já držím strach. Já držím strach.

teploměru naší spolehlivě jako rtuť. Na teploměru našich dní jako rtuť. Na teploměru našich dní jako rtuť. Na teploměru našich dní. Na teploměru našich dní. Na teploměru našich dní. Ráno svět z teploměru našich dní.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Tajemný rok. Rádio Blaník. Tajemný rok.
1: Rok vaš.
0: Rádio Blaník. Tajemný rok.
1: Rok vašeho života.
0: Rádio Blaník. Tajemný rok.
1: Rok vašeho života.
0: Blaník. Tajemný rok.
1: Rok vašeho života. A vzpomínek.
0: Tajemný rok.
1: Rok vašeho života. A vzpomínek.
0: Rok.
1: Rok vašeho života. A vzpomínek. Rok vašeho života.

0: americké sourozené. Americké sourozenecké trio Hensno. Americké sourozenecké trio Hensnovi a americké sourozenecké trio Hensnovi a Mbap. Americké sourozenecké trio Hensnovi a Mbap. Velká pecka stajemného. Sourozenecké trio Hensnovi a Mbap. Velká pecka stajemného roku. Trio Hensnovi a Mbap. Velká pecka stajemného roku.
1: Rádio Blaník.
0: Hensnovi a Mbap. Velká pecka stajemného roku.
1: Rádio Blaník. Tajemný.
0: A Mbap. Velká pecka stajemného roku.
1: Rádio Blaník.
0: Mbap. Velká pecka stajemného roku.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Pecka stajemného roku.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: A velkou pecku.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: A velkou peckou byl i šesti povídkou.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: A velkou peckou byl i šesti.
1: Tajemný rok.
0: A velkou peckou byl i šesti povídkový film režiséra Petra Zelenky.
1: Tajemný rok.
0: A velkou peckou byl i šesti povídkový film režiséra Petra Zelenky Knoflíkáři, který jste
1: rok.
0: A velkou peckou byl i šesti povídkový film režiséra Petra Zelenky Knoflíkáři, který jste poprvé peckou byl i šesti povídkový film režiséra Petra Zelenky Knoflíkáři, který jste poprvé mohli vidět. I šesti povídkový film režiséra Petra Zelenky Knoflíkáři, který jste poprvé mohli vidět 20. listopadu. Film režiséra Petra Zelenky Knoflíkáři, který jste poprvé mohli vidět 20. listopadu tajemného roku. Petra Zelenky Knoflíkáři, který jste poprvé mohli vidět 20. listopadu tajemného roku. A Knoflíkáři, který jste poprvé mohli vidět 20. listopadu tajemného roku. A tady jsou další typy.
2: Rádio,
0: který jste poprvé mohli vidět 20. listopadu tajemného roku. A tady jsou další typy.
2: Rádio Blaník Petr Slíva.
0: Mohli vidět 20. listopadu tajemného roku. A tady jsou další typy.
2: Rádio Blaník Petr Slíva tajemného
0: listopadu tajemného roku. A tady jsou další typy.
2: Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
0: No. Roku a tady jsou další typy.
2: Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
0: No. A tady jsou další typy.
2: Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
0: No.
2: Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
0: No.
2: Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
0: No. Rádio
2: Blaník tajemný rok. Dobrý den.
0: No. Rádio
2: Blaník
0: Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den. No. Já si typnu rok 97 a hlavně jsem si typnu rok 97 a hlavně
2: Je to tak, tak moc vám děkuju, takže já píšu ten 97. jste typoval.
0: Ano.
2: Díky. Tak moc vám děkuju, takže já píšu ten 97. jste typoval.
0: Ano.
2: Díky moc.
0: Na své.
2: Takže

0: píšu, ten 97. jste typoval?
1: Ano.
0: Díky moc. Ten 97. jste typoval?
1: Ano.
0: Díky moc.
1: Jste
0: typoval?
1: Ano.
0: Díky moc.
2: Vám tež, naschledanou.
1: Ano.
0: Díky moc.
2: Vám tež, naschledanou.
1: Pozdravujte Adelku.
0: Díky moc.
2: Vám tež, naschledanou.
1: Pozdravujte Adelku.
0: Ano.
2: Vám tež, naschledanou.
1: Pozdravujte Adelku.
0: Ano.
2: Vám tež, naschledanou.
1: Pozdravujte Adelku.
0: Ano. Vyřídím.
2: Vám tež, naschledanou.
1: Pozdravujte Adelku.
0: Ano. Vyřídím. Naslyšenou.
1: Naschle. Pozdravujte Adelku.
0: Ano. Vyřídím. Naslyšenou. Ano, vyřídím, naslyšeno. Tak, vyřízeno, Adel, vyřídím, naslyšeno. Tak, vyřízeno, Adel, pozdravujte pan Bohumil. Vyřídím, naslyšeno. Tak, vyřízeno, Adel, pozdravujte pan Bohumil.
3: Děkuji, Bohumil.
0: Tak, vyřízeno, Adel, pozdravujte pan Bohumil.
3: Děkuji, Bohumile, taky vás zdravím.
0: Tak, vyřízeno, Adel, pozdravujte pan Bohumil.
3: Děkuji, Bohumile, taky vás zdravím.
0: A pojďme na SMSky. Tak, vyřízeno, Adel, pozdravujte pan Bohumil.
3: Děkuji, Bohumile, taky vás zdravím.
0: A pojďme na SMSky.
3: Zpřebych nám...
0: Adel, pozdravujte pan Bohumil.
3: Děkuji, Bohumile, taky vás zdravím.
0: A pojďme na SMSky.
3: Zpřebych nám napsala...
0: Pan Bohumil.
3: Děkuji, Bohumile, taky vás zdravím.
0: A pojďme na SMSky.
3: Zpřebych nám napsala Marie, opět se ozývám a Bohumile, taky vás zdravím.
0: A pojďme na SMSky.
3: Zpřebych nám napsala Marie, opět se ozývám a zdravím.
0: A pojďme na SMSky.
3: Zpřebych nám napsala Marie, opět se ozývám a zdravím všechny na Blaníčku dnes.
0: Pojďme na SMSky.
3: Zpřebych nám napsala Marie, opět se ozývám a zdravím všechny na Blaníčku dnes. Typuje rok 1997 a to podle písniček a ukázky z filmu Knoflíkáři. Tenkrát mi bylo rok 1997 a to podle písniček a ukázky z filmu Knoflíkáři. Tenkrát mi bylo 4497 a to podle písniček a ukázky z filmu Knoflíkáři. Tenkrát mi bylo 44 let podle písniček a ukázky z filmu Knoflíkáři. Tenkrát mi bylo 44 let a pracovala jsem v mateřské školce z filmu Knoflíkáři. Tenkrát mi bylo 44 let a pracovala jsem v mateřské školce. Knoflíkáři. Tenkrát mi bylo 44 let a pracovala jsem v mateřské školce. Tenkrát mi bylo 44 let a pracovala jsem v mateřské školce.
0: Děkujeme.
3: Potom 34 let a pracovala jsem v mateřské školce.
0: Děkujeme.
3: Potom přidám další tip na pracovala jsem v mateřské školce.
0: Děkujeme.
3: Potom přidám další tip na rok 1997 v školce.
0: Děkujeme.
3: Potom přidám další tip na rok 1997 od Hanky.
0: Děkujeme.
3: Potom přidám další tip na rok 1997 od Hanky z Českého.
0: Děkujeme.
3: Potom přidám další tip na rok 1997 od Hanky z Českého ráje a napsala. Potom přidám další tip na rok 1997 od Hanky z Českého ráje a napsala. Typujeme další tip na rok 1997 od Hanky z Českého ráje a napsala. Typuji to podle mého rok 1997 od Hanky z Českého ráje a napsala. Typuji to podle mého oblíbeného Petra 97 od Hanky z Českého ráje a napsala typuji to podle mého oblíbeného Petra od Hanky z Českého ráje a napsala typuji to podle mého oblíbeného Petra Hapky.
0: Díky.
3: Českého ráje a napsala typuji to podle mého oblíbeného Petra Hapky.
0: Díky.
3: A napsala typuji to podle mého oblíbeného Petra Hapky.
0: Díky.
3: A máme tady i tip na rok podle mého oblíbeného Petra Hapky.
0: Díky.
3: A máme tady i tip na rok 1990 oblíbeného Petra Hapky.
0: Díky.
3: A máme tady i tip na rok 1998 tenky.
0: Díky.
3: A máme tady i tip na rok 1998 ten typuje.
0: Díky.
3: A máme tady i tip na rok 1998 ten typuje Pavla, které se v tom. A máme tady i tip na rok 1998 ten typuje Pavla, které se v tom roce narodili dvojčata. Na rok 1998 ten typuje Pavla, které se v tom roce narodili dvojčata. 98 ten typuje Pavla, které se v tom roce narodili dvojčata.
0: Díky, to si člověk pamatuje.
3: 8 ten typuje Pavla, které se v tom roce narodili dvojčata.
0: Díky.
3: To je Pavla, které se v tom roce narodili dvojčata.
0: Díky, to si člověk pamatuje celý život potom taková dvojčata.
3: Se v tom roce narodili dvojčata.
0: Díky, to si člověk pamatuje celý život potom taková dvojčata. I kdyby se narodilo jenom
3: narodili dvojčata.
0: Díky, to si člověk pamatuje celý život potom taková dvojčata. I kdyby se narodilo jenom jedno. Díky, to si člověk pamatuje celý život potom taková dvojčata. I kdyby se narodilo jenom jedno, tak si to člověk pamatuje. To si člověk pamatuje celý život potom taková dvojčata. I kdyby se narodilo jenom jedno, tak si to člověk pamatuje. Život potom taková dvojčata. I kdyby se narodilo jenom jedno, tak si to člověk pamatuje celý život.

A i kdyby se narodilo jenom jedno, tak si to člověk pamatuje celý život. No, kdyby se narodilo jenom jedno, tak si to člověk pamatuje celý život. No, další písnička, tak si to člověk pamatuje celý život. No, další písnička je připravená. Pamatuje celý život. No, další písnička je připravená. Kabáti celý život. No, další písnička je připravená. Kabáti všechno bud. No, další písnička je připravená. Kabáti všechno. No, další písnička je připravená. Kabáti všechno bude jako dřív. A další písnička je připravená. Kabáti všechno bude jako dřív. A 800 písnička je připravená. Kabáti všechno bude jako dřív. A 800 109 109 603 100 připravená. Kabáti všechno bude jako dřív. A 800 109 109 603 118 100 všechno bude jako dřív. A 800 109 109 603 118 118 jako dřív. A 800 109 109 603 118 118 to jsou ta dvě. A 800 109 109 603 118 118 to jsou ta dvě telefonní čísla, na která se 109 109 603 118 118 to jsou ta dvě telefonní čísla, na která se nám můžete svěřit. 109 603 118 118 to jsou ta dvě telefonní čísla, na která se nám můžete 118 118 to jsou ta dvě telefonní čísla, na která se nám můžete svěřit se svými tipy a vzpomínkami. 18 to jsou ta dvě telefonní čísla, na která se nám můžete svěřit se svými tipy a vzpomínkami. Dvě telefonní čísla, na která se nám můžete svěřit se svými tipy a vzpomínkami. Na která se nám můžete svěřit se svými tipy a vzpomínkami. Na to první volejte. Na to se nám můžete svěřit se svými tipy a vzpomínkami. Na to první volejte. Na to druhé se svými tipy a vzpomínkami. Na to první volejte. Na to druhé pište. Vzpomínkami. Na to první volejte. Na to druhé pište. Na to první volejte, na to druhé pište. Volejte, na to druhé pište. To druhé pište.

0: povstal, všechno bude jako dřív, tak to byla další připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a
0: všechno bude jako dřív, tak to byla další připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a
0: tak to byla další připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu.
0: Další připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: A tady
1: tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
1: A Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: A tady jsou vaše další tipy.
3: Rádio Blaník.
1: Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: A tady jsou vaše další tipy.
3: Rádio Blaník.
2: Na rádiu Blaník.
0: A tady jsou vaše další tipy.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný.
2: Blaník.
0: A tady jsou vaše další tipy.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
0: A tady jsou vaše další tipy.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
4: No, dobrý den.
0: Vaše další tipy.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
4: No, dobrý den.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
4: No, dobrý den. Tady je Fanda.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
4: No, dobrý den.
3: Tady Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
4: No, dobrý den. Tady je Fanda, Česká Třebová.
3: Dobrý den.
4: No, dobrý den. Tady je Fanda, Česká Třebová.
3: Zdraví.
4: No, dobrý den. Tady je Fanda, Česká Třebová.
3: Zdravíme Třebovou, povídejte.
4: Tady je Fanda, Česká Třebová.
3: Zdravíme Třebovou, povídejte.
4: Já tady je Fanda, Česká Třebová.
3: Zdravíme Třebovou, povídejte.
4: Já vám dneska pít, Česká Třebová.
3: Zdravíme Třebovou, povídejte.
4: Já vám dneska pít, 97 Třebová.
3: Zdravíme Třebovou, povídejte.
4: Já vám dneska pít, 97.
3: Zdravíme Třebovou, povídejte.
4: Já vám dneska pít, 97. A
3: povídejte.
4: Já vám dneska pít, 97. A chtěl bych, já vám dneska pít, 97. A chtěl bych být na vás pít, 97. A chtěl bych být na vás 97. A chtěl bych být na vás tady dotaz.
3: Ano.
4: A chtěl bych být na vás tady dotaz.
3: Ano.
4: A chtěl bych být na vás tady dotaz.
3: Ano.
4: Kdy pak se chtěl bych být na vás tady dotaz.
3: Ano.
4: Kdy pak být na vás tady dotaz.
3: Ano.
4: Kdy pak se taky vyspavíte do tady dotaz.
3: Ano.
4: Kdy pak se taky vyspavíte do dotaz.
3: Ano.
4: Kdy pak se taky vyspavíte do Třebový stěl.
3: Ano.
4: Kdy pak se taky vyspavíte do Třebový stěl. Kdy vyspavíte do Třebový stěl. Tím koncertem a tohle. Tady jete do Třebový stěl. Tím koncertem a tohle. Tady je takový hudební klub založený. Tím koncertem a tohle. Tady je takový hudební klub založený. Koncertem a tohle. Tady je takový hudební klub založený a tohle. Tady je takový hudební klub založený a nikdo skládne to ne. Tady je takový hudební klub založený a nikdo skládne to nehlásí. Takový hudební klub založený a nikdo skládne to nehlásí. Všechny města klub založený a nikdo skládne to nehlásí. Všechny města založený a nikdo skládne to nehlásí. Všechny města. Nikdo skládne to nehlásí. Všechny města. Skládne to nehlásí. Všechny města.
3: Píšu si Českou Třebovou a pošlu
4: to. Všechny města.
3: Píšu si Českou Třebovou a pošlu to dál.
4: Všechny města.
3: Píšu si Českou Třebovou a pošlu to dál.
4: Všechny města.
3: Píšu si Českou Třebovou a pošlu to dál.
4: No, bude.
3: Píšu si Českou Třebovou a pošlu to dál.
4: No, bude tak hodný.
3: Si Českou Třebovou a pošlu to dál.
4: No, bude tak hodný.
0: Krásný den.
3: Třebovou a pošlu to dál.
4: No, bude tak hodný.
0: Krásný den.
3: Pošlu to dál.
4: No, bude tak hodný.
0: Krásný den.
4: Naslyšenou. Ahoj. No, bude tak hodnej.
0: Krásný den. Naslyšenou.
4: Ahoj.
0: A pojďme na SMS.
4: No, bude tak hodnej.
0: Krásný den. Naslyšenou.
4: Ahoj.
0: A pojďme na SMSky.
4: Hodnej.
0: Krásný den. Naslyšenou.
4: Ahoj.
0: A pojďme na SMSky.
5: Krásné ráno, typuji rok 19.

0: Krásný den.
1: Naslyšenou. Ahoj.
0: A pojďme na SMSky.
2: Krásné ráno, typuji rok 19...
1: Naslyšenou. Ahoj.
0: A pojďme na SMSky.
2: Krásné ráno, typuji rok 1996, mě bylo 14...
0: A pojďme na SMSky.
2: Krásné ráno, typuji rok 1996, mě bylo 14 let manžel...
0: SMSky.
2: Krásné ráno, typuji rok 1996, mě bylo 14 let manžel... Krásné ráno, typuji rok 1996, mě bylo 14 let manžel... Manželovi byly 3 roky, to nám napsal. Typuji rok 1996. Mě bylo 14 let, manželovi byly 3 roky, to nám 1996, mě bylo 14 let, manželovi byly 3 roky, to nám napsali Minaříčovi. Mě bylo 14 let, manželovi byly 3 roky, to nám napsali Minaříčovi. 14 let, manželovi byly 3 roky, to nám napsali Minaříčovi.
0: Tak zdravíme.
2: Manželovi byly 3 roky, to nám napsali Minaříčovi.
0: Tak zdravíme Minaříčovi.
2: 3 roky to nám napsali Minaříčovi.
0: Tak zdravíme Minaříčovi.
2: Napsali Minaříčovi.
0: Tak zdravíme Minaříčovi.
2: Potom přidám další Minaříčovi.
0: Tak zdravíme Minaříčovi.
2: Potom přidám další tip na rok 1997.
0: Tak zdravíme Minaříčovi.
2: Potom přidám další tip na rok 1997 podle Knof.
0: Zdravíme Minaříčovi.
2: Potom přidám další tip na rok 1997 podle Knoflíkářovi. Potom přidám další tip na rok 1997 podle Knoflíkářů, typuje Ivana z 27 podle Knoflíkářů, typuje Ivana z Vysočiny, napsala to mi bylo 26 a byla jsem na mateřské s druhým synem. Knoflíkářů, typuje Ivana z Vysočiny, napsala to mi bylo 26 a byla jsem na mateřské s druhým synem Tomášem.
0: Zdravíme.
2: Ivana z Vysočiny, napsala to mi bylo 26 a byla jsem na mateřské s druhým synem Tomášem.
0: Zdravíme na Vysočinu.
2: Napsala to mi bylo 26 a byla jsem na mateřské s druhým synem Tomášem.
0: Zdravíme na Vysočinu.
2: A pak nám tady 36 a byla jsem na mateřské s druhým synem Tomášem.
0: Zdravíme na Vysočinu.
2: A pak nám tady typuje další pár Petr mateřské s druhým synem Tomášem.
0: Zdravíme na Vysočinu.
2: A pak nám tady typuje další pár Petr s Dášou ze Štětí s synem Tomášem.
0: Zdravíme na Vysočinu.
2: A pak nám tady typuje další pár Petr s Dášou ze Štětí, ty typují rok 19.
0: Zdravíme na Vysočinu.
2: A pak nám tady typuje další pár Petr s Dášou ze Štětí, ty typují rok 1990. A pak nám tady typuje další pár Petr s Dášou ze Štětí, ty typují rok 1996.
0: Tak.
2: Typuje další pár Petr s Dášou ze Štětí, ty typují rok 1996.
0: Tak, ať je Štětí.
2: Petr s Dášou ze Štětí, ty typují rok 1996.
0: Tak, ať je Štětí.
2: No, 96.
0: Tak, ať je Štětí. No a co vy? Jaký máte tip? Zavolejte na 800 109 109. Ať je Štětí. No a co vy? Jaký máte tip? Zavolejte na 800 109 109. Napište na... No a co vy? Jaký máte tip? Zavolejte na 800 109 109. Napište na 600 308. Jaký máte tip? Zavolejte na 800 109 109. Napište na 600 308. Máte tip? Zavolejte na 800 109 109. Napište na 600 318 118. Nebo do komentářů. Zavolejte na 800 109 109. Napište na 600 318 118 nebo do komentářů. 109 109. Napište na 600 318 118 nebo do komentářů na našem Facebooku. 109. Napište na 600 318 118 nebo do komentářů na našem Facebooku. První slovníčko na 600 318 118 nebo do komentářů na našem Facebooku. První slovní nápovědou byl 18 118 nebo do komentářů na našem Facebooku. První slovní nápovědou byl film 18 nebo do komentářů na našem Facebooku. První slovní nápovědou byl film Konoflíkáři, který měl premiéru dářů na našem Facebooku. První slovní nápovědou byl film Konoflíkáři, který měl premiéru 20. listopadu na našem Facebooku. První slovní nápovědou byl film Konoflíkáři, který měl premiéru 20. listopadu tajemného roku. První slovní nápovědou byl film Konoflíkáři, který měl premiéru 20. listopadu tajemného roku. A nápovědou byl film Konoflíkáři, který měl premiéru 20. listopadu tajemného roku. A další nápověda už za chvilku. Konoflíkáři, který měl premiéru 20. listopadu tajemného roku. A další nápověda už za chvilku.
3: Tajemný,
0: který měl premiéru 20. listopadu tajemného roku. A další nápověda už za chvilku.
3: Tajemný rok.
0: Premiéru 20. listopadu tajemného roku. A další nápověda už za chvilku.
3: Tajemný rok a Petr.
0: A další nápověda už za chvilku.
3: Tajemný rok a Petr Slíva.
4: Na rádiu Blaník.
0: Už za chvilku.
3: Tajemný rok a Petr Slíva.
4: Na rádiu Blaník.
3: Tajemný rok a Petr Slíva.
4: Na rádiu Blaník.
3: Petr Slíva.
4: Na rádiu Blaník.
3: Slíva.
4: Na rádiu Blaník.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. www.syncare.cz. Hledáte perfektní místo pro oslavu www.syncare.cz. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin www.syncare.cz. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin výročí www.cz. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin výročí nebo firemní. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin výročí nebo firemní akci? Dáte perfektní místo pro oslavu narozenin výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvatní místo pro oslavu narozenin výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvatní narozenin výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. Výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodiče v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Ryčnikov.
0: Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Ryčnikov Ošrot.
0: Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Ryčnikov Ošrot. Auto dosloužilo.
0: Těšíme se na vás.
1: Ryčnikov Ošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ryčnikov Ošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ryčnikov Ošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ryčnikov Ošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na Ošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava obsloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Brunte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikov Ošrot. www.bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikov Ošrot. www. Vaše rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikov Ošrot. www. Vaše sběrnacky a bez starostí v Ryčnikov Ošrot. www. Vaše sběrna.cz. Starostí v Ryčnikov Ošrot. www. Vaše sběrna.cz.
2: Festival
1: Ryčnikov Ošrot. www. Vaše sběrna.cz.
2: Festival dřeva.
1: www. Vaše sběrna.cz.
2: Festival dřeva.
3: To je den v
1: Vaše sběrna.cz.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese
1: plný.cz.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese plný zábavy pro
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v
2: dřeva.
3: To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports v Bělském lese v Ostravě.

0: Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie z Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie z... Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví a akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmarních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel, techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapel, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. října od kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Bomba ceny
0: v hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Bomba ceny v Argos Elektro.
0: Vstup zdarma.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují.
0: Vstup zdarma.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný. Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič. Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Od vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Od OE nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Od OEZ zaskvělý chránič LMF 16 ampér. Od OEZ za skvělých 800 LMF 16 ampér. Od OEZ za skvělých 880 MF 16 ampér. Od OEZ za skvělých 888 korun v ampér. Od OEZ za skvělých 888 od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro jich 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více 8 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. I přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Dříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Podzim patří Flóře. Od
1: 8. Argos pro elektrikáře.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11.
1: Argos pro elektrikáře.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás...
1: Elektrikáře.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra... Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve... Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici 10. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země za

0: Z výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy. Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy. Zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olimax. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. Si Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé parky a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce z dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně. V centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně. Na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno najdete také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
1: Za vaše auto chcete víc?
0: Flóra Olomouc Horty Komplex.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovno.
0: Olomouc Horty Komplex.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovno.
0: Komplex.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Auto.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší.
1: Víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dá
2: nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte
2: do Ostravy.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. To vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 me víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Megasek Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
3: Megasekáč.
1: Volejte 800 120 800.
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
1: 800 120 800.
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní.
1: 20 800.
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty.
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10.
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně od
3: u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
4: Ať 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
5: V dnešním světě je fajn mít
3: Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
5: V dnešním světě je fajn mít se na co
3: Ostrava u Futura.
5: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátečním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen, mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen, pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen, a že každé ráno vyjde slunce. Sobota, po zimě jaro, po září říjen, a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se jaro, po září říjen, a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na říjen, a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon, vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od náš net. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org.

národ fanoušků skupiny. Národ fanoušků skupiny Kabát. Národ fanoušků skupiny Kabát právě povstal všechno. Národ fanoušků skupiny Kabát právě povstal všechno bude jako dřív. Národ fanoušků skupiny Kabát právě povstal všechno bude jako dřív, tak to byla. Národ fanoušků skupiny Kabát právě povstal všechno bude jako dřív, tak to byla další připomínka. Národ fanoušků skupiny Kabát právě povstal všechno bude jako dřív, tak to byla další připomínka tajemného roku. Fanoušků skupiny Kabát právě povstal všechno bude jako dřív, tak to byla další připomínka tajemného roku. Právě

0: Na novo internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novoji Čínsku a Hranicku vizi a telefon od nášnet.org. Na Novoji Čínsku a Hranicku jsme vybudovali od nášnet.org. Na Novoji Čínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť.org. Na Novoji Čínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení.org. Na Novoji Čínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení. Na Novoji Čínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout. A Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje. Jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Budovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Náš net připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org, rychlý spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org, rychlý internet, televize a děje, co se děje. Nášnet.org, rychlý internet, televize děje. Nášnet.org, rychlý internet, televize a telefon. Nášnet.org, rychlý internet, televize a telefon. .org, rychlý internet, televize a telefon.
1: Broze,
0: rychlý internet, televize a telefon.
1: Broze, více než
0: internet, televize a telefon.
1: Broze, více než čtvrtce
0: a telefon.
1: Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů.
2: Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena?

0: se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací 40 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervu. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autor včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů. Rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Vychutnejte.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Vychutnejte si
0: Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Vychutnejte
0: Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Vychutnejte si v bile plno dobrých věcí za
0: prodejce vozů Volvo.
1: Vychutnejte si v bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A

Navštivte prodejnu DD Bike v špičkových elektrokol označky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové elektrokol označky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu, DD Bike CZ, včetně doplňků a profi servisu, DD Bike CZ. Doplňků a profi servisu, DD Bike CZ. A profi servisu, DD Bike CZ. DD Bike CZ. CZ.

52%. Byla, to dobré začíná. 90 kus, sleva 52%. Byla, to dobré začíná u nás. Kus, sleva 52%. Byla, to dobré začíná u nás. 52%. Byla, to dobré začíná u nás. Procent. Byla, to dobré začíná u nás. Byla, to dobré začíná u nás. Dobré začíná u nás.

Tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva.

0: I tihle dva v tajemném roce naspívali. I tihle dva v tajemném roce naspívali duet Eros Ramazzotti. Tina Turner.
1: Tajemný rok.
0: Eros Ramazzotti, Tina Turner.

0: 97. Co jste dělala v tom roce?
1: Byla jsem na mateřské.
0: Díky moc. 7. Co jste dělala v tom roce?
1: Byla jsem na mateřské.
0: Díky moc. Mějte se krásně. Naschledanou. Dělala v tom roce?
1: Byla jsem na mateřské.
0: Díky moc. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Byla jsem na mateřské.
0: Díky moc. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Byla jsem na mateřské.
0: Díky moc. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Díky. Naschledanou. Jsem na mateřské.
0: Díky moc. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Díky. Naschledanou.
2: A mezi tím dorazili i další.
0: Díky moc, mějte se krásně, naschledanou.
1: Díky, naschledanou.
2: A mezi tím dorazili i další SMS.
0: Mějte se krásně, naschledanou.
1: Díky, naschledanou.
2: A mezi tím dorazili i další SMSky.
3: Je to tak.
0: Naschledanou.
1: Díky, naschledanou.
2: A mezi tím dorazili i další SMSky.
3: Je to tak, typuje třeba Renata z
1: Hradce. Díky, naschledanou.
2: A mezi tím dorazili i další SMSky.
3: Je to tak, typuje třeba Renata z Hradce Králové zdraví.
2: A mezi tím dorazili i další SMSky.
3: Je to tak, typuje třeba Renata z Hradce Králové zdraví.
2: Dorazili i další SMSky.
3: Je to tak, typuje třeba Renata z Hradce Králové zdravím, Blaníčku, je to rok 19.
2: I další SMSky.
3: Je to tak, typuje třeba Renata z Hradce Králové zdravím, Blaníčku, je to rok 19. Je to tak, typuje třeba Renata z Hradce Králové zdravím, Blaníčku, je to rok 1977. To mi byl Renata z Hradce Králové zdravím, Blaníčku, je to rok 1977. To mi byl jeden rok a zdravím každého, kdo poslouchá. Králové zdravím, Blaníčku, je to rok 1977. To mi byl jeden rok a zdravím každého, kdo poslouchá. Blaníčku, je to rok 1977. To mi byl jeden rok a zdravím každého, kdo poslouchá. 1977, to mi byl jeden rok a zdravím každého, kdo poslouchá.
2: 77, to tady.
3: 77, to mi byl jeden rok a zdravím každého, kdo poslouchá.
2: 77, to tady ještě nemám, dobře?
3: Podívej, poslouchá.
2: 77, to tady ještě nemám, dobře?
3: Podíváme se na náš Facebook, tady taky můžete typovat.
2: 77, to tady ještě nemám, dobře?
3: Podíváme se na náš Facebook, tady taky můžete typovat, typuje třeba Iveta.
2: Ještě nemám, dobře?
3: Podíváme se na náš Facebook, tady taky můžete typovat, typuje třeba Iveta. Podíváme se na náš Facebook, tady taky můžete typovat, typuje třeba Iveta. Zkouším rok 19. Náš Facebook, tady taky můžete typovat, typuje třeba Iveta. Zkouším rok 1997, tady taky můžete typovat, typuje třeba Iveta. Zkouším rok 1997, to mi bylo 13 let, tak typovat, typuje třeba Iveta. Zkouším rok 1997, to mi bylo 13 let, takže se má třeba Iveta. Zkouším rok 1997, to mi bylo 13 let, takže sedmá třída.
2: To jsou ty nůžky pěkně.
3: 1997, to mi bylo 13 let, takže sedmá třída.
2: To jsou ty nůžky pěkně rozevřené. 97.
3: 7, to mi bylo 13 let, takže sedmá třída.
2: To jsou ty nůžky pěkně rozevřené. 97, 77, 77, 77, no dobře. Tak
3: no a já ti s tím ještě trochu zamíchám, protože tady na Facebooku...
2: 97, no dobře.
3: No a já ti s tím ještě trochu zamíchám, protože tady na Facebooku dominuje rok...
2: Dobře.
3: No a já ti s tím ještě trochu zamíchám, protože tady na Facebooku dominuje rok 1995. No. Ještě trochu zamíchám, protože tady na Facebooku dominuje rok 1995. Typuje ho třeba zamíchám, protože tady na Facebooku dominuje rok 1995. Typuje ho třeba Lucka, protože tady na Facebooku dominuje rok 1995. Typuje ho třeba Lucka, Romana nebo Marie.
2: Tak.
3: Rok 1995. Typuje ho třeba Lucka, Romana nebo Marie.
2: Tak píšu 95.
3: 1995. Typuje ho třeba Lucka, Romana nebo Marie.
2: Tak píšu 95.
3: 5. Typuje ho třeba Lucka, Romana nebo Marie.
2: Tak píšu 95. Proč ne? V konci hodiny v každém případě je tady další slovní nápověda. Pokud byste v tajemném roce mezi 4. až 8. únorem chtěli jet někam vlakem, tak byste nikam nedojeli. Protože tehdy až 8. únorem chtěli jet někam vlakem, tak byste nikam nedojeli. Protože tehdy pro únorem chtěli jet někam vlakem, tak byste nikam nedojeli. Protože tehdy probíhala celorepubliková někam vlakem, tak byste nikam nedojeli. Protože tehdy probíhala celorepubliková stávka. Tak byste nikam nedojeli. Protože tehdy probíhala celorepubliková stávka železničářů. Nikam nedojeli. Protože tehdy probíhala celorepubliková stávka železničářů.
4: Ne.
2: Protože tehdy probíhala celorepubliková stávka železničářů.
4: Ne, třetího.
2: Tehdy probíhala celorepubliková stávka železničářů.
4: Ne, 3.4. února.
2: Celorepubliková stávka železničářů.
4: Ne, 3.4. února.
2: Stávka železničářů.
4: Ne, 3.4. února. Odborové sdružení
2: železničářů.
4: Ne, 3.4. února. Odborové sdružení železničářů. Ne, 3.4. února. Odborové sdružení železničářů na železnici vyhlásilo stávku. 48 hodinovou stávku s tím stávku. 48 hodinovou stávku s tím, že nedojde-li 48 hodinovou stávku s tím, že

0: Tajemný rok.
1: Kose de la vita.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
1: Kose de la vita.
2: Rok Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
1: Kose de la vita.
2: Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
1: Kose de la vita. A dneska už jsme si připomněli.
0: Tajemný rok.
1: Kose de la vita. A dneska už jsme si připomněli.
0: Tajemný rok.
1: Kose de la vita. A dneska už jsme si připomněli i jiné písničky z těch českých. Kose de la vita. A dneska už jsme si připomněli i jiné písničky z těch českých. Vybírám vita. A dneska už jsme si připomněli i jiné písničky z těch českých. Vybírám třeba duet Petra Habke a Lucky. A dneska už jsme si připomněli i jiné písničky z těch českých. Vybírám třeba duet Petra Habke a Lucky Bílé dívá. Jsme si připomněli i jiné písničky z těch českých. Vybírám třeba duet Petra Habke a Lucky Bílé dívám se dívám, taky jsme jiné písničky z těch českých. Vybírám třeba duet Petra Habke a Lucky Bílé dívám se dívám, taky jsme z těch českých. Vybírám třeba duet Petra Habke a Lucky Bílé dívám se dívám, taky jsme tady měli Činasky a stejně jako. Vybírám třeba duet Petra Habke a Lucky Bílé dívám se dívám, taky jsme tady měli Činasky a stejně jako já, nebo Kabát. Třeba duet Petra Habke a Lucky Bílé dívám se dívám, taky jsme tady měli Činasky a stejně jako já, nebo Kabáty, všechno bude jako dřív. Lucky Bílé dívám se dívám, taky jsme tady měli Činasky a stejně jako já, nebo Kabáty, všechno bude jako dřív. A taky jsme se dívám, taky jsme tady měli Činasky a stejně jako já, nebo Kabáty, všechno bude jako dřív. A taky jsme si připomněli, tady měli Činasky a stejně jako já, nebo Kabáty, všechno bude jako dřív. A taky jsme si připomněli film a stejně jako já, nebo Kabáty, všechno bude jako dřív. A taky jsme si připomněli film, který měl premiéru, nebo Kabáty, všechno bude jako dřív. A taky jsme si připomněli film, který měl premiéru v tajemném roce a jmenuje se Knoflíkáři. Vzpomněli film, který měl premiéru v tajemném roce a jmenuje se Knoflíkáři. A tady jsou další typy. Rádio měl premiéru v tajemném roce a jmenuje se Knoflíkáři. A tady jsou další typy. Rádio Blaník Petr Svíva v tajemném roce a jmenuje se Knoflíkáři. A tady jsou další typy. Rádio Blaník Petr Svíva tajemný rok. Dobrý den. Knoflíkáři. A tady jsou další typy. Rádio Blaník Petr Svíva tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady
1: jsou další typy. Rádio Blaník Petr Svíva tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Irena Psek.
1: Rádio Blaník Petr Svíva tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Irena Psek.
1: Petr Svíva tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Irena Psek. Já jsem myslel, že
1: tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Irena Psek. Já jsem myslel, že to bude robit.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Irena Psek. Já jsem myslel, že to bude robit 1550. Dobrý den, tady Irena Psek. Já jsem myslel, že to bude robit 1557. Tady Irena Psek. Já jsem myslel, že to bude robit 1557.
1: 90.
3: Psek. Já jsem myslel, že to bude robit 1557. Já jsem myslel, že to bude robit 1557.
1: 97. Co jste dělala v tom roce?
3: To bude robit 1557.
1: 97. Co jste dělala v tom roce?
3: No, 1557.
1: 97. Co jste dělala v tom roce?
3: 1557.
1: 97. Co jste dělala v tom roce?
3: No, 7.
1: 97. Co jste dělala v tom roce?
3: No, byla jsem na mateřské.

0: že nedojdeli 48 hodinovou stávku s tím, že nedojdeli hodinovou stávku s tím, že nedojdeli s tím, že nedojdeli k domluvě, že nedojdeli k domluvě mezi nedojdeli k domluvě mezi odborovými svazy k domluvě mezi odborovými svazy a generálním ředitelstvím bude se tato stávka o 24 dní vždy prodlužovat.
1: No, oni se nedomluvili a tak se prodlužuje.
0: Tak
1: víte, ve kterém roce se nacházíme?
2: Piste na 603 108 118.

0: Hudební rok Rádia Planík.
1: Hodina písniček z jednoho roku.
0: Rok Rádia Planík.
1: Hodina písniček z jednoho roku.
0: Rádia Planík.
1: Hodina písniček z jednoho roku.
0: Na Planík.
1: Hodina písniček z jednoho roku.

0: Jste v práci, výborně. Kam jedete teď?
1: Taky... Ne, byl jsem v práci.
0: Jste v práci, výborně. Kam jedete teď? Taky do práce.
1: Taky byl jsem v práci.
0: Jste v práci, výborně. Kam jedete teď? Taky do práce.
1: Taky tady do práce.
0: Jste v práci, výborně. Kam jedete teď? Taky do práce.
1: Taky tady do práce. Ano.
0: Taky do práce, výborně. Kam jedete teď? Taky do práce.
1: Taky tady do práce.
0: Jedete teď? Taky do práce.
1: Taky tady do práce. Ano.
0: Taky do práce. Tak šťastnou cestu, mějte se krásně.
1: Taky tady do práce. Ano.
0: Taky do práce. Tak šťastnou cestu, mějte se krásně, naslyšenou. Pojďme na. Taky do práce. Tak šťastnou cestu, mějte se krásně, naslyšenou. Pojďme na SMSky.
2: Přidám Alenu z Liberce. Dobrý den, dnes podle knoflíkářů typuji rok 19. Dobrý den, dnes podle knoflíkářů typuji rok 1997. Den dnes podle knoflíkářů typuji rok 1997.
0: Tak, Tverpové napověděli, děkujeme.
2: Podle knoflíkářů typuji rok 1997.
0: Tak, Tverpové napověděli, děkujeme.
2: Typuji rok 1997.
0: Tak, Tverpové napověděli, děkujeme.
2: Potom přidám další posluchač 1997.
0: Tak, Tverpové napověděli. Pověděli, děkujeme.
2: Potom přidám další posluchačku a 7.
0: Tak, Tverpové napověděli, děkujeme.
2: Potom přidám další posluchačku ze Svitav, ta typuje rok 19.
0: Tverpové napověděli, děkujeme.
2: Potom přidám další posluchačku ze Svitav, ta typuje rok 1990.
0: Děli, děkujeme.
2: Potom přidám další posluchačku ze Svitav, ta typuje rok 1997 podle stávky. Potom přidám další posluchačku ze Svitav, ta typuje rok 1997 podle stávku ze Svitav, ta typuje rok 1997 podle stávky železničářů.
0: Tak u 97 zatím.
2: Ta typuje rok 1997 podle stávky železničářů.
0: Tak u 97.
2: 1997 podle stávky železničářů.
0: Tak u 97 zatím nejvíce čárek.
2: Dům podle stávky železničářů.
0: Tak u 97 zatím nejvíce čárek.
2: A potom přidáme tip na rok 2000 železničářů.
0: Tak u 97 zatím nejvíce čárek.
2: A potom přidáme tip na
0: zatím nejvíce čárek.
2: A potom přidáme tip na rok 2006. Ten typuje Péťa ze Šumperka a napsala to se
0: čárek.
2: A potom přidáme tip na rok 2006. Ten typuje Péťa ze Šumperka a napsala, to se mi narodila dcera. Přidáme tip na rok 2006. Ten typuje Péťa ze Šumperka a napsala, to se mi narodila 2006. Ten typuje Péťa ze Šumperka a napsala, to se mi narodila dcera, takže jsem na knoflíkáři koukala v 6. Ten typuje Péťa ze Šumperka a napsala, to se mi narodila dcera, takže jsem na knoflíkáři koukala v porodnici. Péťa ze Šumperka a napsala, to se mi narodila dcera, takže jsem na knoflíkáři koukala v porodnici.
0: Díky.
2: A napsala, to se mi narodila dcera, takže jsem na knoflíkáři koukala v porodnici.
0: Díky. Takže je to
2: narodila dcera, takže jsem na knoflíkáři koukala v porodnici.
0: Díky, takže je to 77. až 2000.
2: Takže jsem na knoflíkáři koukala v porodnici.
0: Díky, takže je to 77. až 2006. Díky, takže je to 77. až 2006. No dobře. Tak ještě jedna 77. až 2006. No dobře. Tak ještě jedna nápověda. Až 2006. No dobře. Tak ještě jedna nápověda. Připomínáme si 6. No dobře. Tak ještě jedna nápověda. Připomínáme si v tomto týdnu nebo dobře. Tak ještě jedna nápověda. Připomínáme si v tomto týdnu nebo v těch ještě jedna nápověda. Připomínáme si v tomto týdnu nebo v těchto dnech nedožité 90. věda. Připomínáme si v tomto týdnu nebo v těchto dnech nedožité 90. Připomínáme si v tomto týdnu nebo v těchto dnech nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Si v tomto týdnu nebo v těchto dnech nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Takto týdnu nebo v těchto dnech nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Tak v tajemném roce to dnech nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Tak v tajemném roce čtvrté nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Tak v tajemném roce 4. ledna narozeniny Václava Havla. Tak v tajemném roce 4. ledna se Václava Havla. Tak v tajemném roce 4. ledna se Václava Havla. Tak v tajemném roce 4. ledna se Václav Havel oženil. Tak v tajemném roce 4. ledna se Václav Havel oženil.
3: Slavnostnímu obřadu se
0: 4. ledna se Václav Havel oženil.
3: Slavnostnímu obřadu se prezident Václav
0: 4. ledna se Václav Havel oženil.
3: Slavnostnímu obřadu se prezident Václav Havel spolu s nastavením
0: se Václav Havel oženil.
3: Slavnostnímu obřadu se prezident Václav Havel spolu s nastávající
0: oženil.
3: Slavnostnímu obřadu se prezident Václav Havel spolu s nastávající manželkou vydal svým stříbrným Mercedesem ze své soukromé rezidence v pražské dělostřelecké vydal svým stříbrným Mercedesem ze své soukromé rezidence v pražské dělostřelecké ulici Mercedesem ze své soukromé rezidence v pražské dělostřelecké ulici 5 minut před půl 12. v pražské dělostřelecké

0: Tajemný rok Rádia Planík. Tajemný rok Rádia Planík.
1: Hodina.
0: Tajemný rok Rádia Planík.
1: Hodina písniček.
0: Tajemný rok Rádia Planík.
1: Hodina písniček.
0: Tajemný

0: Střelecké ulici, 5 minut před 11:30.
1: Václav Havel.
0: Pražské dělostřelecké ulici, 5 minut před 11:30.
1: Václav Havel se oženil.
0: Pražské ulici, 5 minut před 11:30.
1: Václav Havel se oženil s Dagmar tehdy.
0: 5 minut před 11:30.
1: Václav Havel se oženil s Dagmar tehdy ještě.
0: 12:00.
1: Václav Havel se oženil s Dagmar tehdy ještě. Václav Havel se oženil s Dagmar tehdy ještě Peškrnovou. Se oženil s Dagmar tehdy ještě Peškrnovou.
2: Kdy se prezident rozhodl vzít si Dagmar Peškrnovou?
1: Se oženil s Dagmar tehdy ještě Peškrnovou.
2: Kdy se prezident rozhodl vzít si Dagmar Peškrnovou?
1: Dagmar tehdy ještě Peškrnovou.
2: Kdy se prezident rozhodl vzít si Dagmar Peškrnovou?
3: Je to
1: Peškrnovou.
2: Kdy se prezident rozhodl vzít si Dagmar Peškrnovou?
3: Je to už několik.
2: Kdy se prezident rozhodl vzít si Dagmar Peškrnovou?
3: Je to už několik týdnů, kdy pojali společně.
2: Prezident rozhodl vzít si Dagmar Peškrnovou.
3: Je to už několik týdnů, kdy pojali společně toto rozhodnutí.
2: Si Dagmar Peškrnovou.
3: Je to už několik týdnů, kdy pojali společně toto rozhodnutí.
2: Dagmar Peškrnovou.
3: Je to už několik týdnů, kdy pojali společně toto rozhodnutí.
2: Jak dlouho se znají?
3: Je to už několik týdnů, kdy pojali společně toto rozhodnutí.
2: Jak dlouho se znají?
3: Znají se. Je to už několik týdnů, kdy pojali společně toto rozhodnutí.
2: Jak dlouho se znají?
3: Znají kolik týdnů, kdy pojali společně toto rozhodnutí.
2: Jak dlouho se znají?
3: Znají se asi 5-6 let. Pojali společně toto rozhodnutí.
2: Jak dlouho se znají?
3: Znají se asi 5-6 let rozhodnutí.
2: Jak dlouho se znají?
3: Znají se asi 5-6 let.
1: A to byla poslední nápověda.
2: Jak dlouho se znají?
3: Znají se asi 5-6 let.
1: A to byla poslední nápověda.
3: Znají se asi 5-6 let.
1: A to byla poslední nápověda.
4: Tajemný rok.
3: Znají se asi 5-6 let.
1: A to byla poslední nápověda.
4: Tajemný rok.
3: 6 let.
1: A to byla poslední nápověda.
4: Tajemný rok.
1: A to byla poslední nápověda.
4: Tajemný rok.
5: Na rádiu Blaník.
1: Byla poslední nápověda.
4: Tajemný rok.
5: Na rádiu Blaník.
1: Pověda.
4: Tajemný rok.
5: Na rádiu Blaník. Rádiu Blaník.

0: každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopřed během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstev dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete, to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. Developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. Začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit. Byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit. A to snižuje jeho tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit. A to snižuje jeho cenu. Nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu. Že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu. A to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci
0: jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci. Další díly najdete na radia.cz v sekci chytrý. Další díly najdete na radia.cz v sekci chytrý jak rádio. Díly najdete na radia.cz v sekci chytrý jak rádio. V sekci chytrý jak rádio.
2: Doktor Max o vás pečuje už
1: chytrý jak rádio.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 200 vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód. Kupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže na alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektro za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola 50 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky straci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu trokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz, poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz, lomeno soutěž. I cholesterolu. Více na dermax.cz, lomeno soutěž. Více na dermax.cz, lomeno soutěž. Více na dermax.cz, lomeno soutěž.
3: Šéfe,
2: CZ, lomeno soutěž.
3: Šéfe,
2: lomeno soutěž.
3: Šéfe, došel matroš.
2: Jež.
3: Šéfe, došel matroš.
4: Aby stavba šla.
3: Šéfe, došel matroš.
4: Aby stavba šlapala.
3: Šéfe, došel matroš.
4: Aby stavba šlapala.
3: Šéfe, došel matroš.
4: Aby stavba šlapala.
5: Musí to lítat.
3: Došel matroš.

0: Stavba šlapala, musí to lítat. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmapala. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítat. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme nat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší. Čítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin. Naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme za sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Držíme zakázky v pohybu. Pohybu.
1: Máte příznaky. Máte příznaky. Máte příznaky COVID-19? Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické 15? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel, chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo kloubku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře testuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Lékaře je důležitá.
2: Kaufland Karte
1: důležitá.

0: výhod. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller
0: získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj.
0: Extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za
0: pody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15. Týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's ketchup za 4 Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's ketchup za 49,90. Nápoj za 15,90. A Hellmann's ketchup za 49,90. Až 15,90. A Hellmann's ketchup za 49,90. Až do za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Šafrán
1: 90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Šafránové velny.
1: Až do 13. října. Kaufland.
2: Šafránové wellness pro vaše vlasy.
1: října. Kaufland.
2: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku.
1: Kaufland.
2: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je... Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných isků. Vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných isků. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. Na péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. Výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.kapilan.cz i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.kapilan.cz pů. S účinnou látkou Dandyrace. www.kapilan.cz látkou Dandyrace. www.kapilan.cz Dandyrace. www.kapilan.cz
3: Tati.
2: www.kapilan.cz
3: Tati, to bylo chytrý.
2: kapilan.cz
3: Tati, to bylo chytrý.
2: CZ.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo
3: by. To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo by chytrá.
3: Koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo by chytrálí
3: s chytrálku v datártu.
4: Přímo by chytrálí s chytrártem jsme ušetřili.
3: A
4: přímo by chytrálí s chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: By chytrálí s chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby rálí s chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby se snachytřila s chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby se snachytřila jako tem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že nízké.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe chytrárt.
4: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že ní. Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytřila
4: jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej
4: Einstein. Já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein. Nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
3: Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
3: Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Stavebniny Dek přináší mega...
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené...
5: Datart.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy...
5: Datart.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy...

0: Unikátní podcast. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a... Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano.
0: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání.
0: Rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání.
0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení.
0: Lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování.
0: Jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování. Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s oddaní. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Proč se vyplatí poradit se s odborníky? Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že
1: poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí.
1: Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí.
1: S Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu.
1: Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého.
1: SOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka. Je říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit. Celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. Finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. Člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální podkladce, který bychom si

0: Isostatic přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields Isostatic přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou nyní za mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a na nové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Techplat výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Techplat do 16. snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Techplat do 16. října. Tak si přijďte s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Techplat do 16. října. Tak si přijďte pro komínové zdarma. Mega akce ve stavebninách Techplat do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield. Akce ve stavebninách Techplat do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé Techplat do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz. Komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz. Systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz. Skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
1: Prodává.
0: Více na dek.cz.
1: Prodáváte auto a
0: dek.cz.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak při...
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do...
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme. Máte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme za...
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pojďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze to ESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance
1: nejvyšší. Auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: A převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku mé záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného
2: prodejce. Navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám dáme
2: je... nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i
2: garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti
2: výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti. Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde?
1: Od Lesa vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde?
1: Od Lesa prodá auto u S a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde?
1: Od Lesa prodá auto u S-a. A v hotovosti.
2: Kdo na to jde?
1: Od Lesa prodá auto u S-a. Kdo na to jde?
2: Od Lesa prodá auto u S-a.
3: Slyšíte?
1: Kdo na to jde?
2: Od Lesa prodá auto u S-a.
3: Slyšíte?
1: Prodá auto u S-a.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste...
1: Auto u S-a.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.
1: Sa.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba prošíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás. To je seznam, když zrovna nejste doma.

0: teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buď teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu. Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S Věrným má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S Věrným a užitečnek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S Věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma. S Věrným a užitečným parťákem. Seznam. Buďte na internetu jako doma. S Věrným a užitečným parťákem. Seznam. Netu jako doma. S Věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Čným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Seznam. Najdu tam, co neznám. Najdu tam, co neznám. Co neznám.
1: Každý je... Každý je naladěný na něco jiného. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás... Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze... Je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. U nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na Erbet za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Právě.
1: Normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Právě teď v Planeu.
1: Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Právě teď v Planeu ušetříte spré.
1: Více na rb.cz.
2: Právě teď v Planeu ušetříte sprémy od dny.
1: rb.cz.
2: Právě teď v Planeu ušetříte z prémy od dny až 35%. Právě teď v Planeu ušetříte z prémy od dny až 35%. Navštiv Planeu ušetříte z prémy od dny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen z prémy od dny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skla. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skla. Prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. Položkami skladem. Planeo.

0: České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Rádio.
1: Posloucháte tajemný rok rádia. Posloucháte tajemný rok rádia Blaník. Posloucháte tajemný rok rádia Blaník. Posloucháte tajemný rok rádia Blaník. Posloucháte tajemný rok rádia.

slevy? Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a viernosť. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a viernostní body. Jednoduše naskenujte Card Extra. Obrovské slevy a viernostní body. Jednoduše naskenujte Extra. Obrovské slevy a viernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card. Obrovské slevy a viernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a slevy a viernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte viernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte

0: A tak mi ještě řekněte, odkud voláte.
1: Volám z Kateřiny.
0: Mějte se pěkně. A tak mi ještě řekněte, odkud voláte.
1: Volám z Kateřiny.
0: Mějte se pěkně, naschledanou. Ještě řekněte, odkud voláte.
1: Volám z Kateřiny.
0: Mějte se pěkně, naschledanou.
1: Naschle.
0: Poslete.
1: Volám z Kateřiny.
0: Mějte se pěkně, naschledanou.
1: Naschle.
0: Poslední SMSky.
1: Volám z Kateřiny.
0: Mějte se pěkně, naschledanou.
1: Naschle.
0: Poslední SMSky.
2: Napsala nám třeba š...
0: Mějte se pěkně, naschledanou.
1: Naschle.
0: Poslední SMSky.
2: Napsala nám třeba Šárka z Jihlavy.
0: Pěkně, naschledanou.
1: Naschle.
0: Poslední SMSky.
2: Napsala nám třeba Šárka z Jihlavy a...
1: Naschle.
0: Poslední SMSky.
2: Napsala nám třeba Šárka z Jihlavy. Ahoj Blaničku, byl to rok...
0: Poslední SMSky.
2: Napsala nám třeba Šárka z Jihlavy. Ahoj Blaničku, byl to rok 1997. Napsala nám třeba Šárka z Jihlavy. Ahoj Blaničku, byl to rok 1997 a zrovna nám třeba Šárka z Jihlavy. Ahoj Blaničku, byl to rok 1997 a zrovna jsem chodila na střední školu. Šárka z Jihlavy. Ahoj Blaničku, byl to rok 1997 a zrovna jsem chodila na střední školu.
0: Děkujeme.
2: Ahoj Blaničku, byl to rok 1997 a zrovna jsem chodila na střední školu.
0: Děkujeme, Šárko.
2: Potom přidám to rok 1997 a zrovna jsem chodila na střední školu.
0: Děkujeme, Šárko.
2: Potom přidám další 97 a zrovna jsem chodila na střední školu.
0: Děkujeme, Šárko.
2: Potom přidám další čárku ke stejnému rům a zrovna jsem chodila na střední školu.
0: Děkujeme, Šárko.
2: Potom přidám další čárku ke stejnému chodila na střední školu.
0: Děkujeme, Šárko.
2: Potom přidám další čárku ke stejnému roku. Zdravím všechny v rádiu ze školu.
0: Děkujeme, Šárko.
2: Potom přidám další čárku ke stejnému roku. Zdravím všechny v rádiu ze zatažené.
0: Šárko.
2: Potom přidám další čárku ke stejnému roku. Zdravím všechny v rádiu ze zatažené. Potom přidám další čárku ke stejnému roku. Zdravím všechny v rádiu ze zatažené. Ze zatažené Jihlavy. Je to čárku ke stejnému roku. Zdravím všechny v rádiu ze zatažené. Ze zatažené Jihlavy. Je to rok 90. roku. Zdravím všechny v rádiu ze zatažené. Ze zatažené Jihlavy. Je to rok 97. Začátek. Zdravím všechny v rádiu ze zatažené. Ze zatažené Jihlavy. Je to rok 97. Začátkem rádiu ze zatažené. Ze zatažené Jihlavy. Je to rok 97. Začátkem tohoto roku nám nečekaně. Ze zatažené Jihlavy. Je to rok 97. Začátkem tohoto roku nám nečekaně a hodně brzy odešel Jihlavy. Je to rok 97. Začátkem tohoto roku nám nečekaně a hodně brzy odešel náš tatínek Alen. Je to rok 97. Začátkem tohoto roku nám nečekaně a hodně brzy odešel náš tatínek Alen. Narodila se nám začátkem tohoto roku nám nečekaně a hodně brzy odešel náš tatínek Alen. Narodila se nám Pájakem tohoto roku nám nečekaně a hodně brzy odešel náš tatínek Alen. Narodila se nám Pája. Ku nám nečekaně a hodně brzy odešel náš tatínek, ale narodila se nám Pája. A hodně brzy odešel náš tatínek, ale narodila se nám Pája.
0: Pája.
2: Brzy odešel náš tatínek, ale narodila se nám Pája.
0: Pája.
2: Tatínek, ale narodila se nám Pája.
0: Pája. No, Pája.
2: Narodila se nám Pája.
0: Pája. No, Pája. Děkujeme.
2: Nám Pája.
0: Pája. No, Pája, děkujeme.
2: Potom přidám tip na rok...
0: Pája, no, Pája, děkujeme.
2: Potom přidám tip na rok 1996.
0: Pája, no, Pája, děkujeme.
2: Potom přidám tip na rok 1996, ten nám poslala.
0: No, Pája, děkujeme.
2: Potom přidám tip na rok 1996, ten nám poslala Milena. 96, ten nám poslala Milena z Prahy a napsala k tomu, to je rok, kdy jsem se... Ten nám poslala Milena z Prahy a napsala k tomu, to je rok, kdy jsem se vdávala.
0: Také děkujeme i za tu...
2: Milena z Prahy a napsala k tomu, to je rok, kdy jsem se vdávala.
0: Také děkujeme i za tuhle vzpomínku a za ten...
2: Prahy a napsala k tomu, to je rok, kdy jsem se vdávala.
0: Také děkujeme i za tuhle vzpomínku a za tenhle tip.
2: K tomu, to je rok, kdy jsem se vdávala.
0: Také děkujeme i za tuhle vzpomínku a za tenhle tip. No těch typů...
2: Kdy jsem se vdávala.
0: Také děkujeme i za tuhle vzpomínku a za tenhle tip. No těch typů dneska bylo...
2: Vdávala.
0: Také děkujeme i za tuhle vzpomínku a za tenhle tip. No těch typů dneska bylo a... Také děkujeme i za tuhle vzpomínku a za tenhle tip. No těch typů dneska bylo a byli dost... I za tuhle vzpomínku a za tenhle tip. No těch typů dneska bylo a byli dost rozdílné, takže to za tenhle tip. No těch typů dneska bylo a byli dost rozdílné, takže to máme opravdu... No těch typů dneska bylo a byli dost rozdílné, takže to máme opravdu... Typů dneska bylo a byli dost rozdílné. Takže to máme opravdu od roku 77 a byly dost rozdílné, takže to máme opravdu od roku 77 byly dost rozdílné, takže to máme opravdu od roku 77 až do roku 2006 dost rozdílné, takže to máme opravdu od roku 77 až do roku 2006, takže to máme opravdu od roku 77 až do roku 2006, potom tady byla

0: opravdu od roku 77 až do roku 2006, potom tady máme typy jako rok 1977 až do roku 2006, potom tady máme typy jako rok 1997 až do roku 2006, potom tady máme typy jako rok 1997 do roku 2006, potom tady máme typy jako rok 1997 1996, potom tady máme typy jako rok 1997 1998 máme typy jako rok 1997, 1998, 1995. Máme typy jako rok 1997, 1998, 1995, 2000. Rok 1997, 1998, 1995, 2002. No jeden z 97, 1998, 1995, 2002. No jeden z nich 1998, 1995, 2002. No jeden z nich je správně. Tak ještě 1995, 2002. No jeden z nich je správně. Tak ještě k těm nápovědám 95 2002. No jeden z nich je správně. Tak ještě k těm nápovědám knoflíka 2002. No jeden z nich je správně. Tak ještě k těm nápovědám knoflíkáři mají premiéru 2. No jeden z nich je správně. Tak ještě k těm nápovědám knoflíkáři mají premiéru stávka. Jeden z nich je správně. Tak ještě k těm nápovědám knoflíkáři mají premiéru stávka železničářů proběhla správně. Tak ještě k těm nápovědám knoflíkáři mají premiéru stávka železničářů proběhla. Tak ještě k těm nápovědám knoflíkáři mají premiéru stávka železničářů proběhla. Václav Havel se vydám knoflíkáři mají premiéru stávka železničářů proběhla. Václav Havel se oženil s knoflíkáři mají premiéru stávka železničářů proběhla. Václav Havel se oženil s Dagmar tehdy premiéru stávka železničářů proběhla. Václav Havel se oženil s Dagmar tehdy ještě ve železničářů proběhla. Václav Havel se oženil s Dagmar tehdy ještě oženil s Dagmar tehdy ještě ve Škrnovou. A pokud jste typovali rok
1: 1900
0: Dagmar tehdy ještě ve Škrnovou. A pokud jste typovali rok
1: 1990
0: ve Škrnovou. A pokud jste typovali rok
1: 1997
0: Škrnovou. A pokud jste typovali rok
1: 1997
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok.
0: Právně.
1: To byl dnešní tajemný rok rádia. To byl dnešní tajemný rok rádia Blaník. To byl dnešní tajemný rok rádia Blaník.
2: Tajrok. Rádio Blaník.
0: Ode mě a od Adel je to pro dnešek vše. Těšíme se už na zítřek. Ode mě a od Adel je to pro dnešek vše, těšíme se už na zítřek, bude pátek. Ode mě a od Adel je to pro dnešek vše, těšíme se už na zítřek, bude pátek, čeká nás šťastná hodinka. Ode mě a od Adel je to pro dnešek vše, těšíme se už na zítřek, bude pátek, čeká nás šťastná hodinka, bude se. Pro dnešek vše, těšíme se už na zítřek, bude pátek, čeká nás šťastná hodinka, bude se odměňovat. Těšíme se už na zítřek, bude pátek, čeká nás šťastná hodinka, bude se odměňovat. Na zítřek bude pátek, čeká nás šťastná hodinka, bude se odměňovat. No a za chvíli už Pepa Černý a s ním do pátek, čeká nás šťastná hodinka, bude se odměňovat. No a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Nás šťastná hodinka bude se odměňovat. No a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte hodinka bude se odměňovat. No a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem a ještě odměňovat. No a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem a ještě jedna pecka z roku 1990. No a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem a ještě jedna pecka z roku 19. Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem a ještě jedna pecka z roku 1997 dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem a ještě jedna pecka z roku 1997. Lighthouse, zůstaňte s Blaníkem a ještě jedna pecka z roku 1997. Lighthouse Family a Hi. A ještě jedna pecka z roku 1997. Lighthouse Family a Hi. Pecka z roku 1997. Lighthouse Family a Hi. 1997. Lighthouse Family a Hi. Lighthouse Family a Hi. Lighthouse Family a Hi. Hi.

0: chci si tě vzít.
1: Pod starou horou, tak se jmenuje.
0: Miluju a chci si tě vzít.
1: Pod starou horou, tak se jmenuje písnička Honzy.
0: Miluju a chci si tě vzít.
1: Pod starou horou, tak se jmenuje písnička Honzy Nedvěda.
0: Miluju a chci si tě vzít.
1: Pod starou horou, tak se jmenuje písnička Honzy Nedvěda z tajemného roku. Pod starou horou, tak se jmenuje písnička Honzy Nedvěda z tajemného roku. Horou, tak se jmenuje písnička Honzy Nedvěda z tajemného roku.

0: Tajemný rok.
1: Rok Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
2: Zároveň to byla ta poslední podle...
1: Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
2: Zároveň to byla ta poslední, podle které jste mohli...
1: Blaník.
0: Tajemný rok.
2: Zároveň to byla ta poslední, podle které jste mohli hádat.
0: Tajemný rok.
2: Zároveň to byla ta poslední, podle které jste mohli hádat.
3: Rádio Blaník Petr Slí...
0: Tajemný rok.
2: Zároveň to byla ta poslední, podle které jste mohli hádat.
3: Rádio Blaník Petr...
2: Zároveň to byla ta poslední, podle které jste mohli hádat.
3: Rádio Blaník Petr Slíva Tajemný rok, dobrý den.
2: Zároveň to byla ta poslední, podle které jste mohli hádat.
3: Rádio Blaník Petr Slíva Tajemný rok, dobrý den.
2: Poslední, podle které jste mohli hádat.
3: Rádio Blaník Petr Slíva Tajemný rok, dobrý den.
2: Jste mohli hádat.
3: Rádio Blaník Petr Slíva Tajemný rok, dobrý den.
4: Dobrý den, tady
3: Rádio Blaník Petr Slíva Tajemný rok, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Zlatka.
3: Povídejte, jaký má... Blaník Petr Slíva Tajemný rok, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Zlatka.
3: Povídejte, jaký máte tip? Tajemný rok, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Zlatka.
3: Povídejte, jaký máte tip?
4: 90.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Zlatka.
3: Povídejte, jaký máte tip?
4: 97. rok. Dobrý den, tady Zlatka.
3: Povídejte, jaký máte tip?
4: 97. rok.
3: Povídejte, jaký máte tip?
4: 97. rok.
3: A proč si to myslíte?
4: Protože já.
3: Povídejte, jaký máte tip?
4: 97. rok.
3: A proč si to myslíte?
4: Protože já myslím, že to určitě...
3: Tip?
4: 97. rok.
3: A proč si to myslíte?
4: Protože já myslím, že to určitě bude.
3: No dobře, co jste dělala v tom roce?
4: Jo, v tom roce pracovala.
3: No dobře, co jste dělala v tom roce?
4: Jo, v tom roce pracovala.
3: Pracovala. A dělala v tom roce?
4: Jo, v tom roce pracovala.
3: Pracovala. A tak mi ještě řekněte, odkud...
4: Pracovala.
3: Pracovala. A tak mi ještě řekněte, odkud voláte.
4: Volám z Kateřiny.
3: Mějte se pěkně, naschle. Pracovala.

0: A dál si budeme hrát hlavně tajemného roku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky z roku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky zaspívají Xindl X a... A dál si budeme hrát hlavně hezky česky zaspívají Xindl X a Olga Lounová. Vždyť víš, co chci. Vždyť budeme hrát hlavně hezky česky zaspívají Xindl X a Olga Lounová. Vždyť víš, co chci. Hlavně hezky česky zaspívají Xindl X a Olga Lounová. Vždyť víš, co chci. Já vím, ale... Zpívají Xindl X a Olga Lounová. Vždyť víš, co chci. Já vím, ale nejde o to. Petr Olga Lounová. Vždyť víš, co chci. Já vím, ale nejde o to. Petr Novák zaspívá. Vždyť víš, co chci. Já vím, ale nejde o to. Petr Novák zaspívá. Tak, co chci. Já vím, ale nejde o to. Petr Novák zaspívá. Tak, co. Petr Novák zaspívá. Tak se mi, ale nejde o to. Petr Novák zaspívá. Tak se mi postavil. Petr Novák zaspívá. Tak se mi postavil. I Čechomovák zaspívá. Tak se mi postavil. Tak se mi postavil. I Čechomor s Lenkou Dusilovou. A ty mi postavil. I Čechomor s Lenkou Dusilovou. A ty musí. I Čechomor s Lenkou Dusilovou. A ty musíš být. I Čechomor s Lenkou Dusilovou. A ty musíš být. Dusilovou. A ty musíš být. Je to čtvrtek. A ty musíš být. Je to čtvrtstoletí. Je to čtvrtstoletí, co jsme poprvé slyšeli. Je to čtvrtstoletí, co jsme poprvé slyšeli. Je to čtvrtstoletí, co jsme poprvé slyšeli proměny. Teď posloucháte čtvrtstoletí, co jsme poprvé slyšeli proměny. Teď posloucháte Blaník, hrajeme vám hezky česky, před námi prvé slyšeli proměny. Teď posloucháte Blaník, hrajeme vám hezky česky, před námi počasí doprava proměny. Teď posloucháte Blaník, hrajeme vám hezky česky, před námi počasí doprava zprávy. Teď posloucháte Blaník, hrajeme vám hezky česky, před námi počasí doprava zprávy. A posloucháte Blaník, hrajeme vám hezky česky, před námi počasí doprava zprávy. A za 4,5 minuty už bude. Hrajeme vám hezky česky, před námi počasí doprava zprávy. A za 4,5 minuty česky, před námi počasí doprava zprávy. A za 4,5 minuty už bude 10. Počasí doprava zprávy. A za 4,5 minuty už bude 10. Rádio Blaník. Zprávy. A za 4,5 minuty už bude 10. Rádio Blaník. Za 4,5 minuty už bude 10. Rádio Blaník. Už bude 10. Rádio
1: Blaník. Překáží. Rádio Blaník. Překáží vám doma vysloužilé. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékoče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz Ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz I do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz Kontejnerů. www.červenékontejnery.cz www.červenékontejnery.cz www.červenékontejnery.cz
2: Rádio Blaník,
1: pojď.cz
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Pěkné dopoledne.
2: Počasí. Rádio Blaník.
3: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska na...

0: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku. Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká. Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve skoro jasno. Přeje Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve skoro jasno až polojasno. Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve skoro jasno až polojasno. Postupně by dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve skoro jasno až polojasno. Postupně během dne se na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve skoro jasno až polojasno. Postupně během dne se ale Slezsku čeká nejprve skoro jasno až polojasno. Postupně během dne se ale zatáhne, čeká nás oblačno. Nejprve skoro jasno až polojasno. Postupně během dne se ale zatáhne, čeká nás oblačno až zataženo. Výjimečně se mohou objevit i bouřky a bude taky pršet. Teploty vyšplhají na 9. Teploty vyšplhají na 19 až 23 stupňů. O počasí je to všechno.
1: Za každého počasí.

0: Babiše.
1: Ne.
0: Vyschlá husinecká přehrada zalarmovala Babiše. Na hladký průběh... Vyschlá husinecká přehrada zalarmovala Babiše. Na hladký průběh husinecká přehrada zalarmovala Babiše. Na hladký průběh voleb dohlídne policie. Přehrada zalarmovala Babiše. Na hladký průběh voleb dohlídne policie. Zalarmovala Babiše. Na hladký průběh voleb dohlídne policie. Na hladký průběh voleb dohlídne policie. K pobytu ve Špindlu se před K pobytu ve Špindlu se před volbami přihlásili desítky lidí. Rádio.

0: na 130 strážníků. Konkrétně do Brněnských ulic zítra vydá už na 130 strážníků. A na co se do Brněnských ulic zítra vydá už na 130 strážníků. A na co se budou soustředit ulice zítra vydá už na 130 strážníků. A na co se budou soustředit, řekne mluvčí tamních vydá už na 130 strážníků. A na co se budou soustředit, řekne mluvčí tamních policistů na 130 strážníků. A na co se budou soustředit, řekne mluvčí tamních policistů. A na co se budou soustředit, řekne mluvčí tamních policistů Jakub Gánem.
1: Význam jejich přítomnosti je hlavně preventivní. Význam jejich přítomnosti je hlavně preventivní, i tak ale pravidelně pomáhá.
0: Zvažuje i trestní oznámení.

Lighthouse Family na vlnách rádia. Lighthouse Family na vlnách rádia Blaník v samotné. Lighthouse Family na vlnách rádia Blaník v samotném závěru. Lighthouse Family na vlnách rádia Blaník v samotném závěru tajemného roku. Lighthouse Family na vlnách rádia Blaník v samotném závěru tajemného roku. Lighthouse Family na vlnách rádia Blaník v samotném závěru tajemného roku. Na vlnách rádia Blaník v samotném závěru tajemného roku. A dál si budeme hrát Blaník v samotném závěru tajemného roku.

0: Krásné dopoledne. Rádio Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Hanka. Rádio Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Husinecká přehrada na... Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Husinecká přehrada. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Husinecká přehrada na Prachaticku se dostala. Dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Husinecká přehrada na Prachaticku se dostala na nejnižší provoz. Přeje Hanka Koterová. Husinecká přehrada na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu. Koterová. Husinecká přehrada na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu. Husinecká přehrada na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu. Zásobní prostor hrada na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu. Zásobní prostor vyschl. Také na Vltavě se dostala na nejnižší provozní hladinu. Zásobní prostor vyschl. Také na Vltavě a Labi ve středu na nejnižší provozní hladinu. Zásobní prostor vyschl. Také na Vltavě a Labi ve střední hladinu. Zásobní prostor vyschl. Také na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku. Zásobní prostor vyschl. Také na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Prostor vyschl. Také na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Také na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Premiér Andrej Babiš v Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Premiér Andrej Babiš proto na pondělí ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Premiér Andrej Babiš proto na pondělí svolal jednání stav nedostatku vody. Premiér Andrej Babiš proto na pondělí svolal jednání národní koalice pro vody. Premiér Andrej Babiš proto na pondělí svolal jednání národní koalice pro boj se suchem. Premiér Andrej Babiš proto na pondělí svolal jednání národní koalice pro boj se suchem. Andrej Babiš proto na pondělí svolal jednání národní koalice pro boj se suchem.
1: Volby 2.
0: Pondělí svolal jednání národní koalice pro boj se suchem.
1: Volby 2026.
0: Jednání národní koalice pro boj se suchem.
1: Volby 2026.
0: Volby koalice pro boj se suchem.
1: Volby 2026.
0: Volby jsou tady a suchem.
1: Volby 2026.
0: Volby jsou tady a policie.
1: Volby 2026.
0: Volby jsou tady a policie po celé republice mobil.
1: 2026.
0: Volby jsou tady a policie po celé republice mobilizuje.
1: 26.
0: Volby jsou tady a policie po celé republice mobilizuje své.
1: 6.
0: Volby jsou tady a policie po celé republice mobilizuje své bezpečnost. Volby jsou tady a policie po celé republice mobilizuje své bezpečnostní jednotky. Ty budou dohlížet na policie po celé republice mobilizuje své bezpečnostní jednotky. Ty budou dohlížet na hladký průběh celé republice mobilizuje své bezpečnostní jednotky. Ty budou dohlížet na hladký průběh celého víkendu. Mobilizuje své bezpečnostní jednotky. Ty budou dohlížet na hladký průběh celého víkendu. Bezpečnostní jednotky. Ty budou dohlížet na hladký průběh celého víkendu, konkrétně do Brněnské jednotky. Ty budou dohlížet na hladký průběh celého víkendu, konkrétně do Brněnských ulic. Ty budou dohlížet na hladký průběh celého víkendu, konkrétně do Brněnských ulic. Zítra vydá na hladký průběh celého víkendu, konkrétně do Brněnských ulic. Zítra vydá už na 130 celého víkendu, konkrétně do Brněnských ulic. Zítra vydá už na

0: mení výsledky voleb a snaží se proti tomu bránit. Zvažuje i trestní oznámení. Evropská komise představila tomu bránit. Evropská komise představila novinku.
1: Evropu chce ochránit před nedemokratickými vůdci.

0: volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na Uhersko Hradišťsku.
0: Blaník za volantem.
1: Na Uhersko Hradišťsku ve starém.
0: Blaník za volantem.
1: Na Uhersko Hradišťsku ve starém městě v
0: Ulk. Za volantem.
1: Na Uhersko Hradišťsku ve starém městě v
0: volantem.
1: Na Uhersko Hradišťsku ve starém městě v ulici Zezravice u křižovatky. Na Uhersko Hradišťsku ve starém městě v ulici Zezravice u křižovatky z Hradišťskou. Hradišťsku ve starém městě v ulici Zezravice u křižovatky s Hradišťskou. Bourala dvě osoby ve starém městě v ulici Zezravice u křižovatky s Hradišťskou. Bourala dvě osobní městě v ulici Zezravice u křižovatky s Hradišťskou. Bourala dvě osobní auta. Na místě je Zezravice u křižovatky s Hradišťskou. Bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní u křižovatky s Hradišťskou. Bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítej s Hradišťskou. Bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte s kratším. Bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte s kratším zdržením. Osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte s kratším zdržením.

zase o kafíčko, konkrétně o poukaz, nebo míň, taky jak jste zvyklí, a bude to zase o kafíčko, konkrétně o poukaz na 3000, jak jste zvyklí, a bude to zase o kafíčko, konkrétně o poukaz na 3000 do kávy, a bude to zase o kafíčko, konkrétně o poukaz na 3000 do kávujce, to zase o kafíčko, konkrétně o poukaz na 3000 do kávuj.cz, konkrétně o poukaz na 3000 do kávuj.cz, heslo vám řeknu, o poukaz na 3000 do kávuj.cz, heslo vám řeknu na 3000 do kávuj.cz, heslo vám řeknu zhruba tak za 20 tisíc do kávuj.cz, heslo vám řeknu zhruba tak za 20 minutek, tak laďte blaní kávuj.cz, heslo vám řeknu zhruba tak za 20 minutek, tak laďte z, heslo vám řeknu zhruba tak za 20 minutek, tak laďte blaník, vydržte, a heslo vám řeknu zhruba tak za 20 minutek, tak laďte blaník, vydržte, a teď si dáme, vám řeknu zhruba tak za 20 minutek, tak laďte blaník, vydržte, a teď si dáme Xindla X, oba tak za 20 minutek, tak laďte blaník, vydržte, a teď si dáme Xindla X Olgu Lounovou a jich minutek, tak laďte blaník, vydržte, a teď si dáme Xindla X Olgu Lounovou a jich lásku, laďte blaník, vydržte, a teď si dáme Xindla X Olgu Lounovou a jich lásku v housce. A teď si dáme Xindla X Olgu Lounovou a jich lásku v housce. A teď si dáme Xindla X Olgu Lounovou a jich lásku v housce. Xindla X Olgu Lounovou a jich lásku v housce. Olgu Lounovou a jich lásku v housce. Lásku v housce.

Hezký český.

0: to slovo samostatně vůbec nepoužíváme. To je vlastně to pré. Dnes to slovo samostatně vůbec nepoužíváme. Znamená to něco jako pré. Dnes to slovo samostatně vůbec nepoužíváme. Znamená to něco jako dnes to slovo samostatně vůbec nepoužíváme. Znamená to něco jako volnost, svoboda nebo samostatně vůbec nepoužíváme. Znamená to něco jako volnost, svoboda nebo možnost dělat si nepoužíváme. Znamená to něco jako volnost, svoboda nebo možnost dělat si, co chceme. Znamená to něco jako volnost, svoboda nebo možnost dělat si, co chceme. Něco jako volnost, svoboda nebo možnost dělat si, co chceme. A jeho cesta do Čech jako volnost, svoboda nebo možnost dělat si, co chceme. A jeho cesta do Čech svoboda nebo možnost dělat si, co chceme. A jeho cesta do češtiny byla pěkně dlouhá, bo možnost dělat si, co chceme. A jeho cesta do češtiny byla pěkně dlouhá, si, co chceme. A jeho cesta do češtiny byla pěkně dlouhá, podle pravděpodobnější. A jeho cesta do češtiny byla pěkně dlouhá, podle pravděpodobnějšího etymologie cesta do češtiny byla pěkně dlouhá, podle pravděpodobnějšího etymologického výkladu byla pěkně dlouhá, podle pravděpodobnějšího etymologického výkladu se k nám pré dostala dlouhá, podle pravděpodobnějšího etymologického výkladu se k nám pré dostalo jak podle pravděpodobnějšího etymologického výkladu se k nám pré dostalo jak jinak nejšího etymologického výkladu se k nám pré dostalo jak jinak etymologického výkladu se k nám pré dostalo jak jinak než přes němčinu. Výkladu se k nám pré dostalo jak jinak než přes němčinu. Německé das preha nám pré dostalo jak jinak než přes němčinu. Německé dostalo jak jinak než přes němčinu. Německé das prehaben znamenalo mít jinak než přes němčinu. Německé das prehaben znamenalo mít přednost němčinu. Německé das prehaben znamenalo mít přednost, být ve výhodě. Německé das prehaben znamenalo mít přednost, být ve výhodě, nebo das prehaben znamenalo mít přednost, být ve výhodě, nebo mít něco napřed. Haben znamenalo mít přednost, být ve výhodě, nebo mít něco napřed. Znamenalo mít přednost, být ve výhodě, nebo mít něco napřed. Výraz souvisí mít přednost, být ve výhodě, nebo mít něco napřed. Výraz souvisí i s latinským něco napřed. Výraz souvisí i s latinským pré, tedy před. Zajímavé ale je, že výraz souvisí i s latinským pré, tedy před. Zajímavé ale je, že samotné pořekadlo s latinským pré, tedy před. Zajímavé ale je, že samotné pořekadlo o kočce a myších jim pré, tedy před. Zajímavé ale je, že samotné pořekadlo o kočce a myších je před. Zajímavé ale je, že samotné pořekadlo o kočce a myších je mnohem starší. Zajímavé ale je, že samotné pořekadlo o kočce a myších je mnohem starší. Už staří Češi říkali, že samotné pořekadlo o kočce a myších je mnohem starší. Už staří Češi říkali, kde pořekadlo o kočce a myších je mnohem starší. Už staří Češi říkali, kde ně je kočce a myších je mnohem starší. Už staří Češi říkali, kde ně je kočky, myš je mnohem starší. Už staří Češi říkali, kde ně je kočky, myši ve vodě je starší. Už staří Češi říkali, kde ně je kočky, myši ve vodě. Tedy, když staří Češi říkali, kde ně je kočky, myši ve vodě. Tedy, kde není kočka, tam říkali, kde ně je kočky, myši ve vodě. Tedy, kde není kočka, kde ně je kočky, myši ve vodě. Tedy, kde není kočka, tam vládnou myši. Kočky, myši ve vodě. Tedy, kde není kočka, tam vládnou myši. Myši ve vodě. Tedy, kde není kočka, tam vládnou myši. Slůvko pré se pré. Tedy, kde není kočka, tam vládnou myši. Slůvko pré se pravděpodobně dorčení. Kočka, tam vládnou myši. Slůvko pré se pravděpodobně dorčení dostalo až někdy kolem myši. Slůvko pré se pravděpodobně dorčení dostalo až někdy kolem. Slůvko pré se pravděpodobně dorčení dostalo až někdy kolem 18. století. Pré se pravděpodobně dorčení dostalo až někdy kolem 18. století.
1: Já říkám, kde není kočka.
0: Pravděpodobně dorčení dostalo až někdy kolem 18. století.
1: Já říkám, kde není kočka, tam je smutno.
0: Dostalo až někdy kolem 18. století.
1: Já říkám, kde není kočka, tam je smutno.
0: Až někdy kolem 18. století.
1: Já říkám, kde není kočka, tam je smutno.
0: Kolem 18. století.
1: Já říkám, kde není kočka, tam je smutno.
2: Samira na Blaníku.
0: 18. století.
1: Já říkám, kde není kočka, tam je smutno.

0: Blaníku?
1: Aneb
0: letí.
2: Já říkám, kde není kočka, tam je smutno.
0: Samira na Blaníku?
1: Aneb proč?
2: Tam, kde není kočka, tam je smutno.
0: Samira na Blaníku?
1: Aneb proč se říká?
2: Tam je smutno.
0: Samira.

0: C'est la vie na vlnách Blaníku. C'est la vie na vlnách Blaníku. C'est la vie na vlnách Blaníku.
1: Proč se říká?
0: C'est la vie na vlnách Blaníku.
1: Proč se říká, co se...
0: C'est la vie na vlnách Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu...
0: C'est la vie na vlnách Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu
0: Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
3: A je tady naše...
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
3: A je tady naše Samča, co pak...
1: Říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
3: A je tady naše Samča, co pak nám asi dneska
1: vysvětlí.
2: Na rádiu Blaník.
3: A je tady naše Samča, co pak nám asi dneska vysvětlí. Samči...
2: Na rádiu Blaník.
3: A je tady naše Samča, co pak nám asi dneska vysvětlí. Samči mi poslouchá.
2: Blaník.
3: A je tady naše Samča, co pak nám asi dneska vysvětlí. Samči mi posloucháme. Tady naše Samča, co pak nám asi dneska vysvětlí. Samči mi posloucháme.
4: Pravděpodobně znáte větu.
3: Samča, co pak nám asi dneska vysvětlí. Samči mi posloucháme.
4: Pravděpodobně znáte větu, když kocour
3: si dneska vysvětlí. Samči mi posloucháme.
4: Pravděpodobně znáte větu, když kocour není doma.
3: Vysvětlí. Samči mi posloucháme.
4: Pravděpodobně znáte větu, když kocour není doma.
3: Posloucháme.
4: Pravděpodobně znáte větu, když kocour není doma, myši. Pravděpodobně znáte větu, když kocour není doma, myši mají pré. Znamená to, znáte větu, když kocour není doma, myši mají pré. Znamená to, že když kocour není doma, myši mají pré. Znamená to, že když zmizí někdo, kocour není doma, myši mají pré. Znamená to, že když zmizí někdo doma, myši mají pré. Znamená to, že když zmizí někdo, kdo normálně dohlíží na mají pré. Znamená to, že když zmizí někdo, kdo normálně dohlíží na zákon. Znamená to, že když zmizí někdo, kdo normálně dohlíží na zákon a pořádek. A to, že když zmizí někdo, kdo normálně dohlíží na zákon a pořádek. Zmizí někdo, kdo normálně dohlíží na zákon a pořádek. Ostatní si najednou můžou dělat, kdo normálně dohlíží na zákon a pořádek. Ostatní si najednou můžou dělat, co chtějí. Dohlíží na zákon a pořádek. Ostatní si najednou můžou dělat, co chtějí. Zákon a pořádek. Ostatní si najednou můžou dělat, co chtějí. Ale co je pořádek? Ostatní si najednou můžou dělat, co chtějí. Ale co je ostatní si najednou můžou dělat, co chtějí. Ale co je vlastně to pré? Najednou můžou dělat, co chtějí. Ale co je vlastně to pré? Dnes to slovo samo dělat, co chtějí. Ale co je vlastně to pré? Dnes to slovo samostatně vůbec. Ale co je vlastně to pré? Dnes

0: co se říká.
1: Samčo, moc děkujeme.
0: Aneb, proč se říká, co se říká.
1: Samčo, moc děkujeme, a tohle je Čechomora Lenka Dusilová.
0: Proč se říká, co se říká.
1: Samčo, moc děkujeme, a tohle je Čechomora Lenka Dusilová.
0: A co se říká.
1: Samčo, moc děkujeme, a tohle je Čechomora Lenka Dusilová. Samčo, moc děkujeme, a tohle je Čechomora Lenka Dusilová. Čo, moc děkujeme, a tohle je Čechomora Lenka Dusilová.
2: Jak jsem říkal, tahle písnička...
1: Čechomora Lenka Dusilová.
2: Jak jsem říkal, tahle písnička má čtvrtstoletí.
1: A... Lenka Dusilová.
2: Jak jsem říkal, tahle písnička má čtvrtstoletí.
1: A...
2: Jak jsem říkal, tahle písnička má čtvrtstoletí. A vlastně... Jak jsem říkal, tahle písnička má čtvrtstoletí. A vlastně... Jak jsem říkal, tahle písnička má čtvrtstoletí. A vlastně... Celá ta deska. A je skvělá. Tahle písnička má čtvrtstoletí. A vlastně celá ta deska. A je skvělá. Tak zpívejte čtvrtstoletí. A vlastně celá ta deska. A je skvělá. Tak zpívejte. Vlastně celá ta deska. A je skvělá. Tak zpívejte, pánové, zpívejte. Alenko, tak celá ta deska. A je skvělá. Tak zpívejte, pánové, zpívejte. Alenko, tak.
3: Darmo se.
2: Deska. A je skvělá. Tak zpívejte, pánové, zpívejte. Alenko, tak. A je skvělá. Tak zpívejte, pánové, zpívejte. Alenko, tak.
3: Darmo sa ty.
2: Tak zpívejte, pánové, zpívejte. Alenko, tak.
3: Darmo sa ty.
2: Zpívejte, pánové, zpívejte. Alenko, tak.
3: Darmo sa ty trápíš.
2: Zpívejte, Alenko, tak.

a ty musíš rozbilé srdéko, a ty musíš rozbilé srdéko, a ty musíš být srdéko, a ty musíš být.

jako rybičku, a ty jde jako rybičku, a ty přece bude jde jako rybičku, a ty přece budeš rybičku.

nebi, a ty musí hvězdičky na nebi, a ty musí hvězdičky na nebi, a ty musí špíti na nebi, a ty musí špíti má nebi, a ty musí špíti má, a ty musí.

ty musí všetkým vranám dušu. A ty musíš být všetkým vranám dušu. A ty musíš být vranám dušu. A ty musíš být mám dušu.

České rádio. Jsme Blaník. Pohodové České rádio. Blaník. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

Posázaví, která dělá skvělou kávu a právě kávu si můžete na tom e-shopu Posázaví, která dělá skvělou kávu a právě kávu si můžete na tom e-shopu kávuj.cz koupit. Která dělá skvělou kávu a právě kávu si můžete na tom e-shopu kávuj.cz koupit. Kávu a právě kávu si můžete na tom e-shopu kávuj.cz koupit. No, v tomhle případě kávu si můžete na tom e-shopu kávuj.cz koupit. No, v tomhle případě ne koupit, ale jenom objednat na tom e-shopu kávuj.cz koupit. No, v tomhle případě ne koupit, ale jenom objednat, protože to shopu kávuj.cz koupit. No, v tomhle případě ne koupit, ale jenom objednat, protože to zaplatíme my. CZ koupit. No, v tomhle případě ne koupit, ale jenom objednat, protože to zaplatíme my, že jo. No, v tomhle případě ne koupit, ale jenom objednat, protože to zaplatíme my, že jo, respektive vy. V tomhle případě ne koupit, ale jenom objednat, protože to zaplatíme my, že jo, respektive vy z toho voucheru. Koupit, ale jenom objednat, protože to zaplatíme my, že jo, respektive vy z toho voucheru. Jak ho získat? Objednat, protože to zaplatíme my, že jo, respektive vy z toho voucheru. Jak ho získat, přátelé? Přihlaste se, zaplatíme my, že jo, respektive vy z toho voucheru. Jak ho získat, přátelé? Přihlaste se na číslo, že jo, respektive vy z toho voucheru. Jak ho získat, přátelé? Přihlaste se na číslo 603 100 z toho voucheru. Jak ho získat, přátelé? Přihlaste se na číslo 603 118 voucheru. Jak ho získat, přátelé? Přihlaste se na číslo 603 118 118, napište SMS. Jak ho získat, přátelé? Přihlaste se na číslo 603 118 118, napište SMS, do které přihlaste se na číslo 603 118 118, napište SMS, do které napište kdo jste, se na číslo 603 118 118, napište SMS, do které napište kdo jste, 3 118 118, napište SMS, do které napište kdo jste, své jméno, potom 118 118, napište SMS, do které napište kdo jste, své jméno, potom odkud jste, to znamená na, do které napište kdo jste, své jméno, potom odkud jste, to znamená název města nebo obce, kdež kdo jste, své jméno, potom odkud jste, to znamená název města nebo obce, kde žijete a název své jméno, potom odkud jste, to znamená název města nebo obce, kde žijete a následně je nutné, potom odkud jste, to znamená název města nebo obce, kde žijete a následně je nutné napsat, znamená název města nebo obce, kde žijete a následně je nutné napsat heslo. Města nebo obce, kde žijete a následně je nutné napsat heslo. Tak jaké pak, kde žijete a následně je nutné napsat heslo. Tak jaké pete a následně je nutné napsat heslo. Tak jaké pak dneska dáme heslo. Pátek ještě sledně je nutné napsat heslo. Tak jaké pak dneska dáme heslo. Pátek ještě není, že jo, napsat heslo. Tak jaké pak dneska dáme heslo. Pátek ještě není, že jo, kafíčko už. Tak jaké pak dneska dáme heslo. Pátek ještě není, že jo, kafíčko už bylo. No víte, tak jaké pak dneska dáme heslo. Pátek ještě není, že jo, kafíčko už bylo. No dneska dáme heslo. Pátek ještě není, že jo, kafíčko už bylo. No víte co? Heslo. Pátek ještě není, že jo, kafíčko už bylo. No víte co? Tak dáme už. Pátek ještě není, že jo, kafíčko už bylo. No víte co? Tak dáme už. Není, že jo, kafíčko už bylo. No víte co? Tak dáme, už byl cukříček, kafíčko už bylo. No víte co? Tak dáme, už byl cukříček. No víte co? Tak dáme, už byl cukříček, kávička, tak tentokrát dáme. Jste co? Tak dáme, už byl cukříček, kávička, tak tentokrát dáme smetánku. Tak dáme, už byl cukříček, kávička, tak tentokrát dáme smetánku. Už byl cukříček, kávička, tak tentokrát dáme smetánku. Jo? Takže heslo je ček, kávička, tak tentokrát dáme smetánku. Jo? Takže heslo je, tak tentokrát dáme smetánku. Jo? Takže heslo je dáme smetánku. Jo? Takže heslo je smetánku. Jo? Takže heslo je smetánka, přátelé. Pište já. Jo? Takže heslo je smetánka, přátelé. Pište já. Takže heslo je smetánka, přátelé. Pište já dvěma z vás zavolám, je smetánka, přátelé. Pište já dvěma z vás zavolám, mějte u sebe to smetánka, přátelé. Pište já dvěma z vás zavolám, mějte u sebe telefon a prosím zvedejte, přátelé. Pište, já dvěma z vás zavolám, mějte u sebe telefon a prosím zvedejte ho, ať si můžete. Pište, já dvěma z vás zavolám, mějte u sebe telefon a prosím zvedejte ho. Já dvěma z vás zavolám, mějte u sebe telefon a prosím zvedejte ho, ať si můžete zahrát. Z vás zavolám, mějte u sebe telefon a prosím zvedejte ho, ať si můžete zahrát. Za chvilku Václav Nec sebe telefon a prosím zvedejte ho, ať si můžete

0: zahrát. Za chvilku Václav Neckář, taky Kateřina Marie, zvedejte ho, ať si můžete zahrát. Za chvilku Václav Neckář, taky Kateřina Marie Tichá, i ať si můžete zahrát. Za chvilku Václav Neckář, taky Kateřina Marie Tichá, i Bengals zahrát. Za chvilku Václav Neckář, taky Kateřina Marie Tichá, i Bengals a Manic Monday na vlna. Za chvilku Václav Neckář, taky Kateřina Marie Tichá, i Bengals a Manic Monday. Václav Neckář, taky Kateřina Marie Tichá, i Bengals a Manic Monday na vlnách Blaníku. Kateřina Marie Tichá, i Bengals a Manic Monday na vlnách Blaníku.
1: Zajímají vás novinky?
0: Tichá, i Bengals a Manic Monday na vlnách Blaníku.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
0: Bengals a Manic Monday na vlnách Blaníku.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
0: Dej na vlnách Blaníku.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia.
1: Vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia.
1: A nebo si chcete zahrát z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia.
1: A nebo si chcete zahrát
2: Fotky a videa z našeho studia.
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné.
2: A videa z našeho studia.
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny.
2: Tak to jeho studia.
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny.
2: Tak tohle všechno vám nabízí.
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny.
2: Tak tohle všechno vám nabízí.
1: Chcete zahrát o výjimečné ceny.
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchač
1: o výjimečné ceny.
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub
1: ceny.
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník. Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné.
2: Všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vás.
2: Nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu. Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu Rádio Blaník.
1: Místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu Rádio Blaník.
1: Vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz.
1: A buďte
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub CZ.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás. Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás. Posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás. Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.

0: Ela... Ela ani. Ela ani. Ela ani. S fujarou na blaďku. Ela ani. S fujarou na blaďníku. Pojďme si zahrát. Ela ani. S fujarou na blaďníku. Pojďme si zahrát. Ela ani. S fujarou na blaďníku. Pojďme si zahrát.
1: Rádi.
0: S fujarou na blaníku, pojďme si zahrát.
1: Rádio Blaník.
0: S fujarou na blaníku, pojďme si zahrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo mí.
0: Blaníku, pojďme si zahrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Pojďme si zahrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
3: Víc nebo mí.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
3: Víc nebo míň, opět.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
3: Víc nebo míň, opět, už po čtvrté ten...
1: Blaník.
2: Víc nebo míň.
3: Víc nebo míň, opět, už po čtvrté tento týden, přátelé, pro vás...
2: Víc nebo míň.
3: Víc nebo míň, opět, už po čtvrté tento týden, přátelé, pro vás mám...
2: Míň.
3: Víc nebo míň, opět, už po čtvrté tento týden, přátelé, pro vás mám... Voucher na tři... Nebo míň, opět, už po čtvrté tento týden, přátelé, pro vás mám... Voucher na 3000... Opět, už po čtvrté tento týden, přátelé, pro vás mám... Voucher na 3000 do kávuj.cz. Po čtvrté tento týden, přátelé, pro vás mám... Voucher na 3000 do kávuj.cz. Týden, přátelé, pro vás mám... Voucher na 3000 do kávuj.cz. Hrajeme s... Pro vás mám... Voucher na 3000 do kávuj.cz. Hrajeme s Coffee Limit, což je česká... Voucher na 3000 do kávuj.cz. Hrajeme s Coffee Limit, což je česká pražírna... Po 3000 do kávuj.cz. Hrajeme s Coffee Limit, což je česká pražírna z posákávuj.cz. Hrajeme s Coffee Limit, což je česká pražírna z posázaví, která dělá CZ. Hrajeme s Coffee Limit, což je česká pražírna z posázaví, která dělá skvělou kávu a právě s Coffee Limit, což je česká pražírna z posázaví, která dělá skvělou kávu. Limit, což je česká pražírna z posázaví, která dělá skvělou kávu a právě kávu si můžete. Česká pražírna

0: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi.
1: Miluji létat.
0: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u
1: Tat.
0: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti vy. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Maleda mnoho kava.
0: Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Maleda mnoho kaváren po Ostravě. Maleda mnoho kaváren

0: SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i pro na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme Vystománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčička akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu. Ne, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. SFZ v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. SFZ v Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. SFZ Tománek. Tu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. SFZ Tománek.
1: Od nejtišího
0: v půjčovna Rental.cz. SFZ Tománek.
1: Od nejtišího šepotu
0: Rental.cz. SFZ Tománek.
1: Od nejtišího šepotu
0: SFZ Tománek.
1: Od nejtišího šepotu
0: k hudbě Tománek.
1: Od nejtišího šepotu
2: k hudbě, která otře.
1: Od nejtišího šepotu
2: k hudbě, která otře se sál.
1: Jeho šepotu
2: k hudbě, která otře se sál.
1: Národní tu
2: k hudbě, která otře se sál.
1: Národní divadlo Moravskoslezské
2: k hudbě, která otře se sál.
1: Národní divadlo Moravskoslezské,
2: která otře se sál.
1: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem
2: se sál.
1: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Dvořáka více na www.ndm.cz.

0: Jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví.
0: A rychle. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Carglass.cz.
1: Carglass opraví.

0: Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam mňam mňam. Ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam mňam mňam. Zlaté smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam mňam mňam.
1: Zlato,
0: já už ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam mňam mňam.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam.
0: Kavárny Maleda. Mňam mňam mňam.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
0: Maleda. Mňam mňam mňam.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by si
0: Mňam mňam mňam.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by si
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by si představovala?
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo
1: Já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Někam vypadnout.
2: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe.
2: Co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe.
2: Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Taký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše.
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše.
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádka do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina. Pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Na hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Nůžko.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Nůžková plošina jen
3: z hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Nůžková plošina jen za 300
3: Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
3: Těšíme se na vás.
4: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna Profista. Nůžková plošina jen za 300 korun na den.

0: Počkejte, vy mi chcete říct, že na nové...
1: V autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů.

0: Bomba ceny v Argos Elektro právě... Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní... Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní na ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LE právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 a Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ i nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ za skvělých LMF 16 ampér od OEZ za skvělých 880 16 ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Argos pro elektrikáře.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11.
0: Argos pro elektrikáře.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstav...
0: Elektrikáře.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici do října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zeleně Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, tru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jedno. Tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hort. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex. Vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
2: Outlet
1: zimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
2: Outlet Arena Moravia.
1: No na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
2: Outlet Arena Moravia slaví.
1: Flóra Olomouc Horty Komplex.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok.
1: Flóra Olomouc Horty Komplex.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi.
1: Horty Komplex.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi.

0: tentokrát Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás máme. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shopping. Do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slav. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní. Startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o autobývák se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o autobývák s speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o autobývák v sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o autobývák od Centrum Moravia Sever na slavnostní program a soutěž o autobývák od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte tam a soutěž o autobývák od Centrum Moravia Sever na týden. BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší R na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Den. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučín užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. V Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
0: Na outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus.
0: Moravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carirea. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carirea. Chcete jezdit prémiu? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carirea. Chcete jezdit prémiovým vozem? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carirea. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carirea. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit vozu Škoda Plus z firmy Carirea. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až z firmy Carirea. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovka. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Tom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carirea. Prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carirea. Několikanásobný nebo v Návsi. Jsme Carirea. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný Carirea. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Vítkanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: Programu Škoda Plus. Více najdete na karireal.cz.
1: Za vaše
0: Škoda Plus. Více najdete na karireal.cz.
1: Za vaše auto chcete víc?
0: Najdete na karireal.cz.
1: Za vaše auto chcete víc?
0: Karireal.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovy. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
1: Víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme
2: nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do
2: Ostravy v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Megasekte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Megasekáč Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Megasekáč Ostrava u Futura. www.autohity.cz. Megasekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží.
1: Autohity.cz. Megasekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty.
1: CZ. Megasekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10.
1: Megasekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimo
1: Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno
1: Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. Soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na
3: října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku.
3: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče
3: i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce.
3: 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce.
3: Října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostravu nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Mrakodrapná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
4: Mrakodrapy New Yorku.
1: Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
4: Mrakodrapy New Yorku. Pláže Miami.
1: Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
4: Mrakodrapy New Yorku. Pláže Miami. Národní.
1: Z. Ostrava u Futura.
4: Mrakodrapy New Yorku. Pláže Miami. Národní parky USA.
1: U Futura.
4: Mrakodrapy New Yorku. Pláže Miami. Národní parky USA. Objevte. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesty USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letá. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letušce Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 korun. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. New York za 11 302 koruny. Miami za 13 000 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun.

Letuška CZ 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ. Juny. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ. Jednička. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. 1839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. 39 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. Jednička na trhu letenek. Na trhu letenek.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
1: Ročně v Česku vyměníme desítky
0: Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože dělá... Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u... Protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít. Děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen... Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Snadné a rychlé. Stačí

ti věří, jen já se všem tak vážně, že ti věří, jen já se tak vážně, že ti věří, jen já stále pročítám, že ti věří, jen já stále pročítám, snad ti věří.

Peaches.

0: Bengo Summonic Monday na vlnách rádia. Bengo Summonic Monday na vlnách rádia Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Bengo Summonic Monday na vlnách rádia Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Summonic Monday na vlnách rádia Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Víc
0: na vlnách rádia Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: A Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: A my si jdeme hrát, přátelé.
2: Víc nebo míň.
0: A my si jdeme hrát, přátelé. Mám pro vás opět
2: nebo míň.
0: A my si jdeme hrát, přátelé. Mám pro vás opět poukaz na 3000 na webka. A my si jdeme hrát, přátelé. Mám pro vás opět poukaz na 3000 na webkavuj.cz. Jdeme hrát, přátelé. Mám pro vás opět poukaz na 3000 na webkavuj.cz, což je takový. Mám pro vás opět poukaz na 3000 na webkavuj.cz, což je takový e-shop. Opět poukaz na 3000 na webkavuj.cz, což je takový e-shop. Kofíl 3000 na webkavuj.cz, což je takový e-shop. Coffee Limit, to je Česká Praže. Na web kavuj.cz, což je takový e-shop. Coffee Limit, to je Česká Pražírna z posázaví.cz, což je takový e-shop. Coffee Limit, to je Česká Pražírna z posázaví a což je takový e-shop. Coffee Limit, to je Česká Pražírna z posázaví a právě ta tam dodá shop. Coffee Limit, to je Česká Pražírna z posázaví a právě ta tam dodáváte dokonce. Coffee Limit, to je Česká Pražírna z posázaví a právě ta tam dodává dokonce snad její e-shop. Česká Pražírna z posázaví a právě ta tam dodáváte dokonce snad její e-shop. Pražírna z posázaví a právě ta tam dodáváte dokonce snad její e-shop. Přátelé prosázaví a právě ta tam dodáváte dokonce snad její e-shop. Přátelé prostě jde o kafe, jde ta tam dodáváte dokonce snad její e-shop. Přátelé prostě jde o kafe z posázaví tam dodáváte dokonce snad její e-shop. Přátelé prostě jde o kafe z posázaví od dokonce snad její e-shop. Přátelé prostě jde o kafe z posázaví od Coffee Limit e-shop. Přátelé prostě jde o kafe z posázaví od Coffee Limitu. My už víme od přátelé prostě jde o kafe z posázaví od Coffee Limitu. My už víme od včerejška, že Coffee Limit kafe jde o kafe z posázaví od Coffee Limitu. My už víme od včerejška, že Coffee Limit má dohromady kafe z posázaví od Coffee Limitu. My už víme od včerejška, že Coffee Limit má dohromady 11 písmen za vývod Coffee Limit. My už víme od včerejška, že Coffee Limit má dohromady 11 písmen. Teď je otázka jaký limitu. My už víme od včerejška, že Coffee Limit má dohromady 11 písmen. Teď je otázka, jaká bude. Od včerejška, že Coffee Limit má dohromady 11 písmen. Teď je otázka, jaká bude dnešní otázka. 11 písmen. Teď je otázka, jaká bude dnešní otázka. Klehezky. Teď je otázka, jaká bude dnešní otázka. Klehezky to vyšlo. Na telefonu jsou dvě šťastné. Otázka, jaká bude dnešní otázka. Klehezky to vyšlo. Na telefonu jsou dvě šťastné dámy, jedna dnešní otázka. Hezky to vyšlo. Na telefonu jsou dvě šťastné dámy, jedna bude otázka. Hezky to vyšlo. Na telefonu jsou dvě šťastné dámy, jedna bude trošku šťastnější. Hezky to vyšlo. Na telefonu jsou dvě šťastné dámy, jedna bude trošku šťastnější a ta druhá. Na telefonu jsou dvě šťastné dámy, jedna bude trošku šťastnější a ta druhá. Ta bude telefonu jsou dvě šťastné dámy, jedna bude trošku šťastnější a ta druhá. Ta bude trošku šťastné dámy. Jedna bude trošku šťastnější a ta druhá, ta bude trošku smutnější, ale to se prostě. Jedna bude trošku šťastnější a ta druhá, ta bude trošku smutnější, ale to se prostě nedá nic dělat. Šťastnější a ta druhá, ta bude trošku smutnější, ale to se prostě nedá nic dělat. Takový je sport. Ta bude trošku smutnější, ale to se prostě nedá nic dělat. Takový je sport. Dana je na telefonu, bude trošku smutnější, ale to se prostě nedá nic dělat. Takový je sport. Dana je na telefonu dobrější, ale to se prostě nedá nic dělat. Takový je sport. Dana je na telefonu. Dobrý den, Dano. Dělat takový je sport. Dana je na telefonu. Dobrý den, Dano.
3: Dobrý den.
0: Jak pak sport. Dana je na telefonu. Dobrý den, Dano.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte? Dana je na telefonu. Dobrý den, Dano.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte? Na telefonu. Dobrý den, Dano.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte? Dano.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte?
3: Dneska se mám dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte?

Rádio. Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.

0: Dneska se mám dobře, hodně se mě...
1: Jak pak se dneska máte?
0: Dneska se mám dobře, hodně se mě překvapil.
1: Jak pak se dneska máte?
0: Dneska se mám dobře, hodně se mě překvapil, tak to je pěkné.
1: Dneska máte?
0: Dneska se mám dobře, hodně se mě překvapil, tak to je pěkné. Dneska se mám dobře, hodně se mě překvapil, tak to je pěkné.
1: Jo?
0: Dneska se mám dobře, hodně se mě překvapil, tak to je pěkné.
1: Jo? Vy jste dokonce psala, že budou mít...
0: Dobře, hodně se mě překvapil, tak to je pěkné.
1: Jo? Vy jste dokonce psala, že budou mít vaši rodiče...
0: Překvapil, tak to je pěkné.
1: Jo? Vy jste dokonce psala, že budou mít vaši rodiče snad narozeniny...
0: To je pěkné.
1: Jo? Vy jste dokonce psala, že budou mít vaši rodiče snad narozeniny, nebo co? Dokonce psala, že budou mít vaši rodiče snad narozeniny, nebo co, že jo?
0: Ano, ano, no. Ano, v říjnu.
1: Budou mít vaši rodiče snad narozeniny, nebo co, že jo?
0: Ano, ano, no. Ano, v říjnu, tak to by bylo krásné.
1: Rodiče snad narozeniny, nebo co, že jo?
0: Ano, ano, no. Ano, v říjnu, tak to by bylo krásné, no.
1: Narozeniny, nebo co, že jo?
0: Ano, ano, no. Ano, v říjnu, tak to by bylo krásné, no.
1: Ale, no, že jo?
0: Ano, ano, no. Ano, v říjnu, tak to by bylo krásné, no.
1: A mají rádi kafe?
0: Ano, ano, no. Ano, v říjnu, tak to by bylo krásné, no.
1: A mají rádi kafe, jo?
0: Ano, v říjnu, tak to by bylo krásné, no.
1: A mají rádi kafe, jo?
0: Mají, krásné, no.
1: A mají rádi kafe, jo?
0: Mají.
1: Jo, takže by to... A mají rádi kafe, jo?
0: Mají.
1: Jo, takže by to byl pro ně jako dárek, myslíte? A mají rádi kafe, jo?
0: Mají.
1: Jo, takže by to byl pro ně jako dárek, myslíte?
0: Ano, ano.
1: Kafe, jo.
0: Mají.
1: Jo, takže by to byl pro ně jako dárek, myslíte?
0: Ano, ano, mají.
1: Jo, takže by to byl pro ně jako dárek, myslíte?
0: Ano, ano.
1: Dobře, dobře. No uvidíme, takže by to byl pro ně jako dárek, myslíte?
0: Ano, ano.
1: Dobře, dobře. No uvidíme, jestli se pro ně jako dárek, myslíte?
0: Ano, ano.
1: Dobře, dobře. No uvidíme, jestli se dočkáte, proto myslíte?
0: Ano. Ano.
1: Dobře, dobře. No uvidíme, jestli se dočkáte.
0: Ano.
1: Dobře, dobře. No uvidíme, jestli se dočkáte, protože na telefonu je vaše soupeřka Michaela. Dobře, dobře. No uvidíme, jestli se dočkáte, protože na telefonu je vaše soupeřka Michaela. Dobrý den, Michaela. Jestli se dočkáte, protože na telefonu je vaše soupeřka Michaela. Dobrý den, Michaelo.
2: Dobrý den.
1: Protože na telefonu je vaše soupeřka Michaela. Dobrý den, Michaelo.
2: Dobrý den.
1: Tak co věří? Telefonuje vaše soupeřka Michaela. Dobrý den, Michaelo.
2: Dobrý den.
1: Tak co věříte si, Míš? Soupeřka Michaela, dobrý den, Michaelo.
2: Dobrý den.
1: Tak co věříte si, Míš? Dobrý den, Michaelo.
2: Dobrý den.
1: Tak co věříte si, Míšo?
2: No, tak Michal. Dobrý den.
1: Tak co věříte si, Míšo?
2: No, tak nechávám to osudu. Den.
1: Tak co věříte si, Míšo?
2: No, tak nechávám to osudu.
1: Co věříte si, Míšo?
2: No, tak nechávám to osudu.
1: No, on člověk ničo?
2: No, tak nechávám to osudu.
1: No, on člověk nikdy neví, jestli je lepší být...
2: No, tak nechávám to osudu.
1: No, on člověk nikdy neví, jestli je lepší být první nebo...
2: Tak nechávám to osudu.
1: No, on člověk nikdy neví, jestli je lepší být první nebo druhej, to víte.
2: To osudu.
1: No, on člověk nikdy neví, jestli je lepší být první nebo druhej, to víte. No, no, on člověk nikdy neví, jestli je lepší být první nebo druhej, to víte. No, tak jdeme na... On člověk nikdy neví, jestli je lepší být první nebo druhej, to víte. No, tak jdeme na to. Jestli je lepší být první nebo druhej, to víte. No, tak jdeme na to. Tak, da první nebo druhej, to víte. No, tak jdeme na to. Tak, Dano, prosím, to víte. No, tak jdeme na to. Tak, Dano, prosím vás, poslouchejte. No, tak jdeme na to. Tak, Dano, prosím vás, poslouchejte pozorně, jo. No, tak jdeme na to. Tak, Dano, prosím vás, poslouchejte pozorně, jo.
0: Ano.
1: Tak, Dano, prosím vás, poslouchejte pozorně, jo.
0: Ano.
1: Jo. Dano, prosím vás, poslouchejte pozorně, jo.
0: Ano.
1: Jo. Prosím vás, poslouchejte pozorně, jo.
0: Ano.
1: Jo. Kolik je potřeba na zorně, jo?
0: Ano.
1: Jo. Kolik je potřeba nazbírat zrnek?
0: Ano.
1: Jo. Kolik je potřeba nazbírat zrnek kávy v bonusovém programu? Jo. Kolik je potřeba nazbírat zrnek kávy v bonusovém programu na kávujce? Kolik je potřeba nazbírat zrnek kávy v bonusovém programu na kávuj.cz pro stříbrn? Kolik je potřeba nazbírat zrnek kávy v bonusovém programu na kávuj.cz? Nazbírat zrnek kávy v bonusovém programu na kávuj.cz pro stříbrnou hladinu. Kolik zrnek teď kávy v bonusovém programu na kávuj.cz?

0: Z pro stříbrnou hladinu. Kolik zrnek teď? V svém programu na kávuj.cz pro stříbrnou hladinu. Kolik zrnek teď? Na kávuj.cz pro stříbrnou hladinu. Kolik zrnek teď? Pro stříbrnou hladinu. Kolik zrnek teď? Hladinu. Kolik zrnek teď? Kolik zrnek teď? No, rychle. No, rychle. No, rychle.
1: Prosím?
0: No, rychle.
1: Prosím? Já jsem špatně slyšela.
0: No, rychle.
1: Prosím? Já jsem špatně slyšela.
0: Dano, rychle.
1: Prosím? Já jsem špatně slyšela.
0: Dano, kolik je potřeba nasbírat zrnek?
1: Prosím? Já jsem špatně slyšela.
0: Dano, kolik je potřeba nasbírat zrnek?
1: Prosím? Já jsem špatně slyšela.
0: Dano, kolik je potřeba nasbírat zrnek kávy v...
1: Já jsem špatně slyšela.
0: Dano, kolik je potřeba nasbírat zrnek kávy v bonusovém programu na kávuj.cz pro...
1: Já jsem špatně slyšela.
0: Dano, kolik je potřeba nasbírat zrnek kávy v bonusovém programu na kávuj.cz pro stříbrnek kávy v bonusovém programu na kávuj.cz pro stříbrnou hladinu. Rychle.
1: Tak...
0: V programu na kávuj.cz pro stříbrnou hladinu. Rychle.
1: Tak řekněme třeba...
0: CZ pro stříbrnou hladinu. Rychle.
1: Tak řekněme třeba...
0: Stříbrnou hladinu, rychle.
1: Tak řekněme třeba...
0: No, rychle.
1: Tak řekněme třeba...
0: No.
1: Tak řekněme třeba...
0: No.
1: Třeba 50.
0: 50.
1: Tak řekněme třeba...
0: No.
1: Třeba 50.
0: 50 zrnek.
1: Řekněme třeba...
0: No.
1: Třeba 50.
0: 50 zrnek. Dobře. No.
1: Třeba 50.
0: 50 zrnek. Dobře. A no.
1: Třeba 50.
0: 50 zrnek. Dobře. A teď odpovídá.
1: Třeba 50.
0: 50 zrnek. Dobře. A teď odpovídá Michal. 50 zrnek. Dobře. A teď odpovídá Michaela. Víc nebo míň? 50 zrnek. Dobře. A teď odpovídá Michaela. Víc nebo míň?
2: Já říkám míň.
0: Dobře. A teď odpovídá Michaela. Víc nebo míň?
2: Já říkám míň.
0: A teď odpovídá Michaela, víc nebo míň?
2: Já říkám míň.
0: Říkáte míň, jo. Odpovídá Michaela, víc nebo míň?
2: Já říkám míň.
0: Říkáte míň, jo. A víc nebo míň?
2: Já říkám míň.
0: Říkáte míň, jo. To jo, to jste měla docela.
2: Já říkám míň.
0: Říkáte míň, jo. To jo, to jste měla...
2: Já říkám míň.
0: Říkáte míň, jo. To jo, to jste měla docela velkou šanci. Říkáte míň, jo. To jo, to jste měla docela velkou šanci, Míšo, a nepromíkáte míň, jo. To jo, to jste měla docela velkou šanci, Míšo, a neproměnila jste jí. To jo, to jste měla docela velkou šanci, Míšo, a neproměnila jste jí. To jo, to jste měla docela velkou šanci, Míšo, a neproměnila jste jí. Dano, vítězíte. Jste měla docela velkou šanci, Míšo, a neproměnila jste jí. Dano, vítězíte. Jste jí. Dano, vítězíte. A to přesto, že se... A to přesto, že se Dana netrefí... A to přesto, že se Dana... A to přesto, že se Dana netrefila do konce. A to přesto, že se Dana netrefila do konce tisíckrát. A to přesto, že se Dana netrefila do konce tisíckrát.
1: Yeah.
0: Proto, že se Dana netrefila do konce tisíckrát.
1: Yeah.
0: Protože těch zrnek máte Dana netrefila do konce tisíckrát.
1: Yeah.
0: Protože těch zrnek má trefila do konce tisíckrát.
1: Yeah.
0: Protože těch zrnek má být 50 000 dokonce tisíckrát.
1: Yeah.
0: Protože těch zrnek má být 50 000 tisíckrát.
1: Yeah.
0: Protože těch zrnek má být 50 000.
1: Yeah.
0: Protože těch zrnek má být 50 000.
1: A ne jo.
0: To je co? Protože těch zrnek má být 50 000.
1: A ne jo.
0: To je co?
1: Já jsem to tak...
0: Zrnek má být 50 000.
1: A ne jo.
0: To je co?
1: Já jsem to tak odhadla, no.
0: 50 000.

0: 하네요.
1: 그렇죠.
0: 야 선서 딱 오르하루. 하네요.
1: 그렇죠.
0: 야 선서 딱 오르하루 하노.
1: 도스타보리 하루라 했을게.
0: 야 선서 딱 오르하루 하노.
1: 도스타보리 하루라 했을게. 그런데 제가 대체가 야 선 미슬라 티시트. 딱
0: 도하루 하노.
1: 도스타보리 하루라 했을게. 그런데 제가 대체가 야 선 미슬라 티시트. 딱 도비 было 우편이 정확히. 도스타보리 하루라 했을게. 그런데 제가 대체가 야 선 미슬라 티시트. 딱 도비 было 우편이 정확히. 그런데 제가 대체가 야 선 미슬라 티시트. 딱 도비 было 우편이 정확히. 대체가 야 선 미슬라 티시트. 딱 도비 было 우편이 정확히. No ale stejně slova tisíc, tak to by bylo úplně přesný. No ale stejně by s tím Míša nic neudělal. Tak to by bylo úplně přesný. No ale stejně by s tím Míša nic neudělal. Přesný. No ale stejně by s tím Míša nic neudělala, protože byste to řekla. Stejně by s tím Míša nic neudělala, protože byste to řekla přesně, ale takhle to bylo regulérní. Míň než 50 nic neudělala, protože byste to řekla přesně, ale takhle to bylo regulérní. Míň než 50 prostě není, že byste to řekla přesně, ale takhle to bylo regulérní. Míň než 50 prostě není, ale takhle to bylo regulérní. Míň než 50 prostě není 50 tisíc, že to bylo regulérní. Míň než 50 prostě není 50 tisíc, že. Míšo, já vám pošlu prostě není 50 tisíc, že. Míšo, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
2: Je, tak super.
1: 50 tisíc, že. Míšo, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
2: Je, tak super.
1: Tak jo, děkuju, tak
2: moc.
1: Že. Míšo, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
2: Je, tak super.
1: Tak jo,
2: děkuju,
1: tak
2: moc.
1: Míšo, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
2: Je, tak super.
1: Tak jo,
2: děkuju,
1: tak
2: moc.
1: Nemáte za co, mějte aspoň CDčko, jo?
2: Je, tak super.
1: Tak jo,
2: děkuju,
1: tak
2: moc.
1: Nemáte za co, mějte se krásno.
2: Je, tak super.
1: Tak jo,
2: děkuju,
1: tak
2: moc.
1: Nemáte za co, mějte se krásně, naschledanou.
2: Díky, je, tak super.
1: Tak jo,
2: děkuju,
1: tak
2: moc.
1: Nemáte za co, mějte se krásně, naschledanou.
2: Díky, naschledanou.
1: Tak jo,
2: děkuju,
1: tak
2: moc.
1: Nemáte za co, mějte se krásně, naschledanou.
2: Díky, naschledanou.
0: No děkuji a naschledanou.
2: Díky, naschledanou.
0: Děkuji a naschledanou.
1: Tak, to je fair play. Dano, vám gratuluju.
0: No a děkuji a naschledanou.
1: Tak, to je fair play. Dano, vám gratuluju a všechno nejlepší.
0: Děkuji a naschledanou.
1: Tak, to je fair play. Dano, vám gratuluju a všechno nejlepší
0: rodičům.
1: Tak, to je fair play. Dano, vám gratuluju a všechno nejlepší rodičům. Doufám, že tak, to je fair play. Dano, vám gratuluju a všechno nejlepší rodičům. Doufám, že neposlouchali, že nevědí, co dost play. Dano, vám gratuluju a všechno nejlepší rodičům. Doufám, že neposlouchali, že nevědí, co dostanou. Dano, vám gratuluju a všechno nejlepší rodičům. Doufám, že neposlouchali, že nevědí, co dostanou.
0: Já nevím, jestli
1: a všechno nejlepší rodičům. Doufám, že neposlouchali, že nevědí, co dostanou.
0: Já nevím, jestli neposlouchali. To uvidím ve
1: všichni rodičům. Doufám, že neposlouchali, že nevědí, co dostanou.
0: Já nevím, jestli neposlouchali. To uvidím večer. Já nevím, jestli neposlouchali. To uvidím večer.
1: Uvidíte.
0: Moc děkuju. Ale budou mít určitě rado. Nevím, jestli neposlouchali. To uvidím večer.
1: Uvidíte.
0: Moc děkuju. Ale budou mít určitě rado.
1: Já si myslím.
0: Dani, to uvidím večer.
1: Uvidíte.
0: Moc děkuju. Ale budou mít určitě rado.
1: Já si myslím.
0: Daníček taky rádi poslouchají. Moc děkuju. Ale budou mít určitě rado.
1: Já si myslím.
0: Daníček taky rádi poslouchají, tak je rado.
1: Já si myslím.
0: Daníček taky rádi poslouchají, tak o to bude větší radost.
1: Tak.
0: Moc děkuju.
1: Já si myslím.
0: Daníček taky rádi poslouchají, tak o to bude větší radost.
1: Tak.
0: Moc děkuju.
1: To je hezký. Nemáte za co.
0: Daníček taky rádi poslouchají, tak o to bude větší radost.
1: Tak.
0: Moc děkuju.
1: To je hezký. Nemáte za co.
0: Poslouchají, tak o to bude větší radost.
1: Tak.
0: Moc děkuju.
1: To je hezký. Nemáte za co. Mějte se krásně.
0: Tak o to bude větší radost.
1: Tak.
0: Moc děkuju.
1: To je hezký. Nemáte za co. Mějte se krásně.
0: Větší radost.
1: Tak.
0: Moc děkuju.
1: To je hezký. Nemáte za co. Mějte se krásně. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Tak takové to.
0: Moc děkuju.
1: To je hezký. Nemáte za co. Mějte se krásně. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Tak takové to dneska bylo. To je hezký. Nemáte za co. Mějte se krásně. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Tak takové to dneska bylo, přátelé. Děkujeme Coffee Limitu za to, že nám poskytla právě. Bylo přátelé, děkujeme Coffee Limitu za to, že nám poskytla právě tyto vouchery. Děkujeme Coffee Limitu za to, že nám poskytla právě tyto vouchery na 3000 dalších za to, že nám poskytla právě tyto vouchery na 3000 další. Mám za to, že nám poskytla právě tyto vouchery na 3000 další. Mám v záloze poskytla právě tyto vouchery na 3000 další. Mám v záloze na tyto vouchery na 3000 další. Mám v záloze na zítřek. Zítra budeme hrát naposledy na 3000 další. Mám v záloze na zítřek. Zítra budeme hrát naposledy, protože zítra už je den 1000 další. Mám v záloze na zítřek. Zítra budeme hrát naposledy, protože zítra už je den velký. Mám v záloze na zítřek. Zítra budeme hrát naposledy, protože zítra už je den velkého juchu a v pátek to už v záloze na zítřek.

0: Zítra budeme hrát naposledy, protože zítra už je den velkého juchu a v pátek to vždycky třek. Zítra budeme hrát naposledy, protože zítra už je den velkého juchu a v pátek to vždycky končí, však to znáte. Budeme hrát naposledy, protože zítra už je den velkého juchu a v pátek to vždycky končí, však to znáte. Je to týdenní taková. Protože zítra už je den velkého juchu a v pátek to vždycky končí, však to znáte. Je to týdenní taková hra. Den velkého juchu a v pátek to vždycky končí, však to znáte. Je to týdenní taková hra. Tak vám moc děkuju za účast a v pátek to vždycky končí, však to znáte. Je to týdenní taková hra. Tak vám moc děkuju za účast. Vždycky končí, však to znáte, je to týdenní taková hra. Tak vám moc děkuju za účast a uvidíme, kdo znáte, je to týdenní taková hra. Tak vám moc děkuju za účast a uvidíme, kdo napíše a s kým se taková hra. Tak vám moc děkuju za účast a uvidíme, kdo napíše a s kým se uslyšíme. Tak vám moc děkuju za účast a uvidíme, kdo napíše a s kým se uslyšíme. Zítra. Děkuju za účast a uvidíme, kdo napíše a s kým se uslyšíme.
1: Víc nebo míň.
0: Kdo napíše a s kým se uslyšíme zítra.
1: Víc nebo míň.
2: 100 lidí
0: píše a s kým se uslyšíme zítra.
1: Víc nebo míň.
2: 100 lidí 100 chutí.
0: Kým se uslyšíme zítra.
1: Víc nebo míň.
2: 100 lidí
0: zítra.
1: Víc nebo míň.
2: 100 lidí 100 chutí. Nerozlišujeme.
1: Víc nebo míň.
2: 100 lidí 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého.
1: Míň.
2: 100 lidí, 100 chutí, nerozlišujeme. Pražíme pro každého. 100 lidí, 100 chutí, nerozlišujeme. Pražíme pro každého. 100 lidí, 100 chutí, nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee limit. Od chutí, nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee limit. Poctivá čerstvá káva praže. Pražíme pro každého. Coffee limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Každého. Coffee limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Coffee limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
0: Tak a dál si
2: zaví. Kávuj.cz.
0: Tak a
2: kávuj.cz.
0: Tak a dál si budeme hrát za chvilku Karel Gott, když
2: Et.
0: Tak a dál si budeme hrát za chvilku Karel Gott, když muž se ženou. Tak a dál si budeme hrát za chvilku Karel Gott, když muž se ženou snídá. Třeba právě. Tak a dál si budeme hrát za chvilku Karel Gott, když muž se ženou snídá. Třeba právě to kafe. A dál si budeme hrát za chvilku Karel Gott, když muž se ženou snídá. Třeba právě to kafe.
1: Nejen
0: chvilku Karel Gott, když muž se ženou snídá. Třeba právě to kafe.
1: Nejen dobrý holub.
0: Když muž se ženou snídá. Třeba právě to kafe.
1: Nejen dobrý holub.
3: Ale i
0: ženou snídá. Třeba právě to kafe.
1: Nejen dobrý holub.
3: Ale i Blanické.
0: Třeba právě to kafe.
1: Nejen dobrý holub.
3: Ale i Blanické.
0: Kafe.
1: Nejen dobrý holub.
3: Ale i Blanické účtenky se vrací.
1: Nejen dobrý holub.
3: Ale i Blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky holub.
3: Ale i Blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky
3: které. Ale i Blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky které zaplatí.
3: Blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky které zaplatíme za vás.
3: Vrací.
1: Účtenky které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to.
1: Účtenky které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každý zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krát za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krát.
3: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Peto stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr platí, to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr platí vaše.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr platí vaše účty.
1: Na rádi všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr platí vaše účty.
1: Na rádi se po sedmé.
3: Petr platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
3: Petr platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
3: Platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
3: Vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
3: Ty.
1: Na rádiu.

0: Vše, co potřebuji. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky X za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XX, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 90 vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. V Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90 a máslo 250. Salátová okurka jeden kus za 11,90 a máslo. Salátová okurka jeden kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 21 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90 a máslo 250 gramů za 24,90 Lidl, to se vyplatí. A máslo 250 gramů za 24,90 Lidl, to se vyplatí. 50 gramů za 24,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Vytvořeno spolu
0: za 24,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Vytvořeno spolu
0: 4,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo...
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo teplý...
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo teplej i v chladných...
0: Se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete...
1: Použitím AI.
2: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené, aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 200 najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. Dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 109 barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 190 denních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. 49 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a 5 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách 5 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. Víc než víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. Víc než si myslíte.
3: Je, to je Radko Gudas.
2: Víc v prodejnách KIK. Víc než si myslíte.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš
2: Dostál. KIK. Víc než si myslíte.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál.
2: Víc než si myslíte.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady?
2: Víc než si myslíte.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady?

0: Kauflandu.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby...
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby...
1: Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky
1: pomáhali. Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos...
1: Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malého...
1: Kauflandu dělají.
2: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme... Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme... aby puky pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme... pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakup... I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte ale... mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte ale... hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a donu. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Te puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají. Pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají. Favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají. 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
3: Zdravíčko, padu.
2: Kaufland, puky pomáhají.
3: Zdravíčko, sousede.
2: Kaufland, puky pomáhají.
3: Zdravíčko, sousede, založíte mě?
2: Pomáhají.
3: Zdravíčko, sousede, založíte mě? Já jsem se rozhodl... Zdravíčko, sousede, založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit logi... Zdravíčko, sousede, založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit logi v úžasnou zimní zahradu... Zdravíčko, sousede, založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit logi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli... Sousede, založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit logi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit logi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no. Jsem se rozhodl proměnit logi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
4: Půjčte...
3: Logi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás.
3: Zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás.
3: Ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční...
3: No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz.
5: Vezmi svůj osud do...
4: Více na KB.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
4: Zapoj... CZ.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj... Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dal. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnost milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz. Dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. V pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž.

0: náš www.allegro.cz/smart/soutěž. Náš výkup je teď /smart/soutěž. Náš výkup je teď totální soutěž. Náš výkup je teď totální hardcore. Náš výkup je teď totální hardcore. Náš výkup je teď totální hardcore. Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní
0: cenu. Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
0: Výkup teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechno.
0: Hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
0: Vykupujeme.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta
2: a platíme i hned.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta
2: a platíme i hned.
1: V Hotách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta
2: a platíme i hned.
1: V hotovosti i převodem
2: všechna auta a platíme i hned.
1: V hotovosti i převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě
1: a platíme i hned.
2: V hotovosti i převodem.
1: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte
2: i hned.
1: V hotovosti i převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější
1: ceny. V hotovosti i převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
1: Převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
1: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
2: Více na AAA Auto.cz.
1: To ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
2: Více na AAA Auto.cz.
1: Na trhu.
2: Více na AAA Auto.cz.
1: Nebo volejte 800 110 AAA Auto.cz.
2: Nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte
2: CZ,
1: nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte,
1: nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné
1: 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné
1: 800.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Ten
3: let. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské mázitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 200. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250. Hledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Den u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská 50 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 190. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albertská svíčková kilo pouze za 129,90. Vá kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30. Pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30. 129,90. Albert dle srovnání k 30. 9. 90. Albert dle srovnání k 30. 9.
4: Právě teď v plan.
3: Albert dle srovnání k 30. 9.
4: Právě teď v plan.
3: Albert dle srovnání k 30. 9.
4: Právě teď v planéhu ušetříte.
3: Dle srovnání k 30. 9.
4: Právě teď v planéhu ušetříte z prémiodny
3: 30. 9.
4: Právě teď v planéhu ušetříte z prémiodny až 35. Právě teď v planéhu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15-35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut v roce.

0: Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. A do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Vedněte na prodejně. Planeo. Prodejně. Planeo.
1: Sada zimních.
0: Planeo.
1: Sada zimních kol zdarma. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Nyní už od 590 záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 5 let. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano. To jsou už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano. To jsou Nissan Days. 99 tisíc korun včetně DPH. Ano. To jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. 5 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená, včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Kauflandka
1: na Nissan.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
1: CZ.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a vý... Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jedna... Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše na skedra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller
2: Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller
2: a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch
2: Mléčný extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj
2: výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 15. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. A hel Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 4 Milch Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Každý občas potřebuje
3: 49,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout.
1: Až do 13. října. Kaufland.
0: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout.
1: 13. října. Kaufland.
0: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout.
1: Kaufland.
0: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout.
2: Opláchnout se po dlouhé
0: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout.
2: Opláchnout se po dlouhé
0: Potřebuje na chvíli vypnout.
2: Opláchnout se po dlouhé cestě. Opláchnout se po dlouhé cestě. A načerpat nové Opláchnout se po dlouhé cestě. A načerpat nové síly. Po dlouhé cestě. A načerpat nové síly. Autě. A načerpat nové síly. A načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. A načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Šelmy nové síly. Auta i lidé v nich. Auta i lidé v nich. Šel myslí na obojí. Auta i lidé v nich. Šel myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu. Auta i lidé v nich. Šel myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc. Auta i lidé v nich. Šel myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc. Šel myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější. Šel myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách. Step. Ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách. Přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách. Jste vy. Protože to nejdůležitější na cestách. Jste vy.
1: Přijďte si do
0: Protože to nejdůležitější na cestách. Jste vy.
1: Přijďte si do
0: Nejdůležitější na cestách. Jste vy.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro
0: stách. Jste vy.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Jste vy.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za léky?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus to...
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
3: Prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo sestku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v naší bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám pustíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. CZ. Benu. Rádi vám poradíme.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci.
1: Rádi vám poradíme.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci.
1: Jen poradíme.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace. Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za výjimečné. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každá. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jednostce na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Dexan a Lignofix. Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve Fix. Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno

0: stejné zdarma. Mega akce, výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 16. ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 16. října. Balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro ne zdarma. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Akce ve stavebninách Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo. Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Tech.cz. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Tech.cz. Pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Tech.cz. Dřevo zdarma. Více na Tech.cz.
1: Spousta
0: více na Tech.cz.
1: Spousta voněvých receptů.
0: Z.
1: Spousta voněvých receptů v novém čísle. Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc. Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za jednu v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11 čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká. Okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká. Polohrubá salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká. Polohrubá nebo hrubá za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká. Polohrubá nebo hrubá 50 a mouka Karlova koruna hladká. Polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90 a mouka Karlova koruna hladká. Polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá, kilo za 7,90. Hladká, polohrubá nebo hrubá, kilo za 7,90. Penny. Hrubá nebo hrubá, kilo za 7,90. Penny. Hrubá, kilo za 7,90. Penny. Hrubá, 7,90. Penny.
2: U nás byla
1: rozhodná. Penny.
2: U nás byla rozhodně, nakoupíte výhodně.
1: Penny.
2: U nás byla rozhodně, nakoupíte výhodně. U nás byla rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro. U nás byla rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro. Hellmann's byla rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro. Hellmann's ketchup 5. Nakoupíte výhodně. Skočte si pro. Hellmann's ketchup 500 ml za 60 výhodně. Skočte si pro. Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Skočte si pro. Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Skočte si pro. Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Nebo

České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

90. 90 nebo M-ko ovesná kaše za 12,90. Byla to M-ko ovesná kaše za 12,90. Byla to dobré začíná u nás. Ovesná kaše za 12,90. Byla to dobré začíná u nás. Za 12,90. Byla to dobré začíná u nás. Byla to dobré začíná u nás. Byla to dobré začíná u nás. To dobré začíná u nás. A u nás.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Česky.

Michal David, to je vlastně písnička o nás, my taky hrajeme non-stop. Michal David, to je vlastně písnička o nás, my taky hrajeme non-stop. A hlavně, Michal David, to je vlastně písnička o nás, my taky hrajeme non-stop. A hlavně, to je vlastně písnička o nás, my taky hrajeme non-stop. A hlavně, hlavně hezky česky. A o nás, my taky hrajeme non-stop. A hlavně, hlavně hezky česky. Hrajeme non-stop. A hlavně, hlavně hezky česky. Budeme v tom pokračovat. A hlavně, hlavně hezky česky. Budeme v tom pokračovat, dáme si olympii. Hlavně hezky česky. Budeme v tom pokračovat, dáme si olympiky. Hezky česky. Budeme v tom pokračovat, dáme si olympiky. Budeme v tom pokračovat, dáme si olympiky. Budeme v tom pokračovat, dáme si olympiky. Budeme v tom pokračovat, dáme si olympiky. Pokračovat.

0: 5 a půl minuty, už bude 11. Rádio Blaník. Ty už bude 11. Rádio Blaník. 11. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Te Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio.

0: zemědělství, jarmark zemeskářky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerenky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota. Vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstupem lese. Vstup zdarma.
1: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás dva...
0: Vstup zdarma.
1: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo... Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba... Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Ať vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Technicky 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí třeba 200. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering. Považujeme o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering. Považujeme A do Z. Technické zázemí a skvělý catering. Považujeme za samozřejmost. Vert. Technické zázemí a skvělý catering. Považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz www.centrumakademie.cz www.centrumakademie.cz www.centrumakademie.cz

Dáme víc, zaspívá Eva Farná a Miraj. Dáme víc, zaspívá Eva Farná a Miraj. Musím se trávit. Dáme víc, zaspívá Eva Farná a Miraj. Musím se trávit. Dáme víc, zaspívá Eva Farná a Miraj. Musím se nadechnout. Dáme víc, zaspívá Eva Farná a Miraj. Musím se nadechnout. Zaspívá Eva Farná a Miraj. Musím se nadechnout. A Miraj. Musím se a s nadechnutím. Musím se nadechnout. A s nadechnutím. Musím se nadechnout. A s nadechnutím nám pomůže taky kapela. A s nadechnutím nám pomůže taky kapela, která je teď na. A s nadechnutím nám pomůže taky kapela, která je teď na turné. A co jsem dnes. A s nadechnutím nám pomůže taky kapela, která je teď na turné, a co jsem dneska koukal. A s nadechnutím nám pomůže taky kapela, která je teď na turné, a co jsem dneska koukal na videa, tak nasnutím nám pomůže taky kapela, která je teď na turné, a co jsem dneska koukal na videa, tak na skvělém turné. Může taky kapela, která je teď na turné, a co jsem dneska koukal na videa, tak na skvělém turné. Která je teď na turné, a co jsem dneska koukal na videa, tak na skvělém turné. Kabáti. Turné, a co jsem dneska koukal na videa, tak na skvělém turné. Kabáti. Jsem dneska koukal na videa, tak na skvělém turné. Kabáti. Videa, tak na skvělém turné. Kabáti. Skvělém turné.

0: Deštníky rozhodně vezměte sebou. Teploměr ukáže 9 a přijde i déšť. Deštníky rozhodně vezměte sebou. Teploměr ukáže 19 a déšť. Deštníky rozhodně vezměte sebou. Teploměr ukáže 19 až 20. Deštníky rozhodně vezměte sebou. Teploměr ukáže 19 až 23. O počasí všechno hodně vezměte sebou. Teploměr ukáže 19 až 23. O počasí vše sebou. Teploměr ukáže 19 až 23. O počasí všechno je tu další doprava. Teploměr ukáže 19 až 23. O počasí všechno je tu další doprava. Že 19 až 23. O počasí všechno je tu další doprava. Až 23. O počasí všechno je tu další doprava.
1: Jak bude?
0: O počasí všechno je tu další doprava.
1: Jak bude?
2: A co?
0: Je tu další doprava.
1: Jak bude?
2: A co si vzít?
0: Je tu další doprava.
1: Jak bude?
2: A co si vzít?
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I. Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte. Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte.
2: Si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
2: Na sebe.
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. I to se dozvíte u nás na Blaníku. I to se dozvíte u nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Na Blaníku.

0: dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Rautové snídaně a bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Sauny, minilázně, taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Minilázně, taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás lázně, taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou skut. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musíš. Hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musíš. Jura Hotel. CZ. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musíš. Jura Hotel. CZ. Jednou zkusíš pořád musíš. Jura Hotel. CZ. Zkusíš pořád musíš. Jura Hotel. CZ.
1: Festival dřeva.
0: Pořád musíš. Jura Hotel. CZ.
1: Festival dřeva. To je den v lese.
0: Musíš. Jura Hotel. CZ.
1: Festival dřeva. To je den v lese. Plný za.
0: Hotel. CZ.
1: Festival dřeva. To je den v lese. Plný zábavy pro celou.
0: Z.
1: Festival dřeva. To je den v lese. Plný zábavy pro celou rodinu. Festival dřeva. To je den v lese. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října. Dřeva. To je den v lese. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října. To je den v lese. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října. V Bělském lese v Ostravě. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října. V Bělském lese v Ostravě. Čeká vás zábavy pro celou rodinu. 10. října. V Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřev rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních 5. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports Dřevěná Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports Dřevěná akademie středních. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports Dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní. Závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kinologie Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kinologie, Sokol Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kinologie, Sokolnictví středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kinologie, Sokolnictví

0: Čtyřka a tu na šestadněte. A stejný problém hlásí taky D48 a tu na 640. A stejný problém hlásí taky D48 a tu na 640. kilometru ve směru na Český. Hlásí taky D48 a tu na 640. kilometru ve směru na Český. 48 a tu na 640. kilometru ve směru na Český Těšín. Překáží tu porucha a tu na 640. kilometru ve směru na Český Těšín. Překáží tu porouchané na 640. kilometru ve směru na Český Těšín. Překáží tu porouchané nákladní auto, tak na ten kilometru ve směru na Český Těšín. Překáží tu porouchané nákladní auto, tak ho nepřehledněte. Ve směru na Český Těšín. Překáží tu porouchané nákladní auto, tak ho nepřehledněte. Tolik Český Těšín. Překáží tu porouchané nákladní auto, tak ho nepřehledněte. Tolik dopravní nákladní auto, tak ho nepřehledněte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou, tak ho nepřehledněte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu další zprávněte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu další zprávy s Hankou. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu další zprávy s Hankou. Servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu další zprávy s Hankou.
1: Šťastnou cestu domů.
0: Slezsko a teď už jsou tu další zprávy s Hankou.
1: Šťastnou cestu domů přejím.
0: A teď už jsou tu další zprávy s Hankou.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.
0: Další zprávy s Hankou.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické. Cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše. Přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Matrace za hubičku. Ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz Perické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz Bolavá záda. www.matracezahubičku.cz www.matracezahubičku.cz www.matracezahubičku.cz

vám to nestačí, tak přidáme další A jestli vám to nestačí, tak přidáme další písničky. A to hlavně... A jestli vám to nestačí, tak přidáme další písničky. A to hlavně... vám to nestačí, tak přidáme další písničky. A to hlavně české na Blaníku. To nestačí, tak přidáme další písničky. A to hlavně české na Blaníku v následující hodině. Tak přidáme další písničky. A to hlavně české na Blaníku v následující hodině. Teď je před námi počasí, doprava, další písničky. A to hlavně české na Blaníku v následující hodině. Teď je před námi počasí, doprava, zprasničky. A to hlavně české na Blaníku v následující hodině. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a zapit hlavně české na Blaníku v následující hodině. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a zapit a půl minuty na Blaníku v následující hodině. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a zapit a půl minuty už bude jedenáct hodině. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a zapit a půl minuty už bude jedenáct. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za pět a půl minuty už bude jedenáct. Rádio. Počasí, doprava, zprávy a za pět a půl minuty už bude jedenáct. Rádio Blaník. Zprávy a za pět a půl minuty už bude jedenáct.

na 5%. Nezaměstnanost se drží na 5%. Kamion uvízlý pod mostem. Nezaměstnanost se drží na 5%. Kamion uvízlý pod mostem v Praze se drží na 5%. Kamion uvízlý pod mostem v Praze vyprošťuje tank na 5%. Kamion uvízlý pod mostem v Praze vyprošťuje tank. Kamion uvízlý pod mostem v Praze vyprošťuje tank. Kamion uvízlý pod mostem v Praze vyprošťuje tank. Kamion uvízlý pod mostem v Praze vyprošťuje tank. Pod mostem v Praze vyprošťuje tank. Vyprošťuje tank. Tank.

Michal David, to je vlastně Michal David, to je vlastně písnička o nás. Michal David, to je vlastně písnička o nás, my taky hrajeme.

0: za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na Uhersku Hradišťsku v Uhersku.
0: Blaník za volantem.
1: Na Uhersku Hradišťsku.
0: Blaník za volantem.
1: Na Uhersku Hradišťsku v Uherském Brodu v ulici Dolní
0: za volantem.
1: Na Uhersku Hradišťsku v Uherském Brodu v ulici Dolní Vali bourala dvě osobní. Na Uhersku Hradišťsku v Uherském Brodu v ulici Dolní Vali bourala dvě osobní auta. Očekávejte Hradišťsku v Uherském Brodu v ulici Dolní Vali bourala dvě osobní auta. Očekávejte komplikace. V Uherském Brodu v ulici Dolní Vali bourala dvě osobní auta. Očekávejte komplikace. V Brodu v ulici Dolní Vali bourala dvě osobní auta. Očekávejte komplikace. V Ostravě v Ruské Vali bourala dvě osobní auta. Očekávejte komplikace. V Ostravě v Ruské ulici u nemocnice osobní auta. Očekávejte komplikace. V Ostravě v Ruské ulici u nemocnice jsou v sobě taky dva. Očekávejte komplikace. V Ostravě v Ruské ulici u nemocnice jsou v sobě taky dva osobáky. Komplikace. V Ostravě v Ruské ulici u nemocnice jsou v sobě taky dva osobáky. V ulici u nemocnice jsou v sobě taky dva osobáky. Dejte si tam velký pozor. Opatrnice jsou v sobě taky dva osobáky. Dejte si tam velký pozor. Opatrně taky na dálnici D taky dva osobáky. Dejte si tam velký pozor. Opatrně taky na dálnici D1 na dvou báky. Dejte si tam velký pozor. Opatrně taky na dálnici D1. Dejte si tam velký pozor. Opatrně taky na dálnici D1 na dvou stavky pozor. Opatrně taky na dálnici D1 na 298,5 km. Opatrně taky na dálnici D1 na 298,5 km směrem. Je taky na dálnici D1 na 298,5 km směrem z Ostravy na Přerov. 1 na 298,5 km směrem z Ostravy na Přerov stojí porouchaný 298,5 km směrem z Ostravy na Přerov stojí porouchaný nákladák. 8,5 km směrem z Ostravy na Přerov stojí porouchaný nákladák. Tak ho nepřehlédněte. 5 km směrem z Ostravy na Přerov stojí porouchaný nákladák. Tak ho nepřehlédněte. A stejně směrem z Ostravy na Přerov stojí porouchaný nákladák. Tak ho nepřehlédněte. A stejný problém hlásí Přerov stojí porouchaný nákladák. Tak ho nepřehlédněte. A stejný problém hlásí taky D4 porouchaný nákladák. Tak ho nepřehlédněte. A stejný problém hlásí tak nákladák. Tak ho nepřehlédněte. A stejný problém hlásí taky D48, a to tak ho nepřehlédněte. A stejný problém hlásí taky D48.

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Pěkný čtvrtek.
0: Rádio Blaník, počasí.
1: Pěkný čtvrtek přeje.
0: Počasí.
1: Pěkný čtvrtek přeje Eliška Votrubová. Pěkný čtvrtek přeje Eliška Votrubová. Dnes. Pěkný čtvrtek přeje Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě. Pěkný čtvrtek přeje Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve pěkný čtvrtek přeje Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve skoro jasná Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve skoro jasná až polojasná obloha. Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve skoro jasná až polojasná obloha. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve skoro jasná až polojasná obloha. Postup Moravě a ve Slezsku čeká nejprve skoro jasná až polojasná obloha. Postupně přes den se ale mraky vrátí. Budká nejprve skoro jasná až polojasná obloha. Postupně přes den se ale mraky vrátí. Bude skoro jasná až polojasná obloha. Postupně přes den se ale mraky vrátí. Bude spíše oblačno až polojasná obloha. Postupně přes den se ale mraky vrátí. Bude spíše oblačno až zataženo. Postupně přes den se ale mraky vrátí. Bude spíše oblačno až zataženo a přijde i déšť. Ne přes den se ale mraky vrátí. Bude spíše oblačno až zataženo a přijde i déšť. Mraky vrátí, bude spíše oblačno až zataženo a přijde i déšť. Deštníky rozhodně vezměte sebou. Bude spíše oblačno až zataženo a přijde i déšť. Deštníky rozhodně vezměte sebou. Teplo až zataženo a přijde i déšť.

0: Volné místo připadají v průměru 4 uchazeči. Nejvíc lidí bez práce je na jedno volné místo připadají v průměru 4 uchazeči. Nejvíc lidí bez práce je dlouhodobě místo připadají v průměru 4 uchazeči. Nejvíc lidí bez práce je dlouhodobě na Karvinsku a v průměru 4 uchazeči. Nejvíc lidí bez práce je dlouhodobě na Karvinsku a Mostecku. Naopak 4 uchazeči. Nejvíc lidí bez práce je dlouhodobě na Karvinsku a Mostecku. Naopak nejvíc lidí bez práce je dlouhodobě na Karvinsku a Mostecku. Naopak nejlepší uplatnění nabízí lidí bez práce je dlouhodobě na Karvinsku a Mostecku. Naopak nejlepší uplatnění nabízí Praha. Dlouhodobě na Karvinsku a Mostecku. Naopak nejlepší uplatnění nabízí Praha. A Karvinsku a Mostecku. Naopak nejlepší uplatnění nabízí Praha. A zajímavostí je, že víc nezaměstnaných. Naopak nejlepší uplatnění nabízí Praha. A zajímavostí je, že víc nezaměstnaných. Nejlepší uplatnění nabízí Praha. A zajímavostí je, že víc nezaměstnaných je žen než mužů. Uplatnění nabízí Praha. A zajímavostí je, že víc nezaměstnaných je žen než mužů. Nabízí Praha. A zajímavostí je, že víc nezaměstnaných je žen než mužů. Provoz. A zajímavostí je, že víc nezaměstnaných je žen než mužů. Provoz v pražské Krči dál komplikuje je, že víc nezaměstnaných je žen než mužů. Provoz v pražské Krči dál komplikuje kamion zaměstnaných je žen než mužů. Provoz v pražské Krči dál komplikuje kamion s návěsem žen než mužů. Provoz v pražské Krči dál komplikuje kamion s návěsem uvízlý pod viaduktem mužů. Provoz v pražské Krči dál komplikuje kamion s návěsem uvízlý pod viaduktem. Provoz v pražské Krči dál komplikuje kamion s návěsem uvízlý pod viaduktem. Hasiči ho vyprošťují. Pražské Krči dál komplikuje kamion s návěsem uvízlý pod viaduktem. Hasiči ho vyprošťují pomocí spekuje kamion s návěsem uvízlý pod viaduktem. Hasiči ho vyprošťují pomocí spekuje návěsem uvízlý pod viaduktem. Hasiči ho vyprošťují pomocí speciálního tanku. Na místo teď lí pod viaduktem. Hasiči ho vyprošťují pomocí speciálního tanku. Na místo teď ale povolalem. Hasiči ho vyprošťují pomocí speciálního tanku. Na místo teď ale povolali i další těžkou techniku. Vyprošťují pomocí speciálního tanku. Na místo teď ale povolali i další těžkou techniku. Proč speciálního tanku? Na místo teď ale povolali i další těžkou techniku. Proč to vysvětlím? Tanku. Na místo teď ale povolali i další těžkou techniku. Proč to vysvětlím? Mluvčí pražský. To teď ale povolali i další těžkou techniku. Proč to vysvětlím? Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Povolali i další těžkou techniku. Proč to vysvětlí mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč? Další těžkou techniku. Proč to vysvětlí mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč?
1: Protože ani
0: techniku. Proč to vysvětlí mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč?
1: Protože ani
0: pomoc to vysvětlí mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč?
1: Protože ani pomocí toho vyprošťovacího tanku
0: pražských hasičů Miroslav Řezáč?
1: Protože ani pomocí toho vyprošťovacího tanku se nám zatím
0: Miroslav Řezáč?
1: Protože ani pomocí toho vyprošťovacího tanku se nám zatím to vozidlo nepodařilo vyprošťovat. Protože ani pomocí toho vyprošťovacího tanku se nám zatím to vozidlo ani pomocí toho vyprošťovacího tanku se nám zatím to vozidlo nepodařilo vyprostit. Teď se z toho vyprošťovacího tanku se nám zatím to vozidlo nepodařilo vyprostit. Teď se zvažuje další postup. Vyprošťovacího tanku se nám zatím to vozidlo nepodařilo vyprostit. Teď se zvažuje další postup. Samozřejmě po se nám zatím to vozidlo nepodařilo vyprostit. Teď se zvažuje další postup. Samozřejmě pořád koukáme vozidlo nepodařilo vyprostit. Teď se zvažuje další postup. Samozřejmě pořád koukáme na to, chtělo vyprostit. Teď se zvažuje další postup. Samozřejmě pořád koukáme na to, aby nedošlo. Teď se zvažuje další postup. Samozřejmě pořád koukáme na to, aby nedošlo k nějakým větším škodě. Další postup. Samozřejmě pořád koukáme na to, aby nedošlo k nějakou. Samozřejmě pořád koukáme na to, aby nedošlo k nějakým větším škodám. Ať už na té vrtné pořád koukáme na to, aby nedošlo k nějakým větším škodám, ať už na té vrtné soupravě, nebo na tom páme na to, aby nedošlo k nějakým větším škodám, ať už na té vrtné soupravě, nebo aby nedošlo k nějakým větším škodám, ať už na té vrtné soupravě, nebo na tom podvalu, nebo případně na nějakým větším škodám, ať už na té vrtné soupravě, nebo na tom podvalu, nebo případně na tom, ať už na té vrtné soupravě, nebo na tom podvalu, nebo případně na tom mostě.
0: Vyprošťovací akce
1: na soupravě nebo na tom podvalu nebo případně na tom mostě.
0: Vyprošťovací
1: nebo na tom podvalu nebo případně na tom mostě.
0: Vyprošťovací akce probíhá ve Vídeňské ulici
1: podvalu nebo případně na tom mostě.
0: Vyprošťovací akce probíhá ve Vídeňské
1: ulici na tom mostě.
0: Vyprošťovací akce probíhá ve Vídeňské ulici v Praze od rána. Vyprošťovací akce probíhá ve Vídeňské ulici v Praze od rána se tu tvoří dlouhé kolony. Vyprošťovací akce probíhá ve Vídeňské

Hezké dopoledne u Rádio Blaník. Hezké dopoledne. Rádio Blaník. Hezké dopoledne u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Hezké dopoledne u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Hezké dopoledne u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Hezké dopoledne u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Hypotéky skokově zdražují. Hezké dopoledne u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Hypotéky skokově zdražují. Dne u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Hypotéky skokově zdražují. Průměrná sazba u vás vítá Hanka Koterová. Hypotéky skokově zdražují. Průměrná sazba u nových půjček Hanka Koterová. Hypotéky skokově zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu. Hypotéky skokově zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu. Hypotéky skokově zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,70 zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,79. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,70. Sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,79%. A to je nejvíc od dubna. Půjček v říjnu vyskočila na 5,79%. A to je nejvíc od dubna. Říjnu vyskočila na 5,79%. A to je nejvíc od dubna. Podle analit na 5,79%. A to je nejvíc od dubna. Podle analytiků se zlevnění v nej 79%. A to je nejvíc od dubna. Podle analytiků se zlevnění v nejbližších 5%. A to je nejvíc od dubna. Podle analytiků se zlevnění v nejbližších měsících nedá. To je nejvíc od dubna. Podle analytiků se zlevnění v nejbližších měsících nedá ani očekávat. Dubna. Podle analytiků se zlevnění v nejbližších měsících nedá ani očekávat. Pomoc mladým z analytiků se zlevnění v nejbližších měsících nedá ani očekávat. Pomoc mladým s bydlením má návrh zlevnění v nejbližších měsících nedá ani očekávat. Pomoc mladým s bydlením má návrh ministryně financí v nejbližších měsících nedá ani očekávat. Pomoc mladým s bydlením má návrh ministryně financí nedá ani očekávat. Pomoc mladým s bydlením má návrh ministryně financí na vyšší daňový očekávat. Pomoc mladým s bydlením má návrh ministryně financí na vyšší daňový odpočet na hypotéku. Pomoc mladým s bydlením má návrh ministryně financí na vyšší daňový odpočet na hypotéku až o bydlením má návrh ministryně financí na vyšší daňový odpočet na hypotéku až o 50 tisíc. Návrh ministryně financí na vyšší daňový odpočet na hypotéku až o 50 tisíc korun. Financí na vyšší daňový odpočet na hypotéku až o 50 tisíc korun. Nezaměstnaný daňový odpočet na hypotéku až o 50 tisíc korun. Nezaměstnanost odpočet na hypotéku až o 50 tisíc korun. Nezaměstnanost zůstala v září třetí měsíc až o 50 tisíc korun. Nezaměstnanost zůstala v září třetí měsíc po 50 tisíc korun. Nezaměstnanost zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Nezaměstnanost zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. V praxi to znamená, že na jednost zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. V praxi to znamená, že na jedno volné místo při v září třetí měsíc po sobě na 5%. V praxi to znamená, že na jedno volné místo při měsíc po sobě na 5%. V praxi to znamená, že na jedno volné místo připadají v průměru je na 5%. V praxi to znamená, že na jedno volné místo připadají v průměru 4 uchazeči. V praxi to znamená, že na jedno volné místo připadají v průměru 4 uchazeči. Nejak si to znamená, že na jedno volné

0: ulici v Praze. Od rána se tu tvoří dlouhé kolony, autobusy probíhá ve Vídeňské ulici v Praze. Od rána se tu tvoří dlouhé kolony, autobusy jezdí odklonem a nabírají Vídeňské ulici v Praze. Od rána se tu tvoří dlouhé kolony, autobusy jezdí odklonem a nabírají spuštění Praze. Od rána se tu tvoří dlouhé kolony, autobusy jezdí odklonem a nabírají spuštění i se tu tvoří dlouhé kolony, autobusy jezdí odklonem a nabírají spuštění i půl hodiny. Ministr dlouhé kolony, autobusy jezdí odklonem a nabírají spuštění i půl hodiny. Autobusy jezdí odklonem a nabírají spuštění i půl hodiny. Ministr zemědělství a nabírají spuštění i půl hodiny. Ministr zemědělství Martin Šebestyán slavnostně zahájí spuštění i půl hodiny. Ministr zemědělství Martin Šebestyán slavnostně zahájí hodiny. Ministr zemědělství Martin Šebestyán slavnostně zahájil mezinárodní zahradnickou výstavu. Ministr zemědělství Martin Šebestyán slavnostně zahájil mezinárodní zahradnickou výstavu. Zemědělství Martin Šebestyán slavnostně zahájil mezinárodní zahradnickou výstavu Flora Olomouc. Šebestyán slavnostně zahájil mezinárodní zahradnickou výstavu Flora Olomouc. Hlavní expozice zahájil mezinárodní zahradnickou výstavu Flora Olomouc. Hlavní expozice podzimní mezinárodní zahradnickou výstavu Flora Olomouc. Hlavní expozice podzimní etapy nese zahradnickou výstavu Flora Olomouc. Hlavní expozice podzimní etapy nese titul Dary naší země výstavu Flora Olomouc. Hlavní expozice podzimní etapy nese titul Dary naší země Flora Olomouc. Hlavní expozice podzimní etapy nese titul Dary naší země. Čtyřdenní akce nabízí. Hlavní expozice podzimní etapy nese titul Dary naší země. Čtyřdenní akce nabízí. Podzimní etapy nese titul Dary naší země. Čtyřdenní akce nabízí přehlídku tuzemské urody. Nese titul Dary naší země. Čtyřdenní akce nabízí přehlídku tuzemské úrody Dary naší země. Čtyřdenní akce nabízí přehlídku tuzemské úrody floristickou show země. Čtyřdenní akce nabízí přehlídku tuzemské úrody floristickou show. Čtyřdenní akce nabízí přehlídku tuzemské úrody floristickou show i praktické rady pro pěstitele. Nabízí přehlídku tuzemské úrody floristickou show i praktické rady pro pěstitele. Přehlídku tuzemské úrody floristickou show i praktické rady pro pěstitele. Praktické úrody floristickou show i praktické rady pro pěstitele. A to je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Floristickou show i praktické rady pro pěstitele. A to je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno na blu i praktické rady pro pěstitele. A to je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno na Blaníku, pokračuje Pepa. Praktické rady pro pěstitele. A to je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno na Blaníku, pokračuje Pepa Černý pro pěstitele. A to je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno na Blaníku, pokračuje Pepa Černý.
1: Je to tak.
0: A to je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno na Blaníku, pokračuje Pepa Černý.
1: Je to tak, děkujeme, Hanko.
0: Ode mě pro dnešek všechno na Blaníku, pokračuje Pepa Černý.
1: Je to tak, děkujeme, Hanko.
0: Všechno na Blaníku, pokračuje Pepa Černý.
1: Je to tak, děkujeme, Hanko.
0: Blaníku, pokračuje Pepa Černý.
1: Je to tak, děkujeme, Hanko.
0: Je Pepa Černý.
1: Je to tak, děkujeme, Hanko. Je to tak, děkujeme, Hanko. Hanko.

0: hodině řeč další zlaté české ručičky, které objevil, a taky bude v této hodině řeč české ručičky, které objevil, a taky bude v této hodině řeč o skupině, kterou zbožňuji a která se jmenuje Queen. Teď je tady kapela o skupině, kterou zbožňuji a která se jmenuje Queen.
1: Olympic, dej mi víc své lásky, právě teď na Blaníku, hezké dopoledne.

0: Zprávy rádia. Zprávy rádia Blaník. Zprávy rádia Blaník. Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ministryni Schillerovou na...
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ministryni Schillerovou naštvali drahé...
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ministryni Schillerovou naštvali drahé hypo...
1: Jasně, přehledně.
2: Ministryni Schillerovou naštvali drahé hypotéky.
1: Přehledně.
2: Ministryni Schillerovou naštvali drahé hypotéky. Ministryni Schillerovou naštvali drahé hypotéky. Nezaměstnanost se... Ministryni Schillerovou naštvali drahé hypotéky. Nezaměstnanost se drží... Schillerovou naštvali drahé hypotéky. Nezaměstnanost se drží na 5%. Drahé hypotéky. Nezaměstnanost se drží na 5%. Hypotéky. Nezaměstnanost se drží...

0: krásný.
1: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne.
1: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za půl...
1: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude jeden...
2: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude jedenáct, dál si
2: budeme... Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude jedenáct, dál si budeme hrát hlavně...
2: Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude jedenáct, dál si budeme hrát hlavně hezky... Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude jedenáct, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr, za půl minutku už bude jedenáct, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který bude jedenáct, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který nám dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který nám představí další zlat hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který nám představí další zlaté české ručičky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který nám představí další zlaté české ručičky, které objevil. Dorazí kolega Petr Slíva, který nám představí další zlaté české ručičky, které objevil. A taky bude Petr Slíva, který nám představí další zlaté české ručičky, které objevil. A taky bude v té nám představí další zlaté české ručičky, které objevil. A taky bude v této

0: Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: V Novém Boru se vyrábí většinou sklo, ale vy jste se pustil do kůže, co vás k tomu přimělo?
1: No, já...
0: Se vyrábí většinou sklo, ale vy jste se pustil do kůže, co vás k tomu přimělo?
1: No, já...
0: Vyrábí většinou sklo, ale vy jste se pustil do kůže, co vás k tomu přimělo?
1: No, já jsem původem malý
0: sklo, ale vy jste se pustil do kůže, co vás k tomu přimělo?
1: No, já jsem původem malý sklo, takže ke sklu mám taky blízko.
0: Pustil do kůže, co vás k tomu přimělo?
1: No, já jsem původem malý sklo, takže ke sklu mám taky blízko.
0: Aha, a co vás k tomu přimělo?
1: No, já jsem původem malý sklo, takže ke sklu mám taky blízko.
0: Aha, a jo.
1: No, já jsem původem malý sklo, takže ke sklu mám taky blízko.
0: Aha.
1: A mám, já jsem původem malý sklo, takže ke sklu mám taky blízko.
0: Aha.
1: A mám rád takové kvalitní věci a sklo, takže ke sklu mám taky blízko.
0: Aha.
1: A mám rád takové kvalitní věci a já jsem ten, kdy potřeboval, takže ke sklu mám taky blízko.
0: Aha.
1: A mám rád takové kvalitní věci a já jsem ten, kdy potřeboval.
0: Aha.
1: A mám rád takové kvalitní věci a já jsem ten, kdy potřeboval prostě. A mám rád takové kvalitní věci a já jsem ten, kdy potřeboval prostě nějakou peněženku k tušku. Mám rád takové kvalitní věci a já jsem ten, kdy potřeboval prostě nějakou peněženku k tušku přizpůsobenou obraz věci a já jsem ten, kdy potřeboval prostě nějakou peněženku k tušku přizpůsobenou obrazu ten, kdy potřeboval prostě nějakou peněženku k tušku přizpůsobenou obrazu svému a vlastně potřeboval prostě nějakou peněženku k tušku přizpůsobenou obrazu svému a vlastně bylo těžký najít nějakou peněženku k tušku přizpůsobenou obrazu svému a vlastně bylo těžký najít někoho, kdo by to vyrobil k tušku přizpůsobenou obrazu svému a vlastně bylo těžký najít někoho, kdo by to vyrobil. A když způsobenou obrazu svému a vlastně bylo těžký najít někoho, kdo by to vyrobil. A když tak vlastně mě za svému a vlastně bylo těžký najít někoho, kdo by to vyrobil. A když tak vlastně mě zarazila cena a vlastně bylo těžký najít někoho, kdo by to vyrobil. A když tak vlastně mě zarazila cena, co za to najít někoho, kdo by to vyrobil. A když tak vlastně mě zarazila cena, co za to lidi chtějí, kdo by to vyrobil. A když tak vlastně mě zarazila cena, co za to lidi chtějí. Mm. Tak teď už to chápu. A když, tak vlastně mě zarazila cena, co za to lidi chtějí. Mm. Tak teď už to chápu. Mě zarazila cena, co za to lidi chtějí. Mm. Tak teď už to chápu. Cena, co za to lidi chtějí. Mm. Tak teď už to chápu. Jo, takže to lidi chtějí. Mm. Tak teď už to chápu. Jo, takže to takový postupný vývoj. Mm. Tak teď už to chápu. Jo, takže to takový postupný vývoj, no, teď už to chápu. Jo, takže po takový postupný vývoj, no, první výrobek jsem si... Jo, takže po takový postupný vývoj, no, první výrobek jsem si vyrábil pro sebe, chytlo mě to. Jo, takže po takový postupný vývoj, no, první výrobek jsem si vyrábil pro sebe, chytlo mě to, začal jsem zjišťovat. Po takový postupný vývoj, no, první výrobek jsem si vyrábil pro sebe, chytlo mě to, začal jsem zjišťovat. Postupný vývoj, no, první výrobek jsem si vyrábil pro sebe, chytlo mě to, začal jsem zjišťovat vlastně jako první výrobek jsem si vyrábil pro sebe, chytlo mě to, začal jsem zjišťovat vlastně, jak se s kůží pracuje, jaký nářadí potřebuje. Jsem si vyrábil pro sebe, chytlo mě to, začal jsem zjišťovat vlastně, jak se s kůží pracuje, jaký nářadí potřebuju sebe. Chytlo mě to, začal jsem zjišťovat vlastně, jak se s kůží pracuje, jaký nářadí potřebuju a postupně se. Začal jsem zjišťovat vlastně, jak se s kůží pracuje, jaký nářadí potřebuju a postupně se to nějak rozvíjelo. Zjišťovat vlastně, jak se s kůží pracuje, jaký nářadí potřebuju a postupně se to nějak rozvíjelo.
0: Co
1: se s kůží pracuje, jaký nářadí potřebuju a postupně se to nějak rozvíjelo.
0: Co byl ten první výrobek?
1: Jaký nářadí potřebuju a postupně se to nějak rozvíjelo.
0: Co byl ten první výrobek?
1: Pouzdro na telefon. Potřebuju a postupně se to nějak rozvíjelo.
0: Co byl ten první výrobek?
1: Pouzdro na telefon a pak peníze. Postupně se to nějak rozvíjelo.
0: Co byl ten první výrobek?
1: Pouzdro na telefon a pak peníze. To nějak rozvíjelo.
0: Co byl ten první výrobek?
1: Pouzdro na telefon a pak peněženka.
0: A povedlo se?
1: Rozvíjelo.
0: Co byl ten první výrobek?
1: Pouzdro na telefon a pak peněženka.
0: A povedlo se? Co byl ten první výrobek?
1: Pouzdro na telefon a pak peněženka.
0: A povedlo se?
1: No.
0: Z dnešního pohledu dobek.
1: Pouzdro na telefon a pak peněženka.
0: A povedlo se?
1: No.
0: Z dnešního pohledu, když...
1: Pouzdro na telefon a pak peněženka.
0: A povedlo se?
1: No.
0: Z dnešního pohledu, když se na to podíváte.
1: Fungovalo pak peněženka.
0: A povedlo se?
1: No.
0: Z dnešního pohledu, když se na to podíváte.
1: Fungovalo to.
0: Fungovalo. A povedlo se?
1: No.
0: Z dnešního pohledu, když se na to podíváte.
1: Fungovalo to.
0: Fungovalo to, takhle. A...
1: No.
0: Z dnešního pohledu, když se na to podíváte.
1: Fungovalo to.
0: Fungovalo to, takhle. Ale z dnešního pohledu nebo z dnešního pohledu, když se na to podíváte.
1: Fungovalo to.
0: Fungovalo to, takhle. Ale z dnešního pohledu nebo když se na to podíváte.
1: Fungovalo to.
0: Fungovalo to, takhle. Ale z dnešního pohledu nebo s tím, co už umíte dneska.
1: Fungovalo to.
0: Fungovalo to, takhle. Ale z dnešního pohledu nebo s tím, co už umíte dneska. Fungovalo to, takhle. Ale z dnešního pohledu nebo s tím, co už umíte dneska, asi byste to třeba udělal trošku jinak.
1: Tak.
0: Takhle. Ale z dnešního pohledu nebo s tím, co už umíte.

0: dneska, asi byste to třeba udělal trošku jinak.
1: Tak, tak.
0: Z dnešního pohledu nebo s tím, co už umíte dneska, asi byste to třeba udělal trošku jinak.
1: Tak, tak, tak. Mám to vystavení.
0: Nebo s tím, co už umíte dneska, asi byste to třeba udělal trošku jinak.
1: Tak, tak, tak. Mám to vystavení ještě ve vitrínce.
0: Dneska asi byste to třeba udělal trošku jinak.
1: Tak, tak, tak. Mám to vystavení ještě ve vitrínce jako takovou památeční.
0: A udělal trošku jinak.
1: Tak, tak, tak. Mám to vystavení ještě ve vitrínce jako takovou památeční věc. Tak, tak, tak. Mám to vystavení ještě ve vitrínce jako takovou památeční věc.
0: A co všechno?
1: Tak, mám to vystavení ještě ve vitrínce jako takovou památeční věc.
0: A co všechno teda v té vaší?
1: To vystavení ještě ve vitrínce jako takovou památeční věc.
0: A co všechno teda v té vaší dílně vzniká?
1: Ve vitrínce jako takovou památeční věc.
0: A co všechno teda v té vaší dílně vzniká?
1: Praktickou památeční věc.
0: A co všechno teda v té vaší dílně vzniká?
1: Prakticky
0: památeční věc. A co všechno teda v té vaší dílně vzniká?
1: Prakticky všechno, já jsem...
0: A co všechno teda v té vaší dílně vzniká?
1: Prakticky všechno, já jsem začínám vlastně v roce 2...
0: Všechno teda v té vaší dílně vzniká?
1: Prakticky všechno, já jsem začínám vlastně v roce 2017, jsem se...
0: Vší dílně vzniká?
1: Prakticky všechno, já jsem začínám vlastně v roce 2017, jsem se učil, 2018 jsem poprvé...
0: Vzniká.
1: Prakticky všechno, já jsem začínám vlastně v roce 2017, jsem se učil 2018. Prakticky všechno, já jsem začínám vlastně v roce 2017, jsem se učil 2018 poprvé říznu do kuže. Já jsem začínám vlastně v roce 2017, jsem se učil 2018 poprvé říznu do kuže. A původně vlastně v roce 2017, jsem se učil 2018 poprvé říznu do kuže. A původní představa byla, že v roce 2017, jsem se učil 2018 poprvé říznu do kuže. A původně jsem se učil 2018 poprvé říznu do kuže. A původní představa byla dělat takový jako luxusná, jsem poprvé říznu do kuže a původní představa byla dělat takový jako luxusní věci, kabelky, brašny do kuže a původní představa byla dělat takový jako luxusní věci, kabelky, brašny, takový ty kancelářské a původní představa byla dělat takový jako luxusní věci, kabelky, brašny, takový ty kancelářský představa byla dělat takový jako luxusní věci, kabelky, brašny, takový ty kancelářský potřeby. A jako luxusní věci, kabelky, brašny, takový ty kancelářské potřeby. Ale věci, kabelky, brašny, takový ty kancelářské potřeby. Ale to nějak mě to pak dovedlo. Kabelky, brašny, takový ty kancelářské potřeby. Ale to nějak mě to pak dovedlo trošku ty výrokšny, takový ty kancelářské potřeby. Ale to nějak mě to pak dovedlo trošku ty výrobky, ty kancelářské potřeby. Ale to nějak mě to pak dovedlo trošku ty výrobky zjednodušit hlavně z důvody. Ale to nějak mě to pak dovedlo trošku ty výrobky zjednodušit hlavně z důvody ceny, protože to nějak mě to pak dovedlo trošku ty výrobky zjednodušit hlavně z důvody ceny, protože se mi nepodařilo najít. To nějak mě to pak dovedlo trošku ty výrobky zjednodušit hlavně z důvody ceny, protože se mi nepodařilo najít. Dovedlo trošku ty výrobky zjednodušit hlavně z důvody ceny, protože se mi nepodařilo najít jako klientky zjednodušit hlavně z důvody ceny, protože se mi nepodařilo najít jako klienty tak, aby mě to živilo hlavně z důvody ceny, protože se mi nepodařilo najít jako klienty tak, aby mě to protože se mi nepodařilo najít jako klienty tak, aby mě to živilo. Se mi nepodařilo najít jako klienty tak, aby mě to živilo.
0: A o co je největší zájem?
1: Jako klienty tak, aby mě to živilo.
0: A o co je největší zájem z těch výrobků?
1: Klienty tak, aby mě to živilo.
0: A o co je největší zájem z těch výrobků?
1: O kurzy, tak, aby mě to živilo.
0: A o co je největší zájem z těch výrobků?
1: O kurzy.
0: Jo, o kurzy.
1: Živilo.
0: A o co je největší zájem z těch výrobků?
1: O kurzy.
0: Jo, o kurzy. A o co je největší zájem z těch výrobků?
1: O kurzy.
0: Jo, o kurzy.
1: To je asi to
0: největší zájem z těch výrobků.
1: O kurzy.
0: Jo, o kurzy.
1: To je asi to dobu jako největší
0: z těch výrobků.
1: O kurzy.
0: Jo, o kurzy.
1: To je asi to dobu jako největší zájem. No. O kurzy.
0: Jo, o kurzy.
1: To je asi to dobu jako největší zájem. No.
0: Jak to? Jo, o kurzy.
1: To je asi v tuhle dobu jako největší zájem, no.
0: Jak to funguje v tom zážitkovém kurzu?
1: To je asi v tuhle dobu jako největší zájem, no.
0: Jak to funguje v tom zážitkovém kurzu? Co mě tam čeká?
1: To je asi v tuhle dobu jako největší zájem, no.
0: Jak to funguje v tom zážitkovém kurzu? Co mě tam čeká?
1: 10 ráno. V tuhle dobu jako největší zájem, no.
0: Jak to funguje v tom zážitkovém kurzu? Co mě tam čeká?
1: 10 ráno. Sraz určitý zájem, no.
0: Jak to funguje v tom zážitkovém kurzu? Co mě tam čeká?
1: 10 ráno. Sraz v rodinném.
0: Jak to funguje v tom zážitkovém kurzu? Co mě tam čeká?
1: 10 ráno, sraz v rodinném domku, takže...
0: V zážitkovém kurzu, co mě tam čeká?
1: 10 ráno, sraz v rodinném domku, takže to není žádná jako...
0: Co mě tam čeká?
1: 10 ráno, sraz v rodinném domku, takže to není žádná jako fabrička, protože... 10 ráno, sraz v rodinném domku, takže to není žádná jako fabrička, protože pracuji sama malinkatou... 10 ráno, sraz v rodinném domku, takže to není žádná jako fabrička, protože pracuji sama...

0: Middle of the Road na vlnách. Middle of the Road na vlnách Rádia Blaník. Middle of the Road na vlnách Rádia Blaník, přátelé. Middle of the Road na vlnách Rádia Blaník, přátelé, máme před sebou další. Middle of the Road na vlnách Rádia Blaník, přátelé, máme před sebou další zlaté české. Middle of the Road na vlnách Rádia Blaník, přátelé, máme před sebou další zlaté české ručičky. A of the Road na vlnách Rádia Blaník, přátelé, máme před sebou další zlaté české ručičky. A s kým jiným na vlnách Rádia Blaník, přátelé, máme před sebou další zlaté české ručičky. A s kým jiným, no s Petrem Slívou. Blaník, přátelé, máme před sebou další zlaté české ručičky. A s kým jiným, no s Petrem Slívou. Máme před sebou další zlaté české ručičky. A s kým jiným, no s Petrem Slívou, zlaté české ručičky a s kým jiným, no s Petrem Slívou.
1: Jsme Blaník.
0: A s kým jiným, no s Petrem Slívou.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme
0: s kým, no s Petrem Slívou.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté
0: s Petrem Slívou.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: Dnešních
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručiček.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručičkách si budu...
2: Hledáme zlaté české ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat...
2: Zlaté české ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat...
2: České ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat... S Jirkou Karlem. Dobrý den. V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Jirkou Karlem. Dobrý den. V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Jirkou Karlem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: V českých ručičkách si budu povídat s Jirkou Karlem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme budu povídat s Jirkou Karlem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme povídat s Jirkou Karlem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme povídat o kůži. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme povídat o kůži. Já mám rád vůni. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme povídat o kůži. Já mám rád vůni kůže. A
4: vy... Dobrý den.
3: A my si budeme povídat o kůži. Já mám rád vůni kůže. A vy... A my si budeme povídat o kůži. Já mám rád vůni kůže. A vy pravděpodobně asi taky, protože se tomu... Povídat o kůži. Já mám rád vůni kůže. A vy pravděpodobně asi taky, protože se tomu... O kůži. Já mám rád vůni kůže. A vy pravděpodobně asi taky, protože se tomu věnujete. Já mám rád vůni kůže. A vy pravděpodobně asi taky, protože se tomu věnujete. Na severu Čech rád vůni kůže. A vy pravděpodobně asi taky, protože se tomu věnujete. Na severu Čech v Novém Boru. A vy pravděpodobně asi taky, protože se tomu věnujete. Na severu Čech v Novém Boru se vyrábí podobně asi taky, protože se tomu věnujete. Na severu Čech v Novém Boru se vyrábí většinou sklo, protože se tomu věnujete. Na severu Čech v Novém Boru se vyrábí většinou sklo, ale věnujete. Na severu Čech v Novém Boru se vyrábí většinou sklo, ale vy jste se pustil do kůže. Na severu Čech v Novém Boru se vyrábí většinou sklo, ale vy jste se pustil do kůže. Co vás k tomu

mám malinkatou dílnu zatím. Raz v rodinném domku, takže to není žádná jako fabrička, protože pracuji sám, mám malinkatou dílnu zatím.

0: že by si chtěl. Někdy se stává, že pokud si jako řekne člověk, že by si chtěl třeba jako změnit. V tom samém designu, ale v podstatě jakákoliv velikost i kabelky brašny.
1: No a kdyby se chtěl někdo přihlásit na workshop?
0: Já jsem původem začínal, že jsem udělal taky design té kabelky skládaný a pak jsem

0: vlastně původem začínal, že jsem udělal taky design té kabelky skládaný a pak jsem ji udělal, že jde zakoupit jako v rozloženém stavu, tak takový jako domácí rychlo udělal, že jde zakoupit jako v rozloženém stavu, tak takový jako domácí, že jde zakoupit jako v rozloženém stavu, tak takový jako domácí rychlo kurz.
1: Docela dobrý
0: jako.
1: Docela dobrý jako nápad na Vánoce. Jirko, moc vám děkuju za účast ve Zlatých českých ručičkách a ať se vám teda daří.
0: Jo, díky moc a zdravím posluchače.
2: Jsme Blaník. Tak jdeme na ně.

Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Zapomenout. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Adio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Vám hezky česky. Česky.

moc říká, cílí pohled bledě moc říká, cílí duch tobě bledě moc říká.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Do you go na vlnách Rádia Blaník. No mercy to znamená česky bez smilování. Vlnách Rádia Blaník. No mercy to znamená česky bez smilování nebo bez slitování. A právě tak. No mercy to znamená česky bez smilování nebo bez slitování. A právě takhle to znamená česky bez smilování nebo bez slitování. A právě takhle vzalo vždycky bez smilování nebo bez slitování. A právě takhle vzalo včera fanklub Marka smilování nebo bez slitování. A právě takhle vzal včera fanklub Marka Ztraceného, tedy stralitování. A právě takhle vzal včera fanklub Marka Ztraceného, tedy ztracená rodina. Právě takhle vzal včera fanklub Marka Ztraceného, tedy ztracená rodina. Vzal včera fanklub Marka Ztraceného, tedy ztracená rodina. Útokem ty včera fanklub Marka Ztraceného, tedy ztracená rodina. Útokem klub Marka Ztraceného, tedy ztracená rodina. Útokem ty vstupenky, které nám tady ceného, tedy ztracená rodina. Útokem ty vstupenky, které nám tady byl včera Marek oznámit. Rodina. Útokem ty vstupenky, které nám tady byl včera Marek oznámit. Že útokem ty vstupenky, které nám tady byl včera Marek oznámit. Že začíná všem ty vstupenky, které nám tady byl včera Marek oznámit. Že začíná v 6 večer prodávenky, které nám tady byl včera Marek oznámit. Že začíná v 6 večer. Nám tady byl včera Marek oznámit. Že začíná v 6 večer prodávat na ty své koncerty. Marek oznámit, že začíná v 6 večer prodávat na ty své koncerty. 7 koncertů, že začíná v 6 večer prodávat na ty své koncerty. 7 koncertů a v 6 večer prodávat na ty své koncerty. 7 koncertů v Železné večer prodávat na ty své koncerty. 7 koncertů v Železné Rudě ve své domovině. Koncerty 7 koncertů v Železné Rudě ve své domovině. No a v 6 koncertů v Železné Rudě ve své domovině. No a v 6 večer včera začal prodej v Železné Rudě ve své domovině. No a v 6 večer včera začal prodej v Železné Rudě ve své domovině. No a v 6 večer včera začal prodej 7000 lístků ve domovině. No a v 6 večer včera začal prodej 7000 lístků. No a v 6 večer včera začal prodej 7000 lístků. Začal v 6 večer včera začal prodej 7000 lístků, začal právě pro tu ztracenou rodinu. Včera začal prodej 7000 lístků, začal právě pro tu ztracenou rodinu. 7000 lístků, začal právě pro tu ztracenou rodinu, tedy pro fanklub Marka. 7000 lístků, začal právě pro tu ztracenou rodinu, tedy pro fanklub Marka Ztraceného a ztracenou rodinu, tedy pro fanklub Marka Ztraceného. A v 7 večer potom měl jít do prodeje normálně úplně, tedy pro fanklub Marka Ztraceného. A v 7 večer potom měl jít do prodeje normálně úplně všeho. A v 7 večer potom měl jít do prodeje normálně úplně všem. No ale nešel, protože v 7 večer potom měl jít do prodeje normálně úplně všem. No ale nešel, protože ztracen potom měl jít do prodeje normálně úplně všem. No ale nešel, protože ztracená rodina prodeje normálně úplně všem. No ale nešel, protože ztracená rodina normálně úplně všem. No ale nešel, protože ztracená rodina prostě skoupil. No ale nešel, protože ztracená rodina prostě skoupila během té. Nešel, protože ztracená rodina prostě skoupila během té. Že ztracená rodina prostě skoupila během té hodinky. A rodina prostě skoupila během té hodinky. Takže je vyprodáno a já prostě skoupila během té hodinky. Takže je vyprodáno a já úplně slyším skoupila během té hodinky. Takže je vyprodáno a já úplně slyším Marka, co během té hodinky. Takže je vyprodáno a já úplně slyším Marka, co by na to řekl. To se... Takže je vyprodáno a já úplně slyším Marka, co by na to řekl. Vyprodáno a já úplně slyším Marka, co by na to řekl. To se mi líbí. No a já úplně slyším Marka, co by na to řekl. To se mi líbí. Úplně slyším Marka, co by na to řekl. To se mi líbí. A každou další... Odeď by ne, to by se líbil. To se mi líbí. A každou další... Odeď by ne, to by se líbilo každému vyprodat takhle. Mi líbí. A každou další... Odeď by ne, to by se líbilo každému vyprodat takhle 7. A každou další... Odeď by ne, to by se líbilo každému vyprodat takhle 7 koncertů. Odeď by ne, to by se líbilo každému vyprodat takhle 7 koncertů za pouhou hodinu. To by se líbilo každému vyprodat takhle 7 koncertů za pouhou hodinu, možná dokonce.

0: prodat takhle 7 koncertů za pouhou hodinu, možná dokonce necelou. Marku, tak já tě zdravím a 7 koncertů za pouhou hodinu, možná dokonce necelou. Marku, tak já tě zdravím a vy všichni, kdo jste měli to štěstí, že jste si mohli pořídit.
1: Všechno je vyřízené, zešit přírodu a tak dále. Držíme prostě palce Markovi. A za chvilku kabáti Eva Farná Miraj a taky Queeni.
0: Na blaň.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem českých drah. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. 6 a 8 minut. Zamilujte si je taky.

0: Drdašrot, teď už ty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Radio House a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Radio House 300 Cross Plus. To je Drdašrot.cz. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu.cz. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online.cz. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Eventech. Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční reklama v rádiu online na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix rádiu online na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na rady, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Stavíte volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Stavíte a potřebujete pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Stavíte a potřebujete firem na radiohouse.cz. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou house.cz. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komín.cz. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www. Levné komíny. Arma po celé České republice. www. Levné komíny. CZ.
1: Na stěny lidé.
0: České republice. www. Levné komíny. CZ.
1: Na stěny lidé malují od.
0: www. Levné komíny. CZ.
1: Na stěny lidé malují od pravěku.
0: Levné komíny. CZ.
1: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes.
0: CZ.
1: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmaloval. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malují od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a za odmalování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci uklidí a malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci uklidí a navíc CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci uklidí a navíc táhnou a zakryjí nábytek, po práci uklidí a navíc garantují nejnižší krý nábytek, po práci uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu, po práci uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. A navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Malíři na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Malíři na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Malíři na těle.

0: natěrači.cz má cenu i vy. Malíři natěrači.cz vymalování bytu za není i vy. Malíři natěrači.cz vymalování bytu za nejnižší natěrači.cz vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volej.cz vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226
1: 800 226 226
0: na trhu. Volejte 800 226 226
1: 800 226 226.
0: Volejte 800 226 226
1: 826.
0: Smalování neděláme divadlo. 226
1: 826.
0: Smalování neděláme divadlo.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
1: 826.
0: Smalování neděláme divadlo.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Nové.
0: Smalování neděláme divadlo.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od
2: sekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně
2: u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. Soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
2: Sleduj nás.
3: 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
3: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
3: Otevřeno i v neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče.
3: V neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce.
3: 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč. Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
4: Skutečnost?
2: Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
4: Skutečnost nebo jen sen?
2: Ostrava u Futura.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni?
2: U Futura.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na... Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. Sen. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Nač sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Ke hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiér. Vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze publice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší cena. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší cena o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na X kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL-kuchyně.cz. XXL kuchyně.

No mercy, where do you... No mercy, where do you go? No mercy, where do you go? Na vlnách Rádia Blaník. No mercy, where do you go? Na vlnách Rádia Blaník. No mercy, to znamená... No mercy, where do you go? Na vlnách Rádia Blaník. No mercy, to znamená... No mercy, where do you go? Na vlnách Rádia Blaník. No mercy, to znamená česky bez milování. Where do you go? Na vlnách Rádia Blaník. No mercy, to znamená česky bez milování.

0: Více na xxl@kuchyne.cz. Kuchyně. Více na xxl@kuchyne.cz.
1: Tak co jí koup...
0: Více na xxl@kuchyne.cz.
1: Tak co jí
0: koup... @kuchyne.cz.
1: Tak co jí koupíme?
0: Kuchyně.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: No, říkala, že...
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřeší...
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
1: Dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
1: Tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
1: Když už nevíte...
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
1: Když už nevíte, co
0: darovat... Letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek...
0: Zážitkem od Allegry.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
0: Od Allegry.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
0: Romantik...
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
0: Romantickou večeři.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: Hausra.
1: Co darovat, darujte zážitek od Allegry.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jí darujte zážitek od Allegry.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Od Allegry.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegry sportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegry.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegry vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegry vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zaslouženou masáž.
1: Na Allegry vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky masáž.
1: Na Allegry vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
1: Firmana. Allegry vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
1: Firmana. Každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
1: Firmana. Zážitky.
0: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
1: Firmana. Zážitky.
0: CZ.
2: Jsem ho.
0: Hledejte na
1: Firmana. Zážitky.
0: CZ.
2: Jsem horská gor.
1: Firmana. Zážitky.
0: CZ.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: CZ.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejný.
0: CZ.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
2: Gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
2: Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám, že pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská.
3: Neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila.
3: Kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila.
3: Česká i horským gorila.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoor gorila.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká
2: jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se
2: zapojila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
2: Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila
2: Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountainového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee.

0: unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun skala do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu. Mountain Gorilla Coffee. Skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodeji kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Bushman i na www.bushman.cz.
1: Ještě tady.
0: www.bushman.cz.
1: Ještě tady, broučku, vidíš?
0: Uh-huh. Bushman.cz.
1: Ještě tady, broučku, vidíš?
2: Uh-huh. I broute.
1: Ještě tady, broučku, vidíš?
3: Uh-huh.
1: Ještě tady, broučku, vidíš?
2: Uh-huh. I broučci věděli, jak důležité.
1: Ještě tady, broučku, vidíš?
2: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každý.
1: Ještě tady, broučku, vidíš?
2: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože Zameste únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna montáže. CZ.

Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašro. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned.

prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Byla klubu za 11,90 kus, sleva 52% klubu za 11,90 kus, sleva 52%. Byla to dobré začíná u nás.

které si budete zpívat i za 20 let. A k tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. A k tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. K tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. Které si budete zpívat i

0: tu my, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: A velký na Fordy jsme tu my,
0: Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Na Fordy jsme tu my,
0: Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Vychutnejte si v Bile.
1: Jsme tu my,
0: Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Vychutnejte si v Bile.
1: Tu my,
0: Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí.
0: Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny.
0: Vítkovice a Opava.
2: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám.

Jste je mohli vidět třeba s Adamem Lambertem, to znělo zhruba takhle.

0: We are the champions a Queen. We are the champions a Queenie. Tohle písničko. We are the champions a Queenie. Tohle písničko už vždycky zakončovali. We are the champions a Queenie. Tohle písničko už vždycky zakončovali. We are the champions a Queenie. Tohle písničko už vždycky zakončovali. Každý svůj koncert. Champions a Queenie. Tohle písničko už vždycky zakončovali. Každý svůj koncert. Queenie. Tohle písničko už vždycky zakončovali. Každý svůj koncert. A tohle písničko už vždycky zakončovali. Každý svůj koncert. A teď po 50 letech vždycky zakončovali každý svůj koncert. A teď po 50 letech každý svůj koncert. A teď po 50 letech je se životem na turné svůj koncert. A teď po 50 letech je se životem na turné. A teď po 50 letech je se životem na turné definitivně konec. A teď po 50 letech je se životem na turné definitivně konec. Brian May definitivně konec. Brian May oznámil, že už prostě konec. Brian May oznámil, že už prostě koncertovat v rámci turné nechce. Brian May oznámil, že už prostě koncertovat v rámci turné nechce. A já jsem mu oznámil, že už prostě koncertovat v rámci turné nechce. A já jsem mu vlastně, že už prostě koncertovat v rámci turné nechce. A já se mu vlastně nedivím. Spousta lidí se divila, že to vlastně tahli dál i po Freddyho Skonu, ale
1: V poslední době jste mohli vidět třeba s Adamem Lambertem, to znělo Freddyho, v poslední době

0: někde zahrají naživo, to se úplně nevylučuje, protože jednorázové ne, ale že někde zahrají naživo, to se úplně nevylučuje, protože
1: jaká legenda to bude tentokrát. A papot doví, kdo si s nimi zaspívá, jaká legenda to bude tentokrát. A papotom je samozřejmě zpívá, jaká legenda to bude tentokrát. A papotom je samozřejmě ve hře, taká legenda to bude tentokrát. A papotom je samozřejmě ve hře taková ta verze, co dělal tentokrát. A papotom je samozřejmě ve hře taková ta verze, co dělala ABBA, že jo, takové to holografické koncertování. A to teda musím říct, na to bych sejel, že jo, takové to holografické koncertování. A to teda musím říct, na to bych sejel podívat. No, budeme si dál hrát na Blaníku koncertování.

0: se teda víc líbila... Mně se teda víc líbila ta doba, kdy jezdili s Paulem Rogersem.
1: I want to break free.

Rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě.

Jsem dokonce viděl... Jsem dokonce viděl naživo, tehdy ještě v Saska. Jsem dokonce viděl naživo, tehdy ještě v Saska aréně, myslím... Jsem dokonce viděl naživo, tehdy ještě v Saska aréně. Jsem dokonce viděl naživo, tehdy ještě v Saska aréně, myslím si, že to byl rok 2000. Jsem dokonce viděl naživo, tehdy ještě v Saska aréně, myslím si, že to byl rok 2004. Dokonce viděl naživo, tehdy ještě v Saska aréně, myslím si, že to byl rok 2004. Tehdy ještě v Saska aréně, myslím si, že to byl rok 2004. To znamená, že to je 22 let. A když si, že to byl rok 2004. To znamená, že to je 22 let. A když vylez Brian May 2004. To znamená, že to je 22 let. A když vylez Brian May, tak jsem plakal. To znamená, že to je 22 let. A když vylez Brian May, tak jsem plakal jako malý. Že to je 22 let. A když vylez Brian May, tak jsem plakal jako malý kluk. A když vylez Brian May, tak jsem plakal jako malý kluk. Bohužel jsem nezažil tohle. Brian May, tak jsem plakal jako malý kluk. Bohužel jsem nezažil tohle. Tak jsem plakal jako malý kluk. Bohužel jsem nezažil tohle. Tak jsem plakal jako malý kluk. Bohužel jsem nezažil tohle. Malý kluk. Bohužel jsem nezažil tohle. Bohužel jsem nezažil tohle. Bohužel jsem nezažil tohle. Tohle.

navíc ty nejhezčí. A přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky. A přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky. Přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky. Navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky. Hezčí Mickey.

0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání.
0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu
0: podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení
0: s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování
0: jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování. Máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Proč se vyplatí poradit se s odborníky? Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
0: Další díly na
1: Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
0: Další díly najde
1: ČSOB. Tak příjemný poslech.
0: Další díly najdete na radia.cz.
1: Příjemný poslech.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci. Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. .cz v sekci Chytrý jak rádio.
2: Šéfe, duše
0: v sekci Chytrý jak rádio.
2: Šéfe, duše
0: Chytrý jak rádio.
2: Šéfe, duše matroš. Šéfe, duše matroš.
3: Aby stavba
2: Šéfe, dušel matroš.
3: Aby stavba šlapala.
2: Šéfe, dušel matroš.
3: Aby stavba šlapala.
2: Musí dušel matroš.
3: Aby stavba šlapala. Musí to lítat.
2: Matroš.
3: Aby stavba šlapala. Musí to lítat. A aby stavba šlapala. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu by stavba šlapala. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo so, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Jsou dny dobré. Držíme zakázky v pohybu. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší v pohybu. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů. Lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a lepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Více a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Bídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Běž za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Běž na od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Běž něco. Tak ale CZC, no nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Značkové slevy v
3: Když něco, tak Allegro.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, kladu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí potěší celou rodinu.

0: Snack It, Cabanos Favorite It, klasik nebo kuřecí za dvou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, klasik nebo kuřecí za 24. Například Snack It, Cabanos Favorite It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tek It, Cabanos Favorite It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané os Favorite It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 2,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák. Ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 13 druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. Až 20. A holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Tom Hardy za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Tom Hardy Pierce 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Tom Hardy Pierce Brosnan a 50. Až do 13. října. Kaufland. Tom Hardy Pierce Brosnan a do 13. října. Kaufland. Tom Hardy Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky. Tina. Kaufland. Tom Hardy Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
1: Sešval.
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
1: Chceš válku? Tak
0: tady... Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
1: Chceš válku? Tak tady máš válku.
0: No a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
1: Chceš válku? Tak tady máš válku.
0: Nová řada se vracejí na Sky Showtime.
1: Chceš válku? Tak tady máš válku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
1: Chceš válku? Tak tady máš válku.
0: Nová řada Země gangů.
1: Válku? Tak tady máš válku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem.
1: Tak tady máš válku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žralku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
0: Předplaťte si tarif standard jen na Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
0: Předplaťte si tarif standard jen Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
0: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu.
2: Kolem jsou žraloci.
0: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv z 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Tak co, sousede?
0: Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Tak co, sousede, už máš...
0: Končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
0: Října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
4: No jasně, že má.
0: Zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
4: No jasně, že mám.
0: A podmínky.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: Co, sousede, už máš zimní gumy.
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej. Už máš zimní gumy.
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
4: Gumy. No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days.
4: Jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou...
4: A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu. S ním
4: nový Citroen.
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra...
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až... Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdar. Ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdar. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrk a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen k vozu zdarma. Jen do 23. října.

Blaník. Máme pro vás další den s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný den s Žbírkou na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to mi na Blaníku listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to mi na Blaníku nemůže 5 let, co nás Meky opustil. A to mi na Blaníku nemůžeme nechat jen tak, co nás Meky opustil. A to mi na Blaníku nemůžeme nechat jen tak, co nás Meky opustil.

0: Vše, co potřebuji za cenu. Vše, co potřebuji za cenu. Vše, co potřebuji za cenu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kurz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky i kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 90 vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. V Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salát XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1,99 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a má gram. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gram. Okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90 a máslo 250 gramů za 24,90 a máslo 250 gramů za 24,90 Lidl, to se vyplatí. 250 gramů za 24,90 Lidl, to se vyplatí. Za 24,90 Lidl, to se vyplatí. 4,90 Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
1: Chytrý jak rádio.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další.

Freddy byl jenom jeden. Freddy byl jenom jeden. Freddy byl jenom jeden. Přátelé, Freddy byl jenom jeden. Přátelé, Freddy byl jenom jeden. Přátelé, Queenie sice končí. Freddy byl jenom jeden. Přátelé, Queenie sice končí definitivně s Přátelé, Queenie sice končí definitivně s životem na turné, ale že Queenie sice končí definitivně s životem na turné, ale Queenie sice končí definitivně s životem na turné, ale že někde zahrají na život, to se úplně životem na turné, ale že

0: Tak mrkněte na Citroma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 30. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Kaufland Card Extra.
0: Mrkněte na Citroen.cz.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
0: Citroen.cz.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní... Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenuj... Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland... Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získ slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15
1: hody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: A co vaše?
2: 90 až do 13. října. Kaufland.
3: A co vaše úspory?
2: Až do 13. října. Kaufland.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělá...
2: 13. října. Kaufland.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají...
2: Kaufland.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuď vaše úspory v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě... Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho... Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod. Růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod. Patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na N. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. N korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Na NN.cz. NN. Na vás záleží.
4: Přemýšlíte?
3: NN. Na vás záleží.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
3: N. Na vás záleží.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do...
3: Vás záleží.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde na koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylové do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trend web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní

0: Sport, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafickéte inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupaci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyňský návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc s každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vaší to měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen 10% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
0: Také podlah. Siko.cz.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner?
0: Siko.cz.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner?
0: Siko.cz.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty? Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální,
2: jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že se tady jezdí. Tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: Plasty? No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plasty?
1: Je přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci.
1: Že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej z***, žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej z***, kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať je to petkový odpad do třídičky jak recyklaci.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať je to petkový třídky jak recyklaci.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová.
1: Nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev. Radši dopij, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev. Nebo tahle reflexní pí, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev. Nebo tahle reflexní vesta. Jo, a třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají na láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plast.
2: Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový.
2: Svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový.
2: Některé plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
2: Využívej při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte od.
2: Cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekoko. Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více tu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta od nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu. Co to smysl? Přijďte odpad.

0: Eko.com. Více na cesta odpadu.cz. Vyďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu.cz. Eko.com. Více na cesta odpadu.cz. Více na cesta odpadu.cz. Odpadu.cz.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestkrát na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50 měn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět 500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravin. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Cen zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: U nás v Bile.
1: Chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: U nás byle rozhodně
1: musí. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: U nás byle rozhodně
1: bank. Více na rb.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Více na rb.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Skočte.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozný bílé. Byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozný bílé. Hodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozný bílé. 1 kilogram. Koupíte výhodně. Skočte si pro hrozný bílé. 1 kilogram za 34,90. Skočte si pro hrozný bílé. 1 kilogram za 34,90. Nebo vepřová plet. Skočte si pro hrozný bílé. 1 kilogram za 34,90. Nebo vepřová plec bez hrozný bílé. 1 kilogram za 34,90. Nebo vepřová plec bez kosti. Kilogram za 1 kilogram za 34,90. Nebo vepřová plec bez kosti. Kilogram za 49,90. Za 34,90. Nebo vepřová plec bez kosti. Kilogram za 49,90. Nebo vepřová plec bez kosti. Kilogram za 49,90. Byla. Nebo vepřová plec bez kosti. Kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná bez kosti, kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás. Gram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás. 49,90. Byla. To dobré začíná u nás. Byla. To dobré začíná u nás. Byla. To dobré začíná u nás. To dobré začíná u nás. A u nás.
3: Pohodové české. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české.

Posloucháte Rádio Blaní. Posloucháte Rádio Blaní. Posloucháte Rádio Blaní. Posloucháte Rádio Blaní. Posloucháte Rádio Blaní. Posloucháte Rádio Blaní. Rádio Blaní.

0: Tak to je, jak říká Ivalecká, den jak korálek. Přátelé.
1: Do té doby počasí, doprava, zprávy, den jak korálek. Přátelé, začíná česká hodinka.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice.
3: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším žaluzie. Jacko Design CZ. Plánujete s nejmenším

0: Nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
1: Plánujete stavbu nebo
0: nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme
0: Jackodesign.cz.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská
0: Jackodesign.cz.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejspolečnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší konstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 4 rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 4 malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. Rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Ceny až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé procent levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
2: Neváhejte
1: na malé a velké rekonstrukce CZ.
2: Neváhejte na
1: malé a velké rekonstrukce CZ.
2: Neváhejte nakupujte
1: rekonstrukce CZ.
2: Neváhejte nakupujte na letuška.cz
1: CZ.
2: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz tradice. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz tradice. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz tradice. Zkušenost, spolehlivost. Nakupujte na letuška.cz tradice. Zkušenost, spolehlivost. Široké na letuška.cz tradice. Zkušenost, spolehlivost. Široký výběr.cz tradice. Zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek. Tradice. Zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Budete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen leten. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka se světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka. CZ. Víc než jen letenka. Víc než jen letenka. Tenka.

0: Oscarovka Shallow na vlnách rádia. Oscarovka Shallow na vlnách rádia. Oscarovka Shallow na vlnách rádia Blaník. Oscarovka Shallow na vlnách rádia Blaník. Oscarovka Shallow na vlnách rádia Blaník. Oscarovka Shallow na vlnách rádia Blaník. A minimálně nahou na vlnách rádia Blaník. A minimálně na hodinu poslední rádia Blaník. A minimálně na hodinu poslední anglicky. A minimálně na hodinu poslední anglicky zpívaná písnička. A minimálně na hodinu poslední anglicky zpívaná písnička tady na Blaníku, protože... A minimálně na hodinu poslední anglicky zpívaná písnička tady na Blaníku, protože před námi minimálně na hodinu poslední anglicky zpívaná písnička tady na Blaníku, protože před námi je česká hodinka. Poslední anglicky zpívaná písnička tady na Blaníku, protože před námi je česká hodinka. A v ní Jirka anglicky zpívaná písnička tady na Blaníku, protože před námi je česká hodinka. A v ní česká hodinka. A v ní Jirka Kohorn. A v ní Jirka Kohorn. Přesně tak, žal se Kohorn. Přesně tak, žal se odkládá. Přesně tak, žal se odkládá, teď život je krásný. Přesně tak, žal se odkládá, teď život je krásný. Přesně tak, žal se odkládá, teď život je krásný. Přesně tak, žal se odkládá, teď život je krásný. Přesně tak, žal se odkládá, teď život je krásný.
1: Život je krásný i na konci světa.
0: Žal se odkládá, teď život je krásný.
1: Život je krásný i na konci světa. Vesmír.
0: Teď život je krásný.
1: Život je krásný i na konci světa. Vesmír. Život je krásný i na konci světa. Vesmír.
0: A když si ještě pustíte k tomu třeba vzdálenou.
1: Život je krásný i na konci světa. Vesmír.
0: A když si ještě pustíte k tomu třeba vzdálenou.
1: I na konci světa.
0: A když si ještě pustíte k tomu třeba vzdálenku. A když si ještě pustíte k tomu třeba vzdálenku. A když si ještě pustíte k tomu třeba vzdálenku. A když si ještě pustíte k tomu třeba vzdálenku. Pustíte k tomu třeba vzdálenku. Vzdálenku.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké poledne vám přeje Renata.
0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké poledne vám přeje Renata Anna Pechová.
0: Počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě. Rádio Blaník. Hezké poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku. Hezké poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne poloje. Hezké poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne polojas. Hezké poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne polojasno, jasno. Přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne polojasno, jasno. Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne polojasno, jasno. K večeru zataženo a slabé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne polojasno, jasno. K večeru zataženo a slabé přehánky. Bude odpoledne polojasno, jasno. K večeru zataženo a slabé přehánky. Teploty vyšplhají jasno, jasno, k večeru zataženo a slabé přehánky. Teploty vyšplhají k 3 jasno, k večeru zataženo a slabé přehánky. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. Zataženo a slabé přehánky. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. Zítra a slabé přehánky. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. Zítra zpočátku ještě mlhy. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. Zítra zpočátku ještě polojasno, postupně vyšplhají k 23 stupňům. Zítra zpočátku ještě polojasno, postupně o 23 stupňům. Zítra zpočátku ještě polojasno, postupně oblačno, zataženo a stupňům. Zítra zpočátku ještě polojasno, postupně oblačno, zataženo a večer. Zítra zpočátku ještě polojasno, postupně oblačno, zataženo a večer déšť. Na měřítku ještě polojasno, postupně oblačno, zataženo a večer déšť. Naměříme jen 20, postupně oblačno, zataženo a večer déšť. Naměříme jen 12 až 15. Oblačno, zataženo a večer déšť. Naměříme jen 12 až 15. Zataženo a večer déšť. Naměříme jen 12 až 15.
0: Kdy?
1: Večer déšť. Naměříme jen 12 až 15.
0: Kdy bude to správné?
1: Déšť. Naměříme jen 12 až 15.
0: Kdy bude to správné počasí na...
1: Naměříme jen 12 až 15.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
1: 12 až 15.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
1: 15.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte
0: to správné počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte
0: počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte
0: na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. A dozvíte se víc. Dozvíte se víc. Beats.

0: Frýdecko-Místecku v Brušperku v ulici Dráhy u vodní nádrže Brušperk. Frýdecko-Místecku v Brušperku v ulici Dráhy u vodní nádrže Brušperk bourala dvě osobní. Místecku v Brušperku v ulici Dráhy u vodní nádrže Brušperk bourala dvě osobní aut. Brušperku v ulici Dráhy u vodní nádrže Brušperk bourala dvě osobní auta. V ulici Dráhy u vodní nádrže Brušperk bourala dvě osobní auta. Místem projíždíte kivy. U vodní nádrže Brušperk bourala dvě osobní auta. Místem projíždíte kivadlově. Drže Brušperk bourala dvě osobní auta, místem projíždíte kivadlově. Pozor, Brušperk bourala dvě osobní auta, místem projíždíte kivadlově. Pozor, dejte v Olomouci v Růzvelt dvě osobní auta, místem projíždíte kivadlově. Pozor, dejte v Olomouci v Rooseveltově auta, místem projíždíte kivadlově. Pozor, dejte v Olomouci v Rooseveltově ulici, kde se sem projíždíte kivadlově. Pozor, dejte v Olomouci v Rooseveltově ulici, kde se srazilo osobní kivadlově. Pozor, dejte v Olomouci v Rooseveltově ulici, kde se srazilo osobní auto. Pozor, dejte v Olomouci v Rooseveltově ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Dejte v Olomouci v Rooseveltově ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladním. A na Uherskohradě v Rooseveltově ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladním. A na Uherskohradišku v Uherskově ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladním. A na Uherskohradišku v Uherském Brodě se srazilo osobní auto s nákladním. A na Uherskohradišku v Uherském Brodu v ulici Dolní osobní auto s nákladním. A na Uherskohradišku v Uherském Brodu v ulici Dolní vkladním. A na Uherskohradišku v Uherském Brodu v ulici Dolní Valy jsou v sobě dvě osobní. A na Uherskohradišku v Uherském Brodu v ulici Dolní Valy jsou v sobě dvě osobní vozidla. Uherskohradišku v Uherském Brodu v ulici Dolní Valy jsou v sobě dvě osobní vozidla. Počítku v Uherském Brodu v ulici Dolní Valy jsou v sobě dvě osobní vozidla. Počítejte tam s omezením. Brodu v ulici Dolní Valy jsou v sobě dvě osobní vozidla. Počítejte tam s omezením a s menším. Dolní Valy jsou v sobě dvě osobní vozidla. Počítejte tam s omezením a sobě dvě osobní vozidla. Počítejte tam s omezením a s menším zdržením. Přejeme vám šťastný vozidla. Počítejte tam s omezením a s menším zdržením. Přejeme vám šťast. Počítejte tam s omezením a s menším zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně s omezením a s menším zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně s menším zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy. Vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy. Cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy. Bez nehod a mějte krásné odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přeji.
0: Mějte krásné odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přeji.
0: Odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přeji. Matrace za hubičku.
0: Teď už jsou tu další zprávy.

0: Stručně, jasně, přehledně.
1: V Česku
2: Blaník.
0: Stručně, jasně, přehledně.
1: V Česku
0: stručně, jasně, přehledně.
1: V Česku přebudou krizové
0: jasně, přehledně.
1: V Česku přebudou krizová centra.
0: Přehledně.
1: V Česku přebudou krizová centra. Na letiště. V Česku přebudou krizová centra. Na letiště Točná přebudou krizová centra. Na letiště Točná přistál speciální krizová centra. Na letiště Točná přistál speciální historický letoun. Na letiště Točná přistál speciální historický letoun. Na letiště Točná přistál speciální historický letoun. Na letiště Točná přistál speciální historický letoun. Evropská unie rozhodne. Letiště Točná přistál speciální historický letoun. Evropská unie rozhodne o nových sankcích. Přistál speciální historický letoun. Evropská unie rozhodne o nových sankcích proti Rusku. Historický letoun. Evropská unie rozhodne o nových sankcích proti Rusku. Evropská unie rozhodne o nových sankcích proti Rusku. Evropská unie rozhodne o nových sankcích proti Rusku. Unie rozhodne o nových sankcích proti Rusku. Nových sankcích proti Rusku.
3: Rádio Blaník.
1: Hezké poledne, u zpráv vás vítá.
3: Rádio Blaník.
1: Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová.
3: Blaník.
1: Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V každém kraji
3: Blaník.
1: Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V každém kraji by měla. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V každém kraji by měla vzniknout krizová. Poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V každém kraji by měla vzniknout krizová centra pro duševní. Vás vítá Monika Holubová. V každém kraji by měla vzniknout krizová centra pro duševní potíže. Lidé by tam mohli. Holubová. V každém kraji by měla vzniknout krizová centra pro duševní potíže. Lidé by krizová centra pro duševní potíže. Lidé by tam mohli přijít bez doporučení lékaře. Do konce roku 2000 pro duševní potíže. Lidé by tam mohli přijít bez doporučení lékaře. Do konce roku 2020 tíže. Lidé by tam mohli přijít bez doporučení lékaře. Do konce roku 2028. Lidé by tam mohli přijít bez doporučení lékaře. Do konce roku 2028 by měla být v pěti z nich bez doporučení lékaře. Do konce roku 2028 by měla být v pěti z nich. Dnes tou verzí doporučení lékaře. Do konce roku 2028 by měla být v pěti z nich. Dnes by měla být v pěti z nich. Dnes to uvedla psychiatrická společnost České lékařské společnosti. By měla být v pěti z nich. Dnes to uvedla psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty. Dnes to uvedla psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Uvedla psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Vznik center je ta společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Vznik center je takost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Vznik center je také součástí Národního akčního společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Vznik center je také součástí Národního akčního plánu činnosti Jana Evangelisty Purkyně. Vznik center je také součástí Národního akčního plánu Evangelisty Purkyně. Vznik center je také součástí Národního akčního plánu pro duševní zdraví do roku 2000. Vznik center je také součástí Národního akčního plánu pro duševní zdraví do roku 2030. Center je také součástí Národního akčního plánu pro duševní zdraví do roku 2030. Houba součástí Národního akčního plánu pro duševní zdraví do roku 2030. Houbařská sezóna Národního akčního plánu pro duševní zdraví do roku 2030. Houbařská sezóna je v plném proudu. Plánu pro duševní zdraví do roku 2030. Houbařská sezóna je v plném proudu. Ne vše, co v něm zdraví do roku 2030. Houbařská sezóna je v plném proudu. Ne vše 2030. Houbařská sezóna je v plném proudu. Ne vše, co v něm ale v lese najdeme, si můžeme. Houbařská sezóna je v plném proudu. Ne vše, co v něm ale v lese najdeme, si můžeme automaticky. Houbařská sezóna je v plném proudu. Ne vše, co v něm ale v lese najdeme, si můžeme automaticky odnést. Zatím v plném proudu. Ne vše, co v něm ale v lese najdeme, si můžeme automaticky odnést. Zatímco hub a další. Ne vše, co v něm ale v lese najdeme, si můžeme automaticky odnést. Zatímco hub a dalších les ale v lese najdeme, si můžeme automaticky odnést. Zatímco hub a dalších lesních plodů si můžeme automaticky odnést. Zatímco hub a dalších lesních plodů se to ne.

0: týká vždycky odnést. Zatímco hub a dalších lesních plodů se to netýká, u dřeva nebo třeba větví už platí. Zatímco hub a dalších lesních plodů se to netýká, u dřeva nebo třeba větví už platí jiná pravidla. Zatímco hub a dalších lesních plodů se to netýká, u dřeva nebo třeba větví už platí jiná pravidla. Lesních plodů se to netýká, u dřeva nebo třeba větví už platí jiná pravidla. A víc ním říká mluvčí D-testu. Lucie to netýká, u dřeva nebo třeba větví už platí jiná pravidla. A víc ním říká mluvčí D-testu. Lucie u dřeva nebo třeba větví už platí jiná pravidla. A víc ním říká mluvčí D-testu. Třeba větví už platí jiná pravidla. A víc ním říká mluvčí D-testu. Lucie Korbeliusová.
1: Z lesa si mluvčí
0: jiná pravidla. A víc ním říká mluvčí D-testu. Lucie Korbeliusová.
1: Z lesa si můžeme
0: pravidla. A víc ním říká mluvčí D-testu. Lucie Korbeliusová.
1: Z lesa si můžeme odnést suché větve.
0: S ním říká mluvčí D-testu. Lucie Korbeliusová.
1: Z lesa si můžeme odnést suché větve ležící na zemi. Tak
0: D-testu. Lucie Korbeliusová.
1: Z lesa si můžeme odnést suché větve ležící na zemi, takzvané
0: Korbeliusová.
1: Z lesa si můžeme odnést suché větve ležící na zemi, takzvané. Z lesa si můžeme odnést suché větve ležící na zemi, takzvané klestí. Z lesa si můžeme odnést suché větve ležící na zemi, takzvané klestí. To ale nesmí mít na silnější odnést suché větve ležící na zemi, takzvané klestí. To ale nesmí mít na silnějším konci průměr větší než se větve ležící na zemi, takzvané klestí. To ale nesmí mít na silnějším konci průměr větší než na zemi, takzvané klestí. To ale nesmí mít na silnějším konci průměr větší než 7 cm. To ale nesmí mít na silnějším konci průměr větší než 7 cm. Ale nesmí mít na silnějším konci průměr větší než 7 cm. Stromky, větší kusy dřeva ani jmelí silnějším konci průměr větší než 7 cm. Stromky, větší kusy dřeva ani jmelí už mezi konci průměr větší než 7 cm. Stromky, větší kusy dřeva ani jmelí už mezi věci, které si návštěvník než 7 cm. Stromky, větší kusy dřeva ani jmelí už mezi věci, které si návštěvník cm. Stromky, větší kusy dřeva ani jmelí už mezi věci, které si návštěvník může odnést. Stromky, větší kusy dřeva ani jmelí už mezi věci, které si návštěvník může odnést, nepatří. Kusy dřeva ani jmelí už mezi věci, které si návštěvník může odnést, nepatří.
0: Z lesa se nesmí odnášet.
1: Jmelí už mezi věci, které si návštěvník může odnést, nepatří.
0: Z lesa se nesmí odnášet ani mech,
1: které si návštěvník může odnést, nepatří.
0: Z lesa se nesmí odnášet ani mech nebo třeba lesní hrabě.
1: Návštěvník může odnést, nepatří.
0: Z lesa se nesmí odnášet ani mech nebo třeba lesní hrabanka.
1: Uhu může odnést, nepatří.
0: Z lesa se nesmí odnášet ani mech nebo třeba lesní hrabanka. Uhupal. Z lesa se nesmí odnášet ani mech nebo třeba lesní hrabanka. Uhupa lesních plodů pak množství. Z lesa se nesmí odnášet ani mech nebo třeba lesní hrabanka. Uhupa lesních plodů pak množství. Odnášet ani mech nebo třeba lesní hrabanka. Uhupa lesních plodů pak množstevní limit nastavený není. Mech nebo třeba lesní hrabanka. Uhupa lesních plodů pak množstevní limit nastavený není. Na pražském hrabanka. Uhupa lesních plodů pak množstevní limit nastavený není. Na pražském letišti Točná přistál. Uhupa lesních plodů pak množstevní limit nastavený není. Na pražském letišti Točná přistál. Plodů pak množstevní limit nastavený není. Na pražském letišti Točná přistál v utajení před veřejností hist nastavený není. Na pražském letišti Točná přistál v utajení před veřejností historický Spitfire. Na letišti Točná přistál v utajení před veřejností historický Spitfire z druhé světové války. Točná přistál v utajení před veřejností historický Spitfire z druhé světové války. Utajení před veřejností historický Spitfire z druhé světové války. Letoun patřil k 312 druhé světové války. Letoun patřil k 312 československé peruti války. Letoun patřil k 312 československé peruti britského královského letectva. Jeho patřil k 312 československé peruti britského královského letectva. Jeho slavnostní představení 17. československé peruti britského královského letectva. Jeho slavnostní představení se na slovenské peruti britského královského letectva. Jeho slavnostní představení se na letišti odehraje 19. britského královského letectva. Jeho slavnostní představení se na letišti odehraje 19. letectva. Jeho slavnostní představení se na letišti odehraje 19. října. Jeho slavnostní představení se na letišti odehraje 19. října. Evropská unie představení se na letišti odehraje 19. října. Evropská unie zvní se na letišti odehraje 19. října. Evropská unie zvažuje nové sankce odehraje 19. října. Evropská unie zvažuje nové sankce proti Rusku za hybridní útoky 19. října. Evropská unie zvažuje nové sankce proti Rusku za hybridní útoky. Vyplývá to z návrhu. Evropská unie zvažuje nové sankce proti Rusku za hybridní útoky. Vyplývá to z návrhu závěrů. Evropská unie zvažuje nové sankce proti Rusku za hybridní útoky. Vyplývá to z návrhu závěrů Evropské rady. Sankce proti Rusku za hybridní útoky. Vyplývá to z návrhu závěrů.

0: Evropské rady. Velvyslanci členských Rusku za hybridní útoky. Vyplývá to z návrhu závěrů Evropské rady. Velvyslanci členských států hybridní útoky. Vyplývá to z návrhu závěrů Evropské rady. Velvyslanci členských států budou vyplývá to z návrhu závěrů Evropské rady. Velvyslanci členských států budou o závěrech diskutovat o závěrů Evropské rady. Velvyslanci členských států budou o závěrech diskutovat opět v neděli Evropské rady. Velvyslanci členských států budou o závěrech diskutovat opět v neděli. Velvyslanci členských států budou o závěrech diskutovat opět v neděli a tak se ještě členských států budou o závěrech diskutovat opět v neděli a tak se ještě může výrazně změnit. Lídři členských států o závěrech diskutovat opět v neděli a tak se ještě může výrazně změnit. V textu varují, že rozděly a tak se ještě může výrazně změnit. Lídři členských států v textu varují, že ruské kroky ne tak se ještě může výrazně změnit. Lídři členských států v textu varují, že ruské kroky nezůstane změnit. Lídři členských států v textu varují, že ruské kroky nezůstanou. Lídři členských států v textu varují, že ruské kroky nezůstanou bez odezvy. Tolik zprávy členských států v textu varují, že ruské kroky nezůstanou bez odezvy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď v textu varují, že ruské kroky nezůstanou bez odezvy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď pokračuje Pepa, že ruské kroky nezůstanou bez odezvy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď pokračuje Pepa Černý.
1: Ano, děkujeme mu ní.
0: Tolik zprávy Rádia Blaník a teď pokračuje Pepa Černý.
1: Ano, děkujeme mu ní.
2: Pepa Černý.
1: Děkujeme mu ní.

Peng o bláznech. Budeme hrát. Teď je tady Michal Peng o bláznech. Teď je tady Michal Peng o bláznech. Peng o bláznech.

0: Matrace.cz. Kvalitní české ortopedické matrace tu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavé matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda.
1: Zprávy rádia Blaník. Stručně, jasně, přehledně.
2: Rádia Blaník.

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na Frýdeckom.
0: Blaník za volantem.
1: Na Frýdecko-Místecku v Brušperku.
0: Blaník za volantem.
1: Na Frýdecko-Místecku v Brušperku v
0: Blaník za volantem.
1: Na Frýdecko-Místecku v Brušperku v ulici Dráhy.
0: Za volantem.
1: Na Frýdecko-Místecku v Brušperku v ulici Dráhy u vodní nádrže.

0: Blaník. Pepa Černý. Na rádiu Blaník.
1: Krásné skoro poledne.
0: Pepa Černý. Na rádiu Blaník.
1: Krásné skoro poledne, přátelé. Za minutku už je to...
0: Na rádiu Blaník.
1: Krásné skoro poledne, přátelé. Za minutku...
0: Na rádiu Blaník.
1: Krásné skoro poledne, přátelé. Za minutku už je to tady, bude 12, pokud už má... Krásné skoro poledne, přátelé. Za minutku už je to tady, bude 12, pokud už máte něco k jídlu, tak vám přeju. Krásné skoro poledne, přátelé. Za minutku už je to tady, bude 12, pokud už máte něco k jídlu, tak vám přeju dobrou chuť. Já, přátelé, za minutku už je to tady, bude 12, pokud už máte něco k jídlu, tak vám přeju dobrou chuť. Já vám budu servírovat. Za minutku už je to tady, bude 12, pokud už máte něco k jídlu, tak vám přeju dobrou chuť. Já bude 12, pokud už máte něco k jídlu, tak vám přeju dobrou chuť. Já vám budu servírovat pouze a jen čest, máte něco k jídlu, tak vám přeju dobrou chuť. Já vám budu servírovat pouze a jen české písničky pro chuť, tak vám přeju dobrou chuť. Já vám budu servírovat pouze a jen české písničky pro chuť. Já vám budu servírovat pouze a jen české písničky, protože začíná česká hodinka. Já vám budu servírovat pouze a jen české písničky, protože začíná česká hodinka. A za malou chvilku pouze a jen české písničky, protože začíná česká hodinka. A za malou chvilku tady ve písničky, protože začíná česká hodinka. A za malou chvilku tady vyspovídám a začíná česká hodinka. A za malou chvilku tady vyspovídám a přivítám vzácné hodinka. A za malou chvilku tady vyspovídám a přivítám vzácného hosta. Za malou chvilku tady vyspovídám a přivítám vzácného tady vyspovídám a přivítám vzácného hosta, který přiletěl až z Ameriky. Povídám a přivítám vzácného hosta, který přiletěl až z Ameriky. Tak si na to počkejte. Vzácného hosta, který přiletěl až z Ameriky. Tak si na to počkejte. Vzácného hosta, který přiletěl až z Ameriky. Tak si na to počkejte. Hosta, který přiletěl až z Ameriky. Tak si na to počkejte. Do té doby si budeme hrát. Přiletěl až z Ameriky. Tak si na to počkejte. Do té doby si budeme hrát. Teď je tady Michal Peng. Až z Ameriky. Tak si na to počkejte. Do té doby si budeme hrát. Teď je tak si na to počkejte. Do té doby si budeme hrát. Teď je tady Michal Peng. O bláznech. Počkejte. Do té doby si budeme hrát. Teď je tady Michal Peng. O bláznech. Do té doby si budeme hrát. Teď je tady Michal.

0: Radio Blaník. Radio Blaník.
1: Hrajeme vám.
0: Radio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky.
0: Radio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Radio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Radio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hezky česky. Česky.

Podívej se. Podívej se mi do očí. Podívej se mi do očí. Podívej se mi do očí. Podívej se mi do očí. Podívej se mi do očí.

Naposled buď chlap, naposled buď chlap, naposled buď chlap, snad chtěl si, naposled buď chlap, snad chtěl si mi to uposled.

nikdy sama nevím. Já někdy sama nevím. Já někdy sama nevím. Čemu vlastně? Já někdy sama nevím. Čemu vlastně věřím? Někdy sama nevím. Čemu vlastně věřím? Kdy sama nevím. Čemu vlastně věřím? Čemu vlastně věřím? Krát, čemu vlastně věřím? Krásně zní, čemu vlastně věřím?

0: České.
1: Jsme Gordík.
0: Pohodové České rádio.
1: Jsme Gordík.
0: Pohodové České rádio.
1: Jsme Gordík.
0: Pohodové České rádio.
1: Gordík.
0: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

0: Já jsem byl
1: v Zeninách. Za námi dorazil pan Ivo Plicka. Dobrý den.
0: Dobrý den. Já jsem velice rád, že jste mě...
1: Za námi dorazil pan Ivo Plicka. Dobrý den.
0: Dobrý den. Já jsem velice rád, že jste mě pozvali.
1: No, pan Ivo Plicka. Dobrý den.
0: Dobrý den. Já jsem velice rád, že jste mě pozvali.
1: No, ježišmarja, dížka. Dobrý den.
0: Dobrý den. Já jsem velice rád, že jste mě pozvali.
1: No, ježišmarja, když víme, že jste...
0: Dobrý den. Já jsem velice rád, že jste mě pozvali.
1: No, ježišmarja, když víme, že jste v Čechách, tak...
0: Já jsem velice rád, že jste mě pozvali.
1: No, ježišmarja, když víme, že jste v Čechách, tak musíme...
0: Velice rád, že jste mě pozvali.
1: No, ježišmarja, když víme, že jste v Čechách, tak musíme... Pane Plicko...
0: Pozvali.
1: No, ježišmarja, když víme, že jste v Čechách, tak musíme... Pane Plicko, víme, že jste v Čechách, tak musíme... Pane Plicko, vy žijete ve Spojených státech. Vy jste vlastně odešel v Čechách, tak musíme... Pane Plicko, vy žijete ve Spojených státech. Vy jste vlastně odešel v... Musíme... Pane Plicko, vy žijete ve Spojených státech. Vy jste vlastně odešel v roce 69, že jo?
0: Já bych to...
1: Pane Plicko, vy žijete ve Spojených státech. Vy jste vlastně odešel v roce 69, že jo?
0: Já bych to...
1: Vy žijete ve Spojených státech. Vy jste vlastně odešel v roce 69, že jo?
0: Já bych to hned upravil.
1: No, povídejte. Ve Spojených státech. Vy jste vlastně odešel v roce 69, že jo?
0: Já bych to hned upravil.
1: No, povídejte.
0: Já jsem...
1: Vy jste vlastně odešel v roce 69, že jo?
0: Já bych to hned upravil.
1: No, povídejte.
0: Já jsem...
1: Šel v roce 69, že jo?
0: Já bych to hned upravil.
1: No, povídejte.
0: Já jsem, jako jsem odešel...
1: 69, že jo?
0: Já bych to hned upravil.
1: No, povídejte.
0: Já jsem, jako jsem odešel, jsem se...
1: Jo?
0: Já bych to hned upravil.
1: No, povídejte.
0: Já jsem, jako jsem odešel, jsem se odsiol až 270. Upravil.
1: No, povídejte.
0: Já jsem, jako jsem odešel, jsem se odsiol až 270. V podstatě.
1: Ano, povídejte.
0: Já jsem, jako jsem odešel, jsem se odsiol až 270. V podstatě. A já, jako jsem odešel, jsem se odsiol až 270. V podstatě. A já už jsem mezi... Odešel jsem se odsiol až 270. V podstatě. A já už jsem mezi tím jako měl tu odsiol až 270. V podstatě. A já už jsem mezi tím jako měl tu výhodu. V podstatě. A já už jsem mezi tím jako měl tu výhodu, že jsem byl ženatý. A já už jsem mezi tím jako měl tu výhodu, že jsem byl ženatý s cizinkou, tak jsem... A já už jsem mezi tím jako měl tu výhodu, že jsem byl ženatý s cizinkou, tak jsem mohl jezdit přes hranici. Tím jako měl tu výhodu, že jsem byl ženatý s cizinkou, tak jsem mohl jezdit přes hranici. Měl tu výhodu, že jsem byl ženatý s cizinkou, tak jsem mohl jezdit přes hranice, což se tenkrát nesmělo. Výhodu, že jsem byl ženatý s cizinkou, tak jsem mohl jezdit přes hranice, což se tenkrát nesmělo. A já byl ženatý s cizinkou, tak jsem mohl jezdit přes hranice, což se tenkrát nesmělo. A já nežiju ve Spojených státech. S cizinkou, tak jsem mohl jezdit přes hranice, což se tenkrát nesmělo. A já nežiju ve Spojených státech. Já mohl jezdit přes hranice, což se tenkrát nesmělo. A já nežiju ve Spojených státech. Já se tam zdržuju, což se tenkrát nesmělo. A já nežiju ve Spojených státech, já se tam zdržuji, já bydlím pořád tady. Nesmělo. A já nežiju ve Spojených státech, já se tam zdržuji, já bydlím pořád. A já nežiju ve Spojených státech, já se tam zdržuji, já bydlím pořád tady.
1: Fakt,
0: já
1: jo.
0: Mám celý život. Nežiju ve Spojených státech, já se tam zdržuji, já bydlím pořád tady.
1: Fakt,
0: já
1: jo.
0: Mám celý život, já se tam zdržuji, já bydlím pořád tady.
1: Fakt,
0: já
1: jo.
0: Mám celý život tady, platím daně.
1: Ano.
0: Platím, já bydlím pořád tady.
1: Fakt,
0: já
1: jo.
0: Mám celý život tady, platím daně.
1: Ano.
0: Platím zdravotní tady.
1: Fakt,
0: já
1: jo.
0: Mám celý život tady, platím daně.
1: Ano.
0: Platím zdravotní pojištění.
1: Fakt,
0: já
1: jo.
0: Mám celý život tady, platím daně.
1: Ano.
0: Platím zdravotní pojištění. Starobní. Celý život tady, platím daně.
1: Ano.
0: Platím zdravotní pojištění. Starobní jsem si platím daně.
1: Ano.
0: Platím zdravotní pojištění. Starobní jsem si platil, beru tady důchod.
1: Ano.
0: Platím zdravotní pojištění. Starobní jsem si platil, beru tady důchod. Takže já zdravotní pojištění. Starobní jsem si platil, beru tady důchod. Takže já v podstatě žiju čtení. Starobní jsem si platil, beru tady důchod. Takže já v podstatě žiju tady, i když starobní jsem si platil, beru tady důchod. Takže já v podstatě žiju tady, i když se tady moc nesiplatil, beru tady důchod. Takže já v podstatě žiju tady, i když se tady moc nezdržu. Tady důchod. Takže já v podstatě žiju tady, i když se tady moc nezdržu.
1: No, takže takhle to...
0: Takže já v podstatě žiju tady, i když se tady moc nezdržu.
1: No, takže takhle to je. A kolik mě...
0: Já v podstatě žiju tady, i když se tady moc nezdržu.
1: No, takže takhle to je.
0: A tady, i když se tady moc nezdržu.
1: No, takže takhle to je. A kolik měsíců tady strávíte z roku? A
0: tady moc nezdržu.
1: No, takže takhle to je. A kolik měsíců tady strávíte z roku? Aspoň měsíc, dva.
0: Zdržu.
1: No, takže takhle to je. A kolik měsíců tady strávíte z roku? Aspoň měsíc, dva. No, takže takhle to je. A kolik měsíců tady strávíte z roku?

0: Měsíc, dva?
1: Teď míň a míň.
0: A kolik měsíců tady strávíte z roku? Aspoň měsíc, dva?
1: Teď míň a míň.
0: Měsíců tady strávíte z roku? Aspoň měsíc, dva?
1: Teď míň a míň, protože...
0: Strávíte z roku? Aspoň měsíc, dva?
1: Teď míň a míň, protože...
0: Aspoň měsíc, dva?
1: Teď míň a míň, protože... Nemůžu být dlouho sám. Teď míň a míň, protože... Nemůžu být dlouho sám ze zdravotních důvodů. Míň a míň, protože nemůžu být dlouho sám ze zdravotních důvodů. Čili potřebuju, aby... Protože nemůžu být dlouho sám ze zdravotních důvodů. Čili nemůžu být dlouho sám ze zdravotních důvodů. Čili potřebuju, aby tady někdo byl se mnou. Být dlouho sám ze zdravotních důvodů. Čili potřebuju, aby tady někdo byl se mnou. Mý manželce to bylo zdravotních důvodů. Čili potřebuju, aby tady někdo byl se mnou. Mý manželce to bylo zakázaný. Čili potřebuju, aby tady někdo byl se mnou. Mý manželce to bylo zakázaný. Takže potřebuju, aby tady někdo byl se mnou. Mý manželce to bylo zakázaný. Takže tady někdo byl se mnou. Mý manželce to bylo zakázaný. Takže moje dcera studuje. Takže mnou. Mý manželce to bylo zakázaný. Takže moje dcera studuje. Takže teď jsem mý manželce to bylo zakázaný. Takže moje dcera studuje. Takže teď jsem tady asi tak byl zakázaný. Takže moje dcera studuje. Takže teď jsem tady asi tak pět neděl tady byl maximální. Takže moje dcera studuje, takže teď jsem tady asi tak pět neděl tady budu maximálně. Moje dcera studuje, takže teď jsem tady asi tak pět neděl tady budu maximálně na lékařský studuje, takže teď jsem tady asi tak pět neděl tady budu maximálně na lékařský prohlídky a za ty. Takže teď jsem tady asi tak pět neděl tady budu maximálně na lékařský prohlídky a za jsem tady asi tak pět neděl tady budu maximálně na lékařský prohlídky a za týden už zase neděl tady budu maximálně na lékařský prohlídky a za týden už zase letím domů.
0: A vy tam...
1: Maximálně na lékařský prohlídky a za týden už zase letím domů.
0: A vy...
1: Lékařský prohlídky a za týden už zase letím domů.
0: A vy tam máte teplíčko, že jo, v Americe?
1: Ono jak kdy. A za týden už zase letím domů.
0: A vy tam máte teplíčko, že jo, v Americe?
1: Ono jak kdy. Za týden už zase letím domů.
0: A vy tam máte teplíčko, že jo, v Americe?
1: Ono jak kdy.
0: Jo?
1: Letím domů.
0: A vy tam máte teplíčko, že jo, v Americe?
1: Ono jak kdy.
0: Jo? Vy tam máte teplíčko, že jo, v Americe?
1: Ono jak kdy.
0: Jo?
1: Například letošní rok to...
0: Teplíčko, že jo, v Americe?
1: Ono jak kdy.
0: Jo?
1: Například letošní rok to...
0: V Americe.
1: Ono jak kdy.
0: Jo?
1: Například letošní rok to počasí nebyl... Ono jak kdy.
0: Jo?
1: Například letošní rok to počasí ne...
0: Jo?
1: Například letošní rok to počasí neblbne jenom tady. To blbne... Například letošní rok to počasí neblbne jenom tady. To blbne všude na světě, to jsem nikdy... Například letošní rok to počasí neblbne jenom tady. To blbne všude na světě, to jsem nikdy neviděl. Letošní rok to počasí neblbne jenom tady. To blbne všude na světě, to jsem nikdy neviděl. Když jsme v neblbne jenom tady. To blbne všude na světě, to jsem nikdy neviděl. Když jsme v zimě, to blbne všude na světě, to jsem nikdy neviděl. Když jsme v zimě měli na Floridě sníh.
0: Fakt.
1: Všude na světě, to jsem nikdy neviděl. Když jsme v zimě měli na Floridě sníh. To jsem nikdy neviděl. Když jsme v zimě měli na Floridě sníh.
0: Fakt, jo.
1: Jsem to nikdy neviděl, nám zmrzl. Když jsme v zimě měli na Floridě sníh.
0: Fakt, jo.
1: Jsem to nikdy neviděl, nám zmrzli všechny. Mě měli na Floridě sníh.
0: Fakt, jo.
1: Jsem to nikdy neviděl, nám zmrzli všechny keře na Floridě sníh.
0: Fakt, jo.
1: Jsem to nikdy neviděl, nám zmrzly všechny keře, rostlinky mojí ženě.
0: Fakt, jo.
1: Jsem to nikdy neviděl, nám zmrzly všechny keře, rostlinky mojí ženě to tam pochcípalo. Nikdy neviděl, nám zmrzly všechny keře, rostlinky mojí ženě to tam pochcípalo. Nám zmrzly všechny keře, rostlinky mojí ženě to tam pochcípalo. A keře, rostlinky mojí ženě to tam pochcípalo. A jako opravdu rostlinky mojí ženě to tam pochcípalo a jako opravdu byl mráz. Mojí ženě to tam pochcípalo a jako opravdu byl mráz.
0: Musíme vysvětlit.
1: Mě to tam pochcípalo a jako opravdu byl mráz.
0: Musíme vysvětlit, proč jste přišli.
1: A jako opravdu byl mráz.
0: Musíme vysvětlit, proč jste přišli spolu.
1: A jako opravdu byl mráz.
0: Musíme vysvětlit, proč jste přišli spolu s Pepou devátým.
1: Jako opravdu byl mráz.
0: Musíme vysvětlit, proč jste přišli spolu s Pepou devátým, protože Pepa už se...
1: Byl mráz.
0: Musíme vysvětlit, proč jste přišli spolu s Pepou devátým, protože Pepa už se nějaký ten rok... Musíme vysvětlit, proč jste přišli spolu s Pepou devátým, protože Pepa už se nějaký ten rok...

0: Petr Nova.
1: Že je tady nový den.
0: Petr Novák, já budu chodit po...
1: Je tady nový den.
0: Petr Novák, já budu chodit po špičku.
1: Nový den.
0: Petr Novák, já budu chodit po špičkách, to je text. Petr Novák, já budu chodit po špičkách, to je text. Muže, který se jmenuje... Petr Novák, já budu chodit po špičkách, to je text. Muže, který se jmenuje Ivo Plicka. Novák, já budu chodit po špičkách, to je text. Muže, který se jmenuje Ivo Plicka, přátelé. Chodit po špičkách, to je text. Muže, který se jmenuje Ivo Plicka, přátelé. To je text. Muže, který se jmenuje Ivo Plicka, přátelé. Muže, který se jmenuje Ivo Plicka, přátelé. A já jsem Avi. Muže, který se jmenuje Ivo Plicka, přátelé. A já jsem avizoval, že tady máme Ivo Plicka, přátelé. A já jsem avizoval, že tady máme vzácného hoska, přátelé. A já jsem avizoval, že tady máme vzácného. A já jsem avizoval, že tady máme vzácné hosty. A já jsem avizoval, že tady máme vzácné hosty. A jeden z nich dokonce... A já jsem avizoval, že tady máme vzácné hosty. A jeden z nich dokonce přiletěl. Já jsem avizoval, že tady máme vzácné hosty. A jeden z nich dokonce přiletěl až z Ameriky. Tady máme vzácné hosty. A jeden z nich dokonce přiletěl až z Ameriky. Hosty. A jeden z nich dokonce přiletěl až z Ameriky. Jednak je tady Pepa. A jeden z nich dokonce přiletěl až z Ameriky. Jednak je tady Pepa devátý. Ahoj Pepo. A jeden z nich dokonce přiletěl až z Ameriky. Jednak je tady Pepa devátý. Ahoj Pepo.
2: Ahoj.
0: Dokonce přiletěl až z Ameriky. Jednak je tady Pepa devátý. Ahoj Pepo. Přiletěl až z Ameriky. Jednak je tady Pepa devátý. Ahoj Pepo.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník.
0: Jednak je tady Pepa devátý. Ahoj Pepo.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník.
0: A pak je tady Tak je tady Pepa devátý. Ahoj Pepo.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník.
0: A pak je tady Pepo.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník.
0: A pak je tady skutečná legenda.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník.
0: A pak je tady skutečná legenda a my jsme strašně rádi, že je
2: posluchače Rádia Blaník.
0: A pak je tady skutečná legenda a my jsme strašně rádi, že
2: Rádia Blaník.
0: A pak je tady skutečná legenda a my jsme strašně rádi, že jenom vlastně pár týdnů. A pak je tady skutečná legenda a my jsme strašně rádi, že jenom vlastně pár týdnů po svých 80. na legenda a my jsme strašně rádi, že jenom vlastně pár týdnů po svých 80. narozeninách. Jsme strašně rádi, že jenom vlastně pár týdnů po svých 80. narozeninách za námi, že jenom vlastně pár týdnů po svých 80. narozeninách za námi dorazil pan Ivo Plicka. Vlastně pár týdnů po svých 80. narozeninách za námi dorazil pan Ivo Plicka. Dobrý den. Po svých 80. narozeninách za námi dorazil pan Ivo Plicka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: 80. narozeninách za námi dorazil pan Ivo Plicka. Dobrý den.
3: Dobrý den.

0: Tak proč jste přišli spolu s Pepou devátým? Protože Pepa už se nějaký ten rok stará o odkaz Petra spolu s Pepou devátým, protože Pepa už se nějaký ten rok stará o odkaz Petra Nováka devátým, protože Pepa už se nějaký ten rok stará o odkaz Petra Nováka. Pepa už se nějaký ten rok stará o odkaz Petra Nováka. A nějaký ten rok stará o odkaz Petra Nováka. A vy jste byl jeho souputníkem, rok stará o odkaz Petra Nováka. A vy jste byl jeho souputníkem, byl jste odkaz Petra Nováka. A vy jste byl jeho souputníkem, byl jste jeho textařem, napsal Petra Nováka. A vy jste byl jeho souputníkem, byl jste jeho textařem. A vy jste byl jeho souputníkem, byl jste jeho textařem, napsal jste hromadu textů. Vy jste byl jeho souputníkem, byl jste jeho textařem, napsal jste hromadu jeho souputníkem, byl jste jeho textařem, napsal jste hromadu textů. My máme strašně rádi známetníkem, byl jste jeho textařem, napsal jste hromadu textů. My máme strašně rádi známe na spaměť jeho textařem, napsal jste hromadu textů. My máme strašně rádi známe na spaměť tady na Blaníkem, napsal jste hromadu textů. My máme strašně rádi známe na spaměť tady na Blaníku, který vy osobně máte textů. My máme strašně rádi, známe je na spaměť tady na Blaníku, který vy osobně máte nejradši. Strašně rádi, známe je na spaměť tady na Blaníku, který vy osobně máte nejradši. Známe je na spaměť tady na Blaníku, který vy osobně máte nejradši.
1: Ježíš, osobně to se nedá
0: říct. Tady na Blaníku, který vy osobně máte nejradši.
1: Ježíš, osobně to se nedá říct.
0: To se dá říct. Který vy osobně máte nejradši.
1: Ježíš, osobně to se nedá říct.
0: To se dá. Který vy osobně máte nejradši.
1: Ježíš, osobně to se nedá říct.
0: To se dá říct, musíte říct, máte nejradši.
1: Ježíš, osobně to se nedá říct.
0: To se dá říct, musíte říct, který se vám nejvíc poved.
1: Ježíš, osobně to se nedá říct.
0: To se dá říct, musíte říct, který se vám nejvíc poved.
1: To se nedá říct.
0: To se dá říct, musíte říct, který se vám nejvíc poved.
1: Který se mě nejvíc.
0: Který se vám nejvíc poved.
1: Který se mě nejvíc poved. Nejvíce mě povedla asi Klaunova.
0: Poved.
1: Který se mě nejvíc poved. Nejvíce mě povedla asi Klaunova. Který se mě nejvíc poved. Nejvíce mě povedla asi Klaunova zpověď.
0: Tajná.
1: To je totiž se mě nejvíc poved. Nejvíce mě povedla asi Klaunova zpověď.
0: Tajná.
1: To je nejvíce mě povedla asi Klaunova zpověď.
0: Tajná.
1: To je totiž to nebyl text, se mě povedla asi Klaunova zpověď.
0: Tajná.
1: To je totiž to nebyl text na písničku, to bylo Uponova zpověď.
0: Tajná.
1: To je totiž to nebyl text na písničku, to bylo upravený.
0: Tajná.
1: To je totiž to nebyl text na písničku, to bylo upravený z básně. Totiž to nebyl text na písničku, to bylo upravený z básně. To bylo jako báseň, to bylo něco. To nebyl text na písničku, to bylo upravený z básně. To bylo jako báseň, to bylo něco úplně text na písničku, to bylo upravený z básně. To bylo jako báseň, to bylo něco úplně jiného. To bylo upravený z básně. To bylo jako báseň, to bylo něco úplně jiného. Upravený z básně. To bylo jako báseň, to bylo něco úplně jiného. Takový věci se tenkrát básně. To bylo jako báseň, to bylo něco úplně jiného. Takový věci se tenkrát nepsali. To bylo jako báseň, to bylo něco úplně jiného. Takový věci se tenkrát nepsali, ani to bylo něco úplně jiného. Takový věci se tenkrát nepsali, ani jiného. Takový věci se tenkrát nepsali, ani nebyly žádaný. Ale takový věci se tenkrát nepsali, ani nebyly žádaný. Ale se tenkrát nepsali, ani nebyly žádaný. Ale říkám, to ani nepsali, ani nebyly žádaný. Ale říkám, to ani nepovažuju tak moc za písně. Psali, ani nebyly žádaný. Ale říkám, to ani nepovažuju tak moc za písničku, to považuji, ani nebyly žádaný. Ale říkám, to ani nepovažuju tak moc za písničku, to považuji za takový vyžádaný. Ale říkám, to ani nepovažuju tak moc za písničku, to považuji za takový vyznání. Ale říkám, to ani nepovažuju tak moc za písničku, to považuji za takový vyznání. A spíš to ani nepovažuju tak moc za písničku, to považuji za takový vyznání. A z písniček tak moc za písničku, to považuji za takový vyznání. A z písniček povídej, to považuji za takový vyznání. A z písniček povídej, to se lidem tak hodně za takový vyznání. A z písniček povídej, to se lidem tak hodně vžilo tak. Vyznání. A z písniček povídej, to se lidem tak hodně vžilo. Z písniček povídej, to se lidem tak hodně vžilo.
0: Ale Klaunova
1: spoček povídej, to se lidem tak hodně vžilo.
0: Ale Klaunova zpověď tu klidně považujte za písničku.
1: Povídej, to se lidem

0: Tak hodně vžilo.
1: To jo. Ale Klaunova zpověď tu klidně považujte za písničku. To já.
0: Se lidem tak hodně vžilo.
1: To jo. Ale Klaunova zpověď tu klidně považujte za písničku. To já mám. To já mám od.
0: Vžilo.
1: To jo. Ale Klaunova zpověď tu klidně považujte za písničku. To já mám. To já mám od Petra nejradši úplně. Ale Klaunova zpověď tu klidně považujte za písničku. To já mám. To já mám od Petra nejradši úplně. Zpověď tu klidně považujte za písničku. To já mám. To já mám od Petra nejradši úplně. Pepo, prosím, považujte za písničku. To já mám. To já mám od Petra nejradši úplně. Pepo, prosím tě, jak jdou ty písničku. To já mám. To já mám od Petra nejradši úplně. Pepo, prosím tě, jak jdou ty vzpomínkové koncerty. To já mám od Petra nejradši úplně. Pepo, prosím tě, jak jdou ty vzpomínkové koncerty na Petra Nováka?
2: No,
1: Petra nejradši úplně. Pepo, prosím tě, jak jdou ty vzpomínkové koncerty na Petra Nováka?
2: No tak to
1: úplně. Pepo, prosím tě, jak jdou ty vzpomínkové koncerty na Petra Nováka?
2: No tak to děkuju.
1: Pepo, prosím tě, jak jdou ty vzpomínkové koncerty na Petra Nováka?
2: No tak to děkuju. Vzpomínkový koncert
1: Petra Nováka.
2: No tak to děkuju. Vzpomínkový koncerty vlastně vznikly úplně tak jako náhodou, že jsme no tak to děkuju. Vzpomínkový koncerty vlastně vznikly úplně tak jako náhodou, že jsme vlastně z rádia. Děkuji. Vzpomínkový koncerty vlastně vznikly úplně tak jako náhodou, že jsme vlastně z rádia Blaník v Luni udělali. Vzpomínkový koncerty vlastně vznikly úplně tak jako náhodou, že jsme vlastně z rádia Blaník v Luni udělali koncert na. Vlastně vznikly úplně tak jako náhodou, že jsme vlastně z rádia Blaník v Luni udělali koncert na zastávce v Radimi. Tak jako náhodou, že jsme vlastně z rádia Blaník v Luni udělali koncert na zastávce v Radimi. A jsme vlastně z rádia Blaník v Luni udělali koncert na zastávce v Radimi. A který byl s rádiem Blaník v Luni udělali koncert na zastávce v Radimi, a který byl prostě vyprodaný. Vzniklo to v Luni udělali koncert na zastávce v Radimi, a který byl prostě vyprodaný. Vzniklo to takhle. A který byl prostě vyprodaný. Vzniklo to takhle. A začali volat pořadatelé, tak se z toho udělalo to turné. Který byl prostě vyprodaný. Vzniklo to takhle. A začali volat pořadatelé, tak se z toho udělalo to turné. Vzniklo to takhle. A začali volat pořadatelé, tak se z toho udělalo to turné, což mě nás překvapilo. To takhle. A začali volat pořadatelé, tak se z toho udělalo to turné, což mě nás překvapilo. Ty koncerty pokračují. A začali volat pořadatelé, tak se z toho udělalo to turné, což mě nás překvapilo. Ty koncerty pokračují. Volat pořadatelé, tak se z toho udělalo to turné, což mě nás překvapilo. Ty koncerty pokračují výborně, já musím říct, že všude bylo vyprodáno. Udělalo to turné, což mě nás překvapilo. Ty koncerty pokračují výborně, já musím říct, že všude bylo vyprodáno a teď nás ne, což mě nás překvapilo. Ty koncerty pokračují výborně, já musím říct, že všude bylo vyprodáno a teď nás čeká kapelo. Ty koncerty pokračují výborně, já musím říct, že všude bylo vyprodáno a teď nás čeká krásný koncert už. Ty koncerty pokračují výborně, já musím říct, že všude bylo vyprodáno a teď nás čeká krásný koncert už. Pokračují výborně, já musím říct, že všude bylo vyprodáno a teď nás čeká krásný koncert už příští týden ve středu. Musím říct, že všude bylo vyprodáno a teď nás čeká krásný koncert už příští týden ve středu 14. prodáno a teď nás čeká krásný koncert už příští týden ve středu 14. čeká krásný koncert už příští týden ve středu 14. října a koncert už příští týden ve středu 14. října aktuálně. České Budějovice příští týden ve středu 14. října aktuálně. České Budějovice týden ve středu 14. října aktuálně. České Budějovice.
1: Ano, Metropol.
2: 14. října aktuálně. České Budějovice.
1: Ano, Metropol.
2: Ano, 14. října aktuálně. České Budějovice.
1: Ano, Metropol.
2: Ano, října aktuálně. České Budějovice.
1: Ano, Metropol.
2: Ano, krásný sál, velký legendární. České Budějovice.
1: Ano, Metropol.
2: Ano, krásný sál, velký legendární.
1: Přátelé, já...
2: Budějovice.
1: Ano, Metropol.
2: Ano, krásný sál, velký legendární.
1: Přátelé, já doufám, že ještě jsou lístky. Metropol.
2: Ano, krásný sál, velký legendární.
1: Přátelé, já doufám, že...
2: Ano, krásný sál, velký legendární.
1: Přátelé, já doufám, že ještě jsou lístky, jo. Teda takhle, Pepo, tobě...
2: Krásný sál, velký legendární.
1: Přátelé, já doufám, že ještě jsou lístky, jo. Teda takhle, Pepo, tobě přeju...
2: Legendární.
1: Přátelé, já doufám, že ještě jsou lístky, jo. Teda takhle, Pepo, tobě přeju, aby nebyly lístky, ano. Ale... Přátelé, já doufám, že ještě jsou lístky, jo. Teda takhle, Pepo, tobě přeju, aby nebyly lístky. Doufám, že ještě jsou lístky, jo. Teda takhle, Pepo, tobě přeju, aby nebyly lístky, ale vám posluchačům přeju, aby byly prostě, jo. Teda takhle, Pepo, tobě přeju, aby nebyly lístky, ale vám posluchačům přeju, aby byly, protože to je vždycky paráda. Pepo, tobě přeju, aby nebyly lístky, ale vám posluchačům přeju, aby byly, protože to je vždycky paráda. Přeju, aby nebyly lístky, ale vám posluchačům přeju, aby byly, protože to je vždycky paráda. Navíc pane Plicko, byly lístky, ale vám posluchačům přeju, aby byly, protože to je vždycky paráda. Navíc pane Plicko, tam, ale vám posluchačům přeju, aby byli, protože to je vždycky paráda. Navíc pane Plicko, on tam vždycky zpívá i vykům přeju, aby byli, protože to je vždycky paráda.

0: Navíc, pane Plicko, on tam vždycky zpívá i Viktor Sodoma, to je, protože to je vždycky paráda. Navíc, pane Plicko, on tam vždycky zpívá i Viktor Sodoma, to je krásný schledy paráda. Navíc, pane Plicko, on tam vždycky zpívá i Viktor Sodoma, to je krásný shledání, ne? Víc, pane Plicko, on tam vždycky zpívá i Viktor Sodoma, to je krásný shledání, ne?
1: Já nevím.
0: On tam vždycky zpívá i Viktor Sodoma, to je krásný shledání, ne?
1: Já nevím, jestli on bude taky Karel Kahovec.
0: Zpívá i Viktor Sodoma, to je krásný shledání, ne?
1: Já nevím, jestli on bude taky Karel Kahovec nebo Petr.
0: Viktor Sodoma, to je krásný shledání, ne?
1: Já nevím, jestli on bude taky Karel Kahovec nebo Petr Bendek.
0: A to je krásný shledání, ne?
1: Já nevím, jestli on bude taky Karel Kahovec nebo Petr Bendek.
0: Shledání, ne?
1: Já nevím, jestli on bude taky Karel Kahovec nebo Petr Bendek, kdo tam všechno má, ale to ví tady. Já nevím, jestli on bude taky Karel Kahovec nebo Petr Bendek, kdo tam všechno má, ale to ví tady Pepik víc.
2: No tak.
1: On bude taky Karel Kahovec nebo Petr Bendek, kdo tam všechno má, ale to ví tady Pepik víc.
2: No tak ty lísky.
1: Karel Kahovec nebo Petr Bendek, kdo tam všechno má, ale to ví tady Pepik víc.
2: No tak ty lísky, takže určitě je tam.
1: Nebo Petr Bendek, kdo tam všechno má, ale to ví tady Pepik víc.
2: No tak ty lísky, takže určitě je tam posledních 100 lísků.
1: Tam všechno má, ale to ví tady Pepik víc.
2: No tak ty lísky, takže určitě. Určitě je tam posledních 100 lísků, je to...
1: Ví tady Pepik víc?
2: No tak ty lísky, takže určitě je tam posledních 100 lísků, je to... Jede to...
1: Pepik víc?
2: No tak ty lísky, takže určitě je tam posledních 100 lísků, je to... Jede to... Ty lísky, takže určitě je tam posledních 100 lísků, je to... Jede to... Furt se to prodává. Takže určitě je tam posledních 100 lísků, je to... Jede to... Furt se to prodává. Je tam posledních 100 lísků, je to... Jede to... Furt se to prodává. Vím, že to jede ještě na to týden. Michal Pavlík z Čechomorů a taky nesmím zapomenout Petr.

0: jinde, Viktor Sodoma, Michal Pavlík z Čechomorů a taky nesmím zapomenout na písničkáře Slávka, Michal Pavlík z Čechomorů a taky nesmím zapomenout na písničkáře Slávka Janouška, Vltava Pavlík z Čechomorů a taky nesmím zapomenout na písničkáře Slávka Janouška, tam bude taky s náma a taky nesmím zapomenout na písničkáře Slávka Janouška, tam bude taky s náma a další a taky nesmím zapomenout na písničkáře Slávka Janouška, tam bude taky s náma a další na písničkáře Slávka Janouška, tam bude taky s náma a další.
1: Ta písnička, o které mluvíte.
0: Písničkáře Slávka Janouška, tam bude taky s náma a další.
1: Ta písnička, o které mluvíte, to je má
0: Janouška, tam bude taky s náma a další.
1: Ta písnička, o které mluvíte, to je má cesta za sluncem.
0: Bude taky s náma a další.
1: Ta písnička, o které mluvíte, to je má cesta za sluncem.
0: Ano, tak a další.
1: Ta písnička, o které mluvíte, to je má cesta za sluncem?
0: Ano, to je krásné.
1: Je to krásné. Ta písnička, o které mluvíte, to je má cesta za sluncem?
0: Ano, to je krásné.
1: Je to krásná věc, o které mluvíte, to je má cesta za sluncem?
0: Ano, to je krásné.
1: Je to krásná věc a ona měla takovej, to je má cesta za sluncem?
0: Ano, to je krásné.
1: Je to krásná věc a ona měla takovej, jako cesta za sluncem?
0: Ano, to je krásné.
1: Je to krásná věc a ona měla takovej, jako v jednu chvíli.
0: Ano, to je krásné.
1: Je to krásná věc. A ona měla takovej, jako v jednu chvíli temný. Je to krásná věc. A ona měla takovej, jako v jednu chvíli temný osud. Že jo, pane? Krásná věc. A ona měla takovej, jako v jednu chvíli temný osud. Že jo, pane Plicko?
2: To byla...
1: Měla takovej, jako v jednu chvíli temný osud. Že jo, pane Plicko?
2: To byla věc, která se napsala...
1: Jako v jednu chvíli temný osud. Že jo, pane Plicko?
2: To byla věc, která se napsala úplně...
1: V jednu chvíli temný osud. Že jo, pane Plicko?
2: To byla věc, která se napsala úplně na počátku.
1: Chvíli temný osud, že jo, pane Plicko?
2: To byla věc, která se napsala úplně na počátku, tak někdy...
1: Osud, že jo, pane Plicko?
2: To byla věc, která se napsala úplně na počátku, tak někdy... To byla věc, která se napsala úplně na počátku, tak někdy... V 65. 60. Věc, která se napsala úplně na počátku, tak někdy... V 65. 60. Napsala úplně na počátku, tak někdy... V 65. 66. na počátku, tak někdy v 65. 66. roce. Tak někdy v 65. 66. roce. Společně v 65. 66. roce. Společně s budu 65. 66. roce. Společně s budu chodit po špičkách a dětský 66. roce. Společně s budu chodit po špičkách a dětský očím 6. roce. Společně s budu chodit po špičkách a dětský oči ještě to byly. Společně s budu chodit po špičkách a dětský oči ještě to byly. Společně s budu chodit po špičkách a dětský oči ještě to byly. A přinesli oči ještě to byly. A přinesli jsme ji taky do rozhlasu Jirkovi Černému to byly. A přinesli jsme ji taky do rozhlasu Jirkovi Černému, který A přinesli jsme ji taky do rozhlasu Jirkovi Černému, který se na to podíval a okamžitě. Přinesli jsme ji taky do rozhlasu Jirkovi Černému, který se na to podíval a okamžitě tak do rozhlasu Jirkovi Černému, který se na to podíval a okamžitě takhle vyřadil. Jirkovi Černému, který se na to podíval a okamžitě takhle vyřadil, říkal, tohle hrát nemůžeme. Který se na to podíval a okamžitě takhle vyřadil, říkal, tohle hrát nemůžeme. Který se na to podíval a okamžitě ji takhle vyřadil, říkal, tohle hrát nemůžeme. A mě to díval a okamžitě ji takhle vyřadil, říkal, tohle hrát nemůžeme. A mě to tenkrát okamžitě ji takhle vyřadil, říkal, tohle hrát nemůžeme. A mě to tenkrát jako říkal, tohle hrát nemůžeme. A mě to tenkrát jako nemůžeme. A mě to tenkrát jako v té mladiský hloupotě. A mě to tenkrát jako v té mladiský a mě to tenkrát jako v té mladiský hlouposti tenkrát jako v té mladiský hlouposti nedošlo. Protože jsem jako v té mladiský hlouposti nedošlo. Protože jsem chtěl v té mladiský hlouposti nedošlo. Protože jsem chtěl mladiský hlouposti nedošlo. Protože jsem chtěl jít prostě někam hlouposti nedošlo. Protože jsem chtěl jít prostě někam došlo. Protože jsem chtěl jít prostě někam. Protože jsem chtěl jít prostě někam.

0: volně, za svobodou se pohyboval. On chtěl jít prostě někam volně, za svobodou se pohybovat. Jít prostě někam volně, za svobodou se pohybovat. A to se nesmělo. Prostě někam volně, za svobodou se pohybovat. A to se nesmělo. To dnešní generace někam volně, za svobodou se pohybovat. A to se nesmělo. To dnešní generace volně, za svobodou se pohybovat. A to se nesmělo. To dnešní generace nepochopí. Svobodou se pohybovat. A to se nesmělo. To dnešní generace nepochopí. To je těžký někomu pohybovat. A to se nesmělo, to dnešní generace nepochopí. To je těžký. A to se nesmělo, to dnešní generace nepochopí. To je těžký někomu vysvětlit, to dnešní generace nepochopí. To je těžký někomu vysvětlit, jaký to je rozdíl, když generace nepochopí. To je těžký někomu vysvětlit, jaký to je rozdíl, když to je těžký někomu vysvětlit, jaký to je rozdíl, když nesmíte nikam jet. To je těžký někomu vysvětlit, jaký to je rozdíl, když nesmíte nikam jet. Komu vysvětlit, jaký to je rozdíl, když nesmíte nikam jet a strašně byste chtěli. Jaký to je rozdíl, když nesmíte nikam jet a strašně byste chtěli. Nesmíte nikam jet a strašně byste chtěli. Tak napíšete, nesmíte nikam jet a strašně byste chtěli. Tak napíšete písničku, kam jet a strašně byste chtěli. Tak napíšete písničku a strašně byste chtěli. Tak napíšete písničku a ta strašně byste chtěli. Tak napíšete písničku a ta se pak nesměla nahrát chtěli. Tak napíšete písničku a ta se pak nesměla nahrát další. Tak napíšete písničku a ta se pak nesměla nahrát te písničku a ta se pak nesměla nahrát dalších 20 let. A ta se pak nesměla nahrát dalších 20 let, pořádně se to měnilo. Ta se pak nesměla nahrát dalších 20 let, pořádně se to měnilo. Furt se měla nahrát dalších 20 let, pořádně se to měnilo. Furt dalších 20 let, pořádně se to měnilo. Furt se to nesmělo nahrávat, my jsme zkoušeli 20 let, pořádně se to měnilo. Furt se to nesmělo nahrávat, my jsme zkoušeli pořádně se to měnilo. Furt se to nesmělo nahrávat, my jsme zkoušeli několikrát. Se to měnilo, furt se to nesmělo nahrávat, my jsme zkoušeli několikrát, až teda teď. Furt se to nesmělo nahrávat, my jsme zkoušeli několikrát, až teda teď. Nesmělo nahrávat, my jsme zkoušeli několikrát, až teda teď. Já nevím, pojďme zkoušeli několikrát, až teda teď. Já nevím, kolikrát, až teda teď. Já nevím, po 60 letech, nebo po až teda teď. Já nevím, po 60 letech, nebo po kolika se toho teď. Já nevím, po 60 letech, nebo po kolika se toho Pepa. Já nevím, po 60 letech, nebo po kolika se toho Pepa ujval. Já nevím, po 60 letech, nebo po kolika se toho Pepa ujval. Upravili jsme ji letech, nebo po kolika se toho Pepa ujval. Upravili jsme ji jako a udělali. Nebo po kolika se toho Pepa ujval a upravili jsme ji jako a udělali konečně tak. Pepa ujval a upravili jsme ji jako a udělali konečně tak. I když říkám, je to upravili jsme ji jako a udělali konečně tak. I když říkám, je to stará, stará věc jako a udělali konečně tak. I když říkám, je to stará, stará věc, ale udělali konečně tak. I když říkám, je to stará, stará věc, ale ono to konečně tak. I když říkám, je to stará, stará věc, ale ono to, když říkám, je to stará, stará věc, ale ono to, je to stará, stará věc, ale ono to, já myslím, že ten námět stará věc, ale ono to, já myslím, že ten námět platí přesto, ale ono to, já myslím, že ten námět platí přesto i dneska. Ono to, já myslím, že ten námět platí přesto i dneska. Já myslím, že ten námět platí přesto i dneska.
1: Já teď možná vidím ty...
0: Že ten námět platí přesto i dneska.
1: Já teď možná vidím ty mladý lidi, který poslouchají...
0: Platí přesto i dneska.
1: Já teď možná vidím ty mladý lidi, který
0: poslouchají... Přesto i dneska.
1: Já teď možná vidím ty mladý lidi, který poslouchají rádio a říkají si... Možná vidím ty mladý lidi, který poslouchají rádio a říkají si... Nemohli jet, tak si měli vzít volno. Mladý lidi, který poslouchají rádio a...

0: říkají si, nemohli jet, tak si měli vzít volno v práci, ne? Ti, kteří poslouchají rádio a říkají si, nemohli jet, tak si měli vzít volno v práci, ne? Ale takhle to rádio a říkají si, nemohli jet, tak si měli vzít volno v práci, ne? Ale takhle to úplně nebylo. Říkají si, nemohli jet, tak si měli vzít volno v práci, ne? Ale takhle to úplně nebylo. Nemohli jet, tak si měli vzít volno v práci, ne? Ale takhle to úplně nebylo, přátelé. Mohli jet, tak si měli vzít volno v práci, ne? Ale takhle to úplně nebylo, přátelé. Každopádně měli vzít volno v práci, ne? Ale takhle to úplně nebylo, přátelé. Každopádně práci, ne? Ale takhle to úplně nebylo, přátelé. Každopádně musím ještě dodat teda, že nám chybí. Ale takhle to úplně nebylo, přátelé. Každopádně musím ještě dodat teda, že nám chybí panýříčer. To úplně nebylo, přátelé. Každopádně musím ještě dodat teda, že nám chybí panýř Černý, to byl velikán. Přátelé, každopádně musím ještě dodat teda, že nám chybí panýř Černý, to byl velikán. A každopádně musím ještě dodat teda, že nám chybí panýř Černý, to byl velikán. A jeho ohromná škoda. Každopádně musím ještě dodat teda, že nám chybí panýř Černý, to byl velikán. A jeho ohromná škoda. Dodat teda, že nám chybí panýř Černý, to byl velikán. A jeho ohromná škoda. Nám chybí panýř Černý, to byl velikán. A jeho ohromná škoda. Pane Plicko, co vy Černý, to byl velikán. A jeho ohromná škoda.
1: Souhlasím.
0: Pane Plicko, co vy děláte? Velikán. A jeho ohromná škoda.
1: Souhlasím.
0: Pane Plicko, co vy děláte v té Americe takhle? A jeho ohromná škoda.
1: Souhlasím.
0: Pane Plicko, co vy děláte v té Americe takhle, když tam jste?
1: Tak já jsem důchodce.
0: Souhlasím. Pane Plicko, co vy děláte v té Americe takhle, když tam jste?
1: Tak já jsem důchodce.
0: Pane Plicko, co vy děláte v té Americe takhle, když tam jste?
1: Tak já jsem důchodce teď.
0: No to je jasný, ale Plicko, co vy děláte v té Americe takhle, když tam jste?
1: Tak já jsem důchodce teď.
0: No, to je jasný, ale
1: v podstatě moje
0: děláte v té Americe takhle, když tam jste.
1: Tak já jsem důchodce teď.
0: No, to je jasný, ale
1: v podstatě moje
0: takhle, když tam jste.
1: Tak já jsem důchodce teď.
0: No, to je jasný, ale
1: v podstatě moje taková. Já jsem důchodce teď.
0: No, to je jasný, ale
1: v podstatě moje taková hlavní činnost teď.
0: No, to je jasný, ale
1: v podstatě moje taková hlavní činnost je v podstatě moje taková hlavní činnost je moje taková hlavní činnost je zaštítit rodinu. Moje taková hlavní činnost je zaštítit rodinu takovýma. Moje taková hlavní činnost je zaštítit rodinu takovýma těma běžnýma. Taková hlavní činnost je zaštítit rodinu takovýma těma běžnýma záležitost je zaštítit rodinu takovýma těma běžnýma záležitostma. Mm-hmm. Zaštítit rodinu takovýma těma běžnýma záležitostma. Mm-hmm. To znamená zaštítit rodinu takovýma těma běžnýma záležitostma. Mm-hmm. To znamená administrativit rodinu takovýma těma běžnýma záležitostma. Mm-hmm. To znamená administrativu těma běžnýma záležitostma. Mm-hmm. To znamená administrativu umýt nádobí těma záležitostma. Mm-hmm. To znamená administrativu umýt nádobí. To znamená administrativu umýt nádobí. Ne, prostě všechny. To znamená administrativu umýt nádobí. Ne, prostě všechny věci. Administrativu umýt nádobí. Ne, prostě všechny věci. Chodím ze psem. Administrativu umýt nádobí. Ne, prostě všechny věci. Chodím ze psem, ale píš umýt nádobí. Ne, prostě všechny věci. Chodím ze psem, ale píšu si. Ne, prostě všechny věci. Chodím ze psem, ale píšu si.
0: Jo.
1: Dělám, já jsem. Ne, prostě všechny věci. Chodím ze psem, ale píšu si.
0: Jo.
1: Dělám, já jsem začal dělat. Všechny věci. Chodím ze psem, ale píšu si.
0: Jo.
1: Dělám, já jsem začal dělat. Chodím ze psem, ale píšu si.
0: Jo.
1: Dělám, já jsem začal dělat. Ale píšu si.
0: Jo.
1: Dělám, já jsem začal dělat s muzikantama z Čech. Píšu si.
0: Jo.
1: Dělám, já jsem začal dělat s muzikantama z Čech, i když na dálku nebo když.
0: Jo.
1: Dělám, já jsem začal dělat s muzikantama z Čech, i když na dálku nebo když přijedu. Já jsem začal dělat s muzikantama z Čech, i když na dálku nebo když přijedu. Mm-hmm. I s úplně s muzikantama z Čech, i když na dálku nebo když přijedu. Mm-hmm. I s úplně mladýma z Čech, i když na dálku nebo když přijedu. Mm-hmm. I s úplně mladýma muzikantama z konzerv, i když na dálku nebo když přijedu. Mm-hmm. I s úplně mladýma muzikantama z konzervatoře, dálku nebo když přijedu. Mm-hmm. I s úplně mladýma muzikantama z konzervatoře, dělám na ně jedu. Mm-hmm. I s úplně mladýma muzikantama z konzervatoře.

0: konzervatoře. Dělám na několika úplně mladýma muzikantama z konzervatoře. Dělám na několika projektech s tím muzikantama z konzervatoře. Dělám na několika projektech s tím a pokud to má z konzervatoře, dělám na několika projektech s tím a pokud to vyjde a pokud to dělám na několika projektech s tím a pokud to vyjde a pokud na to budám na několika projektech s tím a pokud to vyjde a pokud na to budu mít ještě dost času na projektech s tím a pokud to vyjde a pokud na to budu mít ještě dost času, tak doufám s tím a pokud to vyjde a pokud na to budu mít ještě dost času, tak doufám, že to nějak dopadne. Pokud to vyjde a pokud na to budu mít ještě dost času, tak doufám, že to nějak dopadne.
1: Já taky.
0: To vyjde a pokud na to budu mít ještě dost času, tak doufám, že to nějak dopadne.
1: Já taky doufám.
0: A na to budu mít ještě dost času, tak doufám, že to nějak dopadne.
1: Já taky doufám.
0: Ještě dost času, tak doufám, že to nějak dopadne.
1: Já taky doufám. A my si teď dáme tu písničku.
0: Tak doufám, že to nějak dopadne.
1: Já taky doufám. A my si teď dáme tu písničku.
0: Že to nějak dopadne.
1: Já taky doufám. A my si teď dáme tu písničku, kterou jste nám přinesli.
0: Dopadne.
1: Já taky doufám. A my si teď dáme tu písničku, kterou jste nám přinesli. Má cesta za sluncem. Taky doufám. A my si teď dáme tu písničku, kterou jste nám přinesli. Má cesta za sluncem. Pepo, chceš ještě něco říct? A my si teď dáme tu písničku, kterou jste nám přinesli. Má cesta za sluncem. Pepo, chceš ještě něco
2: říct? Já chci říct, oni to
1: tu písničku, kterou jste nám přinesli. Má cesta za sluncem. Pepo, chceš ještě něco
2: říct?
1: Já
2: chci říct, oni to neví posluchači, ale ten Ivo Plicka, jo. On lítí do té Ameriky, on tam má manželku, Ivo Plicka, jo. On lítí do té Ameriky. On tam má manželku, on si vzal manželku a dcka, jo. On letí do té Ameriky a on tam má manželku, on si vzal manželku a je o 27. On letí do té Ameriky a on tam má manželku, on si vzal manželku a je o 27 let mladší. Ameriky a on tam má manželku, on si vzal manželku a je o 27 let mladší, takže za ním manželku, on si vzal manželku a je o 27 let mladší, takže za ním musí jet. On si vzal manželku a je o 27 let mladší, takže za ním musí jet, protože pak už jsem jenom si vzal manželku a je o 27 let mladší, takže za ní musí jet, protože pak už jsem jenom já mám a je o 27 let mladší, takže za ní musí jet, protože pak už jsem jenom já mám o 27 let mladší, takže za ní musí jet, protože pak už jsem jenom já mám o 37 let mladší, takže za ní musí jet, protože pak už jsem jenom já mám o 37 let mladší, teď přítoky a pak musí jet, protože pak už jsem jenom já mám o 37 let mladší, teď přítoky a pak už jenom Mick Jagger. Pak už jsem jenom já mám o 37 let mladší, teď přítoky a pak už jenom Mick Jagger, ten jsem jenom já mám o 37 let mladší, teď přítoky a pak už jenom Mick Jagger, ten má o 40, mám o 37 let mladší, teď přítoky a pak už jenom Mick Jagger, ten má o 44 let. Tak 37 let mladší, teď přítoky a pak už jenom Mick Jagger, ten má o 44 let. Takhle my to máme. Mladší, teď přítoky a pak už jenom Mick Jagger, ten má o 44 let. Takhle my to máme. Je to rocker. A pak už jenom Mick Jagger, ten má o 44 let. Takhle my to máme. Je to rocker.
1: Jasně, pánové, moc
2: Jagger, ten má o 44 let. Takhle my to máme. Jasně. Je to rocker.
1: Jasně, pánové, moc
2: 44 let. Takhle my to máme.
1: Jasně.
2: Je to rocker.
1: Jasně, pánové, moc děkuju, že jste tady.
2: Takhle my to máme.
1: Jasně.
2: Je to rocker.
1: Jasně, pánové, moc děkuju, že jste tady se mnou teď byli. Pane Plicko,
2: máme. Jasně. Je to rocker.
1: Jasně, pánové, moc děkuju, že jste tady se mnou teď byli. Pane Plicko, mějte se krásně.
2: Je to rocker.
1: Jasně, pánové, moc děkuju, že jste tady se mnou teď byli. Pane Plicko, mějte se krásně, hlavně. Jasně, pánové, moc děkuju, že jste tady se mnou teď byli. Pane Plicko, mějte se krásně, hlavně pevné zdraví a užijte si ty, že jste tady se mnou teď byli. Pane Plicko, mějte se krásně, hlavně pevné zdraví a užijte si ty Budějovice, mrk, teď byli. Pane Plicko, mějte se krásně, hlavně pevné zdraví a užijte si ty Budějovice, mrk, mrk, jestli tam budete. Pane Plicko, mějte se krásně, hlavně pevné zdraví a užijte si ty Budějovice, mrk, mrk, jestli tam budete teda. Se krásně, hlavně pevné zdraví a užijte si ty Budějovice, mrk, mrk, jestli tam budete teda.
0: Ano, to je ještě
1: otázka. Pevné zdraví a užijte si ty Budějovice, mrk, mrk, jestli tam budete teda.
0: Ano, to je ještě
1: otázka. A užijte si ty Budějovice, mrk, mrk, jestli tam budete teda.
0: Ano, to je ještě otázka.
1: Budějovice, mrk, mrk, jestli tam budete teda.
0: Ano, to je ještě otázka.
1: Mrk, jestli tam budete teda.
0: Ano, to je ještě otázka. Doufáme, že všechno dobře dopadne.
1: Doufáme, budete teda.
0: Ano, to je ještě otázka. Doufáme, že všechno dobře dopadne.
1: Doufujeme.
0: Děkuji.
1: Naschledanou.
0: Ano, to je ještě otázka. Doufáme, že všechno dobře dopadne.
1: Doufujeme.
0: Děkuji.
1: Naschledanou. Pepo.
0: Ještě otázka. Doufáme, že všechno dobře dopadne.
1: Doufujeme.
0: Děkuji.
1: Naschledanou. Pepo, ahoj.
0: Doufáme, že všechno dobře dopadne.
1: Doufujeme.
0: Děkuji.
1: Naschledanou. Pepo, ahoj.
2: Já děkuju.
0: Že všechno dobře dopadne.
1: Doufujeme.
0: Děkuji.

0: Naschledanou. Pepo, ahoj.
1: Já děkuju, Pepa Černý.
2: Doufám. Děkuji.
0: Naschledanou. Pepo, ahoj.
1: Já děkuju, Pepa Černý, ty máš energie.
0: Naschledanou. Pepo, ahoj.
1: Já děkuju, Pepa Černý, ty máš energie.
0: No jo, hezký den. Pepo, ahoj.
1: Já děkuju, Pepa Černý, ty máš energie.
0: No
1: jo, hezký den.
0: Ahoj.
1: Čau. Ahoj. Já děkuju, Pepa Černý, ty máš energie.
0: No
1: jo, hezký den.
0: Ahoj.
1: Čau. Bátku, Pepa Černý, ty máš energie.
0: No
1: jo, hezký den.
0: Ahoj.
1: Čau.
2: Má cesta za sluncem.
1: Pepa Černý, ty máš energie.
0: No
1: jo, hezký den.
0: Ahoj.
1: Čau.
2: Má cesta za sluncem.
1: Máš energie.
0: No
1: jo, hezký den.
0: Ahoj.
1: Čau.
2: Má cesta za sluncem právě teď na vlnách Blaníku.
1: Hezký den.
0: Ahoj.
1: Čau.
2: Má cesta za sluncem právě teď na vlnách Blaníku.
0: Ahoj.
1: Čau.
2: Má cesta za sluncem právě teď na vlnách Blaníku. Má cesta za sluncem právě teď na vlnách Blaníku. Za sluncem právě teď na vlnách Blaníku. Právě teď na vlnách Blaníku. Blaníku.

tobě. Usni děvče, jestli jednou přijdu k tobě. Usni děvče, prosím přijdu k tobě. Usni děvče, prosím přijdu k tobě. Usni děvče, prosím k sobě. Usni děvče, prosím k sobě. Já nevím, usni děvče, prosím k sobě.

kde bych, já nevím, nemám, kde bych spal, já nevím, nemám, kde bych spal, vím, nemám, kde bych spal, nemám, kde bych spal, kde bych spal, kde bych spal.

0: tomu svátku. Za chvilku ten Jirka Korn žal se odkládá, ta bude pro vás. Za chvilku ten Jirka Korn žal se odkládá, ta bude pro vás. Ten Jirka Korn žal se odkládá, ta bude pro vás.
1: Máš doma vás. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny drdovi. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny drdovi. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá bordel kovový. Odvez ho do sběrny drdovi. Ulice u pošty Havířov. Ví. Odvez ho do sběrny drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší tvezo do sběrny drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Dny drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot teď. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot teď. Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Luxusní chlebičky
1: a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy.
1: Drdašrot.cz.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl.
1: Drdašrot.cz.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý
1: CZ.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký. Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťová stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás. Velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašink připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. Chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. www.maleda.cz vás i vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. www.maleda.cz vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. www.maleda.cz. Tak neváhej a umaledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam. A umaledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
3: Česká pro...
2: Maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne...
2: Mňam, mňam, mňam.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši...
2: Mňam, mňam, mňam.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu... Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nová podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Od nej...
3: let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Od nejtěžší...
3: me o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Od nejtěžšího šepotu.
3: www.syncare.cz.
4: Od nejtěžšího šepotu.
3: syncare.cz.
4: Od nejtěžšího šepotu.

0: CZ.
1: Od nejtišího šepotu k hudbě, která otřes. Od nejtišího šepotu k hudbě, která otřes. Tišího šepotu k hudbě, která otřes. Sálem. Šepotu k hudbě, která otřes. Sálem. Národní divadlo Moravy. K hudbě, která otřese sálem. Národní divadlo Moravskoslezské. K hudbě, která otřese sálem. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve. Která otřese sálem. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppe sálem. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonín vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.giuseppaverdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Více na www.ndm.cz.

0: V pátek startujeme Night Show, do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem, se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program Shoppingem se speciálními akcemi. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek. DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola.
1: Dobré ráno, miláčku. Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.

0: dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to bude...
0: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to bude už na pořád.
0: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to bude už na pořád, když máme nové...
0: Dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od...
0: Dlouho nevyspala.
1: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
0: Spala.
1: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
0: Hledat.
1: To bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
0: Hledáte venkovní žaluzie?
1: Na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
0: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem?
1: Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
0: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a...
1: Žaluzie od Jacko Design.
0: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem?
1: Jacko Design.
0: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jace venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko. Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design CZ bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design CZ. Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design CZ.
2: Za vaše auto chcete víc?
0: www.jackodesign.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeď.
0: www.jackodesign.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do
0: design.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup.
2: Chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů.
2: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě. Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
4: Megasekáč
2: 800 120 800.
4: Megasekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží
2: 120 800.
4: Megasekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží
2: 800.
4: Megasekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
4: Megasekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimo
4: Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno. Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj
5: 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj nás na Facebooku.
5: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti ne...
5: Otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná...
5: Neděli 11. října.
4: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce.
5: 11. října.
4: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasek. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
6: Jsem hor...
4: Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
6: Jsem horská gorila...
4: Ostrava.cz. Ostrava u Futura.

Teď se rozrazily dveře, vešla Ivalická a... Teď se rozrazily dveře, vešla Ivalická a říkala, dál jen vejdi. Teď se rozrazily dveře, vešla Ivalická a říkala, dál jen... Teď se rozrazily dveře, vešla Ivalická a říkala, dál jen vejdi. Teď se rozrazily dveře, vešla Ivalická a říkala, dál jen vejdi, no tak už jsem tady. Rozrazily dveře, vešla Ivalická a říkala, dál jen vejdi, no tak už jsem tady. Já jsem říkal, Ivuško, ještě Ivalická a říkala, dál jen vejdi, no tak už jsem tady. Já jsem říkal, Ivuško, ještě 20 minut. Markán. A říkala, dál jen vejdi, no tak už jsem tady. Já jsem říkal, Ivuško, ještě 20 minut. Markán. Dál jen vejdi, no tak už jsem tady. Já jsem říkal, Ivuško, ještě 20 minut. Markán. Bakádu. Přátelé, dneska... No tak už jsem tady, já jsem říkal, Ivuško, ještě 20 minut. Markánu, bakádu. Přátelé, dneska mají svátek všechny vě... Jsem tady, já jsem říkal, Ivuško, ještě 20 minut. Markánu, bakádu. Přátelé, dneska mají svátek všechny Martinová. Dámy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku a já vám zahraju písničku k tomu svátku. Dámy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku a já vám zahraju písničku k tomu svátku. Za chvilku ten k dnešnímu svátku a já vám zahraju písničku k tomu svátku. Za chvilku ten Jirka Korn žal se odkládá svátku. A já vám zahraju písničku k tomu svátku za chvilku. Ten Jirka Korn žal se odkládá. Já vám zahraju písničku k tomu svátku za chvilku. Ten Jirka Korn žal se odkládá. Ta bude pro písničku.

0: bombacene. Bomba ceny v Argos Elektro právě. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí. V Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMFI explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMFI. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. A nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ. Nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ. Kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ za skvělých 880 mF 16 ampér od OEZ za skvělých 888 ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH Z za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více 88 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Outlet Arena Morál.
0: Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Outlet Arena Moravia slaví
0: oset. Argos pro elektrikáře.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi.
0: Argos pro elektrikáře.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi.
0: Tentrikáře.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev.

0: Ostrava u Futura.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyč u Futura.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
1: Horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale
1: gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
1: Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská.
0: Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
0: Šálek kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
0: Že vám i horským gorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: I horským gorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka Outdoorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
1: Se gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila
1: do Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horavou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělý. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělý. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu. Balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain. Skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bush. Pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. I v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Počkej. Bushman i na www.bushman.cz.
2: Počkejte.
0: www.bushman.cz.
2: Počkejte. Vy mi chcete říct, že...
0: .cz.
2: Počkejte. Vy mi chcete... Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc... Vy chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc... A že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc... Ano, v autocentrále Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej.

0: i Kody. Výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem zbohatových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodně bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Auto. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně 100 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. V Hlučíně, Ostravě a Karviné. Vychutnejte Ostravě a Karviné.
1: Vychutnejte si v Bile plnodobě
0: a Karviné.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za. Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Te si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevírám plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás nocí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Pstruží. Vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Pstruží. Až do otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci pro vás novou prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Byla klubu za jeden Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Byla klubu za 11,90. Až do úterý.

0: vánočních střípků.
1: Jsme Blaň.
0: A stejně jako vy máme rádi zlaté.
1: Jsme Blaň.
0: A stejně jako vy máme rádi zlaté hity. A stejně jako vy máme rádi zlaté hity.
1: Písničky.
0: A stejně jako vy máme rádi zlaté hity.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: Jako vy máme rádi zlaté hity.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: Rádi zlaté hity.

52%. Byla to dobré. 52%. Byla to dobré začíná u nás. 2%. Byla to dobré začíná u nás. Byla to dobré začíná u nás.

0: na čerstvém vzduchu.
1: I proto máme rádi podzim.
0: Jasná procházka na čerstvém vzduchu.
1: I proto máme rádi podzim.
0: Rádi.
1: I proto máme rádi podzim.
0: Rádio Blaník.

cestu znáš. Nás nejhezčí věta máš křídla, tak léť. Cestu znáš, nás pamídla, tak léť. Cestu znáš, nás pamět. Cestu znáš, nás pamět.

abych měl co zpívat. Mám, abych měl co zpívat. Abych měl co zpívat.

Život je krásny i na konci sveta. Vždyť život je krásny i na konci sveta. Vždyť život je krásny i na konci sveta. Ve zbírce básni. Život je krásny i na konci sveta. Ve zbírce básni ta nejhezčí věta máš. Krásný i na konci sveta. Ve zbírce básni ta nejhezčí věta máš. Křík na konci sveta.

0: Rádio. Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Blaní.
1: Hezky česky.

0: Michal. Michal Tučný, abych tu žil. Michal Tučný, abych tu žil, posloucháte rádio. Michal Tučný, abych tu žil, posloucháte rádio Blaník. Michal Tučný, abych tu žil, posloucháte rádio Blaník. Michal Tučný, abych tu žil, posloucháte rádio Blaník. A už je tady, abych tu žil, posloucháte rádio Blaník. A už je tady, posloucháte rádio Blaník. A už je tady, Inalecka, no ahoj, už je rádio Blaník. A už je tady, Inalecka, no ahoj, Ivuško. A už je tady, Inalecka, no ahoj, Ivuško.
1: Nastar.
0: Tak. A už je tady, Inalecka, no ahoj, Ivuško.
1: Nastar.
0: Tak, Iva dneska přišla do...
1: A
0: už je tady, Inalecka, no ahoj, Ivuško.
1: Nastar.
0: Tak, Iva dneska přišla do rádia a říká... Inalecka, no ahoj, Ivuško.
1: Nastar.
0: Tak, Iva dneska přišla do rádia a říká Pepo, Pepo, Jarecka, ahoj, Ivuško.
1: Nastar.
0: Tak, Iva dneska přišla do rádia a říká Pepo, Pepo, já mám dneska tém, Ivuško.
1: Nastar.
0: Tak, Iva dneska přišla do rádia a říká Pepo, Pepo, já mám dneska tém.
1: Nastar.
0: Tak, Iva dneska přišla do rádia a říká Pepo, Pepo, já mám dneska téma jako hrom.
1: No.
0: Iva dneska přišla do rádia a říká Pepo, Pepo, já mám dneska téma jako hrom.
1: No.
0: No, tak povídej.
1: Přátelé.
0: No, tak
1: přátelé, moje téma vychází z mé osobní zkušenosti.
0: No, jak jinak.
1: Přátelé, moje téma vychází z mé osobní zkušenosti.
0: No, jak jinak.
1: Chtěla bych, téma vychází z mé osobní zkušenosti.
0: No, jak jinak.
1: Chtěla bych jenom říct, že, a tak to jste se z mé osobní zkušenosti.
0: No, jak jinak.
1: Chtěla bych jenom říct, že, a tak to jste z mé zkušenosti.
0: No, jak jinak.
1: Chtěla bych jenom říct, že, a tak to jste se asi všimli, že já jsem.
0: No, jak jinak.
1: Chtěla bych jenom říct, že, a tak to jste se asi všimli, že já jsem na tom s angličtinou tak... chtěla bych jenom říct, že... A tak to jste se asi všimli, že já jsem na tom s angličtinou tak... Jak... bych jenom říct, že... A tak to jste se asi všimli, že já jsem na tom s angličtinou tak jako velmi bolavě.
0: Velmi
1: jo? Že... A tak to jste se asi všimli, že já jsem na tom s angličtinou tak jako velmi bolavě.
0: Velmi
1: jo?
0: Dobře. Velmi.
1: jste se asi všimli, že já jsem na tom s angličtinou tak jako velmi bolavě.
0: Velmi
1: jo?
0: Dobře. Velmi.
1: Ale jak... Já jsem na tom s angličtinou tak jako velmi bolavě.
0: Velmi
1: jo?
0: Dobře. Velmi.
1: Ale jako já rozumím. Angličtinou tak jako velmi bolavě.
0: Velmi
1: jo.
0: Dobře. Velmi.
1: Ale jako já rozumím. Jo, já rozumím. Velmi bolavě.
0: Velmi
1: jo.
0: Dobře. Velmi.
1: Ale jako já rozumím. Jo, já rozumím, ale když potom...
0: Velmi
1: jo.
0: Dobře. Velmi.
1: Ale jako já rozumím. Jo, já rozumím, ale když potom chci něco říct. Ale jako já rozumím. Jo, já rozumím, ale když potom chci něco říct, něco říct, tak tam bohužel teda narážím. A dneska se mi stalo, tak tam bohužel teda narážím. A dneska se mi stalo, já jsem tam bohužel teda narážím. A dneska se mi stalo, já jsem, já jezdím vlakem, narážím. A dneska se mi stalo, já jsem, já jezdím vlakem a přejel, dneska se mi stalo, já jsem, já jezdím vlakem a stalo, já jsem, já jezdím vlakem a přejela jsem na hlavní nádraží a já jsem, já jezdím vlakem a přejela jsem na hlavní nádraží a jsem, já jezdím vlakem a přejela jsem na hlavní nádraží a tak jako jdu a procházela jsem vlakem a přejela jsem na hlavní nádraží a tak jako jdu a procházela tam dá. Přejela jsem na hlavní nádraží a tak jako jdu a procházela tam dáma a stala jsem na hlavní nádraží a tak jako jdu a procházela tam dáma a strašně draží a tak jako jdu a procházela tam dáma a strašně tak jako jdu a procházela tam dáma a strašně hezky voněla. Jo.

0: A já procházela tam dáma a strašně hezky voněla. Jo. Mm-hmm. A já mám jako ve zvyku, procházela tam dáma a strašně hezky voněla. Jo. Mm-hmm. A já mám jako ve zvyku, když jsem... A strašně hezky voněla. Jo. Mm-hmm. A já mám jako ve zvyku, když se mi něco líbí, tak to těm lidem strašně hezky voněla. Jo. Mm-hmm. A já mám jako ve zvyku, když se mi něco líbí, tak to těm lidem řeknu, jo, třeba voněla. Jo. Mm-hmm. A já mám jako ve zvyku, když se mi něco líbí, tak to těm lidem řeknu, jo, třeba že jim to sluší. A já mám jako ve zvyku, když se mi něco líbí, tak to těm lidem řeknu, jo, třeba že jim to sluší, nebo že hezky voní. Jako ve zvyku, když se mi něco líbí, tak to těm lidem řeknu, jo, třeba že jim to sluší, nebo že hezky voní. A ty něco líbí, tak to těm lidem řeknu, jo, třeba že jim to sluší, nebo že hezky voní. A teď jsem si říkala, tak já těm lidem řeknu, jo, třeba že jim to sluší, nebo že hezky voní. A teď jsem si říkala, tak já se jí zeptám, jo, třeba že jim to sluší, nebo že hezky voní. A teď jsem si říkala, tak já se jí zeptám, co to je za vůni, že jo, nebo že hezky voní. A teď jsem si říkala, tak já se jí zeptám, co to je za vůni, že jo, tak jsem voní. A teď jsem si říkala, tak já se jí zeptám, co to je za vůni, že jo, tak jsem. A teď jsem si říkala, tak já se jí zeptám, co to je za vůni, že jo, tak jsem jako jí zastavila a říkám si, dobrý den, já se hrozně omlouvám, ale vy tak hezky voníte. A teď ona tak na mě koukala, no a ona to byla cizinka. Mm-hmm. A mi říká, sorry, I don't understand. Teď ona tak na mě koukala, no a ona to byla cizinka. Mm-hmm. A mi říká, sorry, I don't understand. A koukala, no a ona to byla cizinka. Mm-hmm. A mi říká, sorry, I don't understand. A já, byla cizinka. Mm-hmm. A mi říká, sorry, I don't understand. A já, yes. OK. A teď jsem začala... Začala rukama dělat, jakože yes, OK, a teď jsem
1: pak jsem řekla větu, your air condition. Is so beautiful. Your air condition is so beautiful. Okay, my darling. Tak kam jste rozuměli, já jsem jí řekla. Tak jsem se rozuměli, já jsem jí řekla, že její klimatizace je nádherná.
2: A nepochopila to.
1: Nepochopila, ale já jsem si... Je nádherná.

0: nepochopila to.
1: Nepochopila, ale já jsem si za boha nemohla, no ona je nádherná. No.
0: A nepochopila to.
1: Nepochopila, ale já jsem si za boha nemohla, no ona to asi pochopila. Nádherná. No.
0: A nepochopila to.
1: Nepochopila, ale já jsem si za boha nemohla, no ona to asi pochopila.
0: Pochopila to.
1: Nepochopila, ale já jsem si za boha nemohla, no ona to asi pochopila, ale ona si říkala, no chudák Češka. Nepochopila, ale já jsem si za boha nemohla, no ona to asi pochopila, ale ona si říkala, no chudák Češka, no. Ale já jsem si za boha nemohla, no ona to asi pochopila, ale ona si říkala, no chudák Češka, no. Tak co s ní? Boha nemohla, no ona to asi pochopila, ale ona si říkala, no chudák Češka, no. Tak co s ní? Ale já jsem to asi pochopila, ale ona si říkala, no chudák Češka, no. Tak co s ní? Ale já jsem si ona si říkala, no chudák Češka, no. Tak co s ní? Ale já jsem si za boha nemohla, no chudák Češka, no. Tak co s ní? Ale já jsem si za boha nemohla vzpomenout na parfém, no. Tak co s ní? Ale já jsem si za boha nemohla vzpomenout na parfém. Slovo pní, ale já jsem si za boha nemohla vzpomenout na parfém. Slovo parfém, já jsem si za boha nemohla vzpomenout na parfém. Slovo parfém, které je vlastně si za boha nemohla vzpomenout na parfém. Slovo parfém, které je vlastně univerzální. Boha nemohla vzpomenout na parfém. Slovo parfém, které je vlastně univerzální. No, vzpomenout na parfém. Slovo parfém, které je vlastně univerzální. No,
2: perfum.
1: Perfum. Parfém. Slovo parfém, které je vlastně univerzální. No,
2: perfum.
1: Perfum, přesně no. Tak. Jo. Slovo parfém, které je vlastně univerzální. No,
2: perfum.
1: Perfum, přesně no. Tak. Jo. Prostě ne. Které je vlastně univerzální. No,
2: perfum.
1: Perfum, přesně no. Tak. Jo. Prostě ne. Univerzální. No,
2: perfum.
1: Perfum, přesně no. Tak. Jo. Prostě ne. A napadlo mě to prostě.
2: Perfum.
1: Perfum, přesně no. Tak. Jo. Prostě ne. A napadlo mě to prostě air condition. No, tak. Perfum, přesně no. Tak. Jo. Prostě ne. A napadlo mě to prostě air condition. No, takhle já jsem na tom s tou angličtinou a takhle já jsem se ale dozvěděla, co je to za vůně. A to je na tom to nejuzvěděla, co je to za vůně. A to je na tom to nejúžasnější.
0: Fakt, že
1: rukama, nohama, já se je to za vůně. A to je na tom to nejúžasnější.
0: Fakt, že
1: rukama, nohama, já se dozvím všechno.
0: A co si děláš?
1: Na tom to nejúžasnější.
0: Fakt, že
1: rukama, nohama, já se dozvím všechno.
0: A co si děláš? Ve vzduchu si mačkala parfém.
1: Rukama, já se dozvím všechno.
0: A co si děláš? Ve vzduchu si mačkala parfém.
1: Jsem tak jako ukazovala, víš? Se dozvím všechno.
0: A co si děláš? Ve vzduchu si mačkala parfém.
1: Jsem tak jako ukazovala, víš, jako pod jo.
0: A co si děláš? Ve vzduchu si mačkala parfém.
1: Jsem tak jako ukazovala, víš, jako pod paží. Jsem tak jako ukazovala, víš, jako pod paží a na krk. A ona jako ukazovala, víš, jako pod paží a na krk. A ona yes, yes, no tak mi to řekla. Víš, jako pod paží a na krk. A ona yes, yes, no tak mi to řekla, no jak jsme se rozloučili. Pod paží a na krk. A ona yes, yes, no tak mi to řekla, no jak jsme se rozloučili. Já jsem jí řekla hrdí a na krk. A ona yes, yes, no tak mi to řekla, no jak jsme se rozloučili. Já jsem jí řekla have a nice day. No tak mi to řekla, no jak jsme se rozloučili. Já jsem jí řekla have a nice day. Pak jsem jí chtěla říct, že její no jak jsme se rozloučili. Já jsem jí řekla have a nice day. Pak jsem jí chtěla říct, že její eyes čili. Já jsem jí řekla have a nice day. Pak jsem jí chtěla říct, že její eyes September. Řekla have a nice day. Pak jsem jí chtěla říct, že její eyes September. Ale pak jsem si říkala day. Pak jsem jí chtěla říct, že její eyes September. Ale pak jsem si říkala mi chtěla říct, že její eyes September, ale pak jsem si říkala, její eyes September, ale pak jsem si říkala, eyes September, ale pak jsem si říkala,
0: přátelé, já bych vám chtěl jenom poradit, příště, pokud se dostanete do této... Přátelé, já bych vám chtěl jenom poradit, příště, pokud se dostanete do této... Přátelé, já bych vám chtěl jenom poradit, příště, pokud se dostanete do této situace, použijte slovíčko... Bych vám chtěl jenom poradit, příště, pokud se dostanete do této situace, použijte slovíčko smell, ale příště, pokud se dostanete do této situace, použijte slovíčko smell, ale po... Příště, pokud se dostanete do této situace, použijte slovíčko smell, ale pozor na to, protože dostanete do této situace, použijte slovíčko smell, ale pozor na to, protože smell znamená to situace, použijte slovíčko smell, ale pozor na to, protože smell znamená jak vonět, použijte slovíčko smell, ale pozor na to, protože smell znamená jak vonět, tak i smell, ale pozor na to, protože smell znamená jak vonět, tak i smell.

0: Smrdět, jo. Takže, ale pozor na to, protože smell znamená jak vonět, tak i smrdět, jo. Takže, protože smell znamená jak vonět, tak i smrdět, jo. Takže je dobré vždycky říct, smell znamená jak vonět, tak i smrdět, jo. Takže je dobré vždycky říct, smell good, tak i smrdět, jo. Takže je dobré vždycky říct, smell good, jo.
1: A to vzhledem k tomu,
0: jo. Takže je dobré vždycky říct, smell good, jo. A to vzhledem k tomu, že anglicky, německy. Dobré vždycky říct, smell good.
1: No,
0: jo,
1: to,
0: a to vzhledem k tomu, že anglicky, německy je to stejný. Tak. Smell good.
1: No,
0: jo, a to vzhledem k tomu, že anglicky, německy je to stejný. Tak. To už
1: ne, ne, ne, ne, ne.
0: Smell good.
1: No,
0: jo, a to vzhledem k tomu, že anglicky, německy je to stejný. Tak. To už
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne. Podívej se, já... No,
0: jo,
1: to,
0: a to vzhledem k tomu, že anglicky, německy je to stejný. Tak. To už
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne. Podívej se, já vyznávám...
0: Vzhledem k tomu, že anglicky, německy je to stejný. Tak. To už
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne. Podívej se, já vyznávám znakovou řeč v tom...
0: Německy je to stejný. Tak. To už
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne. Podívej se, já vyznávám znakovou řeč v tomto případě.
0: Ano,
1: proto se domluvíte úplně s každým.
0: Ale,
1: vyznávám znakovou řeč v tomto případě.
0: Ano,
1: proto se domluvíte úplně s každým.
0: Ale moje maminka třeba ta taky mluví anglicky.
1: V tomto případě.
0: Ano,
1: proto se domluvíte úplně s každým.
0: Ale moje maminka třeba ta taky mluví anglicky tak jako málo.
1: Ano, proto se domluvíte úplně s každým.
0: Ale moje maminka třeba ta taky mluví anglicky tak jako málo.
1: Domluvíte úplně s každým.
0: Ale moje maminka třeba ta taky mluví anglicky tak jako málo, řekněme.
1: S každým.
0: Ale moje maminka třeba ta taky mluví anglicky tak jako málo, řekněme. Moje maminka třeba ta taky mluví anglicky tak jako málo, řekněme. Skoro vůbec. A ta taky mluví anglicky tak jako málo, řekněme. Skoro vůbec. A když nik anglicky tak jako málo, řekněme. Skoro vůbec. A když nik málo, řekněme. Skoro vůbec. A když někam jede a ona občas jeme, skoro vůbec, a když někam jede a když někam jede a ona občas vyrazí úplně sama, když někam jede a ona občas vyrazí úplně sama,
1: dobrá.
0: Tak vlastně já tam jde a ona občas vyrazí úplně sama,
1: dobrá.
0: Tak vlastně já tam třeba za ní občas vyrazí úplně sama,
1: dobrá.
0: Tak vlastně já tam třeba za ní zajedu za tři vyrazí úplně sama,
1: dobrá.
0: Tak vlastně já tam třeba za ní sama,
1: dobrá.
0: Tak vlastně já tam třeba za ní zajedu za tři dny a ona má...
1: Dobrá.
0: Tak vlastně já tam třeba za ní zajedu za tři dny a ona má všechno, co... Tak vlastně já tam třeba za ní zajedu za tři dny a ona má všechno, co potřebovala.
1: No jistě.
0: Protože rukama... Já tam třeba za ní zajedu za tři dny a ona má všechno, co potřebovala.
1: No jistě.
0: Protože rukama a nohama se domluví. Ona má všechno, co potřebovala.
1: No jistě.
0: Protože rukama a nohama se domluví nádherně.
1: Samozřejmě.
0: Co potřebovala.
1: No jistě.
0: Protože rukama a nohama se domluví nádherně.
1: Samozřejmě.
0: No,
1: a já si teď co? Jistě.
0: Protože rukama a nohama se domluví nádherně.
1: Samozřejmě. No, a já si teď co?
0: Rukama a nohama se domluví nádherně.
1: Samozřejmě. No, a já si teď co? Objednám ten parfém, protože fakt si teď co? Objednám ten parfém, protože fakt nádherně voní.
0: Ježiš, paholik Iva, tyjo. Za chvilku BSP ze mě vzdálená. Mějte se krásně, přátelé. Ivuška tady s vámi. Iva, tyjo. Za chvilku BSP ze mě vzdálená. Mějte se krásně, přátelé. Ivuška tady s vámi bude. Tyjo. Za chvilku BSP ze mě vzdálená. Mějte se krásně, přátelé. Ivuška tady s vámi bude. Za chvilku BSP ze mě vzdálená. Mějte se krásně, přátelé. Ivuška tady s vámi bude. Ze mě vzdálená. Mějte se krásně, přátelé. Ivuška tady s vámi bude. Českomíří oběd. Mějte se krásně, přátelé. Ivuška tady s vámi bude. Českomíří oběd k volbám. Ivuška tady s vámi bude. Českomíří oběd k volbám.
2: Už
0: bude.
2: Českomíří oběd k volbám.
3: Už tento pátek a sobotu?
2: K volbám.
3: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele města. Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obtek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetinu
3: sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetinu
3: si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
3: Nové zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
3: Blaničtí reportéři měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
3: Blaničtí reportéři budou obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
3: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
2: K tomu třetinu senátorů.
3: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A senátorů.
3: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A vy se tak jako...
3: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A

0: vše. I reportéři budou samozřejmě u toho.
1: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
0: Budou samozřejmě u toho.
1: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
0: U toho.
1: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
0: Komunální a
1: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
0: Komunální a senátní volby.
1: První dozvíte vše podstatné.
0: Komunální a senátní volby 2026.
1: Víte vše podstatné.
0: Komunální a senátní volby 2026.
1: Nadstatné.
0: Komunální a senátní volby 2026.
1: Na Rádiu Plus.
0: Komunální a senátní volby 2026.
1: Na Rádiu Plus.
0: Volby 2026.
1: Na Rádiu Plus.
2: Chytrý jak rádio, unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy. O cestě k lepšímu bydlení
3: s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení
3: jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení chytrém plánování. Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že
2: poradit se s odborníky.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka. Každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu.
5: A to snižuje tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tu nemovitostí ručit.

0: je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Pohon všech kol.
2: Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem.
3: Vytvořeno s použitím AI. Aby vám bylo tepleji i v chladní.

0: Tepleji i v chladných dnech.
1: Vpořeno s použitím AI.
0: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete
1: tým AI.
0: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovky. Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 200. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249. Dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od svých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 190 provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý 49 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvlášť korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvlášť už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách 59 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik ti korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
2: KFC ti zase nabízí
0: víc. Kik. Víc než si myslíte.
2: KFC ti zase nabízí
0: víc než si myslíte.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
0: iPhone myslíte.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17. KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka
3: Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších.
2: 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen. Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si
3: projektory.
2: Sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi. Sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevu.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevu.
2: A hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhraj skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhraj skvělé.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
3: Účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
4: Finální výprodej ve vyhrajskafc.cz. Finální výprodej ve velkém stylu.
2: .cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupuj. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sport od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. 9 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Kaufland. Prodejná.

0: Ach nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Kaufland Card Extra. Obrovský.
0: Online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské.
0: Sportissimo. Život v pohybu.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
0: Život v pohybu.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy. A Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte z Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získá a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden
1: svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card
1: extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15
1: výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's 90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. A Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
0: Stavebniny Deky.
2: 49,90 až do 13. října. Kaufland.
0: Stavebniny Deky.
2: 50 až do 13. října. Kaufland.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chreno
2: do 13. října. Kaufland.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chreno to
2: října. Kaufland.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chreno to Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Enka. Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Enka. Přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Nyní za akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Nyní za skvělou cenu a navíc ke Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Nyní za skvělou cenu 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu zadní Režná a Červená Engoba, nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek Červená Engoba, nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sklatí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz. Pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz. Zdarma. Více na Dek.cz. Dek.cz. Dek.cz.
3: Máte příznaky? Máte příznaky? Máte příznaky COVID-19? Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než... Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 60... Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 60... Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašlem víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Horečku, chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, onemocnění?

0: Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo kloubní? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na ni rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejšku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Z hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otesty nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás o klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebné a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včas a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
1: Šafránové wellness. Šafránové wellness pro vaše. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. Vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinkem Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www. Při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www. Tu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www. Kapilan.cz. Suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www. Kapilan.cz. S účinnou látkou Dandyrace. www. Kapilan.cz. Látkou Dandyrace. www. Kapilan.cz. www. Kapilan.cz. Kapilan.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
1: CZ.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
3: No jasně.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám. A k ním nový.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No, sousede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej. Zimní gumy.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Day Sofa.
3: Jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Day.
3: K ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Day jsou tu. S nimi extra.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Day jsou tu. S nimi extra ceny.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Day jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let. Citroen Happy Day jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka. Citroen Happy Day jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.

0: Ale jenom dneska, zítra budeme zase, pokračovat ve stejném čase. Ale české písničky na Blaníku,
1: Ty si pro mě ta pravá.
0: Karla Gota.
1: Ty si

0: kontejnerce? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz Právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: V autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových. Ano, v auto

0: pravá, nebo modrá je dobrá.
1: Pravá, a já tvůj muž.
0: Ta pravá, nebo modrá je dobrá.
1: Je to, a já tvůj muž.
0: Ta pravá, nebo modrá je dobrá.
1: Je to muž.
0: Ta pravá, nebo modrá je dobrá.
1: Je to barva, kterou...
0: Pravá, nebo modrá je dobrá.
1: Je to barva, kterou mám pro...
0: Modrá je dobrá.
1: Je to barva...

0: Fabia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou na Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběr. Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte tou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Tvůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš auto a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autoriz zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 1000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Centrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Blaník.
0: V Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Blaník.
0: To Ostravě a Karviné.
1: Blaník.
2: To nejsou jen Čes...
0: A Karviné.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české...
0: Ne.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky a pohodový...
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky a pohodový modera. To nejsou jen české písničky a pohodový moderátoři.
1: Blaník je i...
2: České písničky a pohodový moderátoři.
1: Blaník je i bezva práce.
2: Písničky a pohodový moderátoři.
1: Blaník je i bezva práce.
2: Najděte pohodový moderátoři.
1: Blaník je i bezva práce.
2: Najděte si na našem... Moderátoři.
1: Blaník je i bezva práce.
2: Najděte si na našem webu práci, která vám...
1: Blaník je i bezva práce.
2: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat...
1: Blaník je i bezva práce.
2: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
1: Jednoduše, rychle...
2: Vám bude dávat smysl a přinášet radost.
1: Jednoduše, rychle a přehled...
2: Smysl a přinášet radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: A přinášet radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách rádio.
1: Rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
1: A přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
1: Přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Práce na stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Blaník.cz.
1: Bezva práce. Bezva práce. A práce.

0: Žltý pes. Kterou mám prostě rád. Žltý pes. A jelení Jiří Pavel. Kterou mám prostě rád. Žltý pes. A jelení Jiří Pavlica a... Mám prostě rád. Žltý pes. A jelení Jiří Pavlica a Hradišťan. Prostě rád. Žltý pes. A jelení Jiří Pavlica a Hradišťan. Žltý pes. A jelení Jiří Pavlica a Hradišťan. Pes. A jelení Jiří Pavlica a Hradišťan. Na pohodu. Na pohodu s úsměvem. Na pohodu s úsměvem. Na pohodu s úsměvem a hezky česky. To je Blaník. Na pohodu s úsměvem a hezky česky. To je Blaník. Na pohodu s úsměvem a hezky česky. To je Blaník. 13. hodina tu bude za... S úsměvem a hezky česky. To je Blaník. 13. hodina tu bude za 7 minut. A hezky česky. To je Blaník. 13. hodina tu bude za 7 minut. Za chvilku počasí. Hezky česky. To je Blaník. 13. hodina tu bude za 7 minut. Za chvilku počasí. Doprava a dál. To je Blaník. 13. hodina tu bude za 7 minut. Za chvilku počasí. Doprava a další zprávy. 13. hodina tu bude za 7 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Hodina to bude za 7 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. 7 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník. Za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník. Časí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník. Doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Překáží vám
2: Rádio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužil
2: Rádio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče
2: Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče Tak právě ty Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče Tak právě ty vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Užilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené

0: Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka. Přichází výraz. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka. Přichází výrazné ochlazení. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka. Přichází výrazné ochlazení. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka. Přichází výrazné ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku se vám přeje Renata Anna Pechová do Česka. Přichází výrazné ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku se teploty v noci. Anna Pechová do Česka. Přichází výrazné ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat. Do Česka přichází výrazné ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat mezi 9 a výrazné ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat mezi 9 až 4 ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat mezi 9 až 4. Moravě a ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat mezi 9 až 4 stupni. Zítra ráno dopoledne se teploty v noci budou pohybovat mezi 9 až 4 stupni. Zítra ráno dopoledne ještě může se budou pohybovat mezi 9 až 4 stupni. Zítra ráno dopoledne ještě může být polojasno, jasno 9 až 4 stupni. Zítra ráno dopoledne ještě může být polojasno, jasno, postupně oblač 4 stupni. Zítra ráno dopoledne ještě může být polojasno, jasno, postupně oblačno, zataženo. Zítra ráno dopoledne ještě může být polojasno, jasno, postupně oblačno, zataženo a slabý déšť. Zítra ráno dopoledne ještě může být polojasno, jasno, postupně oblačno, zataženo a slabý déšť. Dopoledne ještě může být polojasno, jasno, postupně oblačno, zataženo a slabý déšť nebo přehánky. Být polojasno, jasno, postupně oblačno, zataženo a slabý déšť nebo přehánky. Odpoledních jasno, postupně oblačno, zataženo a slabý déšť nebo přehánky. V odpoledních maximech je oblačno, zataženo a slabý déšť nebo přehánky. V odpoledních maximech jen 12 až 15, zataženo a slabý déšť nebo přehánky. V odpoledních maximech jen 12 až 15. Mami a slabý déšť nebo přehánky. V odpoledních maximech jen 12 až 15, nebo přehánky. V odpoledních maximech jen 12 až 15.
2: Mami, proč máme vše?
1: V odpoledních maximech jen 12 až 15.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: V odpoledních maximech jen 12 až 15.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej.
1: Jen 12 až 15.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
1: 15.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u...
2: Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého...
2: Všechno od konceptu.
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého...
2: Tu.
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
3: Zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšlené.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život.
4: Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život.
4: Každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život.
4: I na maličkosti.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život.
0: Zavolat. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: V Uherském Hradě.
0: Blaník za volantem.
1: V Uherském Hradišti na Velehradě.
0: Blaník za volantem.
1: V Uherském Hradišti na Velehradské třídě.
0: Blaník za volantem.
1: V Uherském Hradišti na Velehradské třídě šetří policie.
0: Za volantem.
1: V Uherském Hradišti na Velehradské třídě šetří policie havárii. V Uherském Hradišti na Velehradské třídě šetří policie havárii osobního. V Uherském Hradišti na Velehradské třídě šetří policie havárii osobního auta počítače. Na Velehradské třídě

0: Šetří policie havárii osobního auta, počítejte s omezením pražské třídě. Šetří policie havárii osobního auta, počítejte s omezením provozu. Šetří policie havárii osobního auta, počítejte s omezením pro policie havárii osobního auta, počítejte s omezením provozu. Na Frýdecku havárii osobního auta, počítejte s omezením provozu. Na Frýdecko-Místecku auta, počítejte s omezením provozu. Na Frýdecko-Místecku v Brušperku v ulici Drážďan s omezením provozu. Na Frýdecko-Místecku v Brušperku v ulici Dráhy s omezením provozu. Na Frýdecko-Místecku v Brušperku v ulici Dráhy u vodní nádrže. Na Frýdecko-Místecku v Brušperku v ulici Dráhy u vodní nádrže. Frýdecko-Místecku v Brušperku v ulici Dráhy u vodní nádrže. Brušperku v Brušperku v ulici Dráhy u vodní nádrže. Brušperk se srazila dvě osobní auta. Brušperku v ulici Dráhy u vodní nádrže. Brušperk se srazila dvě osobní auta pod dozorem ulici Dráhy u vodní nádrže. Brušperk se srazila dvě osobní auta pod dozorem policie. Brušperk se srazila dvě osobní auta pod dozorem policie, projíždíte Kyvadlo. Srazila dvě osobní auta pod dozorem policie, projíždíte Kyvadlově s menším zdržením. Osobní auta pod dozorem policie, projíždíte Kyvadlově s menším zdržením. A pod dozorem policie, projíždíte Kyvadlově s menším zdržením. A porouchá autem policie projíždíte Kyvadlově s menším zdržením. A porouchané auto přímo na dálnici projíždíte Kyvadlově s menším zdržením. A porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédnete Kyvadlově s menším zdržením. A porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédnete s menším zdržením. A porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D1ce na 300. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D1ce na 318. kilometru ve 100 přímo na dálnici nepřehlédněte na D1ce na 318. kilometru ve směru na Ostravu. Nepřehlédněte na D1ce na 318. kilometru ve směru na Ostravu. Hledněte na D1ce na 318. kilometru ve směru na Ostravu. Blokuje D1ce na 318. kilometru ve směru na Ostravu. Blokuje jeden jízdní 318. kilometru ve směru na Ostravu. Blokuje jeden jízdní pruh. Přejeme vám šťastném kilometru ve směru na Ostravu. Blokuje jeden jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu ve směru na Ostravu, blokuje jeden jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod. Ostravu blokuje jeden jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné. Blokuje jeden jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Jsou tu další. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Jsou tu další zprávy. Šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Jsou tu další zprávy. Tu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Jsou tu další zprávy.
1: Šťastnou cestu domů.
0: Hod a mějte krásné odpoledne. Jsou tu další zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matra.
0: Krásné odpoledne. Jsou tu další zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvali.
0: Jsou tu další zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české
0: zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortmu přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.z. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku je matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. Pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. www. Matrace za hubičku CZ. Matrace za hubičku CZ. Hubičku CZ. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Šelerová.

Země vzdálená a BR. Země vzdálená a BSP. Země vzdálená a BSP. Konec hodiny. Země vzdálená a BSP. Konec hodiny českých písní. Země vzdálená a BSP. Konec hodiny českých písniček. Země vzdálená a BSP. Konec hodiny českých písniček. Ale jenom dneska, zítra. Vzdálená a BSP. Konec hodiny českých písniček.

Chce řešit stručně, jasně, přehledně. Schillerová chce řešit stručně, jasně, přehledně. Schillerová chce řešit vysoké ceny jasně, přehledně. Schillerová chce řešit vysoké ceny hypoték. Přehledně. Schillerová chce řešit vysoké ceny hypoték. Přehledně. Schillerová chce řešit vysoké ceny hypoték. Stavba pražského. Schillerová chce řešit vysoké ceny hypoték. Stavba pražského okruhu. A chce řešit vysoké ceny hypoték. Stavba pražského okruhu omezí i vlaky. Vysoké ceny hypoték. Stavba pražského okruhu omezí i vlaky. Tak. Stavba pražského okruhu omezí i vlaky. Stavba pražského okruhu omezí i vlaky. Policie v stavba pražského okruhu omezí i vlaky. Policie v Polsku zasahovala stavba pražského okruhu omezí i vlaky. Policie v Polsku zasahovala při útoku ve škole omezí i vlaky. Policie v Polsku zasahovala při útoku ve škole i vlaky. Policie v Polsku zasahovala při útoku ve škole. Policie v Polsku zasahovala při útoku ve škole. Policie v Polsku zasahovala při útoku ve škole. Polsku zasahovala při útoku ve škole. Zasahovala při útoku ve škole. Útoku ve škole.

0: červencových 5% a víc říká za český statistický 10%. A to z červencových 5% a víc říká za český statistický úřad Janenta. A to z červencových 5% a víc říká za český statistický úřad Jana Gutwaldová. Červencových 5% a víc říká za český statistický úřad Jana Gutwaldová.
1: Tržby za nepotraviny
0: 5% a víc říká za český statistický úřad Jana Gutwaldová.
1: Tržby za nepotraviny
0: a víc říká za český statistický úřad Jana Gutwaldová.
1: Tržby za nepotraviny
0: potravinářské zboží. Za český statistický úřad Jana Gutwaldová.
1: Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o
0: statistický úřad Jana Gutwaldová.
1: Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,4% a za potraviny o 3%. Naopak za pohonné hmoty klesly o 3,2% a za potraviny o 3%. Naopak za pohonné hmoty klesly o 3,2%. Nejvyšší o 3%. Naopak za pohonné hmoty klesly o 3,2%. Nejvyšší růst jsme naopak za pohonné hmoty klesly o 3,2%. Nejvyšší růst jsme tradičně za pohonné hmoty klesly o 3,2%. Nejvyšší růst jsme tradičně zaznamenali u internetu hmoty klesly o 3,2%. Nejvyšší růst jsme tradičně zaznamenali u internetu o 3,2%. Nejvyšší růst jsme tradičně zaznamenali u internetových prodejců. Nejvyšší růst jsme tradičně zaznamenali u internetových prodejců.
0: Meziměsíčně pak maloobchodní
1: nejvyšší růst jsme tradičně zaznamenali u internetových prodejců.
0: Meziměsíčně
1: netových prodejců.
0: Meziměsíčně pak maloobchodní tržby stouply o 0,2 procentního bodu. Meziměsíčně pak maloobchodní tržby stouply o 0,2 procentního bodu. Výstavba meziměsíčně pak maloobchodní tržby stouply o 0,2 procentního bodu. Výstavba pražského okruhu maloobchodní tržby stouply o 0,2 procentního bodu. Výstavba pražského okruhu omezí vlak stouply o 0,2 procentního bodu. Výstavba pražského okruhu omezí vlakový provoz na trati 0,2 procentního bodu. Výstavba pražského okruhu omezí vlakový provoz na trati z Prahy na Benešov 0,2 bodu. Výstavba pražského okruhu omezí vlakový provoz na trati z Prahy na Benešov. Výstavba pražského okruhu omezí vlakový provoz na trati z Prahy na Benešov. Omezení mezi omezí vlakový provoz na trati z Prahy na Benešov. Omezení mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně stránčkový provoz na trati z Prahy na Benešov. Omezení mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně stránči trati z Prahy na Benešov. Omezení mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně stránčicemi začne v neděli Benešov. Omezení mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně stránčicemi začne v neděli a potrvá do 3. listopadu. Mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně stránčicemi začne v neděli a potrvá do 3. listopadu. Vlakou Uhříněvsí a Říčany, případně stránčicemi začne v neděli a potrvá do 3. listopadu. Vlaky Říčany, případně stránčicemi začne v neděli a potrvá do 3. listopadu. Vlaky budou v tomto úseku jezdit, případně stránčicemi začne v neděli a potrvá do 3. listopadu. Vlaky budou v tomto úseku jezdit, začne v neděli a potrvá do 3. listopadu. Vlaky budou v tomto úseku jezdit po jedné koleji a některé regiony trvá do 3. listopadu. Vlaky budou v tomto úseku jezdit po jedné koleji a některé regiony listopadu. Vlaky budou v tomto úseku jezdit po jedné koleji a některé regionální spoje se kvůli tomu zkrátí. Vlaky budou v tomto úseku jezdit po jedné koleji a některé regionální spoje se kvůli tomu zkrátí. Uřeší další útok na základní škole. Došlo k němu nedaleko Vyškova severovýchodně od Varšavy. Kde bývalý žák napadl ostrým předmětem tři lidi. Jeden z nich zemřel a dva utrpěli zranění. Podle tamní policie zaútočil 15-letý mladík a napadenými jsou zřejmě školnice, jedna z učitelek a také ředitel. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude i Valecká.

Hezké odpoledne. Rádio Blaník. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá. Rádio Blaník. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ministryně financí. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ministryně financí Alena. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daní Monika Holubová. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc. Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají anebo o ní uvažují. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají anebo o ní uvažují. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají anebo o ní uvažují. Šéfka státní 36 let, kteří už hypotéku mají anebo o ní uvažují. Šéfka státní kasy chce, aby opatření platící let, kteří už hypotéku mají anebo o ní uvažují. Šéfka státní kasy chce, aby opatření platilo od už hypotéku mají anebo o ní uvažují. Šéfka státní kasy chce, aby opatření platilo od příštího roku. I anebo o ní uvažují. Šéfka státní kasy chce, aby opatření platilo od příštího roku. Banky kritizuje za uvažují. Šéfka státní kasy chce, aby opatření platilo od příštího roku. Banky kritizuje za šéfka státní kasy chce, aby opatření platilo od příštího roku. Banky kritizuje za růst hypotečních sazeb. Státní kasy chce, aby opatření platilo od příštího roku. Banky kritizuje za růst hypotečních sazeb. Opatření platilo od příštího roku. Banky kritizuje za růst hypotečních sazeb. Maloobchodní tržby od příštího roku. Banky kritizuje za růst hypotečních sazeb. Maloobchodní tržby v Česku v srpnu zpomalily. Banky kritizuje za růst hypotečních sazeb. Maloobchodní tržby v Česku v srpnu zpomalily meziroční. Kritizuje za růst hypotečních sazeb. Maloobchodní tržby v Česku v srpnu zpomalily meziroční růst hypotečních sazeb. Maloobchodní tržby v Česku v srpnu zpomalily meziroční růst na sazeb. Maloobchodní tržby v Česku v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3%. Maloobchodní tržby v Česku v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3%. A to tržby v Česku v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3%. A to z červencu zpomalily meziroční růst na 4,3%. A to z červencových 5% meziroční růst na 4,3%. A to z červencových 5%. A víc říká za český na 4,3%. A to z červencových 5%.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio.

0: Nej, tak se jmenuje. No a podrobnosti pro vás zjišťovala a zjistila. Jedna Nej, tak se jmenuje. No a podrobnosti pro vás zjišťovala a zjistila. Naše se jmenuje. No a podrobnosti pro vás zjišťovala a zjistila. Naše reportérka Sara Volda. Podrobnosti pro vás zjišťovala a zjistila. Naše reportérka Sara vás zjišťovala a zjistila. Naše reportérka Sara Voldánová.
1: Hezký den už od
0: zjišťovala a zjistila naše reportérka Sara Voldánová.
1: Hezký den už od zítřka
0: a zjistila naše reportérka Sara Voldánová.
1: Hezký den už od zítřka bude v prodeji
0: nová naše reportérka Sara Voldánová.
1: Hezký den už od zítřka bude v prodeji nová
0: reportérka Sara Voldánová.
1: Hezký den už od zítřka bude v prodeji nová kompilace hitů Olympika
0: Voldánová.
1: Hezký den už od zítřka bude v prodeji nová kompilace hitů Olympiku s názvem 21. Hezký den už od zítřka bude v prodeji nová kompilace hitů Olympiku s názvem 21. Nej. Den už od zítřka bude v prodeji nová kompilace hitů Olympiku s názvem 20. Bude v prodeji nová kompilace hitů Olympiku s názvem 21. Nej. Nabídne to nejlepší, co kapela za neuvěřitelný nová kompilace hitů Olympiku s názvem 21. Nej. Nabídne to nejlepší, co kapela hitů Olympiku s názvem 21. Nej. Nabídne to nejlepší, co kapela za neuvěřitelných 65 Olympiku s názvem 21. Nej. Nabídne to nejlepší, co kapela za neuvěřitelných 21. Nej. Nabídne to nejlepší, co kapela za neuvěřitelných 65 let své existence vydala. Nej. Nabídne to nejlepší, co kapela za neuvěřitelných 65 let své existence vydala. Na včerejší křesťané to nejlepší, co kapela za neuvěřitelných 65 let své existence vydala. Na včerejší křesťané co kapela za neuvěřitelných 65 let své existence vydala. Na včerejší křesťané neuvěřitelných 65 let své existence vydala. Na včerejší křest přijeli členové kapely Stylově, neuvěřitelných 65 let své existence vydala. Na včerejší křest přijeli členové kapely Stylově, své existence vydala. Na včerejší křest přijeli členové kapely Stylově na bílé lodi a vydala. Na včerejší křest přijeli členové kapely Stylově na bílé lodi a oblečení v lesklých. Včerejší křest přijeli členové kapely Stylově na bílé lodi a oblečení v lesklých sáčcích. Desku 21 nové kapely Stylově na bílé lodi a oblečení v lesklých sáčcích. Desku 21 Nej pokřtil skladatel Stylově na bílé lodi a oblečení v lesklých sáčcích. Desku 21 Nej pokřtil skladatel Michal bílé lodi a oblečení v lesklých sáčcích. Desku 21 Nej pokřtil skladatel Michal Kocáb a oblečení v lesklých sáčcích. Desku 21 Nej pokřtil skladatel Michal Kocáb a také český klých sáčcích. Desku 21 Nej pokřtil skladatel Michal Kocáb a také český komik Lukáš Pavlás. Desku 21 Nej pokřtil skladatel Michal Kocáb a také český komik Lukáš Pavlásek. Nej pokřtil skladatel Michal Kocáb a také český komik Lukáš Pavlásek. Ten je totiž skladatel Michal Kocáb a také český komik Lukáš Pavlásek. Ten je totiž autorem jediné nové skladby Kocáb a také český komik Lukáš Pavlásek. Ten je totiž autorem jediné nové skladby, kterou český komik Lukáš Pavlásek. Ten je totiž autorem jediné nové skladby, kterou Lukáš Pavlásek. Ten je totiž autorem jediné nové skladby, kterou na desce najdete s názvem Až to scek. Ten je totiž autorem jediné nové skladby, kterou na desce najdete s názvem Až to stouni zabalí. A totiž autorem jediné nové skladby, kterou na desce najdete s názvem Až to stouni zabalí. A k té se pojí jiné nové skladby, kterou na desce najdete s názvem Až to stouni zabalí. A k té se pojí docela zajímavý příběh, kterou na desce najdete s názvem Až to stouni zabalí. A k té se pojí docela zajímavý příběh. Najdete s názvem Až to stouni zabalí. A k té se pojí docela zajímavý příběh. Frontman Petr Jandem Až to stouni zabalí. A k té se pojí docela zajímavý příběh. Frontman Petr Janda v jednom rozhovoru s Zabalí. A k té se pojí docela zajímavý příběh. Frontman Petr Janda v jednom rozhovoru s Nadsázkou řekl. A k té se pojí docela zajímavý příběh. Frontman Petr Janda v jednom rozhovoru s Nadsázkou řekl, že Olympik docela zajímavý příběh. Frontman Petr Janda v jednom rozhovoru s Nadsázkou řekl, že Olympik přestane nový příběh. Frontman Petr Janda v jednom rozhovoru s Nadsázkou řekl, že Olympik přestane hrát, až skončí. Frontman Petr Janda v jednom rozhovoru s Nadsázkou řekl, že Olympik přestane hrát, až skončí s koncertováním. Janda v jednom rozhovoru s Nadsázkou řekl, že Olympik přestane hrát, až skončí s koncertováním Rolling Stones. Rozhovoru s Nadsázkou řekl, že Olympik přestane hrát, až skončí s koncertováním Rolling Stones. Řekl, že Olympik přestane hrát, až skončí s koncertováním Rolling Stones. No a Lukáše Pavláska to, že Olympik přestane hrát, až skončí s koncertováním Rolling Stones. No a Lukáše Pavláska přestane hrát, až skončí s koncertováním Rolling Stones. No a Lukáše Pavláska to zaujalo natolik, že na toto až skončí s koncertováním Rolling Stones. No a Lukáše Pavláska to zaujalo natolik, že na toto téma napsal text koncertováním Rolling Stones. No a Lukáše Pavláska to zaujalo natolik, že na toto téma napsal text Rolling Stones. No a Lukáše Pavláska to

0: zaujalo natolik, že na toto téma napsal text, který se kapele zalíbil. No a Lukáše Pavláska to zaujalo natolik, že na toto téma napsal text, který se kapele zalíbil. Novinku si na koncertu to zaujalo natolik, že na toto téma napsal text, který se kapele zalíbil. Novinku si na koncert natolik, že na toto téma napsal text, který se kapele zalíbil. Novinku si na koncertech prý poslechnete asi až to téma napsal text, který se kapele zalíbil. Novinku si na koncertech prý poslechnete asi až příští, který se kapele zalíbil. Novinku si na koncertech prý poslechnete asi až příští rok, už teď si ale zalíbil. Novinku si na koncertech prý poslechnete asi až příští rok, už teď si ale můžete pustit. Novinku si na koncertech prý poslechnete asi až příští rok, už teď si ale můžete pustit na YouTube, a to včetně koncertech prý poslechnete asi až příští rok, už teď si ale můžete pustit na YouTube, a to včetně nového videoklipu. Poslechnete asi až příští rok, už teď si ale můžete pustit na YouTube, a to včetně nového videoklipu. Pro příští rok, už teď si ale můžete pustit na YouTube, a to včetně nového videoklipu. Pro Rádio Blaník, už teď si ale můžete pustit na YouTube, a to včetně nového videoklipu. Pro Rádio Blaník Sára Voldáno můžete pustit na YouTube, a to včetně nového videoklipu. Pro Rádio Blaník Sára Voldáno nového videoklipu. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
1: No paráda, tak novinka.
0: Sára Voldánová.
1: No paráda, tak novinka bude zítra venku. Tak
0: Voldánová.
1: No paráda, tak novinka bude zítra venku. Tak paráda, tak novinka bude zítra venku. Tak určitě, pokud milujete, tak novinka bude zítra venku. Tak určitě, pokud milujete olympiky, taky bude zítra venku. Tak určitě, pokud milujete olympiky, taky musíte mít venku. Tak určitě, pokud milujete olympiky, taky musíte mít. No a tak určitě, pokud milujete olympiky, taky musíte mít. No a my se dáme teď Karla Gott. Určitě, pokud milujete olympiky, taky musíte mít. No a my se dáme teď Karla Gott. Milujete olympiky, taky musíte mít. No a my se dáme teď Karla Gotta tu pravou a zachvilky taky musíte mít. No a my se dáme teď Karla Gotta tu pravou a za musíte mít. No a my se dáme teď Karla Gotta tu pravou a za chviličku taky. No a my se dáme teď Karla Gotta tu pravou a za chviličku taky žlutého psa písničku. Teď Karla Gotta tu pravou a za chviličku taky žlutého psa písničku. Gotta tu pravou a za chviličku taky žlutého psa písničku modrá. Pravou a za chviličku taky žlutého psa písničku modrá je dobrá. Chviličku taky žlutého psa písničku modrá je dobrá. Žlutého psa písničku modrá je dobrá. Žlutého psa písničku modrá je dobrá. Modrá je dobrá. Je dobrá.

Blaníku máme 10 minut po 13. hodině. Tak tohle byly Smoky na Blaníku, máme 10 minut po 13. hodině. Já vám přeju krásné odpoledne. Máme pro vás taky jednu novinku. Do prodeje totiž jde nová deska Olympiků. 21 Nej, tak se jmenuje. No a podrobnosti pro vás zjišť. 21 Nej.

Hezky česky. Rádio Blaní. Hezky česky. Rádio Blaní. Hezky česky. Do Blaní. Hezky česky. Hezky česky.

0: Modrá je dobrá,
1: Už je to tak.
0: Modrá je dobrá, zpívalo žlutý pes.
1: To tak.
0: Modrá je dobrá, zpívalo žlutý pes. Přátelé, včera... Modrá je dobrá, zpívalo žlutý pes. Přátelé, včera sice meteor... Modrá je dobrá, zpívalo žlutý pes. Přátelé, včera sice meteorologové... Modrá je dobrá, zpívalo žlutý pes. Přátelé, včera sice meteorologové tvrdili něco jiného, zpívalo žlutý pes. Přátelé, včera sice meteorologové tvrdili něco jiného, dneska... Žlutý pes. Přátelé, včera sice meteorologové tvrdili něco jiného, dneska... Přátelé, včera sice meteorologové tvrdili něco jiného, dneska si ale stojí za tím, že babí léto v Česku definitivně končí. Dneska přejde přes naše území studená fronta a přinese déšť a ochlazení.
2: Na horách se mohou objevit sněhové přeháňky. Očekávané srážky ale oproti původním předpovědím nebudou tak vydatné a vodní nádrže výrazně nedoplní. Tolik tedy aktuální zprávy od meteorologů uvidíme, jak to bude za hodinu, jestli se to zase. Nezmění. My se za chvilku vypravíme do Ústí nad Labem na tradiční divadelní festival.

0: divadelní festival.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
0: Tři vteřiny divadelní festival.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste
1: chytit. Tohle u nás platí každý

0: Tři české písničky.
1: A zpátek.
0: Zkuste chytit ty správné tři české písničky.
1: A získejte
0: chytit ty správné tři české písničky.
1: A získejte výjimečný zážitek.
0: Ty správné tři české písničky.
1: A získejte výjimečný zážitek od Allegry.
0: Tři české písničky.
1: A získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na
0: té písničky.
1: A získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky. Výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
0: Už zítra
1: odpoledne od Allegrie. Firmy na zážitky.
0: Už zítra odpoledne od
1: firmy na zážitky.
0: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: na zážitky.
0: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na ky.
0: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaňku.
0: Zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaňku.
0: 13 do 16
1: u nás na Blaňku.
0: 16
1: u nás na Blaňku. U nás na Blaňku.
2: Nové bagry
1: na Blaňku.
2: Nové bagry. Nové bagry, staré ceny, půjčou na sofu. Nové bagry, staré ceny, půjčou na sofu za Tománek, nezdraž. Nové bagry, staré ceny, půjčou na sofu za Tománek, nezdraž. Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi. Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profináč. Staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme vysvět. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnapředvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarentme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. Se nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tomán. Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
0: Jura Hotel.
2: www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
0: Jura Hotel Čeladná.
2: Půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
0: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá
2: voda. SFZ Tománek.
0: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba.
2: SFZ Tománek.
0: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilá. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, raut. Dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové sní. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýbat. Minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura

0: Jednou zkusíš, pořád budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz. Pořád musíš. JuraHotel.cz.
1: Festival dřeva.
0: To je... musíš. JuraHotel.cz.
1: Festival dřeva. To je den v lese.
0: JuraHotel.cz.
1: Festival dřeva. To je den v lese plný. Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovní rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců tým. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports na Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie Střed. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Uká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmarkních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark, řemesel a vystoupení techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark, řemesel a vystoupení kapely Fleret. Kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. A vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. Vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
2: Hledáte místo
1: 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
2: Hledáte místo na školení
1: v Bělském lese. Vstup zdarma.
2: Hledáte místo na školení nebo seminář?
1: Vstup zdarma.
2: Hledáte místo na školení nebo seminář?
1: Vstup zdarma.
2: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20. Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200? To na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Ať vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělé 200? Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering. Považujeme od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering. Považujeme za samozřejmost. Technické zázemí a skvělý catering. Považujeme za samozřejmost. Technické zázemí a skvělý catering. Považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz
3: Bombast
2: www.centrumakademie.cz
3: Bomba ceny v Argos Elektro
2: centrumakademie.cz
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě
2: akademie.

0: Čka.cz.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují.
0: Čka.cz.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampérů. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampérů. Vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampérů od OEZ. Za skvělý nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampérů od OEZ. Za kombinovaný chránič LMF 16 ampérů od OEZ. Za skvělých 800 LMF 16 ampérů od OEZ. Za skvělých 880 16 ampérů od OEZ. Za skvělých 888 korun včetně per od OEZ. Za skvělých 888 korun v OEZ. Za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. 88 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos. Něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Podzim patří.
1: Argos pro elektrikáře.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října.
1: Argos pro elektrikáře.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstav.
1: Elektrikáře.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici. Do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objev Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři roz a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce zelenina Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce zelenina květiny vůně a v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy. Na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex. Květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex. Podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
3: Outlet Arena Morávka.
2: Na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
3: Outlet Arena Morávia slaví.
2: Flóra Olomouc Horty Komplex.
3: Outlet Arena Morávia slaví 8.
2: Olomouc Horty Komplex.
3: Outlet Arena Morávia slaví. Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. Já slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program. Tak startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž.

0: Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravy. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravy. Tu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravy. Sever slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravy. Sever a soutěž o auto BYD od Centrum Moravy. Sever na týden. Přijďte slavit s námi o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si i od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Do ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
0: Více na outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů
0: outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z
0: CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přijít až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v korun. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný výběr a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákazníků. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný Psi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Real. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Slyšíte?
1: Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Slyšíte tu?
1: Najdete na carireal.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: carireal.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co
1: CZ?
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte z 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online.

0: Online i digitální pád získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB darma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou... K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Máme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertní. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníkových akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získej dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny či. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ.
1: Na stěny lidé malují
0: 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Na stěny lidé malují
0: plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Na stěny lidé malují od pravěku.
0: Na radiohouse.cz.
1: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od
0: plus.cz.
1: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc, malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc, malíř pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc, malíři na těračice. Dnes člověk od malování čeká trochu víc, malíři na těračice Z vám. Dnes člověk od malování čeká trochu víc, malíři na těračice Z vám. Odtáhnou od malování čeká trochu víc. Malíři na těračice Z vám odtáhnou a zakryjí nábytek a trochu víc. Malíři na těračice Z vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci u. Malíři na těračice Z vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci Z vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a navíc garantují vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Nechte spočítat zdarma cenu nejnižší cenu na trhu. Nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Cenu na trhu. Nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači. Nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači CZ. Cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači CZ. Zdarma cenu i vy. Malíři na těrači CZ. Malíři na těrači CZ. Vymalování bytu. Cenu i vy, malíři na těrači CZ, malíři na těrači CZ, vymalování bytu, za nejnižší, malíři na těrači CZ, malíři na těrači CZ, vymalování bytu, za nejnižší cenu na trhu, volej cenu na trhu, volejte 800-226-226,
2: 800-226-226,
1: zmalování nedělám, volejte 800-226-226,
2: 800-226-226,
1: zmalování neděláme divadlo,
2: 226-226, 800-226-226,
1: zmalování neděláme divadlo,
2: 226
1: zmalování neděláme divadlo. Tak
2: 226
1: zmalování neděláme divadlo.
2: 226
1: zmalování neděláme divadlo.
3: Tak co jí koupíme?
1: Máme divadlo.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No,
3: koupíme. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.

0: To říká vždy. Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostaneš co?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se...
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
1: Říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřeší.
0: Říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme za...
0: Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: A tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte...
1: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
1: od... Vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantický.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový.
2: Pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masink.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete
1: nový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro...
1: Nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitek.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na...
2: Firma Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na...
3: Firma na zážitky.
2: Dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na...
3: Firma na zážitky.
2: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Jeho.
1: Nejlepší zážitky hledejte na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Broze. Více než...
3: Zážitky.
1: CZ.
4: Broze. Více než čtvrtstoletí.
1: CZ.
4: Broze. Více než čtvrtstoletí v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a bývají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den.
5: To vše najdete na stránkách Radioblaník.cz.

0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezký
0: česky. Rádio Blaník.
1: Hezký
0: česky. Rádio Blaník.
1: Hezký
0: česky. Rádio Blaník.
1: Hezký
0: česky. Rádio Blaník.
1: Hezký
0: česky. Blaník.
1: Hezký
0: česky.

každý v kalendáři, každou noc ze spandáři, každou noc ze spaní zní moje, každou noc ze spaní zní moje volání, každou noc ze spaní zní moje volání do tmy, každou noc ze spaní zní moje volání do tmy, jdu tě

0: třeba s AI a chceme se na tohle téma zaměřit spíš třeba s AI a chceme se na tohle téma zaměřit spíš, takže pokládáme si otázky a chceme se na tohle téma zaměřit spíš, takže pokládáme si otázky. Chceme se na tohle téma zaměřit spíš, takže pokládáme si otázky, jako co je pravda, jaký téma zaměřit spíš, takže pokládáme si otázky, jako co je pravda, jaký je pravda, jaký hledat. Vlastně pravda může se říct, že má i mnoho podob, takže spíš je to jaký hledat. Vlastně pravda může se říct, že má i mnoho podob, takže spíš je to asi na vlastně pravda může se říct, že má i mnoho podob, takže spíš je to asi na každém. Se na pravda může se říct, že má i mnoho podob, takže spíš je to asi na každém. Se nad tím říct, že má i mnoho podob, takže spíš je to asi na každém. Se nad tím tématem podob, takže spíš je to asi na každém. Se nad tím tématem zamyslet a ty, že spíš je to asi na každém. Se nad tím tématem zamyslet a ty, že to asi na každém. Se nad tím tématem zamyslet a ty vybrané inscenace mu na každém se nad tím tématem zamyslet a ty vybrané inscenace mu můžou se nad tím tématem zamyslet a ty vybrané inscenace mu můžou být takovým vodítkem. Vybrané inscenace mu můžou být takovým vodítkem.
1: No a pokud se chcete na nějaké představení
0: být takovým vodítkem.
1: No a pokud se chcete na nějaké představení vydat, mrkněte. No a pokud se chcete na nějaké představení vydat, mrkněte se, pokud se chcete na nějaké představení vydat. Mrkněte se na web na nějaké představení vydat. Mrkněte se na web festivalkult.představenivydat. Mrkněte se na web festivalkult.vydat. Mrkněte se na web festivalkult.cz. Mrkněte se na web festivalkult.cz. Tam si prostě najdete veškeré se na web festivalkult.cz. Tam si prostě najdete veškeré podrobnosti festivalkult.cz. Tam si prostě najdete veškeré podrobnosti. Tak zdravíme kult.cz. Tam si prostě najdete veškeré podrobnosti. Tak zdravíme do.cz. Tam si prostě najdete veškeré podrobnosti. Tak zdravíme do Ústí, ať se daří. Tam si prostě najdete veškeré podrobnosti. Tak zdravíme do Ústí, ať se daří. A teď už zase prostě najdete veškeré podrobnosti. Tak zdravíme do Ústí, ať se daří. A teď už zase zpátky k písničkám podrobnosti. Tak zdravíme do Ústí, ať se daří. A teď už zase zpátky k písničkám. Tak zdravíme do Ústí, ať se daří. A teď už zase zpátky k písničkám. Zdravíme do Ústí, ať se daří. A teď už zase zpátky k písničkám.
2: Dobré ráno,
1: Ústí, ať se daří. A teď už zase zpátky k písničkám.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: A teď už zase zpátky k písničkám.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Tak abychom
1: zpátky k písničkám.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Tak abychom
2: dobré ráno, Radio Blaník.
3: Tak abychom navázali na dnešní světové dny i všeho
2: dobré ráno, Radio Blaník.
3: Tak abychom navázali na dnešní světové dny i všeho
2: ano, Radio Blaník.
3: Tak abychom navázali na dnešní světové dny i všeho možného, tak ani
2: Blaník.
3: Tak abychom navázali na dnešní světové dny i všeho možného, tak ani zítřek nezůstane. Tak abychom navázali na dnešní světové dny i všeho možného, tak ani zítřek nezůstane výjimkou. Navázali na dnešní světové dny i všeho možného, tak ani zítřek nezůstane výjimkou.
4: Zítra nás čeká
3: světové dny i všeho možného, tak ani zítřek nezůstane výjimkou.
4: Zítra nás čeká světový den vajíček.
3: Dny i všeho možného, tak ani zítřek nezůstane výjimkou.
4: Zítra nás čeká světový den vajíček nebo
3: tak ani zítřek nezůstane výjimkou.
4: Zítra nás čeká světový den vajíček nebo světový den pošty.
3: Ale hlavně zítřek nezůstane výjimkou.
4: Zítra nás čeká světový den vajíček nebo světový den pošty.
3: Ale hlavně výjimkou.
4: Zítra nás čeká světový den vajíček nebo světový den pošty.
3: Ale hlavně nás zajímá
4: zítra nás čeká světový den vajíček nebo světový den pošty.
3: Ale hlavně nás zajímá šťastná hodinka, která nás čeká
4: světový den vajíček nebo světový den pošty.
3: Ale hlavně nás zajímá šťastná hodinka, která nás čeká
4: pošty.
3: Ale hlavně nás zajímá šťastná hodinka, která nás čeká opět mezi 8 a 9. Hlavně nás zajímá šťastná hodinka, která nás čeká opět mezi 8 a 9.
4: A jedno z vašich
3: a šťastná hodinka, která nás čeká opět mezi 8 a 9.
4: A jedno z vašich dobrých zpráv opět odměníme. A jedno z vašich dobrých zpráv opět odměníme.
3: Těšíme se na vás už v 6 ráno na Blaníku. Už bude
4: jedno z vašich dobrých zpráv opět odměníme.
3: Těšíme se na vás už v 6 ráno na Blaníku. Už bude
4: dobrých zpráv opět odměníme.
3: Těšíme se na vás už v 6 ráno na Blaníku. Už bude pátek. Těší se Petr Slíva. Těšíme se na vás už v 6 ráno na Blaníku. Už bude pátek. Těší se Petr Slíva
4: a Adéla Malac.

každou noc. Každou noc ve spánku vítr. Každou noc ve spánku vítr po. Každou noc ve spánku vítr po hezmánku voní. Každou noc ve spánku vítr po hezmánku voní krutě. Každou

0: Rádio. 6 ráno na Blaníku, už bude pátek, těší se Petr Slíva
1: a Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
0: Blaníku, už bude pátek, těší se Petr Slíva
1: a Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
0: Tak, těší se Petr Slíva
1: a Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
0: Těší se Petr Slíva
1: a Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: A Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno. Pohodové ráno.
4: 2 plus
3: ráno.
4: 2 plus 1 zdar. 2 plus 1 zdarma na pleťovou. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 4. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše platí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. Vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. Tě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. Teta-drogerie.cz.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše na obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra ke slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch.
5: Extra výhody.
6: Tento

0: Jelení Jiří Pavlice. Jelení Jiří Pavlice a Hradišťána. Jelení Jiří Pavlice a Hradišťána. Krásná. Jelení Jiří Pavlice a Hradišťána. Krásná písnička, miluju. Jelení Jiří Pavlice a Hradišťána. Krásná písnička, miluju tě. Jiří Pavlice a Hradišťána. Krásná písnička, miluju tě. A teď se vodí Pavlice a Hradišťána. Krásná písnička, miluju tě. Šťána, krásná písnička, miluju tě. A teď se podíváme do Ústí nad Labem. Tam krásná písnička, miluju tě. A teď se podíváme do Ústí nad Labem. Tam totiž písnička, miluju tě. A teď se podíváme do Ústí nad Labem, tam totiž včera zuju tě. A teď se podíváme do Ústí nad Labem, tam totiž včera začal tradiční. A teď se podíváme do Ústí nad Labem, tam totiž včera začal tradiční divadelní. Podíváme do Ústí nad Labem, tam totiž včera začal tradiční divadelní festival. Ústí nad Labem, tam totiž včera začal tradiční divadelní festival Kult. Jaké má Labem, tam totiž včera začal tradiční divadelní festival Kult. Jaké včera začal tradiční divadelní festival Kult. Jaké má letos téma to dal Kult? Jaké má letos téma, to nám poví jeho ředitelka Lenka Havelková. Jaké má letos téma, to nám poví jeho ředitelka Lenka Havelková. Ředitelka Lenka Havelková.
1: Je to vlastně zase jako tradičně provázané letos.
0: Ředitelka Lenka Havelková.
1: Je to vlastně zase jako tradičně provázané.
0: Havelková.
1: Je to vlastně zase jako tradičně provázané, letošní téma je pravda. Je to vlastně zase jako tradičně provázané, letošní téma je pravda. Považuji to vlastně zase jako tradičně provázané, letošní téma je pravda. Považujem tu pravdu tradičně provázané, letošní téma je pravda. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální, letošní téma je pravda. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální téma. Letošní téma je pravda. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální téma, kor vlastně je pravda. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální téma, kor vlastně nějaká. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální téma, kor vlastně nějaký dnešní. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální téma, kor vlastně nějaký dnešní. Pravdu jako takové docela aktuální téma, kor vlastně nějaký dnešní. Docela aktuální téma, kor vlastně nějaký dnešní politický situaci vůbec situace. Téma, kor vlastně nějaký dnešní politický situaci vůbec situaci. Třeba s AI, dnešní politický situaci, vůbec situaci s třeba s AI a chceme se na tohle téma politický situaci, vůbec situaci s třeba s AI a chceme se na tohle téma zaměřit spíš situaci, vůbec situaci.

0: sestavte sami Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo sestavte sami na naložíme, přivezeme. Nebo sestavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stme, přivezeme. Nebo sestavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Zeme. Nebo sestavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Sestavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme za nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Vybraný Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Vybrat dovolenou.
0: Zakázky v pohybu.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do Ebu. Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky. Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se z exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. Minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Každý. Už přes 100 let. Čedok.
2: Doktor Max.
1: Přes 100 let. Čedok.
2: Doktor Max o vás pečuje.
1: Čedok.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň. Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci. Během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokorun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola. Získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření že o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Kola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz. Chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz. Nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz. / poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz. / soutěž. Na měření cholesterolu. Více na dermax.cz. / soutěž. Více na dermax.cz. /

0: soutěž. Více na dermax.cz/soutěž.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzim...
0: .cz/soutěž.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy.
0: .cz/soutěž.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách. V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. Podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu, 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. A Auto.cz nebo volejte 800. Si pro podzimní slevu až 100 000. A Auto.cz nebo volejte 800 110 8 slevu až 100 000. A Auto.cz nebo volejte 800 110 800 tisíc. A Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tati,
1: to... A Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tati, to bylo chytrý...
1: Nebo volejte 800 110 800.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou...
1: 800 110 800.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku...
1: 800.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bych.
2: To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bych chytra.
2: Bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bych chytralý. Schytrál.
2: Koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bych chytralý. Schytrál.
2: Telku v Datartu.
3: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: Tu.
3: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili. Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby se snalý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby se snachytřil. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Chytrárt.
3: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo.
3: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřech. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
2: Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné...
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější...
4: To je chytrárt. Datart.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte...
4: Datart.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, 4,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Na litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9.
6: Šafránové wellness pro vaš
7: 30.9.

0: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku.
1: 9.
0: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče přivíz wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.kapilan.cz
2: Každý je naladěný. Každý je naladěný na něco jiného. Každý je naladěný na něco jiného. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream. Můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Každý občas potřebuje
2: víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Každý občas potřebuje na chvíli.
2: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Každý občas potřebuje na chvíli.
2: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout.
2: Více na rb.cz.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout.
2: .cz.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé. Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě. Potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě. Na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě. Vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě. A načerpat nové sily. Opláchnout se po dlouhé cestě. A načerpat nové síly. Opláchnout se po dlouhé cestě. A načerpat nové síly. Se po dlouhé cestě. A načerpat nové síly. Cestě. A načerpat nové síly. Auta i. A načerpat nové síly. Auta i lidé v nich a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich a nové síly. Auta i lidé v nich. Auta i lidé v nich. Šel myslí na obojí, ale na vás. Auta i lidé v nich. Šel myslí na obojí, ale na vás před. Auta i lidé v nich. Šel myslí na obojí, ale na vás přece jen otra i lidé v nich. Šel myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejmyslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy. Vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy. Víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Přijďte si do Benu pro léky.
3: Nejdůležitější na cestách.

0: Extra, Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann u Flankart Extra, Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann s kečup za Extra, Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann s kečup za 4 Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann s kečup za 49,90 a Hellmann s kečup za 49,90 až do 3,90 a Hellmann s kečup za 49,90 až do 3,90 s kečup za 49,90 až do 13. října Kaufland za 49,90 až do 13. října Kaufland 49,90 až do 13. října Kaufland
1: Šéfe!
0: Až do 13. října Kaufland
1: Šéfe, došel
0: 13. října Kaufland
1: Šéfe, došel matroš
0: Kaufland
1: Šéfe, došel matroš
2: Aby stav
1: Šéfe, došel matroš
2: Aby stavba šlapala
1: Šéfe, došel matroš
2: Aby stavba šlapala
1: Šéfe, došel matroš
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat.
1: Matroš.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavma. Šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavma. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme tak. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme. Aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme.

0: jste vy. Přijďte si do Benu stách, jste vy. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. Jste vy. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez dopadu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž...
1: Budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídí...
1: Doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než...
1: Tím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamerách. Doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. V lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Stavebniny Dekřin
0: nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: CZ. Benu, rádi vám poradíme.
2: Stavebniny Dek přináší mega...
0: Benu, rádi vám poradíme.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 plus 1. Ke akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení. Od nás 8 víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení. Od nás dostanete dalšího tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení. Od nás dostanete další Flex 11 FC všech odstínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce z FC všech odstínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek odstínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sika zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Dek.cz. Protmel Sikaflex zdarma. Více na Dek.cz. Sikaflex zdarma. Více na Dek.cz.
3: Dnes se můžete u televize...
2: Více na Dek.cz.
3: Dnes se můžete u televize Seznam...
2: Dek.cz.
3: Dnes se můžete u televize Seznam pohodlně usadit... Dnes se můžete u televize Seznam pohodlně usadit a jen poslat... Dnes se můžete u televize Seznam pohodlně usadit a jen poslouchat. Dnes se můžete u televize Seznam pohodlně usadit a jen poslouchat. I dnešní se můžete u televize Seznam pohodlně usadit a jen poslouchat. I dnešní se Seznam pohodlně usadit a jen poslouchat. I dnešní hosté v oblíbené talk show totiž pohodlně usadit a jen poslouchat. I dnešní hosté v oblíbené talk show totiž budou poslouchat. I dnešní hosté v oblíbené talk show totiž budou mít co říct. I dnešní hosté v oblíbené talk show totiž budou mít co říct. Hosté v oblíbené talk show

totiž budou mít co říct. David Pastrňák, Helena Třeštíková, Bené Talk Show totiž budou mít co říct. David Pastrňák, Helena Třeštíková, Emma Klang totiž budou mít co říct. David Pastrňák, Helena Třeštíková, Emma Klangová Businst. David Pastrňák, Helena Třeštíková, Emma Klangová Businská a Michal Slaný. Pastrňák, Helena Třeštíková, Emma Klangová Businská a Michal Slaný se stanou hosty. Emma Klangová Businská a Michal Slaný se stanou hosty Sedmi pádů Honzy Dětka. Businská a Michal Slaný se stanou hosty Sedmi pádů Honzy Dětka. Už dnes večer. A Michal Slaný se stanou hosty Sedmi pádů Honzy Dětka. Už dnes večer.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Sledujeme letadla.
0: Hezky.
1: Rádio Blaník.
2: Sledujeme letadla na nebi.
1: Rádio Blaník.
2: Sledujeme letadla na nebi.

Slza a katarze. Argema a tohle je ráj. A nebo slza a katarze. A tohle je ráj. A nebo slza a katarze. Ráj. A nebo slza a katarze. A nebo slza a katarze. A katarze.

jsem vám tam i Haničku. A dala jsem vám tam i Haničku Zagorovou. A dala jsem vám tam i Haničku Zagorovou. A dala jsem vám tam i Haničku Zagorovou. Ta mě vždycky potěší. Dala jsem vám tam i Haničku Zagorovou, ta mě vždycky potěší. Dneska jsem vám tam i Haničku Zagorovou, ta mě vždycky potěší. Dneska už to vím. Mě vždycky potěší. Dneska už to vím. Dneska už to vím. Dneska už to vím.

0: jsem Martin. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme s Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše zasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na kár staráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví.
0: U nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví.
0: A rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Na Carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: CZ.
1: Carglass

kolikrát budem ponocovat. Kolikrát budem ponocovat. Kolikrát budem ponocovat. Kolikrát budem ponocovat. Kolikrát budem ponocovat. Budem ponocovat.

0: Trávy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Megasekáč Trávy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Megasekáč Ostrava. Volejte 800 120 800. Megasekáč Ostrava u Futura.
1: Nové
0: 800 120 800. Megasekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží
0: 800 800. Megasekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty
0: 10. Megasekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10.
0: Megasekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
0: Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně
0: Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. Soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo
1: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti
1: ne otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče
1: neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce
1: 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava. Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Na akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Ostrava u Futura. Rádio Futura.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké odpoledne.
2: Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje.
2: Počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pech. Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Užijte si. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Užijte si dnešní teplý. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Užijte si dnešní teplý den od zítra. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Užijte si dnešní teplý den od zítřka přichází. Vám přeje Renata Anna Pechová. Užijte si dnešní teplý den od zítřka přichází. Renata Anna Pechová. Užijte si dnešní teplý den od zítřka přichází ochlazení na Moravě. Užijte si dnešní teplý den od zítřka přichází ochlazení na Moravě a ve Slezsku ráno do pol. Užijte si dnešní teplý den od zítřka přichází ochlazení na Moravě a ve Slezsku ráno do teplý den od zítřka přichází ochlazení na Moravě a ve Slezsku ráno dopoledne ještě polojasný zítřka přichází ochlazení na Moravě a ve Slezsku ráno dopoledne ještě polojasno jasno ochlazení na Moravě a ve Slezsku ráno dopoledne ještě polojasno jasno postupně ale čekejte na Moravě a ve Slezsku ráno dopoledne ještě polojasno jasno postupně ráno dopoledne ještě polojasno jasno postupně ale čekejte oblačno až zataženo ještě polojasno jasno postupně ale čekejte oblačno až zataženo k večeru slabé ještě polojasno jasno postupně ale čekejte oblačno až zataženo k večeru slabé přehánky jasno postupně ale čekejte oblačno až zataženo k večeru slabé přehánky na měří stupně ale čekejte oblačno až zataženo k večeru slabé přehánky naměříme 12 čekejte oblačno až zataženo k večeru slabé přehánky naměříme 12 no až zataženo k večeru slabé přehánky. Naměříme 12 až 15 stupňů. K večeru slabé přehánky. Naměříme 12 až 15 stupňů. Jdeme na silně slabé přehánky. Naměříme 12 až 15 stupňů. Jdeme

0: Ježiš, já už zase zpívám, to je strašný, já se velice omlouvám, ale... Ježiš, já už zase zpívám, to je strašný, já se velice omlouvám, ale... Ježiš, já už zase zpívám, to je strašný, já se velice omlouvám, ale prostě to se nedá. Ježiš, já už zase zpívám, to je strašný, já se velice omlouvám, ale prostě to se nedá. Ježiš, já už zase zpívám, to je strašný, já se velice omlouvám, ale prostě to se nedá. Tak, Ihan. Tam, to je strašný, já se velice omlouvám, ale prostě to se nedá. Tak, Ihanku si zahraj. Já se velice omlouvám, ale prostě to se nedá. Tak, Ihanku si zahrajem. Vám, ale prostě to se nedá. Tak, Ihanku si zahrajeme. V příští hodině, ale prostě to se nedá. Tak, Ihanku si zahrajeme. V příští hodině tady počta. Tak, Ihanku si zahrajeme. V příští hodině tady počta. Tak, Ihanku si zahrajeme. V příští hodině tady po 14. za chvilku počasí doprava. Ihanku si zahrajeme. V příští hodině tady po 14. za chvilku počasí doprava a další zahrajeme. V příští hodině tady po 14. za chvilku počasí doprava a další zprávy. V příští hodině tady po 14. za chvilku počasí doprava a další zprávy. Je tady po 14. za chvilku počasí doprava a další zprávy. 14. za chvilku počasí doprava a další zprávy. Radio Blaník. Počasí doprava a další zprávy. Radio Blaník. Doprava a další zprávy. Radio Blaník. A další zprávy.
1: Radio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Posloucháte Radio Blaník. Pohodové čucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Radio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio.

Tak to byla poetika. Tak to byla poetika a půlnoc nám. Tak to byla poetika a půlnoc nám se blíží 14. Tak to byla poetika a půlnoc nám se blíží 14. hodina. Tak to byla poetika a půlnoc nám se blíží 14. hodina za chviličku. Tak to byla poetika a půlnoc nám se blíží 14. hodina za chviličku budeme pokračovat. Byla poetika a půlnoc nám se blíží 14. hodina za chviličku budeme pokračovat. Má půlnoc nám se blíží 14. hodina za chviličku budeme pokračovat. Mám tu další se blíží 14. hodina za chviličku budeme pokračovat. Mám tu další písničky, chcete vědět 14. hodina za chviličku budeme pokračovat. Mám tu další písničky, chcete vědět, co budeme hrát. 14. hodina za chviličku budeme pokračovat. Mám tu další písničky, chcete vědět, co budeme hrát? Za chviličku budeme pokračovat. Mám tu další písničky, chcete vědět, co budeme hrát? No dobrá, dobrá, pokračovat. Mám tu další písničky, chcete vědět, co budeme hrát? No dobrá, dobrá, takže... Písničky, chcete vědět, co budeme hrát? No dobrá, dobrá, takže... Tohle je rád. Chcete vědět, co budeme hrát? No dobrá, dobrá, takže... Tohle je rád. Co budeme hrát? No dobrá, dobrá, takže... Tohle je rád. Dobrá, dobrá, takže... Tohle je ráj! Argema a takže... Tohle je ráj! Argema a to... Tohle je ráj! Argema a tohle je ráj! Argema a tohle je ráj! A nebo... Argema a tohle je ráj! A nebo slza a katarze... Argema a tohle je ráj. A nebo...

0: Silnice. Taky naměříme 12 až 15 stupňů. Jdeme na silnice. Naměříme 12 až 15 stupňů. Jdeme na silnice.
1: Rádio Blaník.
0: 12 až 15 stupňů. Jdeme na silnice.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc
0: 15 stupňů. Jdeme na silnice.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a stupňů. Jdeme na silnice.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nej...
0: Silnice.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písní. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Z nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí. Víc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: A nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Písniček.
2: Za každého počasí. Za každého počasí. Za každého počasí. Počasí.

Je skoro půlnoce, já bych tě... Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc.

0: Stavíte a potřebujete dobrý komín. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma, pojete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma, podmín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.komínyzemanlitoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
1: Za vaše
0: po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Republice. www.levnekomíny.cz.
1: Za vaše auto chcete víc?
0: www.levnekomíny.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do
0: Komíny.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy
0: CZ.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup.
1: Chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup.
1: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatuj. Rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme
2: ty. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte.
2: Výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do
2: Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800. Vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Přijeďte do Ostravy.

0: snížit rychlost. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska, doporučujeme snížit rychlost. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska, my vám přejeme snížit rychlost. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska, my vám přejeme šťastnou cestu hlavní chlost. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska, my vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska, my vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a hezké. Servis z Moravy a Slezska, my vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a hezké odpoledne. Moravy a Slezska, my vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a hezké odpoledne. Už jsou tu další zprávy. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a hezké odpoledne. Už jsou tu další zprávy. Přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a hezké odpoledne. Už jsou tu další zprávy. Hlavně bez nehod a hezké odpoledne. Už jsou tu další zprávy.
1: Dopravní zpravodaj
0: a hezké odpoledne. Už jsou tu další zprávy.
1: Dopravní zpravodajství
0: odpoledne. Už jsou tu další zprávy.
1: Dopravní zpravodajství
0: tu další zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník. Dopravní zpravodajství Rádia Blaník. Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled
1: každý. Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Každý den.
1: Zprávy. Zprávy. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Česko Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Česko spolu s ochlazením.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Česko spolu s ochlazením zasáhne.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Česko spolu s ochlazením zasáhne silný vítr.
2: Jasně, přehledně.
3: Česko spolu s ochlazením zasáhne silný vítr.
2: Jasně, přehledně.
3: Česko spolu s ochlazením zasáhne silný vítr.
2: Ledně.
3: Česko spolu s ochlazením zasáhne silný vítr. Hasiči v Praze. Česko spolu s ochlazením zasáhne silný vítr. Hasiči v Praze dál bojují se zasek. S ochlazením zasáhne silný vítr. Hasiči v Praze dál bojují se zaseklým kamionem. Hne silný vítr. Hasiči v Praze dál bojují se zaseklým kamionem. Hasiči v Praze dál bojují se zaseklým kamionem. Za 4. Hasiči v Praze dál bojují se zaseklým kamionem. Za 24 hodin se otevřou zaseklým kamionem. Za 24 hodin se otevřou po celé zemi volební místnosti. Za 24 hodin se otevřou po celé zemi volební místnosti. Za 24 hodin se otevřou po celé zemi volební místnosti. 20 hodin se otevřou po celé zemi volební místnosti. Otevřou po celé zemi volební místnosti. Volební místnosti.

0: Holubová. Meteorologové varují před... Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meteorologové varují před silným větrem. Přes Česko dnes bude postupovat svítá Monika Holubová. Meteorologové varují před silným větrem. Přes Česko dnes bude postupovat výrazná studená fronta, na které varují před silným větrem. Na horách můžou nárazy větru dosahovat až 90 km rychlosti. Od rána je koukat.
1: V Česku vrcholí přípravy na komunální a senátní volby.

0: Blani. Blaník. Blaník za volant. Blaník za volantem.
1: Pozor.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na dálnici.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na dálnici D1 mezi.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na dálnici D1 mezi 307.
0: Za volantem.
1: Pozor, dejte na dálnici D1 mezi 371. až. Pozor, dejte na dálnici D1 mezi 371. až 300. Pozor, dejte na dálnici D1 mezi 371. až 349. Dejte na dálnici D1 mezi 371. až 349. kilometrem. D1 mezi 371. až 349. kilometrem ve směru. Mezi 371. až 349. kilometrem ve směru. 71. až 349. kilometrem ve směru na Přerov. Tím prvním až 349. kilometrem ve směru na Přerov. Pracují 349. kilometrem ve směru na Přerov. Pracují tam silničáři na údržbě. Tím devátým kilometrem ve směru na Přerov. Pracují tam silničáři na údržbě vozovky. Tím kilometrem ve směru na Přerov. Pracují tam silničáři na údržbě vozovky. Budou ve směru na Přerov. Pracují tam silničáři na údržbě vozovky. Budou tu do pěti. Přerov. Pracují tam silničáři na údržbě vozovky, budou tu do pěti. Pracují tam silničáři na údržbě vozovky, budou tu do pěti. Na D1 na 308 silničáři na údržbě vozovky, budou tu do pěti. Na D1 na 318. údržbě vozovky, budou tu do pěti. Na D1 na 318. kilometru na úrovni, budou tu do pěti. Na D1 na 318. kilometru na úrovni odpočívky. Na D1 na 318. kilometru na úrovni odpočívky Vrážné ve směru. Na D1 na 318. kilometru na úrovni odpočívky Vrážné ve směru. 318. kilometru na úrovni odpočívky Vrážné ve směru na Ostravu. 18. kilometru na úrovni odpočívky Vrážné ve směru na Ostravu stojí porouchané osobní auto. Kilometru na úrovni odpočívky Vrážné ve směru na Ostravu stojí porouchané osobní auto a blokuje. Na odpočívky Vrážné ve směru na Ostravu stojí porouchané osobní auto a blokuje jeden jízdní pruh. Ve směru na Ostravu stojí porouchané osobní auto a blokuje jeden jízdní pruh. Zdržíte se v kratší Ostravu stojí porouchané osobní auto a blokuje jeden jízdní pruh. Zdržíte se v kratší koloně porouchané osobní auto a blokuje jeden jízdní pruh. Zdržíte se v kratší koloně doporučuje auto a blokuje jeden jízdní pruh. Zdržíte se v kratší koloně doporučujeme snížit rychlost. Jeden jízdní pruh. Zdržíte se v kratší koloně doporučujeme snížit rychlost. Zdržíte se v kratší koloně doporučujeme snížit rychlost. Tolik dopravníte se v kratší koloně doporučujeme snížit rychlost. Tolik dopravní servis z koloně doporučujeme

0: Trasa ve dvě odpoledne. V Česku vrcholí přípravy na komunální a senátní volby. U zítra se ve dvě odpoledne napříč Českem otevřou přípravy na komunální a senátní volby. U zítra se ve dvě odpoledne napříč Českem otevřou volební komunální a senátní volby. U zítra se ve dvě odpoledne napříč Českem otevřou volební místnosti a senátní volby. U zítra se ve dvě odpoledne napříč Českem otevřou volební místnosti. U zítra se ve dvě odpoledne napříč Českem otevřou volební místnosti. Lidé rozhodnou o složení obce ve dvě odpoledne napříč Českem otevřou volební místnosti. Lidé rozhodnou o složení obecních dne napříč Českem otevřou volební místnosti. Lidé rozhodnou o složení obecních zastupitelstvem otevřou volební místnosti. Lidé rozhodnou o složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu. O křesla v místnosti. Lidé rozhodnou o složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu. O křesla v lidé rozhodnou o složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu. O křesla v horní komoře parlamentních zastupitelstev a třetiny senátu. O křesla v horní komoře parlamentu se utká 154 a třetiny senátu. O křesla v horní komoře parlamentu se utká 154 kandidátů senátu. O křesla v horní komoře parlamentu se utká 154 kandidátů a v komunální křesla v horní komoře parlamentu se utká 154 kandidátů a v komunálních jich bude ohlasy parlamentu se utká 154 kandidátů a v komunálních jich bude ohlasy usilovat přes 100 utká 154 kandidátů a v komunálních jich bude ohlasy usilovat přes 190 454 kandidátů a v komunálních jich bude ohlasy usilovat přes 190 tisíc. Na sobotu pak kandidátů a v komunálních jich bude ohlasy usilovat přes 190 tisíc. Na sobotu pak pro vás a v komunálních jich bude ohlasy usilovat přes 190 tisíc. Na sobotu pak pro vás také na rádiích jich bude ohlasy usilovat přes 190 tisíc. Na sobotu pak pro vás také na rádiu Blaník chystá ohlasy usilovat přes 190 tisíc. Na sobotu pak pro vás také na rádiu Blaník chystáme speciální volet přes 190 tisíc. Na sobotu pak pro vás také na rádiu Blaník chystáme 50 tisíc. Na sobotu pak pro vás také na rádiu Blaník chystáme speciální volební zpravodajství. Na Vltavě na sobotu pak pro vás také na rádiu Blaník chystáme speciální volební zpravodajství. Na Vltavě Labi pro vás také na rádiu Blaník chystáme speciální volební zpravodajství. Na Vltavě Labi platí stav rádiu Blaník chystáme speciální volební zpravodajství. Na Vltavě Labi platí stav nedostatku vody speciální volební zpravodajství. Na Vltavě Labi platí stav nedostatku vody jako první přehrada volební zpravodajství. Na Vltavě Labi platí stav nedostatku vody jako první přehrada v Česku prakticky. Na Vltavě Labi platí stav nedostatku vody jako první přehrada v Česku prakticky bez. Na Vltavě Labi platí stav nedostatku vody jako první přehrada v Česku prakticky vyschla Husinecká přehrada. Platí stav nedostatku vody jako první přehrada v Česku prakticky vyschla Husinecká přehrada. Nedostatku vody jako první přehrada v Česku prakticky vyschla Husinecká přehrada. Zcela bez vody má zásob jako první přehrada v Česku prakticky vyschla Husinecká přehrada. Zcela bez vody má zásobní prostor. Česku prakticky vyschla Husinecká přehrada. Zcela bez vody má zásobní prostor. Jestli situaci zle vyschla Husinecká přehrada. Zcela bez vody má zásobní prostor. Jestli Husinecká přehrada zcela bez vody má zásobní prostor. Jestli situaci zlepší hlášené srážky, řekl, zcela bez vody má zásobní prostor. Jestli situaci zlepší hlášené srážky, řekl v České má zásobní prostor. Jestli situaci zlepší hlášené srážky, řekl v České televizi generální ředitel povodí prostor. Jestli situaci zlepší hlášené srážky, řekl v České televizi generální ředitel povodí Vltavy. Jestli situaci zlepší hlášené srážky, řekl v České televizi generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Hlášené srážky, řekl v České televizi generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
1: Myslím si, že
0: srážky, řekl v České televizi generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
1: Myslím si, že
0: v České televizi generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
1: Myslím si, že očekávané srážky, které
0: generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
1: Myslím si, že očekávané srážky, které jsou teďka predikované
0: povodí Vltavy Petr Kubala.
1: Myslím si, že očekávané srážky, které jsou teďka predikované
0: Petr Kubala.
1: Myslím si, že očekávané srážky, které jsou teďka predikovány na základě Myslím si, že očekávané srážky, které jsou teďka predikovány na základě očekávané srážky, které jsou teďka predikovány na základě předpovědí, tak nám srážky, které jsou teďka predikovány na základě předpovědí, tak nám v této situaci absolutně nepomohou. Jsou teďka predikovány na základě předpovědí, tak nám v této situaci absolutně nepomohou. Predikovány na základě předpovědí, tak nám v této situaci absolutně nepomohou. Budou to srážky, které na základě předpovědí, tak nám v této situaci absolutně nepomohou. Budou to srážky, které budou dobré předpovědi, tak nám v této situaci absolutně nepomohou. Budou to srážky, které budou dobré pro možná v této situaci absolutně nepomohou. Budou to srážky, které budou dobré pro možná zalití.

0: zahrádky absolutně nepomohou. Budou to srážky, které budou dobré pro možná zalití zahrádky nebo takhle lehmohou. Budou to srážky, které budou dobré pro možná zalití zahrádky nebo takhle lehce pro přírodu. To srážky, které budou dobré pro možná zalití zahrádky nebo takhle lehce pro přírodu, ale budou dobré pro možná zalití zahrádky nebo takhle lehce pro přírodu, ale ani to nebude pro možná zalití zahrádky nebo takhle lehce pro přírodu, ale ani to nebude moc dostatečné. Zalití zahrádky nebo takhle lehce pro přírodu, ale ani to nebude moc dostatečné.
1: Také průtoky
0: nebo takhle lehce pro přírodu, ale ani to nebude moc dostatečné.
1: Také průtoky
0: lehce pro přírodu, ale ani to nebude moc dostatečné.
1: Také průtoky jednotlivých toků dosahují hodnot
0: pro přírodu, ale ani to nebude moc dostatečné.
1: Také průtoky jednotlivých toků dosahují
0: ani to nebude moc dostatečné.
1: Také průtoky jednotlivých toků dosahují hodnot
0: dostatečné.
1: Také průtoky jednotlivých toků dosahují hodnot, které jsou pod limitem sucha. Také průtoky jednotlivých toků dosahují hodnot, které jsou pod limitem sucha. Tam, kde je situace lepší, průtoky jednotlivých toků dosahují hodnot, které jsou pod limitem sucha. Tam, kde je situace lepší, jsou toků dosahují hodnot, které jsou pod limitem sucha. Tam, kde je situace lepší, jsou většinou nějaké přehrady. Hodnot, které jsou pod limitem sucha. Tam, kde je situace lepší, jsou většinou nějaké přehrady. Tolik zprávy jsou pod limitem sucha. Tam, kde je situace lepší, jsou většinou nějaké přehrady. Tolik zprávy rádia Blan. Tam, kde je situace lepší, jsou většinou nějaké přehrady. Tolik zprávy rádia Blaník a teď je to Ivalecká. Co lepší jsou většinou nějaké přehrady. Tolik zprávy rádia Blaník a teď je to Ivalecká. Většinou nějaké přehrady. Tolik zprávy rádia Blaník a teď je to Ivalecká. Tolik zprávy rádia Blaník a teď je to Ivalecká. Zprávy rádia Blaník a teď je to Ivalecká. Blaník a teď je to Ivalecká.
2: Ivalecká. Ivalecká.
3: Na rádiu.
2: Ivalecká.
3: Na rádiu Blaník.
2: Ivalecká.
3: Na rádiu Blaník.
2: Ivalecká.
3: Na rádiu Blaník.
1: Milé.
2: Ivalecká.
3: Na rádiu Blaník.
1: Milé aktuality.
2: Ivalecká.
3: Na rádiu Blaník.
1: Milé aktuality. Plr, no nic.
3: Na rádiu Blaník.
1: Milé aktuality. Plr, no nic. Čtvrtek je dnes.
3: Blaník.
1: Milé aktuality. Plr, no nic. Čtvrtek je dneska v kalendáři. Milé aktuality. Plr, no nic. Čtvrtek je dneska v kalendáři a do terénu. Aktuality. Plr, no nic. Čtvrtek je dneska v kalendáři a do terénu. No nic. Čtvrtek je dneska v kalendáři a do terénu. Za vámi. Čtvrtek je dneska v kalendáři a do terénu. Za vámi. Vyrazil na je dneska v kalendáři a do terénu. Za vámi. Vyrazil náš kalendáři a do terénu. Za vámi. Vyrazil náš krajánek Vlasta Suk. Dne terénu. Za vámi. Vyrazil náš krajánek Vlasta Suk. Dneska si za vámi. Vyrazil náš krajánek Vlasta Suk. Dneska si vybral vyrazil náš krajánek Vlasta Suk. Dneska si vybral Moravskoslezský. Vyrazil náš krajánek Vlasta Suk. Dneska si vybral Moravskoslezský kraj. Náš krajánek Vlasta Suk. Dneska si vybral Moravskoslezský kraj a jeho první zastávka Vlasta Suk. Dneska si vybral Moravskoslezský kraj a jeho první zastávkou bude. Dneska si vybral Moravskoslezský kraj a jeho první zastávkou bude. Včelař si vybral Moravskoslezský kraj a jeho první zastávkou bude. Včelařské Moravskoslezský kraj a jeho první zastávkou bude. Včelařské muzeum v Chlebovicích kraj a jeho první zastávkou bude. Včelařské muzeum v Chlebovicích. No a z Brity a jeho první zastávkou bude. Včelařské muzeum v Chlebovicích. No a z britských bankovek první zastávkou bude. Včelařské muzeum v Chlebovicích. No a z britských bankovek zmizkou bude. Včelařské muzeum v Chlebovicích. No a z britských bankovek zmizí slavní Včelařské muzeum v Chlebovicích. No a z britských bankovek zmizí slavní muzeum v Chlebovicích. No a z britských bankovek zmizí slavní a víme kdo. No a z britských bankovek zmizí slavní a víme, kdo je nahradí. No a v dobré z britských bankovek zmizí slavní a víme, kdo je nahradí. No a v dobré zprávě z hovek zmizí slavní a víme, kdo je nahradí. No a v

V dobré zprávě zhodnotíme akci u Klavní a víme, kdo je nahradí. No a v dobré zprávě zhodnotíme akci Ukliďme svět a víme, kdo je nahradí. No a v dobré zprávě zhodnotíme akci Ukliďme svět, kdo je nahradí. No a v dobré zprávě zhodnotíme akci Ukliďme svět, je toho opravdu. No a v dobré zprávě zhodnotíme akci Ukliďme svět, je toho opravdu hodně, tak nebudu zdržovat. V dobré zprávě zhodnotíme akci Ukliďme svět, je toho opravdu hodně, tak nebudu zdržovat. Hodnotíme akci Ukliďme svět, je toho opravdu hodně, tak nebudu zdržovat, jdeme na to a startujeme. Ukliďme svět, je toho opravdu hodně, tak nebudu zdržovat, jdeme na to a startujeme. Hezky svět, je toho opravdu hodně, tak nebudu zdržovat, jdeme na to a startujeme. Hezky česky. Opravdu hodně, tak nebudu zdržovat, jdeme na to a startujeme. Hezky česky. Tak nebudu zdržovat, jdeme na to a startujeme. Hezky česky. Jdeme na to a startujeme. Hezky česky. To a startujeme. Hezky česky. Startujeme. Hezky česky. Hezky česky.

Hezké odpoledne. Rádio Blaník. Hezké odpoledne u zpráv. Rádio Blaník. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá. Rádio Blaník. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Rádio Blaník. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Blaník. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meteorologové varují před se... Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová.

0: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
2: Rádio.
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
2: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Blaník.
2: Rádio.
0: Blaník.
1: Blaník.
2: Rádio.
1: Blaník.
2: Rádio.
1: Blaník.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky. Česky. Hezky. Česky. Česky. Hezky.

0: Ja ťa zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ja ťa také zdravím a hezké odpoledne, tobie i všem
0: zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ja ťa také zdravím a hezké odpoledne, tobie i všem posluchačom. Ahoj, ja ťa také zdravím a hezké odpoledne, tobie i všem posluchačom. Ahoj, ja ťa také zdravím a hezké odpoledne, tobie i všem posluchačom Blaníku. Ja som ve Frýdku místy. Ja ťa také zdravím a hezké odpoledne, tobie i všem posluchačom Blaníku. Ja som ve Frýdku místy. A hezké odpoledne, tobie i všem posluchačom Blaníku. Ja som ve Frýdku místku v chlebo odpoledne, tobie i všem posluchačom Blaníku. Ja som ve Frýdku místku v Chlebovicích, kde sa navštívil všem posluchačom Blaníku. Ja som ve Frýdku místku v Chlebovicích, kde sa navštívil Včelaníku. Ja som ve Frýdku místku v Chlebovicích, kde sa navštívil Včelařské múzeum. Ja som ve Frýdku místku v Chlebovicích, kde sa navštívil Včelařské múzeum. Mám tu průvod ve Frýdku místku v Chlebovicích, kde sa navštívil Včelařské múzeum. Mám tu průvodkyni Táňu Kozák v Chlebovicích, kde sa navštívil Včelařské múzeum. Mám tu průvodkyni Táňu Kozákovou, dobrý den. Kde sa navštívil Včelařské múzeum. Mám tu průvodkyni Táňu Kozákovou, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Navštívil Včelařské muzeum. Mám tu průvodkyni Táňu Kozákovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Včelařské muzeum. Mám tu průvodkyni Táňu Kozákovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak včeličky muzeum. Mám tu průvodkyni Táňu Kozákovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak včeličky, když se řekne průvodkyni Táňu Kozákovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak včeličky, když se řekne Včelařské muzeum Kozákovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak včeličky, když se řekne Včelařské muzeum, posluchači si představí.
2: Dobrý den.
1: Tak včeličky, když se řekne Včelařské muzeum, posluchači si představí určitě. Tak včeličky, když se řekne Včelařské muzeum, posluchači si představí určitě živé včely, ale tady to bude včeličky, když se řekne Včelařské muzeum, posluchači si představí určitě živé včely, ale tady to bude se řekne Včelařské muzeum, posluchači si představí určitě živé včely, ale tady to bude o něčem jiném. Muzeum, posluchači si představí určitě živé včely, ale tady to bude o něčem jiném.
2: Ano, tady už
1: živé si představí určitě živé včely, ale tady to bude o něčem jiném.
2: Ano, tady už
1: určitě živé včely, ale tady to bude o něčem jiném.
2: Ano, tady už živé včely nejsou.
1: Máme včely, ale tady to bude o něčem jiném.
2: Ano, tady už živé včely nejsou. Máme sice na zahradě jeden malý
1: včel. Bude o něčem jiném.
2: Ano, tady už živé včely nejsou. Máme sice na zahradě jeden malý včelín. Ano, tady už živé včely nejsou. Máme sice na zahradě jeden malý včelín, který provozuje. Ano, tady už živé včely nejsou. Máme sice na zahradě jeden malý včelín, který provozuje tady. Živé včely nejsou. Máme sice na zahradě jeden malý včelín, který provozuje tady náš kolega. Máme sice na zahradě jeden malý včelín, který provozuje tady náš kolega, ale tady na zahradě jeden malý včelín, který provozuje tady náš kolega, ale včelín, který provozuje tady náš kolega, ale tady v muzeu konkrétně živé, který provozuje tady náš kolega, ale tady v muzeu konkrétně živé včely opravdu provozuje tady náš kolega, ale tady v muzeu konkrétně živé včely opravdu nejsou náš kolega, ale tady v muzeu konkrétně živé včely opravdu nejsou, ale tady v muzeu konkrétně živé včely opravdu nejsou, máme tu pouze mrtvý roj, ale tady v muzeu konkrétně živé včely opravdu nejsou, máme tu pouze mrtvý roj, jako muzeu konkrétně živé včely opravdu nejsou, máme tu pouze mrtvý roj, jako ukázku třeba pro včely opravdu nejsou, máme tu pouze mrtvý roj, jako ukázku třeba pro děti nebo vůbec pro jsou, máme tu pouze mrtvý roj, jako ukázku třeba pro děti nebo vůbec pro pouze mrtvý roj, jako ukázku třeba pro děti nebo vůbec pro všechny zájemce, kteří do muzea. Mrtvý roj jako ukázku třeba pro děti nebo vůbec pro všechny zájemce, kteří do muzea přijdou. Roj jako ukázku třeba pro děti nebo vůbec pro všechny zájemce, kteří do muzea přijdou.
1: Tak to
2: třeba pro děti nebo vůbec pro všechny zájemce, kteří do muzea přijdou.
1: Tak to se tady posluchači dozvědí.
2: Děti nebo vůbec pro všechny zájemce, kteří do muzea přijdou.
1: Tak to se tady posluchači dozvědí. Co uvidí?
2: Vůbec pro všechny zájemce, kteří do muzea přijdou.
1: Tak to se tady posluchači dozvědí. Co uvidí?
2: Zájemce, kteří do muzea přijdou.
1: Tak to se tady posluchači dozvědí. Co uvidí?
2: A přijdou.
1: Tak to se tady posluchači dozvědí. Co uvidí?
2: Tak protože jsem zjistila, že toto muzeum.
1: Tak to se tady posluchači dozvědí. Co uvidí?
2: Tak protože jsem zjistila, že toto muzeum je největší v
1: České. Posluchači dozvědí. Co uvidí?
2: Tak protože jsem zjistila, že toto muzeum je největší v České.
1: Dozvědí. Co uvidí?
2: Tak protože jsem zjistila, že toto muzeum je největší v České republice, protože. Tak protože jsem zjistila, že toto muzeum je největší v České republice, protože je asi jenom jedno. Protože jsem zjistila, že toto muzeum je největší v České republice, protože je asi jenom jedno.

0: možná ještě, že toto muzeum je největší v České republice, protože je asi jenom jedno, možná ještě dvě existují. Muzeum je největší v České republice, protože je asi jenom jedno, možná ještě dvě existují. Tak tady uvidí republice, protože je asi jenom jedno, možná ještě dvě existují. Tak tady uvidí hlavně velkou, protože je asi jenom jedno, možná ještě dvě existují. Tak tady uvidí hlavně velkou sbírku, no, možná ještě dvě existují. Tak tady uvidí hlavně velkou sbírku medometů, což jsou přístroje, no, ještě dvě existují. Tak tady uvidí hlavně velkou sbírku medometů, což jsou přístroje na tak tady uvidí hlavně velkou sbírku medometů, což jsou přístroje na stáčení medu. Tady uvidí hlavně velkou sbírku medometů, což jsou přístroje na stáčení medu, které se velkou sbírku medometů, což jsou přístroje na stáčení medu, které se používají medometů, což jsou přístroje na stáčení medu, které se používají vlastně, což jsou přístroje na stáčení medu, které se používají vlastně na systému odstředivky, na stáčení medu, které se používají vlastně na systému odstředivky, stáčení medu, které se používají vlastně na systému odstředivky, kdy se rámy medu, které se používají vlastně na systému odstředivky, kdy se rámy splát, které se používají vlastně na systému odstředivky, kdy se rámy splásty plnými medu, vlastně na systému odstředivky, kdy se rámy splásty plnými medu, musí na systému odstředivky, kdy se rámy splásty plnými medu, musí odvíčkovat, potom odstředivky, kdy se rámy splásty plnými medu, musí odvíčkovat, potom se tam, kdy se rámy splásty plnými medu, musí odvíčkovat, potom se tam splásty plnými medu, musí odvíčkovat, potom se tam vlastně založí do těch medu, musí odvíčkovat, potom se tam vlastně založí do těch medometů a pohyb musí odvíčkovat, potom se tam vlastně založí do těch medometů a pohybem buď ručníkovat, potom se tam vlastně založí do těch medometů a pohybem buď ručním, nebo tam vlastně založí do těch medometů a pohybem buď ručním, nebo teď už elektrický se založí do těch medometů a pohybem buď ručním, nebo teď už elektrickým se vlastně z medometů a pohybem buď ručním, nebo teď už elektrickým se vlastně dostává medu a pohybem buď ručním, nebo teď už elektrickým se vlastně dostává med z plástu buď ručním, nebo teď už elektrickým se vlastně dostává med z plástu ven. Ručním, nebo teď už elektrickým se vlastně dostává med z plástu už elektrickým se vlastně dostává med z plástu ven.
1: Tak to je k včelařskému
0: kým se vlastně dostává med z plástu ven.
1: Tak to je k
0: vlastně dostává med z plástu ven.
1: Tak to je k včelařskému muzeu, ale je tady ještě
0: dává med z plástu ven.
1: Tak to je k včelařskému muzeu, ale je tady ještě jedno muzeum v této
0: z plástu ven.
1: Tak to je k včelařskému muzeu, ale je tady ještě jedno muzeum v této budově. Tak to je k včelařskému muzeu, ale je tady ještě jedno muzeum v této budově.
0: Ano.
1: To je k včelařskému muzeu, ale je tady ještě jedno muzeum v této budově.
0: Ano, tady ještě
1: takovému muzeu, ale je tady ještě jedno muzeum v této budově.
0: Ano, tady ještě takové místní
1: ale je tady ještě jedno muzeum v této budově.
0: Ano, tady ještě takové místní muzeum historie.
1: Jedno muzeum v této budově.
0: Ano, tady ještě takové místní muzeum historie, které vlastně
1: to budově.
0: Ano, tady ještě takové místní muzeum historie, které vlastně založili. Ano, tady ještě takové místní muzeum historie, které vlastně založili místní. Tady ještě takové místní muzeum historie, které vlastně založili místní občané. Takové místní muzeum historie, které vlastně založili místní občané, kteří muzeum historie, které vlastně založili místní občané, kteří je, které vlastně založili místní občané, kteří měli rádi, které vlastně založili místní občané, kteří měli rádi tento kraj, založili místní občané, kteří měli rádi tento kraj, zároveň to byli také místní občané, kteří měli rádi tento kraj, zároveň to byli také včelaři občané, kteří měli rádi tento kraj, zároveň to byli také včelaři, zajímali se, kteří měli rádi tento kraj, zároveň to byli také včelaři, zajímali se o historii, o fotografii, měli rádi tento kraj, zároveň to byli také včelaři, zajímali se o historii, o fotografování tento kraj, zároveň to byli také včelaři, zajímali se o historii, o fotografování, takže my zároveň to byli také včelaři, zajímali se o historii, o fotografování, tak byli také včelaři, zajímali se o historii.

0: O fotografování, takže my využíváme i druhou část historii o fotografování, takže my využíváme i druhou část tady té naší půdy fotografování, takže my využíváme i druhou část tady té naší půdy a tapování, takže my využíváme i druhou část tady té naší půdy a tam máme to malé, takže my využíváme i druhou část tady té naší půdy a tam máme to malé historie, využíváme i druhou část tady té naší půdy a tam máme to malé historické muzeum. Máme i druhou část tady té naší půdy a tam máme to malé historické muzeum.
1: A aby toho nebylo málo.
2: Tak to je velké lá.

0: Lucie Bílá, hezky česky. Lucie Bílá, hezky česky, na Blaníku. Lucie Bílá, hezky česky, na Blaníku. Lucie Bílá, hezky česky, na Blaníku. A náš krajánek je na... Lucie Bílá, hezky česky, na Blaníku. A náš krajánek je na cestách. Lucie Bílá, hezky česky, na Blaníku. A náš krajánek je na cestách. Bílá, hezky česky, na Blaníku. A náš krajánek je na cestách. Krajánek česky, na Blaníku. A náš krajánek je na cestách.
1: Krajánek Rádia Blan.
0: Na Blaníku. A náš krajánek je na cestách.
1: Krajánek Rádia Blan.
0: A náš krajánek je na cestách.
1: Krajánek Rádia Blan.
0: Krajánek je na cestách.
1: Krajánek Rádia Blan.
2: Krajánek Rádia Blan.
1: Krajánek Rádia Blan.
2: Krajánek Rádia
1: Blan. Krajánek Rádia Blan.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A je to Vlasta Suk a dnes...
1: Rádia Blan.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A je to Vlasta Suk a dneska je v Moravskoslezském...
1: Blan.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A je to Vlasta Suk a dneska je v Moravskoslezském...
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A je to Vlasta Suk a dneska je v Moravskoslezském kraji. A teď...
2: Rádia Blaník.
0: A je to Vlasta Suk a dneska je v Moravskoslezském kraji. A teď je s námi na telefonu tak Vlasti...
2: Blaník.
0: A je to Vlasta Suk a dneska je v Moravskoslezském kraji. A teď je s námi na telefonu, tak Vlastíku, já tě zdravím. Vlasta Suk a dneska je v Moravskoslezském kraji. A teď je s námi na telefonu, tak Vlastíku, já tě zdravím. Ahoj. Dneska je v Moravskoslezském kraji. A teď je s námi na telefonu, tak Vlastíku, já tě zdravím. Ahoj. Moravskoslezském kraji. A teď je s námi na telefonu, tak Vlastíku, já tě zdravím. Ahoj.
3: Ahoj.
0: A teď je s námi na telefonu, tak Vlastíku, já tě zdravím. Ahoj.
3: Ahoj, já tě také zdravím. A
0: na telefonu, tak Vlastíku, já tě zdravím. Ahoj.
3: Ahoj, já tě také zdravím a hezky.

0: A hlavně se můžete těšit na mysliveckou kuchyni.
1: Tak to je velké lákadlo. A ještě mi prosím.
0: A hlavně se můžete těšit na mysliveckou kuchyni.
1: Tak to je velké lákadlo. A ještě mi prozraďte, jak máte
0: těšit na mysliveckou kuchyni.
1: Tak to je velké lákadlo. A ještě mi prozraďte, jak máte otevřeno.
0: Mysliveckou kuchyni.
1: Tak to je velké lákadlo. A ještě mi prozraďte, jak máte otevřeno.
0: A muzea.
1: Tak to je velké lákadlo. A ještě mi prozraďte, jak máte otevřeno.
0: A muzea jsou otevřená od.
1: To je velké lákadlo. A ještě mi prozraďte, jak máte otevřeno.
0: A muzea jsou otevřená od začátku.
1: A ještě mi prozraďte, jak máte otevřeno.
0: A muzea jsou otevřená od začátku dubna do konce.
1: Jak máte otevřeno.
0: A muzea jsou otevřená od začátku dubna do konce října každou neděli. A muzea jsou otevřená od začátku dubna do konce října každou neděli. A muzea jsou otevřená od začátku dubna do konce října každou neděli. Od jsou otevřená od začátku dubna do konce října každou neděli. Od 1 do 5 začátku dubna do konce října každou neděli. Od 1 do 5 hodin. Tak října každou neděli od 1 do 5 hodin.
1: Tak jo.
0: Každou neděli od 1 do 5 hodin.
1: Tak jo, tak já vám oběma moc děkuju.
0: Od 1 do 5 hodin.
1: Tak jo, tak já vám oběma moc děkuju za prohlídku.
0: 1 do 5 hodin.
1: Tak jo, tak já vám oběma moc děkuju za prohlídku
0: za 5 hodin.
1: Tak jo, tak já vám oběma moc děkuju za prohlídku za perfektní výklad a mějte se krásně. Tak jo, tak já vám oběma moc děkuju za prohlídku za perfektní výklad. Tak jo, tak já vám oběma moc děkuju za prohlídku za perfektní výklad a mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou. Moc děkuju za prohlídku za perfektní výklad a mějte se krásně. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Na za prohlídku za perfektní výklad a mějte se krásně. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Za perfektní výklad a mějte se krásně. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou. Naschledanou.
1: Zdravíte. Mějte se krásně. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou. Naschledanou. Zdravíme ze studia.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou. Naschledanou. Zdravíme ze studia Rádia Blaník. No a náš.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou. Naschledanou. Zdravíme ze studia Rádia Blaník. Naschledanou. Naschledanou. Zdravíme ze studia Rádia Blaník. No a náš krajánek. Naschledanou. Zdravíme ze studia Rádia Blaník. No a náš krajánek putuje na další zastávku. Zdravíme ze studia Rádia Blaník. No a náš krajánek putuje na další zastávku a to bude studia Rádia Blaník. No a náš krajánek putuje na další zastávku a to bude Hrad Hukvaník. No a náš krajánek putuje na další zastávku a to bude Hrad Hukvaldy. Krajánek putuje na další zastávku a to bude Hrad Hukvaldy. Ohlásí se nám putuje na další zastávku a to bude Hrad Hukvaldy. Ohlásí se nám po 17. hodině zastávku a to bude Hrad Hukvaldy. Ohlásí se nám po 17. hodině Hukvaldy. Ohlásí se nám po 17. hodině.
3: Krajánek Rádia Blaník.
2: Ohlásí se nám po 17. hodině.
3: Krajánek Rádia Blaník.
2: Se nám po 17. hodině.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek.
2: 17. hodině.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
2: A teď už.
3: Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
2: A teď už zase.
3: Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
2: A teď už zase zpátky k písni.
4: Krajánek Rádia Blaník.
2: A teď už zase zpátky k písničkám Kabáť.
4: Krajánek Rádia Blaník.
2: A teď už zase zpátky k písničkám Kabáti a Bára Prádlo.
4: Rádia Blaník.
2: A teď už zase zpátky k písničkám Kabáti a Bára právě teď je taky.
4: Blaník.
2: A teď už zase zpátky k písničkám Kabáti a Bára právě teď je taky slza a katarza. Teď už zase zpátky k písničkám Kabáti a Bára právě teď je taky slza a katarze za malou. Písničkám Kabáti a Bára právě teď je taky slza a katarze za malou chvíli. Kam Kabáti a Bára právě teď je taky slza a katarze za malou chvíli. Ti a Bára právě teď je taky slza a katarze za malou chvíli. Právě teď je taky slza a katarze za malou chvíli. Taky slza a katarze za malou chvíli. A katarze za malou chvíli. Za malou chvíli.

české Rádio Blank. Pohodové české rádio. Rádio Blank. Pohodové české rádio. Rádio Blank.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky.
2: Řekli jsme už v...
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky.
2: Řekli jsme už víc, než říct.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky.
2: Řekli jsme už víc, než říct.
1: Hezky.
0: Česky.
2: Řekli jsme už víc, než říct se může.
0: Česky.

0: Dále, aby to bylo i tady u nás. Otázkou je, jaká zvířátka by ty naše státníky nebo tady u nás. Otázkou je, jaká zvířátka by ty naše státníky nebo ty naše osobnosti. Jaká zvířátka by ty naše státníky nebo ty naše osobnosti nahradila. Zvířátka by ty naše státníky nebo ty naše osobnosti nahradila. Ty naše státníky nebo ty naše osobnosti nahradila. Za chviličku se státníky nebo ty naše osobnosti nahradila. Za chviličku si dáme další dobrou osobnosti nahradila. Za chviličku si dáme další dobrou osobnosti nahradila. Za chviličku si dáme další dobrou zprávu dorazí Sára Dvořáková nahradila. Za chviličku si dáme další dobrou zprávu dorazí Sára Dvořáková. Za chviličku si dáme další dobrou zprávu dorazí Sára Dvořáková. Za chviličku si dáme další dobrou zprávu dorazí Sára Dvořáková.
1: Víc nebo míň.
0: Dáme další dobrou zprávu dorazí Sára Dvořáková.
1: Víc nebo míň.
0: Dobrou zprávu dorazí Sára Dvořáková.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás
0: dorazí Sára Dvořáková.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme
0: poukaková.
1: Víc

0: Slza a katarze. Medu klíčke katarze. Slza a katarze na blaní. Medu klíčke katarze. Slza a katarze na blaníku. Za 8 minut bude... Klíčke katarze. Slza a katarze na blaníku. Za 8 minut bude 2:30. Slza a katarze na blaníku. Za 8 minut bude 2:30. Na nových bankovkách. Slza a katarze na blaníku. Za 8 minut bude 2:30. Na nových bankovkách. Slza na blaníku. Za 8 minut bude 2:30. Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální. Za 8 minut bude 2:30. Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální bankou. Bude 2:30. Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální bankou. Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální bankou se v příštích letech objeví. V bankovkách vydávaných britskou centrální bankou se v příštích letech objeví. Sova čmel. Vydávaných britskou centrální bankou se v příštích letech objeví. Sova čmelák. Britskou centrální bankou se v příštích letech objeví. Sova čmelák. Papuchální bankou se v příštích letech objeví. Sova čmelák. Papuchálek, to je hodně velký se v příštích letech objeví. Sova čmelák. Papuchálek, to je hodně velký sympatiák. Sova čmelák. Papuchálek, to je hodně velký sympatiák. A ježek. Čmelák. Papuchálek, to je hodně velký sympatiák. A ježek. Nahradí tak britské. Papuchálek, to je hodně velký sympatiák. A ježek. Nahradí tak britské historické hodně velký sympatiák. A ježek. Nahradí tak britské historické osobnosti, jako třeba paťák. A ježek. Nahradí tak britské historické osobnosti, jako třeba pol. Ježek. Nahradí tak britské historické osobnosti, jako třeba politika. Nahradí tak britské historické osobnosti, jako třeba politika Winstona Churchilla. Nahradí tak britské historické osobnosti, jako třeba politika Winstona Churchilla. Bank of England. Mně je to teda, přátelé, strašně sympatické, že tam budou tito tvorové.
1: Já bych si přála, aby to bylo i tady u nás. Otázkou je, jaká zvířátka by ty naše.

0: Festival dřeva. To je den v lese. Festival dřeva. To je den v lese. Plný zábavy pro... Festival dřeva. To je den v lese. Plný zábavy pro... Festival dřeva. To je den v lese. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. Festival dřeva. To je den v lese. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělské. To je den v lese. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v lese. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás zábavu rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber sportovních dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky rubců Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie Sokol akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie sokolnictví jar středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie sokolnictví jarmark zem, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapelní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely, kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival dřevěnek řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva a vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Máš 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Máš doma bordel
0: v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Máš doma bordel kovový.
0: Odvez se. Vstup zdarma.
1: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi.
0: Vstup zdarma.
1: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U pošty Havíř. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U pošty Havířov. Kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zapz ho do sběrny Drdovi. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdovi. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Ty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Tak co? Už víš jak
1: ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj
1: hned. Drdašrot.cz.
2: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon.
1: Drdašrot.cz.
2: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla
1: e.cz.
2: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranu. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 50. Už víš, jak ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a chránit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70. Tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kač. EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kač. Ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další přístroje a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Na 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás ale.

0: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy. Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od Českrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od České Praž máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od České Praž na 3000 korun na nákup kávy od České Pražírny Coffee Limit 1000 korun na nákup kávy od České Pražírny Coffee Limit z Posázaví. Na nákup kávy od České Pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak.
0: Kup kávy od České Pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak. Hodně.
0: Od České Pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak.
0: Hodně. Pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak. Hodně štěstí.
0: Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak. Hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
0: Sázavý.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
3: Každé všední.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé štěstí.
2: Víc nebo míň.
3: Každé všední dopoledne v 10 hodin.
2: Víc nebo míň.
3: Každé všední dopoledne v 10 hodin. U nás.
2: Nebo míň.
3: Každé všední dopoledne v 10 hodin. U nás.
2: Míň.
3: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku. Všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: 100 lidí.
3: Dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: 100 lidí. 100 chutí.
3: 10 hodin u nás na Blaníku.
4: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme.
3: U nás na Blaníku.
4: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každé.
3: Na Blaníku.
4: 100 lidí, 100 chutí, nerozlišujeme. Pražíme pro
3: Blaníku.
4: 100 lidí, 100 chutí, nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. 100 lidí, 100 chutí, nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Od 100 chutí, nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Octivá čerstvá káva, nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Octivá čerstvá káva pražená v Posme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Octivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Každého. Coffee Limit. Octivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávojc. Coffee Limit. Octivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávojc.cz. Octivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávojc.cz. Octivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávojc.cz. Káva pražená v Posázaví. Kávojc.cz. Pazaví. Kávoj.cz. Kávoj.cz.

další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit přiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.zích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenas.cz/v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenas.cz/futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenas.cz/sklad.cz. Se ti nikam nechce, můžeš

Moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 8 minut. Do Prahy dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 8 minut. Na Prahy dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 8 minut. Rychleji než autem, už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně, už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. Hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme. Pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Vlaky. Zamilujte si je taky. Zamilujte si je taky.

0: tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilní U s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Čerma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte
0: tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní místo pro
0: U. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narození.
0: E-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narození.
0: Příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní
0: Česku.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše po firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodin to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Vibrační
1: rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Vibrační válec 3 nebo 4
1: hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny.
1: Těšíme se na vás.
2: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500
1: se na vás.
2: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den. SFZ Tománek. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna pro 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna pro stavební stroj tuny jen za 1500 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna pro stavební stroj i pro 1500 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna pro stavební stroj i pro nářadí za akční na den. SFZ Tománek. Půjčovna pro stavební stroj i pro nářadí za akční ceny. Poradí vysvětlíme, SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firelandu nebo na www. Vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firelandu nebo na www. Půjčovna Renta osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firelandu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. Vedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firelandu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek v Ostravě Kunčičkách vedle Firelandu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Kunčičkách vedle Firelandu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Dobrý
2: nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Dobrná.
2: www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Do Brna, do Prahy.
2: Rental.cz, SFZ Tománek.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte,
2: SFZ Tománek.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte,
2: Tománek.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem s ostravním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Pražských drah. Jeďte, jeďte.

0: i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na
0: října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
0: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče
0: 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega se
0: 10. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava. Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futbu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Kač Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme
1: CZ. Ostrava u Futura.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební
1: Ostrava u Futura.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební
1: Futura.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé bu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Konstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme Polská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejspolečnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitní a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce z konstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až očí rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Procent levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Míny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
3: Ford.
2: Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
3: Ford malý a velký.
2: A velké rekonstrukce CZ.
3: Ford malý a velký.
2: Konstrukce CZ.
3: Ford malý a velký. Ford
2: CZ.

0: Bangkok čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 700. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 000. Si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771. Letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 000. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 350. Za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. No, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jedni za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 1354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 54 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Tak co jí koupíme?
0: Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Tak co jí koupíme? Přála si?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když...
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat...
2: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat...
2: Vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
3: House running.
1: Jízdu v supitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
3: House running.
1: Jízdu v supersportu.
3: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
3: House running.
1: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek večeři.
1: Pobyt pro dva.
3: House running.
1: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek.
1: Pobyt pro dva.
3: House running.
1: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou House running.
1: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete
3: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete
3: zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledej masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
1: Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
1: vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
4: zážitky
1: opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
4: zážitky.cz
1: každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte
4: na
3: zážitky.cz.
5: Jsem horská.
3: Lepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Jsem horská gorila.
3: Lepší hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Jsem horská gorila.
4: Firmanazážitky.cz.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Zážitky.cz.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek.cz.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
5: Gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek ne...
5: Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila.
6: Pomůže vám i horským gorila.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: I horským gorila.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorové gorila.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
5: Gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
5: Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee.

0: Tam, kde slunce do očí bije, tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie. Kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Venkovní do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem. Přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Jacko Design CZ.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu?
0: CZ.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřic. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. A potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé. Dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.zemanlitoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
2: Mega sekáč
1: po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
2: Mega sekáč Ostrava u
1: Futurice. www.levnekomíny.cz.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: Nové
1: www.levnekomíny.cz.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: Nové zimní zboží
1: komíny.cz.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: Nové zimní zboží od
1: Z.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: Nové zimní zboží od
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně
2: ač Ostrava u Futura.
0: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
2: Mimo Futura.
0: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno. Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. 10. října. Mimořádně otevřeno.

0: do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení. Unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnného projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorila horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.gorillacoffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Jdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Nejen ve zvuku, ale
0: na www.bushman.cz.
1: Nejen ve zvuku, ale i v
0: www.bushman.cz.
1: Nejen ve zvuku, ale i v obraze. Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je
1: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník.
1: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu.
1: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu.
1: Ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích. Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
3: Videa ze
2: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
3: Videa ze
2: Blaník na našem webu a sociálních sítích.
3: Videa ze studia.
2: Fotky na našem webu a sociálních sítích.
3: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí a sociálních sítích.
3: Videa ze studia.
2: Fotky z našich sociálních sítích.
3: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí
3: i zajímavé příběhy.
2: Videa
3: ze studia.
2: Fotky z našich akcí
3: i zajímavé příběhy vašich oblíbených ze studia.
2: Fotky z našich akcí
3: i zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů. Zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o
3: vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
3: To všech moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
3: To všechno je Blaník.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
3: To všechno je Blaník.
2: Soutěže o lákavé ceny.
3: To všechno je Blaník
1: na Facebooku a Instagramu.
2: Soutěže o lákavé ceny.
3: To všechno je Blaník
1: na Facebooku a Instagramu.
2: O lákavé ceny.
3: To všechno je Blaník
1: na Facebooku a Instagramu.
3: To všechno je Blaník
1: na Facebooku a Instagramu.
3: Všechno je Blaník
1: na Facebooku a Instagramu.
3: Blaník
1: na Facebooku a Instagramu.
3: Instagramu.
1: Instagramu.
3: Instagramu.

0: Ostrava. Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my. Ostrava velký, na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava. Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Východ slunce nad...
0: Tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu.
0: My. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť...
0: Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé azijské...
0: a Opava.
1: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé azijské kuchyně v Bali. Nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé azijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé azijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Tokiu. Chuť pravé azijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si pravé azijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám ne... Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky. Hezky.

0: nedospět.
1: Horký čaj a...
0: Že je lepší nedospět.
1: Horký čaj a k tomu pohled...
0: Lepší nedospět.
1: Horký čaj a k tomu pohled na barevné...
0: Dospět.
1: Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny strom. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
2: Pohodový.
1: K tomu pohled na barevné koruny stromů.
2: Pohodový podzim
3: s Blaníkem.
1: Na barevné koruny stromů.
2: Pohodový podzim
3: s Blaníkem.
1: Koruny stromů.
2: Pohodový podzim
3: s Blaníkem.
1: Stromů.
2: Pohodový podzim
3: s Blaníkem.
2: Pohodový podzim
3: s Blaníkem.
2: S Blaníkem.
3: Blaníkem.

0: čeká. Je přesný čas, no co nás čeká.
1: Jsme Planík a máme pro vás další...
0: No co nás čeká.
1: Jsme Planík a máme pro vás další...
0: Čeká.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu. Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu. Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A já už vítám ve studiu Sak.
1: A máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A já už
1: vás další dobrou zprávu.
0: A já už vítám ve studiu Sáru. Ahoj.
2: Ahoj i
1: dobrou zprávu.
0: A já už vítám ve studiu Sáru. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Dobrou zprávu.
0: A já už vítám ve studiu Sáru. Ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne.
0: A já už vítám ve studiu Sáru. Ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem.
0: A už vítám ve studiu Sáru. Ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem. Česká příroda.
0: Studiu Sáru. Ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem. Česká příroda je
0: pro. Ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem. Česká příroda je po letošní.
0: Ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem. Česká příroda je po letošní. Ivi a hezké odpoledne všem. Česká příroda je po letošní podzimní vlně dobrovolnické odpoledne všem. Česká příroda je po letošní podzimní vlně dobrovolnické akce všem. Česká příroda je po letošní podzimní vlně dobrovolnické akce Ukliďme svět. Česká příroda je po letošní podzimní vlně dobrovolnické akce Ukliďme svět. Příroda je po letošní podzimní vlně dobrovolnické akce Ukliďme svět zase o něco čistší. Podzimní vlně dobrovolnické akce Ukliďme svět zase o něco dní vlně dobrovolnické akce Ukliďme svět zase o něco čistší. Do úklidu lesů chce Ukliďme svět zase o něco čistší. Do úklidu lesů, parků a svět zase o něco čistší. Do úklidu lesů, parků a okolí obcí se o něco čistší. Do úklidu lesů, parků a okolí obcí se během hlavní části. Do úklidu lesů, parků a okolí obcí se během hlavní části kampaně. Úklidu lesů, parků a okolí obcí se během hlavní části kampaně, tedy od 18. parků a okolí obcí se během hlavní části kampaně, tedy od 18. a okolí obcí se během hlavní části kampaně, tedy od 18. do 20. září se během hlavní části kampaně, tedy od 18. do 20. září zapojím hlavní části kampaně, tedy od 18. do 20. září zapojím kampaně, tedy od 18. do 20. září zapojili tisíce lidí z celé republiky, tedy od 18. do 20. září zapojili tisíce lidí z celé republiky, tého do 20. září zapojili tisíce lidí z celé republiky a teď už jsou k dispozici 20. září zapojili tisíce lidí z celé republiky a teď už jsou zapojili tisíce lidí z celé republiky a teď už jsou k dispozici první výsledky. A teď už jsou k dispozici první výsledky. 8327 dobrovolníků k dispozici první výsledky. 8327 dobrovolníků výsledky. 8327 dobrovolníků společně odklidky. 8327 dobrovolníků společně odklidilo. 8327 dobrovolníků společně odklidilo 21527 dobrovolníků společně odklidilo 21507 dobrovolníků společně odklidilo 21524 kilogramů společně odklidilo 21524 kilogramů odpadu. Odklidilo 21524 kilogramů odpadu. 21524 kilogramů odpadu. Obrovskou část dobrovolníků 1524 kilogramů odpadu. Obrovskou část dobrovolníků tvořili 24 kilogramů odpadu. Obrovskou část dobrovolníků tvořili děti a mladí lidé kilogramů odpadu. Obrovskou část dobrovolníků tvořili děti a mladí lidé celých odpadu. Obrovskou část dobrovolníků tvořili děti a mladí lidé celých obrovskou část dobrovolníků tvořili děti a mladí lidé. Celých 80% účast dobrovolníků tvořili děti a mladí lidé. Celých 80% účastníků tvořili děti a mladí lidé. Celých 80% účastníků bylo mladších 18 lidé. Celých 80% účastníků bylo mladších 18 let. Celých 80% účastníků bylo mladších.

0: 18 let. 90% účastníků bylo mladších 18 let. Dalším úspěchem akce účastníků bylo mladších 18 let. Dalším úspěchem akce je to, že 4387 kilogramů sezbíraného skla, že 4387 kilogramů sezbíraného skla plastu, 1387 kilogramů sezbíraného skla plastu a 87 kilogramů sezbíraného skla plastu a papíru se navíc 7 kilogramů sezbíraného skla plastu a papíru se navíc podařilo vytřídit kilogramů sezbíraného skla plastu a papíru se navíc podařilo vytřídit recyklaného skla plastu a papíru se navíc podařilo vytřídit k recyklaci. A jak se v Číně plastu a papíru se navíc podařilo vytřídit k recyklaci. A jak se v čísle papíru se navíc podařilo vytřídit k recyklaci. A jak se v číslech lišil letošní ročník, podařilo vytřídit k recyklaci. A jak se v číslech lišil letošní ročník s tím loňský vytřídit k recyklaci. A jak se v číslech lišil letošní ročník s tím loňským, řekne koordinátorka. A jak se v číslech lišil letošní ročník s tím loňským, řekne koordinátor. Se v číslech lišil letošní ročník s tím loňským, řekne koordinátorka akce Veronika Andršil. Letošní ročník s tím loňským, řekne koordinátorka akce Veronika ročník s tím loňským, řekne koordinátorka akce Veronika Andrlová Zítko. S tím loňským, řekne koordinátorka akce Veronika Andrlová Zítková.
1: Počet úklidů
0: s tím řekne koordinátorka akce Veronika Andrlová Zítková.
1: Počet
0: koordinátorka akce Veronika Andrlová Zítková.
1: Počet úklidových akcí vzrostl.
0: Akce Veronika Andrlová Zítková.
1: Počet úklidových akcí vzrostl.
0: Veronika Andrlová Zítková.
1: Počet úklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu vyrazil
0: Andrlová Zítková.
1: Počet úklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu vyrazil úklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A za vzrostl o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbíral a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tu nepořádku 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tu nepořádku více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tu nepořádku, letos už váha ukazuje, zatímco v loni pozbírali necelých 15 tu nepořádku, letos už váha ukazuje pozbírali necelých 15 tu nepořádku, letos už váha ukazuje přes 21,15 tu nepořádku, letos už váha ukazuje přes 21 tun, 15 tu nepořádku, letos už váha ukazuje přes 21 tun. Je skvělé vidět, že pořádku, letos už váha ukazuje přes 21 tun. Je skvělé vidět, že lidem není letos už váha ukazuje přes 21 tun. Je skvělé vidět, že lidem není váha ukazuje přes 21 tun. Je skvělé vidět, že lidem není stav životního prostředí je přes 21 tun. Je skvělé vidět, že lidem není stav životního prostředí lhostej 21 tun. Je skvělé vidět, že lidem není stav životního prostředí lhostejný a chtějí tun. Je skvělé vidět, že lidem není stav životního prostředí lhostejný a chtějí své okolí. Je skvělé vidět, že lidem není stav životního prostředí lhostejný a chtějí své okolí aktivně vidět, že lidem není stav životního prostředí lhostejný a chtějí své okolí aktivně měnit. Není stav životního prostředí lhostejný a chtějí své okolí aktivně měnit k lepšímu. A životního prostředí lhostejný a chtějí své okolí aktivně měnit k lepšímu.
0: A pokud byste
1: se lhostejný a chtějí své okolí aktivně měnit k lepšímu.
0: A pokud byste se
1: chtěli a chtějí své okolí aktivně měnit k lepšímu.
0: A pokud byste se chtěli přidat i vy na webu
1: své okolí aktivně měnit k lepšímu.
0: A pokud byste se chtěli přidat i vy na webu ukliďme
1: aktivně měnit k lepšímu.
0: A pokud byste se chtěli přidat i vy, na webu Ukliďme svět najdete mapu úklidů, které se konají během října a listopadu. A můj svět najdete mapu úklidů, které se konají během října a listopadu. A můžete se přidat mapu úklidů, které se konají během října a listopadu. A můžete se přihlásit k dů, které se konají během října a listopadu. A můžete se přihlásit k

0: některému z nich, nebo se nají během října a listopadu a můžete se přihlásit k některému z nich, nebo si můžete a listopadu a můžete se přihlásit k některému z nich, nebo si můžete zaregistrovat a můžete se přihlásit k některému z nich, nebo si můžete zaregistrovat vlastní úklid a získat přihlásit k některému z nich, nebo si můžete zaregistrovat vlastní úklid a získat zdarma mému z nich, nebo si můžete zaregistrovat vlastní úklid a získat zdarma pytle a ruka získat zdarma pytle a rukavice. A kdo to letos nestihne, další velká úklidová vlce. A kdo to letos nestihne, další velká úklidová vlna přijde na jaře 2027. No. Stihne další velká úklidová vlna přijde na jaře 2027. Další velká úklidová vlna přijde na jaře 2027.
1: No tak všem těm
0: úklidová vlna přijde na jaře 2027.
1: No tak všem těm
0: a přijde na jaře 2027.
1: No tak všem těm tisícům do
0: jaře 2027.
1: No tak všem těm tisícům dobrovolníků, kteří
0: 2027.
1: No tak všem těm tisícům dobrovolníků, kteří uklízeli
0: 7.
1: No tak všem těm tisícům dobrovolníků, kteří uklízeli. Tak všem těm tisícům dobrovolníků, kteří uklízeli ze srdce. Těm tisícům dobrovolníků, kteří uklízeli ze srdce, děkujeme. A tisícům dobrovolníků, kteří uklízeli ze srdce, děkujeme. A všem tisícům, no možná jich nebylo tisíce, možná to byly stovky, možná desítky, kteří dělají ten,
2: Poslouchej své místo ti nejlepší z

0: nejlepších.
1: Posluchači Blaníku,
0: přidejte se k nám nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači Blaníku,
0: přidejte se k nám i vy na z nejlepších.
1: Posluchači Blaníku,
0: přidejte se k nám i vy.
1: Posluchači Blaníku,
0: přidejte se k nám i vy na webu.
1: Posluchači Blaníku,
0: přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedni Blaníku.
0: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jedním.
0: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z
0: nás. I vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Každý den radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Každý den tu pro Blaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Každý den tu pro vás máme něco.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Každý den tu pro vás máme něco nového.
1: Buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Každý den tu pro vás máme něco nového.
1: Nebo jednou z nás.
0: Každý den tu pro vás máme něco nového. Co jinde máme něco nového. Co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
0: Co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
0: Jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník. Klub posluchačů Rádia Blaník. Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Paní ředitelko
2: Rádia Blaník.
3: Paní ředitelko, můžu na chvíli?
2: Blaník.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme.
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme.
4: Dvojnásobné rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme.
4: Dvojnásobné investice. Přijmete to riziko.
5: Musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme.
4: Dvojnásobné investice. Přijmete to riziko.
5: Vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme.
4: Dvojnásobné investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
4: Výběr.
5: Rozšíříme.
4: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
4: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
4: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
4: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Vše, co potřebuji.
6: George Business. Česká spořitelna.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
6: Česká spořitelna.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 21 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 50 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 24,90. Lidl. To se

0: vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
1: Šéfe, došel matroš.
0: Se vyplatí.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šla.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapala.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapala.
1: Došel matroš.
2: Aby stavba šlapala. Musí šlapala. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na Neymat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejnu. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin. Naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin. Přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat.
3: Stavmat.
2: Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat.
3: Stavmat.
2: Držíme za kartu. Stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat.
3: Stavmat.
2: Držíme za nejbližší prodejně stavebnin Stavmat.
3: Stavmat.
2: Držíme zakázky v pohybu. Stavebnin Stavmat.
3: Stavmat.
2: Držíme zakázky v pohybu.
3: Stavmat.
2: Držíme zakázky v pohybu.
4: Jsou dny dobré, lepší.
2: Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Jsou dny dobré, lepší.
5: A pak jsou tu Allegro.
2: Zakázky v pohybu.
4: Jsou dny dobré, lepší.
5: A pak jsou tu Allegro Days.
2: Ty pohybu.
4: Jsou dny dobré, lepší.
5: A pak jsou tu Allegro Days.
4: Ty nejlepší dny na...
5: Jsou dny dobré, lepší.
4: A pak jsou tu Allegro Days.
5: Ty nejlepší dny na nákup.
4: Jsou dny dobré, lepší.
5: A pak jsou tu Allegro Days.
4: Ty nejlepší dny na nákupy.
5: Lepší.
4: A pak jsou tu Allegro Days.
5: Ty nejlepší dny na nákupy.
4: Nyní šeba kapsičky.
5: Jsou tu Allegro Days.
4: Ty nejlepší dny na nákupy.
5: Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr.
4: Allegro Days.
5: Ty nejlepší dny na nákupy.
4: Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr.
5: Nejlepší dny na nákupy.
4: Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr. 72 kusů na nákupy.
5: Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13%.
4: Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 750 pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 750 drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Kaufland
4: za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Kaufland Card
4: 59 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Kaufland Card Extra
4: korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
4: Allegro Days jen do 18. října.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
4: A 18. října.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body.
4: Jina.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte si Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland.
6: Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland
6: Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra
6: a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný.
6: Extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15.
6: Výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Helmu Flankart Extra Miller Milch

Blaníku 14. Susy Quattro na Blaníku 14 hodin 40 minut. Susy Quattro na Blaníku 14 hodin 40 minut. Susy Quattro na Blaníku 14 hodin 40 minut je přesný čas. Susy Quattro na Blaníku 14 hodin 40 minut je přesný čas. No, co nás čeká? Quattro na Blaníku 14 hodin 40 minut je přesný čas. No, co nás čeká? Blaníku 14 hodin 40 minut je přesný čas. No, co nás

0: mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Pstra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 40 milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 40 mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října 90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října Kaufland. Tak čup za 49,90 až do 13. října Kaufland.
1: Tak co, soused?
0: 49,90 až do 13. října Kaufland.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
0: 90 až do 13. října Kaufland.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
0: Až do 13. října Kaufland.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám.
0: Ina, Kaufland.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekece, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej. Citroën gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou...
2: A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu.
2: Nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny a
1: kecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka. Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Ruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 30. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: A co?
3: Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: A co vaše?
3: Mrkněte na Citroen.cz.
4: A co vaše úspory v penzí?
3: Citroen.cz.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělá... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě.
4: Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď.
4: Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k N.
4: Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
4: Na spí.
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový... Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 N. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod. Růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz.

0: 1000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás za pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Tati, a pro mě...
0: Na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Tati, a...
0: CZ. NN. Na vás záleží.
1: Tati, a promění se vytříděná petle.
0: NN. Na vás záleží.
1: Tati, a promění se vytříděná petle v novou.
0: Na vás záleží.
1: Tati, a promění se vytříděná petle v novou s mým ob...
0: Záleží.
1: Tati, a promění se vytříděná petle v novou s mým oblíbeným džusík. Tati, a promění se vytříděná petle v novou s mým oblíbeným džusíkem. A promění se vytříděná petle v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění.
1: Promění se vytříděná petle v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění.
1: A v novou sukříděná petle v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění.
1: A v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění.
1: A v novou sukínku.
2: Promění.
1: A v novou sukínku.
2: Promění.
1: A v paraplíčko.
2: Promění.
1: I na sukínku.
2: Promění.
1: A v paraplíčko.
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky.
2: Promění.
1: A v paraplíčko.
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky.
2: I v o...
1: A v paraplíčko.
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky.
2: I v obal.
1: Paraplíčko.
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky.
2: I v obal.
1: A v...
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky.
2: I v obal.
1: A v baťůžek.
2: Ano, v to...
1: I na obal pro pastelky.
2: I v obal.
1: A v baťůžek.
2: Ano, v tohle všechno se mu...
1: I na obal pro pastelky.
2: I v obal.
1: A v baťůžek.
2: Ano, v tohle všechno se mu...
1: Pastelky.
2: I v obal.
1: A v baťůžek.
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit. I v obal.
1: A v baťůžek.
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit. Zvycíl.
1: A v baťůžek.
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví
1: může...
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout...
2: Tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí...
2: No se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí.
2: Petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty. Taky může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
3: Mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
3: Užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí?
3: A... Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž.
3: Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
3: Vy.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více.
1: Petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více na cesta odpadu CZ.
1: Vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více na cesta odpadu CZ.
1: Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více na cesta odpadu CZ.
4: Super ceny.
1: A...
2: Běž už.
3: Více na cesta odpadu CZ.
4: Super ceny bez čekání na...
3: Cena cesta odpadu CZ.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba ment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací, stávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color, zvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 prací, minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 prací měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 prací dávek jen za... Kupte třeba Persil prací gel color 66 prací dávek jen za 229 korun. Persil prací gel color 66 prací dávek jen za 229 korun. Prací gel color

0: 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. Pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. Akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék?
0: Hodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet?
0: Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku.
0: Pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte.
1: Budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte.
1: Plácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků.
1: Prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Nissan Days jsou tady.
0: CZ. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan.
0: Benu. Rádi vám poradíme.
3: Nissan Days jsou tady.
0: Poradíme.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 100. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc. Jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let. A sadou 50 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídnou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky ak. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Zdravíčko
3: akce na Nissan.cz. Nissan.cz.
4: Zdravíčko sousede, založíte. Zdravíčko sousede, založíte mě, já jsem. Zdravíčko sousede, založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit lodi. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Mě, já jsem se rozhodl proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli.

0: s manželkou. No tak nic. Rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli s manželkou. No tak nic, no. Loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli s manželkou. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: Snou zimní zahradu a ještě bychom chtěli s manželkou. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: Zahradu a ještě bychom chtěli s manželkou. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční
0: chtěli s manželkou. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
0: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.
0: No.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. U nás. Komerční banka. Více na KBCZ.
2: Smím hlasem.
1: Komerční banka. Více na KBCZ.
2: Smím hlasem mi pomohla.
1: Více na KBCZ.
2: Smím hlasem mi pomohla AI.
1: KBCZ.
2: Smím hlasem mi pomohla AI. Smím hlasem mi pomohla AI. Paní. Smím hlasem mi pomohla AI. Paníčci. Mým hlasem mi pomohla AI. Paníčci. Máte doma nemoc. Pomohla AI. Paníčci. Máte doma AI. Paníčci. Máte doma nemocného mazlíčka. Paníčci. Máte doma nemocného mazlíčka. A na pořádnou léčbu. Paníčci. Máte doma nemocného mazlíčka. A na pořádnou léčbu penízky nestačí. Máte doma nemocného mazlíčka. A na pořádnou léčbu penízky nestačí. Doma nemocného mazlíčka. A na pořádnou léčbu penízky nestačí. Tak poslouchej, mazlíčka. A na pořádnou léčbu penízky nestačí. Tak poslouchejte. Penny vám. A na pořádnou léčbu penízky nestačí. Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou darnou léčbu penízky nestačí. Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Penízky nestačí. Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete své. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit. Pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky. Do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky C. Do listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky CZ. Můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky CZ. A Penny vybraným mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky CZ. A Penny vybraným mazlíčkům tlapky hezky česky CZ. A Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinářský CZ. A Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zabraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatuj potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte tlapky péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte tlapky hezky česky CZ. Zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte tlapky hezky česky CZ. Bude hezky na tom světě. Tak pamatujte tlapky hezky česky CZ.
3: Pohodové české rádio.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Báseň, co by ti šla k tělu. Co by ti šla k tělu. Je, co by ti

Chtěl bych jednoduchou prostou, jednoduchou prostou. Chtěl bych na mou věru prostou, chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k... Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Co by ti šla k pleti. Báseň, co budou šla k pleti. Báseň, co budou. Báseň, co budou. Učit. Báseň, co budou. Učit se.

Chtěl bych napsat básen. Chtěl bych napsat básen. Báseň plnou. Chtěl bych napsat básen. Báseň plnou. Báseň plnou citu. O tom, jak se mi stejí.

O tom, jak se mi stejská. O tom, jak se mi stejská. Jak moc chybíš mi tu, jak se mi stejská.

chtěl by... Chtěl bych napsat báseň. Chtěl bych napsat báseň. Chtěl bych napsat báseň. Chtěl bych napsat báseň. Chtěl bych napsat báseň.

Chtěl bych napsat básek, moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat básek tu. Chtěl bych napsat básek. Chtěl bych napsat básek.

0: Hezky. Hezky česk. Hezky česky.
1: Jsme.
0: Hezky česky.
1: Jsme Radio Planet.
0: Hezky česky.
1: Jsme Radio Planet.
0: Hezky česky.
1: Jsme Radio Planet.
0: Hezky česky.
1: Jsme Radio Planet.
0: Česky.
1: Jsme Radio Planet.

chtěl bych pro tebe jako Karel Hynek. Chtěl bych pro tebe napsat Karel Hynek. Chtěl bych pro tebe napsat Hynek. Chtěl bych pro tebe napsat. Chtěl bych pro tebe napsat něco. Chtěl bych pro tebe napsat něco. Chtěl bych pro tebe napsat něco. Tebe napsat.

co by ti šla. Chtěl bych napsat básem, co by ti šla k duhu. Chtěl bych napsat básem, co by ti šla k duhu. Co by ti šla k duhu.

0: Protože po 15. vás, to už budeme vysílat další odpolední hodinku. Protože po 15. vás čekají další pí odpolední hodinku. Protože po 15. vás čekají další písničky. Hodinku. Protože po 15. vás čekají další písničky.
1: Vždycky jsem to já.
0: Protože po 15. vás čekají další písničky.
1: Vždycky jsem to já.
0: Po 15. vás čekají další písničky.
1: Vždycky jsem to já.
0: Vás čekají další písničky.
1: Vždycky jsem to já.
0: Další písničky.
1: Vždycky jsem to já.
0: Dalibor Jandy.
1: Vždycky jsem to já.
0: Dalibor Janda a vždycky jsem.
1: Jsem to já.
0: Dalibor Janda a vždycky jsem to já.
1: Já.
0: Dalibor Janda a vždycky jsem to já. Nebo Věra Špinarová. Dalibor Janda a vždycky jsem to já. Nebo Věra Špinarová. Dalibor Janda a vždycky jsem to já. Nebo Věra Špinarová. Dalibor Janda a vždycky jsem to já. Nebo Věra Špinarová.
2: To víš.
0: Vždycky jsem to já. Nebo Věra Špinarová.
2: To víš.
0: Sny. To já. Nebo Věra Špinarová.
2: To víš. Sny jsou.
0: Nebo Věra Špinarová.
2: To víš. Sny zůstanou.
0: A dáme Narová.
2: To víš.

Počkejte, vy mi chcete říct... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc... Ano! Chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc... Ano! Že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc... Ano! Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc... Ano! V autocentrále právě probíhá obří... ...ušetřit až 110 tisíc... Ano! V autocentrále právě probíhá obří výprodej... ...110 tisíc... Ano! V autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových voz... Ano!

0: čtyřikrát týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava SkyTime a pohodl Chargy čtyřikrát týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava SkyTime a pohodlný prostor čtyřikrát týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava SkyTime a pohodlný prostor pro nohy. Objevně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava SkyTime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava SkyTime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, platná zábava SkyTime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy, SkyTime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnohem a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Let Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Letenky na Air Arabia sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katowice Air. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport. Miluji létat. .com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport. Miluji létat. V cestovních kancelářích. Katowice Airport. Miluji létat. Katowice Airport. Miluji létat. Katowice Airport. Miluji létat. Miluji létat.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí.
2: Hezké
1: počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová, do Česka přichází. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová, do Česka přichází ochlazení. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová, do Česka přichází ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová, do Česka přichází ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku teploty v noci 9 a Anna Pechová, do Česka přichází ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku teploty v noci 9 až 5 stupňů, do Česka přichází ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku teploty v noci 9 až 5 stupňů, zítra přichází ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku teploty v noci 9 až 5 stupňů, zítra ráno dopoledne na Moravě a ve Slezsku teploty v noci 9 až 5 stupňů, zítra ráno dopoledne ještě místy polojasné. Ve Slezsku teploty v noci 9 až 5 stupňů, zítra ráno dopoledne ještě místy polojasné. Teploty v noci 9 až 5 stupňů, zítra ráno dopoledne ještě místy polojasno, postupně oblačno a 9 až 5 stupňů, zítra ráno dopoledne ještě místy polojasno, postupně oblačno 5 stupňů, zítra ráno dopoledne ještě místy polojasno, postupně oblačno až zataženo slabý. Zítra ráno dopoledne ještě místy polojasno, postupně oblačno až zataženo slabý. Dopoledne ještě místy polojasno, postupně oblačno až zataženo slabý déšť. V odpolední místy polojasno, postupně oblačno až zataženo slabý déšť. V odpoledních maximech pak na měsíčno postupně oblačno až zataženo slabý déšť. V odpoledních maximech pak naměříme už oblačno až zataženo slabý déšť. V odpoledních maximech pak naměříme už jen až zataženo slabý déšť. V odpoledních maximech pak naměříme už jen 12 až 16 slabý déšť. V odpoledních maximech pak naměříme už jen 12 až 16. Teď se vydáme déšť. V odpoledních maximech pak naměříme už jen 12 až 16. Teď se vydáme na cesty. V odpoledních maximech pak naměříme už jen 12 až 16. Teď se vydáme na cesty.
3: Mami.
2: V maximech pak naměříme už jen 12 až 16. Teď se vydáme na cesty.
3: Mami.
2: Pak naměříme už jen 12 až 16. Teď se vydáme na cesty.
3: Mami, proč máme všechno?
2: Už jen 12 až 16. Teď se vydáme na cesty.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: 12 až 16. Teď se vydáme na cesty.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To je 12. Teď se vydáme na cesty.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej.
2: Na cesty.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily v konceptu mi...
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily v konceptu...
3: Proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí ukaž...
3: Všechno od konceptu.
4: To jen se

0: Kodiaq. Prodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem z vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si Fabia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte s výhodou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte s ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný. Využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Tuto zimu.
0: Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Tuto zimu.
0: Ostravě a Karviné.
1: Tuto zimu.
0: Karviné.
1: Tuto zimu.
2: Objevte Emiráty.
1: Tuto zimu.
2: Objevte Emiráty nebo
1: pokračujte. Tuto zimu.
2: Objevte Emiráty nebo pokračujte s. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už se. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice. Nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice. Jděte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přijde do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovice. 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah. Prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně na palubě. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně na palubě na vás čeká. Spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně na palubě na vás čeká. Čeká bezplatná zábava Sky Melety z Katovic do Sharjah

0: zeptej, tatínka.
1: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličku.
2: Zeptu.
0: To jen se zeptej, tatínka.
1: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
0: Jen se zeptej, tatínka.
1: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
1: Chytka. Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno.
1: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život.
1: U každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život.
1: I na maličkosti.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život.
1: Maličkosti.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Vymyšleno pro život.
5: Za volantem. Blaník za volantem.
6: Pozor, dejte.
5: Blaník za volantem.
6: Pozor, dejte.
5: Blaník za volantem.
6: Pozor, dejte v Prostějově v ulici Vápenka.
5: Blaník za volantem.
6: Pozor, dejte v Prostějově v ulici Vápenice poblíž.
5: Blaník za volantem.
6: Pozor, dejte v Prostějově v ulici Vápenice poblíž Kruhového.
5: Za volantem.
6: Pozor, dejte v Prostějově v ulici Vápenice poblíž Kruhového objezdu. Pozor, dejte v Prostějově v ulici Vápenice poblíž Kruhového objezdu. Stojí tam odstavené. V Prostějově v ulici Vápenice poblíž Kruhového objezdu. Stojí tam odstavené. V ulici Vápenice poblíž Kruhového objezdu. Stojí tam odstavené nákladní auto. Vápenice poblíž Kruhového objezdu. Stojí tam odstavené nákladní auto. Spozor Kruhového objezdu. Stojí tam odstavené nákladní auto. Spozorněte také na objezdu, stojí tam odstavené nákladní auto. Spozorněte také na trase Střince, stojí tam odstavené nákladní auto. Spozorněte také na trase Střince směrem na Frýd, odstavené nákladní auto. Spozorněte také na trase Střince směrem na nákladní auto. Spozorněte také na trase Střince směrem na Frýdek Místek u sjezdu. Spozorněte také na trase Střince směrem na Frýdek Místek u sjezdu na Nebo. Borik. Pozorněte také na trase Střince směrem na Frýdek Místek u sjezdu na Nebory, kde v levém na trase Střince směrem na Frýdek Místek u sjezdu na Nebory, kde v levém pruhu Střince směrem na Frýdek Místek u sjezdu na Nebory, kde v levém pruhu pracují silničáři na Frýdek Místek u sjezdu na Nebory, kde v levém pruhu pracují silničáři na údržbě Místek u sjezdu na Nebory, kde v levém pruhu pracují silničáři na údržbě vozovky budu na Nebory, kde v levém pruhu pracují silničáři na údržbě vozovky, budou tady do pěti otvory, kde v levém pruhu pracují silničáři na údržbě vozovky, budou tady do pěti odpoledne. Pruhu pracují silničáři na údržbě vozovky, budou tady do pěti odpoledne, tak je nepřehlédněte. Silničáři na údržbě vozovky, budou tady do pěti odpoledne, tak je nepřehlédněte. Silničáři na údržbě vozovky, budou tady do pěti odpoledne, tak je nepřehlédněte. Vozovky budou tady do pěti odpoledne, tak je nepřehlédněte. Na trase ze Slovenska směrem na budou tady do pěti odpoledne, tak je nepřehlédněte. Na trase ze Slovenska směrem na pěti odpoledne, tak je nepřehlédněte. Na trase ze Slovenska směrem na Uherský Brod na je nepřehlédněte. Na trase ze Slovenska směrem na Uherský Brod na výjezdu ze Starého. Na trase ze Slovenska směrem na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova. Jsou ze Slovenska směrem na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova. Jsou rovněž silničáři i Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova. Jsou rovněž silničáři a budou tady do pěti výjezdu ze Starého Hrozenkova. Jsou rovněž silničáři a budou tady do pěti. I tady doporučujeme silničáři a budou tady do pěti. I tady doporučujeme zvýšit pozornost. Přejeme a budou tady do pěti. I tady doporučujeme zvýšit pozornost. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně. I tady doporučujeme zvýšit pozornost. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod. Teď doporučujeme zvýšit pozornost. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod. Teď už jsou tu zprávy. Zvýšit pozornost. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod. Teď už jsou tu zprávy. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod. Teď už jsou tu zprávy.
7: Šťastnou cestu domů.
6: Šťastnou cestu hlavně bez nehod. Teď už jsou tu zprávy.
7: Šťastnou cestu domů přejí.
6: Cestu hlavně bez nehod. Teď už jsou tu zprávy.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.
6: Nehod. Teď už jsou tu zprávy.

0: 7 minut nás dělí od 15. 7 minut nás dělí od 15. hodiny za chvíli. 7 minut nás dělí od 15. hodiny. 7 minut nás dělí od 15. hodiny za chvilku počasí doprava. 7 minut nás dělí od 15. hodiny za chvilku počasí doprava a další. 7 minut nás dělí od 15. hodiny za chvilku počasí doprava a další zprávy. Dělí od 15. hodiny za chvilku počasí doprava a další zprávy. 15. hodiny za chvilku počasí doprava a další zprávy. Rádio. Chvilku počasí doprava a další zprávy. Rádio Blaník. Doprava a další zprávy. Rádio Blaník. A další zprávy. Rádio
1: Blaník. Poslouchávy. Rádio Blaník. Posloucháte. Rádio Blaník. Posloucháte. Rádio Blaník. Posloucháte. Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio. Rádio.
2: Počkejte.

0: Zahubičku.cz. Kvalitní
1: zprávy.
0: Šťastnou cestu domů přejí matrace Zahubičku.cz. Kvalitní české Šťastnou cestu domů přejí matrace Zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace. Cestu domů přejí matrace Zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše přejí matrace Zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolce Zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz Bolavá záda. www.matracezahubičku.cz www.matracezahubičku.cz www.matracezahubičku.cz

Cenové stropy na pohonné hmoty budou vyšší. Naftou budou Monika Holubová. Cenové stropy na pohonné hmoty budou vyšší. Naftou budou moci zítra pová. Cenové stropy na pohonné hmoty budou vyšší. Naftou budou moci zítra provozovatele. Cenové stropy na pohonné hmoty budou vyšší. Naftou budou moci zítra provozovatele benzínek prodávat maximálně hmoty budou vyšší. Naftou budou moci zítra provozovatele benzínek prodávat maty budou vyšší. Naftou budou moci zítra provozovatele benzínek prodávat maximálně za 40 Naftou budou moci zítra provozovatele benzínek prodávat maximálně za 47 korun a 29 moci zítra provozovatele benzínek prodávat maximálně za 47 korun a 29 haléřů za litr. Tedy obyvatele benzínek prodávat maximálně za 47 korun a 29 haléřů za litr. Tedy o 6 haléřů prodávat maximálně za 47 korun a 29 haléřů za litr. Tedy o 6 haléřů maximálně za 47 korun a 29 haléřů za litr. Tedy o 6 haléřů dráž než 47 korun a 29 haléřů za litr, tedy o 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu pak ne a 29 haléřů za litr, tedy o 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu 10 haléřů za litr, tedy o 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu pak nejvyšší povolená cena vzroste o 4, tedy o 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu pak nejvyšší povolená cena vzroste o 4 haléřů dráž než dnes. U benzínu pak nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů dráž než dnes. U benzínu pak nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46 korun. U benzínu pak nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů. Nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů. 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů za litr. Ministerstvo financí také vyzvalo na 46 korun a 31 haléřů za litr. Ministerstvo financí také vyzvalo provoz 46 korun a 31 haléřů za litr. Ministerstvo financí také vyzvalo provozovatele čerpací korun a 31 haléřů za litr. Ministerstvo financí také vyzvalo provozovatele čerpací haléřů za litr. Ministerstvo financí také vyzvalo provozovatele čerpacích stanic. Ministerstvo financí také vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným Ministerstvo financí také vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám také vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Ministerstvo školství maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Ministerstvo školství tím cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Ministerstvo školství chystá razantní zásah pro přistupovali jen ve výjimečných případech. Ministerstvo školství chystá razantní zásah proti segregaci výjimečných případech. Ministerstvo školství chystá razantní zásah proti segregaci romských dětí ve vpadech. Ministerstvo školství chystá razantní zásah proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Ministerstvo školství chystá razantní zásah proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Školství chystá razantní zásah proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Česko k tomu přistoupilo pod hrozantní zásah proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Česko k tomu přistoupilo pod hrozbou mnoha proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Česko k tomu přistoupilo pod hrozbou mnoha milionových sankcí romských dětí ve vzdělávání. Česko k tomu přistoupilo pod hrozbou mnoha milionových sankcí ve vzdělávání. Česko k tomu přistoupilo pod hrozbou mnoha milionových sankcí. Rezort nyní připravuje plán. Česko k tomu přistoupilo pod hrozbou mnoha milionových sankcí. Rezort nyní připravuje plán. Přistoupilo pod hrozbou mnoha milionových sankcí. Rezort nyní připravuje plán, jehož součástí má být třeba bylo pod hrozbou mnoha milionových sankcí. Rezort nyní připravuje plán, jehož součástí má být mnoha milionových sankcí. Rezort nyní připravuje plán, jehož součástí má být třeba lepší diagnostika v poradenství. Rezort nyní připravuje plán, jehož součástí má být třeba lepší diagnostika v poradenství. Rezort nyní připravuje plán, jehož součástí má být třeba lepší diagnostika v poradenských centrech. Aby romští žáci je plán, jehož součástí má být třeba lepší diagnostika v poradenských centrech. Aby romští žáci součástí má být třeba lepší diagnostika v poradenských centrech. Aby romští žáci nekončili zbytečně třeba lepší diagnostika v poradenských centrech. Aby romští žáci nekončili zbytečně v poradenských centrech. Aby romští žáci nekončili zbytečně ve speciálních školách. V karvinských centrech, aby romští žáci nekončili zbytečně ve speciálních školách. V Karviné je možné, aby romští žáci nekončili zbytečně ve speciálních školách. V Karviné je možné dýchat mořský, nekončili zbytečně ve speciálních školách. V Karviné je možné dýchat mořský vzduch, v parku Boženy ve speciálních školách. V Karviné je možné dýchat mořský.

0: mořský vzduch v parku Boženy Němcových školách. V Karviné je možné dýchat mořský vzduch. V parku Boženy Němcové je totiž zatím bez. V Karviné je možné dýchat mořský vzduch. V parku Boženy Němcové je totiž zatím ve zkušebním a provozu. Je možné dýchat mořský vzduch. V parku Boženy Němcové je totiž zatím ve zkušebním a provozu otevdýchat mořský vzduch. V parku Boženy Němcové je totiž zatím ve zkušebním a provozu otevřeno solankové in vzduch. V parku Boženy Němcové je totiž zatím ve zkušebním a provozu otevřeno solankové inhalátory. Němcové je totiž zatím ve zkušebním a provozu otevřeno solankové inhalatorium. Město nyní zjišťuje, totiž zatím ve zkušebním a provozu otevřeno solankové inhalatorium. Město nyní zjišťuje, jak bude fungovat zkušebním a provozu otevřeno solankové inhalatorium. Město nyní zjišťuje, jak bude fungovat v provozu otevřeno solankové inhalatorium. Město nyní zjišťuje, jak bude fungovat v běžných podmínkách solankové inhalatorium. Město nyní zjišťuje, jak bude fungovat v běžných podmínkách a víc inhalatorium. Město nyní zjišťuje, jak bude fungovat v běžných podmínkách a víc osolan. Město nyní zjišťuje, jak bude fungovat v běžných podmínkách a víc osolance, říká obchodní ředitelka. Zjišťuje, jak bude fungovat v běžných podmínkách a víc osolance, říká obchodní ředitelka Lázní Darkov. Bude fungovat v běžných podmínkách a víc osolance, říká obchodní ředitelka Lázní Darkov. V běžných podmínkách a víc osolance, říká obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krotka. A víc osolance, říká obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krotka.
1: Solanka se převáží v
0: barelech. Solanka, říká obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krotka.
1: Solanka se převáží v barelech na vodu.
0: Obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krotka.
1: Solanka se převáží v barelech na vodu. Ten barel má asi
0: Lázní Darkov Lenka Krotka.
1: Solanka se převáží v barelech na vodu. Ten barel má asi
0: Lenka Krotka.
1: Solanka se převáží v barelech na vodu. Ten barel má asi 1000. Solanka se převáží v barelech na vodu. Ten barel má asi 1000 litrů. Karviná si pro začátek váží v barelech na vodu. Ten barel má asi 1000 litrů. Karviná si pro začátek obědlech na vodu. Ten barel má asi 1000 litrů. Karviná si pro začátek objednala 6. Ten barel má asi 1000 litrů. Karviná si pro začátek objednala 6 kubíků. 1000 litrů. Karviná si pro začátek objednala 6 kubíků této solanky. Nevíme. Karviná si pro začátek objednala 6 kubíků této solanky. Nevíme ještě odpařování. Karviná si pro začátek objednala 6 kubíků této solanky. Nevíme ještě odpařování. Pro začátek objednala 6 kubíků této solanky. Nevíme ještě odpařování, jak bude v navaznosti 6 kubíků této solanky. Nevíme ještě odpařování, jak bude v navaznosti na počasí. Když je teplej, odpařování, jak bude v navaznosti na počasí. Když je teplej, odpařuje se voda více. Takže vlastně to, kolik té solanky bude v navaznosti na počasí. Když je teplej, odpařuje se voda více. Takže vlastně to, kolik té solanky ve finále na počasí. Když je teplej, odpařuje se voda více. Takže vlastně to, kolik té solanky ve finále bude potřeba zjistit, že teplej, odpařuje se voda více. Takže vlastně to, kolik té solanky ve finále bude potřeba zjistit, že se voda více. Takže vlastně to, kolik té solanky ve finále bude potřeba zjistíme až v průběhu provozu. Takže vlastně to, kolik té solanky ve finále bude potřeba zjistíme až v průběhu provozu inhalatoria. Kolik té solanky ve finále bude potřeba zjistíme až v průběhu provozu inhalatoria.
0: V areálu také pokračuje.
1: Ve finále bude potřeba zjistíme až v průběhu provozu inhalatoria.
0: V areálu také pokračuje oprava bývalé.
1: Potřeba zjistíme až v průběhu provozu inhalatoria.
0: V areálu také pokračuje oprava bývalé mlékárny.
1: Až v průběhu provozu inhalatoria.
0: V areálu také pokračuje oprava bývalé
1: mlékárny. Provozu inhalatoria.
0: V areálu také pokračuje oprava bývalé mléčnice a koněrny.
1: Ve Fratoria.
0: V areálu také pokračuje oprava bývalé mléčnice a koněrny. Ve Francii dnes pokračují. V areálu také pokračuje oprava bývalé mléčnice a koněrny. Ve Francii dnes pokračují protesty proti oprava bývalé mléčnice a koněrny. Ve Francii dnes pokračují proti bývalé mléčnice a koněrny. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování a koněrny. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů. V Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno začují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovali proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovali odpadkovými kontejnerčnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovali odpadkovými kontejnery vstup do jednoho spracování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovali odpadkovými kontejnery vstup do jednoho. Desítky studentů brzy ráno zablokovali odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských licejí. Studentů brzy ráno zablokovali odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských licejí a policie proti ano zablokovali odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských licejí a policie proti nim odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských

0: Zprávy rádia. Zprávy. Zprávy rádia Blaník. Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vláda.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vláda opět změnila cenové.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vláda opět změnila cenové stropy paliv.
1: Jasně, přehledně.
2: Vláda opět změnila cenové stropy paliv.
1: Jasně, přehledně.
2: Vláda opět změnila cenové stropy paliv.
1: Přehledně.
2: Vláda opět změnila cenové stropy paliv. Česko udělá změnu. Vláda opět změnila cenové stropy paliv. Česko udělá změnu ve školství. Změnila cenové stropy paliv. Česko udělá změnu ve školství kvůli hrozbě vysoké pokuty. Nové stropy paliv. Česko udělá změnu ve školství kvůli hrozbě vysoké pokuty. Česko udělá změnu ve školství kvůli hrozbě vysoké pokuty. Karviná nabídá. Česko udělá změnu ve školství kvůli hrozbě vysoké pokuty. Karviná nabídá změnu ve školství kvůli hrozbě vysoké pokuty. Karviná nabízí lidem speciální vzduch kvůli hrozbě vysoké pokuty. Karviná nabízí lidem speciální vzduch. Vysoké pokuty. Karviná nabízí lidem speciální vzduch. Karviná nabízí lidem speciální vzduch. Karviná nabízí lidem speciální vzduch. Lidem speciální vzduch. Speciální vzduch.

0: pařížských licejí a policie proti nim použila slzný kontejnery vstup do jednoho z pařížských licejí a policie proti nim použila slzný plyn. 300 do jednoho z pařížských licejí a policie proti nim použila slzný plyn. 375 škol jakých licejí a policie proti nim použila slzný plyn. 375 škol je dnes opět zcela a policie proti nim použila slzný plyn. 375 škol je dnes opět zcela nebo část je proti nim použila slzný plyn. 375 škol je dnes opět zcela nebo částečně použila slzný plyn. 375 škol je dnes opět zcela nebo částečně uzavřeno. Tolik zprávy plyn. 375 škol je dnes opět zcela nebo částečně uzavřeno. Tolik zprávy Rádia Blaník. 75 škol je dnes opět zcela nebo částečně uzavřeno. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje. 5 škol je dnes opět zcela nebo částečně uzavřeno. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje. Opět zcela nebo částečně uzavřeno. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva. Zcela nebo částečně uzavřeno. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva. Uzavřeno. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva. Rádia Blaník a pokračuje Iva. Pokračuje Iva.
1: Iva Lecká. Iva Lecká. Iva Lecká.
2: Na rádiu Blaník.
1: Iva Lecká.
2: Na rádiu Blaník.
3: A i pop.
1: Iva Lecká.
2: Na rádiu Blaník.
3: A i.
1: Iva Lecká.
2: Na rádiu Blaník.
3: A i po 15. hodině.
1: Lecká.
2: Na rádiu Blaník.
3: A i po 15. hodině budeme směrem k vám vysílat.
2: Na rádiu Blaník.
3: A i po 15. hodině budeme směrem k vám vysílat pohodu.
2: Blaník.
3: A i po 15. hodině budeme směrem k vám vysílat A i po 15. hodině budeme směrem k vám vysílat pohodu, úsměv prostě. 15. hodině budeme směrem k vám vysílat pohodu, úsměv prostě. To, co máte na bladině, budeme směrem k vám vysílat pohodu, úsměv prostě. To, co máte na směrem k vám vysílat pohodu, úsměv prostě. To, co máte na blaníku rádi. A samozřejmě vysílat pohodu, úsměv prostě. To, co máte na blaníku rádi. A samozřejmě jsou úsměv prostě to, co máte na blaníku rádi. A samozřejmě jsou tu české písničky prostě to, co máte na blaníku rádi. A samozřejmě jsou tu české písničky. Startujeme, co máte na blaníku rádi. A samozřejmě jsou tu české písničky. Startujeme. A samozřejmě jsou tu české písničky. Startujeme tuhle hodinu s Daliborem Jandou. Tak pohodlně jsou tu české písničky. Startujeme tuhle hodinu s Daliborem Jandou. Tak pohodový poslech české písničky. Startujeme tuhle hodinu s Daliborem Jandou, tak pohodový poslech a dobrý den. Startujeme tuhle hodinu s Daliborem Jandou, tak pohodový poslech a dobrý den. Startujeme tuhle hodinu s Daliborem Jandou, tak pohodový poslech a dobrý den. Tuhle hodinu s Daliborem Jandou, tak pohodový poslech a dobrý den. Daliborem Jandou, tak pohodový poslech a dobrý den. Pohodový poslech a dobrý den. A dobrý den.

Blaník. Hezké odpoledne. Rádio Blaník. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítám. Rádio Blaník. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Blaník. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Cenové stropy. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Cenové stropy. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Cenové stropy na pohonné hmoty budou. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Cenové stropy na pohonné hmoty budou vyšší. U zpráv vás vítá Monika Holubová. Cenové

0: Planí. Rádio Planí.
1: Hezky.
0: Rádio Planí.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Planí.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Planí.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Planí.
1: Hezky. Česky. Česky. Hezky česky. Ty česky.

0: Další cestu. Milujeme Mirek Táborský. Vydáváme se na další cestu.
1: Milujeme Česko.
0: Vydáváme se na další cestu.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
0: Vydáváme se na další cestu.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
0: A na další cestu.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem. Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským. Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským. Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
2: Cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný
2: Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci.
1: Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci.
1: V tom Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci.
1: V tom
3: Krásný den, milí Blaníci. V tomto týdnu jsem vás seznámil. Krásný den, milí Blaníci. V tomto týdnu jsem vás seznámil s historií druhé den, milí Blaníci. V tomto týdnu jsem vás seznámil s historií druhé největší Blaníci. V tomto týdnu jsem vás seznámil s historií druhé největší jízdárny. V tomto týdnu jsem vás seznámil s historií druhé největší jízdárny ve střední Evropě. Vás seznámil s historií druhé největší jízdárny ve střední Evropě. Vesil s historií druhé největší jízdárny ve střední Evropě ve Světcích u Tachova. Druhé největší jízdárny ve střední Evropě ve Světcích u Tachova a tak největší jízdárny ve střední Evropě ve Světcích u Tachova a také jsme zdárny ve střední Evropě ve Světcích u Tachova a také jsme si obe střední Evropě ve Světcích u Tachova a také jsme si Evropě ve Světcích u Tachova a také jsme si obrazně řečeno společně ve Světcích u Tachova a také jsme si obrazně řečeno společně prošli. Tachova a také jsme si obrazně řečeno společně prošli. Ale nedostal jsem se a také jsme si obrazně řečeno společně prošli. Ale nedostal jsem se a jsme si obrazně řečeno společně prošli. Ale nedostal jsem se ke zlatému hřebu obrazně řečeno společně prošli. Ale nedostal jsem se ke zlatému hřebu prohlídky, který mi prošli. Ale nedostal jsem se ke zlatému hřebu prohlídky. Ale nedostal jsem se ke zlatému hřebu prohlídky, kterým je vyzdobená knížecí. Nedostal jsem se ke zlatému hřebu prohlídky, kterým je vyzdobená knížecí lhože. Ke zlatému hřebu prohlídky, kterým je vyzdobená knížecí lhože. Mu hřebu prohlídky, kterým je vyzdobená knížecí lhože. Z ní měl zámec Itky, kterým je vyzdobená knížecí lhože. Z ní měl zámecký pán je vyzdobená knížecí lhože. Z ní měl zámecký pán nejlepší výhled vyzdobená knížecí lhože. Z ní měl zámecký pán nejlepší výhřecí lhože. Z ní měl zámecký pán nejlepší výhled do prostoru jízdaže. Z ní měl zámecký pán nejlepší výhled do prostoru jízdárny. Z ní měl zámecký pán nejlepší výhled do prostoru jízdárny. Lóže je zámecký pán nejlepší výhled do prostoru jízdárny. Lóže je umístěn nejlepší výhled do prostoru jízdárny. Lóže je umístěna v patře při výhled do prostoru jízdárny. Lóže je umístěna v patře přímo proti do prostoru jízdárny. Lóže je umístěna v patře přímo proti hlavnímu vchodu jízdárny. Lóže je umístěna v patře přímo proti hlavnímu vchodu tak, aby se Lóže je umístěna v patře přímo proti hlavnímu vchodu tak, aby se umístěna v patře přímo proti hlavnímu vchodu tak, aby se každý příchozí mohl z patře přímo proti hlavnímu vchodu tak, aby se každý příchozí mohl z proti hlavnímu vchodu tak, aby se každý příchozí mohl s knížetem na vchodu tak, aby se každý příchozí mohl s knížetem na dálku pozdravit. No a tak, aby se každý příchozí mohl s knížetem na dálku pozdravit. Každý příchozí mohl s knížetem na dálku pozdravit. No a samotná prohlídka mohl s knížetem na dálku pozdravit. No a samotná prohlídka jízdárny ve Světcích mohl s knížetem na dálku pozdravit. No a samotná prohlídka jízdárny ve Světcích na dálku pozdravit. No a samotná prohlídka jízdárny

0: a Miroslavem Táborským. Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli.
0: Tách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaníkem
0: a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník
0: a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník
0: a Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník. Už za chvíli na rádiu Blaník. Chvíli na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Rádiu Blaník.

0: Jízdárny ve Světcích končí v místku pozdravit. No a samotná prohlídka jízdárny ve Světcích končí v místních stálých.
1: 1636, ale jejich minulost sahá až do středověku. Podle staré legendy se zde na návrší zjevovalo 14 tajemných světel, které si lidé na návrší zjevovalo 14 tajemných světel, které si lidé zjevovalo 14 tajemných světel, které si lidé vykládali jakovalo 14 tajemných světel, které si lidé vykládali 14 tajemných světel, které si lidé vykládali jako znam tajemných světel, které si lidé vykládali jako znamení přítomnosti a ochranitel, které si lidé vykládali jako znamení přítomnosti a ochrany 14 si lidé vykládali jako znamení přítomnosti a ochrany 14 svatých pomocníků jako znamení přítomnosti a ochrany 14 svatých pomocníků znamení přítomnosti a ochrany 14 svatých pomocníků přítomnosti a ochrany 14 svatých pomocníků a ochrany 14 svatých pomocníků

paměť byla na konci 14 svatých pomocníků. Na jejich paměť byla na konci 15. století svatých pomocníků. Na jejich paměť byla na konci 15. století postníků. Na jejich paměť byla na konci 15. století postavena kaple. Na jejich paměť byla na konci 15. století postavena kaple, která měť byla na konci 15. století postavena kaple, která se brzy stala poutní. Na konci 15. století postavena kaple, která se brzy stala poutním místem. 15. století postavena kaple, která se brzy stala poutním místem. Vsí postavena kaple, která se brzy stala poutním místem. V 17. století postavena kaple, která se brzy stala poutním místem. V 17. která se brzy stala poutním místem. V 17. století brzy stala poutním místem. V 17. století byl na jejím místě vybudován poutním místem. V 17. století byl na jejím místě vybudován paustem. V 17. století byl na jejím místě vybudován paulánský klášter. V 17. století byl na jejím místě vybudován paulánský klášter. V 17. století byl na jejím místě vybudován paulánský klášter s monumentálním byl na jejím místě vybudován paulánský klášter s monumentálním barokním kostelem místě vybudován paulánský klášter s monumentálním barokním paulánský klášter s monumentálním barokním kostelem zasvěcený klášter s monumentálním barokním kostelem zasvěceným 14 svatým s monumentálním barokním kostelem zasvěceným 14 svatým pomocníkům monumentálním barokním kostelem zasvěceným 14 svatým pomocníkům barokním kostelem zasvěceným 14 svatým pomocníkům s poutního místem zasvěceným 14 svatým pomocníkům s poutním zasvěceným 14 svatým pomocníkům. Z poutního místa vyrostla osada 14 svatým pomocníkům. Z poutního místa vyrostla osada, která získala podle svatým pomocníkům. Z poutního místa vyrostla osada, která získala podle svatníkům. Z poutního místa vyrostla osada, která získala podle svatých pomocníků. Z poutního místa vyrostla osada, která získala podle svatých pomocníků jméno místa vyrostla osada, která získala podle svatých pomocníků jméno světce osada, která získala podle svatých pomocníků jméno světce Němec, která získala podle svatých pomocníků jméno světce německy Heilige podle svatých pomocníků jméno světce německy Heiligen. Svatých pomocníků jméno světce německy Heiligen. Z kostela jméno světce německy Heiligen. Z kostela zůstali světce německy Heiligen. Z kostela zůstali Rome německy Heiligen. Z kostela zůstali romantické zříceniny Heiligen. Z kostela zůstali romantické zříceniny chráněné jen. Z kostela zůstaly romantické zříceniny chráněné jako kulturní památka. Z kostela zůstaly romantické zříceniny chráněné jako kulturní památka. Zůstaly romantické zříceniny chráněné jako kulturní památka. Romantické zříceniny chráněné jako kulturní památka. Nedokončený zámek zříceniny chráněné jako kulturní památka. Nedokončený zámek byl upraven chráněné jako kulturní památka. Nedokončený zámek byl upraven pro potřeby střední jako kulturní památka. Nedokončený zámek byl upraven pro potřeby střední školy památka. Nedokončený zámek byl upraven pro potřeby střední školy. Nedokončený zámek byl upraven pro potřeby střední školy. Nedokončený zámek byl upraven pro potřeby střední školy. Ve vsi jsou dále pozůstatky byl upraven pro potřeby střední školy. Ve vsi jsou dále pozůstatky pro potřeby střední školy. Ve vsi jsou dále pozůstatky zaniklého mlýna střední školy. Ve vsi jsou dále pozůstatky zaniklého mlýna. Ve vsi jsou dále pozůstatky zaniklého mlýna, blízko něj stojí dřevsi, jsou dále pozůstatky zaniklého mlýna, blízko něj stojí dřevěný holubník, dále pozůstatky zaniklého mlýna, blízko něj stojí dřevěný holubník a západně pozůstatky zaniklého mlýna, blízko něj stojí dřevěný holubník a západně odtud zaniklého mlýna, blízko něj stojí dřevěný holubník.

0: holubník a západně odtud se táhne, blízko něj stojí dřevěný holubník a západně odtud se táhne malebné, blízko něj stojí dřevěný holubník a západně odtud se táhne malebné Aglájino dřevěný holubník a západně odtud se táhne malebné Aglájino údolí. A západně odtud se táhne malebné Aglájino údolí. Vrch západně odtud se táhne malebné Aglájino údolí. Vrch se táhne malebné Aglájino údolí. Vrch vysoká pak zdobí malebné Aglájino údolí. Vrch vysoká pak zdobí stejnojmenná rozhledna Aglájino údolí. Vrch vysoká pak zdobí stejnojmenná rozhledna skolí. Vrch vysoká pak zdobí stejnojmenná rozhledna s kruhovým výhledem. Vrch vysoká pak zdobí stejnojmenná rozhledna s kruhovým výhledem. Vysoká pak zdobí stejnojmenná rozhledna s kruhovým výhledem, pod kterou stojí pamětník stejnojmenná rozhledna s kruhovým výhledem, pod kterou stojí památník bitvy stejnojmenná rozhledna s kruhovým výhledem, pod kterou stojí památník bitvy u Tachova rozhledna s kruhovým výhledem, pod kterou stojí památník bitvy u Tachova v roce 14 výhledem, pod kterou stojí památník bitvy u Tachova v roce 1427, pod kterou stojí památník bitvy u Tachova v roce 1427 a také památník bitvy u Tachova v roce 1427 a také kaple Panny Marie bitvy u Tachova v roce 1427 a také kaple Panny Marie Lurdkova v roce 1427 a také kaple Panny Marie Lurdské 1427 a také kaple Panny Marie Lurdské. Je toho 7 a také kaple Panny Marie Lurdské. Je toho víc než dost a také kaple Panny Marie Lurdské. Je toho víc než dost. Tak nevaple Panny Marie Lurdské. Je toho víc než dost. Je Lurdské. Je toho víc než dost. Tak neváhejte. Mějte se kré. Je toho víc než dost. Tak neváhejte, mějte se krásně, je toho víc než dost. Tak neváhejte, mějte se krásně a naslyšenou o víc než dost. Tak neváhejte, mějte se krásně a naslyšenou dost. Tak neváhejte, mějte se krásně a naslyšenou
1: zdrojem informací.
0: Tak neváhejte, mějte se krásně a naslyšenou
1: zdrojem informací pro tento pořad.
0: Mějte se krásně a naslyšenou
1: zdrojem informací pro tento pořad.
0: Mějte se krásně a naslyšenou
1: zdrojem informací pro tento pořad je časopis
0: a naslyšenou
1: zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Prodobí pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Prodobolat je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Prodobolenou v Česku je IDS Na cestu. Využijte ho i vy. Prodobolenou v Česku je ideálním průvodcem. Využijte ho i vy. Prodobolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněným. Využijte ho i vy. Prodobolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zdy. Prodobolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale prodobolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách na zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách na cestu.cz zajímavých míst. Více na stránkách na cestu.cz míst. Více na stránkách na cestu.cz. Více na stránkách na cestu.cz. Na stránkách na cestu.cz.
2: Vaše cesta po Čechách
1: na cestu.cz.
2: Vaše cestu.cz. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická adrenalin. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická adrenalinová. Vaše cesta

OMD. OMD na Blaní. OMD na Blaníku 10 minut po. OMD na Blaníku 10 minut po 15. hodině. OMD na Blaníku 10 minut po 15. hodině. OMD na Blaníku 10 minut po 15. hodině. Za chvilku Palo Habera. OMD na Blaníku 10 minut po 15. hodině. Za chvilku Palo Habera, Věra Špinarová. OMD na Blaníku 10 minut po 15. hodině. Za chvilku Palo Habera, Věra Špinarová a 10 minut po 15. hodině. Za chvilku Palo Habera, Věra Špinarová a Eros 15. hodině. Za chvilku Palo Habera, Věra Špinarová a Eros Ramazzotti. Ale teď na hodině. Za chvilku Palo Habera, Věra Špinarová a Eros Ramazzotti. Ale teď náš Palo Habera, Věra Špinarová a Eros Ramazzotti. Ale teď náš Mirek, Věra Špinarová a Eros Ramazzotti. Ale teď náš Mirek Táborský, Špinarová a Eros Ramazzotti. Ale teď náš Mirek Táborský. Vydáváme se Eros Ramazzotti. Ale teď náš Mirek Táborský. Vydáváme se ty. Ale teď náš Mirek Táborský. Vydáváme se nadal. Náš Mirek Táborský. Vydáváme se nadal.

cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno. Po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno. Jen ne být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno. Jen ne nudná. Jsme romantická, adrenalinová, prostě všechno. Jen ne nudná. Jsme Alegria. Firma na záži, adrenalinová, prostě všechno. Jen ne nudná. Jsme Alegria. Firma na záži, prostě všechno. Jen ne nudná. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku. Všechno, jen ne nudná. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku. Jen ne nudná. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku. Je to ohvězd. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku. Je to ohvězd. Alegria, firma na zážitky po celém Česku. Je to ohvězd. Firma na zážitky po celém Česku. Je to ohvězd. Po celém Česku. Je to o hvězdách. Je to o hvězdách. Česku.

Radio Blaník. Hezky česky. Radio Blaník.

0: Čechomorem anebo Jirku Korna. Z hudby nabídnu nohavicu s Čechomorem anebo Jirku Korna. Nabídnu nohavicu s Čechomorem anebo Jirku Korna. O Jirku Korna.
1: Máš doma bordel kovový, odvez ho. Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havíř. Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašl. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz
2: Maledam.
1: Ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz
2: Maledam mnoho kava.
1: A zaplatí hned. Drdašrot.cz
2: Maledam mnoho kava.
1: Hned. Drdašrot.cz
2: Maledam mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo.
1: .cz
2: Maledam mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává.
1: .cz
2: Maledam mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maledam mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kava. Mnoho kaváren po Ostravě má a

0: Jsme tvrzená skla EU. Největší EV tvrzená skla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop z mobilní skla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím EU s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká
0: EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika.
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika.
0: Mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu.
0: Svým v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Simke. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare. Dermokosmetika. Biokosmetika. Kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A která podtrhne vaši krásu. Skincare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A trhne vaši krásu. Skincare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová krásu. Skincare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare, témně kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare, téměř 30 biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare, téměř 30 let pečujeme o vaše a nově i hotelová kosmetika. Skincare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Hotelová kosmetika. Skincare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Skincare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.skincare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.skincare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.skincare.cz.
2: Nůžková plošina.
1: 30 let pečujeme o vaši pleť. www.skincare.cz.
2: Nůžková plošina jen
1: o vaši pleť. www.skincare.cz.
2: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
1: www.skincare.cz.
2: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
1: www.skincare.cz.
2: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. www.skincare.cz. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. www.skincare.cz. Půjčovna Profi Stavební. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. www.skincare.cz. Půjčovna Profi Stavebních strojů i za 300 korun na den. www.skincare.cz. Půjčovna Profi Stavebních strojů i profinářadí za den. www.skincare.cz. Půjčovna Profi Stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poraďte www.skincare.cz. Půjčovna Profi Stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu. Vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovna.cz. Předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovna.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovna.rental.cz. Nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovna.rental.cz. SFZ.čkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovna.rental.cz. SFZ Tománek. Tu nebo na www.půjčovna.rental.cz. SFZ Tománek.
3: Ahoj.
2: www.půjčovna.rental.cz. SFZ Tománek.
3: Ahoj, jsem Martin.
2: SFZ Tománek.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
2: SFZ Tománek.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu.

0: Na scelení vám dokonce dáme do životu. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme do životní záruku. Špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme do životní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen tu a na scelení vám dokonce dáme do životní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít, vám dokonce dáme do životní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz, dokonce dáme do životní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz, ruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví.
0: Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění. Carglass opraví, Carglass vymění. Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Bomba ceny v Argos Elektro.
1: Carglass vymění.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě
1: mění.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LED, který právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16. Nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér, LMF 16 ampér od OEZ za skvělých 888 16 ampér od OEZ za skvělých 888 ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DP 88 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. PH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Outlet. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Outlet Arena. Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Outlet Arena Moravia slaví Argos pro elektrikáře. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shop. Do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program. Tak startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Se na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Sever program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Sever na týden. Přijďte slavit o auto BYD od Centrum Moravia. Sever na týden. Přijďte slavit s námi a BYD od Centrum Moravia. Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si Atrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia.

Piu Bella. Dove vai, ci è Ross Ramazzotti a Piu Bella Cosa. Dove vai, ci è Ross Ramazzotti a Piu Bella Cosa. Dove vai, ci è Ross Ramazzotti a Piu Bella Cosa. Neboletanej è Ross Ramazzotti a Piu Bella Cosa. Neboletanej krásnější věc. Ramazzotti a Piu Bella Cosa. Neboletanej krásnější věc. V překladu tedy do Piu Bella Cosa. Neboletanej krásnější věc. V překladu tedy doslovném Bella Cosa. Neboletanej krásnější věc. V překladu tedy doslovném za. Neboletanej krásnější věc. V překladu tedy doslovném. Dala jsem si ta nejkrásnější věc v překladu, tedy doslovném. Dala jsem si překladače, jo, to zase já taky věc v překladu, tedy doslovném. Dala jsem si překladače, jo, to zase já takhle chytrá nejsem. Překladu, tedy doslovném. Dala jsem si překladače, jo, to zase já takhle chytrá nejsem. No a doslovném. Dala jsem si překladače, jo, to zase já takhle chytrá nejsem. No a já. Dala jsem si překladače, jo, to zase já takhle chytrá nejsem. No a já vám za chvilku řeknu čau, Bella, protože si překladače. Jo, to zase já takhle chytrá nejsem. No a já vám za chvilku řeknu čau, Bella, protože se zase já takhle chytrá nejsem. No a já vám za chvilku řeknu čau, Bella, protože se s vámi rozloučím. Nejsem. No a já vám za chvilku řeknu čau, Bella, protože se s vámi rozloučím, ale ještě předtím. No a já vám za chvilku řeknu čau, Bella, protože se s vámi rozloučím, ale ještě předtím. Nám řeknu čau, Bella, protože se s vámi rozloučím, ale ještě předtím. Nám ředitel ostravské, protože se s vámi rozloučím. Ale ještě předtím nám ředitel ostravského planetária se s vámi rozloučím, ale ještě předtím nám ředitel ostravského planetária přizloučím, ale ještě předtím nám ředitel ostravského planetária přiblíží říjnu. Ještě předtím nám ředitel ostravského planetária přiblíží říjnový program. Nám ředitel ostravského planetária přiblíží říjnový program. No a z hudby nám ředitel ostravského planetária přiblíží říjnový program. No a z hudby nabídnického planetária přiblíží říjnový program. No a z hudby nabídnu nohavicu s Čechomorem. Říjnový program. No a z hudby nabídnu nohavicu s Čechomorem. A nebo Jirku Kovářovou. Program. No a z hudby nabídnu nohavicu s

0: Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme, vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly poradí. Výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly poradí. Kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam. Tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co?
0: Ty po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co?
0: Budíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co? Už víš, jak ochránit...
0: Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Na...
0: Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla...
0: Mňam, mňam.
1: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš jak ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další 9 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v kravatě 9 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v kravazích nebo dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v kravazích, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se taky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaostravskemfuturu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.cz. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.cz. EU s dopravou zdarma. Ti nikam nechce? Můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená. Můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla.

0: Hlučínská atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. Akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia CZ. Na Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia CZ.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Rax, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio staví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Na stěny lidé malou.
1: Místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Na stěny lidé malují od pravěku.
1: Firem na radiohouse.cz.
2: Na stěny lidé malují od pravěku.
1: Radiohouse.cz.
2: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těračku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těrači.cz. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těrači.cz vám člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těrači.cz vám pání čeká trochu víc. Malíři na těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek víc. Malíři na těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Malíři na těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a na těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a navíc vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a navíc garantují nejtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a navíc garantují nábytek po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu
3: Mega sekáč Ostrava u Futura.
4: Nové
2: 6, malování neděláme divadlo.
3: Mega sekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží.
2: Ani neděláme divadlo.
3: Mega

0: u Futura.
1: Nové zimní zboží od
0: Padlo. Mega sekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
0: Mega sekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
0: Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně
0: otevřeno.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. I od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. 11. října. 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku.
1: Října. Mimořádně otevřeno i v neděli. 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo.
1: Mimořádně otevřeno i v neděli. 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
1: Ať otevřeno i v neděli. 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti ne.
1: 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce.
1: 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega se sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz Ostravuku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz Ostrava u Futura. Neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz Ostrava u Futura. Akce Mega sekáč Ostrava.cz Ostrava u Futura.
2: Toužíte i vy
0: sekáč Ostrava.cz Ostrava u Futura.
2: Toužíte i vy
0: Ostrava.cz Ostrava u Futura.
2: Toužíte i vy pozánovním a
0: Ostrava u Futura.
2: Toužíte i vy pozánovním a ověřeném Volvu.
0: Futura.
2: Toužíte i vy pozánovním a ověřeném Volvu. Já je Toužíte i vy pozánovním a ověřeném Volvu. Já Toužíte i vy pozánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze i vy pozánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar vním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar. Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
3: Svencar Ostrava.
2: Ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
3: Svencar Ostrava.
2: Autorizovaný vyzkoušel. Díky Svencar.
3: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce.
2: Díky Svencar.
3: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodej.
2: Díky Svencar.
3: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a
2: ojetých.
3: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.strava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo. Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo. Svencar.cz. Vyberte si své Volvo. CZ. Vyberte si své Volvo. Vyberte si své Volvo. Volvo.

0: Inspirující. Inspirující prostředí. Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které...
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se může...
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se může...
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým...
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost...
1: Můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte...
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost. A najděte si konečně
0: radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně bez... Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých
1: na... Radost a najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek...
1: Najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše si.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: Zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich...
1: Duše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách. Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva
0: práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Radioblaník.cz.
1: Bezva práce. Bezva práce. Bezva práce.

zmizela, kde se mi zaspívat, ona by zmizela. Zmizela, jak se mi zaspívat, ona by zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku, jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryté. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny. Pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, mi už tu nebude. Ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. Do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marný.

a Kepler rozepsal nebem nádraží, cinkají vagóny. A Kepler rozepsal nebeské zákony, cinkají vagóny. A Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal vagóny. A Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal. Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Hledal až

Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Pohodové. Rádio Blaník. Pohodové české. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio.
1: I heard you calling on the megaphone.
0: České rádio.

0: plné písniček, pohybu a zábavy s názvem Rara hudební show plné písniček, pohybu a zábavy s názvem Rarašci a vesmír. No a plné písniček, pohybu a zábavy s názvem Rarašci a vesmír. No a na sobotu s názvem Rarašci a vesmír. No a na sobotu 30. října jsme připravili hudbu pod hvězdami a vesmír. No a na sobotu 30. října jsme připravili hudbu pod hvězdami, v níž zazní film. Jsme připravili hudbu pod hvězdami, v níž zazní filmová hudba Hanse Zimmera. Informace zazní filmová hudba Hanse Zimmera. Informace na planetko.cz.
1: Výborně.
0: Hudba Hanse Zimmera. Informace na planetko.cz.
1: Výborně, tak zdravíme do Ostravy. Výborně, tak zdravíme do Ostravy. A já se loučím za chvilku Jirka Frélich. No a výborně, tak zdravíme do Ostravy. A já se loučím za chvilku Jirka Frélich. No a my se uslyšíme do Ostravy. A já se loučím za chvilku Jirka Frélich. No a my se uslyšíme. A já se loučím za chvilku Jirka Frélich. No a my se uslyšíme zítra. Bude den. Se loučím za chvilku Jirka Frélich. No a my se uslyšíme zítra. Bude den velkého juku Jirka Frélich. No a my se uslyšíme zítra. Bude den velkého juchu Jirka Frélich. No a my se uslyšíme zítra. Bude den velkého juchu. No a my se uslyšíme zítra. Bude den velkého juchu. Tak se těším ve 13. Zítra. Bude den velkého juchu. Tak se těším ve 13 hodin. Bude den velkého juchu, tak se těším ve 13 hodin. Mějte se bájo. Se těším ve 13 hodin. Mějte se bájo. Ve 13 hodin. Mějte se bájo. Mějte se bájo.

rozdávat vstupenky na symfonickou noc zející víkend, vám proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v pražském víkend, vám proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v pražském obecním, proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v pražském obecním domě. Na symfonickou noc v pražském obecním domě. Noc v pražském obecním domě. Obecním domě. A přihodíme na výmě. A přihodíme navíc ty. A přihodíme navíc ty nejhezčí. A přihodíme navíc ty nejhezčí. A přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky. A přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky. A přihodíme navíc.

to byla Taylor Swift na Blaníku a já jsem slíbila, že se... Planetária. Říjnový program nám vysílání do Ostravy do místního planetária. Říjnový program nám právě teď představí do místního planetária. Zúčastnit zábavné hudební show plné písniček, pohybu a zábavy s názvem Raráš.

0: která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italský chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybranou Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných je Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu větší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské specialitka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvních vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. Prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Vezmi svůj
0: nad Itálii. www.lavite.cz.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
0: www.lavite.cz.
1: Vezmi svůj osud
0: lavite.cz.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Když v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Na Allegro.cz/smart/soutěž. Z/smart/soutěž.
2: Šéfe,
1: smart/soutěž.
2: Šéfe, došel matroš. Šéfe, došel matroš. Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala. Musí to lítat.
2: Došel matroš.
3: Aby stavba šlapala. Musí to lítat. A aby... Aby stavba šlapala. Musí to lítat. A aby to lítalo. Aby stavba šlapala. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu šlapala. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavit. Naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně. Přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin.

Máme víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník. Máme pro vás další víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník. Máme pro vás další Žbírkou na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Máme pro vás další výjimečný dárek. Máme pro vás další výjimečný dárek. Další výjimečný dárek. I výjimečný dárek.

0: Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Držíme zakázky v nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Držíme zakázky v pohybu.
1: Chytrý jak rádio.
0: Držíme zakázky v pohybu.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní
0: zakázky v pohybu.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast.
0: Pohybu.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další.
1: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu.
1: Podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení chytré.
1: Lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení chytrém plánování.
1: Příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odbornými bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB, tak příjemný poslech. S Karlou Kionkovou z ČSOB, tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete
2: Kionkovou z ČSOB, tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na
2: OB, tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz,
2: příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci chyt. Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Te na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Honda.cz
1: v sekci Chytrý jak rádio.
3: Honda přiváží akční na
1: Chytrý jak rádio.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hy...
1: Rádio.
3: Honda přiváží akční nabídku pro vše... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé etní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV. Rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Právě teď v Planehu ušetříte. Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 30. Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvěd 5%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedně. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně.

10. listopadu to bude... 10. listopadu to bude... 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky... 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil... 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to my na Blaníku co nás Meky opustil. A to my na Blaníku nemůžeme nechy opustil. A to my

0: už je rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. A do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Vyzvedněte na prodejně. Planeo. Prodejně. Planeo.
1: Planeo. Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které Značkové slevy v Kauflandu, které potěší Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky. Cabanos. Slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky. Cabanos Favorite. Du, které potěší celou rodinu. Například snacky. Cabanos Favorite. Klasik nebo kuřecí. Potěší celou rodinu. Například snacky. Cabanos Favorite. Klasik nebo kuřecí za 20. Například snacky. Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Snack it, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané os Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 20. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13 druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,99,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října Kaufland. Světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland. Za 13,90 až do 13. října. Kaufland. 90 až do 13. října. Kaufland.
2: Šafránové.
1: Až do 13. října. Kaufland.
2: Šafránové wellness pro vaši
1: 13. října. Kaufland.
2: Šafránové wellness pro vaše vlasy a
1: Kaufland.
2: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při nové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. V péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www. Mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www. Suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www. Kapilan. S účinnou látkou Dandyrace. www. Kapilan.cz. Látkou Dandyrace. www. Kapilan.cz. www. Kapilan.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen si. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější Siko.cz.

0: slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše na Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden.
0: Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden.
0: Svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra
0: a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný.
0: Extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný.
0: Výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 4 Milch Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 40 Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Itálie.
1: Za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Itálie.
1: 9,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Itálie, která chutná.
1: Až do 13. října. Kaufland.
2: Itálie, která chutná.
1: Obě 13. října. Kaufland.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite Vezza.
1: Kaufland.
2: Itálie.

0: kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní Z, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní Graf, kde inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní Graf, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafickění a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také z koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koukuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc slevu kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, kuchyní a také podlah. Siko.cz, také podlah. Siko.cz.
1: Čekáte na
0: Siko.cz.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit
0: Siko.cz.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojet. Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
0: Tak.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
0: Tak abyste ho nepro.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
0: Tak abyste ho nepromeškali.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
0: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V Auto S
0: nepromeškali.
1: V Auto S máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
0: Garanci kvality i výhodné.
1: V Auto S máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
0: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
0: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze výhodné ceny a široké nabídky.
0: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si a široké nabídky.
0: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů.
0: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S právě.
0: Kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S právě teď.
0: I výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S právě teď.
0: Financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S právě teď a výhodně.
0: Kdo na to jde?
1: Jde si ze 6000 vozů v Auto S právě teď a výhodně.
0: Kdo na to jde?
1: Od Lesa. 6000 vozů v Auto S právě teď a výhodně.
0: Kdo na to jde?
1: Od Lesa. Koupí auto v Auto S právě teď a výhodně.
0: Kdo na to jde?
1: Od Lesa. Koupí auto u S výhodně.
0: Kdo na to jde?
1: Od Lesa. Koupí auto u S. Od Lesa. Koupí auto u S.
2: Slyšíte? To je seznam.
1: Koupí auto u S.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste
1: Auto USA.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste
1: USA.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba províte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy, když zrovna nejste doma.

0: šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikrávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na Inska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným plným. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Ťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm nyní za skvělých 20 přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm nyní za skvělých 3. Nopová folie Dek Dren 8 mm nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně Dek folie Dek Dren 8 mm nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů Dren 8 mm nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtverečný nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebnách včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopní. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super. Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super. Do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Vína. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Když uvidíte Alcenu, více na Dek.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, více na Dek.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější na Dek.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledy. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihoč neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250. 50 gramů s apkou, jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská 50 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. 90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. Srovnání k 30.9. 30.9.

taky jsem se narodil bonic. Taky jsem se narodil bos. Taky jsem se narodil bos. Taky jsem se narodil bos. Když mě přines čáky, jsem se narodil bos.

České rádio. Pohodové České rádio.

či dřív, hrnuj nade mnou nos, později či dřív, unos, později či dřív, později či dřív, i ty, později či dřív.

Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Na Blaníku si totiž. Na Blaníku si totiž budeme dál hrát. Na Blaníku si totiž budeme dál hrát hezky česky. Na Blaníku si totiž budeme dál hrát hezky česky. Na Blaníku si totiž budeme dál hrát hezky česky. Na Blaníku si totiž budeme dál hrát hezky česky. Na Blaníku si totiž budeme dál hrát hezky česky. Radio Blaník. Budeme dál hrát hezky česky. Radio Blaník.
1: Překáží vám
0: hrát hezky česky. Radio Blaník.
1: Překáží vám do...
2: Radio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektro...
2: Radio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektro... Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě... Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty... Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Červené elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Červené kontejnery. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Červené kontejnery CZ. Ty patří do červených kontejnerů. Červené kontejnery CZ. Do červených kontejnerů. Červené kontejnery CZ. Kontejnerů. Červené kontejnery CZ. Červené kontejnery CZ. Červené kontejnery CZ. Kontejnery CZ.
3: Ryčny Kovošrot, autodost... Ryčny Kovošrot, autodosloužilo, ne... Ryčny Kovošrot, autodosloužilo, nechte to na nás. Ryčny Kovošrot, autodosloužilo, nechte to na nás, ekologicky... Ryčny Kovošrot, autodosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace aut... Ryčny Kovošrot, autodosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich... Kovošrot, autodosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouk... Sloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková... Nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Ryčnická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčna, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot, VVV a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběr. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. Ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. CZ. Bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. CZ.
4: Hledáte
3: v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. CZ.
4: Hledáte místo na školení.
3: Kovošrot. www. Vaše sběrna. CZ.
4: Hledáte místo na školení nebo
3: www.vašesběrna.cz.
4: Hledáte místo na školení nebo
3: vašesběrna.cz.
4: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás
3: 20.cz.
4: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20. Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200? Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 2 školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Ať vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a třeba 200. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering po vás. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme se o vás od A do Z. Technické

Kylie Minogue a písnička až... Kylie Minogue a písnička a Should Be So Lucky. Kylie Minogue a písnička a Should Be So Lucky, písnička od... Kylie Minogue a písnička a Should Be So Lucky, písnička od Ivy Lecké. Kylie Minogue a písnička a Should Be So Lucky, písnička od Ivy Lecké. Krásný Kylie Minogue a písnička a Should Be So Lucky, písnička od Ivy Lecké. Krásný čtvrtek a Should Be So Lucky, písnička od Ivy Lecké. Krásný čtvrtek, hezké odpoledne. Should Be So Lucky, písnička od Ivy Lecké. Krásný čtvrtek, hezké odpoledne. Od mikrofonu zdravíčka od Ivy Lecké. Krásný čtvrtek, hezké odpoledne. Od mikrofonu zdraví Lecké. Krásný čtvrtek, hezké odpoledne. Od mikrofonu zdraví Jirka Frélich a těšte se i na 6. Krásný čtvrtek, hezké odpoledne. Od mikrofonu zdraví Jirka Frélich a těšte se i na čtvrtek, hezké odpoledne. Od mikrofonu zdraví Jirka Frélich a těšte se i na 6. Hezké odpoledne. Od mikrofonu zdraví Jirka Frélich a těšte se i na 16. hodinu, protože pro vás budu. Od mikrofonu zdraví Jirka Frélich a těšte se i na 16. hodinu, protože pro vás budu mít Karla Gotta. Mikrofonu zdraví Jirka Frélich a těšte se i na 16. hodinu, protože pro vás budu mít Karla Gotta. Jirka Frélich a těšte se i na 16. hodinu, protože pro vás budu mít Karla Gotta. Těšte se i na 16. hodinu, protože pro vás budu mít Karla Gotta. 16. hodinu, protože pro vás budu mít Karla Gotta. Hodinu, protože pro vás budu mít Karla Gotta. Budu mít Karla Gotta.

0: Zázemí a skvělý catering považujeme za od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
1: Počkejte.
0: www.centrumakademie.cz.
1: Počkejte.
0: www.centrumakademie.cz.
1: Počkejte. Vy mi chcete říct, že na
0: akademie.cz.
1: Počkejte. Vy mi chcete říct, že na
0: CZ.
1: Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit. Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit a počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v auto na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá opt až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů. Ano, v autocentrále právě

0: hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra spočátne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra spočátne Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra spočátku polojasno jasno. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra spočátku polojasno jasno. Postupně čekejte. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra spočátku polojasno jasno. Postupně čekejte. Oblačno budeme mít zítra spočátku polojasno jasno. Postupně čekejte. Oblačno až zatažíte zítra spočátku polojasno jasno. Postupně čekejte. Oblačno až zataženo a o počátku polojasno jasno. Postupně čekejte. Oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť nebo jasno jasno. Postupně čekejte. Oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Postupně čekejte. Oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpoledne oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpoledne až zataženo a ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají a ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají už jen mezi slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají už jen mezi 12 až 16 přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají už jen mezi 12 až 16. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají už jen mezi 12 až 16 stupňů a na horách. Odpolední teploty vyšplhají už jen mezi 12 až 16 stupňů a na horách naměříme kolem 9. Teploty vyšplhají už jen mezi 12 až 16 stupňů a na horách naměříme kolem 9.
1: Kdy
0: už jen mezi 12 až 16 stupňů a na horách naměříme kolem 9.
1: Kdy bude to správné?
0: 12 až 16 stupňů a na horách naměříme kolem 9.
1: Kdy bude to správné?
0: 15 stupňů a na horách naměříme kolem 9.
1: Kdy bude to správné počasí?
0: Na horách naměříme kolem 9.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Kolem 9.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a...
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte...
1: počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.

0: do betonu v Havířově ve Vodní ulici na kruhovém objezdu, kde narazil bagr do betonového zátarasu projedete tu se zdržením.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.

Taky Františka Nedvěda. Taky Františka Nedvěda. Taky Františka Nedvěda. Taky Františka Nedvěda. Taky Františka Nedvěda. Nikomu se ani nesní. Nedvěda.

0: Kodiaq, skladem kladových vozů Škoda, Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a Škoda, Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou, Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a ihned k Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný výhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karvině. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karvině. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karvině. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karvině. Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karvině. V Hlučíně, Ostravě a Karvině. Ostravě a Karvině. Karvině.
1: Rádio. Rádio Vlaň. Rádio Vlaň. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata.
1: Počasí. Rádio Blaník.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít...

0: Česko přišlo s reakcí na Babišův možný střet zájmů. V Ostravě řeší problémy s volebními lístky.
1: Policie našla matku mrtvého věřeší problémy s volebními lístky.

nebo Helenu Vondráčkovou. Že máš oči jako lesní. Nebo Helenu Vondráčkovou. Oči jako lesní. Nebo Helenu Vondráčkovou. Nebo Helenu Vondráčkovou. Nebo Helenu Vondráčkovou. Nebo Helenu Vondráčkovou. Vondráčkovou.

0: v Ostravském městském
1: Volby 2026.
0: V Ostravském městském obvodu Poruba se
1: 2026.
0: V Ostravském městském obvodu Poruba se objevily
1: 26.
0: V Ostravském městském obvodu Poruba se objevily chybné hlasovací lístky. V Ostravském městském obvodu Poruba se objevily chybné hlasovací lístky. Některým voličům v Ostravském městském obvodu Poruba se objevily chybné hlasovací lístky. Některým voličům v městském obvodu Poruba se objevily chybné hlasovací lístky. Některým voličům byl místo správného lístku obvodu Poruba se objevily chybné hlasovací lístky. Některým voličům byl místo správného lístku omylem se objevily chybné hlasovací lístky. Některým voličům byl místo správného lístku omylem doručen hlasovací lístky. Některým voličům byl místo správného lístku omylem doručen hlasovací lístek cí lístky. Některým voličům byl místo správného lístku omylem doručen hlasovací lístek pro některým voličům byl místo správného lístku omylem doručen hlasovací lístek pro jiný městský obvod. Místo správného lístku omylem doručen hlasovací lístek pro jiný městský obvod. Radnice proto vyzvala obvodného lístku omylem doručen hlasovací lístek pro jiný městský obvod. Radnice proto vyzvala omylem doručen hlasovací lístek pro jiný městský obvod. Radnice proto vyzvala obyvatel hlasovací lístek pro jiný městský obvod. Radnice proto vyzvala obyvatele, aby si své hlasovací lístky pro jiný městský obvod. Radnice proto vyzvala obyvatele, aby si své hlasovací lístky zkontrolovali městský obvod. Radnice proto vyzvala obyvatele, aby si své hlasovací lístky zkontrolovali. Volby začnou. Radnice proto vyzvala obyvatele, aby si své hlasovací lístky zkontrolovali. Volby začnou zítra ve 2 vyzvala obyvatele, aby si své hlasovací lístky zkontrolovali. Volby začnou zítra ve 2 odpoledne. Hlasovatele, aby si své hlasovací lístky zkontrolovali. Volby začnou zítra ve 2 odpoledne. Hlasovat bude možné. Lístky zkontrolovali. Volby začnou zítra ve 2 odpoledne. Hlasovat bude možné i v sobotu do 14. Volby začnou zítra ve 2 odpoledne. Hlasovat bude možné i v sobotu do 14 hodin. Ve volebních štábech začnou zítra ve 2 odpoledne. Hlasovat bude možné i v sobotu do 14 hodin. Ve volebních štábech budeme mít 2 odpoledne. Hlasovat bude možné i v sobotu do 14 hodin. Ve volebních štábech budeme mít hlasovat bude možné i v sobotu do 14 hodin. Ve volebních štábech budeme mít v sobotu i naše reportéry i v sobotu do 14 hodin. Ve volebních štábech budeme mít v sobotu i naše 14 hodin. Ve volebních štábech budeme mít v sobotu i naše reportéry. Kriminalisté zadrželi mat. Ve volebních štábech budeme mít v sobotu i naše reportéry. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého. Štábech budeme mít v sobotu i naše reportéry. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z mít v sobotu i naše reportéry. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z Rovenska na Semilsku reportéry. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z Rovenska na Semilsku. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z Rovenska na Semilsku. Tělíčko našli v polovině. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z Rovenska na Semilsku. Tělíčko našli v polovině září v matku mrtvého novorozence z Rovenska na Semilsku. Tělíčko našli v polovině září v kontejneru tvého novorozence z Rovenska na Semilsku. Tělíčko našli v polovině září v kontejneru ženu novorozence z Rovenska na Semilsku. Tělíčko našli v polovině září v kontejneru ženu, která je ve vazbě na Semilsku. Tělíčko našli v polovině září v kontejneru ženu, která je ve vazbě už policie obvinila z vraždy. Tělíčko našli v polovině září v kontejneru ženu, která je ve vazbě už policie obvinila z vraždy. Hrozí v polovině září v kontejneru ženu, která je ve vazbě už policie obvinila z vraždy. Hrozí až 20 let kontejneru ženu, která je ve vazbě už policie obvinila z vraždy. Hrozí až 20 let vězení anebo ženu, která je ve vazbě už policie obvinila z vraždy. Hrozí až 20 let vězení anebo výjimečný trest. Je už policie obvinila z vraždy. Hrozí až 20 let vězení anebo výjimečný trest. Policie kvůli obvinila z vraždy. Hrozí až 20 let vězení anebo výjimečný trest. Policie kvůli hledání matky dítěte vraždy. Hrozí až 20 let vězení anebo výjimečný trest. Policie kvůli hledání matky dítěte využí až 20 let vězení anebo výjimečný trest. Policie kvůli hledání matky dítěte využila i vězení anebo výjimečný trest. Policie kvůli hledání matky dítěte využila i plošnou analýzu výjimečný trest. Policie kvůli hledání matky dítěte využila i plošnou analýzu DNA u žen. Policie kvůli hledání matky dítěte využila i plošnou analýzu DNA u žen. Povinné ručení kvůli hledání matky dítěte využila i plošnou analýzu DNA u žen. Povinné ručení se vyplatí dítěte využila i plošnou analýzu DNA u žen. Povinné ručení se vyplatí čas od času i plošnou analýzu DNA u žen. Povinné ručení se vyplatí čas od času si zkontrolovat analýzu DNA u žen. Povinné ručení se vyplatí čas od času si zkontrolovat DNA u žen. Povinné ručení se vyplatí čas od času si zkontrolovat, kdo smlouvu někdo. Povinné

0: Blaník. Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na výjezdu ze Vsetína.
0: Blaník za volantem.
1: Na výjezdu ze Vsetína.
0: Blaník za volantem.
1: Na výjezdu ze Vsetína na Liptál havaroval.
0: Blaník za volantem.
1: Na výjezdu ze Vsetína na Liptál havarovalo osobní auto.
0: Za volantem.
1: Na výjezdu ze Vsetína na Liptál havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu. Na výjezdu ze Vsetína na Liptál havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu. Na výjezdu ze Vsetína na Liptál havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu na místě. Vsetína na Liptál havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu na místě, zasahují záchranné. Tál havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu na místě, zasahují záchranné složky. Havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu na místě, zasahují záchranné složky. A policie řídí. To skončilo v příkopu na místě, zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu jedním pruhem. V příkopu na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu jedním pruhem. Na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu jedním pruhem. Pozor, dejte také záchranné složky a policie řídí dopravu jedním pruhem. Pozor, dejte také na Karvinsku a policie řídí dopravu jedním pruhem. Pozor, dejte také na Karvinsku v Havířově řídí dopravu jedním pruhem. Pozor, dejte také na Karvinsku v Havířově ve Vodní ulici na kruhu jedním pruhem. Pozor, dejte také na Karvinsku v Havířově ve Vodní ulici na Kruhovém. Pozor, dejte také na Karvinsku v Havířově ve Vodní ulici na Kruhovém objezdu, kde. Pozor, dejte také na Karvinsku v Havířově ve Vodní ulici na Kruhovém objezdu, kde. Také na Karvinsku v Havířově ve Vodní ulici na Kruhovém objezdu, kde narazil bagr.

0: Čení se vyplatí čas od času si zkontrolovat. Kdo smlouvu několik let neporovnával, čení se vyplatí čas od času si zkontrolovat. Kdo smlouvu několik let neporovnával s aktuální čas od času si zkontrolovat. Kdo smlouvu několik let neporovnával s aktuálními nabídkami, může si zkontrolovat. Kdo smlouvu několik let neporovnával s aktuálními nabídkami, může zbytečňovat. Kdo smlouvu několik let neporovnával s aktuálními nabídkami, může zbytečně přemluvu několik let neporovnával s aktuálními nabídkami, může zbytečně přeplácet i tisíce korun. Neporovnával s aktuálními nabídkami, může zbytečně přeplácet i tisíce korun. Na co si dát aktuálními nabídkami, může zbytečně přeplácet i tisíce korun. Na co si dát nabídkami, může zbytečně přeplácet i tisíce korun. Na co si dát při změně pojištění pozor, to pro zbytečně přeplácet i tisíce korun. Na co si dát při změně pojištění pozor, to prozradí Martin Tým i tisíce korun. Na co si dát při změně pojištění pozor, to prozradí Martin Tým korun. Na co si dát při změně pojištění pozor, to prozradí Martin Týnal z kalkulátor.cz. Co si dát při změně pojištění pozor, to prozradí Martin Týnal z kalkulátor.cz. Připojeně pojištění pozor, to prozradí Martin Týnal z kalkulátor.cz.
1: Při porovnání nestačí
0: pozor, to prozradí Martin Týnal z kalkulátor.cz.
1: Při porovnání nestačí
0: Martin Týnal z kalkulátor.cz.
1: Při porovnání nestačí sledovat pouze
0: Martin Týnal z kalkulátor.cz.
1: Při porovnání nestačí sledovat pouze konečnou částku. Levní
0: kalkulátor.cz.
1: Při porovnání nestačí sledovat pouze konečnou částku. Levnější smlouva nemusí být Při porovnání nestačí sledovat pouze konečnou částku. Levnější smlouva nemusí být výhodnější. Ani nestačí sledovat pouze konečnou částku. Levnější smlouva nemusí být výhodnější, pokud nabízí nižší limit. Sledovat pouze konečnou částku. Levnější smlouva nemusí být výhodnější, pokud nabízí nižší limity, omezenou asistenční částku. Levnější smlouva nemusí být výhodnější, pokud nabízí nižší limity, omezenou asistenci nebo levnější smlouva nemusí být výhodnější, pokud nabízí nižší limity, omezenou asistenci nebo vysokou nemusí být výhodnější, pokud nabízí nižší limity, omezenou asistenci nebo vysokou spoluúčast při pojištění. Smyslnější, pokud nabízí nižší limity, omezenou asistenci nebo vysokou spoluúčast při pojištění. Smyslem pravidelné kontroly, pokud nabízí nižší limity, omezenou asistenci nebo vysokou spoluúčast při pojištění. Smyslem pravidelné kontroly, omezenou asistenci nebo vysokou spoluúčast při pojištění. Smyslem pravidelné kontroly je zjistit, zda řidič asistenci nebo vysokou spoluúčast při pojištění. Smyslem pravidelné kontroly je zjistit, zda řidič za své peníze spoluúčast při pojištění. Smyslem pravidelné kontroly je zjistit, zda řidič za své peníze dostává odpovídající rozsah. Smyslem pravidelné kontroly je zjistit, zda řidič za své peníze dostává odpovídající rozsah kontroly je zjistit, zda řidič za své peníze dostává odpovídající rozsah ochrany. Zda řidič za své peníze dostává odpovídající rozsah ochrany.
0: Nejvhodnější chvílí pro porovnání.
1: Za své peníze dostává odpovídající rozsah ochrany.
0: Nejvhodnější chvílí pro porovnávání období.
1: Dostává odpovídající rozsah ochrany.
0: Nejvhodnější chvílí pro porovnávání období před
1: výdající rozsah ochrany.
0: Nejvhodnější chvílí pro porovnávání období před výročím pojistné smlouvy. Nejvhodnější chvílí pro porovnávání období před výročím pojistné smlouvy. Nejvhodnější chvílí pro porovnávání období před výročím pojistné smlouvy. Tolik zprávy Rádia Blaník. Chvílí pro porovnávání období před výročím pojistné smlouvy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi porovnávání období před výročím pojistné smlouvy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Jirka před výročím pojistné smlouvy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Jirka Fralich.
2: Je to
0: výročím pojistné smlouvy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Jirka Fralich.
2: Je to tak.
0: Ne smlouvy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Jirka Fralich.
2: Je to tak. Za minutu 16. hodina.
0: Zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Jirka Fralich.
2: Je to tak. Za minutu 16. hodina.
0: Blaník a teď s vámi bude Jirka Fralich.
2: Je to tak. Za minutu 16. hodina.
3: Jirka.
0: Bude Jirka Fralich.
2: Je to tak. Za minutu 16. hodina.
3: Jirka Fralich.
2: Je to tak. Za minutu 16. hodina.
3: Jirka Fralich.
2: Za minutu 16. hodina.
3: Jirka Fralich.
4: Na rádiu Blaník.
2: 16. hodina.
3: Jirka Fralich.
4: Na rádiu Blaník.
2: A včera.
3: Jirka Fralich.
4: Na rádiu Blaník.
2: A včera právě v ten.
3: Jirka Fralich.
4: Na rádiu Blaník.
2: A včera právě v tento okamžik.
3: Fralich.
4: Na rádiu Blaník.
2: A včera právě v tento okamžik tady byl u nás.
4: Na rádiu Blaník.
2: A včera právě v tento okamžik tady.
4: Rádiu Blaník.
2: A včera právě v tento okamžik tady byl u nás Igor Timko ze. A včera právě v tento okamžik tady byl u nás Igor Timko ze skupiny No. A právě v tento okamžik tady byl u

0: Hezké odpoledne. Rádio Blaník. Hezké odpoledne, uspráv vás. Rádio Blaník. Hezké odpoledne, uspráv vás, vítá Monika Holu. Blaník. Hezké odpoledne, uspráv vás, vítá Monika Holubová. Blaník. Hezké odpoledne, uspráv vás, vítá Monika Holubová. Česko... Hezké odpoledne, uspráv vás, vítá Monika Holubová. Česko poslalo do Bruselu odpověď k Babišově. Hezké odpoledne, uspráv vás, vítá Monika Holubová. Česko poslalo do Bruselu odpověď k Babišovu možnému. Uspráv vás, vítá Monika Holubová. Česko poslalo do Bruselu odpověď k Babišovu možnému střetu zájmu. Vítá Monika Holubová. Česko poslalo do Bruselu odpověď k Babišovu možnému střetu zájmu. Pová. Česko poslalo do Bruselu odpověď k Babišovu možnému střetu zájmu. Potvrdila to mluvčí ministra. Česko poslalo do Bruselu odpověď k Babišovu možnému střetu zájmu. Potvrdila to mluvčí ministerstva pro místní Bruselu odpověď k Babišovu možnému střetu zájmu. Potvrdila to mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Babišovu možnému střetu zájmu. Potvrdila to mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová mému střetu zájmu. Potvrdila to mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. Potvrdila to mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. Odpověď podle ní to mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. Odpověď podle ní obsahuje pro místní rozvoj Veronika Lukášová. Odpověď podle ní obsahuje popis toho, jakým způsobem rozvoj Veronika Lukášová. Odpověď podle ní obsahuje popis toho, jakým způsobem české úřady předchází Lukášová. Odpověď podle ní obsahuje popis toho, jakým způsobem české úřady předcházejí riziku střetu. Odpověď podle ní obsahuje popis toho, jakým způsobem české úřady předcházejí riziku střetu. Podle ní obsahuje popis toho, jakým způsobem české úřady předcházejí riziku střetu zájmu při rozdělování. Popis toho, jakým způsobem české úřady předcházejí riziku střetu zájmu při rozdělování unijním způsobem české úřady předcházejí riziku střetu zájmu při rozdělování unijních peněz. Dopis české úřady předcházejí riziku střetu zájmu při rozdělování unijních peněz. Dopis předcházejí riziku střetu zájmu při rozdělování unijních peněz. Dopis se netýká zemědělských riziku střetu zájmu při rozdělování unijních peněz. Dopis se netýká zemědělských dotací při rozdělování unijních peněz. Dopis se netýká zemědělských dotací. Ani unijních peněz. Dopis se netýká zemědělských dotací. Dopis se netýká zemědělských dotací. Dopis se netýká zemědělských dotací. Zemědělských dotací. Zemědělských dotací.
1: Volby 2026. Volby 2026. Volby 2026.
0: Pozdrav.
1: Volby 2026.

0: Nás Igor Tymko ze skupiny No Name a povídal tento okamžik tady byl u nás Igor Tymko ze skupiny No Name a povídal se s ním kolega Pepa. Okamžik tady byl u nás Igor Tymko ze skupiny No Name a povídal se s ním kolega Pepa. Igor Tymko ze skupiny No Name a povídal se s ním kolega Pepa Černý. My se k tomu vrátíme za chvíli. Tymko ze skupiny No Name a povídal se s ním kolega Pepa Černý. My se k tomu vrátíme za chvíli. Skupiny No Name a povídal se s ním kolega Pepa Černý. My se k tomu vrátíme za chvíli. Pustíme si písničku od Name a povídal se s ním kolega Pepa Černý. My se k tomu vrátíme za chvíli. Pustíme si písničku od Igora Tymka s ním kolega Pepa Černý, my se k tomu vrátíme za chvíli. Pustíme si písničku od Igora Tymka Černý, my se k tomu vrátíme za chvíli. Pustíme si písničku od Igora Tymka, ale teď Karel Gott. Pustíme za chvíli. Pustíme si písničku od Igora Tymka, ale teď Karel Gott. A hezky česky. Pustíme si písničku od Igora Tymka, ale teď Karel Gott. A hezky česky. Jestli tě budeme si písničku od Igora Tymka, ale teď Karel Gott. A hezky česky. Jestli tě budu mít od Igora Tymka, ale teď Karel Gott. A hezky česky. Jestli tě budu mít rád, ale teď Karel Gott. A hezky česky. Jestli tě budu mít rád, buďte s námi s Blaníkem. Jestli tě budu mít rád, buďte s námi s Blaníkem.
1: Rádio Blaník.
0: Buďte s námi s Blaníkem.
1: Rádio Blaník.
0: My s Blaníkem.

0: Správy. Správy. Správy Rádia Blaník. Správy Rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Správy Rádia Blaník.
1: Stručně. Jasně.
0: Správy Rádia Blaník.
1: Stručně. Jasně. Přehledně.
0: Správy Rádia Blaník.
1: Stručně. Jasně. Přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně. Jasně. Přehledně.
2: Česko přišlo.
1: Stručně. Jasně. Přehledně.
2: Česko.
1: Stručně. Jasně. Přehledně.
2: Česko přišlo s reakcí na Babišův možný střet.
1: Přehledně.
2: Česko přišlo s reakcí na Babišův možný střet zájmů. V Ostravě.

Baník Rádio.

0: roku 1996 tehdy vznikli No Name.
1: Vznikli?
0: 1996 tehdy vznikli No Name.
1: Vznikli?
2: To je také.
0: 96 tehdy vznikli No Name.
1: Vznikli?
2: To je také.
1: Vznikli?
2: To je také, moc by som povedal také vznešené. My sme prišli na chatu a také, moc by som povedal také vznešené. My sme prišli na chatu a v maličkej obci Zlacom povedal také vznešené. My sme prišli na chatu a v maličkej obci vznešené. My sme prišli na chatu a v maličkej obci Zlatá Jitka a donesieme My sme prišli na chatu a v maličkej obci Zlatá Jitka a donesieme si nejaké nástroje, nejaké kytary. Prišli na chatu v maličkej obci Zlatá Jitka a donesieme si nejaké nástroje, nejaké kytary, nejaké. V maličkej obci Zlatá Jitka a donesieme si nejaké nástroje, nejaké kytary, nejaké. Zlatá Jitka a donesieme si nejaké nástroje, nejaké kytary, nejaké bubny a basuka a donesieme si nejaké nástroje, nejaké kytary, nejaké bubny a basu piva. Donesieme si nejaké nástroje, nejaké kytary, nejaké bubny a basu piva českého. Nejaké nástroje, nejaké kytary, nejaké bubny a basu piva českého. Čiže pre toho kytary, nejaké bubny a basu piva českého. Čiže pre toho hovorím nejaké bubny a basu piva českého. Čiže preto hovorím, či sme vznikli a basu piva českého. Čiže preto hovorím, či sme vznikli, neviem, ale otvorili sme tu piva českého. Čiže preto hovorím, či sme vznikli, neviem, ale otvorili sme si každý tú svoju láhvinku českého. Čiže preto hovorím, či sme vznikli, neviem, ale otvorili sme si každý tú svoju láhvinku a povedal, že... Čiže preto hovorím, či sme vznikli, neviem, ale otvorili sme si každý tú svoju láhvinku a povedal, že... To hovorím, či sme vznikli, neviem, ale otvorili sme si každý tú svoju láhvinku a povedal, že... Tak ako to vznikli, neviem, ale otvorili sme si každý tú svoju láhvinku a povedal, že... Tak ako to spravíme, otvorili sme si každý tú svoju láhvinku a povedal, že... Tak ako to spravíme, aby sme boli slávni? Čiže ty každý tú svoju láhvinku a povedal, že... Tak ako to spravíme, aby sme boli slávni? Čiže to bolo také láhvinku a povedal, že... Tak ako to spravíme, aby sme boli slávni? Čiže to bolo také skôr nejaký brain, že... Tak ako to spravíme, aby sme boli slávni? Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký brief. Tak ako to spravíme, aby sme boli slávni? Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing, alebo spravíme, aby sme boli slávni? Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing, alebo tak? Čiže... Či by sme boli slávni? Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing, alebo tak? Čiže... Či to bol vznik? Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing, alebo tak? Čiže... Či to bol vznik, nie skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing, alebo tak. Čiže, či to bol vznik, neviem, ale dobre sme storming, nejaký briefing, alebo tak. Čiže, či to bol vznik, neviem, ale dobre sme sa sundali, briefing, alebo tak. Čiže, či to bol vznik, neviem, ale dobre sme sa sundali. A vznik, neviem, ale dobre sme sa sundali. A ešte sme ani struny všetky, ale dobre sme sa sundali. A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že sa sundali. A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože... Raz. A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože... A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože... Raz budeme slávni. Človeče, asi bolo to pivo české dobre. Zafungovalo to.
0: Krásna historka, no už je to...
2: Bolo to pivo české dobre. Zafungovalo to.
0: Krásna historka, no už je to 30 let.
2: České dobre. Zafungovalo to.
0: Krásna historka, no už je to 30 let. Celé povídání... Krásná historka, no už je to 30 let. Celé povídání budete moci brzy... Krásná historka, no už je to 30 let. Celé povídání budete moci brzy nejenom slyšet... Krásná historka, no už je to 30 let. Celé povídání budete moci brzy nejenom slyšet, ale taky vidět... Už je to 30 let. Celé povídání budete moci brzy nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu. Celé povídání budete moci brzy nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu. Celé povídání budete moci brzy nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu radioblaník.cz. Budete moci brzy nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu radioblaník.cz. Nebo nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu radioblaník.cz. Nebo na našem, ale taky vidět na našem webu radioblaník.cz. Nebo na našem YouTubeovém kanále. Na našem webu radioblaník.cz. Nebo na našem YouTubeovém kanále. Webu radioblaník.cz. Nebo na našem YouTubeovém kanále. A teď už blaník.cz. Nebo na našem YouTubeovém kanále. A teď už na Blaníku uslyšíte. Nebo na našem YouTubeovém kanále. A teď už na Blaníku uslyšíte. Nebo na našem YouTubeovém kanále. A teď...

0: Teď už na Blaníku uslyšíte Františka Nedvěda v YouTubeovém kanále. A teď už na Blaníku uslyšíte Františka Nedvěda a kále. A teď už na Blaníku uslyšíte Františka Nedvěda a krásnou písničku Devat. Už na Blaníku uslyšíte Františka Nedvěda a krásnou písničku 19. Hraku uslyšíte Františka Nedvěda a krásnou písničku 19. Hrajeme si hezky Františka Nedvěda a krásnou písničku 19. Hrajeme si hezky česky a Nedvěda a krásnou písničku 19. Hrajeme si hezky česky a krásnou písničku 19. Hrajeme si hezky česky.
1: Když ráno
0: písničku 19. Hrajeme si hezky česky.
1: Když ráno čtu v tvých
0: 19. Hrajeme si hezky česky.
1: Když ráno čtu v tvých očích.
0: Hrajeme si hezky česky.
1: Když ráno čtu v tvých očích.
0: Hezky česky.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vyzvaní kusy hýčkáme češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlí. Kusy hýčkáme češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlí češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká ke Samiru?
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se...
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po desáté.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po desáté.
1: Se říká, co se říká?
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník. Co se říká?
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník. Říká.
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Desáté.
1: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Blaník.

0: do Brna, pak do Hodonína. Dá se aktuálně příští týden do Brna, pak do Hodonína, do Semil a taky do Českých Budějovic. Hned příští týden do Brna, pak do Hodonína, do Semil a taky do Českých Budějovic. Hned do Brna, pak do Hodonína, do Semil a taky do Českých Budějovic. Hned začátkem listopadu, pak do Hodonína, do Semil a taky do Českých Budějovic. Hned začátkem listopadu dá Hodonína, do Semil a taky do Českých Budějovic. Hned začátkem listopadu dáma, která mil a taky do Českých Budějovic. Hned začátkem listopadu dáma, která neustále taky do Českých Budějovic. Hned začátkem listopadu dáma, která neustále při vystoupení Budějovic. Hned začátkem listopadu dáma, která neustále při vystoupení sklízí listopadu dáma, která neustále při vystoupení sklízí velké ovace. Dáma, která neustále při vystoupení sklízí velké ovace. No a bylo to, která neustále při vystoupení sklízí velké ovace. No a bylo to neustále při vystoupení sklízí velké ovace. No a bylo to na našem výročním při vystoupení sklízí velké ovace. No a bylo to na našem výročním konopišti vystoupení sklízí velké ovace. No a bylo to na našem výročním konopišti, když Blaníku bylo velké ovace. No a bylo to na našem výročním konopišti, když Blaníku bylo 25 let. No a bylo to na našem výročním konopišti, když Blaníku bylo 25 let, kdy dorazilo to na našem výročním konopišti, když Blaníku bylo 25 let, kdy dorazila taky na našem výročním konopišti, když Blaníku bylo 25 let, kdy dorazila taky Marie Rotrová. 25 let, kdy dorazila taky Marie Rotrová. A to bylo v době, kdy ještě neexistovala, kdy dorazila taky Marie Rotrová. A to bylo v době, kdy ještě neexistovala, dorazila taky Marie Rotrová. A to bylo v době, kdy ještě neexistovala tato písnička Marie Rotrová. A to bylo v době, kdy ještě neexistovala tato písnička. A to bylo v době, kdy ještě neexistovala tato písnička.
1: Marie Rotrová naspívala tuto.
2: Srdce zítra.
1: Marie Rotrová.

0: taky. Tak Michal David.
1: Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
0: Taky.
1: Tak Michal David. Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
0: David.
1: Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte. Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
2: Zaplatíme.
1: 1599 korun. Tak zaplatíme. Zaplatíme. 1599 korun. 1599 korun posíláme do Brna. 1599 korun posíláme do Brna. 1599 korun posíláme do Brna. 9 korun posíláme do Brna.
3: Napište nám.
1: Posíláme do Brna.
3: Napište nám, co byste. Napište nám, co byste chtěli proplatit. Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete. Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS. Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS. Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS. Co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS. Na 603-118 proplatit. A pošlete nám to v SMS. Na 603-118. A pošlete nám to v SMS. Na 603-118. 118. Nám to v SMS. Na 603-118. 118.
4: A pak už jen.
3: SMS. Na 603-118. 118.
4: A pak už jen poslouchej.
3: 603-118. 118.
4: A pak už jen poslouchejte Blaník.
3: 318 118.
4: A pak už jen poslouchejte Blaník.
3: 18 118.
4: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé v
3: 118.
4: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce. A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce. Pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé. Poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr
4: Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr ladí vaše uši.
4: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr ladí vaše uši.
4: Všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr ladí vaše uši.
4: Krátce po sedmé.
3: Petr ladí vaše uši.
4: Mé.
3: Petr ladí vaše uši. Účty.
4: Česká profesionální kosmetika. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika, která podtrhne

0: vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově odtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Dobrý den.
0: Let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Dobrý den. Jmenuji se Ivan Vrochocký.
0: Pleť. www.syncare.cz.
1: Dobrý den. Jmenuji se Ivan Vrochocký a
0: www.syncare.cz.
1: Dobrý den. Jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně.
0: www.syncare.cz.
1: Dobrý den. Jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. Dobrý den. Jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, den. Jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit. Jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň při vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň při opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50%. Vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji, než můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v X výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam kdys? Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici? V XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. Kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL.kuchyně.cz. Tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL.kuchyně.cz. Zlat pozici 6 dní v týdnu. XXL.kuchyně.cz. Zlat dní v týdnu. XXL.kuchyně.cz.
2: Zlato, já už bych potřebovala někdo.
1: XXL.kuchyně.cz.
2: Zlato, já už bych potřebovala.
1: XXL.kuchyně.cz.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co by sis představovala?
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co by sis představovala? Nějaký
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky?
2: Potřebovala někam vypadnout.
1: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Vypadnout.
1: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
1: Představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
1: Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
1: Nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy.
2: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co pod...
2: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co...
2: Všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc... tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí...

0: vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádka do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
1: Rodi...
0: Co potřebuješ? A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
1: Rodinný wellness.
0: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
1: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
0: Je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
1: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme.
0: Pohádková obora a zřícenina hradu.
1: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na
0: obora a zřícenina hradu.
1: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
0: Hradu.
1: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Ahoj, jsem Martin.
1: Hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik.
1: Těšíme se na vás.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
1: Na vás.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám. Proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás? Já mu říkám. Protože neděláme měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám. Protože neděláme nic jiného, jen měníme autosklo právě u nás. Já mu říkám. Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme právě u nás. Já mu říkám. Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. Já mu říkám. Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi. Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na kme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz a děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: To rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Tam.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Tam, kde
3: opraví, Carglass vymění.
1: Tam, kde slunce do očí bije,
3: Carglass vymění.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod.
3: Vymění.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko design žal. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko design žaluzie. Venkovní tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko design žaluzie. Venkovní žaluzie do očí bije, přijdou vhod Jacko design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a přijdou vhod Jacko design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a Jacko design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem Jacko design.cz.
4: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky
1: design.cz.
4: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku, New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta za USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letu. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny.

0: naspívala tuto seriálovou písničku a my si ji na Blaníku... Marie Rotrová naspívala tuto seriálovou písničku a my si ji na Blaníku pustíme za chvíli. A těšte se taky na Michala Penka.
1: Já jsem strašně rád, že to...

0: Cesta začíná na letuška.cz. Plní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 300 na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 000 akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz Miami za 13 839 korun. Letuška.cz Jednička na trhu za 13 839 korun. Letuška.cz Jednička na trhu letenek 1839 korun. Letuška.cz Jednička na trhu letenek.
1: Megasek
0: 9 korun. Letuška.cz Jednička na trhu letenek.
1: Megasekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. Soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sledo
2: října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sledo
2: i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná
2: Ina.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava CZ na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava CZ. Ostrava nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava CZ. Ostrava u Futura. Ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava CZ. Ostrava u Futura. Žádná akce. Megasekáč Ostrava CZ. Ostrava u Futura. Megasekáč Ostrava CZ. Ostrava u Futura. Ostrava CZ. Ostrava u Futura.
3: Je broučku kudy
1: Z. Ostrava u Futura.
3: Je broučku kudy si přiletěl.
1: A u Futura.
3: Je broučku kudy si přiletěl.
4: Je i vaše.
3: Je broučku kudy si přiletěl.
4: Je i vaše střecha v žalost.
3: Je broučku kudy si přiletěl.
4: Je i vaše střecha v žalostném stavu.
3: Je broučku kudy si přiletěl.
4: Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky.
3: Kudy si přiletěl.
4: Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy šup. Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy šup. Vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy šupík vrátí v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečí. Obraťte se na profíky. Střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou na profíky. Střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na Střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravaří a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy šupík. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy šupík CZ. Střechy šupík ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy šupík CZ. Střechy šupík prodejně v Kravařích nebo na Střechy šupík CZ. Střechy šupík CZ. Střechy šupík CZ. Střechy šupík CZ. Střechy šupík CZ. Střechy šupík CZ.
5: Tak
4: Střechy šupík CZ.
5: Tak co jí koupíme? Přála
4: CZ.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, řík.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: Koupíme. Přála si něco?
6: No, říkala, že...

písnička Sundej kravatu. Helena Vondráčková, písnička Sundej kravatu. Helena Vondráčková, písnička Sundej kravatu. Helena, která si užívá letos. Vondráčková, písnička Sundej kravatu. Helena, která si užívá letos celkem. A písnička Sundej kravatu. Helena, která si užívá letos celkem velké množství. Sundej kravatu. Helena, která si užívá letos celkem velké množství svých koncertů. Helena, která si užívá letos celkem velké množství svých koncertů, chystá se Helena, která si užívá letos celkem velké množství svých koncertů, chystá se aktuálně příští užívá letos celkem velké množství svých koncertů, chystá se aktos celkem velké množství svých koncertů, chystá se aktuálně příští týden do Brna, pak velké množství svých koncertů, chystá se aktuálně příští týden do Brna, pak do Hodonína, do množství svých koncertů, chystá se aktuálně příští týden

0: nic nechce.
1: Přála si něco?
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostat co?
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostat...
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a...
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Nebo, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, lece.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřeší.
1: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
1: Svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
1: Tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už
0: nevíte. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co.
0: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat,
0: vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte
0: zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od
0: Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou.
1: Už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva. Darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v superspot od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v super.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo za running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegritu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu.
0: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší záženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Firma na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: Dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky. Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Z.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
3: Horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale
3: gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská.
4: Obyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: I horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorové gorila.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bush.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového
3: gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
3: unikátního.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního
3: projektu.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain. Outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Pade zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení vytu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme kávou Mountain Gorilla Coffee.

0: 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkového balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomoc věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a po ochranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na Verilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. V prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Skutečnost? Nebo jen sen o vysněné kuchyni? Máte na dosah. XXL kuchyně. Na české kuchyni? Máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečnost. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají české hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiér se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních nejlepší ceny nejtěšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních nejlepší ceny v našem studiu o rozloze

0: Nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně Štverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz. L kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz. Více na xxl-kuchyně.cz. L-kuchyně.cz. Kuchyně.cz.
1: To jsou písničky.
0: A CZ.

0: Hi Hi a jedu.
1: Hi Bike Morava mění název na DD.
0: Hi Hi a jedu.
1: Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku.
0: Jedu.
1: Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku. Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol. Mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Mega. Kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravském špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testci s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských. Jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike CZ a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike CZ. Včetně doplňků a profi servisu. DD Bike CZ. A profi servisu. DD Bike CZ.

Blaní hezky česky. Blaní hezky česky. Blaní hezky česky. Hezky česky. Hezky.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Hrajeme. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
0: I česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Seriálová písnička.
1: To doma máš.
0: Seriálová písnička.
1: To doma máš.
0: Seriálová písnička Marie Rotrová.
1: To doma máš.
0: Seriálová písnička Marie Rotrová a doma taky nám přišla. Seriálová písnička Marie Rotrová a doma taky nám přišla třeba. Seriálová písnička Marie Rotrová a doma taky nám přišla třeba SMSka. Seriálová písnička Marie Rotrová a doma taky nám přišla třeba SMSka o tom, jestli ta Marie Rotrová a doma taky nám přišla třeba SMSka o tom, jestli ta Marie Rotrová a doma taky nám přišla třeba SMSka o tom, jestli ta Marie Rotrová nebyla na konopišti. A taky nám přišla třeba SMSka o tom, jestli ta Marie Rotrová nebyla SMSka o tom, jestli ta Marie Rotrová nebyla na konopišti. Už v roce 2000. Tom, jestli ta Marie Rotrová nebyla na konopišti. Už v roce 2020. Marie Rotrová nebyla na konopišti. Už v roce 2022. Tak jsem to přesně dohledal na konopišti. Už v roce 2022. Tak jsem to přesně dohledal. Už v roce 2022. Tak jsem to přesně dohledal. 22. V roce 2022. Tak jsem to přesně dohledal. 22. května 2022. Tak jsem to přesně dohledal. 22. května 2. Tak jsem to přesně dohledal. 22. května roku 2022. Tak jsem to přesně dohledal. 22. května roku 2022. To je ten rok, kdy 20. května roku 2022. To je ten rok, kdy s námi zpívala Marie Rotrová krásné písničky. Na roku 2022. To je ten rok, kdy s námi zpívala Marie Rotrová krásné písničky na konopišti. 22. To je ten rok, kdy s námi zpívala Marie Rotrová krásné písničky na konopišti. Ano, skutečně ten rok, kdy s námi zpívala Marie Rotrová krásné písničky na konopišti. Ano, skutečně mnohem dříve. S námi zpívala Marie Rotrová krásné písničky na konopišti. Ano, skutečně mnohem dříve než exist. Marie Rotrová krásné písničky na konopišti. Ano, skutečně mnohem dříve než existovala krásné písničky na konopišti. Ano, skutečně mnohem dříve než existovala tato seriálová písnička. Nová písnička. Jste úžasní, jak si to pamatujete, jak to víte. No já úplně jste úžasní, jak si to pamatujete, jak to víte. No já úplně tedy smekám. A úžasní, jak si to pamatujete, jak to víte. No já úplně tedy smekám. A proto pro to pamatujete, jak to víte. No já úplně tedy smekám. A proto pro vás máme tajemný, jak to víte. No já úplně tedy smekám. A proto pro vás máme tajemný rok. No já úplně tedy smekám. A proto pro vás máme tajemný rok. Každý den. Já úplně tedy smekám. A proto pro vás máme tajemný rok. Každý den. Po devát smekám. A proto pro vás máme tajemný rok. Každý den. Po deváté hodině s Petrem. A proto pro vás máme tajemný rok. Každý den. Po deváté hodině s Petrem a Adélou. Každý den. Po deváté hodině s Petrem a Adélou. No a ještě jeden seriál. Po deváté hodině s Petrem a Adélou. No a ještě jeden seriál bych s dovolením s Petrem a Adélou. No a ještě jeden seriál bych s dovolením vzal takovou malou a Adélou. No a ještě jeden seriál bych s dovolením vzal takovou malou ukázku. No a ještě jeden seriál bych s dovolením vzal takovou malou ukázku. A jestli ještě jeden seriál bych s dovolením vzal takovou malou ukázku. A jestli pak jeden seriál bych s dovolením vzal takovou malou ukázku. A jestli pak byste poznali, bych s dovolením vzal takovou malou ukázku. A jestli pak byste poznali i seriál vzal takovou malou ukázku. A jestli pak byste poznali i seriál, ve kterém malou ukázku. A jestli pak byste poznali i seriál ukázku. A jestli pak byste poznali i seriál, ve kterém jsme byli. A jestli pak byste poznali i seriál, ve kterém jsme byli hlavně v lese. Jste poznali i seriál, ve kterém jsme byli hlavně v lese. I seriál, ve kterém jsme byli hlavně v lese. Seriál, ve kterém jsme byli hlavně v lese.

0: kterém jsme byli hlavně v lese.
1: Kdybys tak.
0: Byli hlavně v lese.
1: Kdybys tak.
0: Hlavně v lese.
1: Kdybys

0: vše podstatné.
1: Budou samozřejmě u toho.
0: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
1: Komunální samozřejmě u toho.
0: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
1: Komunální as u toho.
0: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
1: Komunální a senát.
0: Tak jako první dozvíte vše podstatné.
1: Komunální a senátní volby.
0: Vy dozvíte vše podstatné.
1: Komunální a senátní volby 2026.
0: Vše podstatné.
1: Komunální a senátní volby 2026.
0: Na rádiu.
1: Komunální a senátní volby 2026.
0: Na rádiu.
1: Komunální a senátní volby 2026.
0: Na rádiu Blaník.
1: Senátní volby 2026.
0: Na rádiu Blaník.
1: Volby 2026.
0: Na rádiu Blaník.
1: 26.
0: Na rádiu Blaník.
2: Tolik volby, které začínají zítra.
0: Na rádiu Blaník.
2: Tolik volby, které začínají zítra. Tolik volby, které začínají zítra. No a dnes na Blaníku konkrétně. Tolik volby, které začínají zítra. No a dnes na Blaníku konkrétně. Tolik volby, které začínají zítra. No a dnes na Blaníku konkrétně za pár minut. Tolik volby, které začínají zítra. No a dnes na Blaníku konkrétně za pár minut. Slza a lhůta záruční. Začínají zítra. No a dnes na Blaníku konkrétně za pár minut. Slza a lhůta záruční. Hrát. No a dnes na Blaníku konkrétně za pár minut. Slza a lhůta záruční. Hrát budeme dál hezky česky. Blaníku konkrétně za pár minut. Slza a lhůta záruční. Hrát budeme dál hezky česky. Za pár minut. Slza a lhůta záruční. Hrát budeme dál hezky česky. Slza a lhůta záruční. Hrát budeme dál hezky česky. Za záruční. Hrát budeme dál hezky česky. Hrát budeme dál hezky česky.
3: Chytrý jak
2: dál hezky česky.
3: Chytrý jak rádio. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme.
3: Rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání.
3: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu.
3: Podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení.
3: A jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánu. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Mu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlem plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSO a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že
2: odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí.
2: Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového.
2: ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního. Potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měl. Je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit. Celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideálka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života a na té ideální potkat se vždycky s finanční každý z nás měli vytvořit během svého života a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a směli vytvořit během svého života a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu během svého života a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu co je teďka od svého života a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu co je teďka a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu co je teďka opravdu hodně moderní, potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developuje finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developuje probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstředu. Co je teďka opravdu hodně moderní.

Já úplně vidím ten seriál.

0: Tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější být výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tu nemovitostní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tu nemovitostí ručit.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Jděte na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.

0: 1000 korun. Přesvědčte se, že jízda SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být u 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
1: Je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechno.
1: Totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta a platíme.
1: Hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta a platíme i hned.
1: V hotovosti.
2: Zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta a platíme i hned.
1: V hotovosti i převodem.
2: Ceny. Vykupujeme všechna auta a platíme i hned.
1: V hotovosti i převodem.
2: Prodejte všechna auta a platíme i hned.
1: V hotovosti i převodem.
2: Prodejte u nás auta a platíme i hned.
1: V hotovosti i převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes
1: a my i hned.
2: V hotovosti i převodem.
1: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější
2: v hotovosti i převodem.
1: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
1: Více na AAA Autos
2: auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
1: Více na AAA Auto.cz
2: dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
1: Více na AAA Auto.cz
2: nejvýhodnější cenu na trhu.
1: Více na AAA Auto.cz
2: nebo volejte 800
1: cenu na trhu.
2: Více na AAA Auto.cz
1: nebo volejte 810
2: více na AAA Auto.cz
1: nebo volejte 810 800
2: AAA Auto.cz
1: nebo volejte 810 800
2: CZ
1: nebo volejte 810 800.
3: Vezmi svůj osud do
1: nebo volejte 810 800.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
1: 810 800.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do
1: 10800.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro. Osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz /smart /do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz /smart /soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz /smart /soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz /smart /soutěž. Allegro.cz /smart /soutěž.
4: Každý občas potřebuje na chvíli
3: /soutěž.
4: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout.
3: Těž.
4: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé. Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Dlouhé cestě a načerpat nové síly. A načerpat nové síly.

auta i lidé v nich a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich a čerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. A auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. I lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy. Přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy. Víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy. Kaufland Card Extra. Důležitější na cestách jste vy. Kaufland Card Extra. Obrovský. Cestách jste vy. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věr. Jste vy. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věr. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milchme získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch extra výhody. Tento

0: sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách
0: nebo se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo
0: doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Po na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
2: Hledáte inspiraci na babí léto?
1: Z. Benu. Rádi vám poradíme.
2: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu.
1: Rádi vám poradíme.
2: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu s Penny u stolu přináší.
1: Poradíme.
2: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu s Penny u stolu přináší desítky. Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu s Penny u stolu přináší. Inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu s Penny u stolu přináší desítky receptů. Babí léto? Nové vydání časopisu s Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné. Nové vydání časopisu s Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty typy. Nové vydání časopisu s Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty typy. S Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty typy na domácí chleba nebo přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty typy na domácí chleba nebo redky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat. Voňavé jablečné dezerty typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat. Dezerty typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaři na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90. Inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
3: Přemýšlíte o
2: vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
2: s Penny kartou jen za 9,90.
3: Přemýšlíte o nové koupelně.
2: Penny kartou jen za 9,90.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje
2: 90.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje. Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a graf řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Nyní návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 Kč. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich kuchyň sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen kuchyň na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah. Stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah. Siko.cz vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz
4: Sada zim
3: kuchyní

0: a také Podlaž. Siko.cz.
1: Sada zimních kol zdarma?
0: Také Podlaž. Siko.cz.
1: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka.
0: Siko.cz.
1: Sada zimních kol zdarma?
0: Siko.cz.
1: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 5... Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 519 záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 500 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka 9 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům. To jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan Sundays. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akt. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akt omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Tu Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Vše, co
1: Z. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90 vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kav Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kilo prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kilogram. Salát XXL v ceně 99,90 za jeden kilogram. Salátová okurka je 99,90 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 9,90 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 11 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 11,90 gram. Salátová okurka jeden kus za 11,90. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 21 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. 90. A máslo 250 gramů za 24,90. Líslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 50 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 24,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Vyplatí.
3: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: Mléčný nápoj za 15,90 a Helma Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 4 Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13.50 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Přijďte si do 49,90 až do 13. října. Kaufland. Přijďte si do Benu pro léky i 90 až do 13. října. Kaufland. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. 50 až do 13. října. Kaufland. Přijďte si do Benu pro léky. 13. října. Kaufland. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék?
0: Kaufland. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék?
0: Kaufland. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž
1: budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte,
1: prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Z doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky až 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich doplatku nebo se sníženým.

0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem. A užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte.
0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník. Podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Jsme Blaník.

Potom nebuď z toho smutná.

0: i do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz Patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz Červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz www.červenekontejnery.cz www.červenekontejnery.cz www.červenekontejnery.cz
1: Jurahot.cz Jurahotel Jurahotel Čeladná. Jurahotel Čeladná. Víc než Jurahotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén. Jurahotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny. Jurahotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večer. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Rauto. Dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Rauto. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Sauny, minilázně, taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme minilázně, taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jurahoční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkus. Snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusí. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš. Pořád musíš. Hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš. Pořád musíš. Jura Hotel. C. Jura Hotel. Jednou zkusíš. Pořád musíš. Jura Hotel. CZ. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz Zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz
2: Tuto zimu
1: Pořád musíš. Jurahotel.cz
2: Tuto zimu
1: Musíš. Jurahotel.cz
2: Tuto zimu
1: Jurahotel.cz
2: Tuto zimu
1: CZ
2: Tuto zimu
0: Objevte Emiráty
2: tuto zimu.
0: Objevte Emiráty nebo pokračuj
2: tuto zimu.
0: Objevte Emiráty nebo pokračujte s pře... Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do... Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie už 17. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie už 17. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie už 17. prosince novinka z Katovice nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie už 17. prosince novinka z Katovice Airport s přestupem za exotikou do Asie už 17. prosince novinka z Katovice Airport Air Arabia spouští přímkou do Asie už 17. prosince novinka z Katovice Airport Air Arabia spouští přímé lety už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šár. 12. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně. Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně. Na palubě na vás. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatný. Spouští přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně. Na palubě na vás čeká 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Krát týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii. Bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy. Zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších. A pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia.

0: Váš nový směr za Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Air Arabia, váš nový směr za sluncem.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka míří. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka míří studená. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka míří studená fronta na Moravě a ve Slezsku. Odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka míří studená fronta na Moravě a ve Slezsku teploty v noci. Vám přeje Renata Anna Pechová do Česka míří studená fronta na Moravě a ve Slezsku teploty v noci. Anna Pechová do Česka míří studená fronta na Moravě a ve Slezsku teploty v noci 9 až 5 stupňů. Do Česka míří studená fronta na Moravě a ve Slezsku teploty v noci 9 až 5 stupňů. Fronta na Moravě a ve Slezsku teploty v noci 9 až 5 stupňů. Zítra ráno ještě čekejte přechta na Moravě a ve Slezsku teploty v noci 9 až 5 stupňů. Zítra ráno ještě čekejte Slezsku teploty v noci 9 až 5 stupňů. Zítra ráno ještě čekejte přech noci 9 až 5 stupňů. Zítra ráno ještě čekejte přechodně jasno polojasno. Postupně ale až 5 stupňů. Zítra ráno ještě čekejte přechodně jasno polojasno. Postupně ale oblačno. Zítra ráno ještě čekejte přechodně jasno polojasno. Postupně ale oblačno až zataženo. Ráno ještě čekejte přechodně jasno polojasno, postupně ale oblačno až zataženo, kejte přechodně jasno polojasno, postupně ale oblačno až zataženo a lokálně jasno polojasno, postupně ale oblačno až zataženo a lokálně slabé přehánky, postupně ale oblačno až zataženo a lokálně.

0: to tak.
1: Písnička, která zazní jako první po...
0: I když je to tak.
1: Písnička, která zazní jako první po zprávách.
0: I když je to tak.
1: Písnička, která zazní jako první po zprávách a pak...
0: I když je to tak.
1: Písnička, která zazní jako první po zprávách a pak taky Lucie.
0: Je to tak.
1: Písnička, která zazní jako první po zprávách a pak taky Lucie.
0: Marie. Tak.
1: Písnička, která zazní jako první po zprávách a pak taky Lucie.
0: Marie.
1: Která zazní jako první po zprávách a pak taky Lucie.
0: Marie.
1: První po zprávách a pak taky Lucie.
0: Marie.
1: A pak taky Lucie.
0: Marie.

0: Lokálně slabé přeháňky. V odpoledne ale oblačno až zataženo a lokálně slabé přeháňky. V odpoledních maxlačno až zataženo a lokálně slabé přeháňky. V odpoledních maximech naměříme a lokálně slabé přeháňky. V odpoledních maximech naměříme 12 až lokálně slabé přeháňky. V odpoledních maximech naměříme 12 až 15. Slabé přeháňky. V odpoledních maximech naměříme 12 až 15.
1: Mami,
0: v odpoledních maximech naměříme 12 až 15.
1: Mami, proč máme všech?
0: V odpoledních maximech naměříme 12 až 15.
1: Mami, proč máme?
0: Naměříme 12 až 15.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se
0: 12 až 15.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
0: 12.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřeb.
1: Proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého
1: spotřebiče. Od konceptu.
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
1: Tu.
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
2: Zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
3: Aily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro.
3: Tu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
3: Jeho spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
3: I na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. No pro život.

0: nebo Xindl X dřevo. Nebo Xindl X dřevo. Nebo Xindl X dřevo. Nebo Xindl X dřevo.
1: Nepatřím do starýho železa.
0: Nebo Xindl X dřevo.
1: Nepatřím do starýho železa.
0: Nebo Xindl X dřevo.
1: Nepatřím do starýho železa.
0: Nebo Xindl X dřevo.
1: Nepatřím do starýho železa. Jsem spíš
0: tady u nás na Blaník dřevo.
1: Nepatřím do starýho železa. Jsem spíš
0: tady u nás.
1: Nepatřím do starýho železa. Jsem spíš
0: tady u nás na Blaníku si dál hrajeme.
1: Železa. Jsem spíš
0: tady u nás na Blaníku si dál hrajeme hezky česky.
1: Železa. Jsem spíš
0: tady u nás na Blaníku si dál hrajeme hezky česky.
2: Radio Blaník.
1: Jsem spíš
0: tady u nás na Blaníku si dál hrajeme hezky česky.
2: Radio Blaník.
0: Tady u nás na Blaníku si dál hrajeme hezky česky.
2: Radio Blaník.
0: Na Blaníku si dál hrajeme hezky česky.
2: Radio Blaník.
0: Překáž dál hrajeme hezky česky.
2: Radio Blaník.
0: Překáží vám doma
2: vysky česky.
0: Radio Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné.
2: Radio Blaník.
0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených koncí vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených konc sloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.spotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.c? Tak právě ty patří

0: ulici, kde bourala dvě auta pod dozorem policie, projíždíte jedním pruhem. V Ostrčilově ulici, kde bourala dvě auta pod dozorem policie, projíždíte jedním pruhem. Auta pod dozorem policie, projíždíte jedním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu. Policie, projíždíte jedním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a projíždíte jedním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a v případných kolonách pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a v případných kolonách pevné nervy jsou. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a v případných kolonách pevné nervy jsou tu zprávy. Vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a v případných kolonách pevné nervy jsou tu zprávy. Cestu hlavně bez nehod a v případných kolonách pevné nervy jsou tu zprávy. Nehod a v případných kolonách pevné nervy jsou tu zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí.
0: V případných kolonách pevné nervy jsou tu zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za
0: kolonách pevné nervy jsou tu zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ.
0: Jsou tu zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické. Tu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Vet. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. České ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz Ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz Pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz Záda. www.matracezahubičku.cz www.matracezahubičku.cz Zprávy matracezahubičku.cz Zprávy Rádia Hubičku.cz Zprávy Rádia Blaník Z Zprávy Rádia Blaník Zprávy Rádia Blaník
2: Stručně ja
1: Zprávy Rádia Blaník
2: Stručně, jasně, přehled.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Poslanci
1: Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Poslanci projednají prezident.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Poslanci projednají prezidentovo.
2: Jasně, přehledně.
3: Poslanci projednají prezidentovo veto.
2: Přehledně.
3: Poslanci projednají prezidentovo veto. Vyprošťování. Poslanci projednají prezidentovo veto. Vyprošťování kamionů v Praze. Tovo veto. Vyprošťování kamionů v Praze nebere konce. Vyprošťování kamionů v Praze nebere konce. Vyprošťování kamionů v Praze nebere konce. Na Slapech pokračuje záchrana. Vyprošťování kamionů v Praze nebere konce. Na Slapech pokračuje záchrana škeblí. Praze nebere konce. Na Slapech pokračuje záchrana škeblí. Na Slapech pokračuje záchrana škeblí. Na Slapech pokračuje záchrana škeblí. Na Slapech pokračuje záchrana škeblí. Pokračuje záchrana škeblí. Záchrana škeblí.

Vetovaný zákon odnepřeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Sněmovna se chystá na prezidentem vetovaný Holubová, jsou to zprávy. Sněmovna se chystá na prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Sněmovna se chystá na prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Projedná ho se chystá na prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Projedná ho příští týden ve středu prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Projedná ho příští týden vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Projedná ho příští týden ve středu. Schůzi svolal na žádost všech státních zaměstnancích. Projedná ho příští týden ve středu. Schůzi svolal na žádost všech tří koaličtancích. Projedná ho příští týden ve středu. Schůzi svolal na žádost všech tří koaličních stran. Projedná ho příští týden ve středu. Schůzi svolal na žádost všech tří koaličních stran. Předseda sněmovny příští týden ve středu. Schůzi svolal na žádost všech tří koaličních stran. Předseda sněmovny Tomio Okamura. Schůzi svolal na žádost všech tří koaličních stran. Předseda sněmovny Tomio Okamura. Svolal na žádost všech tří koaličních stran předseda sněmovny Tomio Okamura. Zákon jde dost všech tří koaličních stran předseda sněmovny Tomio Okamura. Zákon jde podle prezidenta proti doporučení stran předseda sněmovny Tomio Okamura. Zákon jde podle prezidenta proti doporučení Evropské komise sněmovny Tomio Okamura. Zákon jde podle prezidenta proti doporučení Evropské komise Lepechra Tomio Okamura. Zákon jde podle prezidenta proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí. Zákon jde podle prezidenta proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před. Zákon jde podle prezidenta proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými. Prezidenta proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Na pomoc Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Na pomoc uvázlému kamionu chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Na pomoc uvázlému kamionu v Praze pod železnic úředníky před politickými zásahy. Na pomoc uvázlému kamionu v Praze pod železničním mostem politickými zásahy. Na pomoc uvázlému kamionu v Praze pod železničním mostem přijeli zásahy. Na pomoc uvázlému kamionu v Praze pod železničním mostem přijeli další dva tanky. Na pomoc uvázlému kamionu v Praze pod železničním mostem přijeli další dva tanky. Vyprošťování se uvázlému kamionu v Praze pod železničním mostem přijeli další dva tanky. Vyprošťování se v Praze pod železničním mostem přijeli další dva tanky. Vyprošťování se totiž zaseklo železničním mostem přijeli další dva tanky. Vyprošťování se totiž zaseklo, protože první speciální tank mostem přijeli další dva tanky. Vyprošťování se totiž zaseklo, protože první speciální tank další dva tanky. Vyprošťování se totiž zaseklo, protože první speciální tank se na místě nakonec. Vyprošťování se totiž zaseklo, protože první speciální tank se na místě nakonec porouchal. Mezitím hasič se totiž zaseklo, protože první speciální tank se na místě nakonec porouchal. Mezitím hasiči pokračují, protože první speciální tank se na místě nakonec porouchal. Mezitím hasiči pokračují v bourání konstrukční speciální tank se na místě nakonec porouchal. Mezitím hasiči pokračují v bourání konstrukce most tank se na místě nakonec porouchal. Mezitím hasiči pokračují v bourání konstrukce mostu, aby mohli vyp nakonec porouchal. Mezitím hasiči pokračují v bourání konstrukce mostu, aby mohli vyprostit vrtací chal. Mezitím hasiči pokračují v bourání konstrukce mostu, aby mohli vyprostit vrtací hlavici převážené. Hasiči pokračují v bourání konstrukce mostu, aby mohli vyprostit vrtací hlavici převážené. Pokračují v bourání konstrukce mostu, aby mohli vyprostit vrtací hlavici převážené vrt konstrukce mostu, aby mohli vyprostit vrtací hlavici převážené vrtné soupravy. Třetina majitelů, aby mohli vyprostit vrtací hlavici převážené vrtné soupravy. Třetina majitelů domů vyprostit vrtací hlavici převážené vrtné soupravy. Třetina majitelů domů nedodržuje povinnou hlavici převážené vrtné soupravy. Třetina majitelů domů nedodržuje povinnou lhůtu kon převážené vrtné soupravy. Třetina majitelů domů nedodržuje povinnou lhůtu kontrol kon soupravy. Třetina majitelů domů nedodržuje povinnou lhůtu kontrol komínů, nejčastěji nevědí. Třetina majitelů domů nedodržuje povinnou lhůtu kontrol komínů, nejčastěji nevědí, že jim. Třetina majitelů domů nedodržuje povinnou lhůtu kontrol komínů, nejčastěji nevědí, že jim musí udělat. Někteří nedodržuje povinnou lhůtu kontrol komínů, nejčastěji nevědí, že jim musí udělat. Někteří si myslí, že lhůtu kontrol komínů, nejčastěji nevědí, že jim musí udělat. Někteří si myslí, že ji vůbec nepotřebují. Kontrol komínů, nejčastěji nevědí, že jim musí udělat. Někteří si myslí, že ji vůbec nepotřebují. Účastněji nevědí, že ji musí udělat. Někteří si myslí, že ji vůbec nepotřebují. Ukázal to průzkum, podle kterého že ji musí udělat. Někteří si myslí, že ji vůbec nepotřebují. Ukázal to průzkum, podle kterého udělat. Někteří si myslí, že ji vůbec nepotřebují. Ukázal to průzkum, podle kterého kominíci při kontrole

0: Blaník za volantem.
1: Na Frýdecku.
0: Blaník za volantem.
1: Na Frýdecku.
0: Blaník za volantem.
1: Na Frýdecku Místecku. Na...
0: Blaník za volantem.
1: Na Frýdecku Místecku na příjezdu do Krmelína.
0: Od... Blaník za volantem.
1: Na Frýdecku Místecku na příjezdu do Krmelína od Ostravy.
0: Za volantem.
1: Na Frýdecku Místecku na příjezdu do Krmelína od Ostravy bourala dvě osoby. Na Frýdecku Místecku na příjezdu do Krmelína od Ostravy bourala dvě. Na Frýdecku Místecku na příjezdu do Krmelína od Ostravy bourala dvě osobní auta. Po Místecku na příjezdu do Krmelína od Ostravy bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s do Krmelína od Ostravy bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením a menším zdržením. Od Ostravy bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením a menším zdržením. Bourala dvě osobní auta, počítejte tam s omezením a menším zdržením. Na Karvinsku osobní auta, počítejte tam s omezením a menším zdržením. Na Karvinsku v Havířově auta, počítejte tam s omezením a menším zdržením. Na Karvinsku v Havířově tam s omezením a menším zdržením. Na Karvinsku v Havířově ve Vodní ulici na Kruhovém a menším zdržením. Na Karvinsku v Havířově ve Vodní ulici na Kruhovém objezdu na Bohem zdržením. Na Karvinsku v Havířově ve Vodní ulici na Kruhovém objezdu na Bouralní. Na Karvinsku v Havířově ve Vodní ulici na Kruhovém objezdu na Boural. Na Karvinsku v Havířově ve Vodní ulici na Kruhovém objezdu na Boural bagr do betonového. V Havířově ve Vodní ulici na Kruhovém objezdu na Boural bagr do betonového zátarasu. Provozní ulici na Kruhovém objezdu na Boural bagr do betonového zátarasu. Provoz je omezený. Projít na Kruhovém objezdu na Boural bagr do betonového zátarasu, provoz je omezený, projezdu naboural bagr do betonového zátarasu, provoz je omezený, projíždějte opatrně, bural bagr do betonového zátarasu, provoz je omezený, projíždějte opatrně, nehodu máme betonového zátarasu, provoz je omezený, projíždějte opatrně, nehodu máme také v Ostravého zátarasu, provoz je omezený, projíždějte opatrně, nehodu máme také v Ostravě v Osu, provoz je omezený, projíždějte opatrně, nehodu máme také v Ostravě v Ostrč si omezený, projíždějte opatrně. Nehodu máme také v Ostravě, v Ostrčilově ulici, kde bourala, projíždějte opatrně. Nehodu máme také v Ostravě, v Ostrčilově ulici, kde bourala, opatrně. Nehodu máme také v Ostravě, v Ostrčilově ulici, kde bourala dvě auta. Nehodu máme také v Ostravě, v Ostrčilově ulici, kde bourala dvě auta pod dozorem policie, projíždějte v Ostravě, v Ostrčilově ulici.

0: si myslí, že ji vůbec nepotřebují. Ukázal to průzkum, podle kterého kominíci při kontrolách technic vůbec nepotřebují. Ukázal to průzkum, podle kterého kominíci při kontrolách technických stavů komínů ukázal to průzkum, podle kterého kominíci při kontrolách technických stavů komínů loni odhalili tisíto průzkum, podle kterého kominíci při kontrolách technických stavů komínů loni odhalili podle kterého kominíci při kontrolách technických stavů komínů loni odhalili tisíce závad, které kominíci při kontrolách technických stavů komínů loni odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár. V kontrolách technických stavů komínů loni odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár. Anských stavů komínů loni odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár. Loni odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár, anebo otravu oxidem uhelnatým. Odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár, anebo otravu oxidem uhelnatým. Záchrana, které mohly způsobit požár, anebo otravu oxidem uhelnatým. Záchrana vzácných škeblí na slabý požár, anebo otravu oxidem uhelnatým. Záchrana vzácných škeblí na slabské přehradě, anebo otravu oxidem uhelnatým. Záchrana vzácných škeblí na slabské přehradě pokračuje oxidem uhelnatým. Záchrana vzácných škeblí na slabské přehradě pokračuje dobrovolníci s tím. Záchrana vzácných škeblí na slabské přehradě pokračuje dobrovolníci se už několik týdnů. Záchrana vzácných škeblí na slabské přehradě pokračuje dobrovolníci se už několik týdnů snaží škeblí na slabské přehradě pokračuje dobrovolníci se už několik týdnů snaží zachránit slabské přehradě pokračuje dobrovolníci se už několik týdnů snaží zachránit mlže, které kvůli přehradě pokračuje dobrovolníci se už několik týdnů snaží zachránit mlže, které kvůli výraznému poklesu dobrovolníci se už několik týdnů snaží zachránit mlže, které kvůli výraznému se už několik týdnů snaží zachránit mlže, které kvůli výraznému poklesu hladiny snaží zachránit mlže, které kvůli výraznému poklesu hladiny ohrožuje vysychání. Co ještě to nit mlže, které kvůli výraznému poklesu hladiny ohrožuje vysychání. Co ještě to výmluvčí české, které kvůli výraznému poklesu hladiny ohrožuje vysychání. Co ještě to výmluvčí Českého svazu ochránců poklesu hladiny ohrožuje vysychání. Co ještě to výmluvčí Českého svazu ochránců přírody ohrožuje vysychání. Co ještě to výmluvčí Českého svazu ochránců přírody zuzuje vysychání. Co ještě to výmluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová. Co ještě to výmluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
1: Invazivní slávy.
0: Ještě to výmluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
1: Invazivní slávička mnohotvárná.
0: Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
1: Invazivní slávička mnohotvárná.
0: Přírody Zuzana Kučerová.
1: Invazivní slávička mnohotvárná. Teprve pokles hladiny
0: Kučerová.
1: Invazivní slávička mnohotvárná. Teprve pokles hladiny odhalil. Invazivní slávička mnohotvárná. Teprve pokles hladiny odhalil, že tu její populace slávička mnohotvárná. Teprve pokles hladiny odhalil, že tu její populace skrytě mnohotvárná. Teprve pokles hladiny odhalil, že tu její populace skrytě narostla. Teprve pokles hladiny odhalil, že tu její populace skrytě narostla do mnoha milionových hladiny odhalil, že tu její populace skrytě narostla do mnoha milionových počtů. Odhalil, že tu její populace skrytě narostla do mnoha milionových počtů. Od začátku, že tu její populace skrytě narostla do mnoha milionových počtů. Od začátku populace skrytě narostla do mnoha milionových počtů. Od začátku akce registrujeme už více než tě narostla do mnoha milionových počtů. Od začátku akce registrujeme už více do mnoha milionových počtů. Od začátku akce registrujeme už více než 520 nových počtů. Od začátku akce registrujeme už více než 520 dobrovolných účastníků. Od začátku akce registrujeme už více než 520 dobrovolných účastí. Při akce registrujeme už více než 520 dobrovolných účastí, při kterých se podařilo registrujeme už více než 520 dobrovolných účastí, při kterých se podařilo více než 520 dobrovolných účastí, při kterých se podařilo vrátit do bezpečí 20 dobrovolných účastí, při kterých se podařilo vrátit do bezpečí vody přes 70 tisíc dobrovolných účastí, při kterých se podařilo vrátit do bezpečí vody přes 70 tisíc škeblí, při kterých se podařilo vrátit do bezpečí vody přes 70 tisíc škeblí. Kterých se podařilo vrátit do bezpečí vody přes 70 tisíc škeblí.
0: Pomoc dobrovolníků
1: vrátit do bezpečí vody přes 70 tisíc škeblí.
0: Pomoc dobrovolníků je ale
1: bezpečí vody přes 70 tisíc škeblí.
0: Pomoc dobrovolníků je ale stále potřeba
1: přes 70 tisíc škeblí.
0: Pomoc dobrovolníků

0: Dobrovolníků je ale stále
1: 50 tisíc škeblí.
0: Pomoc dobrovolníků je ale stále potřeba. Zájemci, kteří se chtějí do
1: škeblí.
0: Pomoc dobrovolníků je ale stále potřeba. Zájemci, kteří se chtějí. Pomoc dobrovolníků je ale stále potřeba. Zájemci, kteří se chtějí do záchrany škeblí. Dobrovolníků je ale stále potřeba. Zájemci, kteří se chtějí do záchrany škeblí na Slapech zapojit, najdou ale stále potřeba. Zájemci, kteří se chtějí do záchrany škeblí na Slapech zapojit, najdou podrobnosti. Zájemci, kteří se chtějí do záchrany škeblí na Slapech zapojit, najdou podrobnosti na webu csop.cz. Najdou podrobnosti na webu csop.cz. Tolik zprávy Rádia Blaník. A je podrobnosti na webu csop.cz. Tolik zprávy Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje.
2: Děkuji moc.
0: Webu csop.cz. Tolik zprávy Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje.
2: Děkuji moc, Moniko.
0: CZ. Tolik zprávy Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje.
2: Děkuji moc, Moniko, a bude.
0: Tolik zprávy Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje.
2: Děkuji moc, Moniko, a bude. 17. hodina.
0: Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje.
2: Děkuji moc, Moniko, a bude. 17. hodina.
0: Je to tvoje.
2: Děkuji moc, Moniko, a bude. 17. hodina.
3: Jirka Frélich.
2: Děkuji moc, Moniko, a bude. 17. hodina.
3: Jirka Frélich.
2: Moniko, a bude. 17. hodina.
3: Jirka Frélich.
4: Na rádiu Blaník.
2: 17. hodina.
3: Jirka Frélich.
4: Na rádiu Blaník.
2: Hodina.
3: Jirka Frélich.
4: Na rádiu Blaník.
3: Jirka Frélich.
4: Na rádiu Blaník.
3: A Frélich.
4: Na rádiu Blaník.
2: A Moravskoslezským krajem.
4: Na rádiu Blaník.
2: A Moravskoslezským krajem
4: Blaník.
2: A Moravskoslezským krajem brázdí teď náš Blanic. A Moravskoslezským krajem brázdí teď náš blanický krajánek A Moravskoslezským krajem brázdí teď náš blanický krajánek Vlasta Suk a A Moravskoslezským krajem brázdí teď náš blanický krajánek Vlasta Suk a přihlásí se do Slezským krajem brázdí teď náš blanický krajánek Vlasta Suk a přihlásí se do našeho vysílání brázdí teď náš blanický krajánek Vlasta Suk a přihlásí se do našeho vysílání už za chvíli teď náš blanický krajánek Vlasta Suk a přihlásí se do našeho vysílání už za chvíli tak si na blanický krajánek Vlasta Suk a přihlásí se do našeho vysílání už za chvíli, tak si na to počkejte pro Vlasta Suk a přihlásí se do našeho vysílání už za chvíli, tak si na to počkejte, protože navštív přihlásí se do našeho vysílání už za chvíli, tak si na to počkejte, protože navštívil velmi svého vysílání už za chvíli, tak si na to počkejte, protože navštívil velmi zajímavé místo chvíli, tak si na to počkejte, protože navštívil velmi zajímavé místo. Tak si na to počkejte, protože navštívil velmi zajímavé místo.
4: Rádio Blaník.
2: Počkejte, protože navštívil velmi zajímavé místo.
4: Rádio Blaník.
2: Navštívil velmi zajímavé místo.
4: Rádio Blaník.
2: Jak velmi zajímavé místo.
4: Rádio Blaník.
2: Jak jinak než hezky.
4: Rádio Blaník.
2: Jak jinak než
4: Rádio Blaník.
2: Jak jinak než hezky česky právě teď na Blaníku Jakub
4: Blaník.
2: Jak jinak než hezky česky právě teď na Blaníku Jakub Smolík.
4: Blaník.
2: Jak jinak než hezky česky právě teď na Blaníku Jakub Smolík a za chvíli než hezky česky právě teď na Blaníku Jakub Smolík a za chvíli i skupina Kabát. Užijte právě teď na Blaníku Jakub Smolík a za chvíli i skupina Kabát. Užijte se na Blaníku Jakub Smolík a za chvíli i skupina Kabát. Užijte si české písničky s Blaníkem. Smolík a za chvíli i skupina Kabát. Užijte si české písničky s Blaníkem. A za chvíli i skupina Kabát. Užijte si české písničky s Blaníkem. Skupina Kabát. Užijte si české písničky s Blaníkem. Užijte si české písničky s Blaníkem. Užijte si české písničky s Blaníkem.

Blaník. Hezké odpoledne přeje Monika. Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to Blaník. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Sněmovna se chystá. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Sněmovna se chystá na prezidentem. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Sněmovna se chystá na prezidentem.

doby. A proč kope kolem sebe k říci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Jakej... A

0: Krajánek, proto
1: Krajánek Rádia Planík.
0: Je čtvrtek a Blanický krajánek proto vyrazil na výlet.
1: A Planík.
0: Je čtvrtek a Blanický krajánek proto vyrazil na výlet. Ahoj. Je čtvrtek a Blanický krajánek proto vyrazil na výlet. Ahoj. Tek a Blanický krajánek proto vyrazil na výlet. Ahoj.
2: Jirko, dobré odpoledne.
0: Blanický krajánek proto vyrazil na výlet. Ahoj.
2: Jirko, dobré odpoledne.
0: Tak krajánek proto vyrazil na výlet. Ahoj.
2: Jirko, dobré odpoledne. Tak já tě
0: vyrazil na výlet. Ahoj.
2: Jirko, dobré odpoledne. Tak já tě zdravím z dnešního krajánkovského putování.
0: Na výlet. Ahoj.
2: Jirko, dobré odpoledne. Tak já tě zdravím z dnešního krajánkovského putování. Jirko, dobré odpoledne, tak já tě zdravím z dnešního krajánkovského putování. Jirko, dobré odpoledne, tak já tě zdravím z dnešního krajánkovského putování i všechny posluchače Rádia Blaník. Tak já tě zdravím z dnešního krajánkovského putování i všechny posluchače Rádia Blaník. Jsem v Moravskoslezském kraji z dnešního krajánkovského putování i všechny posluchače Rádia Blaník. Jsem v Moravskoslezském kraji.
0: Tak a pro
2: zemského putování i všechny posluchače Rádia Blaník. Jsem v Moravskoslezském kraji.
0: Tak a pro
2: i všechny posluchače Rádia Blaník. Jsem v Moravskoslezském kraji.
0: Tak a prozradíš víc, kam si se přes
2: Rádia Blaník. Jsem v Moravskoslezském kraji.
0: Tak a prozradíš víc, kam si se přesně vydal.
2: No a teď jsem v Moravskoslezském kraji.
0: Tak a prozradíš víc, kam si se přesně vydal.
2: No a teď jsem si vyšlápnul v Moravskoslezském kraji.
0: Tak a prozradíš víc, kam si se přesně vydal.
2: No a teď jsem si vyšlápnul.
0: Tak a prozradíš víc, kam si se přesně vydal.
2: No a teď jsem si vyšlápnul na hrad Hukvaldy.
0: Prozradíš víc, kam si se přesně vydal.
2: No a teď jsem si vyšlápnul na hrad Hukvaldy.
0: Kam si se přesně vydal?
2: No a teď jsem si vyšlápnul na hrad Hukvaldy. A je to překrásný hrad. No a teď jsem si vyšlápnul na hrad Hukvaldy. A je to překrásný hrad. No a teď jsem si vyšlápnul na hrad Hukvaldy. A je to překrásný hrad, než se sem dostanete na hrad Hukvaldy. A je to překrásný hrad, než se sem dostanete, tak opravdu ujdete na hrad Hukvaldy. A je to překrásný hrad, než se sem dostanete, tak opravdu ujdete kus cesty Aldy. A je to překrásný hrad, než se sem dostanete, tak opravdu ujdete kus cesty, ale budete a je to překrásný hrad, než se sem dostanete, tak opravdu ujdete kus cesty, ale budete se kochat nádherný hrad. Než se sem dostanete, tak opravdu ujdete kus cesty, ale budete se kochat nádherný. Než se sem dostanete, tak opravdu ujdete kus cesty, ale budete se kochat nádhernou oborou se zvířátky. Nic tak opravdu ujdete kus cesty, ale budete se kochat nádhernou oborou se zvířátky. Nicméně, teď jsme nahoře, ujdete kus cesty, ale budete se kochat nádhernou oborou se zvířátky. Nicméně, cesty, ale budete se kochat nádhernou oborou se zvířátky. Nicméně, teď jsme nahoře, budete se kochat nádhernou oborou se zvířátky. Nicméně, teď jsme nahoře a mám tu průvodce Dalibora Vránu oborou se zvířátky. Nicméně, teď jsme nahoře a mám tu průvodce Dalibora Vránu oborou se zvířátky. Nicméně, teď jsme nahoře a mám tu průvodce Dalibora Vránu dobrý den. Nicméně, teď jsme nahoře a mám tu průvodce Dalibora Vránu dobrý den.
3: Dobrý den přeji.
2: Nicméně, teď jsme nahoře a mám tu průvodce Dalibora Vránu dobrý den.
3: Dobrý den přeji z hradu Hukvaldy.
2: A mám tu průvodce Dalibora Vránu dobrý den.
3: Dobrý den přeji z hradu Hukvaldy.
2: V oboře u průvodce Dalibora Vránu dobrý den.
3: Dobrý den přeji z hradu Hukvaldy.
2: V oboře návštěvník Dalibora Vránu dobrý den.
3: Dobrý den přeji z hradu Hukvaldy.
2: V oboře návštěvník může spatřit dobrý den.
3: Dobrý den přeji z hradu Hukvaldy.
2: V oboře návštěvník může spatřit nejčastěji daňky.
3: Dobrý den přeji z hradu Hukvaldy.
2: V oboře návštěvník může spatřit nejčastěji daňky.
3: Přeji z hradu Hukvaldy.
2: V oboře návštěvník může spatřit nejčastěji daňky.
3: Hukvaldy.
2: V oboře návštěvník může spatřit nejčastěji daňky.
3: Nachází se jich
2: v oboře návštěvník může spatřit nejčastěji daňky.
3: Nachází se jich tady
2: může spatřit nejčastěji daňky.
3: Nachází se jich tady zhruba 160
2: nejčastěji daňky.
3: Nachází se jich tady zhruba 160 kousků, ale tak daňky.
2: Nachází se jich tady zhruba 160 kousků, ale taky teď na podzim.
3: Nachází se jich tady zhruba 160 kousků, ale taky teď na podzim muflony.
2: Nachází se jich tady zhruba 160 kousků, ale taky teď na podzim muflony.
3: Mají takové zahnuté
2: tady zhruba 160 kousků, ale taky teď na podzim muflony.
3: Mají takové zahnuté rohy
2: 60 kousků, ale taky teď na podzim muflony.
3: Mají takové zahnuté rohy
2: a těch je tady zhruba 100 kousků, ale taky teď na podzim muflony.
3: Mají takové zahnuté rohy
2: a těch je tady taky teď na podzim muflony.
3: Mají takové zahnuté rohy
2: a těch je tady zhruba 140, takže
3: muflony.
2: Mají takové zahnuté rohy
3: a těch je tady zhruba 140, takže
2: mají takové zahnuté rohy

0: a těch je tady zhruba 140, takže v Hukvaldské oboře je obtáhnuté rohy a těch je tady zhruba 140, takže v Hukvaldské oboře je opravdu rušno a těch je tady zhruba 140, takže v Hukvaldské oboře je opravdu rušno a zhruba 140, takže v Hukvaldské oboře je opravdu rušno a teď na podzim, takže v Hukvaldské oboře je opravdu rušno a teď na podzim je opravdu na Hukvaldské oboře je opravdu rušno a teď na podzim je opravdu nádherná. Oboře je opravdu rušno a teď na podzim je opravdu nádherná. Rušno a teď na podzim je opravdu nádherná.
1: Jak je ten hrad?
0: Teď na podzim je opravdu nádherná.
1: Jak je
0: podzim je opravdu nádherná.
1: Jak je ten hrad velký, co tady uvidí?
0: Je opravdu nádherná.
1: Jak je ten hrad velký, co tady uvidí?
0: Tak nádherná.
1: Jak je ten hrad velký, co tady uvidí?
0: Tak hradná.
1: Jak je ten hrad velký, co tady uvidí?
0: Tak hrad Hukvaldy patří k velice...
1: Jak je ten hrad velký, co tady uvidí?
0: Tak hrad Hukvaldy patří k velice rozsáhlému...
1: Velký, co tady uvidí?
0: Tak hrad Hukvaldy patří k velice rozsáhlému... Tak hrad Hukvaldy patří k velice rozsáhlým hradním zříceninám. Tak hrad Hukvaldy patří k velice rozsáhlým hradním zříceninám. Říká se, že patří hrad Hukvaldy patří k velice rozsáhlým hradním zříceninám. Říká se, že patříme k třem největším. Patří k velice rozsáhlým hradním zříceninám. Říká se, že patříme k třem největším. Velice rozsáhlým hradním zříceninám. Říká se, že patříme k třem největším hradním a rozsáhlým hradním zříceninám. Říká se, že patříme k třem největším hradním areálům, co se hradním zříceninám. Říká se, že patříme k třem největším hradním areálům, co se týče největším hradním areálům, co se týče zřícenin na délku měřícím areálům, co se týče zřícenin na délku měřících takřka půl areálům, co se týče zřícenin na délku měřících takřka půl kilometru, co se týče zřícenin na délku měřících takřka půl kilometru a historie na délku měřících takřka půl kilometru a historie sahá na délku měřících takřka půl kilometru a historie sahá až měřících takřka půl kilometru a historie sahá až na koncích takřka půl kilometru a historie sahá až na konec 13. půl kilometru a historie sahá až na konec 13. století a historie sahá až na konec 13. století.
1: No, ono se to nezdá, ale ten hrad
0: je sahá až na konec 13. století.
1: No, ono se to nezdá, ale ten hrad je
0: sahá až na konec 13. století.
1: No, ono se to nezdá, ale ten hrad je opravdu veliký.
0: Na konec 13. století.
1: No, ono se to nezdá, ale ten hrad je opravdu veliký, různá zákoutí.
0: Století.
1: No, ono se to nezdá, ale ten hrad je opravdu veliký, různá zákoutí. Opravdu krásná. No, ono se to nezdá, ale ten hrad je opravdu veliký, různá zákoutí. Opravdu krásná, se to nezdá, ale ten hrad je opravdu veliký, různá zákoutí. Opravdu krásná příroda. Taky ten hrad je opravdu veliký, různá zákoutí. Opravdu krásná příroda. Taky jste nás vzal do sklepení, veliký, různá zákoutí. Opravdu krásná příroda. Taky jste nás vzal do sklepení, takže to taky doporučuju. A nebo různá zákoutí. Opravdu krásná příroda. Taky jste nás vzal do sklepení, takže to taky doporučuju. Opravdu krásná příroda. Taky jste nás vzal do sklepení, takže to taky doporučuju. A nebo na výhlídku, krásná příroda, taky jste nás vzal do sklepení, takže to taky doporučuju, a nebo na výhlídku, taky jste nás vzal do sklepení, takže to taky doporučuju, a nebo na výhlídku, co posluchači nás vzal do sklepení, takže to taky doporučuju, a nebo na výhlídku, co posluchači uvidí z této výhlídky, takže to taky doporučuju, a nebo na výhlídku, co posluchači uvidí z této výhlídky.
0: Široký výhled,
1: a nebo na výhlídku, co posluchači uvidí z této výhlídky.
0: Široký výhled
1: výhlídku. Co posluchači uvidí z této výhlídky?
0: Široký výhled do kraje.
1: Co posluchači uvidí z této výhlídky?
0: Široký výhled do kraje, kdy uvidí města Ost.
1: Co posluchači uvidí z této výhlídky?
0: Široký výhled do kraje, kdy uvidí města Ostravu.
1: Z této výhlídky.
0: Široký výhled do kraje, kdy uvidí města Ostravu, Příbor, Kopřivní.
1: Výhlídky.
0: Široký výhled do kraje, kdy uvidí města Ostravu, Příbor, Kopřivnice. Široký výhled do kraje, kdy uvidí města Ostravu, Příbor, Kopřivnici. Do kraje, kdy uvidí města Ostravu, Příbor, Kopřivnici.

0: Přilehlé Pálkovo, kdy uvidí města Ostravu, Příbor, Kopřivnici, přilehlé města Ostravu, Příbor, Kopřivnici, přilehlé Pálkovické Hůrky i Čátravu, Příbor, Kopřivnici, přilehlé Pálkovické Hůrky i Příbor, Kopřivnici, přilehlé Pálkovické Hůrky i část Beskyvnici, přilehlé Pálkovické Hůrky i část Beskyd, přilehlé Pálkovické Hůrky i část Beskyd s královnou Lisou. Přilehlé Pálkovické Hůrky i část Beskyd s královnou Lisou. Horké Hůrky i část Beskyd s královnou Lisou. Část Beskyd s královnou Lisou Horou.
1: No a přátelé,
0: část Beskyd s královnou Lisou Horou.
1: No a přátelé, na tom
0: Kyt s královnou Lisou Horou.
1: No a přátelé, na tomto hradě se taky natáčela jedna
0: královnou Lisou Horou.
1: No a přátelé, na tomto hradě se taky natáčela jedna pohádka
0: Lisou Horou.
1: No a přátelé, na tomto hradě se taky natáčela jedna pohádka.
0: Je to ta Horou.
1: No a přátelé, na tomto hradě se taky natáčela jedna pohádka. No a přátelé, na tomto hradě se taky natáčela jedna pohádka.
0: Je to tak? Natáčeli si
1: Ale na tomto hradě se taky natáčela jedna pohádka.
0: Je to tak? Natáčeli si tady scény.
1: Na tomto hradě se taky natáčela jedna pohádka.
0: Je to tak? Natáčeli si tady scény z pohádky princezna.
1: Natáčela jedna pohádka.
0: Je to tak? Natáčeli si tady scény z pohádky princezna Zakletávka. Je to tak? Natáčeli si tady scény z pohádky princezna Zakletá v čase 2. Je to tak? Natáčeli si tady scény z pohádky princezna Zakletá v čase 2. A natáčeli si tady scény z pohádky princezna Zakletá v čase 2. A máme teď tady scény z pohádky princezna Zakletá v čase 2. A máme teď pohádky princezna Zakletá v čase 2. A máme teď tady momentálně tuto Zakletá v čase 2. A máme teď tady momentálně v čase 2. A máme teď tady momentálně tuto sezónu i 2. A máme teď tady momentálně tuto sezónu i výstavu. A máme teď tady momentálně tuto sezónu i výstavu k této. Máme teď tady momentálně tuto sezónu i výstavu k této pohádce. Tady momentálně tuto sezónu i výstavu k této pohádce. Tuto sezónu i výstavu k této pohádce.
1: Ano, takže to
0: i výstavu k této pohádce.
1: Ano, takže to doporučujeme
0: výstavu k této pohádce.
1: Ano, takže to doporučujeme ještě tuto sezónu tedy ta
0: k této pohádce.
1: Ano, takže to doporučujeme ještě tuto sezónu tedy tahle krásná výstava
0: to pohádce.
1: Ano, takže to doporučujeme ještě tuto sezónu tedy tahle krásná výstava
0: pohádce.
1: Ano, takže to doporučujeme ještě tuto sezónu tedy tahle krásná výstava. A co ta Ano, takže to doporučujeme ještě tuto sezónu tedy tahle krásná výstava. A co ta sezóna, kdy doporučujeme ještě tuto sezónu tedy tahle krásná výstava. A co ta sezóna, kdy vlastně končí?
0: Sezóna na
1: ještě tuto sezónu tedy tahle krásná výstava. A co ta sezóna, kdy vlastně končí?
0: Sezóna
1: tedy tahle krásná výstava. A co ta sezóna, kdy vlastně končí?
0: Sezóna na hradě Hukvaldy končí.
1: A co ta sezóna, kdy vlastně končí?
0: Sezóna na hradě Hukvaldy končí.
1: Co ta sezóna, kdy vlastně končí?
0: Sezóna na hradě Hukvaldy končí posledního.
1: Ta sezóna, kdy vlastně končí?
0: Sezóna na hradě Hukvaldy končí posledního října.
1: Vlastně končí.
0: Sezóna na hradě Hukvaldy končí posledního října. Sezóna na hradě Hukvaldy končí posledního října. Pak už budou na hradě Hukvaldy končí posledního října. Pak už budou narazově otevřeni posledního října. Pak už budou narazově posledního října. Pak už budou narazově otevřeny některé vína. Pak už budou narazově otevřeny některé víkendy. Pak už budou narazově otevřeny některé víkendy v listopadu. Už budou narazově otevřeny některé víkendy v listopadu, kdy bude budou narazově otevřeny některé víkendy v listopadu, kdy bude hezké počasí a toto je otevřeny některé víkendy v listopadu, kdy bude hezké počasí a toto tuto víkendy v listopadu, kdy bude hezké počasí a toto tuto skutečnost v listopadu, kdy bude hezké počasí a toto tuto skutečnost dělíme.

0: kdy bude hezké počasí a toto, tuto skutečnost dělíme na našich webových. Bude hezké počasí a toto, tuto skutečnost dělíme na našich webových a facebookových a toto, tuto skutečnost dělíme na našich webových a facebookových tuto skutečnost dělíme na našich webových a facebookových stránkách.
1: No a nejbližší.
0: Tuto skutečnost dělíme na našich webových a facebookových stránkách.
1: No a nejbližší akci
0: dělíme na našich webových a facebookových stránkách.
1: No a nejbližší akci máte teď v sobotu.
0: Na našich webových a facebookových stránkách.
1: No a nejbližší akci máte teď v sobotu. Co to
0: na facebookových stránkách.
1: No a nejbližší akci máte teď v sobotu. Co to bude?
0: Je stránkách.
1: No a nejbližší akci máte teď v sobotu. Co to bude?
0: Je to tak, v sobotu.
1: No a nejbližší akci máte teď v sobotu. Co to bude?
0: Je to tak, v sobotu proběhne.
1: V sobotu, co to bude?
0: Je to tak, v sobotu proběhne šepot hradní. Je to tak, v sobotu proběhne šepot hradních stínů, což je vlastně. Je to tak, v sobotu proběhne šepot hradních stínů, což je. Tak v sobotu proběhne šepot hradních stínů, což je vlastně strašidelné. V sobotu proběhne šepot hradních stínů, což je vlastně strašidelná noc. Šepot hradních stínů, což je vlastně strašidelná noc na hradě. Šepot hradních stínů, což je vlastně strašidelná noc na hradě. Prvních stínů, což je vlastně strašidelná noc na hradě. Pravdu bude tu, což je vlastně strašidelná noc na hradě. Pravdu bude tu kouzelná noc na hradě. Pravdu bude tu kouzelná a strašidelná atmosféra. Hradě. Pravdu bude tu kouzelná a strašidelná atmosféra. Pravdu bude tu kouzelná a strašidelná atmosféra. Po sezóně bude tu kouzelná a strašidelná atmosféra. Po sezóně bude ještě kouzelná a strašidelná atmosféra. Po sezóně bude ještě a strašidelná atmosféra. Po sezóně bude ještě taková strašidelná atmosféra. Po sezóně bude ještě taková tradiční akce. Po sezóně bude ještě taková tradiční akce na hradě. Je to ně bude ještě taková tradiční akce na hradě. Je to bude ještě taková tradiční akce na hradě. Je to Ondřejská pouť taková tradiční akce na hradě. Je to Ondřejská pouť 20. tradiční akce na hradě. Je to Ondřejská pouť 29. jední akce na hradě. Je to Ondřejská pouť 29.11. a akce na hradě. Je to Ondřejská pouť 29.11. Je to Ondřejská pouť 29.11. a co se týče nového Ondřejská pouť 29.11. a co se týče nového roku, tak hned pouť 29.11. a co se týče nového roku, tak hned 2.1.9.11. a co se týče nového roku, tak hned 2.1. A co se týče nového roku, tak hned 2.1. Zvu návštěvníky. Týče nového roku, tak hned 2.1. Zvu návštěvníky na druhý ročník roku, tak hned 2.1. Zvu návštěvníky na druhý ročník novoročního. 2.1. Zvu návštěvníky na druhý ročník novoročního výstupu. Zvu návštěvníky na druhý ročník novoročního výstupu na hrad. Zvu návštěvníky na druhý ročník novoročního výstupu na hrad.
1: Tak jo, tak.
0: Návštěvníky na druhý ročník novoročního výstupu na hrad.
1: Tak jo, tak my se
0: jdeme na druhý ročník novoročního výstupu na hrad.
1: Tak jo, tak my se jdeme ještě kochat.
0: Já vám druhý ročník novoročního výstupu na hrad.
1: Tak jo, tak my se jdeme ještě kochat. Já vám děkuju tady, mějte se.
0: Ročního výstupu na hrad.
1: Tak jo, tak my se jdeme ještě kochat. Já vám děkuju
0: výstupu na hrad.
1: Tak jo, tak my se jdeme ještě kochat. Já vám děkuju tady, mějte se báječně, ať se daří a třeba. Tak jo, tak my se jdeme ještě kochat. Já vám děkuju tady, mějte se báječně, ať se daří a třeba zase někdy nashledanou. Tak jo, tak my se jdeme ještě kochat. Já vám děkuju tady, mějte se báječně, ať se daří a třeba zase někdy nashledanou. Kochat. Já vám děkuju tady, mějte se báječně, ať se daří a třeba zase někdy nashledanou. Já vám děkuju tady, mějte se báječně, ať se daří a třeba zase někdy nashledanou.
0: Nashledanou zhukvat přeji.
1: Mějte se báječně, ať se daří a třeba zase někdy nashledanou.
0: Nashledanou zhukvat přeji.
1: No a tím končí, ať se daří a třeba zase někdy nashledanou.
0: Nashledanou zhukvat přeji.
1: No a tím končí jeden.

0: Hit skupiny ABBA, písnička Hit skupiny ABBA, písnička One of Us, čili Hit skupiny ABBA, písnička One of Us, čili Jeden z nás. Hit skupiny ABBA, písnička One of Us, čili Jeden z nás. Jeden z Hit skupiny ABBA, písnička One of Us, čili Jeden z nás. Jeden z nás je v terénu. Skupiny ABBA, písnička One of Us, čili Jeden z nás. Jeden z nás je v terénu a je to Vlasta. Písnička One of Us, čili Jeden z nás. Jeden z nás je v terénu a je to Vlasta Suk. One of Us, čili Jeden z nás. Jeden z nás je v terénu a je to Vlasta Suk. Jeden z nás. Jeden z nás je v terénu a je to Vlasta Suk. Jeden z nás je v terénu a je to Vlasta Suk. Krajánek. Nás je v terénu a je to Vlasta Suk.
1: Krajánek Rádia Blan.
2: Krajánek.
0: A je to Vlasta Suk.
1: Krajánek Rádia Blan.
2: Krajánek.
0: A Suk.
1: Krajánek Rádia Blan.
2: Krajánek Rádia Planík.
1: Krajánek Rádia Blan.
2: Krajánek Rádia Planík.
0: Čtvrtek.
1: Rádia Blan.
2: Krajánek Rádia Planík.
0: Je čtvrtek a Blanický
2: Krajánek Rádia Planík.
0: Je čtvrtek a Blanický krajánek.
2: Krajánek Rádia Planík.
0: Je čtvrtek a Blanický

0: dnešní Krajenkov zase někdy naschledanou.
1: Naschledanou, zhukvat přeji.
0: No a tím končí i dnešní krajenkovské putování.
1: Naschledanou, zhukvat přeji.
0: No a tím končí i dnešní krajenkovské putování. Zase jsme to
1: naschledanou, zhukvat přeji.
0: No a tím končí i dnešní krajenkovské putování. Zase jsme to všechno zdokumentovali.
1: Přeji.
0: No a tím končí i dnešní krajenkovské putování. Zase jsme to všechno zdokumentovali. Takže se už No a tím končí i dnešní krajenkovské putování. Zase jsme to všechno zdokumentovali. Takže se už brzy i dnešní krajenkovské putování. Zase jsme to všechno zdokumentovali. Takže se už brzy budete moci těšit na fotské putování. Zase jsme to všechno zdokumentovali. Takže se už brzy budete moci těšit na fotky a video. Zase jsme to všechno zdokumentovali. Takže se už brzy budete moci těšit na fotky a video na našich internetových stránkách. Zdokumentovali. Takže se už brzy budete moci těšit na fotky a video na našich internetových stránkách na adrese. Takže se už brzy budete moci těšit na fotky a video na našich internetových stránkách na adrese. Brzy budete moci těšit na fotky a video na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Mějte se báječně na fotky a video na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Mějte se báječně a na video na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Mějte se báječně a naslyšenou na internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Mějte se báječně a naslyšenou na adrese radioblaník.cz. Mějte se báječně a naslyšenou
2: Krajánek
0: radioblaník.cz. Mějte se báječně a naslyšenou
2: Krajánek Rádia Blaník.cz.
0: Mějte se báječně a naslyšenou
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Mějte se báječně a naslyšenou
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek
0: a naslyšenou
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: No bude
2: Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: No budeme se velmi
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: No budeme se velmi těšit na
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: No budeme se velmi těšit na fotky a teď
3: Rádia Blaník.
0: No budeme se velmi těšit na fotky a teď už na Blaník.
3: Blaník.
0: No budeme se velmi těšit na fotky a teď už na Blaníku Ksindle. No budeme se velmi těšit na fotky a teď už na Blaníku Ksindle. No budeme se velmi těšit na fotky a teď už na Blaníku Ksindle X a písnička. Těšit na fotky a teď už na Blaníku Ksindle X a písnička Dřevo. Na fotky a teď už na Blaníku Ksindle X a písnička Dřevo. A teď už na Blaníku Ksindle X a písnička Dřevo. Na Blaníku Ksindle X a písnička Dřevo. Ksindle X a písnička Dřevo. A písnička Dřevo.

K dispozici celou naši planetu, tady jsem dobrovolně skejs. Konetu mám tu ale k dispozici celou naši planetu, tady jsem dobrovolně skejs. A místo posále k dispozici celou naši planetu, tady jsem dobrovolně skejs. A místo posíti se rad celou naši planetu, tady jsem dobrovolně skejs. A místo posíti se radši budu bavit tu, tady jsem dobrovolně skejs. A místo posíti se radši budu bavit face to face, máš mě jsem dobrovolně skejs. A místo posíti se radši budu bavit face to face case. A místo posíti

rezavý, mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, mý střevo. Nepatřím do starýho železa, jen je... Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod. Patřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod. Starýho železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám za, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám za sklíčí převod.

Zapomněl jsem přístup. Můj život je plný failů. Zapomněl jsem přístupový hesla k seznamu. Můj život je plný failů. Zapomněl jsem přístupový hesla k seznamu. Můj život je plný failů. Zapomněl jsem přístupový.

železa, jsem spíš se mnou slav, nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo. Slav, nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo. Starýho železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý, mý básnický střevo. A proto už z podstaty nerezavý, mý básnický střevo. A proto už z podstaty nerezavý, mý básnický střevo. Už z podstaty nerezavý, mý básnický střevo. Nepatří ty.

0: Kynologie, sokolnictví, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flere. Myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flere. Kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flere. Sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flere. Festival dřeva, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flere. Festival dřeva, řemesel a vystoupení kapely Flere. Festival dřeva, vystoupení kapely Flere. Festival dřeva, sobota 10. října od 11 hodin v Bělý Flere. Festival dřeva, sobota 10. října od 11 hodin. Festival dřeva, sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva, sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva, sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Na od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Podzim patří Flóře.
0: Hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11.
0: se. Vstup zdarma.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás víš.
0: Vstup zdarma.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás víš.
0: Zdarma.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země. 8. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země. Výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, Zahradnická Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, Zahradnické trhy a na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, Zahradnické trhy a Festival dobrého jídla Olimax. Objevte expozici Dary naší země, Zahradnické trhy a Festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce objevte expozici Dary naší země, Zahradnické trhy a Festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čeká Dary naší země, Zahradnické trhy a Festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvete Zahradnické trhy a Festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvete trhy a Festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně. Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy. Čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flóra Olomouce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit.
1: Flóra Olomouc, Hortikomplex.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
3: Objevte DD Bike.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
3: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi.
2: Elektrokolo, které vás bude bavit?
3: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi.
2: Špičková vás bude bavit?
3: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola.
2: Bavit?
3: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světový. Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet kola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Jedinečná testovací trať, kde si

0: Můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DT elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz. Ten rozdíl. DD Bike.cz.
1: Megasekáč Ostrava u Futura.
0: No. DD Bike.cz.
1: Megasekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní.
0: DD Bike.cz.
1: Megasekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty.
1: Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno.
1: Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. Od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava o webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Broze.
1: Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Broze, více než
1: Ostrava.cz, Ostrava u Futura.
3: Broze, více než čtvrtstoletí
1: Z, Ostrava u Futura.
3: Broze, více než čtvrtstoletí v České republice
1: Ostrava u Futura.
3: Broze, více než čtvrtstoletí v České republice vyrábí Broze, více než čtvrtstoletí v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty. Broze, více než čtvrtstoletí v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty. Více než čtvrtstoletí v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně vyvíjíme. Než čtvrtstoletí v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně vyvíjíme. V České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů. V republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto mají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším ocelem světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším ocením. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme, spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěr let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dává Tota z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější.
2: Plánujete se
3: každý den. Broze, společně silnější.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci?
3: Broze, společně silnější.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci?
3: Broze, společně silnější.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci?
3: Společně silnější.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská
3: stavební.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská.

0: možná znáte dobře hlášku. A možná znáte dobře hlášku, když kocour. A možná znáte dobře hlášku, když kocour není doma, myši. A možná znáte dobře hlášku, když kocour není doma, myš. A možná znáte dobře hlášku, když kocour není doma, myši mají pré. A znáte dobře hlášku, když kocour není doma, myši mají pré. Je to hlášku, když kocour není doma, myši mají pré. Je to známá hláška, asi když kocour není doma, myši mají pré. Je to známá hláška, asi tušíte, co to znamená. Není doma, myši mají pré. Je to známá hláška, asi tušíte, co to znamená. Myši mají pré. Je to známá hláška, asi tušíte, co to znamená, jak vznik. Je to známá hláška, asi tušíte, co to znamená, jak vznikla, tak o tom víc za chvíli. To známá hláška, asi tušíte, co to znamená, jak vznikla, tak o tom víc za chvíli s naší hláška, asi tušíte, co to znamená, jak vznikla, tak o tom víc za chvíli s naší Samirou. Asi tušíte, co to znamená, jak vznikla, tak o tom víc za chvíli s naší Samirou. To znamená, jak vznikla, tak o tom víc za chvíli s naší Samirou. Jak vznikla, tak o tom víc za chvíli s naší Samirou. Vesla, tak o tom víc za chvíli s naší Samirou. Festival víc za chvíli s naší Samirou.
1: Festival dřeva, to je
0: Samirou.
1: Festival dřeva, to je den v lese plný za. Festival dřeva, to je den v lese. Festival dřeva, to je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. Festival dřeva, to je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. Festival dřeva, to je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělsk, to je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě, se plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě, čeká vás zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě, čeká vás závod sportovního. 10. října v Bělském lese v Ostravě, čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevě v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázka závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky mistrovců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie Holc, dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie Sokolnictví, akademie středních škol. Ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie Sokolnictví, Jarmě středních škol. Ukázky lesní techniky, myslivecká

0: stavební společnost. Malé a velké nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší strukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a procent levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
1: Počkej.
0: Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
1: Počkej.
0: Malé a velké rekonstrukce CZ.
1: Počkejte. Vy mi chcete říct, že...
0: Rekonstrukce CZ.
1: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze
0: CZ.
1: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda. Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 100. Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentráli Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentráli právě probíhá ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentráli právě probíhá obří 110 tisíc. Ano, v autocentráli právě probíhá obří výprodej skla tisíc. Ano, v autocentráli právě probíhá obří výprodej. Ano, v

0: Co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla... Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další 9 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. 9 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v Ostravském Futuru. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na Vích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrze v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu. S dopravou se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu. S dopravou zdarma. Můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu. S dopravou zdarma. Jsme tvrzenaskla.eu. Online na www.tvrzenaskla.eu. S dopravou zdarma. Jsme tvrzenaskla.eu. www.tvrzenaskla.eu. S dopravou zdarma. Jsme tvrzenaskla.eu. Největší e-shop s mobilním skla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla.eu. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím EU s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla.eu. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme tvrzená skla.eu. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Vychutnejte si
0: v skla.eu. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Vychutnejte si v Bile.
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí.
0: E-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí.
0: Příslušenstvím v Česku.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny.
0: V Česku.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě... Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevřít v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bilavky. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bilav v Struží. Teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bilav v Struží. Až do je blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bilav v Struží. Až do úterý má. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bilav v Struží. Až do úterý máme v akci prodejnu Bilav v Struží. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11 v Struží. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90. Až do úterý.

0: tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou k tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionální digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí v regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho v akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Za koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, že dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechno stačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radite všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: S chytrým oblečením Citizen
0: Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: S chytrým oblečením
0: Citizen teď na radiohouse.cz.
1: S chytrým oblečením Citizen vás
0: radiohouse.cz.
1: S chytrým oblečením Citizen vás džungle. S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy. S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy. S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen městské dopravy nedostane. Citizen oblečení, které pravy nedostane. Citizen oblečení, kterému můžete věřit, dostane. Citizen oblečení, kterému můžete věřit. Citizen oblečení, kterému můžete věřit. Citizen oblečení, kterému můžete věřit. Citizen oblečení, kterému můžete věřit. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Kodiaq, skladem z vozů Škoda, Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a ihned Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a ihned Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Fabia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejní až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně 100 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karvin. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Ostravě a Karviné.
1: Tak co, už víš, jak ochránit
0: a Karviné.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon?
0: Viné.

okurku v Bila klubu za 11,90 kus, sleva 52%. Bila klubu za 11,90 kus, sleva 52%. Bila, to dobré za 11,90 kus, sleva 52%. Bila, to dobré začíná u 50 kus, sleva 52%. Bila, to dobré začíná u nás. 52%. Bila, to dobré začíná u nás. Byla, to dobré začíná u nás. To dobré začíná u nás. Dobré začíná u nás.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Zprojekte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získá zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online. Dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online a získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc.

počkej, teď je bílý, jak paže Daniele, počkejte chvíli, bílý, jak paže Daniele, počkejte chvíli, jak paže Daniele, počkejte chvíli, mé oči paže Daniele, počkejte chvíli, mé oči uviděli, počkejte chvíli, mé oči uviděli, počkejte chvíli.

0: Vůně ohně. Vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte
0: vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodově
0: a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s Planíkem.
0: Opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s Planíkem.
0: Brambor.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s Planíkem.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s Planíkem.
1: Pohodový podzim
2: s Planíkem.
1: Zim
2: s Planíkem.

0: Rádiu Blaník.
1: No a jak je to s těmi myškami, co mají?
0: Na Rádiu Blaník.
1: No a jak je to s těmi myškami, co mají pré?
2: Pravděpodobně
1: No a jak je to s těmi myškami, co mají pré?
2: Pravděpodobně znáte větu, když kocour není doma.
1: Je to s těmi myškami, co mají pré?
2: Pravděpodobně znáte větu, když kocour není doma.
1: Co mají pré?
2: Pravděpodobně znáte větu, když kocour není doma, myši mají pré. Znáte větu, když kocour není doma, myši mají pré. Znamená to, že když kocour není doma, myši mají pré. Znamená to, že když zmizí někdo, kocour není doma, myši mají pré. Znamená to, že když zmizí někdo, kdo normálně dohlíží to, že když zmizí někdo, kdo normálně dohlíží na zákon a pořádek, ostatní si najednou můžou dělat, co chtějí. Ale co je vlastně pořádek? Ostatní si najednou můžou dělat, co chtějí. Ale co je vlastně to pré? Ale co je vlastně to pré? Dnes to slovo samostatně vůbec nepoužíváme. Znamená to něco jako volnost. A jeho cesta do češtiny byla pěkně dlouhá. Podle pravděpodobnějšího etymologického výkladu se k nám pré dostalouhá.
1: Tak to byla naše
2: dostalo až někdy kolem

0: 18. století.
1: Tak to byla naše Samira
0: z... až někdy kolem 18. století.
1: Tak to byla naše Samira, zítra zase po desáté.
0: Kolem 18. století.
1: Tak to byla naše Samira, zítra zase po desáté dopolední, nebo...
0: 10. století.
1: Tak to byla naše Samira, zítra zase po desáté dopolední, nebo krátce... Tak to byla naše Samira, zítra zase po desáté dopolední, nebo krátce před 18. Byla naše Samira, zítra zase po desáté dopolední, nebo krátce před 18. hodinou. Zítra zase po desáté dopolední, nebo krátce před 18. hodinou.
2: Samira.
1: Zase po desáté dopolední, nebo krátce před 18. hodinou.
2: Samira na Blaníku.
1: Té dopolední, nebo krátce před 18. hodinou.
2: Samira na Blaníku.
3: Ale.
1: Nebo krátce před 18. hodinou.
2: Samira na Blaníku.
3: Ale proč se říká?
1: Krátce před 18. hodinou.
2: Samira na Blaníku.
3: Ale proč se říká?
1: 18. hodinou.
2: Samira.

0: Značko... Značkové slevy v Značkové slevy v Kauflandu, které Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů za 18. Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian, jogurt za Výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian, jogurt za 6,90 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet 90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 290,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90 až do 13. Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90 až do 13. káva kréma kilo za 299,90 až do 13. října káva 9,90 až do 13. října Kaufland.
1: Šéfe, došel
0: Kaufland.
1: Šéfe, došel matroš. Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapala.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapala. Tak. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně. Stavme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin. Stavmat. Stavme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin. Stavmat. Zeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin. Stavmat. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin. Stavmat.
3: Stavmat.
2: Držíme zakázky. Stavmat.
3: Stavmat.
2: Držíme zakázky v pohybu.
4: Doktor Max.
2: Držíme zakázky v pohybu.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20
2: zakázky v pohybu.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 200 o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun je už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola 50 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo poukazy na městraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž. Více na dermax.cz

0: se říká.
1: Za chvíli velká...
2: Vlku?
0: A ne, proč se říká, co se říká.
1: Za chvíli velká legenda...
0: Hned, proč se říká, co se říká.
1: Za chvíli velká legenda... Roy...
0: Proč se říká, co se říká.
1: Za chvíli velká legenda... Roy Orbison a písnička...
0: Co se říká.
1: Za chvíli velká legenda... Roy Orbison a písnička...
0: Prká.
1: Za chvíli velká legenda, Roy Orbison a písnička Pretty Woman a pak Adam Ďurica. Za chvíli velká legenda, Roy Orbison a písnička Pretty Woman a pak Adam Ďurica. Na Blaníku. Legenda, Roy Orbison a písnička Pretty Woman a pak Adam Ďurica. Na Blaníku. Roy Orbison a písnička Pretty Woman a pak Adam Ďurica. Na Blaníku. Na písnička Pretty Woman a pak Adam Ďurica. Na Blaníku. Pretty Woman a pak Adam Ďurica. Na Blaníku.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
1: Tak a pak Adam Ďurica. Na Blaníku.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
1: Ca. Na Blaníku.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
1: Tak abychom... Blaníku.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
1: Tak abychom navázali...
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
1: Tak abychom navázali na dnešní světové dny i všeho...
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
1: Tak abychom navázali na dnešní světové dny i všeho... Tak abychom navázali na dnešní světové dny i všeho možného, tak ani zítřek nezůstane. Tak abychom navázali na dnešní světové dny i všeho možného, tak ani zítřek nezůstane. Abychom navázali na dnešní světové dny i všeho možného, tak ani zítřek nezůstane výjimkou. Navázali na dnešní světové dny i všeho možného, tak ani zítřek nezůstane výjimkou.
3: Zítra nás čeká
1: světové dny i všeho možného, tak ani zítřek nezůstane výjimkou.
3: Zítra nás čeká světový den vajíček
1: všeho možného, tak ani zítřek nezůstane výjimkou.
3: Zítra nás čeká světový den vajíček nebo světový den. Nás čeká světový den vajíček nebo světový den pošty.
1: Ale hlavně nás zajímá šťastná hodinka, která
3: vajíček nebo světový den pošty.
1: Ale hlavně nás zajímá šťastná hodinka, která nás čeká opět mezi 8 a 9, opět mezi 8 a 9.
3: A jednu z vašich dobrých zpráv opět odměníme.
1: A 9.
3: A jednu z vašich dobrých zpráv opět odměníme.
1: Těšíme se na vás už v 6 ráno.
3: A jednu z vašich dobrých zpráv opět odměníme.
1: Těšíme se na vás už v 6 ráno na Blaníku. Už bude
3: vašich dobrých zpráv opět odměníme.
1: Těšíme se na vás už v 6 ráno na Blaníku. Už bude pátek. Těší se Petr Slíva.
3: Zpráv opět odměníme.
1: Těšíme se na vás už v 6 ráno na Blaníku. Už bude pátek. Těší se Petr Slíva.
3: Odměníme.
1: Těšíme se na vás už v 6 ráno na Blaníku. Už bude pátek. Těší se Petr Slíva.
3: A Adéla.
1: Těšíme se na vás už v 6 ráno na Blaníku. Už bude pátek. Těší se Petr Slíva.
3: A Adéla Malac.
1: Rád. V 6 ráno na Blaníku. Už bude pátek. Těší se Petr Slíva.
3: A Adéla Malac.
1: Už bude pátek. Těší se Petr Slíva.
3: A Adéla Malac.
0: Rádio Blaník.
2: Pohodové.
1: Tak, těší se Petr Slíva.
3: A Adéla Malac.
0: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
1: Petr Slíva.
3: A Adéla Malac.
0: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
3: A Adéla Malac.
0: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.

0: skupina Lucie. Skupina Lucie
1: a písnička.
0: Skupina Lucie
1: a písnička Marie, to je Rádio Blaník a teď.
0: Skupina Lucie
1: a písnička Marie, to je Rádio Blaník a teď už dokonce ještě je, to je Rádio Blaník a teď už dokonce ještě jedno ženské jméno, je to Samira a ještě jedno ženské jméno, je to Samira a její dnešní téma.
2: Proč
1: ženské jméno, je to Samira a její dnešní téma. Je to Samira a její dnešní téma.
2: Proč se říká, co se říká?
1: A její dnešní téma.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na její dnešní téma.
2: Proč se říká, co se říká?
3: Na Rádiu Blaník.
1: Dnešní téma.
2: Proč se říká, co se říká?
3: Na Rádiu Blaník.
1: No.
2: Proč se říká, co se říká?
3: Na Rádiu Blaník.
1: No. A jak je to?
2: Se říká, co se říká?
3: Na Rádiu Blaník.
1: No, a jak je to s těmi myškami?
2: Co se říká?

0: /soutěž. Soudny dobré na dermax.cz/soutěž. Soudny dobré, lepší a PZ/soutěž. Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro soutěž. Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrický a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky. Jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října. 18. října.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepce bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 24,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Zdravíčko.
1: Dle srovnání k 30.9.
2: Zdravíčko, sousede.
1: Za srovnání k 30.9.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte
1: 30.9.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl
1: 9.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu. Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanželit. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanželit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan.
3: Komerční banka. Více na KB.cz.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen.
3: Více na KB.cz.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se
3: vrátí na KB.cz.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Show. Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Show Time. Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Show Time.
5: Chceš válku?
4: Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Show Time.
5: Chceš válku? Tak tady máš.
4: Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Show Time.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada s Helen Mirren se vracejí na Sky Show Time.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada vracejí na Sky Show Time.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada země gangů jen na Sky. Země gangů jen na Sky Show Time.
6: Všude kolem jsou žraloci.
4: Předplaťte si tarif standard jen za 140 na Sky Show Time.
6: Všude kolem jsou žraloci.
4: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně pod hájem.
6: Všude kolem jsou žraloci.
4: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních.
6: Kolem jsou žraloci.
4: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu. Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Na standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance.

0: Nabídka končí 49 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit platních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
1: Tak co?
0: Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
1: Tak co, sousede, už
0: má... Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
0: 12. října, lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
0: Kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním no...
0: Smluvní podmínky.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním...
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nek... Už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen. No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days.
2: A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu.
2: Nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra.
1: Nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka. Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu kvo. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Jen do ty až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Jen do 28 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Jen do 23. října. A zimní pneu kvozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na pneu kvozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na kvozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: U nás
3: října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: U nás.
3: Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: U nás byl rozhodně nakoup...
3: Citroen.cz.
4: U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro... U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva... U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír. Byl rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír. Nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 50 výhodně. Skočte si

0: Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných či výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou italské speciality, které vás dostanou hned při prvním sousedu. Lavite. Přijďte speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady...
0: Itálii. www.lavite.cz.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady ten kontejner...
0: www.lavite.cz.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady ten kontejner, do kterého...
0: www.lavite.cz.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má...
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: To jako? No jak tady ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální. Jak tady ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že si tady do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner, třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner?
2: No jak se má si dostat má bejt.
1: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad,
1: že si tady jezdí žlutý kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej žlutý kontejner.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementér.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementál.
2: Radši do pí... Má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementál.
2: Plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementál.
2: Radši do pí, ať je to petkový třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementál.
2: Radši do pí, ať je to petkový třídit, aby se vrátil.
1: Hele, nedělej ze mě cementál.
2: Radši do pí, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová.
1: Nedělej ze mě cementál.
2: Radši do pí, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tak. Radši do pí, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle ref. Ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svědět, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že byla zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při váláhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejsta.
2: Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu.
2: Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na...
2: Že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl...
2: Některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to...
2: Při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Tu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu.cz. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu.cz. A co? Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu.cz.
4: A co vaše?
3: Ekokom. Více na cesta odpadu.cz.
4: A co vaše úspory v penzi?
3: Ekokom. Více na cesta odpadu.cz.
4: A co vaše úspory v penzíku?
3: Cesta odpadu.cz.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají?
3: CZ.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše úspory v penzíku.

0: Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k... Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Spí. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NI. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový... Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond se na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás je korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
1: Udělej
0: NN.cz. NN. Na vás záleží. CZ. NN. Na vás záleží.
1: Udělejte si radost s novými kousky v
0: NN. Na vás záleží.
1: Udělejte si radost s novými kousky přírody.
0: Záleží.
1: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví s pomyšlí. Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví s pomyšl má tisíc. Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví s pomyšl má tisíce sazenic. Radost s novými kousky přírody. Zahradnictví s pomyšl má tisíce sazenic stromůsky přírody. Zahradnictví s pomyšl má tisíce sazenic stromy. Zahradnictví s pomyšl má tisíce sazenic stromků i květin. Prokladnictví s pomyšl má tisíce sazenic stromků i květin. Pro každou zahradu. Přijďte si vyšel, má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednit stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictví zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictví s pomyšl. Chcete si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictví s pomyšl nebo objednejte na našich stránkách zahradnictví s pomyšl CZ. Těšíme se. Objednejte na našich stránkách zahradnictví s pomyšl CZ. Těšíme se na vašich stránkách zahradnictví s pomyšl CZ. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví s pomyšl CZ. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví s pomyšl. Ství spomyšl. Kvalita, která roste.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Kvalita, která roste.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: To se... Ta, která roste.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
1: Odčte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99 platí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo... Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 20 za 11,90. A máslo 250 gramů za 20,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 24,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.

0: Nebo Más 90, nebo máslo z Bela klubu 250 gramů za 24,90. Bela nebo máslo z Bela klubu 250 gramů za 24,90. Bela to dobré z Bela klubu 250 gramů za 24,90. Bela to dobré začíná u 250 gramů za 24,90. Bela to dobré začíná u nás. 50 gramů za 24,90. Bela to dobré začíná u nás.
1: Itálie
0: za 24,90. Bela to dobré začíná u nás.
1: Itálie, která chutná.
0: 90. Bela to dobré začíná u nás.
1: Itálie, která chutná.
0: Bela to dobré začíná u nás.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodej.
0: Dobré začíná u nás.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite
0: a u nás.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybrat.

Blaník. Dio. Blaník. Blaník.

Michal Hruza, zakázané. Michal Hruza, zakázané uvolnění. Michal Hruza, zakázané uvolnění. Michal Hruza, zakázané uvolnění. Michal Hruza, zakázané uvolnění. Michal Hruza, zakázané uvolnění. Hruza, zakázané uvolnění. Zakázané uvolnění.

0: Ork. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení Ork. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, Ačku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, Ačku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje. Vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Náš síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Náš net, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Náš net, tečka, můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Náš net, tečka, org. Rychlý internet. Náš net, tečka, org. Rychlý internet, televize a telefon. Net, tečka, org. Rychlý internet, televize a telefon.
1: Slyšíte?
0: Org. Rychlý internet, televize a telefon.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Internet, televize a telefon.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Televize a telefon.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště
0: telefon?
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Zprojekte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus? Za příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dal platíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte z nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte z podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spříc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova. Do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionální digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt dnes TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zatech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapoj, že dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získ nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz. Radiohouse.cz.

0: nás.
1: Protože na Blaníku vám... Protože na Blaníku vám dál... Protože na Blaníku vám dál budeme hrát hezky... Protože na Blaníku vám dál budeme hrát hezky česky. Protože na Blaníku vám dál budeme hrát hezky česky. Radio Blaník. Protože na Blaníku vám dál budeme hrát hezky česky. Radio Blaník. Blaníku vám dál budeme hrát hezky česky. Radio Blaník. Budeme hrát hezky česky. Radio
2: Blaník. Poslouchej
1: hezky česky. Radio
2: Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio. Rádio.
3: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, pozimně jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť net.

Petr Mouk, který na závěr rozbil zrcadlo, střepy znamenají. Petr Mouk, který na závěr rozbil zrcadlo, střepy znamenají. Petr Mouk, který na závěr rozbil zrcadlo, střepy znamenají štěstí, jak bylo v jedné krásné. Mouk, který na závěr rozbil zrcadlo, střepy znamenají štěstí, jak bylo v jedné krásné komedii. Zabil jsem Einsteina, pánové. Střepy znamenají štěstí, jak bylo v jedné krásné komedii. Zabil jsem Einsteina, pánové. No, ale pojďme na štěstí, jak bylo v jedné krásné komedii. Zabil jsem Einsteina, pánové. No, ale pojďme si říci, co bylo v jedné krásné komedii. Zabil jsem Einsteina, pánové. No, ale pojďme si říci, co po 18. hodině. Krásné komedii. Zabil jsem Einsteina, pánové. No, ale pojďme si říci, co po 18. hodině. Vaby daně. Zabil jsem Einsteina, pánové. No, ale pojďme si říci, co po 18. hodině. No, ale pojďme si říci, co po 18. hodině. Vaby Daněk a píseň, co mě učil listopad. Pojďme si říci, co po 18. hodině. Vaby Daněk a píseň, co mě učil listopad. Po 18. hodině. Vaby Daněk a píseň, co mě učil listopad. Listopadový písně od léta už slých. Listopad.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Renata.
0: Blaník, počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna.
0: Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Babí léto utne. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Babí léto utne studená fronta. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Babí léto utne studená fronta. Na podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Babí léto utne studená fronta. Na Moravě a Veslezsku přeje Renata Anna Pechová. Babí léto utne studená fronta. Na Moravě a Veslezsku budeme mít zítra. Babí léto utne studená fronta. Na Moravě a Veslezsku budeme mít zítra. Babí léto utne studená fronta. Na Moravě a Veslezsku budeme mít zítra. Utne studená fronta. Na Moravě a Veslezsku budeme mít zítra zpočátku polojasno, jasno, postupně fronta. Na Moravě a Veslezsku budeme mít zítra zpočátku polojasno, jasno, postupně ale. Na Moravě a Veslezsku budeme mít zítra zpočátku polojasno, jasno, postupně ale. Veslezsku budeme mít zítra zpočátku polojasno, jasno, postupně ale. Čekejte oblačno až zataženo. Zítra zpočátku polojasno, jasno, postupně ale. Čekejte oblačno až zataženo. A k večeru zpočátku polojasno, jasno, postupně ale. Čekejte oblačno až zataženo. Polojasno, jasno, postupně ale čekejte oblačno až zataženo a k večeru slabé přehánky. Postupně ale čekejte oblačno až zataženo a k večeru slabé přehánky. Nejvyšší te oblačno až zataženo a k večeru slabé přehánky. Nejvyšší až zataženo a k večeru slabé přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají už jen mezi 12 a k večeru slabé přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají už jen mezi 12 až 15 večeru slabé přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají už jen mezi 12 až 15 stupňů a na horách přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají už jen mezi 12 až 15 stupňů a na nejvyšší teploty vyšplhají už jen mezi 12 až 15 stupňů a na horách naměříme kolem 9. Vyšplhají už jen mezi 12 až 15 stupňů a na horách naměříme kolem 9.
0: Rádio
1: mezi 12 až 15 stupňů a na horách naměříme kolem 9.
0: Rádio Blaník.
1: 12 až 15 stupňů a na horách naměříme kolem 9.
0: Rádio Blaník.
1: Stupňů a na horách naměříme kolem 9.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: Horách naměříme kolem 9.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
0: A nejvíc českých písniček.
2: Za každý.
0: Blaník.
2: Nejvíc pohody.
0: A nejvíc českých písniček.
2: Za nejvíc pohody.
0: A nejvíc českých písniček.
2: Za každého počas pohody.
0: A nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Písniček.
2: Za každého počasí. Za každého počasí. Za každého počasí. See.

0: křižovatky se Závodní směrem do Ostravy. Máme dvě nehody. Jedna se stala v Rudné ulici u křižovatky se Závodní směrem do Vyškovic. V ulici doktora Madoviškovic srazila se tam dvě auta a provoz je omezený.
1: Zprávy matracezahubičku.cz

0: Správy Rádičku.cz. Správy Rádia Blaník. Správy Rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Správy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Správy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehled.
0: Správy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Podzemní.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Podzemní volby jsou prakticky.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Podzemní volby jsou prakticky za rohem.
1: Jasně, přehledně.
2: Podzemní volby jsou prakticky za rohem.
1: Přehledně.
2: Podzemní volby jsou prakticky za rohem. Podzemní volby jsou prakticky za rohem. Praktici se víc za... Podzemní volby jsou prakticky za rohem. Praktici se víc... Podzemní volby jsou prakticky za rohem. Praktici se víc zaměří na sluch. Prakticky za rohem. Praktici se víc zaměří na sluch. Praktici se víc zaměří na sluch. Praktici se víc zaměří na sluch. V Praze vznikl. Praktici se víc zaměří na sluch. V Praze vznikl nový parkovací dům. V Praze vznikl nový parkovací dům. V Praze vznikl nový parkovací dům. Nový parkovací dům.

0: A tak je ludzka.
1: Písně od léta už slýchá.
0: A tak je ludzka bílá a zpíváš.
1: Od léta už slýchá.
0: A tak je ludzka bílá a zpíváš mi rekviem.
1: Léta už slýchá.
0: A tak je ludzka bílá a zpíváš mi rekviem. A tak je ludzka bílá a zpíváš mi rekviem. A tak je ludzka bílá a zpíváš mi rekviem. Ludzka bílá a zpíváš mi rekviem. Mi rekviem.

ruchy, které vyvolávají silné emoce, navíc lidé často sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. Odborníci proto udělal dosud. Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. A na Rádiu Blaník také pro vás v sobotu chystáme speciální volební zpravodajství. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví více zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu už porodnici, další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Další screening by měli podstoupit před nástupem do školy.

Už porodnici. Další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřeno screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Královéhradecký kraj za 97%, pětiletých méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etent, pětiletých méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu, pětiletých méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace Náchodské nemocnice. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace Náchodské nemocnice za 1,5 miliardy. Hradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace Náchodské nemocnice za 1,5 miliardy. Například zahájil druhou etapu modernizace Náchodské nemocnice za 1,5 miliardy. Na přípravnou etapu modernizace Náchodské nemocnice za 1,5 miliardy. Na přípravné stavební práce navážíce Náchodské nemocnice za 1,5 miliardy. Na přípravné stavební práce naváže příští rok na jaře demolice pamocnice za 1,5 miliardy. Na přípravné stavební práce naváže příští rok na jaře demolice pavilonů 1,5 miliardy. Na přípravné stavební práce naváže příští rok na jaře demolice pavilonů D a E miliardy. Na přípravné stavební práce naváže příští rok na jaře demolice pavilonů D a E. Na uvolněném rok na jaře demolice pavilonů D a E. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální demolice pavilonů D a E. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená D a E. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. Hotovo. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. Hotovo má být do podzimu 2. Místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. Hotovo má být do podzimu 2. Vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. Hotovo má být do podzimu 2029. A centrální zastřešená hala. Hotovo má být do podzimu 2029. V Praze na Jižním městě zastřešená hala. Hotovo má být do podzimu 2029. V Praze na Jižním městě funguje. Hotovo má být do podzimu 2029. V Praze na Jižním městě funguje u stanice metra C a do podzimu 2029. V Praze na Jižním městě funguje u stanice metra C 2029. V Praze na Jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový parkovací 9. V Praze na Jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. V Praze na Jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj v městě funguje u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždějící parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždějící do metra. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždějící do metropole po D1. Do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždějící do metropole po D1. Aut a je určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždějící do metropole po D1. Auto tak hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždějící do metropole po D1. Auto tak můžou pražské řidiče přijíždějící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál po přijíždějící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Stavba P1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Stavba P+R stání v to tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Stavba P+R stání v Čilské ulici začne nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Stavba P+R stání v Čilské ulici začne dál pokračovat metrem. Stavba P+R stání v Čilské ulici začala na konci června pokračovat metrem. Stavba P+R stání v Čilské ulici začala na konci června loňského roku. Stavba P+R stání v Čilské ulici začala na konci června loňského roku. Tolik zprávy rádia P+R stání v Čilské ulici začala na konci června loňského roku. Tolik zprávy rádia Blaník stání v Čilské ulici začala na konci června loňského roku. Tolik zprávy rádia Blaník a ulice začala na konci června loňského roku.

0: Tolik zprávy Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje?
1: A já děkuji.
0: Konci června loňského roku. Tolik zprávy Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje?
1: A já děkuji, bude 18.
0: loňského roku. Tolik zprávy Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje?
1: A já děkuji, bude 18. hodina.
0: Tolik zprávy Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje?
1: A já děkuji, bude 18. hodina.
0: Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje?
1: A já děkuji, bude 18. hodina.
2: Jirka.
0: Jirko, je to tvoje?
1: A já děkuji, bude 18. hodina.
2: Jirka Frélich.
1: A já děkuji, bude 18. hodina.
2: Jirka Frélich.
1: Bude 18. hodina.
2: Jirka Frélich.
3: Na rádiu Blaník.
1: 18. hodina.
2: Jirka Frélich.
3: Na rádiu Blaník.
2: Jirka Frélich.
3: Na rádiu Blaník.
2: Jirka Frélich.
3: Na rádiu Blaník.
1: A za chvíli se ozve
2: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
1: A za chvíli se ozve z našeho vysílání
2: Frélich
3: na rádiu Blaník.
1: A za chvíli se ozve z našeho vysílání
3: na rádiu Blaník.
1: A za chvíli se ozve z našeho vysílání Honza Riedl, náš blanický
3: Blaník.
1: A za chvíli se ozve z našeho vysílání Honza Riedl, náš blanický Za chvíli se ozve z našeho vysílání Honza Riedl, náš blanický dopravní expert. Teď ale uslyšíte. Ozve z našeho vysílání Honza Riedl, náš blanický dopravní expert. Teď ale uslyšíte. Honza Riedl, náš blanický dopravní expert. Teď ale uslyšíte Lucku Bílou. Honza Riedl, náš blanický dopravní expert. Teď ale uslyšíte Lucku Bílou. Náš blanický dopravní expert. Teď ale uslyšíte Lucku Bílou. S písničkou zpíváš mi expert, teď ale uslyšíte Lucku Bílou, s písničkou zpíváš mi Requiem, protože na teď ale uslyšíte Lucku Bílou, s písničkou zpíváš mi Requiem, protože na Blaníku si hraješíte Lucku Bílou, s písničkou zpíváš mi Requiem, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky. Bílou, s písničkou zpíváš mi Requiem, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky. S písničkou zpíváš mi Requiem, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky. Protože na Blaníku si hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník.
1: Si hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
4: Rádio

0: Pěkný podvečer zprávy pro vás. Rádio Blaník. Pěkný podvečer zprávy pro vás má Monika Holubová. Pěkný podvečer zprávy pro vás má Monika Holubová. Blaník. Pěkný podvečer zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby. Pěkný podvečer zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Volby 2000.
0: Pěkný podvečer zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Večer zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Pro vás má Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Volby jsou už prakticky.
1: Volby 2026.
0: Volby jsou už prakticky za dveřmi.
1: 2026.
0: Volby jsou už prakticky za dveřmi. Kampaně vrcholí.
1: 2026.
0: Volby jsou už prakticky za dveřmi. Kampaně vrcholí a lidé by si proto měli.
1: 6.
0: Volby jsou už prakticky za dveřmi. Kampaně vrcholí a lidé by si proto měli dávat pozor. Volby jsou už prakticky za dveřmi. Kampaně vrcholí a lidé by si proto měli dávat pozor také na informace. Jsou už prakticky za dveřmi. Kampaně vrcholí a lidé by si proto měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostaly za dveřmi. Kampaně vrcholí a lidé by si proto měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím. Kampaně vrcholí a lidé by si proto měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím. Lidé by si proto měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociálních sítí. Měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociálních sítí. Pokračuje odborník také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociálních sítí. Pokračuje odborník na politické, které se k ním dostávají prostřednictvím sociálních sítí. Pokračuje odborník na politický marketing, dávají prostřednictvím sociálních sítí. Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský. Prostřednictvím sociálních sítí. Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky k
0: sociálním sítím. Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky, které vyvolávají silné.
0: Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky, které vyvolávají silné.
0: Odborník na politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky, které vyvolávají silné emoce, navíc lidé často.
0: Marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky, které vyvolávají silné emoce, navíc lidé často.
0: Hulínský.
2: Příspěvky, které vyvolávají silné emoce, navíc lidé často sdílejí rychleji.

0: Blaník za volantem.
1: V Ostravě máš...
0: Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: V Ostravě máme dvě nehody, jedna se...
0: Blaník za volantem.
1: V Ostravě máme dvě nehody, jedna se stala v Rudné...
0: Blaník za volantem.
1: V Ostravě máme dvě nehody, jedna se stala v Rudné ulici u křiž...
0: Za volantem.
1: V Ostravě máme dvě nehody, jedna se stala v Rudné ulici u křižovatky se závodní... V Ostravě máme dvě nehody, jedna se stala v Rudné ulici u...

0: Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky. Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
0: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.

0: A kost? Vy nejíte? Aníku. Dobrý den, Petro, vy jste samá kost? Vy nejíte?
1: Teď jsem vytáhla z trouby.
0: Dobrý den, Petro, vy jste samá kost? Vy nejíte?
1: Teď jsem vytáhla z trouby.
0: Petro, vy jste samá kost? Vy nejíte?
1: Teď jsem vytáhla z trouby hodový koláč a před...
0: Samá kost? Vy nejíte?
1: Teď jsem vytáhla z trouby hodový koláč a předtím francouzské brambory.
0: Vy nejíte?
1: Teď jsem vytáhla z trouby hodový koláč a předtím francouzské brambory. Co se vám jako nezdá? Teď jsem vytáhla z trouby hodový koláč a předtím francouzské brambory. Co se vám jako nezdá?
0: Hele, já byl teďka na...
1: Vytáhla z trouby hodový koláč a předtím francouzské brambory. Co se vám jako nezdá?
0: Hele, já byl teďka na stavbě.
1: Hodový koláč a předtím francouzské brambory. Co se vám jako nezdá?
0: Hele, já byl teďka na stavbě.
1: A předtím francouzské brambory. Co se vám jako nezdá?
0: Hele, já byl teďka na stavbě. D35 od Hradce nahoře.
1: Francouzské brambory. Co se vám jako nezdá?
0: Hele, já byl teďka na stavbě. D35 od Hradce nahoře u Sadoví.
1: Co se vám jako nezdá?
0: Hele, já byl teďka na stavbě. D35 od Hradce nahoře u Sadoví.
1: No, tam se.
0: Hele, já byl teďka na stavbě. D35 od Hradce nahoře u Sadoví.
1: No, tam se našlo spousta kostí a historie.
0: D35 od Hradce nahoře u Sadoví.
1: No, tam se našlo spousta kostí a historických nálezů.
0: Od Hradce nahoře u Sadoví.
1: No, tam se našlo spousta kostí a historických nálezů. Tam
0: se nahoře u Sadoví.
1: No, tam se našlo spousta kostí a historických nálezů. Tam jo, ale
0: u Sadoví.
1: No, tam se našlo spousta kostí a historických nálezů. Tam jo, ale nekoukejte už na mě.
0: A co si budete dělat?
1: No, tam se našlo spousta kostí a historických nálezů. Tam jo, ale nekoukejte už na mě.
0: A co si
1: spousta kostí a historických nálezů. Tam jo, ale nekoukejte už na mě.
0: A co si budete dělat?
1: Jako s tím, že jsem hubená. Historických nálezů tam jo, ale nekoukejte už na mě.
0: A co si budete dělat?
1: Jako s tím, že jsem hubená. Nálezů tam jo, ale nekoukejte už na mě.
0: A co si budete dělat?
1: Jako s tím, že jsem hubená. Ale nekoukejte už na mě.
0: A co si budete dělat?
1: Jako s tím, že jsem hubená.
0: Ale čočku s těma archeona.
1: Koukejte už na mě.
0: A co si budete dělat?
1: Jako s tím, že jsem hubená.
0: Ale čočku s těma. A co si budete dělat?
1: Jako s tím, že jsem hubená.
0: Ale čočku s těma archeona.
1: Jako s tím, že jsem hubená?
0: Ale čočku s těma archeonálezama pod dálnicí přece.
1: No, opřím, že jsem hubená?
0: Ale čočku s těma archeonálezama pod dálnicí přece.
1: No, o průzkum a pak...
0: Ale čočku s těma archeonálezama pod dálnicí přece.
1: No, o průzkum a pak o
0: nálezy... Čočku s těma archeonálezama pod dálnicí přece.
1: No, o průzkum a pak o nálezy se postarají samozřejmě odborníci...
0: Archeonálezama pod dálnicí přece.
1: No, o průzkum a pak o nálezy se postarají samozřejmě odborníci archeonálezama
0: pod dálnicí přece.
1: No, o průzkum a pak o nálezy se postarají samozřejmě odborníci, archeologové.
0: Znáte nějaké přece?
1: No, o průzkum a pak o nálezy se postarají samozřejmě odborníci, archeologové.
0: Znáte nějakýho?
1: Průzkum a pak o nálezy se postarají samozřejmě odborníci, archeologové.
0: Znáte nějakýho?
1: No jasně. Nedávno jsme o nálezy se postarají samozřejmě odborníci, archeologové.
0: Znáte nějakýho?
1: No jasně. Nedávno starají samozřejmě odborníci, archeologové.
0: Znáte nějakýho?
1: No jasně. Nedávno jsme s nimi měli tiskovku právě zřejmě odborníci, archeologové.
0: Znáte nějakýho?
1: No jasně. Nedávno jsme s nimi měli tiskovku právě na D35, archeologové.
0: Znáte nějakýho?
1: No jasně. Nedávno jsme s nimi měli tiskovku právě na D35 a byl...
0: Znáte nějakýho?
1: No jasně. Nedávno jsme s nimi měli tiskovku právě na D35. Měli tiskovku právě na D35 a byl tam docent Rytíř.
0: No a co jako říkal?
1: No tak to vám pustím.
2: S nadregulárními výrobními a obchodními funkcemi. Konkrétně datotenské.

0: s nadregionálními výrobními a obchodními funkcemi. Konkrétně datované do předobjednání s nadregionálními výrobními a obchodními funkcemi. Konkrétně datované do předobjednáního období s výrobními a obchodními funkcemi. Konkrétně datované do předobjednání a obchodními funkcemi. Konkrétně datované do předobjednáního období, to je do třemi funkcemi. Konkrétně datované do předobjednáního období, to je do třetího až druhého. Konkrétně datované do předobjednáního období, to je do třetího až druhého století před. Konkrétně datované do předobjednáního období, to je do třetího až druhého století před naším letopočtem. Do předobjednáního období, to je do třetího až druhého století před naším letopočtem.
1: Rozumíte?
0: Období, to je do třetího až druhého století před naším letopočtem.
1: Rozumíte?
0: To je do třetího až druhého století před naším letopočtem.
1: Rozumíte mu?
2: Ne. Ale asi...
0: Třetího až druhého století před naším letopočtem.
1: Rozumíte mu?
2: Ne. Ale asi byla stavba dálnice...
0: ...století před naším letopočtem.
1: Rozumíte mu?
2: Ne. Ale asi byla stavba dálnice pro archeologii...
0: ...před naším letopočtem.
1: Rozumíte mu?
2: Ne. Ale asi byla stavba dálnice pro archeologii...
0: ...tem.
1: Rozumíte mu?
2: Ne. Ale asi byla stavba dálnice pro archeologii fakt výjimečná.
1: Dobře, pravil... ...míte mu?
2: Ne. Ale asi byla stavba dálnice pro archeologii fakt výjimečná.
1: Dobře, pravil pan docent potom ještě...
2: Ne. Ale asi byla stavba dálnice pro archeologii fakt výjimečná.
1: Dobře, pravil pan docent potom
2: ještě. Ale asi byla stavba dálnice pro archeologii fakt výjimečná.
1: Dobře, pravil pan docent potom ještě něco?
0: Výzkum.
2: Stavba dálnice pro archeologii fakt výjimečná.
1: Dobře, pravil pan docent potom ještě něco?
0: Výzkum tež.
2: Archeologii fakt výjimečná.
1: Dobře, pravil pan docent potom ještě něco?
0: Výzkum tež zachytil 6 hromadných.
2: Výjimečná.
1: Dobře, pravil pan docent potom ještě něco?
0: Výzkum tež zachytil 6 hromadných a 6 individuálních.
1: Pravil pan docent potom ještě něco?
0: Výzkum tež zachytil 6 hromadných a 6 individuálních hrobů.
1: Potom ještě něco?
0: Výzkum tež zachytil 6 hromadných a 6 individuálních hrobů. Celkem 60. Výzkum tež zachytil 6 hromadných a 6 individuálních hrobů. Celkem 62 ostatky. Zachytil 6 hromadných a 6 individuálních hrobů. Celkem 62 ostatky hromadných a 6 individuálních hrobů. Celkem 62 ostatky vojáků padlých 6 individuálních hrobů. Celkem 62 ostatky vojáků padlých v bitvě u Hradních hrobů. S celkem 62 ostatky vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové v roce 1862 ostatky vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové v roce 1860 vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové v roce 1866.
1: No, takže našli hromadu kostí.
0: Padlých v bitvě u Hradce Králové v roce 1866.
1: No, takže našli hromadu kostí. Hele, co s tím?
0: Dvě u Hradce Králové v roce 1866.
1: No, takže našli hromadu kostí. Hele, co s
0: tím? Králové v roce 1866.
1: No, takže našli hromadu kostí. Hele, co s tím? Hele, to jsme asi zase...
0: V roce 1866.
1: No, takže našli hromadu kostí. Hele, co s tím? Hele, to jsme asi zase tiše na stavbě...
0: 66.
1: No, takže našli hromadu kostí. Hele, co s tím? Hele, to jsme asi zase tiše na stavbě pětně zahr... No, takže našli hromadu kostí. Hele, co s tím? Hele, to jsme asi zase tiše na stavbě pětně zahráblí bagrem, ne? Našli hromadu kostí. Hele, co s tím? Hele, to jsme asi zase tiše na stavbě pětně zahráblí bagrem, ne?
2: Opovažte se.
1: Hele, co s tím? Hele, to jsme asi zase tiše na stavbě pětně zahráblí bagrem, ne?
2: Opovažte se, chudáci padlí.
1: Hele, to jsme asi zase tiše na stavbě pětně zahráblí bagrem, ne?
2: Opovažte se, chudáci padlí vojáci.
1: Se tiše na stavbě pětně zahráblí bagrem, ne?
2: Opovažte se, chudáci padlí vojáci. Vždy to byli
1: pětně zahráblí bagrem, ne?
2: Opovažte se, chudáci padlí vojáci. Vždy to byli kluci kolem 20 a
1: bagrem, ne?
2: Opovažte se, chudáci padlí vojáci. Vždy to byli kluci kolem 20 a padlo jich tam. Opovažte se, chudáci padlí vojáci. Vždy to byli kluci kolem 20 a padlo jich tam tehdy snad desítky tisíc. Chudáci padlí vojáci. Vždy to byli kluci kolem 20 a padlo jich tam tehdy snad desítky tisíc.
1: Výborně.
2: Padlí vojáci. Vždy to byli kluci kolem 20 a padlo jich tam tehdy snad desítky tisíc.
1: Výborně. Takže vy...
2: Vždy to byli kluci kolem 20 a padlo jich tam tehdy snad desítky tisíc.
1: Výborně. Takže vystrojíme...
2: Kluci kolem 20 a padlo jich tam tehdy snad desítky tisíc.
1: Výborně. Takže vystrojíme třeba 20 tisíc funusů na...
2: A padlo jich tam tehdy snad desítky tisíc.
1: Výborně. Takže vystrojíme třeba 20 tisíc funusů na náklady ŘSD...
2: Tehdy snad desítky tisíc.
1: Výborně. Takže vystrojíme třeba 20 tisíc funusů na náklady ŘSD, no tak to se rovnou...
2: tisíc.
1: Výborně. Takže vystrojíme třeba 20 tisíc funusů na náklady ŘSD, no tak to se rovnou přejmenujeme. Ředitelně. Takže vystrojíme třeba 20 tisíc funusů na náklady ŘSD, no tak to se rovnou přejmenujeme. Ředitelství SMU. Takže vystrojíme třeba 20 tisíc funusů na náklady ŘSD, no tak to se rovnou přejmenujeme. Ředitelství SMU. Třeba 20 tisíc funusů na náklady ŘSD, no tak to se rovnou přejmenujeme. Ředitelství smutečních dálnic. 20 tisíc funusů na náklady ŘSD, no tak to se rovnou přejmenujeme. Ředitelství SMU.

0: smutečních dálnic. Náklady ŘSD, no tak to se rovnou přejmenujeme. Ředitelství smutečních dálnic.
1: Tak to v žádném případě.
0: ŘSD, no tak to se rovnou přejmenujeme. Ředitelství smutečních dálnic.
1: Tak to v žádném případě.
0: Rovnou přejmenujeme. Ředitelství smutečních dálnic.
1: Tak to v žádném případě.
0: Ředitelství smutečních dálnic.
1: Tak to v žádném případě. Po zprovoznění dálnice vystavíme
0: ředitelství smutečních dálnic.
1: Tak to v žádném případě. Po zprovoznění dálnice vystavíme osárium
0: dálnic.
1: Tak to v žádném případě. Po zprovoznění dálnice vystavíme osárium. To je něco jako kostní. Tak to v žádném případě. Po zprovoznění dálnice vystavíme osárium. To je něco jako kostnice. Ne případě. Po zprovoznění dálnice vystavíme osárium. To je něco jako kostnice a tam s plnou pět. Po zprovoznění dálnice vystavíme osárium. To je něco jako kostnice a tam s plnou pětou. Po dálnice vystavíme osárium. To je něco jako kostnice a tam s plnou pětou pozůstatky nalezené během osárium. To je něco jako kostnice a tam s plnou pětou pozůstatky nalezené během stavby.
0: Šoupne
1: co jako kostnice a tam s plnou pětou pozůstatky nalezené během stavby.
0: Šoupneme.
1: Uloží a tam s plnou pětou pozůstatky nalezené během stavby.
0: Šoupneme.
1: Uložíme.
0: No.
1: Plnou pětou pozůstatky nalezené během stavby.
0: Šoupneme.
1: Uložíme. Pozůstatky nalezené během stavby.
0: Šoupneme.
1: Uložíme.
0: No a nespomalí to tu stavbu nebo neprodraží?
1: Nalezené během stavby.
0: Šoupneme.
1: Uložíme.
0: No a nespomalí to tu stavbu nebo neprodraží? Šoupneme.
1: Uložíme.
0: No a nespomalí to tu stavbu nebo neprodraží?
1: Dálnici zde 11.
0: Ne.
1: Uložíme.
0: No a nespomalí to tu stavbu nebo neprodraží?
1: Dálnici zde 11. Uložíme.
0: No a nespomalí to tu stavbu nebo neprodraží?
1: Dálnici zde 11 od Hradce na Sadovou zprop.
0: No a nespomalí to tu stavbu nebo neprodraží?
1: Dálnici zde 11 od Hradce na Sadovou s propojením až za
0: Horní. Nespomalí to tu stavbu nebo neprodraží?
1: Dálnici zde 11 od Hradce na Sadovou s propojením až za Hořice.
0: Nebo neprodraží?
1: Dálnici zde 11 od Hradce na Sadovou s propojením až za Hořice. Pouští. Dálnici zde 11 od Hradce na Sadovou s propojením až za Hořice. Pouští zde 11 od Hradce na Sadovou s propojením až za Hořice. Pouštíme do provozu 16. prosince. Od Hradce na Sadovou s propojením až za Hořice. Pouštíme do provozu 16. prosince. S propojením až za Hořice. Pouštíme do provozu 16. prosince.
0: No to je prima. A co ty peníze?
1: Až za Hořice. Pouštíme do provozu 16. prosince.
0: No to je prima. A co ty peníze?
1: Rozpočet. Pouštíme do provozu 16. prosince.
0: No to je prima. A co ty peníze?
1: Rozpočet stavby už předem do provozu 16. prosince.
0: No to je prima. A co ty peníze?
1: Rozpočet stavby už předem s postaráním se o 16. prosince.
0: No to je prima. A co ty peníze?
1: Rozpočet stavby už předem s postaráním se o
0: ostatky. No to je prima. A co ty peníze?
1: Rozpočet stavby už předem s postaráním se o ostatky počítal.
0: A co ty peníze?
1: Rozpočet stavby už předem s postaráním se o ostatky počítal. Máme smlouvu za jedna. Rozpočet stavby už předem s postaráním se o ostatky počítal. Máme smlouvu za 1,6. Rozpočet stavby už předem s postaráním se o ostatky počítal. Máme smlouvu za 1,63 miliardy. Předem s postaráním se o ostatky počítal. Máme smlouvu za 1,63 miliardy. Komplet na všechno. Postaráním se o ostatky počítal. Máme smlouvu za 1,63 miliardy. Komplet na všechno.
0: Bezva.
1: Ostatky počítal. Máme smlouvu za 1,63 miliardy. Komplet na všechno.
0: Bezva. Hele, tak.
1: Máme smlouvu za 1,63 miliardy. Komplet na všechno.
0: Bezva. Hele, takže je.
1: Za 1,63 miliardy. Komplet na všechno.
0: Bezva. Hele, takže jestli zbylo vedle.
1: 63 miliardy. Komplet na všechno.
0: Bezva. Hele, takže jestli zbylo vedle kostnice i.
1: Komplet na všechno.
0: Bezva. Hele, takže jestli zbylo vedle kostnice i na 7,5 km.
1: Komplet na všechno.
0: Bezva. Hele, takže jestli zbylo vedle kostnice i na 7,5 km. Hele, takže jestli zbylo vedle kostnice i na 7,5 km dálnice 9 mostů 1 mimo úrovně. Takže jestli zbylo vedle kostnice i na 7,5 km dálnice 9 mostů 1 mimo úrovňovou křižovatku a 3 proti vedle kostnice i na 7,5 km dálnice 9 mostů 1 mimo úrovňovou křižovatku a 3 proti hlukovice i na 7,5 km dálnice 9 mostů 1 mimo úrovňovou křižovatku a 3 proti hlukové 7,5 km dálnice 9 mostů 1 mimo úrovňovou křižovatku a 3 proti hlukové stěny. No tak jsme správně.
1: To
0: jsme metrů dálnice 9 mostů 1 mimo úrovňovou křižovatku a 3 proti hlukové stěny. No tak jsme správně.
1: To jsme
0: mostů 1 mimo úrovňovou křižovatku a 3 proti hlukové stěny. No tak jsme správně.
1: To jsme. Přijďte se v půlce prosince.
0: Úrovňovou křižovatku a 3 proti hlukové stěny. No tak jsme správně.
1: To jsme. Přijďte se v půlce prosince podívat.
0: Půlku a 3 proti hlukové stěny. No tak jsme správně.
1: To jsme. Přijďte se v půlce prosince podívat. Pustíme
0: stěny. No tak jsme správně.
1: To jsme. Přijďte se v půlce prosince podívat. Pustíme v Sadové na D5.
0: Správně.
1: To jsme. Přijďte se v půlce prosince podívat. Pustíme v Sadové na D35 provoz. To jsme. Přijďte se v půlce prosince podívat. Pustíme v Sadové na D35 provoz.
0: Ale Peťo, ale to bude
1: Přijďte se v půlce prosince podívat.

0: pustíme v Sadové na D35 provoz.
1: Ale Peťo, ale to bude znamenat, že...
0: Půlce prosince podívat, pustíme v Sadové na D35 provoz.
1: Ale Peťo, ale to bude znamenat, že od Hořic...
0: Pustíme v Sadové na D35 provoz.
1: Ale Peťo, ale to bude znamenat, že od Hořic projedeme po dálnici...
0: V Sadové na D35 provoz.
1: Ale Peťo, ale to bude znamenat, že od Hořic projedeme...
0: 35 provoz.
1: Ale Peťo, ale to bude znamenat, že od Hořic projedeme po dálnici na Vánoce a...
0: Provoz.
1: Ale Peťo, ale to bude znamenat, že od Hořic projedeme po dálnici na Vánoce až... A to bude znamenat, že od Hořic projedeme po dálnici na Vánoce až... K Litomyšli.
0: No a...
1: Že od Hořic projedeme po dálnici na Vánoce až... K Litomyšli.
0: No a za rok až do Svitav.
1: Ale Peťo, projedeme po dálnici na Vánoce až... K Litomyšli.
0: No a za rok až do...
1: Po dálnici na Vánoce až... K Litomyšli.
0: No a za rok až do Svitav.
1: Ale Peťo, vy už mi ne... Až... K Litomyšli.
0: No a za rok až do Svitav.
1: Ale Peťo, vy už mi... K Litomyšli.
0: No a za rok až do Svitav.
1: Ale Peťo, vy už mi nepřijdete tak hubená. No. Hele, máte ještě ty francouzský pšli.
0: No a za rok až do Svitav.
1: Ale Peťo, vy už mi nepřijdete tak hubená. No. Hele, máte ještě ty francouzský.
0: A za rok až do Svitav.
1: Ale Peťo, vy už mi nepřijdete tak hubená. No. Hele, máte ještě ty francouzský brambory?
0: Ne. A do Svitav.
1: Ale Peťo, vy už mi nepřijdete tak hubená. No. Hele, máte ještě ty francouzský brambory?
0: Ne. Ale kus toho jahodového.
1: Ale Peťo, vy už mi nepřijdete tak hubená. No. Hele, máte ještě ty francouzský brambory?
0: Ne. Ale kus toho jahodového.
1: No. Hele, máte ještě ty francouzský brambory?
0: Ne. Ale kus toho jahodového koláče, jo. Chcete?
1: Hele. Ještě ty francouzský brambory?
0: Ne, ale kus toho jahodového koláče, jo. Chcete? Hele, jak voní. Ne, ale kus toho jahodového koláče, jo. Chcete? Hele, jak voní. Ale kus toho jahodového koláče, jo. Chcete? Hele, jak voní.
1: Skoro.
0: Jahodového koláče, jo. Chcete? Hele, jak voní.
1: Skoro.
0: Chcete? Hele, jak voní.
1: Skoro jako nová dálnice.
0: Chcete? Hele, jak voní.
1: Skoro jako nová dálnice.
0: Voní.
1: Skoro jako nová dálnice. Jan. Skoro jako nová dálnice. Jan Riedl.
0: A Petra Drkulová.
1: Skoro jako nová dálnice. Jan Riedl.
0: A Petra Drkulová.
1: Skoro jako nová dálnice. Jan Riedl.
0: A Petra Drkulová.
1: Ředitelství. Nová dálnice. Jan Riedl.
0: A Petra Drkulová.
1: Ředitelství silnic a dálnice. Jan Riedl.
0: A Petra Drkulová.
1: Ředitelství silnic a dálnic.
0: A Petra Drkulová.
1: Ředitelství silnic a dálnic.
2: Jak se staví dál?
0: A Petra Drkulová.
1: Ředitelství silnic a dálnic.
2: Jak se staví dálnice?
3: Na rádiu Blanka.
0: Drkulová.
1: Ředitelství silnic a dálnic.
2: Jak se staví dálnice?
3: Na rádiu Blanka.
1: Ředitelství silnic a dálnic.
2: Jak se staví dálnice?
3: Na rádiu Blanka.
1: Dálnic.
2: Jak se staví dálnice?
3: Na rádiu Blaník.
2: Jak se staví dálnice?
3: Na rádiu Blaník.
4: Podcast Jak se staví dálnice?
3: Na rádiu Blaník.
4: Podcast Jak se staví dálnice taky na webu Rádio Blanice.
3: Na rádiu Blaník.
4: Podcast Jak se staví dálnice taky na webu radioblanik.cz.
3: Rádio Blaník.
4: Podcast Jak se staví dálnice taky na webu radioblanik.cz. A teď. Podcast Jak se staví dálnice taky na webu radioblanik.cz. A teď jdeme tančit. Podcast Jak se staví dálnice taky na webu radioblanik.cz. A teď jdeme tančit. Je tady. Staví dálnice taky na webu radioblanik.cz. A teď jdeme tančit. Je tady. Na webu radioblanik.cz. A teď jdeme tančit. Je tady. Makarena na Blaník. Radioblanik.cz. A teď jdeme tančit. Je tady. Makarena na Blaníku. Zet. A teď jdeme tančit. Je tady. Makarena na Blaníku. A teď jdeme tančit, je tady Makarena na Blaníku. Jdeme tančit, je tady Makarena na Blaníku. Tady Makarena na Blaníku. Makarena na Blaníku.

0: Jak děkuje se andělu. Jak děkuje se andělům a jak děkuje se andělům a skupina Kex. Jak děkuje se andělům a skupina Kex. A teď je na řadě. Jak děkuje se andělům a skupina Kex. A teď je na řadě dálniční seriál. Jak děkuje se andělům a skupina Kex. A teď je na řadě dálniční seriál Honzy Rýdla. A jak děkuje se andělům a skupina Kex. A teď je na řadě dálniční seriál Honzy Rýdla. Andělům a skupina Kex. A teď je na řadě dálniční seriál Honzy Rýdla a Petry Drkum. A skupina Kex. A teď je na řadě dálniční seriál Honzy Rýdla a Petry Drkulové z ředitel Kex. A teď je na řadě dálniční seriál Honzy Rýdla a Petry Drkulové z ředitelství. Teď je na řadě dálniční seriál Honzy Rýdla a Petry Drkulové z ředitelství silnic a dálniční seriál Honzy Rýdla a Petry Drkulové z ředitelství silnic a dálnic Honzy Rýdla a Petry Drkulové z ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové z ředitelství silnic a dálnic.
1: Jak se staví
0: z ředitelství silnic a dálnic.
1: Jak se staví dálnic
0: ředitelství silnic a dálnic.
1: Jak se staví dálnic
0: silnic a dálnic.
1: Jak se staví dálnice
2: na Blaníku.
3: Dobrý den,
0: Blanic.
1: Jak se staví dálnice
2: na Blaníku.
3: Dobrý den,
4: Petr.
1: Jak se staví dálnice
2: na Blaníku.
3: Dobrý den,
4: Petro, vy jste sama.
1: Staví dálnice
2: na Blaníku.
3: Dobrý den,
4: Petro, vy jste sama kost.
1: Dálnice
2: na Blaníku.
3: Dobrý den,
4: Petro, vy jste sama kost.
3: Vy nejíte?
2: Teď na Blaníku.
3: Dobrý den,
4: Petro, vy jste sama.

0: vašeho života.
1: Každý všední den v 9 hodin.
0: Připomeňte si rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Si rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Na Blaku života.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Na Blaníku.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Na Blaníku.
1: Všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Na Blaníku.
1: V 9 hodin dopoledne.
0: Na Blaníku.

Come and find me, my name is Macarena.

stát a poslouchat. Chvíli stát a poslouchat. Chvíli stát a poslouchat, jak pít. Chvíli stát a poslouchat, jak Pítr. Chvíli stát a poslouchat, jak Pítr větve čistí. Chvíli stát a poslouchat, jak Pítr větve čistí. A poslouchat, jak Pítr větve čistí. Poslouchat, jak Pítr větve čistí. Zem, jak Pítr větve čistí. Zemi padá, vítr větve čistí.

0: 20. No a míříme na chviličku taky na západ. Čech v Aši 9 stupňů, v Chebu. No a míříme na chviličku taky na západ. Čech v Aši 9 stupňů, v Chebu 10 stupňů. Je chviličku taky na západ. Čech v Aši 9 stupňů, v Chebu 10 stupňů. Je to velký rozdíl od západ. Čech v Aši 9 stupňů, v Chebu 10 stupňů. Je to velký rozdíl od západu se k nám. Čech v Aši 9 stupňů, v Chebu 10 stupňů. Je to velký rozdíl od západu se k nám přihnal 5 stupňů, v Chebu 10 stupňů. Je to velký rozdíl od západu se k nám přihnal déšť a prší v Chebu 10 stupňů. Je to velký rozdíl od západu se k nám přihnal déšť a prší prakticky v dnu. Je to velký rozdíl od západu se k nám přihnal déšť a prší prakticky v celých Čechách. Velký rozdíl od západu se k nám přihnal déšť a prší prakticky v celých Čechách. Na západu se k nám přihnal déšť a prší prakticky v celých Čechách. Na Moravě a ve Slezsku přihnal déšť a prší prakticky v celých Čechách. Na Moravě a ve Slezsku ještě a prší prakticky v celých Čechách. Na Moravě a ve Slezsku ještě ne, ale má to přijít. Prakticky v celých Čechách. Na Moravě a ve Slezsku ještě ne, ale má to přijít. V celých Čechách. Na Moravě a ve Slezsku ještě ne, ale má to přijít. A tím končí Babí Lach. Na Moravě a ve Slezsku ještě ne, ale má to přijít. A tím končí Babí Lach. Na Moravě a ve Slezsku ještě ne, ale má to přijít. A tím končí Babí Lach, to dá se říci. Jak zku ještě ne, ale má to přijít. A tím končí Babí Lach, to dá se říci. Jak zpívá Michal Tučný, ale má to přijít. A tím končí Babí Lach, to dá se říci. Jak zpívá Michal Tučný, všichni jsou to přijít. A tím končí Babí Lach, to dá se říci. Jak zpívá Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku. Končí Babí Lach, to dá se říci. Jak zpívá Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku. Všichni, to dá se říci. Jak zpívá Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku. Všichni. Jak zpívá Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku.
1: Všichni jsou už v Mexiku.
0: Ale pokud byste za teplým počasím chtěli vyrazit do Mexika, schválně jsem se podíval. Mexico City dnes 18 stupňů a deštivo. Tak to bychom si nepomohli, ale písnička je to hezká a za chvíli Michal Tučný a taky Petr Kolář.
1: Víc nebo.
0: Písnička je to hezká a za chvíli Michal Tučný a taky Petr Kolář.
1: Víc nebo.
0: Za chvíli Michal Tučný a taky Petr Kolář.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás.
0: Tučný a taky Petr Kolář.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz.
0: Petr Kolář.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz na tři.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun.
1: Nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun. Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun. Na nákup kávy od. Pro vás máme poukaz na 3000 korun. Na nákup kávy od České pražírny máme poukaz na 3000 korun. Na nákup kávy od České pražírny na 3000 korun. Na nákup kávy od České pražírny Coffee Limit z 1000 korun. Na nákup kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví. Na nákup kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví. Nákup kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak.
2: Od České pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak. Hodně štěstí.
2: Pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak. Hodně štěstí.
3: Víc.
2: Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak. Hodně štěstí.
3: Víc. Nebo míň.
2: Z Posázaví.
1: Tak. Hodně štěstí.
3: Víc. Nebo míň.
1: Tak. Hodně štěstí.
3: Víc. Nebo míň.
1: Každé všední dobu. Hodně štěstí.
3: Víc.

0: 10 hodin štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin. U nás. Nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin. U nás. Na Blaní. Každé všední dopoledne v 10 hodin. U nás. Na Blaníku.
1: 100 lidí.
0: Každé všední dopoledne v 10 hodin. U nás. Na Blaníku.
1: 100
0: lidí. V 10 hodin. U nás. Na Blaníku.
1: 100 lidí. 100 chutí.
0: Hodin. U nás. Na Blaníku.
1: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme.
0: U nás. Na Blaníku.
1: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme.
0: Na Blaníku.
1: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme.
2: Pražíme pro každého.
1: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme.
2: Pražíme pro každého.
1: Coffee Limit.
2: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme.
1: Pražíme pro každého.
2: Coffee Limit.
1: Poctivá.
2: 100 chutí. Nerozlišujeme.
1: Pražíme pro každého.
2: Coffee Limit.
1: Poctivá čerstvá.
2: Nerozlišujeme.
1: Pražíme pro každého.
2: Coffee Limit.
1: Poctivá čerstvá káva pražená.
2: Pražíme pro každého.
1: Coffee Limit.
2: Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví.
1: Každého.
2: Coffee Limit.
1: Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví.
2: Kávoj.cz.
1: Coffee Limit.
2: Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví.
1: Kávoj.cz.
2: Limit.
1: Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví.
2: Kávoj.cz.
1: Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví.
2: Kávoj.cz.
1: Kávoj.cz.

právě teď. Enrique Iglesias právě teď na rádiu Blaník. Enrique Iglesias právě teď na rádiu Blaník. Právě teď. Enrique Iglesias právě teď na rádiu Blaník. Právě teď, kdy jsou velké... Enrique Iglesias právě teď na rádiu Blaník. Právě teď, kdy jsou velké rozdíly teplot. Enrique Iglesias právě teď na rádiu Blaník. Právě teď, kdy jsou velké rozdíly teplot. Dokonce na... Právě teď na rádiu Blaník. Právě teď, kdy jsou velké rozdíly teplot. Dokonce na jižní Moravě mají... Na rádiu Blaník. Právě teď, kdy jsou velké rozdíly teplot. Dokonce na jižní Moravě mají okolo 20... Právě teď, kdy jsou velké rozdíly teplot. Dokonce na jižní Moravě mají okolo 20 stupňů cel... Teď, kdy jsou velké rozdíly teplot. Dokonce na jižní Moravě mají okolo 20 stupňů Celsia velké rozdíly teplot. Dokonce na jižní Moravě mají okolo 20 stupňů Celsia skoro hot. Dokonce na jižní Moravě mají okolo 20 stupňů Celsia skoro ve všech městech a obcích. Na jižní Moravě mají okolo 20 stupňů Celsia skoro ve všech městech a obcích. Třeba mají okolo 20 stupňů Celsia skoro ve všech městech a obcích. Třeba městech a obcích. Třeba například taková tvarožná 20 stupňů Brno. 20. Třeba například taková tvarožná 20 stupňů Brno. 21. A například taková tvarožná 20 stupňů Brno. 21. Brod nad Dýlat taková tvarožná 20 stupňů Brno. 21. Brod nad Dý 22. Tvarožná 20 stupňů Brno. 21. Brod nad Dý 22. No a míř 20 stupňů Brno. 21. Brod nad Dý 22. No a míříme na chviličku tak Brno. 21. Brod nad Dý 22. No a míříme na chviličku taky na západ. 21. Brod nad Dý 22. No a míříme na chviličku taky na západ. Čech na Brod nad Dý 22. No a míříme na chviličku taky na západ. Čech v Aši Dý 22. No a míříme na chviličku taky na západ. Čech v Aši 9 stupňů, v Chebu 10.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď. Vlaštovko, leď přes čínskou zeď. Přes písek pouště gobi zkouzeď. Přes písek pouště gobi.

až spatříš nad sebou stín. Věř, že až spatříš nad sebou stín. Věř, že ti máš, spatříš nad sebou.

zem, přileď až sem. Oblétni zem, přileď až sem. Oblétni zem, přileď až sem. Jen ať se cítí zem, přileď až sem. Jen ať se císař zlobí, přileď až sem. Jen ať se císař zlobí, přileď až sem.

Vlašto v kole. Vlašto v koleť, rychle. Vlašto v koleť, rychle a teď. Vlašto v koleť, rychle a teď. Vlašto v koleť, rychle a teď. Nesu tři zlaté vlašto v koleť, rychle a teď. Nesu tři zlaté groše, leť, rychle a teď. Nesu tři zlaté groše, rychle a teď. Nesu tři zlaté groše, teď. Nesu tři zlaté groše, první. Nesu tři zlaté groše, první je můj.

se ryb, kde je jim líp. Zeptej se ryb, kde je jim líp. Zeptej se ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáce ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí. Zeptej se plameňáku, kdo závidí. Zeptej se plameňáku.

až budeš třetí pro světlo noše, až budeš unavená klonoše, až budeš unavená.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Heskyč. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Blaník. Hezky česky. Hezky česky.

0: Rádio Blaník.
1: Vaše pohodové rádio.
2: Rádio Blaník.
1: Vaše pohodové rádio.
2: Rádio Blaník.
1: Vaše pohodové rádio.
2: Rádio Blaník.
1: Pohodové rádio.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio
2: Blaník. Rádio Blaník.

0: Mercury a písnička Love Kills. Já využiju toho, že už přišel můj kolega Martin Ledinský. Eddie Mercury a písnička Love Kills. Já využiju toho, že už přišel můj kolega Martin Ledinský. Písnička Love Kills. Já využiju toho, že už přišel můj kolega Martin Ledinský, který se na vás jistě velmi těší. Já využiju toho, že už přišel můj kolega Martin Ledinský, který se na vás jistě velmi těší. A to na něm vidím toho, že už přišel můj kolega Martin Ledinský, který se na vás jistě velmi těší. A to na něm vidím. Už přišel můj kolega Martin Ledinský, který se na vás jistě velmi těší. A to na něm vidím, už si chystal písničky na přání. Martin Ledinský, který se na vás jistě velmi těší, a to na něm vidím, už si chystal písničky na přání. Ledinský, který se na vás jistě velmi těší, a to na něm vidím, už si chystal písničky na přání. Martine, já zkusím se jistě velmi těší, a to na něm vidím, už si chystal písničky na přání. Martine, já zkusím i tvoje mi těší, a to na něm vidím, už si chystal písničky na přání. Martine, já zkusím i tvoji pozornost, vidím, už si chystal písničky na přání. Martine, já zkusím i tvoji pozornost, jo. Už si chystal písničky na přání. Martine, já zkusím i tvoji pozornost, jo. Na přání. Martine, já zkusím i tvoji pozornost, jo.
1: Moji pozornost.
0: Martine, já zkusím i tvoji pozornost, jo.
1: Moji pozornost?
0: No.
1: Tak se uvidíme.
0: Zkusím i tvoji pozornost, jo.
1: Moji pozornost?
0: No.
1: Tak se uvidíme.
0: Tvoji pozornost, jo.
1: Moji pozornost?
0: No.
1: Tak se uvidíme, jestli jsem pozorný.
0: Moji pozornost?
1: No. Tak se uvidíme, jestli jsem pozorný.
0: Tak já už vím, s kým bude být.
1: Moji pozornost?
0: No.
1: Tak se uvidíme, jestli jsem pozorný.
0: Tak já už vím, s kým bude být.
1: Pozornost?
0: No.
1: Tak se uvidíme, jestli jsem pozorný.
0: Tak já už vím, s kým bude víkend tady u nás na rádiu Blaník.
1: No. Tak se uvidíme, jestli jsem pozorný.
0: Tak já už vím, s kým bude víkend tady u nás na rádiu Blaník.
1: Jestli jsem pozorný.
0: Tak já už vím, s kým bude víkend tady u nás na rádiu Blaník. A jestli pak nekouky na to.
1: Pozorný.
0: Tak já už vím, s kým bude víkend tady u nás na rádiu Blaník. A jestli pak nekouky na to, jestli tak já už vím, s kým bude víkend tady u nás na rádiu Blaník, a jestli pak nekouky na to, jestli pak uhodneš podle, s kým bude víkend tady u nás na rádiu Blaník, a jestli pak nekouky na to, jestli pak uhodneš podle písničky tady u nás na rádiu Blaník, a jestli pak nekouky na to, jestli pak uhodneš podle písničky Blaník, a jestli pak nekouky na to, jestli pak uhodneš podle písničky pak nekouky na to, jestli pak uhodneš podle písničky.
1: Aha.
0: To, jestli pak uhodneš podle písničky.
1: Aha,
0: pak uhodneš podle písničky.
1: Aha, jej. No to je Mekýš Birka přece.
0: No,
1: jej. No to je Mekýš Birka přece.
0: No jasně, no, Mekýš Birka.
1: To bude jej. No to je Mekýš Birka přece.
0: No jasně, no, Mekýš Birka.
1: To bude krásný víkend. Jej. No to je Mekýš Birka přece.
0: No jasně, no, Mekýš Birka.
1: To bude krásný víkend. No to je Mekýš Birka přece.
0: No jasně, no, Mekýš Birka.
1: To bude krásný víkend. To se těším. Mekýš Birka přece.
0: No jasně, no, Mekýš Birka.
1: To bude krásný víkend, to se těším.
0: Víkend s Mekýš
1: přece.
0: No jasně, no, Mekýš Birka.
1: To bude krásný víkend, to se těším.
0: Víkend s Mekýš Birkou, jasně, no, Mekýš Birka.
1: To bude krásný víkend, to se těším.
0: Víkend s Mekýš Birkou tady u nás na Blaníku desátého.
1: To bude krásný víkend, to se těším.
0: Víkend s Mekýš Birkou tady u nás na Blaníku 10. listopadu.
1: Krásný víkend, to se těším.
0: Víkend s Mekýš Birkou tady u nás na Blaníku 10. listopadu,
1: to se těším.
0: Víkend s Mekýš Birkou tady u nás na Blaníku 10. listopadu, to totiž bude 5 let. Víkend s Mekýš Birkou tady u nás na Blaníku 10. listopadu, to totiž bude 5 let. Co nás Mekýš Birkou tady u nás na Blaníku 10. listopadu, to totiž bude 5 let. Co nás Meky opustil, a tady u nás na Blaníku 10. listopadu, to totiž bude 5 let. Co nás Meky opustil, a tak mi na Blaníku 10. listopadu, to totiž bude 5 let. Co nás Meky opustil, a tak mi na Blaníku, to totiž bude 5 let. Co nás Meky opustil, a tak mi na Blaníku, nemůžeme udělat nic let. Co nás Meky opustil, a tak my na Blaníku nemůžeme udělat nic jiného než víkend. Nemůžeme udělat nic jiného než víkend s Mekýš Birkou. Po celý víkend budete moci vyhrávat. Udělat nic jiného než víkend s Mekýš Birkou. Po celý víkend budete moci vyhrávat vstupenky na symfonickou noc s Mekýš Birkou. Po celý víkend budete moci vyhrávat vstupenky na symfonickou noc v Pražskou. Po celý víkend budete moci vyhrávat vstupenky na symfonickou noc v Pražské. Víkend budete moci vyhrávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Budete moci vyhrávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Vyhrávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. V Pražském obecním domě.
1: To bude paráda.
0: Tak, tak.

0: Tak. Jo.
1: A budeme si hrát právě obecním domě.
0: To bude paráda.
1: Tak.
0: Jo.
1: A budeme si hrát právě domě.
0: To bude paráda.
1: Tak.
0: Jo.
1: A budeme si hrát právě písničky Mekyho Žbírky.
0: To bude paráda.
1: Tak.
0: Jo.
1: A budeme si hrát právě písničky Mekyho Žbírky.
0: Paráda.
1: Tak.
0: Jo.
1: A budeme si hrát právě písničky Mekyho Žbírky. Tuto tak.
0: Jo.
1: A budeme si hrát právě písničky Mekyho Žbírky. Tuto složil pro
0: svoji.
1: A budeme si hrát právě písničky Mekyho Žbírky. Tuto složil pro svoji Katku. Právě písničky Mekyho Žbírky. Tuto složil pro svoji Katku. Mekyho Žbírky. Tuto složil pro svoji Katku. Žbírky. Tuto složil pro svoji Katku. Tuto složil pro svoji Katku. Jak jednou říkal na Blaníku a mimo tuto složil pro svoji Katku. Jak jednou říkal na Blaníku a mimochodem je československá i svoji Katku. Jak jednou říkal na Blaníku a mimochodem je československá, je tam kousek v Česku. Jak jednou říkal na Blaníku a mimochodem je československá, je tam kousek v Česky. Jak jednou říkal na Blaníku a mimochodem je československá, je tam kousek v Česky, ale většina. Říkal na Blaníku a mimochodem je československá, je tam kousek v Česky, ale většina. A mimochodem je československá, je tam kousek v Česky, ale většina. Slovensky. No a my budeme na Blaníku. Mimochodem je československá, je tam kousek v Česky, ale většina. Slovensky. No a my budeme na Blaníku. Je tam kousek v Česky, ale většina. Slovensky. No a my budeme na Blaníku hrát za chvíli Michala Hrůzu, kousek česky, ale většina slovensky. No a my budeme na Blaníku hrát za chvíli Michala Hrůzu, Dalibora Jandu, ale většina slovensky. No a my budeme na Blaníku hrát za chvíli Michala Hrůzu, Dalibora Jandu a pak pít za chvíli Michala Hrůzu, Dalibora Jandu a pak písničky na přání. Už jsem ti koukl přes rameno, je tam třeba Karel Michala Hrůzu, Dalibora Jandu a pak písničky na přání. Už jsem ti koukl přes rameno, je tam třeba Karel Gott, Bora Jandu a pak písničky na přání. Už jsem ti koukl přes rameno, je tam třeba Karel Gott.
0: Vidím ho.
1: Písničky na přání. Už jsem ti koukl přes rameno, je tam třeba Karel Gott.
0: Vidím ho tam.
1: Už jsem ti koukl přes rameno, je tam třeba Karel Gott.
0: Vidím ho tam též, ano.
1: Koukl přes rameno, je tam třeba Karel Gott.
0: Vidím ho tam též, ano.
1: Je tam třeba Karel Gott.
0: Vidím ho tam též, ano.
1: Tak Karel Gott. Ještě něco. Gott.
0: Vidím ho tam též, ano.
1: Tak Karel Gott, ještě něco můžeš takhle nabídnout?
0: Vidím ho tam též, ano.
1: Tak Karel Gott, ještě něco můžeš takhle nabídnout?
0: No já si myslím ho tam též, ano.
1: Tak Karel Gott, ještě něco můžeš takhle nabídnout?
0: No já si myslím, že ano.
1: Tak Karel Gott, ještě něco můžeš takhle nabídnout?
0: No já si myslím, že vás potěší i Olga.
1: Tak Karel Gott, ještě něco můžeš takhle nabídnout?
0: No já si myslím, že vás potěší i Olga Lounová.
1: Ještě něco můžeš takhle nabídnout?
0: No já si myslím, že vás potěší i Olga Lounová a její oblíbená.
1: Můžeš takhle nabídnout?
0: No, já si myslím, že vás potěší i Olga Lounová a její oblíbená. Teda vaš. No, já si myslím, že vás potěší i Olga Lounová a její oblíbená. Myslím, že vás potěší i Olga Lounová a její oblíbená. Teda vaše oblíbená optimistická. Aší i Olga Lounová a její oblíbená. Teda vaše oblíbená optimistická. A její oblíbená. Lounová a její oblíbená. Teda vaše oblíbená optimistická. A její oblíbená. A její oblíbená, teda vaše oblíbená optimistická a její oblíbená taky. Oblíbená, teda vaše oblíbená optimistická a její oblíbená taky.
1: Ano, moje taky.
0: Martina optimistická a její oblíbená taky.
1: Ano, moje taky. Martin Ladinský s vámi už. Tak hezký čtvrtek.
0: A její oblíbená taky.
1: Ano, moje taky. Martin Ladinský s vámi už. Tak hezký čtvrtek. Ano, moje taky. Martin Ladinský s vámi už. Tak hezký čtvrtek. Taky. Jo. Martin Ladinský s vámi už. Tak hezký čtvrtek.
2: Zajímají vás.
1: Martin Ladinský s vámi už. Tak hezký čtvrtek.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku.
1: My už. Tak hezký čtvrtek.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku.
3: Fotky a...
1: Hezký čtvrtek.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku.
3: Fotky a videa.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku.
3: Fotky a videa z našeho studia.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku.
3: Fotky a videa z našeho studia.
2: Novinky z Blaníku.
3: Fotky a videa z našeho studia.
2: A nebo si chcete zahrát Blaníku.
3: Fotky a videa z našeho studia.
2: A nebo si chcete zahrát.
3: Fotky a videa z našeho studia.
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné.
3: A videa z našeho studia.
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny.
3: A z našeho studia.
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny.
3: Studia.
2: A nebo si chcete

0: zahrát o výjimečné ceny.
1: Tak tohle všechno vám nabízí.
0: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny.
1: Tak tohle všechno vám nabízí.
0: Zahrát o výjimečné ceny.
1: Tak tohle všechno vám nabízí klub
0: výjimečné ceny.
1: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů rádia
0: ceny.
1: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů rádia. Tohle všechno vám nabízí klub posluchačů rádia Blaník.
0: Jedinečné.
1: Vám nabízí klub posluchačů rádia Blaník.
0: Jedinečné.
1: Klub posluchačů rádia Blaník.
0: Jedinečné místo pro vaši zábavu. Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu Rádio Blaník.
0: Místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz.
0: A buďte jejich zábav.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz.
0: A buďte jedním nebo.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz.
0: A buďte jedním nebo jedno.
2: K nám na webu radioblaník.cz.
0: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Webu radioblaník.cz.
0: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchač Blaník.cz.
0: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů rádia.
0: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů rádia Blaník.
0: Nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů rádia Blaník.
0: Baví nás jednou z nás.
2: Klub posluchačů rádia Blaník.
0: Baví nás.
2: Bavit. Klub posluchačů rádia Blaník.
0: Baví nás.
2: Bavit vás. Posluchačů rádia Blaník.
0: Baví nás.
2: Bavit vás. Posluchačů rádia Blaník.
0: Baví nás.

0: zvýhodněním až 140 000 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporným až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 1000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. I zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams. Honda. The power of dreams.
1: Finální výprodej ve
0: The power of dreams.
1: Finální výprodej ve velkém
0: of dreams.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od dvou. Značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290 ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290 právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo on sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. 9 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Když uvidíte Albert.
1: Sportissimo. Život v pohybu.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehle.
1: Život v pohybu.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské má levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 200 nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30 u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A ve máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská s gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčko 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Alpanenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albertková kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30 kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30 pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9.99,90. Albert dle srovnání k 30.9.60. Albert dle srovnání k 30.9.
3: Slyšíte? To je

0: Albert. Dle srovnání k 39.
1: Slyšíte? To je seznam, když...
0: Dle srovnání k 39.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna ne...
0: K 39.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.
0: U 9.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás. To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svá muchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu, že to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným pátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákovným. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Tady jsem přinesl pár šťavnatých
1: Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá... Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutná... Pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
3: Dovolte si taky šťavnaté
2: zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
3: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky.
2: Taková malá ochutnávka pro znalce.
3: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na
2: malá ochutnávka pro znalce.
3: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny.
2: Pro znalce.
3: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl na kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl u dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl CZ. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl CZ.
4: Uvažujete o...
3: Nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl CZ.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle
3: online. Zahradnictví Spomyšl CZ.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční
3: Spomyšl CZ.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce
3: CZ.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Na o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vyní na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou.

0: Každý je naladěný na...
1: Ne? Ne.
0: Každý je naladěný...
1: Ne? Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému...
1: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete...
1: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat... Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu... Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestkného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Paremu účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10%. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravy. 10% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen. Nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.kupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Hodně chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Honda
0: možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku.
0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své.
0: Více na rb.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.
0: Z.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodin. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním.

0: flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis umístění. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm CZ.
1: Hledáš ojeté auto?
2: Oddíl B.

0: od 9. října pouze...
1: Kolko jasný more?
0: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay. Od 9. října pouze na OnePlay.
2: Značkové slevy v Kauflandu...
0: Od 9. října pouze na OnePlay.
2: Značkové slevy v Kauflandu...
0: Zína pouze na OnePlay.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší...
0: Pouze na OnePlay.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová 100 gramů i celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová 100 gramů za 18,2. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová 100 gramů za 18,90. Olma 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs 90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva. Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krém. Kilo jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. října krema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland. Kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland. 299,90 až do 13. října. Kaufland. Až do 13. října. Kaufland.
3: Chytrý jak rádio.
2: 13. října. Kaufland.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast.
2: Kaufland.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro...
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání.
3: Rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k...
3: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě...
3: Podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytré...
3: A jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a
3: příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si po lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČS a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Tak příjemný poslech.
3: Další díly najdete na radia.cz.
4: Poslech.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci. Další díly na...

0: Yep. Мирочку, порите ми гуму. Мирочку, порите ми гуму.
1: Я сам ати...
0: Мирочку, порите ми гуму.
1: Я сам атитек, пане професоре.
0: Порите ми гуму.
1: Я сам атитек, пане професоре. То мате гумове тесто.
0: Порите ми гуму.
1: Я сам атитек, пане професоре. То мате гумове тесто. Я сам атитек, пане професоре. То мате гумове тесто. Сам атитек, пане професоре. То мате гумове тіснění, технічного приш. A datek, pane profesore, to máte gumové těsnění, technickou pryš a další gumové profesore, to máte gumové těsnění, technickou pryš a další gumové výrobky, to máte gumové těsnění, technickou pryš a další gumové výrobky, prostě jední gumové těsnění, technickou pryš a další gumové výrobky, prostě jednička v technickou pryš a další gumové výrobky, prostě jednička ve výrobě těsnění, pryš a další gumové výrobky, prostě jednička ve výrobě těsnění. A další gumové výrobky, prostě jednička ve výrobě těsnění.
0: No tak si vás píše
1: výrobky, prostě jednička ve výrobě těsnění.
0: No tak si vás píši.
1: Prostě jednička ve výrobě těsnění.
0: No tak si vás píši.
2: Pane profesore.
1: Těsnění.
0: No tak si vás píši.
2: Pane profesore, a co je to ten?
0: No tak si vás píši.
2: Pane profesore, a co je to ten aditek?
0: A píši.
2: Pane profesore, a co je to ten aditek?
0: Ale o tom zde už štrtí.
2: Pane profesore, a co je to ten aditek?
0: Ale o tom zde už štvrt...
2: Pane profesore, a co je to ten aditek?
0: Ale o tom zde už čtvrt hodinu hovořím. Ale o tom zde už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako... O tom zde už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako... Guma, aditek říme, aditek jako guma, aditek těsní hned, aditek jako guma, aditek těsní hned, aditek jako guma, aditek těsní hned, aditek se guma, aditek těsní hned, aditek se aditek těsní hned. Aditek g c z těsní hned. Aditek g c z hned. Aditek g c z
3: přemýšlíte o
0: aditek g c z
3: přemýšlíte o nové koupelně
0: nebo g c z
3: přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen siko nebo na. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen siko nebo na web si nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen siko nebo na web siko.cz, kde najdete nebo kuchyni? Zamište do prodejen siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řeš a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva. Každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 000 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Sikny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také...

Podlah. Siko.cz. O vyřešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz. Podlah. Siko.cz. Siko.cz.

české... Pohodové české rádio.

0: jak rádio. Rádia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
1: Mirečku.
0: CZ v sekci Chytrý jak rádio.
1: Mirečku, podejte mi...
0: V sekci Chytrý jak rádio.
1: Mirečku, podejte mi gumu...
0: Jak rádio.
1: Mirečku, podejte mi...

Česky. Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Rádio Blaník.
1: Tu slíbám hvězdný prach.
0: Rádio Blaník.
1: Slíbám hvězdný prach.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Slíbám hvězdný prach.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio
0: Blaník. Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio
0: Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio
3: Blaník.
4: Rádio Blaník.
5: I see you call
3: Blaník.
4: Rádio Blaník.
5: I see you comb your hair.
4: Rádio Blaník.
5: I see

pozor, vaše oblíbená gratulační narozeninová od Jarka Šimka. Posílám přání v to.

Na Blaníku dohrávají. Na Blaníku dohrávají Roxette. Na Blaníku dohrávají Roxette za 3,5. Na Blaníku dohrávají Roxette za 3. Na Blaníku dohrávají Roxette za 3,5 minuty je tady. Na Blaníku dohrávají Roxette za 3,5 minuty je tady 19. hodina. Na Blaníku dohrávají Roxette za 3,5 minuty je tady 19. hodina. A Blaníku dohrávají Roxette za 3,5 minuty je tady 19. hodina. A teď už vás set za 3,5 minuty je tady 19. hodina. A teď už vás zdraví a pěkný 3,5 minuty je tady 19. hodina. A teď už vás zdraví a pěkný čtvrtek přeje Martin. Minuty je tady 19. hodina. A teď už vás zdraví a pěkný čtvrtek přeje Martin Lej. 19. hodina. A teď už vás zdraví a pěkný čtvrtek přeje Martin Ledinský. A teď už vás zdraví a pěkný čtvrtek přeje Martin Ledinský. Zdraví a pěkný čtvrtek přeje Martin Ledinský. Pěkný čtvrtek přeje Martin Ledinský. Před námi jsou písně přeje Martin Ledinský. Před námi jsou písničky na vaše písemná. Před námi jsou písničky na vaše písemná. Před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Před námi jsou písničky na vaše písemná přání mezi 7. a 8. Před námi jsou písničky na vaše písemná přání mezi 7. a 8. Michal Davidský. Před námi jsou písničky na vaše písemná přání mezi 7. a 8. Michal Davidský. Na vaše písemná přání mezi 7. a 8. Michal David s Karlem Gotem. Písemná přání mezi 7. a 8. Michal David s Karlem Gotem. Mezi 7. a 8. Michal David s Karlem Gotem. Osmou Michal David s Karlem Gotem. Michal David s Karlem Gotem. Karlem Gotem. Jak už jsme tady s Jirkou. Jak už jsme tady s Jirkou avizovali. Jak už jsme tady s Jirkou avizovali těšit se. Jak už jsme tady s Jirkou avizovali Jak už jsme tady s Jirkou avizovali těšit se můžete taky na Olgu. Jak už jsme tady s Jirkou avizovali těšit se můžete taky na Olgu Lounovou. Jsme tady s Jirkou avizovali těšit se můžete taky na Olgu Lounovou. Jirkou avizovali těšit se můžete taky na Olgu Lounovou. Avizovali těšit se můžete taky na Olgu Lounovou. Těšit se můžete taky na Olgu Lounovou. Můžete taky na Olgu Lounovou. Na Olgu Lounovou. Lounovou. A pozor. A pozor, vaše oblíbená.

0: Outlet 6 stupňů. Outlet Arena Moravia slaví dnů. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné zkrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek start 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem. 17. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálně čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever. Těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever. Natní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru nejvíc Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Niver na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. A ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem
0: Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů
0: na outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal.
0: CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několik historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více násobný vítěz zákaznické spokojenosti a autoriz

everything's surreal. It feels like everything's surreal.

0: Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky. Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky. Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky. Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Česky.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Noční.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Noční
1: oblaník. Počasí.
0: Noční teploty klesnou většinou.
1: Počasí.
0: Noční teploty klesnou většinou k 9 až. Noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňů. Noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům a ve. Noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům a ve východní. Noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům a ve východní polovině. Teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům a ve východní polovině území se během noci. Většinou k 9 až 5 stupňům a ve východní polovině území se během noci objeví. 9 až 5 stupňům a ve východní polovině území se během noci objeví déšť nebo stupňům a ve východní polovině území se během noci objeví déšť nebo přeha. A ve východní polovině území se během noci objeví déšť nebo přehánky. Zítra v východní polovině území se během noci objeví déšť nebo přehánky. Zítra čekejte slunce, objeví déšť nebo přehánky. Zítra čekejte sluníčko i mraky a během déšť nebo přehánky. Zítra čekejte sluníčko i mraky a během dne bude od přehánky. Zítra čekejte sluníčko i mraky a během dne bude od severozápadu. Zítra čekejte sluníčko i mraky a během dne bude od severozápadu při. Čekejte sluníčko i mraky a během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost. Sluníčko i mraky a během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví. A během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty západu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť, nejvyšší teploty se dostanou na 11. Přibývat oblačnost a místy se objeví déšť, nejvyšší teploty se dostanou na 11. A místy se objeví déšť, nejvyšší teploty se dostanou na 11 až 15. Teploty se dostanou na 11 až 15 stupňů na jižní Moravě až na 11 až 15 stupňů na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia až 15 stupňů na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia na 17 stupňů na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat Moravě až na 17 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 a 17 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů.

0: Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na karireal.cz spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na karireal.cz autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na karireal.cz partner programu Škoda Plus. Více najdete na karireal.cz.
1: Máš doma bordelku?
0: Škoda Plus. Více najdete na karireal.cz.
1: Máš doma bordelkovový?
0: Najdete na karireal.cz.
1: Máš doma bordelkovový? Odvez ho do...
0: Na karireal.cz.
1: Máš doma bordelkovový? Odvez ho do sběrny
0: drdovy.cz.
1: Máš doma bordelkovový? Odvez ho do sběrny drdovy. Máš doma bordelkovový? Odvez ho do sběrny drdovy. Ulice. Máš doma bordelkovový? Odvez ho do sběrny drdovy. Ulice u pošty Havířov. Bordelkovový. Odvez ho do sběrny drdovy. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší cví. Odvez ho do sběrny drdovy. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí ho do sběrny drdovy. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdovy. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.se u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Žov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. A zaplatí hned. Drdašrot.cz. Drdašrot.cz. Drdašrot.cz.

0: kontaktní formulář. Najdete ho na našich stránkách Rádio Blaník, speciální kontaktní formulář. Najdete ho na našich stránkách radioblaník.cz, kontaktní formulář. Najdete ho na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech. Najdete ho na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech. Na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech. Dnes má svátek Věra, tak na stránkách radioblaník.cz v kontaktech. Dnes má svátek Věra, tak radioblaník.cz v kontaktech. Dnes má svátek Věra, tak všechno nejlepší přeje CZ v kontaktech. Dnes má svátek Věra, tak všechno nejlepší přejeme v kontaktech. Dnes má svátek Věra, tak všechno nejlepší přejeme. Za chvíli tu dnes má svátek Věra, tak všechno nejlepší přejeme. Za chvíli tu bude první vaše dnešek Věra, tak všechno nejlepší přejeme. Za chvíli tu bude první vaše dnešní přání, tak všechno nejlepší přejeme. Za chvíli tu bude první vaše dnešní přání, všechno nejlepší přejeme. Za chvíli tu bude první vaše dnešní přání a to spíš přejeme. Za chvíli tu bude první vaše dnešní přání a to s písničkou od Michala Davida. Za chvíli tu bude první vaše dnešní přání a to s písničkou od Michala Davida a Karla bude první vaše dnešní přání a to s písničkou od Michala Davida a Karla Gotta a vaše dnešní přání a to s písničkou od Michala Davida a Karla Gotta a teď už narození a to s písničkou od Michala Davida a Karla Gotta a teď už narozje s písničkou od Michala Davida a Karla Gotta a teď už narozje Michala Davida a Karla Gotta a teď už na rozjezd trápím se trápím od Petra a Karla Gotta a teď už na rozjezd trápím se trápím od Petra spáleného a teď už na rozjezd trápím se trápím od Petra spáleného už na rozjezd trápím se trápím od Petra spáleného tak vy se hlavně netrapte rozjezd trápím se trápím od Petra spáleného tak vy se hlavně netrapte poslouchejte blaník trápím se trápím od Petra spáleného tak vy se hlavně netrapte poslouchejte blaník od Petra spáleného, tak vy se hlavně netrapte, poslouchejte blaník a užívejte spáleného, tak vy se hlavně netrapte, poslouchejte blaník a užívejte si s námi hezký čtvrtek, tak vy se hlavně netrapte, poslouchejte blaník a užívejte si s námi hezký čtvrteč, se hlavně netrapte, poslouchejte blaník a užívejte si s námi hezký čtvrteč, poslouchejte blaník a užívejte si s námi hezký čtvrteční večer. Blaník a užívejte si s námi hezký čtvrteční večer. Užívejte si s námi hezký čtvrteční večer. Písničky mi hezký čtvrteční večer.
1: Písničky na přání.
0: Čtvrteční večer.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu.
0: Čer.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Na přání.
2: Na rádiu.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
0: Martin Ledinský na rádiu Blaník. Martin Ledinský na rádiu Blaník.
2: Za minutu bude 7 a začínají
1: na rádiu Blaník.
2: Za minutu bude 7 a začínají písničky
1: na rádiu Blaník.
2: Za minutu bude 7 a začínají písničky na přání
1: Blaník.
2: Za minutu bude 7 a začínají písničky na přání. To znamená, za minutu bude 7 a začínají písničky na přání. To znamená, že teď budeme. Minutu bude 7 a začínají písničky na přání. To znamená, že teď budeme déle než a začínají písničky na přání. To znamená, že teď budeme déle než 2 hodiny písničky na přání. To znamená, že teď budeme déle než 2 hodiny hrát podle vášničky na přání. To znamená, že teď budeme déle než 2 hodiny hrát podle přání. To znamená, že teď budeme déle než 2 hodiny hrát podle vás. Pokud chcete, znamená, že teď budeme déle než 2 hodiny hrát podle vás. Pokud chcete někomu něco, déle než 2 hodiny hrát podle vás. Pokud chcete někomu něco vzkázat a přidat hodiny hrát podle vás. Pokud chcete někomu něco vzkázat a přidat k tomu hezkou písničku podle vás. Pokud chcete někomu něco vzkázat a přidat k tomu hezkou písničku, můžete zdostat. Pokud chcete někomu něco vzkázat a přidat k tomu hezkou písničku, můžete dostatečným překomu něco vzkázat a přidat k tomu hezkou písničku, můžete s dostatečným předstihem alespoň vzkázat a přidat k tomu hezkou písničku, můžete s dostatečným předstihem alespoň tři pracovat k tomu hezkou písničku, můžete s dostatečným předstihem alespoň tři pracovní dny předem, můžete s dostatečným předstihem alespoň tři pracovní dny předem vyplnit náš speciální dostatečným předstihem alespoň tři pracovní dny předem vyplnit náš speciální kontakt předstihem, alespoň tři pracovní dny předem vyplnit náš speciální kontaktní formulář. Alespoň tři pracovní dny předem vyplnit náš speciální kontaktní formulář. Najdete ho na našich stránkách rád vyplnit náš speciální kontaktní formulář.

Na Blaníku Petr Spálený. Na Blaníku Petr Spálený. Na Blaníku Petr Spálený. A teď už je před námi první... Na Blaníku Petr Spálený. A teď už je před námi první vaše dnešní přání. Na Blaníku Petr Spálený. A teď už je před námi první vaše dnešní přání. To... Na Blaníku Petr Spálený. A teď už je před námi první vaše dnešní přání. To stárnutí. Petr Spálený. A teď už je před námi první vaše dnešní přání. To stárnutí zrádne. A teď už je před námi první vaše dnešní přání. To stárnutí zrádne. A teď už je před námi první vaše dnešní přání, to stárnutí zrádne. Před námi první vaše dnešní přání, to stárnutí zrádne. Vaše dnešní přání, to stárnutí zrádne. Takže smí to stárnutí zrádne. Takže zpívat bude Michal David. Nutí zrádne. Takže zpívat bude Michal David z Karledne. Takže zpívat bude Michal David s Karlem Gottem a písně. Takže zpívat bude Michal David s Karlem Gottem a písničku. Takže zpívat bude Michal David s Karlem Gottem a písničku vybrala paní Olga. Takže zpívat bude Michal David s Karlem Gottem a písničku vybrala paní Olga z zpívat bude Michal David s Karlem Gottem a písničku vybrala paní Olga z Neveklova, která píchal David s Karlem Gottem a písničku vybrala paní Olga z Neveklova, která píše Gottem a písničku vybrala paní Olga z Neveklova, která píše ze šampáň a písničku vybrala paní Olga z Neveklova, která píše ze šampáňa letí za vybrala paní Olga z Neveklova, která píše ze šampáňa letí zátka u Olga z Neveklova, která píše ze šampáňa letí zátka už je Klová, která píše ze šampáňa letí zátka už je tady padesátka, píše ze šampáňa letí zátka už je tady padesátka a tu krásnou ze šampáňa letí zátka už je tady padesátka a tu krásnou řádku rokaňa letí zátka už je tady padesátka a tu krásnou řádku zátka už je tady padesátka a tu krásnou řádku roků slaví dneska Petr. Je tady padesátka a tu krásnou řádku roků slaví dneska Petr Popů. Jsem padesátka a tu krásnou řádku roků slaví dneska Petr Popů. Jsem a tu krásnou řádku roků slaví dneska Petr Popů. Semovice Jirnou řádku roků slaví dneska Petr Popů. Semovice Jirovice mají dnes u slaví dneska Petr Popů. Semovice Jirovice mají dnes o důvod více. Dneska Petr Popů. Semovice Jirovice mají dnes o důvod více. Pro Petr Popů. Semovice Jirovice mají dnes o důvod více. Proč v kabinách zvu? Semovice Jirovice mají dnes o důvod více. Proč v kabinách zvednou sklovice? Jirovice mají dnes o důvod více. Proč v kabinách zvednou sklovice? Mají dnes o důvod více. Proč v kabinách zvednou sklenku? A sles o důvod více, proč v kabinách zvednou sklenku více, proč v kabinách zvednou sklenku a slavit uvnitř i venku v kabinách zvednou sklenku a slavit uvnitř i venku chlapách zvednou sklenku a slavit uvnitř i venku chlapík pěknou sklenku a slavit uvnitř i venku chlapík pěkný plný síly sklenku a slavit uvnitř i venku chlapík pěkný plný síly, co nemá a slavit uvnitř i venku, chlapík pěkný plný síly, co nemá čas slavit uvnitř i venku, chlapík pěkný plný síly, co nemá čas ani venku, chlapík pěkný plný síly, co nemá čas ani chvíli, celé chlapík pěkný plný síly, co nemá čas ani chvíli, plný síly, co nemá čas

0: čas ani chvíli, celé dny je ve chvíli, co nemá čas ani chvíli, celé dny je ve skladu, má však bezvanála, má čas ani chvíli, celé dny je ve skladu, má však bezvanáladu, tak aspoň chvíli, celé dny je ve skladu, má však bezvanáladu, tak aspoň dnes Petři milí, celé dny je ve skladu, má však bezvanáladu, tak aspoň dnes Petři milí, při celé dny je ve skladu, má však bezvanáladu, tak aspoň dnes Petři milí, připijíme ve skladu, má však bezvanáladu, tak aspoň dnes Petři milí, připijíme navzácnou, má však bezvanáladu, tak aspoň dnes Petři milí, připijíme navzácnou chvíli, náladu, tak aspoň dnes Petři milí, připijíme navzácnou chvíli, splni si všechna, dnes Petři milí, připijíme navzácnou chvíli, splni si všechna přání, Petři milí, připijíme navzácnou chvíli, splni si všechna přání, tady a pak připijíme navzácnou chvíli, splni si všechna přání, tady a pak navzácnou chvíli, splni si všechna přání, tady a pak ocnou chvíli, splni si všechna přání, tady a pak odlet do Kanady, splni si všechna přání, tady a pak odlet do Kanady, ať tvůj si všechna přání, tady a pak odlet do Kanady, ať tvůj dlouhý přání, tady a pak odlet do Kanady, ať tvůj dlouhý život sen, tady a pak odlet do Kanady, ať tvůj dlouhý život sen, a pak odlet do Kanady, ať tvůj dlouhý život sen, živí se, odlet do Kanady, ať tvůj dlouhý život sen, živí sen, nezůstane Kanady, ať tvůj dlouhý život sen, živí sen, nezůstane touhou jen, ať tvůj dlouhý život sen, živí sen, nezůstane touhou jen, všenej život sen, živí sen, nezůstane touhou jen, všenej olčan, živí sen, nezůstane touhou jen, všenej olčaloucká, živí sen, nezůstane touhou jen, všenej olčaloucká, tak všechno nej, nezůstane touhou jen, všenej olčaloucká, tak všechno nejlepší, stane touhou jen, všenej olčaloucká, tak všechno nejlepší i od nás zblaňů jen, všenej olčaloucká, tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku a posí olčaloucká, tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku a posíláme Michala Čaloucká, tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku a posíláme Michala Davida, tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku a posíláme Michala Davida s Karlem Gotem. Nejlepší i od nás z Blaníku a posíláme Michala Davida s Karlem Gotem. Od nás z Blaníku a posíláme Michala Davida s Karlem Gotem. A posíláme Michala Davida s Karlem Gotem. Máme Michala Davida s Karlem Gotem. Písničky Davida s Karlem Gotem.
1: Písničky na
0: Gotem.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.

0: Optimist. Laníku Michal David s Karlem Gottem a teď už Olga Lounová, jsem optimista. S Karlem Gottem a teď už Olga Lounová, jsem optimista. Tuhle písničku vybral Michalem a teď už Olga Lounová, jsem optimista. Tuhle písničku vybral Michuš. Olga Lounová, jsem optimista. Tuhle písničku vybral Michal z Olga Lounová, jsem optimista. Tuhle písničku vybral Michal z Věšína. Jsem optimista. Tuhle písničku vybral Michal z Věšína z okresu Příbrata. Tuhle písničku vybral Michal z Věšína z okresu Příbram. Tuhle písničku vybral Michal z Věšína z okresu Příbram. Dnes slaví nejbral Michal z Věšína z okresu Příbram. Dnes slaví nejen svátek moje Michal z Věšína z okresu Příbram. Dnes slaví nejen svátek moje nejvěšína z okresu Příbram. Dnes slaví nejen svátek moje nejlepší manželka Příbram. Dnes slaví nejen svátek moje nejlepší manželka Věrka Řehm. Dnes slaví nejen svátek moje nejlepší manželka Věrka Řehková z Věšína. Dnes slaví nejen svátek moje nejlepší manželka Věrka Řehková z Věšín. Svátek moje nejlepší manželka Věrka Řehková z Věšína, ale také dnes moje nejlepší manželka Věrka Řehková z Věšína, ale také dnes máme páté manželka Věrka Řehková z Věšína, ale také dnes máme páté výročí Věrka Řehková z Věšína, ale také dnes máme páté výročí svatby Chtělbyková z Věšína, ale také dnes máme páté výročí svatby. Chtěl bych jí poděkovat z Věšína, ale také dnes máme páté výročí svatby. Chtěl bych jí poděkovat za, ale také dnes máme páté výročí svatby. Chtěl bych jí poděkovat za všechno, co pro mě dělá. Dnes máme páté výročí svatby. Chtěl bych jí poděkovat za všechno, co pro mě dělá. Moc jí miluju. Páté výročí svatby. Chtěl bych jí poděkovat za všechno, co pro mě dělá. Moc jí miluju. Svatby. Chtěl bych jí poděkovat za všechno, co pro mě dělá. Moc jí miluju. Manžel Michal. Chtěl bych jí poděkovat za všechno, co pro mě dělá. Moc jí miluju. Manžel Michal. Rádio za všechno, co pro mě dělá. Moc jí miluju. Manžel Michal.
1: Rádio Blaník.
0: Pro mě dělá. Moc jí miluju. Manžel Michal.
1: Rádio Blaník.
0: Moc jí miluju. Manžel Michal.
1: Rádio Blaník.
0: Manžel Michal.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Manžel Michal.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Dneska ráno nechce.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Dneska ráno nechce se mi vlastně.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstát.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat.
2: Hezky česky.

0: Olga Lounová na rádiu Blaník, teď už Krištof s Tomášem Klusem a
1: Tím směrem prý bych se dávno měl dát směrem.

Na Blaníku Michal David. Na Blaníku Michal David s Karlem Gottem. Na Blaníku Michal David s Karlem Gottem a teď už. Na Blaníku Michal David s Karlem Gottem a teď už. Na Blaníku Michal David s Karlem Gottem a teď už. Olga. Na Blaníku Michal David s Karlem Gottem a teď už. Olga Lounová sem.

než brát. Na dně víc dávat, než brát. Na dně víc dávat, než brát. A i když dávat, než brát. A i když se vlečat, než brát. A i když se vleče, a je než brát. A i když se vleče, a je schůdnat.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už... Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už křičuníci od Jara... Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už křičuníci od Jaromíra Nohavici. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už křičuníci od Jaromíra Nohavici, píše Dan. Teď už křičuníci od Jaromíra Nohavici, píše Danuše z Karviné. Křičuníci od Jaromíra Nohavici, píše Danuše z Karviné. Myslím na tebe, Dank. Od Jaromíra Nohavici, píše Danuše z Karviné. Myslím na tebe, Danku. Jaromíra Nohavici, píše Danuše z Karviné. Myslím na tebe, Danku. Píše Danuše z Karviné. Myslím na tebe, Danku. Posílám písničku Danuše z Karviné. Myslím na tebe, Danku. Posílám písničku Mamka z Karviné. Myslím na tebe, Danku. Posílám písničku Mamka. Myslím na tebe, Danku. Posílám písničku Mamka. Pak tady máme tak na tebe, Danku. Posílám písničku Mamka. Pak tady máme taky přáníku. Posílám písničku Mamka. Pak tady máme taky přání ze. Posílám písničku Mamka. Pak tady máme taky přání ze Sazovic. Mamka. Pak tady máme taky přání ze Sazovic od Petra. Pak tady máme taky přání ze Sazovic od Petra pro Dana Matěj. Pak tady máme taky přání ze Sazovic od Petra pro Dana Matěj. Taky přání ze Sazovic od Petra pro Dana Matějíka do Olomouce. Ze Sazovic od Petra pro Dana Matějíka do Olomouce. Kámo. Sazovic od Petra pro Dana Matějíka do Olomouce. Kámo, ať ti tahle písnička Petra pro Dana Matějíka do Olomouce. Kámo, ať ti tahle písnička pro Dana Matějíka do Olomouce. Kámo, ať ti tahle písnička zvedne náladu. Dana Matějíka do Olomouce. Kámo, ať ti tahle písnička zvedne náladu. Drž se, tahle písnička zvedne náladu. Drž se, mysli pozitivně, už se na tebe těšíme. Náladu, drž se, mysli pozitivně, už se na tebe těšíme. Drž se, mysli pozitivně, už se na tebe těšíme.
1: Však tě za sebou.
0: Mysli pozitivně, už se na tebe těšíme.
1: Však tě za sebou.
0: Pozitivně, už se na tebe těšíme.
1: Však tě za sebou. Křičuníci to.
0: Se na tebe těšíme.
1: Však tě za sebou. Křičuníci to.
0: Těšíme.
1: Však tě za

snaží jako jeden muž. Lidé zírají, důvod neznají, proč ten muž. Lidé zírají, důvod neznají, proč ti malíči. Lidé zírají, důvod neznají, proč ti malí čuníci tak zírají, důvod neznají, proč ti malí čuníci tak důvod neznají, proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají, důvod neznají, proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají.

Hlavně zdraví, lásku a ať se ti splní krásný narozeninový den, hlavně zdraví, lásku a ať se ti splní všechno. Narozeninový den, hlavně zdraví, lásku a ať se ti splní všechno, co si hlavně zdraví, lásku a ať se ti splní všechno, co si budeš přát. To napsal pravý lásku a ať se ti splní všechno, co si budeš přát. To napsal Petr. No a ať se ti splní všechno, co si budeš přát. To napsal Petr. No a máme tady taky ať se ti splní všechno, co si budeš přát. To napsal Petr. No a máme tady taky přání všechno, co si budeš přát. To napsal Petr. No a máme tady taky přání z pražské Co si budeš přát. To napsal Petr. No a máme tady taky přání z pražské Dubče. To napsal Petr. No a máme tady taky přání z pražské Dubče od Martiny. No a máme tady taky přání z pražské Dubče od Martiny. Tady taky přání z pražské Dubče od Martiny. Zítra oslaví své kulaté z pražské Dubče od Martiny. Zítra oslaví své kulaté narozeniny Dubče od Martiny. Zítra oslaví své kulaté narozeniny má úžasná kolegyně od Martiny. Zítra oslaví své kulaté narozeniny má úžasná kolegyně a kamartiny. Zítra oslaví své kulaté narozeniny má úžasná kolegyně a kamarádka. Zítra oslaví své kulaté narozeniny má úžasná kolegyně a kamarádka Zuzanka Zemi. Kulaté narozeniny má úžasná kolegyně a kamarádka Zuzanka Zemianeková. Narozeniny má úžasná kolegyně a kamarádka Zuzanka Zemianeková. Moje milá úžasná kolegyně a kamarádka Zuzanka Zemianeková. Moje milá a kamarádka Zuzanka Zemianeková. Moje milá, děkuji osudu, že spojila Zuzanka Zemianeková. Moje milá, děkuji osudu, že spojil naše cestka Zemianeková. Moje milá, děkuji osudu, že spojil naše cesty a že Zemianeková. Moje milá, děkuji osudu, že spojil naše cesty a že jsme spolu. A moje milá, děkuji osudu, že spojil naše cesty a že jsme spolu v naší liščí. Děkuji osudu, že spojil naše cesty a že jsme spolu v naší osudu, že spojil naše cesty a že jsme spolu v naší liščí křídě. Mít spojil naše cesty a že jsme spolu v naší liščí křídě. Mít práci, která mě baví cesty a že jsme spolu v naší liščí křídě. Mít práci, která mě baví, že jsme spolu v naší liščí křídě. Mít práci, která mě baví a k tomu kolik v naší liščí křídě. Mít práci, která mě baví a k tomu kolik liščí křídě. Mít práci, která mě baví a k tomu kolegyni a kamarádku je. Mít práci, která mě baví a k tomu kolegyni a kamarádku, se kterou mít práci, která mě baví a k tomu kolegyni a kamarádku, se kterou si rozumím a si, která mě baví a k tomu kolegyni a kamarádku, se kterou si rozumím a se kterou a k tomu kolegyni a kamarádku, se kterou si rozumím a se kterou se můžu za kolegyni a kamarádku, se kterou si rozumím a se kterou se můžu a kamarádku, se kterou si rozumím a se kterou se můžu zasmát, zatančit, ale se kterou si rozumím a se kterou se můžu zasmát, zatančit, ale také vyřádit. I si rozumím a se kterou se můžu zasmát, zatančit, ale také vyřádit. Je prostě umím a se kterou se můžu zasmát, zatančit, ale také vyřádit. Je prostou se můžu zasmát, zatančit, ale také vyřádit. Je prostě úžasné. Můžu zasmát, zatančit, ale také vyřádit. Je prostě úžasné. Moc ti za to děkuji, také vyřádit. Je prostě úžasné. Moc ti za to děkuji. Takže Zuzanka, moc ti za to děkuji. Takže Zuzanka, prajem ti vela zdravia, lásky. Děkuji. Takže Zuzanka, prajem ti vela zdravia, lásky. Takže Zuzanka, prajem ti vela zdravia, lásky, rodinej. Zuzanka, prajem ti vela zdravia, lásky, rodinej pohody. Vela ti vela zdravia, lásky, rodinej pohody. Vela energie, zdravia, lásky, rodinej pohody. Vela energie, mám tě ráda, lásky, rodinej pohody. Vela energie, mám rodinej pohody. Vela energie, mám tě ráda, to napsala Martina. Pohody, vela energie, mám tě ráda, to napsala Martina. Tak tady vela energie, mám tě ráda, to napsala Martina. Tak tady je narozenina energie.

Mám tě ráda, to napsala Martina, tak tady je narozeninová od Jarka Šimka. Mám tě ráda, to napsala Martina, tak tady je narozeninová od Jarka Šimka. Martina, tak tady je narozeninová od Jarka Šimka, my vám přejeme s Blaníkem krásný čtvrtek. Tak tady je narozeninová od Jarka Šimka, my vám přejeme s Blaníkem krásný čtvrtek. Dnes má narozeninová od Jarka Šimka, my vám přejeme s Blaníkem krásný čtvrtek. Dnes máš svůj den, my vám přejeme s Blaníkem krásný čtvrtek.

Kapki pleskaj, a oni blesky blízkají, kapky pleskaj, a oni v dešti v lepsky blízkají, kapky pleskaj, a oni v dešti v nepohodě lesí, kapky pleskaj, a oni v dešti v nepohodě vesele si spí, kapky pleskaj, a oni v dešti v nepohodě vesele si zpívají.

Na Blaníku. Na Blaníku Jaromír Nohavica. Na Blaníku Jaromír Nohavica. Teď na vaše Na Blaníku Jaromír Nohavica. Teď na vaše přání narozeninová. Na Blaníku Jaromír Nohavica. Teď na vaše přání narozeninová od Jarka Šimka. Na Blaníku Jaromír Nohavica. Teď na vaše přání narozeninová od Jarka Šimka. Napsal vaše přání narozeninová od Jarka Šimka. Napsal Petr z obce narozeninová od Jarka Šimka. Napsal Petr z obce Velká Hleď od Jarka Šimka. Napsal Petr z obce Velká Hleď Šimka. Napsal Petr z obce Velká Hleď sebe je to Petr z obce Velká Hleď sebe je to pěkný název. Z obce Velká Hleď sebe je to pěkný název. Petí z obce Velká Hleď sebe je to pěkný název. Petí, přeji ti krásný Velká Hleď sebe je to pěkný název. Petí, přeji ti krásný narozeninový Hleď sebe je to pěkný název. Petí, přeji ti krásný narozeninový den, hle, je to pěkný název. Petí, přeji ti krásný narozeninový den, hlavní název. Petí, přeji ti krásný narozeninový den, hlavně zdraví, lásku. Petí, přeji ti krásný narozeninový den, hlavně zdraví, lásku. A ať se ti přeji ti krásný narozeninový den.

hodně důležitým člověkem. Chci ti říct, že jsi pro mě hodně důležitým člověkem. A ti říct, že jsi pro mě hodně důležitým člověkem. A přeji ti, ať tě na tvé život, že jsi pro mě hodně důležitým člověkem. A přeji ti, ať tě na tvé životní cestě pro hodně důležitým člověkem.

0: všechno nejlepší. Díti kvete, tak všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Tak všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Jarek Šimek na Blaníku. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Jarek Šimek na Blaníku, teď už Eva Farná. Všechno nejlepší. Jarek Šimek na Blaníku, teď už Eva Farná, mám boky. Všechno nejlepší. Jarek Šimek na Blaníku, teď už Eva Farná, mám boky jako skříň. Jarek Šimek na Blaníku, teď už Eva Farná, mám boky jako skříň. Jarek Šimek na Blaníku, teď už Eva Farná, mám boky jako skříň. Blaníku, teď už Eva Farná, mám boky jako skříň. Napsala Marie z Vlka Farná, mám boky jako skříň. Napsala Marie z Vlkaň. Milé rádio, skříň, napsala Marie z Vlkanče. Milé rádio, prosím o zahrání k svátku. Napsala Marie z Vlkanče. Milé rádio, prosím o zahrání k svátku. Paní Věřila Marie z Vlkanče. Milé rádio, prosím o zahrání k svátku. Paní Věře z Vlkanče. Milé rádio, prosím o zahrání k svátku. Paní Věře Šestákové a Pnče. Milé rádio, prosím o zahrání k svátku. Paní Věře Šestákové a paní Věře Bedio, prosím o zahrání k svátku paní Věře Šestákové a paní Věře Bednářové z Letohradu. K svátku paní Věře Šestákové a paní Věře Bednářové z Letohradu. K svátku paní Věře Šestákové a paní Věře Bednářové z Letohradu. Přejeme obějákové a paní Věře Bednářové z Letohradu. Přejeme oběma paní Věře Bednářové z Letohradu. Přejeme oběma hodně zdraví, lásky. Bednářové z Letohradu. Přejeme oběma hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody z Letohradu. Přejeme oběma hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody, dobrou náladu. Radu. Přejeme oběma hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody, dobrou náladu. A vždy už přejeme oběma hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody, dobrou náladu. Hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody, dobrou náladu. A vždy úsměv ve tváři, lásky, štěstí, pohody, dobrou náladu. A vždy úsměv ve tváři přeje Majka, slavky, pohody, dobrou náladu. A vždy úsměv ve tváři přeje Majka, Slávek a vždy úsměv ve tváři přeje Majka, Slávek a Čertíček. Úsměv ve tváři přeje Majka, Slávek a Čertíček. Blblblblbl. Tady tváři přeje Majka, Slávek a Čertíček. Blblblblbl. Přeje Majka, Slávek a Čertíček. Blblblblbl. Tady je Eva Farná. Slávek a Čertíček. Blblblblbl. Tady je Eva Farná.
1: Mám prostě od...
0: A Čertíček, blblblblbl, tady je Eva Farná.
1: Mám prostě od pámička buky.
0: Čertíček, blblblblbl, tady je Eva Farná.
1: Mám prostě od pámička buky.
0: Blblblbl, tady je Eva Farná.
1: Mám prostě od pámička buky. Jako skříň, jako skříň.
0: Tady je Eva Farná.
1: Mám prostě...

0: tě provází jen ty nejkrásnější okamžiky. A přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky. Ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky. Tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička krásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro tebe. Okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro tebe.
1: Tohle je
0: plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro tebe.
1: Tohle je přání.
0: Tahle písnička, tak to je pro tebe.
1: Tohle je přání.
0: Tahle písnička, tak to je

0: písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání.
0: Svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blanik. Radio Blanik CZ.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blanik.
1: Z. Písničky na přání.
0: Na rádiu Blanik.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blanik.
1: Na přání.
0: Na rádiu Blanik.
2: Tak co? Tak co, už víš, jak ochránit? Tak co, už víš, jak... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš och... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU. Co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od pary. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79. EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky 9 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v kravatí kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v kravazích nebo nově kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v kravazích nebo nově v ostravském Futuru a držáky a další příslušenství. Navštiv nás v kravazích nebo nově v ostravském Futuru a pokud se ti nikam i příslušenství. Navštiv nás v kravazích nebo nově v ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit v kravazích nebo nově v ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na web nebo nově v ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www. Pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop skla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v EU s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Radio House přistů.
2: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je
2: e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu.
2: Mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu.
2: V Česku.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a AUS 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví tech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místní komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Podporu malých firem na radiohouse.cz. Na radiohouse.

0: Eva Farnána. Eva Farná na Blaníku za... Eva Farná na Blaníku. Eva Farná na Blaníku. Za 4 minuty bude 7:30. V písničkách Farná na Blaníku. Za 4 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy. Za 4 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy. Pokáč. Pokáč.
1: Mám doma kočku, mám ji rád. Je to skvělý kamarád.
0: A na vaše přání.
1: Mám doma kočku, mám ji rád. Je to skvělý kamarád.
0: A na vaše přání taky Arak.
1: Kočku mám ji rád, je to skvělý kamarád.
0: A na vaše přání taky Arakain.
1: Je to skvělý kamarád.
0: A na vaše přání taky Arakain společně.
1: Je to skvělý kamarád.
0: A na vaše přání taky Arakain společně s Dimitry.
1: Kamarád.
0: A na vaše přání taky Arakain společně s Dimitry. A za vaše přání taky Arakain společně s Dimitry. A za chvilku živá taky Arakain společně s Dimitry. A za chvilku živá voda od Dimitry a za chvilku živá voda od Hany Zagorové. Na Blaníku každý večer a za chvilku živá voda od Hany Zagorové. Na Blaníku každý večer hrajeme chvilku živá voda od Hany Zagorové. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co má voda od Hany Zagorové. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi. Hany Zagorové. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky.
0: Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání.
0: Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání.
0: Každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání. Na rádiu.
0: Hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
3: K narozeninám.
0: Rádi.
2: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
3: K narozeninám s vámi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám svátku ne...
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám svátku
2: ne... Na rádiu Blaník.
3: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Na rádiu Blaník.
3: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte za...
3: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu. K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát
3: svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku
3: nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer.
2: Těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napiš.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání.
3: Večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách.
3: Od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách.
3: Hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách Radio Blaník.

0: www.sport.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: Sport.cz.
1: Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku.
2: Tak do...
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se...
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: Miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude...
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie.
2: Už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od
2: Dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Hledala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Hledáte.
3: Bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Hledáte venkovní žalu...
3: Pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem.
3: Máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a...
3: Žaluzie od Jacko Design.
2: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem...
3: Jacko Design.
2: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Je s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod balem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.sluncedoocibije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz, Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz, žaluzie. www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz, www.jackodesign.cz

tvůj práh, chtějí zahřát a mají hlad. Moje přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a mají hlad. Moje máma přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a mají hlad. Moje máma mi říkala, kupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a mají hlad. Moje máma mi říkala, tvůj práh, chtějí zahřát a

Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

0: Rádio Blaník.
1: A tady už je živá voda od Hany Zagorové. Napsala Ivana z
0: Blaník.
1: A tady už je živá voda od Hany Zagorové. Napsala Ivana z Humpolce. A tady už je živá voda od Hany Zagorové. Napsala Ivana z Humpolce. Dnes uplynula živá voda od Hany Zagorové. Napsala Ivana z Humpolce. Dnes uplynuly tři z Hany Zagorové. Napsala Ivana z Humpolce. Dnes uplynuly tři smutné roky. Zagorové. Napsala Ivana z Humpolce. Dnes uplynuly tři smutné roky, kdy nás vplná Ivana z Humpolce. Dnes uplynuly tři smutné roky, kdy nás v plné síle na Humpolce. Dnes uplynuly tři smutné roky, kdy nás v plné síle navždy opustil. Dnes uplynuly tři smutné roky, kdy nás v plné síle navždy opustil tatínek. Uplynuly tři smutné roky, kdy nás v plné síle navždy opustil tatínek pan Bohumír. Roky, kdy nás v plné síle navždy opustil tatínek pan Bohumír. Nás v plné síle navždy opustil tatínek pan Bohumír Bartl ze Světlice. Plné síle navždy opustil tatínek pan Bohumír Bartl ze Světlice. Prosím o navždy opustil tatínek pan Bohumír Bartl ze Světlice. Prosím o zahrání písní tatínek pan Bohumír Bartl ze Světlice. Prosím o zahrání písničky pan Bohumír Bartl ze Světlice. Prosím o zahrání písničky. Moc děkuji. Prosím o zahrání písničky. Moc děkuji. Tak hrajeme. Tady je na Blaníku Hana Zagorová. Zahrání písničky. Moc děkuji. Tak hrajeme. Tady je na Blaníku Hana Zagorová. Písničky. Moc děkuji. Tak hrajeme. Tady je na Blaníku Hana Zagorová. Moc děkuji. Tak hrajeme. Tady je na Blaníku Hana Zagorová. Tak hrajeme. Tady je na Blaníku Hana Zagorová. Tady je na Blaníku Hana Zagorová. Blaníku Hana Zagorová.

0: Zesměje, milé překvapí, či rozzáří oči. Směj se, skákej, kří oči. Kresli, tancuj, zpívej, nebo si jen tak blbni.
1: Po dlouhým vybírání jsou zcela zdarma jen očkování.

na Blaníku dohrává. Na Blaníku dohrává Hana Na Blaníku dohrává Hana Zagorová a teď Na Blaníku dohrává Hana Zagorová a teď už poka Na Blaníku dohrává Hana Zagorová a teď už pokáč mám doma kočku. Písničku vybrala Oksana z Brna, která píše: Naše mač mám doma kočku. Písničku vybrala Oksana z Brna, která píše: Naše milovaná Věrušku. Písničku vybrala Oksana z Brna, která píše: Naše milovaná Věruško. Beru vybrala Oksana z Brna, která píše: Naše milovaná Věruško. Beruš Oksana z Brna, která píše: Naše milovaná Věruško. Brna, která píše: Naše milovaná Věruško, Beruško, k tvým vše, naše milovaná Věruško, Beruško, k tvým včerejším šestým narozeninám, milovaná Věruško, Beruško, k tvým včerejším šestým narozeninám, Beruško, k tvým včerejším šestým narozeninám i dnešníško, k tvým včerejším šestým narozeninám i dnešnímu svátku. K tvým včerejším šestým narozeninám i dnešnímu svátku ti přejeme. K tvým včerejším šestým narozeninám i dnešnímu svátku ti přejeme, ať tě každý den. Včerejším šestým narozeninám i dnešnímu svátku ti přejeme, ať tě každý den čeká něco, co tím narozeninám i dnešnímu svátku ti přejeme, ať tě každý den čeká něco, co tě rozesměje. I dnešnímu svátku ti přejeme, ať tě každý den čeká něco, co tě rozesměje. Svátku ti přejeme, ať tě každý den čeká něco, co tě rozesměje. Milé přejeme, ať tě každý den čeká něco, co tě rozesměje. Každý den čeká něco, co tě rozesměje. Milé překvapí, či čeká něco, co tě rozesměje. Milé překvapí, či rozzáří.

prvních pár dnů soužití. Prvních pár dnů soužití. Vše vypadá. Prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně. Prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně. Prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně. Koťátko užití. Vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půl. Vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Padá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prosím. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečeká. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš. Když spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš. Když útulek zaručí, pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš. Když útulek zaručí ku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš. Když útulek zaručí žeku. Prostě nic, co nečekáš. Když útulek zaručí, že kočička se po pár, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek na, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek na, zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek naučí, jenže pár měsíců, že kočička se po pár týdnech na záchůdek naučí, jenže pár měsíců je pryč, kočička se po pár týdnech na záchůdek naučí, jenže pár měsíců.

nejspíš kočko. Zlí každý den projdu terorem, mám nejspíš kočko. Ráda den projdu terorem, mám nejspíš kočko. Ráda dlouze sedá v terorem, mám nejspíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně, mám nejspíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně, a nebo vko. Ráda dlouze sedá v okně, a nebo ve dveřích. Ráda dlouze sedá v okně, a nebo ve dveřích. Bůh ví proč. Ráda

0: písničky na přání, teď už jsou před námi Arakain a Dimitri. Napsala Tereza její písničky na přání, teď už jsou před námi Arakain a Dimitri. Napsala Tereza Stachová na přání, teď už jsou před námi Arakain a Dimitri. Napsala Tereza Stachová. Prosím, zahrajte nám manželům Jirkovi a Teresce, jsme spolu šťastní. Zahrajte nám manželům Jirkovi a Teresce, jsme spolu šťastní, milujeme se. Manželům Jirkovi a Teresce, jsme spolu šťastní, milujeme se. A budeme Jirkovi a Teresce, jsme spolu šťastní, milujeme se. A budeme spolu a Teresce, jsme spolu šťastní, milujeme se. A budeme spolu celý život. Jsme spolu šťastní, milujeme se. A budeme spolu celý život. Už se těšíme, šťastní, milujeme se. A budeme spolu celý život. Už se těšíme, až budeme mít spolu. Milujeme se a budeme spolu celý život. Už se těšíme, až budeme mít spese a budeme spolu celý život. Už se těšíme, až budeme mít spolu děti a také na společ. Budeme spolu celý život. Už se těšíme, až budeme mít spolu děti a také na společné bydlení. Tereza a Jirka, Sovy.
1: Vzpomínám, já byl kluk.

Za noc nejmíň pětkrát. Za noc nejmíň pětkrát jí okno. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít, jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. V práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám donese, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám donese zakouslou, jak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám donese zakouslou myš, jídu, že občas hrdě nám donese zakouslou myš, poznáš až ráno, že občas hrdě nám donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem hrdě nám donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš, tak jsme myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš, tak jsme si dobrovol, poznáš až ráno, když se s torzem myši

0: sat.
1: Au. Au.
0: A ještě potřísnic mám doma kočku, mám ji rád.
1: Au.
0: A ještě potřísnic mám doma kočku, mám ji rád. Je to... Au.

koušeš krábe drása, 15 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tvafu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása, tváří se tak roz. Koušeš krábe drása.

0: Mám nejspíš zlý, každý den projdu terorem. Mám nejspíš kočku s errorem. Každý den projdu terorem. Mám nejspíš kočku s errorem. Terorem. Mám nejspíš kočku s errorem. Mám nejspíš kočku s errorem. Mám nejspíš kočku s errorem. Mám nejspíš kočku s errorem. Spíš kočku s errorem. Errorem.
1: Na Blaníku pokračují. Na Blaníku pokračují písničky. Na Blaníku pokračují písničky na přání. Teď. Na Blaníku pokračují písničky na přání. Teď už jsou před námi Arakain. Na Blaníku pokračují písničky na přání. Teď už jsou před námi Arakain a. Na Blaníku pokračují písničky na přání. Teď už jsou před námi Arakain a Dimitri. Na Blaníku pokračují.

0: Za minutu bude 7:45. Začne s Dimitry a za minutu bude 7:45. V písničkách na přání Dimitry a za minutu bude 7:45. V písničkách na přání do 8. Za minutu bude 7:45. V písničkách na přání do 8. hodiny ještě minutu bude 7:45. V písničkách na přání do 8. hodiny ještě Miraj 7:45. V písničkách na přání do 8. hodiny ještě Miraj,
1: kdyby
0: 8. V písničkách na přání do 8. hodiny ještě Miraj,
1: kdybych já ho viděl.
0: V písničkách na přání do 8. hodiny ještě Miraj,
1: kdybych já ho viděl.
0: V písničkách na přání do 8. hodiny ještě Miraj,
1: kdybych já ho viděl.
0: Ani do 8. hodiny ještě Miraj,
1: kdybych já ho viděl.
0: Hodiny ještě Miraj,
1: kdybych já ho viděl.
0: Miraj,
1: kdybych já

0: prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. Tanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. VV při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Chcete ochutnat Itálii. www.lavite.cz
1: Honda přiváží
0: www.lavite.cz
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své
0: www.lavite.cz
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní
0: CZ.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo váží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé ceny. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 RV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104 a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Honda. The power of dreams.
2: Vybrat dovolenou.
1: The power of dreams.
2: Vybrat dovolenou. Nemusí být
1: of dreams.
2: Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotu. Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky povolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si už nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory, fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Užijte hory. U vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky. U vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na ČEDOKCE. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na ČEDOKCE. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na ČEDOKCZ. Last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na ČEDOKCZ. U nás si vybere kapítky ulovíte na pobočkách nebo na ČEDOKCZ. U nás si vybere každý už přkách nebo na ČEDOKCZ. U nás si vybere každý už přes 100 let. ČEDOK.CZ. U nás si vybere každý už přes 100 let. ČEDOK. Už přes 100 let. ČEDOK.
3: Slyšíte? To je seznam, kde
1: ČEDOK.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy doma.

0: a za chvíli na vaše přání. A za chvíli na vaše přání Loretta Goodwin. A za chvíli na vaše přání Loretta Goji. Přeji vaše přání Loretta Goji. Přeji pohodový večer s Blaníkem. Loretta Goji. Přeji pohodový večer s Blaníkem. Goji. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Vše, co potřebuji za...
0: Pohodový večer s Blaníkem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci...
0: Blaníkem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky i za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salát řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová XL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To 50 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Itálie.
1: 24,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Itálie, která chutná.
1: 4,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Itálie, která chutná.
1: Lidl. To se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve...
1: To se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prosecco. Prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prosecco. Osobně vybraných přímka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním sousedství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vita. Přijďte speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vita. Přijďte ochutnat i vás dostanou hned při

0: vědí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svět šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Tati.
0: Seznam najdu tam, co neznám.
1: Tati. A promění se vytřídě.
0: Najdu tam, co neznám.
1: Tati. A promění se vytříděná Petlehev v novou.
0: To neznám.
1: Tati. A promění se vytříděná Petlehev v novou s mým oblíbati. A promění se vytříděná Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem. Promění se vytříděná Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Proměním
1: džusíkem.
2: Promění.
1: A v novou sukínku.
2: Promění.
1: A v para.
2: Promění.
1: A v novou sukínku.
2: Promění.
1: A v paraplíčko.
2: Promění.
1: Novou sukínku.
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: Paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky. I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví.
2: Tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných
2: věcí. Petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty. Může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahy
3: užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahy vytřídit. Tatí?
3: Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahy vytřídit. Tatí? A
2: běž už.
3: Plasty.
1: Tak já jdu tu petlahy vytřídit. Tatí? A
2: běž už.
3: Více na
1: petlahy vytřídit. Tatí? A
2: běž už.
3: Více na cesta odpadu.
1: Tatí? A
2: běž už.
3: Více na cesta odpadu CZ.
1: A
2: běž už.
3: Více na cesta odpadu CZ.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle?
2: Už.
3: Více na cesta odpadu CZ.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou mobilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
4: zvyklí. Proterm.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
4: CZ.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický

0: návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchař také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva dolnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen 10% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo.
0: Siko.cz.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální.
2: Dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
2: Bacha.
3: Komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
2: Bacha. Benka.
3: Z vězeňského Prušinovského a Petra Kolečka.
2: Bacha. Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
2: Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
4: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
3: Z vězeňského prostředí.
4: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
3: Oddíl B.
4: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
3: Oddíl B. Od 9.
4: Tady kolko jasný more.
3: Oddíl B. Od 9. října pouze. Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay. Od 9. října pouze na OnePlay. 9. října pouze na OnePlay. Pouze na OnePlay.
5: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Chcete zasadit ovocný strom? Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně. Zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně. Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a v zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes bude dělat radost vašim dětem druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online, zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví. Spomyšl, vaše online zahradnictví. Online zahradnictví.

Na Blaníku dohrává. Na Blaníku dohrávají Arakain Na Blaníku dohrávají Arakain společně s Dimitry. Na Blaníku dohrávají Arakain společně s Dimitry a Na Blaníku dohrávají Arakain společně s Dimitry a za minutu bude. Na Blaníku dohrávají Arakain společně s Dimitry a za minutu bude. Dohrávají Arakain společně s Dimitry a za minutu bude 3:15. Arakain společně s Dimitry a

0: Rádiu Blaník.
1: Před námi je Loreta Goggi.
0: Na Rádiu Blaník.
1: Před námi je Loreta Goggi, napsala... Před námi je Loreta Goggi, napsala Kopretina z předboje. Loreta Goggi napsala Kopretina z předboje. Honzíno, lásko moje největší, napsala Kopretina z předboje. Honzíno, lásko moje největší, moc ti držím pěsti. Moje největší, moc ti držím pěsti na tvém maratonu. Vím, že tě čeká spousta kilometrů pěsti na tvém maratonu. Vím, že tě čeká spousta kilometrů úsilí a okamžiku. Vím, že tě čeká spousta kilometrů úsilí a okamžiku. Kdy budeš muset překonávat sám kilometrů úsilí a okamžiků, kdy budeš muset překonávat sám sebe. Ale věřím muset překonávat sám sebe. Ale věřím ti a vím, že v sobě máš sílu odhodlání sebe. Ale věřím ti a vím, že v sobě máš sílu odhodlání a vůli daní a vůli doběhnout až do cíle. Nejde jen o to, jak rychle doběhneš, ale o odvahu postavit se takové výzvě a nevzdat se. Ať už bude cesta jakákoliv, jsi úžasný už jen tím, že do toho jdeš. Věřím ti, fandím ti a moc tě miluji. Drž se můj běžče.
2: České rádio.

0: Loreta Goji na Blaníku, teď už Anděl od skupiny Miraj, napsala Věra ze Stranděl od skupiny Miraj, napsala Věra ze Stránčic. Milá maminko, přejeme ti, psala Věra ze Stránčic. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Přejeme ti všechno nejlepší k dnešnímu svátku, hlavně hodně zdraví, mátku, hlavně hodně zdraví, máme tě rádi. Za celou rodinu přejí dcery Věrka, zdraví, máme tě rádi. Za celou rodinu přejí dcery Věrka a Monika.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.
4: Sedí
2: radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.
4: Sedí anděl.
3: Písničky na přání.
4: Sedí anděl na střeše.
3: Písničky na přání.
4: Sedí anděl na střeše.
3: Přání.

0: Na Blaníku vám dál hraje. Na Blaníku vám dál. Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky. Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
1: Rádio.
0: Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Vám dál hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Česky.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude.
1: Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná až zatažená a
1: počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná až zatažená a
2: Rádio
0: Noc bude oblačná až zatažená a ve východní polovině. Noc bude oblačná až zatažená a ve východní polovině oblačná až zatažená a ve východní polovině území sem tam sprchne. Kránu pak bude až zatažená a ve východní polovině území sem tam sprchne. Kránu pak bude oblačnost a ve východní polovině území sem tam sprchne. Kránu pak bude oblačnosti ubývat. Polovině území sem tam sprchne. Kránu pak bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční sem tam sprchne. Kránu pak bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teplotrchne, kránu pak bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou, pak bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům. Zítra nejnižší noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům. Zítra ráno noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům. Zítra ráno a dopoledne klesnou většinou k 9 až 5 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude obloha jasná až k 9 až 5 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude obloha jasná až polojasná 5 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude obloha jasná až polojasná během dne, ale bude zítra ráno a dopoledne bude obloha jasná až polojasná během dne, ale bude od ráno a dopoledne bude obloha jasná až polojasná během dne, ale bude od severozápadu dne bude obloha jasná až polojasná během dne, ale bude od severozápadu přibývat oblačná jasná až polojasná během dne, ale bude od severozápadu přibývat oblačnost a polojasná během dne, ale bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví během dne, ale bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť, ale bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejverozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů. Na jižní Moravě až 17 stupňů. 11 až 15 stupňů. Na jižní Moravě až 17 stupňů. 15 stupňů. Na jižní Moravě až 17 stupňů Celsia. Na horách sněhu. Na jižní Moravě až 17 stupňů Celsia. Na horách se budou Moravě až 17 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 až 17 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů 17 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů. Teploty pohybovat kolem 6 stupňů.
3: Ještě
0: kolem 6 stupňů.

Mer- Meraj na blaní. Meraj na blaníku zač. Meraj na blaníku za 3 minuty. Meraj na blaníku za 3 minuty bude 8. Meraj na blaníku za 3 minuty bude 8. Meraj na blaníku za 3 minuty bude 8. I na blaníku za 3 minuty bude 8. V příští hodinu za 3 minuty bude 8. V příští hodině pokračují minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše boom. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich. Příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Petra Černocká pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Petra Černocká písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Petra Černocká vaše písemná přání a v nich už brzy Petra Černocká přání a v nich už brzy Petra Černocká. V nich už brzy Petra Černocká. Petra Černocká.

0: Ještě tu. Ještě tady, Broučku, vidíš?
1: Uh-huh. I Brouč.
0: Ještě tady, Broučku, vidíš?
1: Uh-huh. I Broučci.
0: Ještě tady, Broučku, vidíš?
1: Uh-huh. I Broučci věděli, jak důležité.
0: Ještě tady, Broučku, vidíš?
1: Uh-huh. I Broučci věděli, jak důležité je utěsk.
0: Ještě tady, Broučku, vidíš?
1: Uh-huh. I Broučci věděli, jak důležité je
0: utěsk. Vidíš?
1: Uh-huh. I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože. I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat. Věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zametěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zameste úniku skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zameste únikům přes okna a snižte, protože teplo musí zůstat doma. Zameste únikům přes okna a snižte účet za energie. Teplo musí zůstat doma. Zameste únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna zůstat doma. Zameste únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Zameste únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel okům přes okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalit z okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte energie. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík C kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík CZ. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík.cz.
2: Zažijte taky.
1: Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík.cz.
2: Zažijte
1: vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík.cz.
2: Zažijte taky, co dokáže.
1: Je v Kravařích nebo na okna šupík.cz.
2: Zažijte taky, co dokáže. 680
1: na okna šupík.cz.
2: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní
1: ospík.cz.
2: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení při 100 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 10 minut jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 3. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A CX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízda 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervuj 30 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na Sven. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný pro. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
3: Blaník.
2: Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
3: Blaník.
2: Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
3: Blaník.
4: To nejsou jen.
2: Ostrava.

0: autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky.
0: Prodejce vozů Volvo.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky a po
0: Volvo.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky a pohodový moderát.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky a pohodový moderátoři.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky a pohodový moderátoři.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky a pohodový moderátoři.
1: Blaník je i bezva práce.
2: České písničky a pohodový moderátoři.
1: Blaník je i bezva práce.
2: Písničky a pohodový moderátoři.
1: Blaník je i bezva práce.
2: Najděte si nový moderátoři.
1: Blaník je i bezva práce.
2: Najděte si na našem webu práci, která
1: Blaník je i bezva práce.
2: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat
1: i bezva práce.
2: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a
1: bezva práce.
2: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přináce. Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost. Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
1: Jednoduše.
2: Práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
1: Jednoduše, rychle a
2: která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
1: Jednoduše, rychle
2: dávat smysl a přinášet radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je a přinášet radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách rádia.
1: Rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách Rádio Blaník.
1: Rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
1: Bez přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz. To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Na stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Blaník.cz.
1: Bezva práce. Bezva práce. Bezva práce.

Příbrami. Dobrý den, zahrajte Černovlas. A napsal Miroslav s Příbrami. Dobrý den, zahrajte Černovlásce v Jerce. A napsal Miroslav s Příbrami. Dobrý den, zahrajte Černovlásce v Jerce s Kouřimi. Miroslav s Příbrami. Dobrý den, zahrajte Černovlásce v Jerce s Kouřimi. S Brami. Dobrý den, zahrajte Černovlásce v Jerce s Kouřimi. Snad do Jihlavy. Dobrý den, zahrajte Černovlásce v Jerce s Kouřimi. Snad do Jihlavy. K svátku Černovlásce v Jerce s Kouřimi. Snad do Jihlavy, se v Jerce s Kouřimi, snad do Jihlavy, k svátku, k tvému Kouřimi, snad do Jihlavy, k svátku, k tvému svátku ti Věrko přeji, snad do Jihlavy, k svátku, k tvému svátku ti Věrko přeji, ať pohodu a do Jihlavy, k svátku, k tvému svátku ti Věrko přeji, ať pohodu a klídek na Jihlavy, k svátku, k tvému svátku ti Věrko přeji, ať pohodu a klídek na srdku, k tvému svátku ti Věrko přeji, ať pohodu a klídek na srdci máš a úsměv na tvá svátku ti Věrko přeji, ať pohodu a klídek na srdci máš a úsměv na tváři, ako přeji, ať pohodu a klídek na srdci máš a úsměv na tváři, ať tě stále provázet pohodu a klídek na srdci máš a úsměv na tváři, ať tě stále plídek na srdci máš a úsměv na tváři, ať tě stále provází na tváři, ať tě stále provází, to vše ti přeje Mirek. PS, když ať tě stále provází, to vše ti přeje Mirek. PS, když někoho hluboko v srdci máš, provází, to vše ti přeje Mirek. PS, když někoho hluboko v srdci máš, máří, to vše ti přeje Mirek. PS, když někoho hluboko v srdci máš, má ti přeje Mirek. PS, když někoho hluboko v srdci máš, máš ho tam stále. I když PS, když někoho hluboko v srdci máš, máš ho tam stále. I když o jeho životě, když někoho hluboko v srdci máš ho tam stále. I když o jeho životě hluboko v srdci máš ho tam stále. I když o jeho životě nic nevíš a starci máš ho tam stále. I když o jeho životě nic nevíš a stále věříš, máš ho tam stále. I když o jeho životě nic nevíš a stále věříš, že se je tam stále. I když o jeho životě nic nevíš a stále věříš, že se jednou ozveš. I když o jeho životě nic nevíš a stále věříš, že se jednou ozveš, jak se máš. O životě nic nevíš a stále věříš, že se jednou ozveš, jak se máš. Nic nevíš a stále věříš, že se jednou ozveš, jak se máš. A stále věříš, že se jednou ozveš, jak se máš. Víš, že se jednou ozveš, jak se máš. Jednou ozveš, jak se máš. Jak se máš?

Koukám, že jste vybrali taky tuhle. Koukám, že jste vybrali taky tuhle od Karla Gotta. Koukám, že jste vybrali taky tuhle od Karla Gotta. Koukám, že jste vybrali taky tuhle od Karla Gotta. Koukám, že jste vybrali taky tuhle od Karla Gotta. Koukám, že jste vybrali taky tuhle od Karla Gotta. Jste vybrali taky tuhle od Karla Gotta. Taky tuhle od Karla.

0: Martin Ledinský. Martin Ledinský. Martin Ledinský.
1: Na rádiu.
0: Martin Ledinský.
1: Na rádiu Blaník.
0: Martin Ledinský.
1: Na rádiu Blaník.
2: Za půl minuty.
0: Martin Ledinský.
1: Na rádiu Blaník.
2: Za půl minuty.
0: Martin Ledinský.
1: Na rádiu Blaník.
2: Za půl minuty je tady 20.
1: Na rádiu Blaník.
2: Za půl minuty je tady 20. hodina.
1: Na rádiu Blaník.
2: Za půl minuty je tady 20. hodina a písničky
1: na Blaník.
2: Za půl minuty je tady 20. hodina a písničky na vaše přání. Za půl minuty je tady 20. hodina a písničky na vaše přání pokračují. Půl minuty je tady 20. hodina a písničky na vaše přání pokračují. Teď už je tady 20. hodina a písničky na vaše přání pokračují. Teď už Argema zbylo. 20. hodina a písničky na vaše přání pokračují. Teď už Argema zbylo jen přání. A písničky na vaše přání pokračují. Teď už Argema zbylo jen přání. Vaše přání pokračují, teď už Argema zbylo jen přání. Pokračují, teď už Argema zbylo jen přání. Už Argema zbylo jen přání. A napsal zbylo jen přání. A napsal Miroslav z Příbra přání. A napsal Miroslav z Příbramy dobrý. A napsal Miroslav z Příbramy dobrý den. A napsal Miroslav z

na přání. Na rádiu Blaník. Písničky na přání. Na rádiu Blaník. Písničky na přání. Na rádiu Blaník. Písničky na přání. Na rádiu Blaník. Písničky na přání. Na rádiu Blaník. Na přání. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.

A teď už jsou před námi na Blaníku skupina Argema. A teď už jsou před námi Rikie Poveri. Na Blaníku skupina Argema. A teď už jsou před námi Rikie Poveri. Napsala Blaníku skupina Argema. A teď už jsou před námi Rikie Poveri. Napsala paní Hana ze Argema. A teď už jsou před námi Rikie Poveri. Napsala paní Hana ze Starého Hradiště u Par. A teď už jsou před námi Rikie Poveri. Napsala paní Hana ze Starého Hradiště u Pardubic. Před námi Rikie Poveri. Napsala paní Hana ze Starého Hradiště u Pardubic. Pane Honzo Poveri. Napsala paní Hana ze Starého Hradiště u Pardubic. Pane Honzo, přeji. Napsala paní Hana ze Starého Hradiště u Pardubic. Pane Honzo, přeji vám k dnešnímu Hana ze Starého Hradiště u Pardubic. Pane Honzo, přeji vám k dnešním kulatým narozeninám Hradiště u Pardubic. Pane Honzo, přeji vám k dnešním kulatým narozeninám a Pardubic. Pane Honzo, přeji vám k dnešním kulatým narozeninám, abyste nikdy. Pane Honzo, přeji vám k dnešním kulatým narozeninám, abyste nikdy nepřišel o to. Přeji vám k dnešním kulatým narozeninám, abyste nikdy nepřišel vám k dnešním kulatým narozeninám, abyste nikdy nepřišel o svůj šním kulatým narozeninám, abyste nikdy nepřišel o svůj šarm k tým narozeninám, abyste nikdy nepřišel o svůj šarm, který vždy dostával nám, abyste nikdy nepřišel o svůj šarm, který vždy dostával do kole, abyste nikdy nepřišel o svůj šarm, který vždy dostával do kole, nepřišel o svůj šarm, který vždy dostával do kolen, dámy toužící pohřejivé o svůj šarm, který vždy dostával do kolen, dámy toužící pohřejivé šarm, který vždy dostával do kolen, dámy toužící pohřejivé komunikaci a vždy dostával do kolen, dámy toužící pohřejivé komunikaci a odpovídající pozor do kolen, dámy toužící pohřejivé komunikaci a odpovídající pozornost, dámy toužící pohřejivé komunikaci a odpovídající pozornosti. Užící pohřejivé komunikaci a odpovídající pozornosti. Pohřejivé komunikaci a odpovídající pozornosti. Pohřejivé komunikaci a odpovídající pozornosti. A odpovídající pozornosti. Odpovídající pozornosti. Pozornosti.

Tlou Melouli.

Věře Hrubcátku přejeme naší mamince, babičce a prababičce. Věře Hrubcovší mamince, babičce a prababičce. Věře Hrubcové z Ústí nad Labem vše nejlepší babičce a prababičce. Věře Hrubcové z Ústí nad Labem vše nejlepší a prababičce. Věře Hrubcové z Ústí nad Labem vše nejlepší hoce. Věře Hrubcové z Ústí nad Labem vše nejlepší hodně zdraví. Věře Hrubcové z Ústí nad Labem vše nejlepší hodně zdraví, lásky. Spokupcové z Ústí nad Labem vše nejlepší hodně zdraví, lásky. Spokupcové nad Labem vše nejlepší hodně zdraví, lásky, spokojenosti a pohody. Posíláme vše nejlepší hodně zdraví, lásky, spokojenosti a poší. Hodně zdraví, lásky, spokojenosti a pohody. Posíláme ti veselou písničku hodně zdraví, lásky, spokojenosti a pohody. Posíláme ti veselou písničku Petry Černocké, lásky, spokojenosti a pohody. Posíláme ti veselou písničku Petry Černocké, která spokojenosti a pohody. Posíláme ti veselou písničku Petry Černocké, která tě určitě a pohody. Posíláme ti veselou písničku Petry Černocké, která tě určitě pohladí. Posíláme ti veselou písničku Petry Černocké, která tě určitě pohladí a veselou písničku Petry Černocké, která tě určitě pohladí a potěší. A písničku Petry Černocké, která tě určitě pohladí a potěší. A máme tě moc rád, Černocké, která tě určitě

0: snad se vrátí.
1: Na Blaníku skupina Argema.
0: Snad se vrátí.
1: Na Blaníku skupina Argema.
0: Snad se vrátí.
1: Na Blaníku skupina Argema. A teď už jsou před námi.
0: Se vrátí.
1: Na Blaníku skupina Argema.

Ricky je povery na Blaníku, teď už Petra. Ricky je povery na Blaníku, teď už Petra Černocká. Ricky je povery na Blaníku, teď už Petra Černocká a hádej. Ricky je povery na Blaníku, teď už Petra Černocká a hádej mámo. Ricky je povery na Blaníku, teď už Petra Černocká a hádej mámo. Písničky na Blaníku, teď už Petra Černocká a hádej mámo. Písničku vybral Vašek z teď už Petra Černocká a hádej mámo. Písničku vybral Vašek z Moravy, Gdneštra Černocká a hádej mámo. Písničku vybral Vašek z Moravy, Gdneštra a hádej mámo. Písničku vybral Vašek z Moravy, k dnešnímu svátku padej mámo. Písničku vybral Vašek z Moravy, k dnešnímu svátku přejeme naší mami. Písničku vybral Vašek z Moravy, k dnešnímu svátku přejeme naší mami. Vybral Vašek z Moravy, k dnešnímu svátku přejeme naší mamince, babičce a prababičce z Moravy. K dnešnímu svátku přejeme naší mamince, babičce a prababičce. K dnešnímu svátku přejeme naší mamince, babičce a prababičce.

0: Na Blaníku skvělá Na Blaníku skvělá Petra Na Blaníku skvělá Petra Černocká a teď už skvělá Petra Černocká a teď už všechno nejlepší od bratrů Nedvědů. Napsala Lenka z České a teď už všechno nejlepší od bratrů Nedvědů. Napsala Lenka z České Křebové. Všechno nejlepší od bratrů Nedvědů. Napsala Lenka z České Křebové. Všechno nejlepší od bratrů Nedvědů. Napsala Lenka z České Křebové. Všechno nejná Nedvědů. Napsala Lenka z České Křebové. Všechno nejnáš malej hejdu. Napsala Lenka z České Křebové. Všechno nejnáš malej hejduku. Ať ta Lenka z České Křebové. Všechno nejnáš malej hejduku. Ať to neteče Křebové. Všechno nejnáš malej hejduku. Ať to neteče. Všechno nejnáš malej hejduku. Ať to neteče. Ať to topí. No nejnáš malej hejduku. Ať to neteče, ať to topí, ať to plej hejduku. Ať to neteče, ať to topí, ať to těsní, ať to kuku. Ať to neteče, ať to topí, ať to těsní, ať to. Ať to neteče, ať to topí, ať to těsní, ať to sype. Ať se neteče, ať to topí, ať to těsní, ať to sype. Ať se máš krásně, ať to topí, ať to těsní, ať to sype. Ať se máš krásně, zdravě. Ať to těsní, ať to sype. Ať se máš krásně, zdravě a spokojeně. Těsní, ať to sype. Ať se máš krásně, zdravě a spokojeně. Máme tě, ať to sype. Ať se máš krásně, zdravě a spokojeně. Máme tě moc rádi. Ať se máš krásně, zdravě a spokojeně. Máme tě moc rádi. Ať se máš krásně, zdravě a spokojeně. Máme tě moc rádi. Taťka, Leně, zdravě a spokojeně. Máme tě moc rádi. Taťka, Lenka a Kája a spokojeně. Máme tě moc rádi. Taťka, Lenka a Kája. Kráně. Máme tě moc rádi. Taťka, Lenka a Kája. Krásné narozeniny. Máme tě moc rádi. Taťka, Lenka a Kája. Krásné narozeniny. Taťka, Lenka a Kája. Krásné narozeniny. My z Blaníku se připojujeme. Taťka, Lenka a Kája. Krásné narozeniny. My z Blaníku se připojujeme. Krásné narozeniny. My z Blaníku se připojujeme a taktéž přejeme všechno nejlepší.
1: Hádej, proč přišel.
0: Spojujeme a taktéž přejeme všechno nejlepší.
1: Hádej, proč přišel jsem dnes.
0: Taktéž přejeme všechno nejlepší.
1: Hádej, proč přišel jsem dneska k vám.
0: Přejeme všechno nejlepší.
1: Hádej, proč přišel jsem dneska k vám. Proč za
0: to nejlepší.

0: a pohodičku. Hlavně zdraví, štěstí a lásku. Taky trochu peněz a klid a pohodičku do dalších. Zdraví, štěstí a lásku. Taky trochu peněz a klid a pohodičku do štěstí a lásku. Taky trochu peněz a klid a pohodičku do dalších let. Taky trochu peněz a klid a pohodičku do dalších let. A buď pořád tak prosto peněz a klid a pohodičku do dalších let. A buď pořád tak prosto řeká a pohodičku do dalších let. A buď pořád tak prosto řeká a halasná jako dotečku do dalších let. A buď pořád tak prosto řeká a halasná jako dotečku let. A buď pořád tak prosto řeká a halasná jako doteď. To ti přeje z celého. Buď pořád tak prosto řeká a halasná jako doteď. To ti přeje z celého srdce. A prosto řeká a halasná jako doteď. To ti přeje z celého srdce. Hanka.
1: Blaní.
0: A halasná jako doteď. To ti přeje z celého srdce. Hanka.
1: Blaní.
0: A jako doteď. To ti přeje z celého srdce. Hanka.
1: Blaní.
0: Teď to ti přeje z celého srdce, Hanka.
1: Blaník rádio.
0: Ti přeje z celého srdce, Hanka.
1: Blaník rádio.
0: Z celého srdce, Hanka.
1: Blaník rádio.
0: Hanka.
1: Blaník rádio. Blaník rádio. Rádio. Rádio. Thank you.

0: seš.
1: Na Blaníku pokračuje.
0: A nám stačí, že žiješ, že seš.
1: Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky.
0: A nám stačí, že žiješ, že seš.
1: Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky.
0: Že žiješ, že seš.
1: Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání.
0: Že seš.
1: Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď už před... Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď už před námi gala. V Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď už před námi gala. Napsala čují čtvrteční písničky na přání a teď už před námi gala. Napsala Hanka z přední písničky na přání a teď už před námi gala. Napsala Hanka z Přerova právě ani a teď už před námi gala. Napsala Hanka z Přerova právě dnes má před námi gala. Napsala Hanka z Přerova, právě dnes má narozeniny naše Mila. Napsala Hanka z Přerova, právě dnes má narozeniny naše milá kolegyňka. Napsala Hanka z Přerova, právě dnes má narozeniny naše milá kolegyňka a kamarád Přerova, právě dnes má narozeniny naše milá kolegyňka a kamarádka do právě dnes má narozeniny naše milá kolegyňka a kamarádka do nepohody. Milá má narozeniny naše milá kolegyňka a kamarádka do nepohody. Milá Martičko, naše milá kolegyňka a kamarádka do nepohody. Milá Martičko, milá kolegyňka a kamarádka do nepohody. Milá Martičko, chci ti popřát a kamarádka do nepohody. Milá Martičko, chci ti popřát za nás nejkatka do nepohody. Milá Martičko, chci ti popřát za nás nejky, hlavně pohody. Milá Martičko, chci ti popřát za nás nejky, hlavně zdraví. Milá Martičko, chci ti popřát za nás nejky, hlavně zdraví, štěstí a lásko. Chci ti popřát za nás nejky, hlavně zdraví, štěstí a lásku. Taky trochu. Chci ti popřát za nás nejky, hlavně zdraví, štěstí a lásku. Taky trochu peněz. Za nás nejky, hlavně zdraví, štěstí a lásku. Taky trochu peněz a nejky, hlavně zdraví, štěstí a lásku. Taky trochu peněz a klid.

Napsal Jaru pokračují teď už jdi za štěstím od Karla Gotta. Napsal Jaroslav i teď už jdi za štěstím od Karla Gotta. Napsal Jaroslav z Vysočiny. Napsal Jaroslav z Vysočiny pro pana Josefa Klečanského z Vysočiny. Pro pana Josefa Klečanského z Veselého Ždě Vysočiny. Pro pana Josefa Klečanského z Veselé. Pro pana Josefa Klečanského z Veselého Žďáru. Milý pro pana Josefa Klečanského z Veselého Žďáru. Milý Pepsefa Klečanského z Veselého Žďáru. Milý Pepo k tvému Hrečanského z Veselého Žďáru. Milý Pepo k tvému hezkému z Veselého Žďáru. Milý Pepo k tvému hezkému výročí. K 70 nám Veselého Žďáru, milý Pepo, k tvému hezkému výročí. K 70 nám přeje Žďáru, milý Pepo, k tvému hezkému výročí. K 70 nám přejeme vše nej, milý Pepo, k tvému hezkému výročí. K 70 nám přejeme vše nej, hodně k tvému hezkému výročí. K 70 nám přejeme vše nej, hodně zdravskému výročí. K 70 nám přejeme vše nej, hodně zdraví, štěstí, pohodu. Výročí k 70 nám přejeme vše nej, hodně zdraví, štěstí, pohodu a vždy do 10 nám přejeme vše nej, hodně zdraví, štěstí, pohodu a přejeme vše nej, hodně zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu, jak nej, hodně zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu, jak doma, tak i v životě, hodně zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu, jak doma, tak i v životě, ti při štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu, jak doma, tak i v životě. Ti přejí kamarádku a vždy dobrou náladu, jak doma, tak i v životě. Ti přejí kamarádka Dana a vždy dobrou náladu, jak doma, tak i v životě. Ti přejí kamarádka Dana, jak doma, tak i v životě. Ti přejí kamarádka Dana a kamarádi Jarda Vák i v životě. Ti přejí kamarádka Dana a kamarádi Jarda Václav a ti přejí kamarádka Dana a kamarádi Jarda Václav a Franta. Kamarádka Dana a kamarádi Jarda Václav a Franta. Hezky si to Dana a kamarádi Jarda Václav a Franta. Hezky si to a kamarádi Jarda Václav a Franta. Hezky si to užij. Z Čáslavin Jarda Václav a Franta. Hezky si to užij. Z Čáslavy napsala Eliška Václav a Franta. Hezky si to užij. Z Čáslavy napsala Eliška Blaníčka a Franta. Hezky si to užij. Z Čáslavy napsala Eliška Blaníčku moc. Hezky si to užij. Z Čáslavy napsala Eliška Blaníčku moc prosím o zahrání. Užij. Z Čáslavy napsala Eliška Blaníčku moc prosím o zahrání písničky. Z Čáslavy napsala Eliška Blaníčku moc prosím o zahrání písničky od Karla. Z Čáslavy napsala Eliška Blaníčku moc prosím o zahrání písničky od Karla Gotta jdi za štěstím. Eliška Blaníčku moc prosím o zahrání písničky od Karla Gotta jdi za štěstím. Blaníčku moc prosím o zahrání písničky od Karla Gotta jdi za štěstím. Pro moji kamarádku moc prosím o zahrání písničky od Karla Gotta jdi za štěstím. Pro moji kamarádku zahrání písničky od Karla Gotta jdi za štěstím. Pro moji kamarádku Věrušku Škopkovou zky od Karla Gotta jdi za štěstím. Pro moji kamarádku Věrušku Škopkovou z Rakovníka Gotta jdi za štěstím. Pro moji kamarádku Věrušku Škopkovou z Rakovníka štěstím. Pro moji kamarádku Věrušku Škopkovou z Rakovníka, která dnes. Pro moji kamarádku Věrušku Škopkovou z Rakovníka, která dnes slaví svátek. Věrušku Škopkovou z Rakovníka, která dnes slaví svátek. Milá Věruško Škopkovou z Rakovníka, která dnes slaví svátek. Milá Věruško, vše nejlepší, která dnes slaví svátek. Milá Věruško, vše nejlepší, hodně zdraví až slaví svátek. Milá Věruško, vše nejlepší, hodně zdraví až svátek. Milá Věruško, vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí ti ze srdce přeje. Milá Věruško, vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí ti ze srdce přeje Eli. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí ti ze srdce přeje Eliška z Čepší. Hodně zdraví a štěstí ti ze srdce přeje Eliška z Čáslavy. Zdraví a štěstí ti ze srdce přeje Eliška z Čáslavy. Mám tě a štěstí ti ze srdce přeje Eliška z Čáslavy. Mám tě moc.

0: ráda ti ze srdce přeje Eliška z Čáslavy. Mám tě moc ráda, je Eliška z Čáslavy. Mám tě moc ráda. My z Blaníků se připojujeme a z Čáslavy. Mám tě moc ráda. My z Blaníků se připojujeme a taktéž Plavy. Mám tě moc ráda. My z Blaníků se připojujeme a taktéž všem oslavencům tě moc ráda. My z Blaníků se připojujeme a taktéž všem oslavencům. My z Blaníků se připojujeme a taktéž všem oslavencům všem. Blaníků se připojujeme a taktéž všem oslavencům všenej.
1: Když ti jeden
0: se připojujeme a taktéž všem oslavencům všenej.
1: Když ti jeden král
0: taktéž všem oslavencům všenej.
1: Když ti jeden krát
0: všem oslavencům všenej.
1: Když ti jeden krát
0: oslavencům všenej.

Písničky na přání na... Písničky na přání... Písničky na přání na Blaníku pokračují. Písničky na přání na Blaníku pokračují, teď už jdi za... Písničky na přání na Blaníku pokračují, teď už jdi za štěstím od Karla. Písničky na přání na Blaníku pokračují, teď už jdi za štěstím od Karla. Na Blaníku pokračují, teď už jdi za štěstím od Karla Gotta.

0: na Blaní. Na Blaníku vám zpívá. Na Blaníku vám zpíval Karel Gott. Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď je před námi Magdalena. Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď je před námi Magdalena. Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď je před námi Magdalena od skupiny Jelen. Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď je před námi Magdalena od skupiny Jelen. Napsala vám zpíval Karel Gott a teď je před námi Magdalena od skupiny Jelen. Napsala Marcela z Gott a teď je před námi Magdalena od skupiny Jelen. Napsala Marcela z Karlického údolí. Před námi Magdalena od skupiny Jelen. Napsala Marcela z Karlického údolí. Magdalena od skupiny Jelen. Napsala Marcela z Karlického údolí. Dceři skupiny Jelen napsala Marcela z Karlického údolí. Dceři Lence jako poděkování napsala Marcela z Karlického údolí. Dceři Lence jako poděkování Marcela z Karlického údolí. Dceři Lence jako poděkování za moc hezkou dovolenou Karlického údolí. Dceři Lence jako poděkování za moc hezkou dovolenou mám údolí. Dceři Lence jako poděkování za moc hezkou dovolenou mamka a dceři Lence jako poděkování za moc hezkou dovolenou mamka a Ines jako poděkování za moc hezkou dovolenou mamka a Ines
1: zapal ten
0: dovolenou mamka a Ines
1: zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš
0: mamka a Ines
1: zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš
0: Ines
1: zapal

0: Miroslav. Vše nejlepší k svátku ti přeje manžel s dcerami a vnoučaty a Miroslav. Vše nejlepší k svátku ti přeje manžel s dcerami a vnoučaty a k naší Zlaté. Vše nejlepší k svátku ti přeje manžel s dcerami a vnoučaty a k naší Zlaté. Svatbě k svátku ti přeje manžel s dcerami a vnoučaty a k naší Zlaté. Svatbě ti děkuji za vše. Manžel s dcerami a vnoučaty a k naší Zlaté. Svatbě ti děkuji za vše a k naší Zlaté. Svatbě ti děkuji za vše a hlavně, že jsme vše vytý Zlaté. Svatbě ti děkuji za vše a hlavně, že jsme vše vydrželi. Svatbě ti děkuji za vše a hlavně, že jsme vše vydrželi. A mám tě rád. Děkuji za vše a hlavně, že jsme vše vydrželi. A mám tě rád. Za vše a hlavně, že jsme vše vydrželi. A mám tě rád. A hlavně, že jsme vše vydrželi. A mám tě rád. Že jsme vše vydrželi. A mám tě rád.
1: Já včera
0: drželi. A mám tě rád.
1: Já včera
0: a mám tě rád.
1: Já včera ještě nosil
0: rád.

na Blaník. Na Blaníku. Na Blaníku skupina Jelen a Na Blaníku skupina Jelen a teď už Pavel. Na Blaníku skupina Jelen a teď už Pavel Novák, nádherná. Na Blaníku skupina Jelen a teď už Pavel Novák, nádherná láska. Na Blaníku skupina Jelen a teď už Pavel Novák, nádherná láska, píše Josef. Na Blaníku skupina Jelen a teď už Pavel Novák, nádherná láska, píše Josef. Skupina Jelen a teď už Pavel Novák, nádherná láska, píše Josef z Krnova. Dnes se dožívá už Pavel Novák, nádherná láska, píše Josef z Krnova. Dnes se dožívá paní Novák, nádherná láska, píše Josef z Krnova. Dnes se dožívá paní Eva Hele Krnova. Dnes se dožívá paní Eva Hellerová z Krnova 70. Dnes se dožívá paní Eva Hellerová z Krnova 70. výročí. Paní Eva Hellerová z Krnova 70. výročí. Vše nejlepší Eva Hellerová z Krnova 70. výročí. Vše nejlepší Eva z Krnova 70. výročí. Vše nejlepší a hodně zdraví. Krnova 70. výročí. Vše nejlepší a hodně zdraví přeje manžel Josef syn 70. výročí. Vše nejlepší a hodně zdraví přeje manžel Josef ročí, vše nejlepší a hodně zdraví přeje manžel Josef, syn Radek s rodinou, syn Petr s Josef, syn Radek s rodinou, syn Petr s rodinou a ostatní příbuzní. S tým syn Radek s rodinou, syn Petr s rodinou a ostatní příbuzní. S tým se nad Labem, syn Petr s rodinou a ostatní příbuzní. S tým se nad Labem napsal Petr s rodinou a ostatní příbuzní. S tým se nad Labem napsal pan Mil a ostatní příbuzní. S tým se nad Labem napsal pan Miroslav, ní příbuzní. S tým se nad Labem napsal pan Miroslav, vše nejlepší k svátku. S tým se nad Labem napsal pan Miroslav, vše nejlepší k svátku ti. S tým se nad Labem napsal pan Miroslav, vše nejlepší k svátku ti přeje manžel. Napsal pan Miroslav, vše nejlepší k svátku ti přeje manžel s dcerami a vnoučal pan Miroslav.

Minuty bude půl deváté. Dál budeme hrát podle vás a za 2 minuty bude půl deváté. Dál budeme hrát podle vás už brzy standa. Minuty bude půl deváté. Dál budeme hrát podle vás už brzy standa Hložek s Petrem Kotvalem. Bude půl deváté. Dál budeme hrát podle vás už brzy standa Hložek s Petrem Kotvaldem. Máte. Dál budeme hrát podle vás už brzy standa Hložek s Petrem Kotvaldem. Dál budeme hrát podle vás už brzy standa Hložek s Petrem Kotvaldem. Podle vás už brzy standa Hložek s Petrem Kotvaldem.

0: vaše přání taky Whitney Houston. A na vaše přání taky Whitney Houston a nebo... A na vaše přání taky Whitney Houston a nebo za chvilku Marek Strace. A na vaše přání taky Whitney Houston a nebo za chvilku Marek Ztracený. Hezké přání taky Whitney Houston a nebo za chvilku Marek Ztracený. Hezký večer Whitney Houston a nebo za chvilku Marek Ztracený. Hezký večer s Blaníkem a nebo za chvilku Marek Ztracený. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky napřání.
0: Za chvilku Marek Ztracený. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky napřání.
0: Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky napřání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám.
1: Na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Blaník.
2: K narozeninám, svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu. Mám svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi.
2: Ku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku. Těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na...
2: Od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. CZ.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.

0: Rádiu Blaník.
1: A teď už je před námi Marek Ztracený.
2: Čtyři na přání.
0: Na Rádiu Blaník.
1: A teď už je před námi Marek Ztracený.
0: Na Rádiu Blaník.
1: A teď už je před námi Marek Ztracený. Písničku Tak se nezlob.
0: Rádiu Blaník.
1: A teď už je před námi Marek Ztracený. Písničku Tak se nezlob. Vybral. A teď už je před námi Marek Ztracený. Písničku Tak se nezlob. Vybral. Lie před námi Marek Ztracený. Písničku Tak se nezlob. Vybral. Liem z Líbeznice. Vybral. Liem z Líbeznice, který píše. Dobrý večer, mohli. Liem z Líbeznice, který píše. Dobrý večer, mohli byste zahrát. Liem z Líbeznice, který píše. Dobrý večer, mohli byste zahrát písničku od Marka. Líbeznice, který píše. Dobrý večer, mohli byste zahrát písničku od Marka Ztraceného, který píše. Dobrý večer, mohli byste zahrát písničku od Marka Ztraceného, tak se nez. Dobrý večer, mohli byste zahrát písničku od Marka Ztraceného, tak se nezlob. Dobrý večer, mohli byste zahrát písničku od Marka Ztraceného, tak se nezlob, protože byste zahrát písničku od Marka Ztraceného, tak se nezlob, protože moje máma jí miluje. Písničku od Marka Ztraceného, tak se nezlob, protože moje máma jí miluje. Děkuji mnohokrát, že moje máma jí miluje, děkuji mnohokrát, Liem. Jí miluje, děkuji mnohokrát, Liem. Děkuji mnohokrát, Liem.
2: Pohodové.
1: Mnohokrát, Liem.
2: Pohodové České rády.
1: Liem.

Asi jsem si všímal, jenom...

co pro mě znamenáš. Vím, že jsem se choval špatně a moc mě to, co pro mě znamenáš. Vím, že jsem se choval špatně a moc mě to mrzí. Zachoval špatně a moc mě to mrzí. Za 9 dní můžeme být spolu. Chci tě moc mě a moc mě to mrzí. Za 9 dní můžeme být spolu. Chci tě moc vidět, a omluvit se ti do očí. Prožili jsme spolu krásně vidět a omluvit se ti do očí. Prožili jsme spolu krásných jednluvit se ti do očí. Prožili jsme spolu krásných 11 let a do očí. Prožili jsme spolu krásných 11 let a udělám. Prožili jsme spolu krásných 11 let a udělám vše proto. Prožili jsme spolu krásných 11 let a udělám vše proto, aby si byla. Udělám vše proto, aby si byla se mnou a já s tebou moc a moc šťastná. Proto, aby si byla se mnou a já s tebou moc a moc šťastná. Dalších třeba 50 se mnou a já s tebou moc a moc šťastná. Dalších třeba 50 let. Lásko, vím, že a já s tebou moc a moc šťastná. Dalších třeba 50 let. Moc a moc šťastná. Dalších třeba 50 let. Lásko, vím, že papír šťastná. Dalších třeba 50 let. Lásko, vím, že papír snese všech třeba 50 let. Lásko, vím, že papír snese všechno, ale chci 50 let. Lásko, vím, že papír snese všechno, ale chci, aby let. Lásko, vím, že papír snese všechno, ale chci, aby si věděla, že se. Lásko, vím, že papír snese všechno, ale chci, aby si věděla, že jsem se. Papír snese všechno, ale chci, aby si věděla, že jsem se. Že jsem si všechno. Snese všechno, ale chci, aby si věděla, že jsem se. Že jsem si všechno. Ale chci, aby si věděla, že jsem se. Že jsem si všechno. Aby si věděla, že jsem se. Že jsem si všechno uvědomil. Moje srdce pak si věděla, že jsem se, že jsem si všechno uvědomil. Moje srdce pak si navždy uvědomil. Moje srdce pak si navždy jenom tobě a celý život budu milovat. Moje srdce pak si navždy jenom tobě a celý život budu pak si navždy jenom tobě a celý život budu milovat jenom tebe. Bublinko, navždy jenom tobě a celý život budu milovat jenom tebe. Bublink jenom tobě a celý život budu milovat jenom tebe. Bublinko, přeju ti krásný a celý život budu milovat jenom tebe. Bublinko, přeju ti krásný budu milovat jenom tebe. Bublinko, přeju ti krásný večer, obrovský milovat jenom tebe. Bublinko, přeju ti krásný večer, obrovsky. Bublinko, přeju ti krásný večer, obrovsky. Moc mi chybíš, myslím ti krásný večer, obrovsky. Moc mi chybíš, myslím na tebe, posíčer, obrovsky. Moc mi chybíš, myslím na tebe, posílám ti sladovsky. Moc mi chybíš, myslím na tebe, posílám ti sladké polibky, si moje. Moc mi chybíš, myslím na tebe, posílám ti sladké polibky, si moje. Je všechno, miluji tě, chybíš, myslím na tebe, posílám ti sladké polibky, si moje všechno, miluji tě, lásko, tvůj tebe, posílám ti sladké polibky, si moje všechno, miluji tě, lásko, tvůj Nick. Tak teď už na Blaníku Whitney Houston, pěkný večer. Teď už na Blaníku Whitney Houston, pěkný večer. Blaníku Whitney Houston, pěkný večer. Houston, pěkný večer. Pěkný večer.

0: Marek.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl.
0: Marek Stracený.
1: Nezlob, že jsem takovej vůl.
0: Marek Stracený na Blaníku. Marek Stracený na Blaníku, teď je před námi. Marek Stracený na Blaníku, teď je před námi Whitney Houston. Marek Stracený na Blaníku, teď je před námi Whitney Houston. A Marek Stracený na Blaníku, teď je před námi Whitney Houston. A dopis napsaný na Blaníku, teď je před námi Whitney Houston. A dopis napsal Dominik. Teď je před námi Whitney Houston. A dopis napsal námi Whitney Houston. A dopis napsal Dominik. Pro lásku mé Whitney Houston. A dopis napsal Dominik. Pro lásku mého života Moniku. A dopis napsal Dominik. Pro lásku mého života Moniku napsal Dominik. Pro lásku mého života Moniku Coufalovou Dominik. Pro lásku mého života Moniku Coufalovou od Sik. Pro lásku mého života Moniku Coufalovou od pro lásku mého života Moniku Coufalovou od svého muže mého života Moniku Coufalovou od svého muže Dominika Vavra Moniku Coufalovou od svého muže Dominika Vavro Coufalovou od svého muže Dominika Vavrocha od svého muže Dominika Vavrocha Moniko lásko od svého muže Dominika Vavrocha Moniko lásko touhle písničkou ti chci muže Dominika Vavrocha Moniko lásko touhle písničkou ti chci Dominika Vavrocha Moniko lásko touhle písničkou ti chci říct jak moc Vavrocha Moniko lásko touhle písničkou ti chci říct jak moc tě miluji Moniko lásko touhle písničkou ti chci říct jak moc tě miluji a co pro mě lásko touhle písničkou ti chci říct jak moc tě miluji a co pro mě znamenáš říct jak moc tě miluji a co pro mě znamenáš vím že jsem moc tě miluji a co pro mě znamenáš vím že jsem se choval špatně a můj a co

A Petra Kotvalda. Na vaše přání teď už holky z naší školky od Standy Hloška a Petra Kotvalda. Napsala Pavlína z Olešné. Přeje Pavlína.

na Blaníku dál. Na Blaníku. Na Blaníku dál hrajeme na... Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už... Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už holky z naší školky... Dál hrajeme na vaše přání, teď už holky z naší školky od Standy Hloška.

0: Lisa, máte Katena nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
1: Tak abyste ho nepromeškali.
0: V Auto Esa nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
1: Tak abyste ho nepromeškali.
0: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny koupit ojetý vůz?
1: Tak abyste ho nepromeškali.
0: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a ojetý vůz?
1: Tak abyste ho nepromeškali.
0: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
1: Abyste ho nepromeškali.
0: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
1: Garanci kvality i vyškali.
0: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
1: Garanci kvality i
0: Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
1: Garanci kvality i výhodného financování.
0: Záruku výhodné ceny a široké nabídky.
1: Garanci kvality i výhodného financování.
0: Vyberte si ceny a široké nabídky.
1: Garanci kvality i výhodného financování.
0: Vyberte si ze 6 široké nabídky.
1: Garanci kvality i výhodného financování.
0: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto.
1: Garanci kvality i výhodného financování.
0: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě.
1: Kvality i výhodného financování.
0: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a
1: financování.
0: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně. Kdo? Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
2: Kdo na to jde?
0: Ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
2: Kdo na to jde? Od Lesa.
0: 1000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
2: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí
0: Auto Esa právě teď a výhodně.
2: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u Esa
0: právě teď a výhodně.
2: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u Esa.
3: Itálie.
0: Výhodně.
2: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u Esa.
3: Itálie, která chutná.
2: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u Esa.
3: Itálie, která chutná.
2: Lesa. Koupí auto u Esa.
3: Itálie, která chutná. Objev.
2: Koupí auto u Esa.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu
2: Auto u Esa.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite v Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vážně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostaví z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostaví vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite.cz.
4: Jabloně máme.
3: Ochutnat Itálii. www. Lavite.cz.
4: Jabloně máme, třešně máme.
3: Lavite.cz.
4: Jabloně máme, třešně máme. Meruňky máme, švestky. Jabloně máme, třešně máme. Meruňky máme, švestky máme. Jabloně máme, třešně máme. Meruňky máme, švestky máme. Všechno máme, třešně máme. Meruňky máme, švestky máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocné máme. Meruňky máme, švestky máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy zahradnictví rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně.

0: Výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše? Máme my. Můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví Spomyšl, vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví Spomyšl.cz. Líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví Spomyšl.cz. Přejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví Spomyšl.cz.
1: Přemýšlíte o nové
0: koupelně online na zahradnictví Spomyšl.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Zahradnictví Spomyšl.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje
0: Spomyšl.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nsiko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nsiko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení? A Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení? A nejoblíbenější Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní graf, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu s její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 Kč také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 Kč. A navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 Kč. Na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 Kč. A jen tento měsíc sleva kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 Kč. A jen tento měsíc sleva 20% na všech koupelnu sleva 10 000 Kč.

0: Na Blaníku Na Blaníku Standa Na Blaníku Standa Hložek s Petrem Na Blaníku Standa Hložek s Petrem Na Blaníku Standa Hložek s Petrem Kotwaldem je tři čtvrtě. Na Blaníku Standa Hložek s Petrem Kotwaldem je tři čtvrtě na devět. V písničkách na přání Standa Hložek s Petrem Kotwaldem je tři čtvrtě na devět. V písničkách na přání s Petrem Kotwaldem je tři čtvrtě na devět. V písničkách na přání do devátého Kotwaldem je tři čtvrtě na devět. V písničkách na přání do devátého je tři čtvrtě na devět. V písničkách na přání do devátého hodiny ještě Olga Lounová tě na 9 v písničkách na přání do 9. hodiny ještě Olga 9 v písničkách na přání do 9. hodiny ještě Olga Lounová na přání do 9. hodiny ještě Olga Lounová do 9. hodiny ještě Olga Lounová a té hodiny ještě Olga Lounová ještě Olga Lounová nebo tak nová. Připijím hojnost a chvíle radosti, ať se ti. Nebo tak ještě pán Kozub. Chvíle radosti, ať se ti. Nebo tak ještě pán Kozub a za chvilku Tereza Mašková s Nebo tak ještě pán Kozub a za chvilku Tereza Mašková s Markem Lambor. Nebo tak ještě pán Kozub a za chvilku Tereza Mašková s Markem Lamborou. Přeji pohodový. Nebo tak ještě pán Kozub a za chvilku Tereza Mašková s Markem Lamborou. Přeji pohodový večer s pán Kozub a za chvilku Tereza Mašková s Markem Lamborou. Přeji pohodový večer s Blaníkem. A za chvilku Tereza Mašková s Markem Lamborou. Přeji pohodový večer s Blaníkem. Zamašková s Markem Lamborou. Přeji pohodový večer s Blaníkem. Markem Lamborou. Přeji pohodový večer s Blaníkem. Přeji pohodový večer s Blaníkem. Přeji pohodový večer s Blaníkem. Blaníkem.
1: Čekáte na... Čekáte na nejvýhodnější čas. Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý. Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz. Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz.
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V auto.

0: Jana Prušinovského.
1: Vační omyl, to jsme tu dlouho neměli.
0: Nový komediální seriál Jana Prušinovského.
1: Jsme tu dlouho neměli.
0: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
1: Bacha.
0: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
1: Bacha, Benka.
0: Komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
1: Bacha, Benka.
0: Svězeniál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
1: Bacha, Benka.
0: Z vězeňského prostředí Prušinovského a Petra Kolečka.
1: Bacha, Benka.
0: Z vězeňského prostředí.
1: Bacha, Benka.
0: Z vězeňského prostředí.
2: Tady je všechno všech. Tady je kolko.
0: Z vězeňského prostředí.
2: Tady je všechno všech. Tady je kolko. Jasný more.
0: Z vězeňského prostředí.
2: Tady je všechno všech. Tady je kolko. Jasný more.
0: Oddíl prostředí.
2: Tady je všechno všech. Tady je kolko. Jasný more.
0: Oddíl B.
2: Tady je všechno všech. Tady je kolko. Jasný more.
0: Oddíl B. Od 9.
2: října. Všechno všech. Tady je kolko. Jasný more.
0: Oddíl B. Od 9.
2: Tady je kolko. Jasný more.
0: Oddíl B. Od 9. října.
2: Kolko. Jasný more.
0: Oddíl B. Od 9. října. Pouze na OnePlay. Oddíl B. Od 9. října. Pouze na OnePlay. Oddíl B. Od 9. října. Pouze na OnePlay.
3: Mirečku.
0: Od 9. října. Pouze na OnePlay.
3: Mirečku, podejte mi.
0: Od 9. října. Pouze na OnePlay.
3: Mirečku, podejte mi.
0: Gumína. Pouze na OnePlay.
3: Mirečku, podejte mi gumu.
0: Já jsem OnePlay.
3: Mirečku, podejte mi gumu.
0: Já jsem Aditek.
3: Mirečku, podejte mi gumu.
0: Já jsem Aditek, pane profesor.
3: Mirečku, podejte mi gumu.
0: Já jsem Aditek, pane profesor.
3: Podejte mi gumu.
0: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte. Gumu.
3: Podejte mi gumu.
0: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte. Gumové těsnění.
3: Gumu.
0: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte. Gumové těsnění. Technickou. Jsem Aditek, pane profesore. To máte. Gumové těsnění. Technickou pryš. A jak, pane profesore. To máte. Gumové těsnění. Technickou pryš. A další gumové výrobcore. To máte. Gumové těsnění, technickou pryš a další gumové výrobky. Prostě máte gumové těsnění, technickou pryš a další gumové výrobky. Prostě jedničku. Gumové těsnění, technickou pryš a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě. Technickou pryš a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění. Pryš a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
3: No tak si vás.
0: Další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
3: No tak si vás.
0: Výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
3: No tak si vás. Píši.
0: Prostě jednička ve výrobě těsnění.
3: No tak si vás. Píši.
4: Pane profesor.
0: Jednička ve výrobě těsnění.
3: No tak si vás. Píši.
4: Pane profesore.
0: Výrobě těsnění.
3: No tak si vás. Píši.
4: Pane profesore. A co?
0: Není.
3: No tak si vás. Píši.
4: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
3: No tak si vás píši.
4: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
3: Ale...
4: Profesore, a co je to ten Aditek?
3: Ale o tom zde už čtvrt hodinu hovoříme.
4: A co je to ten Aditek?
3: Ale o tom zde už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek...
4: Ten Aditek.
3: Ale o tom zde už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek. Ale o tom zde už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek g... jako guma. O tom zde už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek g... jako guma. Čtvrt hodinu hovoříme. Aditek g... jako guma. Aditek hovoříme. Aditek g... jako guma. Aditek těsní hned. Aditek g... jako guma. Aditek těsní hned. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek guma. Aditek těsní hned. Aditek g c z. Aditek těsní hned. Aditek g c z. Těsní hned. Aditek g c z.
5: Uvažujete o tepl...
3: Hned. Aditek g c z.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle?
3: Aditek g c z.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na znak
3: c z.

0: Chcete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné. O tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná padle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vyníkte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vypelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou vějky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistím provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup. Partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup. Zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. I spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm CZ. Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm CZ.
1: Nákupy v online shop CZ.
0: Kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm CZ.
1: Nákupy v online shop CZ.
0: Jste u nás zvyklí. Proterm CZ.
1: Nákupy v online shop CZ.
0: Zvyklí. Proterm CZ.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady.
0: Proterm CZ.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kup.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na
1: nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce
1: CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden. Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: Akčních
2: kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
2: Na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
2: Tu tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
2: Online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz. www.onlineshop.cz. www.onlineshop.cz. www.onlineshop.cz.

0: Je tak krásný věk, přehráváš si živlic jen do 40. Je tak krásný věk, přehráváš si do 40. Je tak krásný věk, přehráváš si život zpět. Nevždy to byla pohádka. Je tak krásný věk, přehráváš si život zpět. Nevždy to byla pohádka. Čekají tak krásný věk, přehráváš si život zpět. Nevždy to byla pohádka. Čekají tě už jen pěk, přehráváš si život zpět. Nevždy to byla pohádka. Čekají tě už jen pozlátka. Až si život zpět. Nevždy to byla pohádka, čekají tě už jen pozlátka. Jsme rádi pět. Nevždy to byla pohádka, čekají tě už jen pozlátka. Jsme rádi, že tě znám. Nevždy to byla pohádka, čekají tě už jen pozlátka. Jsme rádi, že tě známe. Pohádka, čekají tě už jen pozlátka. Jsme rádi, že tě známe, i když se v tobě jsme rádi, že tě známe, i když se v tobě občas nevyznáme. Tak jako tak rádi, že tě známe, i když se v tobě občas nevyznáme, tak jako tak tě známe, i když se v tobě občas nevyznáme, tak jako tak tě rádi máme. Přejeme se v tobě občas nevyznáme, tak jako tak tě rádi máme. Přejeme celý čas nevyznáme, tak jako tak tě rádi máme. Přejeme celý pracovní, tak jako tak tě rádi máme. Přejeme celý pracovní tým okrouhlit, to tak tě rádi máme. Přejeme celý pracovní tým okrouhlice. Rádi máme. Přejeme celý pracovní tým okrouhlice. Máme. Přejeme celý pracovní tým okrouhlice. Máme celý pracovní tým okrouhlice. Pracovní tým okrouhlice.
1: Pohodové
0: tým okrouhlice.
1: Pohodové české
0: okrouhlice.
1: Pohodové české rádio.

0: na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vaš měsíc, sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, procent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo.
0: Také podlah. Siko.cz.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční.
0: Siko.cz.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
0: Z.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Před námi Tereza Mašková s Markem Lacem.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Před námi Tereza Mašková s Markem Lamborou a...
1: Na rádiu Blaník.
2: Před námi Tereza Mašková s Markem Lamborou.
1: Rádio Blaník.
2: Před námi Tereza Mašková s Markem Lamborou a píše...
1: Blaník.
2: Před námi Tereza Mašková s Markem Lamborou a píše Lucka z Pardubic. Před námi Tereza Mašková s Markem Lamborou a píše Lucka z Pardubic. Jen doč. Tereza Mašková s Markem Lamborou a píše Lucka z Pardubic. Jen do 40. Markem Lamborou a píše Lucka z Pardubic. Jen do 40. Je tak krásný věk. A píše Lucka z Pardubic. Jen do 40. Je tak krásný věk. Z Pardubic. Jen do 40.

Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a vždycky dobrou náladu. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a vždycky dobrou náladu. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a vždycky dobrou náladu v práci i narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a vždycky dobrou náladu v práci i soukromí. Ti přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a vždycky dobrou náladu v práci i soukromí. Zdraví, lásky a vždycky dobrou náladu v práci i soukromí. Ti přejí teta Romanka a vždycky dobrou náladu v práci i soukromí. Ti přejí teta Romanka s rodinou, teta dobrou náladu v práci i soukromí. Ti přejí teta Romanka s rodinou, v práci i soukromí. Ti přejí teta Romanka s rodinou, teta Verunka s Radkem a Leontýnkou soukromí. Ti přejí teta Romanka s rodinou, teta Verunka s Radkem a Leontýnkou babičky. Ti přejí teta Romanka s rodinou, teta Verunka s Radkem a Leontýnkou babička a děda. Romanka s rodinou, teta Verunka s Radkem a Leontýnkou babička a děda. Užij si krásný rodinou, teta Verunka s Radkem a Leontýnkou babička a děda. Užij si krásný, teta Verunka s Radkem a Leontýnkou babička a děda. Užij si krásný narozeniny a pozdravuj Kem a Leontýnkou babička a děda. Užij si krásný narozeniny a pozdravuj Kou babička a děda. Užij si krásný narozeniny a pozdravuj Valentýnku a děda. Užij si krásný narozeniny a pozdravuj Valentýnku její mamku, užij si krásný narozeniny a pozdravuj Valentýnku, její mamku a strejdu. Dní narozeniny a pozdravuj Valentýnku, její mamku a strejdu. A pozdravuj Valentýnku, její mamku a strejdu. Pozdravuj Valentýnku, její mamku a strejdu. Její mamku a strejdu. Mamku a strejdu. Strejdu.

Na Blaníku Tereza Mašková s Markem. Ještě dokud mám sílu. Na Blaníku Tereza Mašková s Markem Lamborou. Na Blaníku Tereza Mašková s Markem Lamborou a teď na vaše přání. Na Blaníku Tereza Mašková s Markem Lamborou a teď na vaše přání narozeninová. Na Blaníku Tereza Mašková s Markem Lamborou a teď na vaše přání narozeninová. Zamašková s Markem Lamborou a teď na vaše přání narozeninová od Olgy Lounové. Toto přání Markem Lamborou a teď na vaše přání narozeninová od Olgy Lounové. Toto přání dorazilo a teď na vaše přání narozeninová od Olgy Lounové. Toto přání narozeninová od Olgy Lounové. Toto přání dorazilo z Pertoltic, milý Blanová od Olgy Lounové. Toto přání dorazilo z Pertoltic, milý Blaníčku, přeju nové. Toto přání dorazilo z Pertoltic, milý Blaníčku, přeju dobrý. Toto přání dorazilo z Pertoltic, milý Blaníčku, přeju dobrý den a prosím o zahrání. Dorazilo z Pertoltic, milý Blaníčku, přeju dobrý den a prosím o zahrání písničky. Pertoltic, milý Blaníčku, přeju dobrý den a prosím o zahrání písničky. Pro pana Ladic, milý Blaníčku, přeju dobrý den a prosím o zahrání písničky. Pro pana Ladislava Blaníčku, přeju dobrý den a prosím o zahrání písničky. Pro pana Ladislava Špátu, ke krásný, přeju dobrý den a prosím o zahrání písničky. Pro pana Ladislava Špátu, ke krásným 23 a prosím o zahrání písničky. Pro pana Ladislava Špátu, ke krásným 23 nám dohrání písničky. Pro pana Ladislava Špátu, ke krásným 23 nám do hotelu Centrčky. Pro pana Ladislava Špátu, ke krásným 23 nám do hotelu Centrál v Harachově. Ladislava Špátu, ke krásným 23 nám do hotelu Centrál v Harachově. Špátu, ke krásným 23 nám do hotelu Centrál v Harachově se vzkazem ním 23 nám do hotelu Centrál v Harachově se vzkazem ahoj Láďo do hotelu Centrál v Harachově se vzkazem ahoj Láďo všechno do hotelu Centrál v Harachově se vzkazem ahoj Láďo všechno nejlepší k narozeninám v Harachově se vzkazem ahoj Láďo všechno nejlepší k Harachově se vzkazem ahoj Láďo všechno nejlepší k narozeninám hodně štěstí zdraví. Se vzkazem ahoj Láďo, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky. Ahoj Láďo,

0: Jitka.
1: Někdy se bojím, že nebudu bolet. Někdy se bojím, že nebudu bolet. Kdy se bojím, že nebudu bolet. Tím, že nebudu bolet. Až bož, že nebudu bolet. Až bože, že nebudu bolet. Až bože zjistím bolet. Až bože zjistím. Až bože zjistím, že svět ztratí. Až bože zjistím, že svět ztratil kul. Až bože zjistím, že svět ztratil kule. Že zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím, a někdy se bojím o tvoje dary. A někdy se bojím o tvoje dary. Se bojím o tvoje dary. O tvoje dary. Ženeš je o tvoje dary. Ženeš je poznám. Ženeš je poznám. Ženeš je poznám. Budu už. Ženeš je poznám. Budu už starý. Ženeš je poznám. Budu už starý. Poznám. Budu už starý. Budu už starý. A někdy se bojím. Budu už starý. A někdy se bojím. Budu už starý. A někdy se bojím. Starý. A někdy se bojím. A někdy se bojím.

0: Olga Lounová na Blaníku. Olga Lounová na Blaníku a teď už Štěpán Kozub, písničku Někdy se bojím. Lounová na Blaníku a teď už Štěpán Kozub, písničku Někdy se bojím, vybrala Blaníku a teď už Štěpán Kozub, písničku Někdy se bojím, vybrala. Teď už Štěpán Kozub, písničku Někdy se bojím, vybrala. Marko Zub, písničku Někdy se bojím, vybrala. Marky ze starníčku Někdy se bojím, vybrala. Marky ze starého Někdy se bojím, vybrala. Marky ze starého bojím, vybrala. Marky ze starého Mateřo, vybrala. Marky ze starého Mateřova. Milý Marečka, Marky ze starého Mateřova. Milý Marečku, věk ze starého Mateřova. Milý Marečku, věk zmiňovat nebudu radšiho Mateřova. Milý Marečku, věk zmiňovat nebudu, radši ti jen popřeju Mateřova. Milý Marečku, věk zmiňovat nebudu, radši ti jen popřeju. Milý Marečku, věk zmiňovat nebudu, radši ti jen popřeju. Věk je jenom číslo. Věk zmiňovat nebudu, radši ti jen popřeju. Věk je jenom číslo. Laťku neměj nízko. Zmiňovat nebudu, radši ti jen popřeju. Věk je jenom číslo. Laťku neměj nízko. Radši ti jen popřeju. Věk je jenom číslo. Laťku neměj nízko. Celý život je popřeju. Věk je jenom číslo. Laťku neměj nízko. Celý život je před tebou. Věk je jenom číslo. Laťku neměj nízko. Celý život je před tebou. Užij číslo. Laťku neměj nízko. Celý život je před tebou. Užívej ho. Laťku neměj nízko. Celý život je před tebou. Užívej ho každou minutou. Neměj nízko. Celý život je před tebou. Užívej ho každou minutou. Celý život je před tebou. Užívej ho každou minutou. Život je před tebou. Užívej ho každou minutou. Krásné narozeniny před tebou. Užívej ho každou minutou. Krásné narozeniny přeje Markétka. Užívej ho každou minutou. Krásné narozeniny přeje Markétka. Každou minutou. Krásné narozeniny přeje Markétka.
1: Někdy s
0: minutou. Krásné narozeniny přeje Markétka.
1: Někdy se bojím.
0: Krásné narozeniny přeje Markétka.
1: Někdy se bojím.
0: Narozeniny přeje Markétka.
1: Někdy se bojím. Že ne
0: Marké.

někdy se bojí, že přijdou fámy. Někdy se bojím i doufámy. Někdy se bojím, že zlý. Někdy se bojím, že zůstane.

nebudu věřit, že až se zavřou, nebudu věřit, až se zavřou, nebudu věřit, nebudu věřit, nebudu věřit, a někdy se bojím, nebudu věřit, a někdy se bojím, a někdy se bojím o svoje tělo, a někdy se bojím o svoje tělo, kdy se bojím o svoje tělo, bojím o svoje tělo, že je o svoje tělo, že jednou zjistím o svoje tělo.

Někdy se bojím, že ne... Někdy se bojím, že nepohnu s tebou. Někdy se bojím.

že jsem tě nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil, že jsem tě ztratil, že jsem tě ztratil, že jsem

že se jich zřekneš, kamarády, že se jich zřekneš, ty, že se jich zřekneš, že se jich zřekneš, budeš stát zády, zřekneš, budeš stát zády, až budeš stát zády a někdy se budeš stát zády a někdy se bojím, budeš stát zády a někdy se bojím, stát zády a někdy se bojím zády a někdy se bojím, že přijde a někdy se bojím, že přijdou fá a někdy se bojím.

tak nějak to cítím u všechny básně. A tak nějak to cítím všechny básně. A tak nějak to cítím. A tak nějak to cítím.

Hodině těšte se na Jaromíra Nohavicu. Budou i v této hodině těšte se na Jaromíra Nohavicu. Pane prezidente. Taky na Jaromíra Nohavicu. Pane prezidente. Taky na Hanu Zagorovou se stan Nohavicu. Pane prezidente. Taky na Hanu Zagorovou se standou Hloškem a Petrem Kotvaldem. Pane prezidente. Taky na Hanu Zagorovou se standou Hloškem a Petrem Kotvaldem. Prezidente. Taky na Hanu Zagorovou se standou Hloškem a Petrem Kotvaldem. Taky na Hanu Zagorovou se standou Hloškem a Petrem Kotvaldem. Hanu Zagorovou se standou Hloškem a Petrem Kotvaldem. Se standou Hloškem a Petrem Kotvaldem.

nevím, proč vlastně. A nevím, proč vlastně. Někdy se. A nevím, proč vlastně. Někdy se bojím. Nevím, proč vlastně. Někdy se bojím. Někdy se bojím. A nesnáším. Někdy se bojím. A nesnáším pózu. Kdy se bojím. A nesnáším pózu. Bojím. A nesnáším pózu. A nesnáším pózu. Někdy se bojím. A nesnáším pózu.

0: Na horách se budou teploty pohybovat až na 17 stupňů Celsia, na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů Celsia, na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů Celsia, na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů. Teploty pohybovat kolem 6 stupňů.
1: Tam, kde slunce do očí bije.
0: Kolem 6 stupňů.
1: Tam, kde slunce do očí bije.
0: 6 stupňů.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žal. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie. Kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie se do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým dě, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Tím designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Tak co, už víš jak...
1: A nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Tak co, už víš jak ochránit...
1: Nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon?
1: Jacko Design CZ.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrze...
1: Design CZ.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranu... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 50... Víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a od svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70... Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79... Na skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. DAU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kap ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky od 59 a obaly od

0: koukám, že jste vybrali i tuhle...
1: Do mé zahrady vlétl pán.
0: A koukám, že jste vybrali i tuhle od Věry Mar... A koukám, že jste vybrali i tuhle od... A koukám, že jste vybrali i tuhle od Věry Martinové. A koukám, že jste vybrali i tuhle od Věry Martinové.

0: Na Blaníku. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a hlavně Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a hlavně taky hezky česky. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a hlavně taky hezky česky. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a hlavně taky hezky česky. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a hlavně taky hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme na vaše přání a hlavně taky hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Přání a hlavně taky hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Je taky hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio
0: česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noční teploty. Blaník.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou většinou k 9.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňů.
2: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům.
2: Blaník.
0: Noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům a ve východní polovině území. Noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům a ve východní polovině území se během noci klesnou většinou k 9 až 5 stupňům a ve východní polovině území se během noci objeví. K 9 až 5 stupňům a ve východní polovině území se během noci objeví déšť nebo přehánka. 5 stupňům a ve východní polovině území se během noci objeví déšť nebo přehánky. Zítra východní polovině území se během noci objeví déšť nebo přehánky. Zítra čekejte polovině území se během noci objeví déšť nebo přehánky. Zítra čemí se během noci objeví déšť nebo přehánky. Zítra čekejte sluníčko i mraky a si objeví déšť nebo přehánky. Zítra čekejte sluníčko i mraky a během dne sluníčko i mraky a během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy a během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty se dost západu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty se dostat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty se dostanou na 11 až 15 a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty se dostanou na 11 až 15 stupňů. Místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty se dostanou na 11 až 15 stupňů na jižní Moravě. Nejvyšší teploty se dostanou na 11 až 15 stupňů na jižní Moravě a nejvyšší teploty se dostanou na 11 až 15 stupňů na jižní Moravě až na 7 dostanou na 11 až 15 stupňů na jižní Moravě až na 17 až 15 stupňů na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia na 15 stupňů na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia na horách na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia na horách.

Premiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní Real. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají pro prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v 500 000 korun. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekar vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekar Real. Prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekar Real. Několika nás a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekar Real. Několikanásobný vítěz zákaznické. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na ke spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Pani partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Plus. Více najdete na carireal.cz. Najdete na carireal.cz. carireal.cz. Tečka CZ.

o selský rozum. Někdy se bojím o selský rozum, selský rozum. A někdy se bojím rozum, a někdy se bojím srdcí, a někdy se bojím srdcí, co zebo, a někdy se bojím srdcí, co zebo, někdy se bojím srdcí, co zebou, bojím srdcí, co zebou, někdy srdcí, co zebou, někdy srdcí, co zebou, někdy se bojím zebou, někdy se bojím, že...

0: roky. A písničku vybral Roman z Jaroměřic nad Rokytnou.
1: Písničky na Švarc.

0: Na Blaníku. Na Blaníku Štěpán. Na Blaníku Štěpán Kozub. Na Blaníku Štěpán. Na Blaníku Štěpán Kozub. Je 9 hodin. Na Blaníku Štěpán Kozub. Je 9 hodin. Pohonku Štěpán Kozub. Je 9 hodin. Pán Kozub. Je 9 hodin.
1: Pohodový večer.
0: Kozub. Je 9 hodin.
1: Pohodový večer.
0: Je 9 hodin.
1: Pohodový večer.
0: Hodin.
1: Pohodový večer. Pohodový večer.
2: A písničky na přání.
1: Pohodový večer.
2: A písničky na přání tady budou. A písničky na přání tady budou i v této. A písničky na přání tady budou i v této hodině. A písničky na přání tady budou i v této hodině, těšte se. A písničky na přání tady budou i v této hodině, těšte se na Jaromíra Nohavicu. A písničky na přání tady budou i v této hodině, těšte se na Jaromíra Nohavicu. Přání tady budou i v této.

0: další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti někam další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud ti navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti někam nechce, můžeš nakoupit online nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti někam nechce, můžeš nakoupit online nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti někam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.ostravskemfuturu. A pokud se ti někam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. A pokud se ti někam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená sklad EU. Online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená sklad. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená sklad EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Zdarma. Jsme Tvrzená sklad EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme Tvrzená sklad EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal
0: EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus.
0: Mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda
0: Plus. V Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem vozu Škoda Plus z firmy Carireal? Chcete jezdit prémiovým...

0: Martin Ledinský. Martin Ledinský. Martin Ledinský.
1: Na rádiu.
0: Martin Ledinský.
1: Na rádiu Blaník.
0: Martin Ledinský.
1: Na rádiu Blaník.
0: Martin Ledinský.
1: Na rádiu Blaník.
0: Martin Ledinský.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jsou dvě minuty po...
1: Na rádiu Blaník.
2: Jsou dvě minuty po deváté.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jsou dvě minuty po deváté, přejeme vám krásný...
1: Blaník.
2: Jsou dvě minuty po deváté, přejeme vám krásný čtvrteční... Jsou dvě minuty po deváté, přejeme vám krásný čtvrteční večer. Jsou dvě minuty po deváté, přejeme vám krásný čtvrteční večer. Písničky minuty po deváté, přejeme vám krásný čtvrteční večer. Písničky na přání pokračují, teď už přejeme vám krásný čtvrteční večer. Písničky na přání pokračují, teď už Eva vám krásný čtvrteční večer. Písničky na přání pokračují, teď už Eva Farná čtvrteční večer. Písničky na přání pokračují, teď už Eva Farná na ostří nože večer. Písničky na přání pokračují, teď už Eva Farná na ostří nože. Písničky na přání pokračují, teď už Eva Farná na ostří nože. Pokračují, teď už Eva Farná na ostří nože. Teď už Eva Farná na ostří nože. Farná na ostří nože. A písničku vybral ostří nože. A písničku vybral. A písničku vybral Roman z Jaroměřic. A písničku vybral Roman z Jaroměřic nad

0: Vždycky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Na přání.
1: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.

0: námi David Dale, napsala Monika z Kladna. Dobrý večer, prosím o zahrání námi David Dale, napsala Monika z Kladna. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky Dale, napsala Monika z Kladna. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky a Monika z Kladna. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky V srdci tě mám od Davida Dna. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky V srdci tě mám od Davida Dale. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky V srdci tě mám od Davida Dale. Tahle nádherná, prosím o zahrání písničky V srdci tě mám od Davida Dale. Tahle nádherná zahrání písničky V srdci tě mám od Davida Dale. Tahle nádherná skladba dovede navodit K srdci tě mám od Davida Dale. Tahle nádherná skladba dovede navodit krama od Davida Dale. Tahle nádherná skladba dovede navodit krásnou atmosféru Dale. Tahle nádherná skladba dovede navodit krásnou atmosféru, tak proč tahle nádherná skladba dovede navodit krásnou atmosféru, tak proč zrovna při čtvrtá skladba dovede navodit krásnou atmosféru, tak proč zrovna při čtvrtku toho ne dovede navodit krásnou atmosféru, tak proč zrovna při čtvrtku toho nevyužít dít krásnou atmosféru, tak proč zrovna při čtvrtku toho nevyužít dít sféru, tak proč zrovna při čtvrtku toho nevyužít. Díky moc a krás, proč zrovna při čtvrtku toho nevyužít. Díky moc a při čtvrtku toho nevyužít. Díky moc a krásný večer všem, to napsala mu toho nevyužít. Díky moc a krásný večer všem, to napsala využít. Díky moc a krásný večer všem, to napsala Monika. Díky moc a krásný večer všem, to napsala Monika.
1: Nás
0: a krásný večer všem, to napsala Monika.
1: Nádech.
0: Krásný večer všem, to napsala Monika.
1: Nádech.
0: To napsala Monika.
1: Nádech. Výdech.
0: Napsala Monika.
1: Nádech. Výdech.
0: Monika.
1: Nádech.

David Day. David Dale. David Dale na Blaníku teď. David Dale na Blaníku teď už Ricky je poveri. David Dale na Blaníku teď už Ricky je poveri. Na David Dale na Blaníku teď už Ricky je poveri. Napsala David Dale na Blaníku teď už Ricky je poveri. Napsala Jana Zjevan. Dnešní na Blaníku teď už Ricky je poveri. Napsala Jana Zjevan. Dnešní písnička na Blaníku teď už Ricky je poveri. Napsala Jana Zjevan. Dnešní písničku teď už Ricky je poveri. Napsala Jana Zjevan. Dnešní písnička poletí pro našeho ta poveri. Napsala Jana Zjevan. Dnešní písnička poletí pro našeho tatínka. Dědeč napsala Jana Zjevan. Dnešní písnička poletí pro našeho tatínka. Dědečka Zjevan. Dnešní písnička poletí pro našeho tatínka. Dědečka a kamaráda Hon. Dnešní písnička poletí pro našeho tatínka. Dědečka a kamaráda Honzíka. Písnička poletí pro našeho tatínka. Dědečka a kamaráda Honzíka. Dnes by si poletí pro našeho tatínka. Dědečka a kamaráda Honzíka. Dědečka a kamaráda Honzíka. Dnes by si oslavil své krásné 72. kamaráda Honzíka. Dnes by si oslavil své krásné 72. narozeniny. Honzíka. Dnes by si oslavil své krásné 72. narozeniny, ale bohužel. Dnes by si oslavil své krásné 72. narozeniny, ale bohužel. Oslavil své krásné 72. narozeniny, ale bohužel. Jsem si jisté krásné 72. narozeniny, ale bohužel. Jsem si jistá, že tuhle písničku 72. narozeniny, ale bohužel. Jsem si jistá, že tuhle druhé narozeniny, ale bohužel. Jsem si jistá, že tuhle písničku posloucháš i narozeniny, ale bohužel. Jsem si jistá, že tuhle písničku posloucháš i nahoře, bohužel. Jsem si jistá, že tuhle písničku posloucháš i nahoře, tak si ji užij. Písničku posloucháš i nahoře, tak si ji užij. Stále vzpomínáme, až i nahoře, tak si ji užij. Stále vzpomínáme, dcera Jana s rodinou a zde, tak si ji užij. Stále vzpomínáme, dcera Jana s rodinou a Zdenička uží. Stále vzpomínáme, dcera Jana s rodinou a Zdenička ze Svit. Stále vzpomínáme, dcera Jana s rodinou a Zdenička ze Svitav. Máme, dcera Jana s rodinou a Zdenička ze Svitav. A Jana s rodinou a Zdenička ze Svitav. Rodinou a Zdenička ze Svitav. A Zdenička ze Svitav. Zdenička ze Svitav.

Eva Farná na... Eva Farná... Eva Farná na rádiu Blaník, teď je... Eva Farná na rádiu Blaník, teď je před námi David... Eva Farná na rádiu Blaník, teď je před námi David Dale na... Eva Farná na rádiu Blaník, teď je před námi David Dale, napsala Monika. Eva Farná na rádiu Blaník, teď je před námi David Dale, napsala Monika Skladna. Na rádiu Blaník, teď je před námi David Dale, napsala Monika Skladna. Dobrý večer, u Blaník, teď je

0: Milý Blanír Nohavica, písničku Pane prezidente vybrala Martina z Jihlavy. Milý Blaníku, nech prosím, písničku Pane prezidente vybrala Martina z Jihlavy. Milý Blaníku, nech prosím, pane prezidente vybrala Martina z Jihlavy. Milý Blaníku, nech prosím zahrát k dnešnímu svátku vybrala Martina z Jihlavy. Milý Blaníku, nech prosím zahrát k dnešnímu svátku naší babičky z Jihlavy. Milý Blaníku, nech prosím zahrát k dnešnímu svátku naší babičky a maminky. Milý Blaníku, nech prosím zahrát k dnešnímu svátku naší babičky a maminky v Jeře z Jihlavy. Nech prosím zahrát k dnešnímu svátku naší babičky a maminky v Jeře z Jihlavy. Bavím zahrát k dnešnímu svátku naší babičky a maminky v Jeře z Jihlavy. Babičko, věříme dnešnímu svátku naší babičky a maminky v Jeře z Jihlavy. Babičko, věříme svátku naší babičky a maminky v Jeře z Jihlavy. Babičko, věříme, že ti tato písnička babičky a maminky v Jeře z Jihlavy. Babičko, věříme, že ti tato písnička udělá v Jeře z Jihlavy. Babičko, věříme, že ti tato písnička udělá velikou radost z Jihlavy. Babičko, věříme, že ti tato písnička udělá velikou radost a připomene krás. Babičko, věříme, že ti tato písnička udělá velikou radost a připomeneme, že ti tato písnička udělá velikou radost a připomene krásné vzpomínky na naše děti. Tato písnička udělá velikou radost a připomene krásné vzpomínky na naše dětství. A udělá velikou radost a připomene krásné vzpomínky na naše dětskou radost a připomene krásné vzpomínky na naše dětství. Užij si ten dnešní a připomene krásné vzpomínky na naše dětství. Užij si ten dne krásné vzpomínky na naše dětství. Užij si ten dnešní sváteční den vzpomínky na naše dětství. Užij si ten dnešní sváteční den vnučky naše dětství. Užij si ten dnešní sváteční den vnučky dětství. Užij si ten dnešní sváteční den vnučky Viktorka a Leontýnka. Užij si ten dnešní sváteční den vnučky Viktorka a Leontýnka, dcera Martina. Dnešní sváteční den vnučky Viktorka a Leontýnka, dcera Martina s Patričním den vnučky Viktorka a Leontýnka, dcera Martina s Patrikem, vnučky Viktorka a Leontýnka, dcera Martina s Patrikem a Besinka. Viktorka a Leontýnka, dcera Martina s Patrikem a Besinka s Beníkem. Leontýnka, dcera Martina s Patrikem a Besinka s Beníkem. Dcera Martina s Patrikem a Besinka s Beníkem.
1: Pane prezidente,
0: s Patrikem a Besinka s Beníkem.
1: Pane prezidente,
0: Patrikem a Besinka s Beníkem.
1: Pane prezidente,
0: Besinka s Beníkem.
1: Pane prezidente,
0: s Beníkem.
1: Pane prezidente,
0: ústavníkem.

známky, i bločky, i poštovní známky, i bločky na poznámky, i poštovní známky, i bločky na poznámky, poštovní známky, i bločky na poznámky, i tele, i bločky na poznámky, i telecí plecko, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko, i ně poznámky, i telecí plecko, Řecko, i Německo, i telecí plecko, Řecko, i Německo, no, i telecí plecko, Řecko, i Německo, no prostě všecko, i telecí plecko, Řecko, i Německo, no prostě všecko, telecí plecko, Řecko, i Německo, no prostě všecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, no prostě všecko. Vy to pochopíte, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy před...

Na Blaníku dohrávají Rickyje Povery a teď už... Na Blaníku dohrávají Rickyje Povery a teď už Jaromír Noha. Na Blaníku dohrávají Rickyje Povery a teď už Jaromír Nohavica. Na Blaníku dohrávají Rickyje Povery a teď už Jaromír Nohavica. Písničku Pane prezidente. Blaníku dohrávají Rickyje Povery a teď už Jaromír Nohavica. Písničku Pane prezidente. Dohrávají Rickyje Povery a teď už Jaromír Nohavica. Písničku Pane prezidente vybrala Martina Povery a teď už Jaromír Nohavica. Písničku Pane prezidente vybrala Martina z Jihlavy. Už Jaromír Nohavica. Písničku Pane prezidente vybrala Martina z Jihlavy.

0: Standa Hložek a Petr. Jaromír Nohavica na Blaníku, teď už Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald, Černý pás. Na Blaníku, teď už Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald, Černý páv. Napsala Blaníku, teď už Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald, Černý páv. Napsala už Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald, Černý páv. Napsala Dobromila z Brna, Standa Hložek a Petr Kotwald, Černý páv. Napsala Dobromila z Brna, k dneška Petr Kotwald, Černý páv. Napsala Dobromila z Brna, k dnešním Kotwald, Černý páv. Napsala Dobromila z Brna, k dnešním Černý páv. Napsala Dobromila z Brna, k dnešním 40. narozeninám. Napsala Dobromila z Brna, k dnešním 40. narozeninám blahopřejeme. Dobromila z Brna, k dnešním 40. narozeninám blahopřejeme dceři Andrej z Brna, k dnešním 40. narozeninám blahopřejeme dceři Andrej Pokorn. K dnešním 40. narozeninám blahopřejeme dceři Andrej Pokorné Hájkové. 40. narozeninám blahopřejeme dceři Andrej Pokorné Hájkové. Hodně tým narozeninám blahopřejeme dceři Andrej Pokorné Hájkové. Hodně štěstí nám blahopřejeme dceři Andrej Pokorné Hájkové. Hodně štěstí a lásky stala se dceři Andrej Pokorné Hájkové. Hodně štěstí a lásky stala se nejen u Andrej Pokorné Hájkové. Hodně štěstí a lásky stala se nejen úžasné Hájkové. Hodně štěstí a lásky stala se nejen úžasnou milující laskavou Peťové. Hodně štěstí a lásky stala se nejen úžasnou milující laskavou pečující matkou. Štěstí a lásky stala se nejen úžasnou milující laskavou pečující matkou, ale i a lásky stala se nejen úžasnou milující laskavou pečující matkou, ale i dcerou. Stala se nejen úžasnou milující laskavou pečující matkou, ale i dcerou. Ze srdce jen úžasnou milující laskavou pečující matkou, ale i dcerou. Ze milující laskavou pečující matkou, ale i dcerou. Ze srdce ti proto přejeme laskavou pečující matkou, ale i dcerou. Ze srdce ti proto přejeme jen to milující matkou, ale i dcerou. Ze srdce ti proto přejeme jen to nejnej a hodně dob, ale i dcerou. Ze srdce ti proto přejeme jen to nejnej a ze srdce ti proto přejeme jen to nejnej a hodně dobrého, co si tvé, jen to nejnej a hodně dobrého, co si tvé srdíčko přeje. Mamka a nej a hodně dobrého, co si tvé srdíčko přeje. Mamka a taťka, hodně dobrého, co si tvé srdíčko přeje. Mamka a taťka, co si tvé srdíčko přeje. Mamka a taťka,
1: do zahrady zra...
0: tvé srdíčko přeje. Mamka a taťka,
1: do zahrady z rána vlétl čertík,
0: přeje. Mamka a taťka,
1: do zahrady z rána vlétl černý pán.
0: Mamka a taťka,
1: do zahrady z rána vlétl černý pán.
0: A taťka,

Karla a mladšímu, jde o syna Karla a mladší dceru, jde o syna Karla a mladší dceru Evu, jde o syna Karla a mladší dceru Evu, o syna Karla a mladší dceru Evu a mladší dceru Evu. Rok už nenapsal.

zbanžila. Ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně. Ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila.

0: Jaromír.
1: Pane prezidente.
0: Jaromír Nohavica.
1: Pane prezidente.
0: Jaromír Nohavica.
1: Pane prezidente.
0: Jaromír Nohavica na Blaníku. Jaromír Nohavica na Blaníku, teď už Hana Zagorová. Jaromír Nohavica na Blaníku, teď už Hana Zagorová stand. Jaromír Nohavica na Blaníku, teď už Hana Zagorová stand.

0: s láskou a pokorou Irča.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.
0: Pokorou Irča.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.
0: Ča.
1: Rádio

0: Na Blaníku poslouchá. Na Blaníku posloucháte Na Blaníku posloucháte písničky na přání. Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před. Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před námi Ed. Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před námi Ed Sheeran. Napsala Irča Strnové. Jeníku v roce napsala Irča Strnové. Jeníku v roce 1980 Irča Strnové. Jeníku v roce 1986 cesta Strnové. Jeníku v roce 1986 se staly dvě Jeníku v roce 1986 se staly dvě významku. V roce 1986 se staly dvě významné události. Na roce 1986 se staly dvě významné události. 1986 se staly dvě významné události. Narodil se poklad 6 se staly dvě významné události. Narodil se poklad Škoda Favorit. Staly dvě významné události. Narodil se poklad Škoda Favorit a zároveň i významné události. Narodil se poklad Škoda Favorit a zároveň i jeho budou Škoda Favorit a zároveň i jeho budoucí řidič. Přeji ti krásné narodoucí řidič. Přeji ti krásné narozeniny s láskou a pokorou Irča. Přeji ti krásné narozeniny s láskou a pokorou Irča. Ti krásné narozeniny s láskou a pokorou Irča.
1: Radio Blaník.
0: Narozeniny s láskou a pokorou Irča.
1: Radio Blaník.

0: Písničku Na mě nečekej vybrala Alena ze Zaječova. Dobrý den, prosím, Mě nečekej vybrala Alena ze Zaječova. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku Vybrala Alena ze Zaječova. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro mě ze Zaječova. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro mého manžela Františka Zaječova. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro mého manžela Františka Veselého ze Zaječova. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro mého manžela Františka Veselého ze Zaječova. Prosím, zahrajte písničku pro mého manžela Františka Veselého ze Zaječova. Zahrajte písničku pro mého manžela Františka Veselého ze Zaječova k jeho dnešním 60. Pro mého manžela Františka Veselého ze Zaječova k jeho dnešním 66. ze Zaječova k jeho dnešním 66. narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody přeje manželka Alena. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody přeje manželka Alena a celá. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody přeje manželka Alena a celá rodina veselí. Zdraví, štěstí a pohody přeje manželka Alena a celá rodina veselých. Štěstí a pohody přeje manželka Alena a celá rodina veselých.
1: Na mě.
0: A rodina veselých.
1: Na mě nečekej, já přijdu až.
0: Veselých.
1: Na mě.

Ed Sheeran na Blaníku. Ed Sheeran na Blaníku, teď je... Ed Sheeran na Blaníku, teď je před námi Verona. Ed Sheeran na Blaníku, teď je před námi Verona. Ed Sheeran na Blaníku, teď je před námi Verona a písničku Na mě neč... Blaníku, teď je před námi Verona a písničku Na mě nečekej vybrala Alena. Teď je před námi Verona a písničku Na mě nečekej vybrala Alena ze Zaječova. Dobrý a písničku...

0: vybrali jste taky... A vybrali jste taky Pavla... A vybrali jste taky Pavla Nováka... A vybrali jste taky Pavla Nováka a za chvilku vám... A vybrali jste taky Pavla Nováka a za chvilku vám bude zpívat Věra Martinová. Vybrali jste taky Pavla Nováka a za chvilku vám bude zpívat Věra Martinová. O taky Pavla Nováka a za chvilku vám bude zpívat Věra Martinová. O Pavla Nováka a za chvilku vám bude zpívat Věra Martinová. O pane náš. Na za chvilku vám bude zpívat Věra Martinová. O pane náš. Na Blaníku každý večer chvilku vám bude zpívat Věra Martinová. O pane náš. Na Blaníku každý večer hraje bude zpívat Věra Martinová. O pane náš. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás Věra Martinová. O pane náš. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás. O pane náš. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky napřáli.
0: Pane náš. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky
0: na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na
0: každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
0: Hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám
0: vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku
1: ne... Na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku nebo jen tak pro...
1: Na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu. Nám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte...
2: Nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písni...
2: Nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každou dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od...
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer,
1: které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si i na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blakách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Blaník.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Na přání.
1: Na rádiu Blaník. 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny.
1: Na rádiu Blaník.

0: 13 do 16
1: u nás na Zážitky.
0: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaňku.
0: Ne, od 13 do 16
1: u nás na Blaňku.
0: 13 do 16
1: u nás na Blaňku.
0: 16
1: u nás na Blaňku. Kás na Blaňku.

dámy a pánové. Yeah. Dámy a pánové. Yeah. Dámy a pánové. Yeah. Dámy a pánové. Pojďte zpívat. Yeah. Dámy a pánové. Pojďte zpívat sami. Dámy a pánové. Pojďte zpívat sami. Dámy a pánové. Pojďte zpívat sami. Pojďte zpívat sami. Pojďte zpívat sami. Zpívat sami.

Veron... Verona na Blaníku. Verona na Blaníku za 2 minuty. Verona na Blaníku za 2 minuty bude půl. Verona na Blaníku za 2 minuty bude půl desáté v písničkách. Verona na Blaníku za 2 minuty bude půl desáté v písničkách na Blaníku za 2 minuty bude půl desáté v písničkách na přání už brzy Karel Gott. 2 minuty bude půl desáté v písničkách na přání už brzy Karel Gott. Desáté v písničkách na přání už brzy Karel Gott. V písničkách na přání už brzy Karel Gott. Přání už brzy Karel Gott. Víc stále mát, to bych si přál. Brzy Karel Gott. Víc

0: nás platí každý pátek.
1: Zkuste chytit gól.
0: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
1: Zkuste chytit ty správy.
0: Přesně tohle u nás platí každý pátek.
1: Zkuste chytit ty správy.
0: U nás platí každý pátek.
1: Zkuste chytit ty správné.
0: I každý pátek.
1: Zkuste chytit ty správné. Tři české písničky.
0: Pátek.
1: Zkuste chytit ty správné. Tři české písničky.
2: A získejte výjim.
1: Zkuste chytit ty správné. Tři české písničky.
2: A získejte výjimečný.
1: Ty správné. Tři české písničky.
2: A získejte výjimečný zážitek od Allegry.
1: Ne, tři české písničky.
2: A získejte výjimečný zážitek od Allegrie.
1: Fir české písničky.
2: A získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy.
1: Písničky.
2: A získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky. Získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky. Zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne.
2: Zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne od 13.
2: Firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne od

0: Písničku mé mamin z Klikova. Milý Blaníčku, zahrajte prosím tuto písničku mé mamince Věře Lukášové z Klikova, která dnes slaví svátek, milá maminko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, svátek, milá maminko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a k milá maminko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti, maminko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti. A ať se nejlepší hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a ať se ti ve všem daří, štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a ať se ti ve všem daří, ti praví lásky, spokojenosti a ať se ti ve všem daří, ti přejí tvůj manželka spokojenosti a ať se ti ve všem daří, ti přejí tvůj manžel Karel Lukáš a ať se ti ve všem daří, ti přejí tvůj manžel Karel Lukáš, tvůj nevyceti ve všem daří, ti přejí tvůj manžel Karel Lukáš, tvůj nevidomý syn všem daří, ti přejí tvůj manžel Karel Lukáš, tvůj nevidomý syn Karel Lukáš, ti přejí tvůj manžel Karel Lukáš, tvůj nevidomý syn Karel Lukáš, tvůj manžel Karel Lukáš, tvůj nevidomý syn Karel Lukáš, tvůj syn Josef Karel Lukáš, tvůj nevidomý syn Karel Lukáš, tvůj syn Josef Němec Lukáš, tvůj nevidomý syn Karel Lukáš, tvůj syn Josef Němec a tvá dcera nevidomý syn Karel Lukáš, tvůj syn Josef Němec a tvá dcera Martin Karel Lukáš, tvůj syn Josef Němec a tvá dcera Martina Němco Lukáš, tvůj syn Josef Němec a tvá dcera Martina Němco. Taky od nás, paní Věře, všechno nejlepší a posíláme Věru Martinovou.
1: Svou vínou lásku.

0: přání.
1: Na Rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: A teď už je...
0: Písničky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: A teď už je před námi...
0: Písničky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: A teď už je před námi Věra Martinová.
0: Písničky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: A teď už je před námi Věra Martinová. Písničku...
1: Na Rádiu Blaník.
2: A teď už je před námi Věra Martinová. Písničku O pane náš...
1: Blaník.
2: A teď už je před námi Věra Martinová. Písničku O pane... A teď už je před námi Věra Martinová. Písničku O pane náš vybral Karel. Před námi Věra Martinová. Písničku O pane náš vybral Karel Skliková. Martinová. Písničku O pane náš vybral Karel Skliková. Milý Blaník. Písničku O pane náš vybral Karel Skliková. Milý Blaníčku. O pane náš vybral Karel Skliková. Milý Blaníčku, zahrajte prosím, až vybral Karel Skliková. Milý Blaníčku, zahrajte prosím tuto písničku Karel Skliková. Milý Blaníčku, zahrajte prosím tuto písničku.

Věra Martinová na Věra Martinová na Věra Martinová na Blaníku, teď už před Věra Martinová na Blaníku, teď už před námi Karel Gott. Písnička Být stále na Blaníku, teď už před námi Karel Gott. Písnička Být stále mlád a napsala teď už před námi Karel Gott. Písnička Být stále mlád a napsala Miroslava před námi Karel Gott. Písnička Být stále mlád a napsala Miroslava z Brna Karel Gott. Písnička Být stále mlád a napsala Miroslava z Brna. Ahoj, písnička Být stále mlád a napsala Miroslava z Brna. Ahoj, moje milovaná, Být stále mlád a napsala Miroslava z Brna. Ahoj, moje milovaná mami, k tvému svátku ti posílám tam nahoru velkou pusu. Myslím na tebe, k tvému svátku ti posílám tam nahoru velkou pusu. Myslím na tebe a moc mi chybíš, s láskou a navždy posílám tam nahoru velkou pusu. Myslím na tebe a moc mi chybíš, s láskou a navždy tvoje Mirka. Tam nahoru velkou pusu. Myslím na tebe a moc mi chybíš, s láskou a navždy tvoje pusu. Myslím na tebe a moc mi chybíš, s láskou a navždy tvoje Mirka. Vše nejen na tebe a moc mi chybíš. S láskou a navždy tvoje Mirka. Vše nejen mi chybíš. S láskou a navždy tvoje Mirka. Vše nejen mé maminko a navždy tvoje Mirka. Vše nejen mé mamince, ale tak tvoje Mirka. Vše nejen mé mamince, ale také všem Věrka. Vše nejen mé mamince, ale také všem Věrkám. Vše nejen mé mamince, ale také všem Věrkám. Nejen mé mamince, ale také všem Věrkám. Napsala taky Rose, ale také všem Věrkám. Napsala taky Romana, spolu všem Věrkám. Napsala taky Romana, spod Věrkám. Napsala taky Romana, spod Bořan. Napsala taky Romana z Podbořan, můj milý Jaro. Napsala taky Romana z Podbořan, můj milý Jaro, přeji ti hlavně. Taky Romana z Podbořan, můj milý Jaro, přeji ti hlavně pevné zdraví. Romana z Podbořan, můj milý Jaro, přeji ti hlavně pevné zdraví. Z Podbořan, můj milý Jaro, přeji ti hlavně pevné zdraví. Spoustu sil, Rabořan, můj milý Jaro, přeji ti hlavně pevné zdraví, spoustu sil, radosti. Můj milý Jaro, přeji ti hlavně pevné zdraví, spoustu sil, radosti a pohody. Ať tě Jaro, přeji ti hlavně pevné zdraví, spoustu sil, radosti a pohody. Ať tě provází štěstí, hlavně pevné zdraví, spoustu sil, radosti a pohody. Ať tě provází štěstí na každém kroku. Zdraví, spoustu sil, radosti a pohody. Ať tě provází štěstí na každém kroku. Ať spoustu sil, radosti a pohody. Ať tě provází štěstí na každém kroku. Ať radosti a pohody, ať tě provází štěstí na každém kroku, ať se ti splní sny a pohody, ať tě provází štěstí na každém kroku, ať se ti splní sny a ať máš kolem tě provází štěstí na každém kroku, ať se ti splní sny a ať máš kolem sebe štěstí na každém kroku, ať se ti splní sny a ať máš kolem sebe stále lidi, kterým kroku, ať se ti splní sny a ať máš kolem sebe stále lidi, kteří tě mají rádi, ať se ti splní sny a ať máš kolem sebe stále lidi, kteří tě mají rádi, sny a ať máš kolem sebe stále lidi, kteří tě mají rádi, tak jako já. A ať máš kolem sebe stále lidi, kteří tě mají rádi, tak jako já. Přeji ti kolem sebe stále lidi, kteří tě mají rádi, tak jako já. Přeji ti, abys měl každý den stále lidi, kteří tě mají rádi, tak jako já. Přeji ti, abys měl každý den důvod k úsměvu, kteří tě mají rádi, tak jako já. Přeji ti, abys měl každý den důvod k úsměvu a lidi, tak jako já. Přeji ti, abys měl každý den důvod k úsměvu a aby naše společnosti, abys měl každý den důvod k úsměvu a aby naše společná cesta byla ještě dlouhá. Měl každý

0: den důvod k úsměvu a aby naše společná cesta byla ještě dlouhá, den důvod k úsměvu a aby naše společná cesta byla ještě dlouhá, krásná, k úsměvu a aby naše společná cesta byla ještě dlouhá, krásná a plná, aby naše společná cesta byla ještě dlouhá, krásná a plná nezapomenutelných, naše společná cesta byla ještě dlouhá, krásná a plná nezapomenutelných okamžiků. Cesta byla ještě dlouhá, krásná a plná nezapomenutelných okamžiků. Mám ještě dlouhá, krásná a plná nezapomenutelných okamžiků. Mám tě moc ráda, krásná a plná nezapomenutelných okamžiků. Mám tě moc ráda a jsem šťastná nezapomenutelných okamžiků. Mám tě moc ráda a jsem šťastná, že krátkých okamžiků. Mám tě moc ráda a jsem šťastná, že kráčím životem okamžiků. Mám tě moc ráda a jsem šťastná, že kráčím životem právě. Mám tě moc ráda a jsem šťastná, že kráčím životem právě po tvém boku. Moc ráda a jsem šťastná, že kráčím životem právě po tvém boku. Tvoje šťastná, že kráčím životem právě po tvém boku. Tvoje manželka, že kráčím životem právě po tvém boku. Tvoje manželka, kráčím životem právě po tvém boku. Tvoje manželka Romana, životem právě po tvém boku. Tvoje manželka Romana. Tak teď už tvoje manželka Romana. Tak teď už na rádiu Blaník Karel Gotka Romana. Tak teď už na rádiu Blaník Karel Gott, hezký čtvrteční večer. Tak teď už na rádiu Blaník Karel Gott, hezký čtvrteční večer. Tak teď už na rádiu Blaník Karel Gott, hezký čtvrteční večer. Čas na rádiu Blaník Karel Gott, hezký čtvrteční večer. Čas dál si Blaník Karel Gott, hezký čtvrteční večer.
1: Čas dál si běží svůj
0: Karel Gott, hezký čtvrteční večer.
1: Čas dál si běží svůj maraton,
0: hezký čtvrteční večer.
1: Čas dál si běží svůj maraton
0: večer.

Na Blaníku. Na Blaníku Karel. Na Blaníku Karel Gott a teď už. Na Blaníku Karel Gott a teď už Pavel Novák. Na Blaníku Karel Gott a teď už Pavel Novák, chci zapomenout. Na Blaníku Karel Gott a teď už Pavel Novák, chci zapomenout, napsal. Na Blaníku Karel Gott a teď už Pavel Novák, chci zapomenout, napsal Lubinku Karel Gott a teď už Pavel Novák, chci zapomenout, napsal Luboš z Chomutova. A teď už Pavel Novák, chci zapomenout, napsal Luboš z Chomutova. Prosím, zahrajte Tělocvik, chci zapomenout, napsal Luboš z Chomutova. Prosím, zahrajte Tělocvikář, chci zapomenout, napsal Luboš z Chomutova. Prosím, zahrajte Tělocvikářce Janince, napsal Luboš z Chomutova. Prosím, zahrajte Tělocvikářce Janince Luboš z Chomutova. Prosím, zahrajte Tělocvikářce Janince k jejím zítřejšce Janince k jejím zítřejším narozeninám. Přeji zdraví Janince k jejím zítřejším narozeninám. Přeji zdraví pořád tu tvojím zítřejším narozeninám. Přeji zdraví pořád tu tvojí energii a vším narozeninám. Přeji zdraví pořád tu tvojí energii a také štěstí narozeninám. Přeji zdraví pořád tu tvojí energii a také štěstí, to napsal Lub. Přeji zdraví pořád tu tvojí energii a také štěstí, to napsal Luboš. Pořád tu tvojí energii a také štěstí, to napsal Luboš. A tvojí energii a také štěstí, to napsal Luboš. A ještě tu máme a také štěstí, to napsal Luboš. A ještě tu máme jedno přání dnes, to napsal Luboš. A ještě tu máme jedno přání Luboš. A ještě tu máme jedno přání, dnes má manžel Tomáš 50. A ještě tu máme jedno přání, dnes má manžel Tomáš. A ještě tu máme jedno přání, dnes má manžel Tomáš 50. Všechno nejlepší. Tu máme jedno přání, dnes má manžel Tomáš 50. Všechno nejlepší mu přejem. Přání, dnes má manžel Tomáš 50. Všechno nejlepší má manžel Tomáš 50. Všechno nejlepší mu přeje manželka Lucka s rodinou. Manžel Tomáš 50. Všechno nejlepší mu přeje manželka Lucka s 50. Všechno nejlepší mu přeje manželka Lucka s rodinou. Všechno nejlepší mu přeje manželka Lucka s rodinou. Manželka Lucka s rodinou. S rodinou.

0: Pěkný večer s Blaníkem. A Martin Hofman, Jedno ráno. Pěkný večer s Blaníkem. Hofman, Jedno ráno. Pěkný večer s Blaníkem. No, pěkný večer s Blaníkem.
1: Itálie, která chutná.
0: Pěkný večer s Blaníkem.
1: Itálie, která chutná.
0: Okem.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodej. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr i. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských větší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním z vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Itálii. www.lavite.cz. www.lavite.cz. Lavite.cz.
2: Usnula.
1: CZ.
2: Usnula.
1: Asi jo.
2: Usnula.
1: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co...
2: Usnula.
1: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne...
2: Usnula.
1: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit...
2: Usnula.
1: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Usnula.
1: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete... Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nej...
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu...
3: Zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete...
3: Člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete...
3: Řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez
1: ryší vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA?
1: Chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
1: Kdo na...
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od lesa?
3: Auto ESA? Ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od lesa?
3: Ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto od ESA.
3: Ne vozy.
4: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto od ESA. Kdo na to jde od lesa? Koupí auto od ESA.
5: Mirečku,
4: po lesa? Koupí auto od ESA.
5: Mirečku, podejte mi...
4: Koupí auto od ESA.
5: Mirečku, podejte mi gumu...
4: Je od ESA.
5: Mirečku, podejte mi gumu...
6: Já jsem Adite.
5: Mirečku...

0: podejte mi gumu.
1: Já jsem Aditek.
0: Mirečku, podejte mi gumu.
1: Já jsem Aditek, pane profesorečku.
0: Podejte mi gumu.
1: Já jsem Aditek, pane profesore.
0: Podejte mi gumu.
1: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění.
0: Gumu.
1: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění. Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění. Technickou. Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění. Technickou prytek, pane profesore. To máte gumové těsnění. Technickou pryš a další gumové sore. To máte gumové těsnění. Technickou pryš a další gumové výrobky. Prostě máte gumové těsnění. Technickou pryš a další gumové výrobky. Prostě jední pryš a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
0: No tak
1: další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
0: No tak si vás píši.
1: Výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
0: No tak si vás píši.
1: Prostě jednička ve výrobě těsnění.
0: No tak si vás píši.
2: Pane profesore.
1: Jednička ve výrobě těsnění.
0: No tak si vás píši.
2: Pane profesore.
1: Těsnění.
0: No tak si vás píši.
2: Pane profesore, a co je to ten a...
0: No tak si vás píši.
2: Pane profesore, a co je to...
0: Tak si vás píši.
2: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
0: Ale o tom píši.
2: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
0: Ale o tom...
2: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
0: Ale o tom zde už čtvrt hodinu...
2: Profesore, a co je to ten Aditek?
0: Ale o tom zde už čtvrt...
2: A co je to ten Aditek?
0: Ale o tom zde už čtvrt hodinu hovoříme.
2: To ten Aditek.
0: Ale o tom zde už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek zde už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. A hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek g... Aditek těsní hned. Aditek g... Z... Z... Těsní hned. Aditek g... Z... Z...
3: Přemýšlí
0: hned. Aditek g... Z... Z...
3: Přemýšlíte o nové koupelně?
0: Aditek g... Z... Z...
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: G... Z... Z...
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište...
0: Z...
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Sikot. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafet. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její monty. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupel kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 její montáž také zdarma.

0: Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 zdarma.
1: Syko.cz

0: Na blaní... Na blaníku vám zpíval Na blaníku vám zpíval Pavel Novák. A teď je 3:15. Na blaníku vám zpíval Pavel Novák. A teď je 9:45. Písničky napřed vám zpíval Pavel Novák. A teď je 9:45. Pavel Novák. A teď je 9:45. Písničky na přání tady ještě chvíli. A teď je 9:45. Písničky na přání tady ještě chvíli budou. A teď je 9:45. Písničky na přání tady ještě chvíli budou. Těšte 9:50. Písničky na přání tady ještě chvíli budou. Těšte se na Věru Špinarovou. Písničky na přání tady ještě chvíli budou. Těšte se na Věru Špinarovou. Ještě chvíli budou. Těšte se na Věru Špinarovou.
1: Na kytaru hrával jsem měl.
0: Chvíli budou. Těšte se na Věru Špinarovou.
1: Na kytaru hrával jsem měl holu.
0: Těšte se na Věru Špinarovou.
1: Na kytaru hrával jsem měl holu.
0: Na Věru Špinarovou.

0: Všechno nejlepší přejí Miluny. Všechno nejlepší přejí Miluny.
1: Pohodové
0: Miluny.
1: Pohodové České rádio.
0: Luny.
1: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

oči, cítím starý. Zavřu oči, cítím starý časy tvář. Zavřu oči, cítím starý časy tvář. Zavřu oči.

a za chvilku Týna a za chvilku Týna a Martin Hofman a za chvilku Týna a Martin Hofman a za chvilku Týna a Martin Hofman jedno ráno a za chvilku Týna a Martin Hofman jedno ráno a za chvilku Týna a Martin Hofman jedno ráno. Pěkný večer s Blaníkem. Týna a Martin Hofman jedno ráno.

0: na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Teď už
0: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Teď písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Teď už Týna s Martinem Hofmanem a na
0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Teď už Týna s Martinem Hofmanem a napsala Milu na
1: rádiu Blaník.
2: Teď už Týna s Martinem Hofmanem a napsala Milu na
1: Spardubic.
2: Teď už Týna s Martinem Hofmanem a napsala Milu na Spardubic. Teď už Týna s Martinem Hofmanem a napsala Milu na Spardubic. Milý Jene, tělo s Martinem Hofmanem a napsala Milu na Spardubic. Milý Jene, tělo chřadnem Hofmanem a napsala Milu na Spardubic. Milý Jene, tělo chřadne zm a napsala Milu na Spardubic. Milý Jene, tělo chřadne, záda bolí po Milu na Spardubic. Milý Jene, tělo chřadne, záda bolí, pohyb zatím jde dubic. Milý Jene, tělo chřadne, záda bolí, pohyb zatím jde bez holí. Milý Jene, tělo chřadne, záda bolí, pohyb zatím jde bez holí. Na una tělo chřadne, záda bolí, pohyb zatím jde bez holí. Na unavené tělo masadne, záda bolí, pohyb zatím jde bez holí. Na unavené tělo masáž by to záda bolí, pohyb zatím jde bez holí. Na unavené tělo masáž by to chtělo, pohyb zatím jde bez holí. Na unavené tělo masáž by to chtělo, koukni do dárko holí. Na unavené tělo masáž by to chtělo, koukni do dárkové tašky a uvidíš. Na unavené tělo masáž by to chtělo, koukni do dárkové tašky a uvidíš tam. Masáž by to chtělo, koukni do dárkové tašky a uvidíš tam kromě flašky. Tělo, koukni do dárkové tašky a uvidíš tam kromě flašky. Masáni do dárkové tašky a uvidíš tam kromě flašky. Mové tašky a uvidíš tam kromě flašky masáž, abys nemusel ty prášky. A uvidíš tam kromě flašky masáž, abys nemusel ty prášky. Vidíš tam kromě flašky masáž, abys nemusel ty prášky. Mě flašky masáž, abys nemusel ty prášky. Všechno nejlepší. Masáž, abys nemusel ty prášky. Všechno nejlepší přejí Milu. Masáž, abys nemusel ty prášky. Všechno nejlepší přejí Miluny. Nemusel ty prášky. Všechno nejlepší přejí Miluny. Prášky. Všechno nejlepší přejí Miluny.

0: kolik nocí jsem
1: vydalej asfaltovým nebom,
0: kolik nocí jsem
2: už nebyl s
1: asfaltovým nebom,
0: kolik nocí jsem
2: už nebyl s tebou,
1: mori ticha nebom,
0: kolik nocí jsem
2: už nebyl s tebou,
1: mori ticha,
0: kolik nocí jsem
2: už nebyl s tebou,
1: mori ticha,
0: nocí jsem
2: už nebyl s tebou,
1: mori ticha,
2: už nebyl s tebou,
1: mori ticha,
0: zbyl jen z cigarety dým,
2: nebyl s tebou,
1: mori

0: Na Blaníku Týna. Na Blaníku Týna s Martinem Hoffmanem. Na Blaníku Týna s Martinem Hoffmanem. Na Blaníku Týna s Martinem Hoffmanem a teď už je před námi poslední. Na Blaníku Týna s Martinem Hoffmanem a teď už je před námi poslední vaše dnešní. Blaníku Týna s Martinem Hoffmanem a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. S Martinem Hoffmanem a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Holubí pírnem a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Holubí pírko od teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Holubí pírko od Věry Špinarové, poslední vaše dnešní přání. Holubí pírko od Věry Špinarové, napsala mi vaše dnešní přání. Holubí pírko od Věry Špinarové, napsala Šárka s přání. Holubí pírko od Věry Špinarové, napsala Šárka z Králova dvora. Holubí pírko od Věry Špinarové, napsala Šárka z Králova dvora u Berouna. Pírko od Věry Špinarové, napsala Šárka z Králova dvora u Berouna. Milý Blaníku Věry Špinarové, napsala Šárka z Králova dvora u Berouna. Milý Blaníčku zahraje, napsala Šárka z Králova dvora u Berouna. Milý Blaníčku zahraj, napsala Šárka z Králova dvora u Berouna. Milý Blaníčku zahraj prosím jako z Králova dvora u Berouna. Milý Blaníčku zahraj prosím jako vzpomínku. Děkuji u Berouna. Milý Blaníčku zahraj prosím jako vzpomínku. Děkuji. Milý Blaníčku, zahraj prosím jako vzpomínku. Děkuji. S láskou vzpomínáme. Zahraj prosím jako vzpomínku. Děkuji. S láskou vzpomínáme. Zahraj prosím jako vzpomínku. Děkuji. S láskou vzpomínáme. Jako vzpomínku. Děkuji. S láskou vzpomínáme. Děkuji. S láskou vzpomínáme.
1: Rádio Blaník.
0: S láskou vzpomínáme.
1: Rádio Blaník.
0: Dáme.

splétá do mlhy tisíc vln. Podzim splétá do mlhy tisíc vůní stopek. Podzim splétá do mlhy tisíc vůní stopek tvýho snu. Podzim splétá do mlhy tisíc vůní stopek. Podzim splétá do mlhy tisíc vůní stopek tvýho světa. Zastá do mlhy tisíc vůní stopek.

0: Jste s rádiem Blaník a za chvilinku bude 10. Jste s rádiem Blaník a za chvilinku bude 10. Dobrý večer. Jste s rádiem Blaník a za chvilinku bude 10. Dobrý večer. Jste s rádiem Blaník a za chvilinku bude 10. Dobrý večer. Rádiem Blaník a za chvilinku bude 10. Dobrý večer. A za chvilinku bude 10. Dobrý večer. Před námi jsou písničky bude 10. Dobrý večer. Před námi jsou písničky z lásky. Dobrý večer. Před námi jsou písničky z lásky celé 2 hodiny. Před námi jsou písničky z lásky celé 2 hodiny až do půlnoci. Před námi jsou písničky z lásky celé 2 hodiny až do půlnoci. Před námi jsou písničky z lásky celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát. Před námi jsou písničky z lásky celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky. Jsou písničky z lásky celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky. A hlavně celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky. A hlavně hezky 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky. A hlavně hezky čes půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky. A hlavně hezky česky budeme hrát pěkně romanticky. A hlavně hezky česky. Pěkně romanticky. A hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: A hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: No.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná až
1: počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná až zatažená.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná až zatažená a ve východě.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná až zatažená a ve východním Noc bude oblačná až zatažená a ve východní polovině území sem. Noc bude oblačná až zatažená a ve východní polovině území sem tam sprchne. Krlačná až zatažená a ve východní polovině území sem tam sprchne. Kránu bude zatažená a ve východní polovině území sem tam sprchne. Kránu bude oblačnostná a ve východní polovině území sem tam sprchne. Kránu bude oblačnosti ubývat. V východní polovině území sem tam sprchne. Kránu bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty sem tam sprchne. Kránu bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou věchne. Kránu bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou většinou k 9. Kránu bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou většinou k 9 až oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňů ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům. Zítra ráno a nižší noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude obloha jasná většinou k 9 až 5 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude obloha jasná až polojasná až 5 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude obloha jasná až polojasná 5 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude obloha jasná až polojasná během dne. Zítra ráno a dopoledne bude obloha jasná až polojasná během dne, ale bude od sáno a dopoledne bude obloha jasná až polojasná během dne, ale bude od severozápadu dne bude obloha jasná až polojasná během dne, ale bude od severozápadu přibývat obloha jasná až polojasná během dne, ale bude od severozápadu přibývat oblačnost polojasná během dne, ale bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví dne během dne, ale bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty západu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15 a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů na

0: Větší déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 17 vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 17 stupňů, 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia, 15 stupňů, na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia, na horách se na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia, na horách se budou teploty Moravě až na 17 stupňů Celsia, na horách se budou teploty pohybovat kolem na 17 stupňů Celsia, na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů Celsia, na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů Celsia, na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů. Tolik počasí, hezký večer. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů. Tolik počasí, hezký večer. Teploty pohybovat kolem 6 stupňů. Tolik počasí, hezký večer s Blaníkem a pohybovat kolem 6 stupňů. Tolik počasí, hezký večer s Blaníkem a dobrou noc vám 6 stupňů. Tolik počasí, hezký večer s Blaníkem a dobrou noc vám přeje Martin. Tolik počasí, hezký večer s Blaníkem a dobrou noc vám přeje Martin Ledinský. Počasí, hezký večer s Blaníkem a dobrou noc vám přeje Martin Ledinský. Hezký večer s Blaníkem a dobrou noc vám přeje Martin Ledinský. Blaníkem a dobrou noc vám přeje Martin Ledinský. A dobrou noc vám přeje Martin Ledinský. Noc vám přeje Martin Ledinský. Martin Ledinský. Ledinský.
1: Ford malý a vl...

0: 300 Cross, co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a díte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Vhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spotu a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online, 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního, získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV. Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákaz na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát v akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojit, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 3. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. A získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House. Všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. O programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Na pláži Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Na pláži u moře 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Na pláži u moře právě teď na radiohouse.cz. Na pláži u moře
1: ve stínu Eiffelovky
0: anebo na radiohouse.cz. Na pláži u moře
1: ve stínu Eiffelovky
0: anebo na CZ. Na pláži u moře
1: ve stínu Eiffelovky
0: anebo na dovolené v Tatrách. Na pláži u moře
1: ve stínu Eiffelovky
0: anebo na dovolené v Tatrách. Pláži u moře
1: ve stínu Eiffelovky
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník ve stínu Eiffelovky
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kde Eiffelovky
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky. Rádio
1: můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky. Rádio Blaník.
1: Kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky. Rádio Blaník. CZ.
1: Světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky Radio Blaník CZ. Kliknout na naše stránky Radio Blaník CZ. Na naše stránky Radio Blaník CZ. Radio Blaník CZ. Radio Blaník CZ.

CZ. CZ. CZ. CZ. CZ. CZ.

0: Písničky z... Písničky z lásky. Písničky z lásky. Na rádiu. Písničky z lásky. Na rádiu Blaník. Písničky z lásky. Na rádiu Blaník. Písničky z lásky. Na rádiu Blaník.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky. Na rádiu Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Na rádiu Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Na rádiu Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Blaník.

0: jsme my.
1: Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin,
1: Vítkovice a Opava.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní
1: Opava.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je dáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hook perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hookwaldu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hookwaldy to pravé pro vás. Akci? Pak je Wellness Hotel Hookwaldy to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě. Pak je Wellness Hotel Hookwaldy to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd, blízko Hotel Hookwaldy to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd, blízkosti zříceniny hrady to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd, blízkosti zříceniny hradu Hookwaldy je pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd, blízkosti zříceniny hradu Hookwaldy. Rodinný a to vše v krásné přírodě Beskyd, blízkosti zříceniny hradu Hookwaldy. Rodinný wellness hotel Hookwaldy přírodě Beskyd, blízkosti zříceniny hradu Hookwaldy. Rodinný wellness hotel Hookwaldy Beskyd, blízkosti zříceniny hradu Hookwaldy. Rodinný wellness hotel Hookwaldy. Těšíme se na vás. Zříceniny hradu Hookwaldy. Rodinný wellness hotel Hookwaldy. Těšíme se na vás. Hradu Hookwaldy. Rodinný wellness hotel Hookwaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hookwaldy. Těšíme se na vás. Z hotel Hookwaldy. Těšíme se na vás.
3: Slyšíte tuhle reklamu?
2: Hookwaldy. Těšíme se na vás.
3: Slyšíte tuhle reklamu?
2: A těšíme se na vás.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byl? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio Hub? A co kdyby příště byla o vaší firmě?

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. He? Za všechno může jen čas. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky.

0: Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním EU s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Když skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Když chci říct ví.
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Když chci říct víc.
0: Česku.

0: www.vašezbierna.cz.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
0: Vašezbierna.cz.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
0: .cz.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD.cz.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské.
1: Které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková.
1: Bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková. Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světu. DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná v Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečný. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si může tová elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde kola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Sedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal.
2: Rozdíl. DD Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda.
2: DD Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii, přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštívte až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštívte nás v Třinci korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštívte nás v Třinci nebo v Návsi. Zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštívte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštívte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal a tovární záruku. Navštívte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznická ruku. Navštívte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více osobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. A plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Dobré ráno.
3: Najdete na carireal.cz.
4: Dobré ráno, miláčku.
3: Carireal.cz.
4: Dobré ráno, miláčku.
3: CZ.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře, už jsem.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře, už jsem.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: Miláčku.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak to.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak to bude už.

0: Na pořád, když máme...
1: Dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
0: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie...
1: Dlouho nevyspala.
0: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
1: Pala.
0: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
1: Hledáte...
0: To bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie...
0: Pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie...
0: Máme nové žaluzie od Jacko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a...
0: Žaluzie od Jacko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším náb... Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. S novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije přípalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod? Jacko Design. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod? Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod? Jacko Design žaluzie. www.jackodoočibije přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz Je design žaluzie. www.jackodesign.cz Je bro. www.jackodesign.cz Je broučku kudy si www.jackodesign.cz Je broučku kudy si přiletěl?
2: Je.
1: Přiletěl?
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík. Vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bez stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit je. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík. Vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz. Prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz. Nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.

Tak... Tak co, už ví... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrze na... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrze na skla EU najdeš... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrze na skla EU najdeš ochranná skla... Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrze na skla EU najdeš ochranná skla od 59 a ochránit svůj telefon. Na tvrze na skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 7... Na tvrze na skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Na tvrze na skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravě. Nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A ky držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš na...

písničky, které si budete zpívat i za 20. A k tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. A k tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. Písničky, které si budete zpívat i za 20 let. Které si budete zpívat i

0: Ryczny
1: Belabel.cz.
0: Rycznikowo
1: Belabel.cz.
0: Rycznikowo Środ
1: Autodos.cz.
0: Rycznikowo Środ Autodosloužilo, nechte to na Rycznikowo Środ Autodosloužilo, nechte to na nás. Rycznikowo Środ Autodosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace aut Rycznikowo Środ Autodosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich Košrot Autodosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouk sloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky ků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrotu, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrotu, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrotu, www.mín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrotu, Ryčnikovošrot www vaše sběrna ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrot www vaše sběrna.cz a bez starostí v Ryčnikovošrot www vaše sběrna.cz starostí v Ryčnikovošrot www vaše sběrna.cz
2: hledá
0: Ryčnikovošrot www vaše sběrna.cz
2: hledáte elektrokolo, které

Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Svijany, tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsvijany.cz Svijany.cz.

budeš mi psát, aby jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát, tam zbytečně budeš mi psát, tam zbytečně budeš mi psát, zbytečně budeš mi psát, budeš mi psát, sám v dřevěné budeš mi psát.

České rádio. Nové České rádio. Rádio Hlavní.

chvíli, teď mojí. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý koš. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košile. Jenom na chvíli, teď mojí starý košile. Chvíli, teď mojí starý košile. Nosí, teď mojí starý košile. Nosíš mý, teď mojí

či se vlo... Někdy nám vázne spojení, oči se vlo... Někdy nám vázne spojení, oči se vlouže promění. Někdy nám vázne spojení, oči se vlouže promění. Vázne spojení, oči se vlouže promění. Spojení, oči se vlouže promění. A já, oči se vlouže promění. A já tě hledám, že promění. A já tě hledám, promění. A já tě hledám. A já tě hledám.

budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Hledat houby. Už budem spolu navždycky. Hledat houby magický. Už budem spolu navždycky. Hledat houby magický. Spolu navždycky.

každý mík vlastno schválí. Každý mík gesta dobí. Každý mík gesta dobře znáš. Každý mík gesta dobře znáš. Každý mík gesta dobře znáš. Taky každý mík gesta dobře znáš. Taky mě v duchu proklíná. Každý mík gesta dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. I gesta dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš.

Rádio Blaník.

0: severozápadní pršnosti na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty v západní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí. Ivana Bálkovský. Denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí. Ivana Bálkovská. 11 až 15 stupňů. Toliko počasí. Ivana Bálkovská. Rádio Blaník. 15 stupňů. Toliko počasí. Ivana Bálkovská. Rádio Blaník. Stupňů. Toliko počasí. Ivana Bálkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí. Ivana Bálkovská. Rádio Blaník. Ivana Bálkovská. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Zlato, já už bych potřebovala
0: Blaník.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout. Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout. Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co bys si představovala?
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co bys si představovala?
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co bys si představovala? Nějaký wellness?
1: Já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky?
1: Potřebovala někam vypadnout.
2: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Vypadnout.
2: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe.
2: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe.
2: Bys představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme.
1: V přírodě? Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukval.
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy.
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádka. Wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu. Vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness.
2: Navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
2: Pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
2: Pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Tam, rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Tam, kde slunce do očí bije. Hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou. Těšíme se na vás. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod, jace na vás. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod, Jacko Design žal. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod, Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod, Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie, kde slunce do očí bije, přijdou vhod, Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie očí bije, přijdou vhod, Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a přijdou vhod, Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
4: Ford malý a velký.
3: Balem na trhu. Jacko Design CZ.
4: Ford malý a velký.
3: Jacko Design CZ.
4: Ford malý a velký. Ford
3: Design CZ.
4: Ford malý a velký. Ford malý a. Ford malý a velký.

tom, co si opravdu... Vypráví mi o tom, co si opravdu cítil, když se spotápil. Vypráví mi o tom, co si opravdu cítil, když se spotápil a přijde mi o tom, co si opravdu cítil, když se spotápil a přijde co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Chytil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli pil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli tom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli malou chvíli za ruku chytil.

0: Ostr.
1: Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
0: Ostrava Vítkovice
1: a velký, na Fordy jsme tu my.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Na Fordy jsme tu my.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Fordy jsme tu my.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
2: Svítí.
3: Svít.
1: Tu my.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
2: Svítí.
3: Svítí.
1: My.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
2: Svítí.
3: Svítí.
2: I na.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
2: Svítí.
3: Svítí.
2: I na
0: Vítkovice a Opava.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme
0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno.
0: Počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňka. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřeno ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i v polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejniž území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až poloční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná během 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná během 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná, během nebude od severozápadu. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná, během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Obloha bude zpočátku jasná až polojasná, během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Zpočátku jasná až polojasná, během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní

0: najdete i na sociálních sítích. Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam
0: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte.
0: Sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás je.
0: Najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaníkích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku.
1: Tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku.
1: Se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a
1: co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.
1: Co nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu. Blaník na Facebooku a Instagramu. Blaník na Facebooku a Instagramu. Facebooku a Instagramu. Instagramu.

Písničky. Písničky z lásky. Písničky z lásky. Písničky z lásky. Na rádiu Blaník. Písničky z lásky. Na rádiu Blaník. Písničky z lásky. Na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky. Hezky.

nebuď zlej. I s tebou nebuď zlej. Nebuď zlej. I s tebou nebuď zlej. Nebuď zlej. Oh, nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Oh, nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej.

Někdy se ví, co Bůh, někdy se ví, co Bůh chystá, co Bůh chystá, a že se nedají, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všech chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák, ale stihnout všechna místa, ale je to dobrák, ale všechna místa, ale je to dobrák, altruista, sta, ale je to dobrák, altruista, vždyť mi, ale je to dobrák, altruista, vždyť mi dal tebe, ale je to dobrák, altruista, vždyť mi dal trák, altruista, vždyť mi dal tebe, altruista, vždyť mi dal tebe, domov přístav, vždyť mi dal tebe, domov přístav, a v něm, vždyť mi dal tebe, domov přístav, a v něm si ty, mi dal tebe,

sprintuje. A teď už cítím, jak sprintuje čas. A teď už cítím, jak sprintuje čas. Ještě než usnu. A teď už cítím, jak sprintuje čas. Ještě než usnu. Cítím, jak sprintuje čas. Ještě než usnu. Chci slyšet tvůj, jak sprintuje čas. Ještě než usnu. Chci slyšet tvůj, tu je čas. Ještě než usnu. Chci slyšet tvůj hlas. Ještě než usnu. Chci slyšet tvůj hlas. Ať.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Máš má...
1: Hezky česky.
2: Máš má ovečky.
1: Hezky česky.

0: Či nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukval pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. Narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. Či nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě bez... Je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě... Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny, hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněk.
2: DD Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů.
2: DD Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček,
2: Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmou Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Smekary Real. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na karireal.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus.
4: Více najdete na karireal.cz.

Když chci říct víc, když chci říct víc, když chci říct víc, než slova, když chci říct víc, než slova.

0: Hodně vody uplynulo, hora je tu na pořád. Hodně vody uplynulo, hora je tu na pořád. Hodně vody uplynulo, hora je tu na pořád. Hodně vody uplynulo, hora je tu na pořád.
1: A jednou taky na
0: hora je tu na pořád.
1: A jednou taky na nás
0: budu na pořád.
1: A jednou taky na nás bude.

že může to být složitý. Nevidí mi do duše, že může to být složitý. Vidí mi do duše, že může to být složitý. I když působí, že může to být složitý. I když působí to, že může to být složitý. I když působí to jedno, může to být složitý. I když působí to jedno, duše navenek je složitý. I když působí to jedno, duše navenek je všechno. I když působí to jedno, duše navenek je všechno fajn. I když působí to jedno, duše navenek je všechno fajn. Působí to jedno, duše navenek je všechno fajn. Za všemi těmi úsměvy jedno, duše navenek je všechno fajn. Za všemi těmi duše navenek je všechno fajn. Za všemi těmi úsměvy navenek je všechno fajn. Za všemi těmi úsměvy nikdo ne fajn. Za všemi těmi úsměvy nikdo neví jak to mám, jak ze sebou bojuju, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, že problém jsem já sám, troskota víc sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš. Obuj si mě, nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš. Obnou tvář, vždyť to znáš. Obuj si mý boty, vždyť to znáš. Obuj si mý boty, to znáš.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Do Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná. Noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná. 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná. Během nebude až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná. Během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech míst. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší den večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teplo západní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Všech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. To vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí Ivana Bálkovská. Denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí Ivana Bálkovská. Rádio Blaník. 11 až 15 stupňů. Toliko počasí Ivana Bálkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Bálkovská, Rádio Blaník. Asi Ivana Bálkovská, Rádio Blaník. Bálkovská, Rádio Blaník.
1: S Volvem je to
0: Rádio Blaník.
1: S Volvem je to každý den. S Volvem je to každý den a zase znova. S Volvem je to každý den a zase znova. S Volvem je to každý den a zase znova zážitek. Jehova zážitek. Jasně, někdy je potřeba zajet do Svenkár, třeba na přezutí. Tak, jasně, někdy je potřeba zajet do Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoléháte, někdy je potřeba zajet do Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoléháte ve svém, je potřeba zajet do Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoléháte ve svém životě na profíky do Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoléháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoléháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár, přezutí. Taky spoléháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár. Svenkár, spoléháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár. Svenkár Ostrava, ve svém životě na profíky? Díky Svenkár. Svenkár Ostrava. Fíky? Díky Svenkár. Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Díky Svenkár. Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionál. Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. Venkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.svenkar. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.svenkar.cz. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.svenkar.cz. S Volvo. Profesionálně. www.svenkar.cz. Profesionálně. www.svenkar.cz. www.svenkar.cz.

si budete zpívat i za 20 let. Nebo písničky, které si budete zpívat i za 20 let. Ty, které si budete zpívat i

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Blaník, počasí.
1: Momentálně máme
0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východ. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. V polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty do přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky. Hezky česky.
2: Hezky
1: česky.

0: Rádio Blaník.
1: Dál v sobě nesu tvůj žár.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Nesu tvůj žár.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Tvůj žár.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio
0: Blaník. Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: vám hezky česky. Rádio. Rádio Blaní. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník. Adio.

Nechci pro život plne dál, nechci promarnit ho vystota dál, nechci promarnit ho vystota, nechci promarnit ho vystota.

radši než bych na břehu stál. Radši stokrát bych se na dno, než bych na břehu stál. Radši stokrát bych se na dno sál, bych na břehu stál. Radši stokrát bych se na dno sál. Radši stokrát bych se na dno sál.

0: světem. Večer pít víno, na nebe se dívat. Večer pít víno, na nebe se dívat. Víno, na nebe se dívat. Dokud budu na nebe se dívat. Dokud budu jenom trochu dívat. Dokud budu jenom trochu. Dokud budu jenom trochu vnímat. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio.
0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio.
2: Blaník.
0: Jenom trochu vnímat.
1: Rádio.
2: Blaník.
0: Vnímat.
1: Rádio.
2: Blaník.
0: Mat.
1: Rádio.
2: Blaník. Blaník.

už v roce 1988. Přeji vám příjemný poslech, teď další písničky.

strávi... Noc strávi... Noc strávíte s rádiem. Noc strávíte s rádiem Blaník. Noc strávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví. Noc strávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Leginský. Noc strávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Leginský. Noc strávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Leginský. Je pátek 9. října. Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Leginský. Je pátek 9. října a svátek má ze studia vás zdraví Martin Leginský. Je pátek 9. října a svátek má zdraví Martin Leginský. Je pátek 9. října a svátek má Štefan a taky Martin Leginský. Je pátek 9. října a svátek má Štefan a taky Sára. Narození je pátek 9. října a svátek má Štefan a taky Sára. Narozeniny pátek 9. října a svátek má Štefan a taky Sára. Narozeniny dnes oslaví například října a svátek má Štefan a taky Sára. Narozeniny dnes oslaví například spisovatel Petr Štengl. Dnes oslaví například spisovatel Petr Štengl, je mu 66 let. Všem oslavencům například spisovatel Petr Štengl, je mu 66 let. Všem oslavencům od nás spisovatel Petr Štengl, je mu 66 let. Všem oslavencům od nás z Štengl, je mu 66 let. Všem oslavencům od nás z Blaníku, 66 let. Všem oslavencům od nás z Blaníku blahopřejeme. A dnes od nás z Blaníku blahopřejeme. A dnes by narozeniny oslavil herec od nás z Blaníku blahopřejeme. A dnes by narozeniny oslavil herec Vladimírníku blahopřejeme. A dnes by narozeniny oslavil herec Vladimír. A dnes by narozeniny oslavil herec Vladimír Menšík, bylo by mu 90. A dnes by narozeniny oslavil herec Vladimír Menšík, bylo by mu 97 let, ale byl herec Vladimír Menšík, bylo by mu 97 let, ale bohužel do hereckého nebe odešel Menšík, bylo by mu 97 let, ale bohužel do hereckého nebe odešel už v roce 97 let, ale bohužel do hereckého nebe odešel už v roce 1907 let, ale bohužel do hereckého nebe odešel už v roce 1908. Bohužel do hereckého nebe odešel už v roce 1988. Hereckého nebe odešel už v roce 1988. Přeji odešel už v roce 1988.

mít na očích, všechny chlapíky mít na očích. Tak se chlapíky mít na očích, tak jsem mít na očích, tak jsem upil ze svý dvojit na očích.

0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky.

v kleci. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, žít léta v kleci. Vím, žít léta v kleci. Vím, ta v kleci. Vím,

0: deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná. Během dne bude od severozápadu přibývat. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Bude zpočátku jasná až polojasná. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Jasná až polojasná. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později jasná. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. Bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v západu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty. Večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty. V severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15. Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Tolik vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí i déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí Ivana Balkovská. Denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaní 11 až 15 stupňů. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník 15 stupňů. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník.
1: Česká Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Česká profesionální.
0: Rádio Blaník.
1: Česká profesionální kosmetika.
0: Blaník.
1: Česká profesionální kosmetika, která... Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a
1: pánové.
2: Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandit. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky pánské obleky Bandit. Vám pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt.

0: Rádio Blaň. Rádio Blaň. Rádio Blaň.
1: Rádio.
0: Rádio Blaň.
1: Rádio Blaň.
2: Rádio.
1: Rádio Blaň.
2: Rádio Blaň.
3: Vím proč je. Vím proč je na světě nebe. Vím proč je na světě

práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabídnu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy. V měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy. Na pán říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Ve formě 50% slevy na pánské obleky. 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postili 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačný
0: počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo. Ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční

0: Stačí jedno kliknutí. Stačí jedno kliknutí.
1: Na našem webu.
0: Stačí jedno kliknutí.
1: Na našem webu Radio Blaník.
0: Stačí jedno kliknutí.
1: Na našem webu Radio Blaník.cz.
0: Stačí jedno kliknutí.
1: Na našem webu Radio Blaník.cz. A nebo v
0: jedno kliknutí.
1: Na našem webu Radio Blaník.cz. A nebo v
0: aplikaci.
1: Na našem webu Radio Blaník.cz. A nebo v aplikaci Radia.cz. Na našem webu Radio Blaník.cz. A nebo v aplikaci Radia.cz.
0: Na
1: webu Radio Blaník.cz. A nebo v aplikaci Radia.cz. Radio Blaník.cz. A nebo v aplikaci Radia.cz.
0: I tady můžete ladit
1: Z, anebo v aplikaci Rádia CZ.
0: I tady můžete ladit
1: v aplikaci Rádia CZ.
0: I tady můžete ladit
1: kaci Rádia CZ.
0: I tady můžete ladit pohodu z Blaníku.
1: Na Rádia CZ.
0: I tady můžete ladit pohodu z Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: I tady můžete ladit pohodu z Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: Můžete ladit pohodu z Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu na cestě. Pohodu z Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu na cestě.
1: A nebo klidně
0: z Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu na cestě.
1: A nebo klidně uprostřed tě u krbu.
0: V autobusu na cestě.
1: A nebo klidně uprostřed přírody.
0: Poslouchej v autobusu na cestě.
1: A nebo klidně uprostřed přírody.
0: Poslouchejte na cestě.
1: A nebo klidně uprostřed přírody.
0: Poslouchejte Blaník.
1: A nebo klidně uprostřed přírody.
0: Poslouchejte Blaník.
1: Na web uprostřed přírody.
0: Poslouchejte Blaník.
1: Na webu Rádio Blaníky.
0: Poslouchejte Blaník.
1: Na webu Rádio Blaník.cz.
0: A nebo Blaník.
1: Na webu Rádio Blaník.cz.
0: A nebo v aplikaci Rádník.
1: Na webu Rádio Blaník.cz.
0: A nebo v aplikaci Rádia.cz.
1: Na webu Rádio Blaník.cz.
0: A nebo v aplikaci Rá.

0: Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.

明后的词能力词卖明后的词能力词卖了我们吧打了就是能力词卖了我们吧打了就是一把就是卖了我们吧

dva. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.

0: Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio
1: Blaník. Rádio Blaník.
0: Rádio
1: Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

neřeknu ano, tak počkejte, co si zas přečtete, když neřeknu ano, tak počkejte, co si zas přečtete ráno. Jsem jenom ano, tak počkejte, co si zas přečtete ráno. Jsem jenom obyč, počkejte, co si zas přečtete.

by fakt měla radši jenom zpívat. Vzory s úsměvem kývat. Ta bílá by fakt měla radši jenom zpívat. Kývat. Ta bílá by fakt měla radši jenom zpívat. Ta bílá by fakt měla radši jenom zpívat.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

Ne, senátní volby. Volební místnosti se otevírají ve 2 hodiny odpoledne. Protiletadlový raketby. Volební místnosti se otevírají ve 2 hodiny odpoledne. Protiletadlový raketový pluk pořádnosti se otevírají ve 2 hodiny odpoledne. Protiletadlový raketový pluk pořádá ve Strakonicích ve 2 hodiny odpoledne. Protiletadlový raketový pluk pořádá ve Strakonicích akci nazvaný pluk pořádá ve Strakonicích akci nazvanou Vojákem na zkoušku. Dobrovolníci si vyskrá ve Strakonicích akci nazvanou Vojákem na zkoušku. Dobrovolníci si vyzkoušejí službu akci nazvanou Vojákem na zkoušku. Dobrovolníci si vyzkoušejí službu vojáka panou Vojákem na zkoušku. Dobrovolníci si vyzkoušejí službu vojáka. Akci hostí kasárnu Vojákem na zkoušku. Dobrovolníci si vyzkoušejí službu vojáka. Akci hostí kasárna v Lipkách. Dobrovolníci si vyzkoušejí službu vojáka. Akci hostí kasárna v Lipkách. Dobrovolníci si vyzkoušejí službu vojáka. Akci hostí kasárna v Lipkách. A to si vyzkoušejí službu vojáka. Akci hostí kasárna v Lipkách. A to půl hodiny popoledni. Akci službu vojáka. Akci hostí kasárna v Lipkách. A to půl hodiny popoledni. Ve 2 odpoledne akci hostí kasárna v Lipkách a to půl hodiny popoledni. Ve 2 odpoledne a to půl hodiny popoledni. Ve 2 odpoledne začíná na Královéhradecké univerzitě 5. popoledni. Ve 2 odpoledne začíná na Královéhradecké univerzitě. Ve 2 odpoledne začíná na Královéhradecké univerzitě 5. ročník 2denního svatebního odpoledne začíná na Královéhradecké univerzitě 5. ročník 2denního svatebního velet 5. ročník 2denního svatebního veletrhu. Muzeum Vysočiny věstník 2denního svatebního veletrhu. Muzeum Vysočiny v Jihlavě hostí 16. svatebního veletrhu. Muzeum Vysočiny v Jihlavě hostí 16. ročník výstavy hub. Muzeum Vysočiny v Jihlavě hostí 16. ročník výstavy hub. Fungovat bude i bezplatná houpařna v Jihlavě hostí 16. ročník výstavy hub. Fungovat bude i bezplatná houpařská hostí 16. ročník výstavy hub. Fungovat bude i bezplatná houpařská poradna. Ročník výstavy hub. Fungovat bude i bezplatná houpařská poradna. V 6 večer proběhne hub. Fungovat bude i bezplatná houpařská poradna. V 6 večer proběhne v Kroměříži bude i bezplatná houpařská poradna. V 6 večer proběhne v Kroměříži bezplatná houpařská poradna. V 6 večer proběhne v Kroměřížské galerii pekelnářská poradna. V 6 večer proběhne v Kroměřížské galerii Pekelné sáně. Kroměřížské galerii Pekelné sáně. Zahájení 15. výstavního bloku galerie Pekelné sáně. Zahájení 15. výstavního bloku galerie. A na Pekelné sáně. Zahájení 15. výstavního bloku galerie. A nakonec zavítání. Zahájení 15. výstavního bloku galerie. A nakonec zavítání 15. výstavního bloku galerie. A nakonec zavítáme do naší metrého výstavního bloku galerie. A nakonec zavítáme do naší metropole v botanické zahradě bloku galerie. A nakonec zavítáme do naší metropole v botanické zahradě v Troji začíná. A nakonec zavítáme do naší metropole v botanické zahradě v Troji začíná výstava dýní. Do naší metropole v botanické zahradě v Troji začíná výstava dýní Pradávný svět. V botanické zahradě v Troji začíná výstava dýní Pradávný svět. Výzdoba zavede návštěvníky do dávné minulosti, a to mezi dinosaury, hmyz, mamuty a první lidi. Tolik očekávané události. Hezký den, mamuty a první lidi. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdravované události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

práci lála a slyšel jsem, jak říkáš jeden mladý řidič na svou práci lála a slyšel jsem, jak říkáš a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se a slyšel jsem, jak říkáš

a dispečer té noci chce za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý vodřík. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas. Dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas. Povídá hochu. Voda. Ten je starší než sám čas. Povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou. Ten je starší než sám čas. Povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí. Sám čas. Povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí. Povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí. Víš, já jezdil snad se vším. Hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí. Víš, já jezdil snad se vším. Co by mě očty. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí. Víš, já jezdil snad se vším. Co by mě čtyři kola. A ty tu brdíš s tou škatulí. Víš, já jezdil snad se vším. Co by mě čtyři kola. A ty tu brečíš. Víš, já jezdil snad se vším. Co by mě čtyři kola. A ty tu brečíš. Víš, já jezdil snad se vším. Co by mě čtyři kola. A ty tu brečíš. Nad tou jíším. Co by mě čtyři kola. A ty tu brečíš. Nad tou jedinou jízdou. Čtyři kola. A ty tu brečíš. Nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil a ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíčíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů a můžeš mi. Já jsem najezdil tisíce kilometrů a můžeš mi věřit. Najezdil tisíce kilometrů a můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Tisíce kilometrů a můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič kilometrů a můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič ten a můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič ten tvrdý chleba má. Můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič ten tvrdý chleba má most, když ti tady povídám. Řidič ten tvrdý chleba má, musíš znát, ty povídám. Řidič ten tvrdý chleba má, musíš znát volant. Řidič

ložiska, polosy, lanka, ojnice, ložiska, polosy, lanka, ojnice, rysky. Polosy, lanka, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrej řidici, lanka, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrej řidič zná, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrej řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůdy, a si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůdy, a tu svýho srdce, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůdy, a tu svýho srdce dá. Zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůdy, a tu svýho srdce dá. Protože se dá. Chce to jen pevnou vůdy a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, chce to jen pevnou vůdy a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořád vůdy a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádnej, protože sednout za volan, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič svátek volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční mus, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční musí, chlap si smí. To

0: Radio. Radio Blaník. Radio Blaník. Očekávané události. Radio
1: Blaník. Krásné ráno.
0: Události. Radio
1: Blaník. Krásné ráno. Je pátek 9. října. Radio Blaník. Krásné ráno. Je pátek 9. října. Dnes. Radio Blaník. Krásné ráno. Je pátek 9. října. Dnes má svátek Štefan. Krásné ráno, je pátek 9. října, dnes má svátek Štefan a Sára. Krásné ráno, je pátek 9. října, dnes má svátek Štefan a Sára a já mám pro vás. Krásné ráno, je pátek 9. října, dnes má svátek Štefan a Sára a já mám pro vás přehled očekávání. Pátek 9. října, dnes má svátek Štefan a Sára a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Přehled očekávaných událostí. Dnes se začínají komunální a senátní volby. Volebních událostí. Dnes se začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevírají. Dnes se začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevírají ve dvě. Dnes se začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevírají ve 2 hodiny odpoledne. Komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevírají ve 2 hodiny odpoledne.

0: Určitě nesmí kličkovat na dálnici, tvrdej chleba má. Určitě nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po chleba má. Určitě nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, oci, zastavovat po jinej vůz, ozeď, ostrom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopnej vůz, ozeď, ostrom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, ozeď, ostrom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet, na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadbrzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rychlejším, nadávat chodcům.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Nadávat chodcům.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.

pozornost, nerd váteční musí mít pohotovost, pozornost, nerdy a klid. Mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, předspotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost. Plnou nádokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost. Plnou nádrž pásy, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost. Plnou nádrž pásy, připnutí, odhad, trpělivost, zdvořilost. Plnou nádrž pásy, připnutí, dobrý, trpělivost, zdvořilost.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit. Maničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit. Mazat, tankovat, peníze na pokuty.

čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrač, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše.

platit škody, značky slep, mazat, tankovat, zvládnout smích, platit škody, značky slep, mazat, tankovat, zvládnout smích, platit škody, značky sledovat, tankovat, zvládnout smích, platit škody, značky sledovat, musí zvládnout smích, platit škody, značky sledovat, musí znát vyhlášku, mít dát, zvládnout smích, platit škody, značky sledovat.

noc sundat tmavé brýle, městem chodit, mít dávku štěstí. Na noc sundat tmavé brýle, městem chodit, radši pěšky ku štěstí. Na noc sundat tmavé brýle, městem chodit, radši pěšky. Na noc sundat tmavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím. To sundat tmavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím. To

vracím si ty. Vracíš mě zpátky. A jediný důvod, proč se vracím si ty. Vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím si ty. Vracíš mě zpátky do reality. Jediný si ty. Vracíš mě zpátky do reality.

Йо-хо, ten, kdo nepřekládal dál. Йо-хо, ten, kdo nepřekládal ublíží v ryži. Йо-хо, ten, kdo nepřekládal ublíží v ryži na ho. Ten, kdo nepřekládal ublíží v ryži, neměl činu v

hrbiku, ať se nahucou docítí se bejt chlapem, umí dělat hrbiku. Ať se nahucou bejt chlapem, umí dělat hrbiku. Ať se nahucou spíší si najmout dám, umí dělat hrbiku.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Blaní.
1: Hezky česky.

bradě mlíko, jo, jo. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se, jo, jo. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil,

ať se na Hucelský šípilo stuhlí, až se nočním chladem pil, ať se na Hucelský šípy najmout dál. Až se nočním chladem pil, ať se na Hucelský šípy najmout dál. Nočním chladem pil, ať se na Hucelský šípy najmout dál. Jo, jo, ať se na Hucelský šípy najmout dál.

Kdo chce začít, vynajmout dát, jo. Kdo chce zhrpnout, přebout dát, jo. Kdo chce zhrpnout, třeba zejtra, jo. Kdo chce zhrpnout, třeba zejtra, komu je to? Kdo chce zhrpnout, třeba zejtra, komu je to všechno? Kdo chce zhrpnout, třeba zejtra, komu je to všechno? Kdo je sám? Kdo chce zhrpnout, třeba zejtra, komu je to všechno? Kdo je sám? Zhrpnout, třeba zejtra, komu je to všechno? Kdo je sám? No jako já. Zejtra, komu je to všechno? Kdo je sám? No jako já. Komu je to všechno? Kdo je sám? No jako já. To všechno. Kdo je sám? No jako já. Kdo má srdce? Kdo je sám? No jako já. Kdo má srdce správný? Sám? No jako já. Kdo má srdce správný? No jako já.

Jo. Ahoj. Da. Jo. Ahoj. Ahoj. Páru tam hoď. Ahoj.

zná. Kdo necítil hrůzu z vody, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, zná.

hrabem, až do pekla se dříve dohrabem, až do pekla se dříve dohrabem, jo, až do pekla se dříve dohrabem.

Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Viděl jsem ji v bistru, upíjela z hermákové návsi. Viděl jsem ji v bistru, upíjela džus. Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus. Viděl jsem návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus. Viděl jsem dnes dív, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus. Viděl jsem dnes dív v bistru, upíjela džus. Viděl jsem dnes dívku nevídané, upíjela džus. Viděl

0: Nejnižší noční teploty dny ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Pátečovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až po nižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná, během nebude od 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná, během nebude od severozápadu. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná, během nebude od severozápadu přibývat oblačnost. Obloha bude zpočátku jasná až polojasná, během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Zpátku jasná až polojasná, během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až polojasná, během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer k večeru se v severu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer k večeru se v severozápadní oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer k večeru se v severozápadní na jihovýchodě až později večer k večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Chodě až později večer k večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší večer k večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty k večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 v západní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počas. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí Ivana Bálkovní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí Ivana Bálkovská 11 až 15 stupňů. Toliko počasí Ivana Bálkovská Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Bálkovská Rádio Blaník. Ivana Bálkovská Rádio Blaník. Česká Bálkovská Rádio Blaník. Česká profesionální Rádio Blaník. Česká profesionální kosmetika. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biotika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Dámy a
0: pleť pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové.
0: O vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové. Jménem
0: www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky
0: Syncare.cz.
1: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky
0: Pan.cz.
1: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pan. Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval.

říká mi, že život je jak horská. Řekla mi, že život je jak horský vít. Řekla mi, že život je... Řekla mi, že život je jak horský výstup. Řekla mi, že život je jak horský výstup. Za velikou... Řekla mi, že život...

krásy, kdo pak jí teď řekne, že slívka nevídané krásy, kdo pak jí teď řekne, že jsem vídané krásy, kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál, asi kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál, pak jí teď řekne,

0: Rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně.
0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno.
0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přehánkami. Máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se mohou aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i ve východní polovině území s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nyní území s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nebo přehánkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky.